0: zůstat jenom v režii vojenské policie. Tím nechci vojenskou policii podceňovat. Možná dokonce si myslím, že v této záležitosti bude nejen kompetentnější, ale i aktivnější než policie České republiky. Ale myslím si, že je tady ideální podhoubí pro to vytvořit vyšetřovací parlamentní komisi, protože to není žádná bagatelní záležitost, protože pokud český voják působí v zahraničí bez vědomí státu, budeme říkat.
1: No, v podstatě paní poslankyně za bývalou vládní koalici vlastně říká, my o tom nic nevíme.
0: Ano, přesně tak, my o tom nic nevíme, takže tady se nabízí taková základní vidlička, buď to teda je tam všechno sfalšovaný, anebo teda naopak všichni o tom vědí, jenom se o tom nechce mluvit. Není vůle o tom mluvit. Jo, to je právě potřeba vyšetřit, ale v každém případě, pokud český voják působí za hranicemi České republiky, v okamžiku, kdy Česká republika není napadená vnějším nepřítelem, tak si myslím, že to je faux pas. A podle mého názoru vůbec to takový voják nemá co dělat. Jo, nemluví o tom, že celá řada, že v minulosti ukazuje celá řada misí našich vojáků v zahraničí, jak už Afganistán a tak dále, jaká legislativní časová osa je tam potřeba k tomu, aby vůbec ty vojáci tam mohli jít. A tady se dostáváme k nějakému patláma, matláma, že teda nějaká soukromá firma čaruje s nějakým vojenským materiálem.
1: Když se to soukromá firma působila přímo v prostorách armády České republiky.
0: To je další věc, jo, čili za tu armádu, v té armádě někdo verí, za tu armádu někdo zodpovídá. Čili když dneska budeme jako laici kolem nějakého, řeknu teďka velmi primitivně, oplocení nějakého vojenského objektu, když máme cedulky, vstup zakázán, vojenský objekt přísně střeženo vojenskou policií nebo vojenskou ozbrojenou stráží a tak dále. Čili pokud se nějaká civilní firma dostala do takového areálu, tak tomu asi někdo dal souhlas. A to určitě nebyl, řeknu, řadový vrátnej. No, to je, nebo je tam řeč o diplomatických pasech.
1: Když se tady neustále mluví o tom střetu zájmu, tak co pan Řehka, když vlastně on je náčelník generálního štábu a přitom firma, která dělá dodavatele pro spolek, jehož on je zakladatelem, působí v prostorách armády České republiky.
0: Jeden ze zakladatelů. No to je, říkám, to je všechno opravdu věc na vyšetření, ale já bych uměl pochopit, kdyby pan náčelník generálního štábu Řehka, jo, byl angažovaný v nějakým SVJčku, společenství vlastníků jednotek
1: paralelů,
0: nebo ve společenství zahrádkářů, jo, to bych si ještě uměl představit, ale aby byl angažovaný v takovýchhle institucích, jo, a když to porovnáme s jinýma kauzama jiných politiků, takzvaným střetu zájmu, tak tady to je do nebe volající, a přesto se tak dělo a velmi dlouho se tak dělo.
1: Potom je to nástroj terorismu a nejenom občané, ale i armáda České republiky je zatažena do takového terorismu. Ty jsi mimochodem bývalý příslušník armády České republiky a asi jsi tam působil nějaké roky a víš, jak to tam funguje, jaké jsou pravidla. A co může hrozit takovým lidem, jako je právě, pokud se toto podezření potvrdí, tak co může hrozit panu Řehkovi, ale i těm vojákům, co vlastně nezákonně jezdili na tu Ukrajinu?
0: Tak říkám, v dnešní době, kdy se všeobecně říká v tomhle tom dnešním bordelu, co tady vládne, je všechno možný, neříkejme, co může hrozit, já si myslím, že bychom měli říkat, co by mělo hrozit. Jo, měli bychom použít právě to slovo nemesis, měla by hrozit pravidla odplata. Ty si začínal to naše povídání jedním z pojmů, a to bylo právní stát. Kdyby tady byl opravdu právní stát, jakože tvrdím už dlouhodobě v rámci mých celých řady jiných aktivit o vymahatelnosti práva a spravedlnosti, kdyby tady byl právní stát, tak tohleto zvěrstvo vůbec nemůže nastat. Mm-hmm. No, nemůžeme vůbec v prosinci, v roce 23, kdy víme, že byl založený ten spolek Kupina D, tak takový spolek vůbec nemůže vzniknout. Ono je tam otázka už vůbec působnost toho spolku, když někdo schvaloval ten spolek, tak už tam ty body, když se podíváte do rejstříku justičního, do spolkového rejstříku, co tam všechno jsou za činnosti, tak si myslím, že to je na hraně toho, co to dělá. To, co to prakticky dělá, co tady vojenská policie vyšetřuje, tak to podezření samo o sobě je podle mého názoru za hranou toho, co to dělá. Prostě je to celý divný, ale vůbec je zajímavý, tady je fakt s podívem, že v roce 2022 nám vzniká nějaká speciální vojenská operace Ruska vůči Ukrajině, nebo budeme říkat ozbrojený konflikt na území Ukrajiny. V prosinci 2023 hned vzniká nějaký spolek, skupina D, oni už tam o sobě říkají, že ten název si nějak dali, jo, podle těch parašutistů a tak dále, jo, čili je to takový hraní si zase na nějakou soukromou ozbrojenou skupinu. Tak tady vzniká, přistupuje k tomu soukromá firma a myslím si, že že bychom se měli i zabývat tím, my se to možná dostaneme k té sbírce, pochopitelně, která tam tom je, ono tam teď se ukazuje, že je tam těch sbírek dokonce několik, že tam není jedna sbírka v jednom hlavním proudu, ale že tam je několik finančních sbírek. Bavíme se o ne o 100 korunách, ale bavíme se o milionech. Finanční správa je v klidu. Já si jenom představit, že by kolem nějakého živnostníka v této republice nebo nějakého podnikatele v této republice tekly kolem něj miliony a finanční správa by se o to nezajímala. Musím vůbec to umím představit.
1: Tady
0: je, přesně tak, stovky milionů. A tady je jakási prostě slepota finančních orgánů. Já bych to očekával v první řadě, jo, finanční správa, že krom ty vojenské policie, že ruku v ruce teďka, teda, že se nějakým způsobem spojejí a budou se tady tomu tématu věnovat. Ale taky bych si myslím, že se ta vojenská policie nebo vůbec i ta parlamentní vyšetřovací komise a skrze ní by se potom dál policie České republiky měla věnovat i tomu, kdo do té sbírky přispíval. Teď se nebavím o tom, jestli je legální nebo legální, ale kdo teda do té sbírky dával peníze, domnívám, že je dává do sbírky. Vyřadit z toho takový ty 100 korunový fanatický dárce, protože já osobně si nemůžu představit, že bych dával na zabíjení lidí, posílal peníze, ať už na zabíjení lidí kdekoliv, nikdy bych neposlal ani korunu na zabíjení člověka. A kdo tam teda ty peníze dával, jestli se bavíme o částkách 200 a více milionů korun, tak bych se tam podíval na ty větší sumy. A teď otázka, jestli ty větší sumy tam šli od nějakých podnikatelů, tak bych se pídil potom odepsat si to ten podnikatel z daní, jako dar, protože dar je možné si odepsat z daní, že jo? To je jedna věc. Dál bych se zajímal o tom, kde ty peníze opravdu skončily. Jestli skončily v kapsách soukromé firmy, tak je to zase něco špatně. A vůbec sledoval bych tok těch peněz, protože kam tečou prachy, tam je gauner. Vždycky na konci toku těch peněz je gauner. A každý gauner patří kam? Do pekla. To by nám mohl vraník, sebevědomý, sebestředný vraník vysvětlit.
1: Ano, ano. A já se tě teda chci zeptat na to, pokud se teda potvrdí to, že ta armáda České republiky vozila i ten materiál, včetně teda zřejmě i těch výbušin, nejenom těch dronů na tu Ukrajinu, ve spolupráci s touto soukromou společností a s tímto spolkem. Co hrozí těmto příslušníkům armády České republiky?
0: Já si myslím, že ti vojáci se, ti řadoví, jak bych to řekl, můžeme říct spolupachatelé, ale budou se bránit pochopitelně tím služebním zařazením v rámci armády České republiky, tak se budou bránit. Mě napadá, že první, co použijou, řekl, my jsme to měli nějaký rozkaz. Jo, já tady jenom připomínám, že voják má právo, dnešní voják má právo odmítnout plnění rozkazu, pokud by bylo plnění rozkazu zločin nebo zločinného plnění rozkazu, se může zříct. Tady ano, tady může řadovej spolupachatel říct, že prostě jedná v dobré víře, že jedná na rozkaz, ale dám tady ten prst a to ale, že každá ryba smrdí od hlavy. Čili já si myslím, že nemůžeme...
1: Každá armáda smrdí od řehky.
0: Ne každá armáda, naše armáda smrdí od řehky, ne každá armáda, protože řehka je jenom jeden. Jo, ostatní armády mají jiný řehky. Ale my se bavíme o armádě České republiky a ta má v podstatě nejvyšší vojenskou hlavu náčelníka generálního štábu, to víme, že je řehka. Nemůžeme tady snad ani toto vtahovat ministra obrany, protože oni sami říkají, ministerstvo obrany je správní orgán. V podstatě
1: navíc tak, ministrině Černochová se od této skupiny distancovala, dlouhodobě kritizovala.
0: Ano, ministrině Černochová není teda rozhodně.
1: A je otázkou, co tímto zásahem, který se ukazuje, že mohl být na její popud, co tím právě sledovala? Že jo?
0: Vezmeme to postupně. Ano. Ministrině Černochová rozhodně není člověk mé krevní skupiny, nebo není to moje, jak by to řekl, můj idol, to v žádném případě ne, ba naopak, ale myslím si, že tady má pravdu v tom, že opravdu už delší dobu upozorňovala na tyhle ty zajímavé čachry-machry, jo, kolem čerta vraníka a řechtajícího řehky, ale nicméně myslím si, že jak jsem tady přestal o tom povídat, na to navážu, že ryba smrdí od hlavy, tak pokud by se opravdu prokázalo tady ty věci, tak si myslím, že minimálně by řehka měl dořechtat na funkci náčelníka generálního štábu, to už samo o sobě.
1: Tak s tím se měl... počítá, že jo?
0: No, počítá, s tím se možná, ono se tady v té republice se už 40 let s něčím počítá a vždycky je všechno trochu jinak, jo? Protože naši politici i čelní představitelé státu, v tomto případě čelní představitel armády, otázka, jestli mají či nemají koule na to, říct prostě prohrávám, odcházím s podstama, jo, protože víme, že v zahraničí, že nějaký monster proces, tak prostě se zbalí a odejde sám. U nás obyčejně se každý bojuje do posledních sil za to svý kolíko, aby u toho svého ještě se održí do poslední.

0: sbírky by měl být zcela či zčásti použit na trhaviny. K tomu připomínáme, že plastické trhaviny nejsou z hlediska válečného vyzbrojování považovány za vojenskou munici standardního typu, ale za prostředek páchání diverzí a sabotáží. Současně považujeme za pozoruhodné, že v činnosti spolku D je údajně angažován i čelní představitel armády České republiky, a to generálporučík Karel Řehka, náčelník generálního štábu armády České republiky. K tomu některé informace hovoří dokonce o tom, že Řehkovy aktivity mohou být vyhodnoceny jako státní podpora České republiky mezinárodnímu terorismu. Nemluvě o tom, že v rámci současného vojenského konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou, včetně některých informací o tom, že stopa teroristického útoku na generála ruské armády Igora Kirilova a jeho asistenta podle předběžného vyšetřování údajně vede i do České republiky, i když zatím bez oficiálního potvrzení, neboť ruská tajná služba údajně zjistila, že za explozí stála s nejvyšší pravděpodobností plastická trhavina typu Semtex, což je samozřejmě český výrobek. Nelze tedy jednoznačně vyvrátit, že jakákoliv podivná hra na soukromou armádu, že jakékoliv narušení, harašení s vojenským materiálem mimo rámec působnosti náležející výhradně českému státu a jeho ozbrojeným silám či licencovaným obchodníkům s vojenským materiálem vykazuje mnohá politická, diplomatická, ba i vojenská rizika. Spolek skupina D uvedenou sbírkou údajně získal částku 203 671 730 korun. Podotýkám, že to bylo v prosinci loňského roku. Z obsahu zhora uvedených informací, a to i z hlediska zúčastněných fyzických osob, tak z hlediska manipulace s vojenským materiálem, ba dokonce bojovými prostředky, tak i z hlediska cílu činnosti pojímáme podezření z eventuálního naplnění skutkových podstat trestných činů, které se jmenují nedovolené ozbrojování, paragraf 279 trestního zákoníku, vývoj, výroba a držení zakázaných bojových prostředků, paragraf 280 trestního zákoníku a účast na nestátní ozbrojené skupině zaměřené na působení v ozbrojeném konfliktu, paragraf 321a trestního zákoníku, jakožto trestného činu proti cizímu státu, tedy proti Rusku. Vzhledem ke skutečnosti, že podatel není, to přeskočím, současně apelujeme na to, aby se příslušný státní zástupce zabýval také otázkou, zda údajná činnost spolku skupina D, tedy činnost, co do eventuální manipulace s vojenským materiálem, je či není zcela v souladu se zákonem o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, tedy zákonem číslo 38 z roku 1994 v platném znění, a také zda je či není zcela v souladu s platným mezinárodním právem, zejména tedy smlouvou o obchodu se zbraněmi, takzvaně ATT v angličtině, zkrátka. A dále pak, zda výše zmíněná částka 203 671 730 korun, jakožto údajný výtěžek ze zmíněné sbírky, respektive zda zmíněná sbírka a jakýkoliv výtěžek z ní skutečně existuje, a pokud ano, tak zda se tak stalo, či děje v souladu se zákonem o veřejných sbírkách, tedy zákonem 117 z roku 2001 v platném znění, a to zejména pak co do ustanovení paragrafu 1 odstavec 2, který říká, že sbírku není možné pořádat k účelu, který je v rozporu s bezpečností státu, ochranou veřejného pořádku, ochranou majetku nebo ochranou práv a svobod druhých, tedy i práv a svobod druhých zemí. Takže toto jsem ocitoval, omlouvám se, malé zdržení tvýho pořadu, ale tady to jsem ocitoval
1: vyloženě. To bylo podstatné, protože ty tam jmenuješ ty konkrétní paragrafy.
0: Přesně tak, proto jsem to ocitoval, protože to se nedá takzvaně okecávat, to by bylo zcestný a zavádějící. Čiže jsem ocitoval text, který odešel k vrchnímu státnímu zastupitelství 27. prosince 2024. Nabízí se otázka, kterou by si mi určitě položil.
1: Co si dostal za odpověď?
0: Tak. Odpověď jsem dostal, mám ji tady, je také dvoustránková. Odpověď mi poslal státní zástupce magistr Martin Bílý a píše mi v tom, když to shrnu, že všecko je naprosto v pořádku. To znamená, teď odstupem času jednoho roku, tak buď Bílý nemá na státní zastupitelství vůbec co dělat, protože jeho odpovědnost je žalostná,
1: anebo někoho...

0: kryje.
1: Nebo v té době, no to už je spekulace, nebo možná v té době někoho kryl, nevím, možná, že čekal, až koho pan prezident vyznamená, když Franíka vyznamenal nějakým řádem pan prezident Pavel, který se kamarádí taky mimo jiné s lidma, to jsem zjistil na Facebooku tuhle nedávno, s lidma, kteří se taky tam píšou na Facebooku o sobě, jak převáděli, nebo jak se angažoval nějaký převádění lidí na Ukrajinu, tak si se tam pan prezident otlapkává na tom Facebooku a tak dále a tak dále.
0: Mimochodem teď neustále vlastně máme kauzy, kdy vlastně čeští občané umírají v bojích na Ukrajině. Dokonce jsme měli tu výstavu ve Zlíně, pokud si to zaznamenal, těch padlých českých vojáků na Ukrajině, těch dobrovolníků.
1: Určitě to jsou hrdinové. Určitě to jsou hrdinové, nebraňme jim.
0: Nebraňme jim.
1: Kdo chce zabíjet, může být zabit.
0: Ale je to vlastně zrada sloužit jako v cizí armádě.
1: Donedávna to byl trestný čin, služba v cizí odbrojené moci, myslím, že to ve starém trestním zákoníku byl paragraf 115, ale to teďka hodně spekuluju. Mm-hmm. Dneska je tam nějaká taková výjimka, že prezident snad může udělit nějaký ty abolice pro službu v cizím vojsku. Jo, ale jak znova říkám, já bych tady s tím neodbočoval. Z mýho úhlu pohledu, z mýho názoru bych to uzavřel tím, že prostě kdo chce zabíjet, může být zabit, ale potom ať nebrečí. Jo, já tomu vždycky dodávám, že dneska možná dostane řád zlaté záchodové mísy za hrdinský čin. Jo, to je velmi, velmi důležitý řád, velmi vážený řád pro ty fanatiky. Takže dostanou řád zlaté záchodové mísy a život jde dál pro nás normální lidi. Jo, ale chtěl jsem říct, že teda pan státní zástupce mi napsal, jak je všecko v naprostém pořádku před rokem, nám odpověděl.
0: No a pan Bílý tě odkázal tedy na magistrát, pokud si to dobře pamatuješ.
1: A mimo jiné, to mi odpověděl z hlediska všech těch paragrafů, kde tam bylo vzneseno to různé podezření, nebo respektive jsme žádali, protože to se jmenuje oznámení o podezření, že byl spáchán trestný čin, čili tam paragraf 158 trestního řádu jasně ukládá nějaké povinnosti orgánům činným trestním řízení, jak se to má prověřit a tak dále. Jinými slovy, všecko to, co teďka dělá ta vojenská policie podle mediálních zpráv, to teď ta vojenská policie tak opravdu dělá. Mm-hmm. Aspoň podle těch mediálních vývodů, jak ty, co jsme tady slyšeli, i jak podle těch, co jsme tady neměli možnost přehrát. A jeden z posledních odstavečků je, že pan státní zástupce Bílý se věnuje, nás tam odkazuje jedním odstavečkem, že co se týče sbírek a toho zákona o sbírkách, takže asi odkážeme na orgán, který by se měl tou sbírkou zabývat. V tomto případě podle místní příslušnosti by to měl být tedy magistrát hlavního města Prahy. Mm-hmm. Dostáváme se tak k magistrátu hlavního města Prahy, takže já, když dovolíš, budu hned plynule pokračovat.
0: Ano.
1: Aby jsme hlavně našim diváku nepřetrhli nic, ale ani sobě, abych nepřetrhnul nic takzvaně. No tak jsme se obrátili na magistrát hlavního města Prahy a chtěli jsme po něm, podali jsme mu taky právě oznámení o tom, že teda máme podezření, že ta veřejná sbírka se děje v rozporu se zákonem o veřejných sbírkách, protože tam jsem citoval ten paragraf 2, k čemu se veřejná sbírka nesmí používat, nebo nesmí, k čemu, co není veřejnou sbírkou. No a světe div se, magistrát hlavního města Prahy nám bravurně odpověděl, velmi teda, jako jak bych to řekl, velmi slizce tím proklouznul, ale v podstatě neřekl, že my lžeme, a v podstatě nám potvrdil, že taková sbírka neexistuje. Mm-hmm. To znamená...
0: A konkrétní znění, jestli tě můžu...
1: Hned se k tomu dostanu, Ríšo. To znamená, že tady máme vybraných v prosinci loňského roku, jsme měli vybraných bezmála 205 milionů korun, běhají, někde tečou od někoho někam, 205 milionů korun. Finanční správu si dovolím tvrdit, to nezajímá, nebo jsem nenašel žádnou zprávu, že by to finanční správu zajímalo.
0: Když teď přeruším teď po té, co se rozvířila ta kauza kolem té vojenské policie, že vlastně zase zahují, tak proběhla i médií zpráva, že vlastně někdo na popud právě, že ta vojenská policie zasahuje, tak právě poslal ještě dalších 100 milionů někdo. Jednorázově.
1: Jo, to by to snad dokonce měl být nějaký majitel nějakého média, to jsem taky jako, jo. Pak je taky otázka, když to teda poslal jednorázově, jak to jeho médium, na čem vydělává, od koho peníze získává a jak objektivní zprávy poskytuje takové médium a v čí prospěch, jestli ve prospěch České republiky nebo Ukrajiny, nebo zdravého rozumu a spravedlnosti. Ale aby jsme teda se vrátili k tomu magistrátu, aby se teda takzvaně nezamluvili, tak magistrát tam teda, jak jsem říkal, v podstatě potvrdil, že taková sbírka u nich žádná neexistuje a napsal doslova ten citát, teda, který po mě chceš, omlouvám se, nemám braille, ale dám to dohromady. Co se týče spravedlivé odplaty, čili ty sbírky spravedlivá odplata, nejedná se o název veřejné sbírky, nýbrž o název kampaně či projektu v rámci kterého spolek sice vybírá finanční prostředky na plastickou trhavinu, jak to vědí v Praze, že spolek vybírá prostředky na plastickou trhavinu, a další ženijní a pyrotechnický materiál na obranu Ukrajiny, že já bych hned vysekl jako svědka, být vojenský policajt, tak hned vysekl jako svědka tady tu úřednici, protože to je svědek, že teda vybírají, jo, finanční prostředky na plastickou trhavinu a další ženijní a pyrotechnický materiál na obranu Ukrajiny, avšak mimo režim zákon o veřejných sbírkách, tady nám to přímo píšou černé na bílým, avšak mimo režim zákon o veřejných sbírkách, což vyplývá také z toho, že výběr finančních prostředků v rámci projektu Spravedlivá odplata probíhá na jiném bankovním účtu, než na číslo účtu, který jsme se tady my dotazovali, to číslo účtu zveřejňovat nebudu, aby někdo neřekl, že GDPR porušuju, protože nemám potřebu se tím zabývat. Jinak mimo jiné to číslo účtu jste pochopitelně poskytli už i vojenské policii, aby bylo úplně jasno, že my jsme velmi důslední, protože nechci skončit v pekle mezi čerství typu vraník. Já si umřít jako slušný člověk a přesně tak, a ne zahynout a smětější dějin mezi bílými koni nebo nějakými arrogantními sebestřednými čerty. Takže závěr tady končí ten, že text končí závěrem, že vzhledem k tomu, že spolek provádí, myslí se tím teda spolek skupina D, provádí shromažďování finančních prostředků na plastickou trhavinu a další ženijní a pyrotechnický materiál mimo režim zákona o veřejných sbírkách, není možné, aby se v tomto případě dopustili porušení zákona o veřejných sbírkách. K vyhodnocení, zda spolek svým počínáním porušuje nějaký jiný zákon, není odbor magistrátu hlavního města Prahy kompetentní. Podepsána MGR BC Hana Svobodová, vedoucí oddělení odvolacích agent, podepsáno elektronicky. Tak co nám tady paní Svobodová řekla? Řekla nám toho hodně. Co nám dala Bílá hora? No ta nám dala. Takže paní Svobodová nám tady píše, že Spravedlivá odplata kšeftuje. Co to tady píše? Vybírá finanční prostředky a plastickou trhavinu, ženijní materiál, pyrotechnický materiál na obranu Ukrajiny. Ale děje se tak na jiné účtu, o kterém se ví, tedy otázka, komu ten účet patří, v jakým režimu ten účet vůbec běží, jestli ten účet je pod kontrolou finanční správy, kdo na něj přispívá, kam z něj tečou peníze, kdo z toho má zisk a tak dále, a tak dále. To už je taková ta základní otázka pro kriminalisty, motiv. A další věc je, že když teda někdo vybírá peníze mimo režim veřejné sbírky, tak se vlastně neví, co to je. Mm-hmm. Jo? Takže, ale líbí se mi tady to slovo, to bych tady ještě chtěl potrhnout.
2: Takže tady máme vlastně svým způsobem neexistující právní formu.
1: Ano, můžeme to tak z toho dopisu cítit. Jo? Já na to mám svůj názor, to je velmi existující, prachy jsou velmi existující. Ale mně se tady líbí ten název, jo? Ten název kampaň či projekt. Tak si představme, že tady nějaký podnikatel, majitel, já nevím, řeknu teďka, tiskárny, autodopravy, pekařství, jo, a tak dále, řekne finančnímu úřadu, no já tady mám 200 milionů, ale to je můj projekt, to já nebudu zdaňovat.
2: To je moje kampaň.
1: A nebo to je moje kampaň, to já tady sbírám na babku, na chudý babky houbařky, aby se měli dobře, to je moje kampaň, to já vám nebudu zdaňovat. No prosím, kde to jsme? A další věc je, když tady úplně se tady skoro nabízí, to mě vyloženě napadlo už, když jsem tu odpověď, jo, čet toho magistrátu, a ještě můj kolega u toho byl, a říká, tak tady teda pokud tam napíše úřednice magistrátu, že se děje nějaká sbírka peněz mimo oficiálně oznámenou sbírku, proč nepodali z úřední povinnosti paragrafu 8, 9 nebo 10 trestního zákoníku trestního oznámení. Tam je napsáno, že jestliže se státní orgán pojme podezření o trestném činu nebo doví o podezření o trestném činu, má povinnost, takzvanou úřední povinnost, podat oznámení orgánu činným trestním řízení. Mě by zajímalo, jestli paní Svobodová podala trestní oznámení nebo magistrát. A to bychom se dostali ještě tomu dohovet v té době. To bychom se dostali k věcí. Jo. Tak jsem se tu dozvěděl, proč je Praha rozkopaná, prej piráti, prej hledají poklad. Ale to je taková moje teďka vsuvka, ta sem opravdu nepatří. Takže tady vidíš sám, jo, že opravdu je to, jak bych to řekl, je to ne pole orané, je to pole velmi dobře zorané a z těch brást toho pole pěkně ta zlatá voda, ty zlatý nitě tečou do kapes konkrétních lidí a když pominu pár, opravdu řeknu teďka, blbejch, hloupejch fanatíků, kteří tam posílají po 100 koruně, aby prostě, aby, jak bych to řekl, zadosti učinění nějaký nebo něco, tak si myslím, že tam je v první řadě velký podezření z malá domů, to si myslím, že velký, je tam všechno to, co tam je v obsahu toho oznámení, už zmíněno, takže když to shrneme, je tam opravdu nebezpečí z diplomatického poškození České republiky, protože jestliže tady nějaká skupina hraje jedna, tak je to špatně. Hmm. Jestliže, teďka nebudeme říkat kdo, ale odkud, jestliže z České republiky jdou prachy na trhaviny, pyrotechnický materiál, ženýný materiál, který má zabíjet lidi, a Česká republika není v válečném stavu, tak si myslím, že to je špatně.
0: Navíc si uvědomuje jednu věc. Tyto lidi, jako je nevím, pan Pojar, který tady tento projekt podle mých informací také podporoval, jako je právě pan Vetchý, jako je pan Břehka, tak tyhle ty lidi pan prezident Petr Pavel vyznamenal. Jak na to reagovat?
1: No, jak na to reagovat?
0: Že nejvyšší představitel státu s tím, že teda existují tady nějací občané, kteří tuto věc kritizují oficiálními cestami, podávají důvodná podezření, a potom hlava státu, navíc ještě v notném odstupu od takového trestního oznámení, vyznamená tyhle ty lidi. Co to znamená? Co to říká o našem státě?
1: No, ono to říká více do věcí, že jo? Otázka. V první řadě pro mě to říká, za čí zájmy kope prezident České republiky. Za zájmy Čechů? Toť otazník. Vyznamenal tím, že vyznamenal prezident republiky herce Vetchého, vyznamenal teroristu, vyznamenal pachatele trestného činu, vyznamenal spolupachatele trestného činu, nebo vyznamenal, protože založil spolek. A to ještě jsem se nepídil, za co ten metál takzvaně dostal. Jak se to jmenuje, to vyznamenání.
0: Jo? Nevím, co to bylo konkrétně za metál, ale vím, že tam byl komentář, že se to uděluje stejně tak i panu Řehkovi, i dalším, že se to uděluje za zásluhy při obraně státu, pokud se nemýlím, v krizovém období po napadení Ukrajiny ze strany Ruska. Mhm. Že v tomto to krizové období oni pomáhali jako překlenout a ještě ho jako překonat.
1: No, já mám na angažmá a vůbec jako charakterové vlastnosti pana prezidenta svůj názor. Jo, v podstatě teď je doba, kdyby ho řekl nahlas, tak mě zítra seberou a zavřou, ale jednou přijde doba, kdy to budu moct říct nahlas. Já si myslím dokonce, že přijde i doba, kdy sám Petr Pavel bude muset celou řadu věcí vysvětlovat, jo, protože nevím, ale když porovnám prostě našeho prezidenta a mořskou medúzu, tak víme, že mořská medúza nemá báteř, ale přesto bych řekl, že je chytřejší. Jo, takže já bych si myslím, že tady fakticky nemá cenu zabíhat, ale tuhle jsem si hrál s takovou sestavou věcí, v čem já jako občan České republiky, začínám se na to teda čím dál víc stydět, ale je to tak, musím, jako jsem občan České republiky, tak jsem si začal tak nějak psát, jak se říká, hodit do dušky, jo, všechny tyhle ty různé akty Petra Pavla jakožto prezidenta, a chtělo se mi z toho brečet. Začalo to omluvama na Terezínský tryzně, omluvama sudeťáků, pak jsem tam narazil nějakou zprávu o vracení majetku nějakému fašistickému rodu, nacistickému rodu, přesně tak, kde se snažil o prolomení Benešových dekretů. Takže já vždycky najdu nějaký snahy, ne našeho, ale 15. českého.
0: 15. března nechal odvést korunovační hodnoty do Německa.
1: Ano, to ani nevím, jestli se vrátili nebo ne, pokud se vrátili, tak zase se vrátili jako praví. Jo. Čili bylo by tady, by se mohli natočit druhý díl, X tváří Petra Pavla, to by asi bylo nakonečno, X tváří Petra Pavla, protože on má, myslím si, že by to byl oříšek pro nás, on má ty správné školy na to, jo. Takže říkám, jsme tady proto, aby jsme řešili spolek skupiny D, nebo řešili, aby jsme tady komentovali některé činnosti spolku skupiny D a Nemesis, už jenom ten název, jo, spolek sbírka odplaty, jako odplata, to má strašně blízko k pojmu msta. Komu se tady zakladatel spolku Vetchý chce mstít? Já nevím, komu se chce mstít.
0: Pravděpodobně Rusům.
1: Pak tady ale máme určitý paragrafy na ochranu národa. Jo? ono vůbec ta protiruská ta rusofobie a ten protiruský neonacismus v podstatě, co tady je, to je protiruský neonacismus, to prostě dneska frčí, jo. Tak když se podíváme na nějaký paragraf kolem 300, něco takového tam je, tak je tam takzvaný paragraf hanobení národa. Jo? A to jako dneska dnešní justice nechce vidět. Konec konců tu justici se už dneska zmiňoval, tady máme pana státního zástupce Malýho, který určitě Bílýho, pardon, který určitě teďka po odvysílání tady ty naše reportáže bude kout pikle, jak se mi pomstí, a jak mi nechat, jak mi zavřít a bude hledat každý slovíčko moje, protože státní zástupci jsou extramstivá sorta lidí, bohužel beztrestná, bez odpovědnosti, ale bude hledat, jak se mi dostat na kobylku takzvaně, ale ať tak nebo tak, prostě neumím si vysvětlit rok nečinnosti a teď najednou se dostáváme, teď na konci dostáváme na začátek. Teď vojenská policie, televize Nova hrdě odvysílá reportáž i dnes rozhlas, teď český média se věnují zásahu vojenské policie právě ve spojitosti se sbírkou Nemesis, ve spojitosti se spolkem skupina D a tak dále. Všechno to, co jsme teďka už tady pětkrát řekli, šestkrát řekli, to je potřeba si jenom připomenout, ale když jsme to před rokem všechno, tak se říká, hodili do tušky, dali na papír, tak to nikdo nechtěl vidět. Já ještě podotýkám, když teď jsem si vzpomněl, omlouvám se, teď jsem si vzpomněl, že jsme dokonce postup toho pana státního zástupceho Bílýho nechali přezkoumat kým? No, nejvyšším státním zastupitelstvím. Víme, kdo ho vede? No, paní Bradáčová ho vede. Ta paní Bradáčová, která když dnes rád údajně v krabičce 7 milionů korun, tak měla zájem i mojeho madrace ve vazební věznici. A ta samá paní Bradáčová, která když dnes se šéf správy železnic 80 milionů, tak jsem žádný mediální výstup neviděl, šéf správy železnic žádný madrace zatím nepoužívá erární ve vazbě a paní Bradáčová je na prostém klidu. A aby se otázka, kdo ji dosadil do funkce nejvyšší státní zástupkyně, zdali je členkou spolku Aspen a za koho tedy kope, jestli za spravedlnost nebo za někoho jiného.
2: Asi je potřeba si uvědomit, že v době, kdy ty si podával to trestní oznámení, tak asi v těchto okruzích českých státních elit asi nebyl zrovna správný čas něco takového tahat ven. Mně to docela připadá, že s ohledem na chování paní ministryně, no, bývalé paní ministryně Černochové, tohle to je něco, co bylo dopředu připravené a bylo to prostě načasované tak, aby to proběhlo po volbách, v době, kdy ta vláda bude končit. A právě je potřeba podle mě si uvědomit, že tohleto, o čem my tady mluvíme, je jenom špička ledovce. A že to má právě zakrýt celý ten ledovec, který se pod tou hladinou ponoru, pod kterou my momentálně nevidíme, který to má zakrýt.
1: Já určitě musíme připustit i takovou úvahu, že se jedná o zastírací manévr, protože máme tady taky, já nevím, kolik miliard vyhozených za stíhačky, že jo? Což je daleko větší problém, dokonce problém, který se začíná věnovat tady ta vláda, nová vláda. Jo? A my i mohli bychom si trošičku zaspekulovat, ale i reálně pouvažovat, je zdali problém s kauzou Nemesis a sbírkou a tak dronama nemá právě odvést pozornost zejména veřejnosti někam trošičku jinám, než teda 150 nebo kolik miliard za stíhačky, které neexistují. A podle mě ty stíhačky budou na takový úrovni jako paní Kolombová, že už je nikdo nikdy neuvidí, jo, prostě prachy někam odešly a stíhačky nebudou a tak dále a tak dále. Ale říkám, to je někdy dobrý se držet jednoho tématu a jít za ním, než prostě všechno motat do jednoho pytle, protože si myslím, že právě ta špinavá politika, protože politika je vesměs špinavá, jo, s tím jako by počítá. Že prostě za ty řadový lidi, kteří se v tom neorientují, tak prostě to všechno se sváže do jednoho ranečku, do jednoho uzlíčku a tak nějak společně to všechno zahyne. Jako když všechny rostlinky na sebe nějaký temný komory a nebudou mít sluníčko, oni vlastně společně uhynou. Jo? Já si myslím, že když už ta kauza je na světě, takže mělo by být v zájmu tady ty vlády tu kauzu dotáhnout do konce, ale právě věnovat i ze strany nové vlády pozornost právě tomu, aby do ty kauzy nemohli zasahovat ti, co ji vlastně měli dřív rozjet. Jo? Čili státní zastupitelství, který to zametl pod koberec.
2: Bohužel vypadá to, že takových lidí bude plné i to ministerstvo obrany. Ale pravděpodobně.
1: Je to velmi pravděpodobný. Nedávno jsem teďka viděl někde opravdu před pár dny nějaké vyjádření zase nového ministra obrany, který mi připadá, že už se odkopal, jo, který zase tam kope za Ukrajinu a tak dále, takže to znamená, že naši důchodci budou mít na důchody, nebudeme mít penicilin, prostě máme tady nejdražší energii a tak dále, takový ten obecný rozhled, jo, ale zase budeme prostě rvát prachy do Ukrajiny, mě je to úplně špatně už tady, co se tam děje, jo, ale zase už to tak prostě vypadá, je to takový, mi to připadá, jako, aby se koža, jak se to říká, vrh nažral, jako zůstala celá, že ona zastanová vláda, taková hvězda taky nebude. Jo? Ale v každém případě, prostě, jak to ti sami, co to zametli pod koberec, vždycky rádi říkají, držme se konkrétní kauzy. A pokud tady máme skupinu, podle mě gaunerů, který tady organizují, který se tady angažují v tom, ne aby pomáhali českým lidem, tady je moře matek samoživitelek, moře lidí nemocných, moře lidí nevinně, moře nevinných lidí trestně stíhaných, moře nevinných lidí odsouzených. Je tady obrovský, řeknu doslova bordel v organizaci, která se jmenuje OSPOD, která prostě dělá všechno obráceně ve vztahu mezi děti a rodiče. Prostě je tady celá řada věcí, které by se mohly řešit. A tady se nachází skupinka lidí, úzká skupinka lidí, a to ještě podnikatel, herec, jo, jeden z nejvyšších představitelů, nebo nejvyšší představitel armády de facto, a ty všichni upínají po svoji pozornost nějaký Ukrajině. Tak je to jenom proto, že mají tak dobré srdce, anebo proto, že potřebují ty penízky. To je všechno otázka pro tu vyšetřovací komisi. Ale já bych tady určil parlamentní vyšetřovací komisi a šel bych zatím jako ohař.
2: Pojďme si slíbit, že v tom budeme vyvíjet nějaké úsilí a že samozřejmě i s těmi výsledky při nějakém dalším tvém postupu, a já se ti samozřejmě pokusím být napomocen, tak že v tom budeme pokračovat a budeme dál naše diváky informovat.
1: Já to za sebe a za lidi, za který mám právo mluvit, určitě slíbit můžu, protože já jsem známý jako ohař, já jsem, jak bych to řekl, nikdy jsem se před někým, neumím to říct slušně, ale řeknu to prostě, neposral. Nehodlám se na starý kolena před někým posrat. A tím spíše nehodlám nikomu klanět, ať už to je sebestředný namyšlený čert, nebo nějaký šašek v uniformě. Prostě nehodlám se před někým klanět a nehodlám se rozhodně nikoho bát. A jsem rád, že tady v podstatě mám dneska od tebe v tvým pořadu vytvořený prostor, nebo měl jsem vytvořený prostor to všechno tady říct, protože i kdyby mě Nemesis neboli překladu msta, chtěli nějakým způsobem odstavit z toho veřejného života nebo i fyzického života, tak seš tady ty jako mladý člověk, je tady celá řada jiných lidí a protože mám takový svý vlastní krédo dědek proti dědkům, to jsem pojal nedávno, že už se nemůžu koukat na to, jak starý dědkové furt něco harašejí, slejzají se a furt si hrají na nějaký vlastence a nikdy nic nevyřešejí, tak se začínám čím dál víc orientovat na mladou generaci a myslím si, že tohleto, když se najdou 2, 3, 4 mladí lidi, minimálně tak, jako se štěli k něj starší, tak už se to nedá zamít pod koberec. Prostě to téma nesmí umřít, v tom se musí prostě pokračovat a to se musí dotáhnout do konce. A jestliže si tady my dva na to, jak se říká, plácnem, tak věřím tomu a dneska už mám důvod tomu věřit, protože ve veřejnosti je strašně moc lidí, který to zajímá. Já jsem dneska v kontaktu, jinak bych si nedovolil vůbec tady vystoupit, jo. Jsem dneska v kontaktu s několika, řeknu, desítkama lidí, kteří se taky nebojejí, kteří získávají informace mezi lidma a nejenom drby, protože slovo informace mezi lidma je velmi blízký slovu drby, ale i lidi, kteří přinášejí informace věcní, jo, prostě argumenty na bázi důkazů. Všechno tady to bylo přeposláno mým kolegou k vojenské policii, aby to takzvaně do případu mohlo vnést nové světlo, aby ta vojenská policie viděla dneska, co jsme viděli mi před rokem. Jo, takže si myslím, že je tady dobře našlápnuto k tomu, protože já si myslím, že podporovat zabíjení lidí na kterýkoliv straně je prasárna a že k tomu nepotřebujeme žádný trestní zákon, ani žádný trestní řád, že k tomu potřebujeme morálku, srdce a svědomí a rozum. A to tady prostě musí přijít ke slovu už jednou. A ne pořád nějaký pletichy, nějaký měšce furt někde do kapec, furt něco rozkrádat, překrádat, jo, přerozdělovat, odkloňovat. To jsou prostě pojmy, které máme snad jenom my.
2: Já ti ještě jednou děkuju, zdravím všechny diváky a my určitě v tomto úsilí a Zbyněk 100% budeme pokračovat. Prosím, vyjádřete Zbyňkovi za jeho práci, kterou tady dělá a i za to riziko, které postupuje svojí prací, která je samozřejmě dobrovolná.
0: tak mu prosím vyjadřete podporu lajkem nebo odběrem nebo nějakým komentářem, který mu potom budu moci vzkázat. A těším se, že se tady na tom kanále zase uvidíme s Vítkem.
1: Já děkuji za pozvání a zdravím všechny tvé diváky.
0: Děkuji, ahoj.
1: Ahoj.
0: Mějte se krásně, přátelé.

0: Vážení přátelé Rádia Univerzum, vítejte u pořadu Politikos, k jehož poslechu vás zve Ivan Hofman. Máme novou vládu a její předseda prohlásil, že bude vládou všech občanů, tedy i těch, kteří ve volbách prohráli. Touto obligátní frází se poraženým říká: nebrečte, nebudeme vám ubližovat. Na voliče poražených stran ale taková útěcha sotva udělá dojem. Budou trpět bez ohledu na to, co vítězové udělají či řeknou. Jednoduše proto, že je vítězství nepřátel, kterými pohrdají, nevýslovně ponížilo. Jenomže ani voličům stran vítězné koalice nemůže konvenovat vstřícnost vlády k lidem, kteří volbou kompromitované koalice minulé prokázali, že jim chybí vkus, rozum a pud sebezáchovy. Smyslem voleb je zajistit některým politikům většinovou podporu. Ti se pak svým voličům za obdržený mandát mají odvděčit tím, že hájí jejich zájmy, čili dodržují smlouvu se svými voliči. S voliči opozice žádnou smlouvu neuzavřeli, takže směrem k poraženým zjevně nemají co plnit. Nynější poražení se ostatně plnění předvolebních slibů nedočkali ani od politiků, které si v minulých volbách vítězně zvolili. A co je zajímavé, na politiky, kteří je obelhali a poškodili, nezanevřeli. Voliči vládních stran, ale i voliči opozičních stran, které se sice do parlamentu nedostali, ale s programem vítězných stran souzní, nepochybně uvítají, když se vláda vůči poraženým jasně vymezí. Nemá smysl hledat společnou řeč s lidmi, kteří o to nestojí. V politice lze vypozorovat tradici opakovaně porážet poražené. Děje se tak proto, že souběžně existuje tradice poražených nesmířit se s prohrou. Čím více je společnost názorově rozdělená, tím je i zjevnější, že kompromis nic neřeší. I rozdělená společnost může táhnout za jeden provaz, ale každá polovina za opačný konec. A u přetahování nejde o to, aby vyhráli všichni. Že být vládou všech je nesmysl, je patrné z rozdílných priorit vítězů a poražených. V těchto volbách se volilo mezi pragmatismem a aktivismem v přístupu ke klimatické agendě, mezi servilností a suverenismem ve vztahu k EU, ale i mezi válečným třeštěním a poptáváním míru. Lidé, kteří nenávidí Rusy a považují za dobrý nápad složit se na raketu, která zasáhne Moskvu, si budou muset počkat na jinou vládu, protože pro tu současnou bude prioritou, aby nějaká ruská raketa nezasáhla Prahu. Nelze být vládou všech, když části občanů záleží na korektních vztazích s každým, kdo o ně stojí, zatímco pro jiné je přednější pestré portfolio nepřátel. Jsou samozřejmě věci, se kterými se poražení s těžkým srdcem smíří. Asi překousnou levnější elektřinu a nebudou se dožadovat Bruselem organizované islamizace. Podobně se poražení eurofilové nebudou hroutit z rehabilitace spalovacích motorů, pokud je na milost vezme Západ, kterému slibují poslušnost. Výsledek voleb je jistě hodně ovlivněn tím, kdo kandiduje, jak se komu podaří kampaň, anebo jak veřejné mínění zmanipulují média. Pak je zde ale něco, co bychom mohli označit za mocný spodní proud ve společenském vědomí, obecný trend, který má na svědomí společenskou dynamiku. Společnost není statická, proměňuje se. Někdy nám až volby ozřejmí, která bije. Ze setrvačnosti ještě dožívá konsenzus, že jsme součástí Západu, bohatého, kulturního, civilizovaného kontinentu a také Evropské unie, co by společenství, které nám velkoryse otevřelo svou vlídnou náruč. Vyznavači tohoto narrativu u nás právě prohráli volby. Důvodem jejich porážky se stalo převládající podezření, že ve skutečnosti jsme periferií Západu, který nikdy nepočítal s tím, že pro něj budeme rovnocenným partnerem. Společnost procitá z iluze, že naším národním zájmem je poslušnost k bruselské byrokracii, vnímané jako Západ. Ve společnosti sílí tušení, že nejsme na cestě k prosperitě, nýbrž čelíme eurounijní gravitaci, jež nás stahuje do propasti. A puč sebezáchovy nám říká, že nepostaráme-li se o sebe sami, nikdo jiný to za nás neudělá. Vláda zde není od toho, aby se líbila Bruselu. Většina zvolila vládu, od které se čeká, že nás před Bruselem bude bránit. Řečeno na rovinu, tato vláda není pro všechny. Je to vláda domorodců, kteří patří tam, kde jsou a kde vždy byli. Kdo si myslí, že patříme někam, kde nejsme, jednou na východ, jindy na západ, je tady špatně. Minimálně v tomto volebním období tu bude cizí.
1: Ale Andrej Babiš taky vyhrál tím, že se předvedl jako státník. Jo? Nerozporoval autoritu prezidenta, nedělal problémy, nedělal dusno a snažil se to vyřešit co nejdřív.
2: Máme zde presumpci neviny. Filip Turek není z ničeho obviněný ve smyslu, jako že by byl odsouzený.
3: A ty první, co uděláš, je, že prostě jako vlastně svoji vlastní zemi a svého vlastního premiéra nabonzuješ v Evropské unii a děláš prostě svoji vlastní zemi a sám sobě ostudu.
1: Vítám vás u dalšího dílu našeho oblíbeného podcastu, můžu říct. Je tady se mnou Lucie Kubovičová. Ahoj, Lucie.
3: Ahoj, dobrý den všichni.
1: A je tady taky Tomas Kuli, taky čau Tomasi.
4: Dobrý den.
1: Děkujeme, že nás sledujete. Pokud chcete vědět o každém novém dílu, tak na YouTube si dejte odběr a všechno se dozvíte v pravý čas. My dneska točíme brzy po tom posledním díle, aby jsme doručili nejžhavější zprávy. Točíme v úterý 9. prosince a dnes byl jmenován premiérem Andrej Babiš. Takže je to staronový premiér. Ale pojďme začít pěkně po pořádku. Tak, ještě předtím, než byl Andrej Babiš jmenován, tomu se dostaneme i v těch našich komentářích, tak motoristé byli u prezidenta, nebyl tam Filip Turek, který leží se zády v nemocnici. Byl tam Ota Klempíř, byl tam Petr Macinka. Dneska víme, že Filip Turek nebyl na tom seznamu Andreje Babiše na ministra. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. A pojďme na to. Lucie, tvůj komentář.
3: Mně vlastně se k tomu vybavuje to video Filipa Turka, jak leží v té nemocniční posteli a má na sobě to černý tílko. Takže i přesto, že je indisponován a zdravotně mu asi není úplně dobře, tak vlastně si vzal sexy černé tílko, aby... víš, jako normálně ležíš prostě v nemocnici, Andělíček se to jmenuje, nebo jak se to jmenuje, Andělíček. Prostě, jo. Prostě ti dají Andělíčka, jo, vypadáš, jak vypadáš, prostě vypadáš příšerně v nemocnici, ale... Ne, Filip Turek. Filip Turek měl nagelovanou patku, měl tam prostě černý tílko, aby jako ani na vteřinu jsme nezapomněli na to, že prostě pořád je to jako muž, jo? Muž s velkým M. Každopádně, a to bylo fakt první, co mě trklo, když jsem to video viděla, každopádně, jako mně to normálně přijde jako složení zbraní. Já samozřejmě vůbec nechci pochybovat o tom, že ho to bolí, jako vyhřezlá plotinka, to musí být šílený. Ale já ti mám takový pocit, že vlastně on říká, že s tím jako bojuje hrozně dlouho, hodně lítá letadlem, i v Evropském parlamentu, opichovali mu ty záda. A vlastně ve chvíli, kdy je kolem něj fakt humbuk a on je jediná překážka pro vznik vlády, tak si jde lehnout do nemocnice. Najednou ty záda už to nešlo vydržet. Za mě je to prostě složení zbraní.
1: Já dám komentář a pak dáte. Předpokládám, že by si nevymýšlel, že mu vystřelila plotínka, to se stát může. Kdyby si to vymýšlel, tak je to blbý, to samozřejmě jako my nezjistíme, tak budeme počítat s tím, že to tak je. Já si myslím, že byl by překážka vzniku vlády, blíží se summit Evropské unie, Evropská rada, neboli Evropská rada, kterou Andrej Babiš zjevně považuje jako za důležitý moment. Na začátek té vlády bude se tam řešit celá řada důležitých věcí, od ruských aktiv po víceletý finanční rámec, což je ten rozpočet EU na další roky, takže Andrej Babiš u toho chce být, Filip Turek by mohl být, teoreticky překážka ve vytvoření té vlády, tudíž tam momentálně nebude, jo? Což já si pořád spíš myslím, že tam nebude, ale my, zároveň si myslím, že tohle asi ještě není dohraný, tenhle ten moment, protože i z těch reakcí, co jsem si přečet dneska na Facebooku, jeho reakcí, tak to nevypadá, že by zase ty zbraně úplně jako definitivně složil. Bude se to nějak vyvíjet. Já si nemyslím, že Andrej Babiš kvůli němu půjde do středu s prezidentem. To už mohl jít. Nestalo se to. Filip Turek u té schůzky nebyl. Petr Macinka bude pověřený vedením obou ministerstv, jak životního prostředí, tak zahraničí. A předpokládám, že se to pak bude řešit. Jak se to vyřeší s Filipem Turkem? Nedokážu říct. Jo? Za mě jeden můj komentář k tomu, který jsem dneska žil s tím, že ho tady řeknu, je třeba ocenit v zásadě roli prezidenta i Andreje Babiše, protože mohli do sebe jít, nešli. Prezident si řekl, co chce, dostal to, vyhrál pro sebe. Ale Andrej Babiš taky vyhrál tím, že se předvedl jako státník. Jo? Nerozporoval autoritu prezidenta, nedělal problémy, nedělal dusno a snažil se to vyřešit co nejdřív. A udělal věci, které nemusel udělat. To je jako podle mě důležitý. Takže třeba jako ocenit roli v obou. Potřebovali jsme rychle vládu, budeme ji mít. Za mě víceméně je všechno tak, jak má být. Pak se ještě můžeme probrat o tu Klempíře. A tak já jsem vlastně strašně rád, že tam Ota je. Protože Ota, jak víte, seděl v tomhle studiu a máme ho rádi. Takže jsem rád, že tam Ota je. Jsem zvědavý, jak se popere tady se zachováním poplatku na veřejnoprávní média. Ale to bude další bitva, který se tady určitě ještě někdy dostaneme, Tom asi.
2: Bohužel nemoc a neštěstí nechodí po horách, ale po lidech, jak je známo. To, že je Filip Turek opravdu nemocný, že to může skončit operací páteře, tak to je pravdou. A z nemocničního lůžka se špatně přebírá ministerstvo, bod jedna. Bod dva, to, že tam nešel na ten Pražský hrad, tak to si myslím, že je dobře, protože kdyby tam dorazil oberlík nebo na vozíku, v tomto případě by to bylo pravděpodobně, tak by ti, kteří ho rádi nemají, říkali, že tak baží po funkci, že se tam dostavil i, že by se tam dostavili na smrtelné posteli. No a ti, co ho rádi mají, tak by jako říkali, že chudáka Filipa Turka téměř na smrtelné posteli tam zase potírali. Každopádně obecně řečeno, vždycky, když se někde něco stane, tak já jsem to říkal vždycky u všech a říkal jsem, že to budu říkat u všech, takže to zopakuju a bude tak v budoucnosti opět. Máme zde presumpci neviny. On to nakonec říkal i Petr Pavel, že si uvědomuje, že je tady presumpce neviny. Filip Turek není z ničeho obviněný ve smyslu, jako že by byl odsouzený. Většina z těch věcí je na úrovni politických drbů. Takže až by případně mohl být třeba odsouzený někým, nebo kdyby třeba prohrál s tím deníkem N, tam je to trestní oznámení a tak dále, tak pak je to aspoň na nějakých jako reálných jako základech. Mluvilo se o právních důvodech ze strany Pražského hradu, pak oni pochopili, že to je nehratelné, takže to začalo jako obracet, že ne právní důvody, že to bylo zkresleno. A když se pak, když člověk podívá na ten seznam uniklý, tak třeba rychlá jízda na dálnici, tak to zrovna Petr Pavel nemá moc co říkat, když jezdí na motorce bez helmy, anebo ministr Výborný, už v demisi, už vlastně odchozí, tak ten s tou 90, kolik to je v té obci a podobně.
1: Abychom byli spravedliví, ten se k tomu přiznal a odevzdal řidičák.
2: Tak, já jsem si myslel, že nakonec si řidičák udržel dokonce, že se nějakého toho školení.
1: Jo. A to držíš jenom chvíli nějak, po třech měsících jdeš na školení a...
2: A pak ho dostaneš zpátky. Já nemyslím, že ho dostal nebo ne. Každopádně, tak každému se stane. Co se týká té situace obecně, tak ano, nemyslím si, že by byl Filip Turek překážkou vzniku té vlády, protože to, že bude jmenován Andrej Babiš předsedou vlády, mu bylo přislíbeno Turek, ne Turek. Ve chvíli, kdy je jmenován, to důležité se odehraje, 13. ledna oznámil předseda Tomio Okamura v Poslanecké sněmovně, kdy bude vláda nová žádat o důvěru. Pokud ji získá, tak manévrovací prostor Petra Pavla je naprosto minimální. Takže když si budou na to motoristé trvat, tak ani SPD s pro svobodnými a Trikolorou a už vůbec nehnutí, ano, to nemají důvod jako rozporovat motoristům.
1: Ale Andrej Babiš je ten, kdo to může zastavit.
2: No taky ten, který to může nechat volný průběh. Jo. Takže on ostatně Petr Macinka už jako pronesl takové veřejné mene tekel k Pražskému hradu, že taky to může mít všechno následky určité, jak se bude dál vyvíjet. Takže počkáme, uvidíme. Každopádně tak jsme to říkali delší dobu, prostě, že Filip Turek taky může stát ministrem jako později, až to prostě půjde, když mu to zdravotní stav neumožní, no tak se nestane samozřejmě ministrem. Co se týká OTY, tak všichni ho máme rádi, vzhledem k tomu, že motoristé jsou nejméně početný poslanecký klub v té vládě, tak si samozřejmě OTA Klempíř může přát, co chce, ale faktem zůstává, že vláda rozhoduje ve sboru, ti další dva partneři mají většinu, sám OTA to přiznával, že se může také stát, že z toho prostě jeho přání nic nebude, protože ostatní přehlasují. Vzhledem k tomu, že bývalá vláda ústy ministra Baxa nejdřív přísahala, že nebude zvyšovat televizní poplatky, pak je zvýšila a je to naprosto jako spupnost, protože to platí jako i lidi, co mají třeba jenom telefon a ještě k tomu několikrát, co mají ty soukromí operátory se spoustou kanálů, si platí balíčky, že jo. Takže tak, jak to je ve většině zemí Unie, když to bude z státního rozpočtu klidně, to podle mě nemá nezávislost médií, je výrazem jako osobnostního nastavení, jestli jsou ti lidé schopni měřit každému stejně nebo ne. A to, co si myslím, že je potřeba, co to umožní, když to bude financován, že zatím to ještě nejde, když by na to šel teda ten zvláštní zákon, aby teda tam probíhaly kontroly nejvyššího kontrolního úřadu, protože pořád jsou to veřejné peníze, takže v těch veřejnoprávních médiích...
1: Skočím ti do toho, co si podle průzkumu agentury Kantar, který zveřejnila Česká televize, přeje 88% lidí, aby NKU. Tam bylo NKU.
2: No. A to si myslím, že naprosto, jako to už mělo být dávno.
1: To mělo být dávno.
2: To už mělo být dávno, protože jsou veřejné peníze, tam má být kontrola prostě co nejsilnější. Takže tolik k tomu, ale to, co se dnes stalo, jenom abych to uzavřel, konečně po 2 měsících a skoro 1 týdnu došlo k naplnění vůle voličů, jak to píše ústava, veškerá moc pochází od lidu, lid se jasně vyslovil, Andrej Babiš se vrátil, byl velkorysý, jak to, že udržel vlastně ty vztahy, to s tebou souhlasím, s Pražským hradem, protože ty další dvě strany koalice, jako ty součásti, plus ještě část hnutí a voličů, už chtěli, jako už říkali, že je to moc jako trpělivé, že jo. Že trpělivost se vyplatila, Petr Pavel se choval čestně, vrátil to tím tu vstřícnost, že teda hned ohlásil jmenování a můžeme se posunout. Máme vážné problémy, je třeba je řešit. Otevřel se účet, který je otevřený na 4 roky. A po 4 letech se uzavře a my voliči ho uzavřeme. No a buď tedy bude ta vláda pokračovat, nebo ne.
3: Vždycky se vlastně říká, že volbama to nekončí, volbama to všechno začíná. Vlastně jedna věc je volební kampaň, která je vyhypovaná prostě na maximum srpen, září, začátek října. Tak to je jedna věc. Ta země je hodně štípnutá v tu chvíli, je spousty politických debat, je to vlastně všichni jsou jak na trní a všichni si myslí, že to končí vlastně vyhlášením výsledků na ČT24. A není to úplně pravda, vlastně víme všichni, že jako v tu chvíli začíná ten skutečný vlastně souboj.
1: Ne, protože víš, čím to končí? Vyhlášením výsledků na CNN Prima News. Vy tam asi.
3: Ale je pravda, že ve většině volebních štábů většiny politických stran pořád prostě z nějaké reminiscence běží Česká televize. Jo? K těm poplatkům se ještě vrátím, co jsi říkal. Jo?
2: No,
3: ale, už, ale je fakt, že už třeba vedle mají televizi a tam mají jako CNN Prima News. Jo? Koukají třeba na dvě obrazovky.
2: A?
1: No?
3: No počkej, a co, jo, takže. Přichází fakt jako hodina pravdy, přichází těsně po volbách. Jo? Odehrál to skvěle pan prezident a odehrál to skvěle Andrej Babiš. Ta doba čekání na vládu nebyla dlouhá. To, že jsme v roce 2017 čekali na vládu opravdu extrémně málo, a to můžu říct z vlastní zkušenosti, opravdu z vlastní zkušenosti, tak bylo taky proto, že ta spolupráce mezi Andrejem Babišem a Milošem Zemanem v té době byla úplně jiná. Oni taky nikdy nebyli rivalové v jedních volbách, dokázali k sobě najít cestu a bylo to tak nějak my dva proti všem. A ono je to taky dost spojovalo. A to byla extrémně rychlá vláda, kdy myslím, že 12. nebo 13. prosince tehdy, ještě 2017, Andrej Babiš odjížděl na stejnou Evropskou radu, jako odjíždí teď. Jo? Je to poslední rada toho roku, kde se přesně řeší rozpočet na příští rok a jako fakt zásadní věci. Takže jako ten scénář se trošku opakuje. Myslím si, že pan prezident nestratil tvář a opravdu se z něj nestal ten signing pen, nebo jak si to říkal? Ten
1: autopen.
3: Autopen.
1: Joe Biden.
3: Jo, Joe Biden, autopen. Takže opravdu ne, jako ukázal svůj názor.
1: Jo, zahrál to výborně.
3: Zahrál to výborně, přitom jako s elegancí. Tam nebyla žádná prostě nějaký
1: ús. Myslím si, že dokonce výrazně překračoval svoje možnosti a prošlo mu to.
3: Přesně tak,
2: já
3: ano.
2: Já to musím zaříct
3: po tom rychlosti. Určitě. Ale pořád je to politik, který je pořád volený prostě ve volbách. Už nám prostě prezidenta nevolí poslanecká sněmovna. Už si ho volíme sami. A pokud prostě Petr Pavel chce obhajovat ten úřad a myslím si, že ho bude chtít obhajovat, tak prostě on teď hraje svoji možná nejdůležitější roli za celý svoje první volební období.
2: Jo,
3: prostě. Takže z něj se teda nestal signing pen nebo autopen. Překračoval, ano, samozřejmě, že překračoval samozřejmě ty svoje možnosti, ale pořád vlastně v rámci. Fascinující byl ten ping-pong mezi ním a Andrejem Babišem, co se týkalo střetu zájmu. Kam až ten Andrej Babiš byl vlastně schopnej s tím řešením zajít? Že opravdu připravil něco, co připravovat ani nemusel. On opravdu toho udělal víc, než měl. A než mu vlastně jakoby ustavuje ten zákon. Myslím si, že to bylo pro mnohý překvapení. Nevím, jestli tady budete chtít rozebírat to video, kde to oznamuje. Můžeme si o tom klidně potom ještě něco říct. Nebo nemusíme. Každopádně emoce tam byla veliká. To si myslím, že jako si všichni jako...
1: Si to představ.
3: Jo. Nechceš si to ani představovat. Ještě když tam říkáš větu, že tvoje děti zdědí prostě tu firmu, až ty umřeš. Jo? Jako tam jsou fakt jako dost silný momenty. A takže za mě jako odehraný od obou úplně skvěle. A co se týká o ty klempíře a veřejnoprávních poplatků, myslím si, že to je vlastně od něj chytrý, protože jako vylízt ven od prezidenta a říct, zrušíme veřejnoprávní poplatky, jako úplně to odjíždíš granát a ten pět vybouchne před tím plečníkem. No to nemůžeš udělat. Pokud tam chceš sedět 4 roky, máš 4 roky na to s tím něco dělat, ale fakt jako chytrý člověk řekne, že to dělat nebude, i přesto, že možná ví, že to udělá, protože ta vláda ho k tomu dotlačí a ta sněmovna taky. Takže to, že to říká teď, vůbec neznamená, že se to nestane. A poslední věc k tomu. Bavila jsem se s několika lidma z České televize i z okolí pana prezidenta a říkali mi strašně zajímavou věc, že lidi vlastně jsou fakt otrávený tou Českou televizí a opravdu jsou otrávený tím zvýšením těch poplatků.
1: 60% podle stejného průzkumu je pro zrušení.
3: Nemělo. A opravdu jako ty reakce těch diváků, i co dochází do té České televize, jako nefandí tomu ty lidi a stát se to nemělo.
1: Tečka. Ty jsi chtěl něco dodat?
3: Jo, ty jsi chtěl něco dodat k té ústavě nebo k tomu prezidentovi, víš?
2: No, tam toho bylo víc. To není tak, jakože by to bylo všechno úplně hladké. Já chci úplně, teďka už je to historie, abych chtěl posunout dopředu. A tak jenom v rychlosti to první, co tam bylo jako k zamyšlení, kde jako to přehnal Petr Pavel jeho okolí, tak to bylo, když formující se vláda, jakožto první vláda v historii České republiky, předložila dopředu programové prohlášení. Všechny vlády předtím to měly až po jmenování. A oni jim tam začali říkat, co by tam měli doplnit. A kopírovalo to přesně to, co tvrdili pánové Fiala, Jurečka, Výborný, Kupka a tak dále. Prostě, jo, úplně.
1: A tohle prezident prohrál, protože řekli mu máš smůlu a nazdar.
2: Řekli mu máš smůlu, to je naše věc. Protože tak, to byly prostě priority těch, kteří prohráli volby přesně s tímto. Bod jedna. Bod dva, myslím si, že nejeden člověk, mnoho lidí v České republice už je otrávených, chytá psotník, jak slyší Filip Turek a střed zájmů a vláda dohromady. Protože lidi neřeší v běžném životě, to říkala ta pirátka s těmi červenými vlasy, myslím paní Demetrašvili se jmenuje, tak ta říkala, no jak na sociálních sítích to vře ohledně střetu zájmů. A jako dobře, ale v běžném životě jako teda nevře. My, co žijeme v realitě jako mimo virtuální realitu, lidi řeší, že je drahý chleba, ten je drahý pořád. Lidi řeší služby státu, které i při zvýšených daních jsou čím dál horší. Lidi doufají, že se to celé napraví. Tím se dostávám k té tvojí Filipice o té České televizi. S tím rozhlasem ani není takový jako problém. Ale tak jako, jako to nemá smysl.
1: To já mám s Českým rozhlasem velký problém teda.
2: Dobře, ale
1: to je jako konkurence naše za peníze daňových poplatníků.
2: Tak, tak, jo. Já jsem jenom chtěl říct to, co to jsem byla, děkuji ti, tak když to řekneš za mě, to neprodlužu. To, co jsi říkala ty, jsou otrávení lidi proto, protože si to platí všichni. Všichni si to platí, jenomže tam dostáváš, obzvláště v publicitě zpravodajství, jenom jeden názor, a když už tam má být ten druhý, tak je to taková ta férovka 1:5. Že tam pozvou toho jednoho s trochu oponentním názorem.
3: Jasně, to je dlouhodobý. O tom se tady bavíme v podstatě v každém dílu.
2: No a tím, ale tím se posunuli, by byly vyvážení, protože, jak říká Michal, předtím tam nebyl ani ten jeden. A prostě normální nalejvárna, co si máš správně myslet. Tak to jasný, že to lidi štve. A to s tím rozhlasem je to pravda. To, co říkal o stabilizaci, o ta klempíř je pravda. Ano, tak my si to tady musíme na to, jako, že si se uživit. Tak teda, ať se vezmou celá suma peněz. A třeba podle kritéria sledovanosti se to trošku přerozdělí, ale už se zruší úplně. Protože jako, protože by to byl takový moloch. A to já zase taky se znám s těmi lidmi, že každý se s nima zná, tak něco, tady ještě opozice, formující se vláda, někde něco bylo velkého. A oni to tam jako nechtěli dát. Že? Říkám, tam dejte, teď to platí i lidi, kteří prostě jsou voliči tohohle, říkají, no ale taky lidi, kteří voliči tohohle nejsou. Takže tam zase byl jenom ten jeden. A to je ta argumentace, jo? Že oni ti řeknou, ale platí si to i lidi, kteří tohle ne, ale ti lidi, kteří mají jeden názor, to tam mají 24 hodin. Prakticky. Furt.
1: Hele, můj názor je jednoduchý na tohle.
3: Nebudu se, teď se to změní. Já, teď tam budou SPDáci od rána do večera, protože jsou součástí koalice.
1: No, ale vidíš, ale to taky není dobře, jo? Ale já nesouhlasím s Otou, nutno říct. To co říká Ota, s tím já nesouhlasím, protože došlo ke zvýšení koncesionářských poplatků a nemělo se to stát z jednoho prostého důvodu, kromě toho, že to Martin Baxa a vláda slibovala, že se to nestane, stalo se to. Podle mě se stalo, jednoduše snažili si zajistit prostor před volbama v té televizi. Tečka.
3: Jasně.
2: Koupili si prostě podporu, no.
1: Jasně. A bod číslo 2.
3: Byly krajské volby a parlamentní, že jo, dva roky
1: po sobě. Bod číslo 2. Hele, vždycky se to řeklo, budeme debatovat o tom, jaká je úloha veřejnoprávních médií. Jo? To je důležitý. Protože teď, v zásadě, když si to vezmu, tak oni za peníze, které vyberou od těch koncesionářů, konkurujou opravdu jako neférová konkurence nám, soukromníkům, privátním médiím, který ještě, notabene, tady ve firmě musím platit za každého zaměstnance koncesionářské poplatky. Proč pro boha? Teď máme televizi, nemáme.
2: Jako ale já, máme hezké platno, tam si
1: já s tím sami. Nesouhlasím s tím, co říká Ota, nutno říct, mám ho rád, nesouhlasím s tím, jsem zvědavý, jestli si uhájí ten postoj, nedokážu říct, pravda je, většina veřejnoprávních médií v Evropské unii je financovaná z rozpočtu, nikoli z koncesionářských poplatků, a těch, kteří jsou financovaný z koncesionářských poplatků, ubývá. A to nejsou žádný Slovenska, Maďarska, něco podobného, to jsou Francie, jo? Dánsko, Nizozemsko a tak dále a tak dále. Jako,
3: no tak samozřejmě, tak kauza v BBC prostě a nějak jako cíleně sestříhaný Trumpův projev, tak že z toho prostě vystřihnou jako úplně největší hvězdy BBC, vlastně to, kde ten Trump říká jako nebuďte prostě agresivní a jako v poklidu, dejte ty protesty v poklidu, a to tam prostě není. Já si myslím, že to je taky jako hodně zásadní moment, protože za prvý Česká televize se hodně zaštiťuje BBC a vlastně vůbec jako tím, jak se tam ten program tvoří a jak vlastně, jakoby, jak funguje ta televize.
1: Hele, ale ať, jestli někdo chce, ať si vezme tu posádku v České televizi ve zpravodajství a postaví si svoji televizi za svoje peníze. S nima. Můžeme bojovat. No, na férová soutěž. Komu se to bude líbit, komu

0: v
1: Vlákna.
0: Trezoru, Vlákna, to je hrozný film. To, kdo má jako války chtivé choutky, ať se na to podívá, hned ho rychle přejdou. Který vycházel z reálných plánů vlády Velké Británie, ještě za studené války, to je první, tak to pak dali do Trezoru. Se vysílalo jednou, dali to do Trezoru a pak se mohlo vysílat až později, prostě až po x letech. Tak to se mi vždycky líbilo, tady ta produkce byla dobrá, jo. Ale jako, že bych, jako, protože ty lidi znám osobně taky, tak jako já jsem vždycky hledal BBC, já jsem si přidal BBC a vedle toho jsem si přidal třeba Francouze, ještě k tomu Němce, ještě k tomu třeba Bulhary nebo Řeky a Turky. A pak jako jsem si nějak udělal obrázek o té zahraniční politické události, protože každý si to nějak upravil. Tak to je bod jedna. Bod dva, jak říkáš ty, a já s tou taky souhlasím, tak ať je to teda férové, opravdu ať je to férové. Jako proč by někdo měl sosat z lidí tolik peněz za to uspokojovat jenom jednu část a jako o té úloze, ať se teda debatuje, když to není jenom zpravodajství publicistika, která tam evidentně jako je trošku cinklá, je ten příběh ze života. Teďka samozřejmě ne, když jsem jako soukromý, ještě na soukromé stanici na Primě a podobně, a když mě tam ještě zvali předtím, tak já jsem normálně odmítl chodit do přetáček, jo. Že jednou se mi stalo, že mě fakt ukecali, já jsem nemohla, ukecali mě na jeden případ, říkám dobrý a hodlám říct to a tak mě se střídali, jsem nepoznal sám sebe. Fakt.
1: Donald Trump hadr.
0: Ty, já jsem to koukal a říkám, tohle jsem fakt. Chápeš to po slovíčkách? Takže jako, dobrý, a nedělal jsem z toho žádnou komedii, no jsem řekl, už nikdy nepůjdu na přetáčený, jenom na živo. Žádný přetáčky se mnou nikdo neudělá takhle. Takže takhle to je. No.
1: Tak pojďme dál. Pojďme dál. To už jsme viděli, Filip Turek.
0: Já jsem
1: Pojďme
0: viděl jenom
1: jej.
0: fotku a tam byla v bílým.
1: Tady, no, tady zasahuje ta plotýnka
0: Ukažte
1: do
0: ještě.
1: toho míšního kanálu.
0: Bohužel,
1: Tak,
0: dnes
1: počkej, teď to
0: nerozumím
1: tam, to je to
0: trestní a
1: černý, to
0: mám
1: je ten
0: vyřezat
1: černý,
0: titaňku, to poměrně
1: jak se
0: drsně.
1: to
0: Vidíš,
1: jmenuje,
0: že je fakt nemocný ten
1: náčelník.
0: člověk.
1: Jo.
0: Ale tohle si neuděláš na simulanta.
1: Tak, to jsme viděli, Brusel, pojďme na tu Evropskou radu. Tam je několik témat, jo. A to mě vlastně zajímá, Lucie, protože ty znáš dobře Andreje Babiše. Jak on vlastně sebe, tam budou důležitý témata. Bude tam třeba zabavení zmražených ruských aktiv, bude se tam o tom hlasovat a je tam zajištění vlastně tohohle kroku, protože to se vymohli Belgičani, pokud se to má stát, nechť každý stát dá záruku, že zaplatí svůj podíl, v našem případě nějakých 80, podle některých odhadů 90 miliard korun. To je záruka, to jsou peníze jakoby daňových poplatníků. Jak si myslí, že on v tomhle přistoupí? V zásadě si myslím, že to nemůže schválit, jo? Protože voličům něco slíbil, ale jak zareaguje?
2: Teď myslíš na právě hlasování o těch ruských
1: Jak,
2: aktivách?
1: jakou, jakou mě zajímá vlastně, jak on vnímá ten svůj evropský obraz.
2: Myslím, že mu na tom strašně záleží. Myslím si, že pro něj Evropská rada je fakt důležitá věc, rada premiérů. Měl tam, zakládal si na velmi dobrých vztazích s těmi lídry. Ona už taky půlka těch lídrů tam není. I přesto, že s Angelou Merkelovou nesouhlasil, co se týkalo vlastně migrační politiky v Evropě, tak si s ní vybudoval za tu dobu, co byl premiér, v tom prvním období fakt dobrý vztahy. To samé s Emmanuelem Macronem, pak samozřejmě Emmanuel Macron, že ho zase hrál jako svoje hry, Francie. Vztah s premiérem Fialou, s prezidentem Pavlem, ale obecně si myslím, že jeho postavení v té unii je pro něj opravdu naprosto zásadní věc. Záleží mu na tom. Stejně jako mu záleží na tom, aby byl nejlepší premiér vůbec jako novodobé historie České republiky. O tom já jsem
1: Což
2: přesvědčená.
1: se dost často rozchází s tím evropským obrazem.
2: A musím ti
1: Tohle je
2: říct,
1: asi to téma.
2: a
0: Jak
2: musím
0: bude
1: ti
0: hlasovat
1: říct,
2: rodě
1: a
2: Rusů?
1: musím ti říct, že vlastně si pamatuju, když jsem s ním jela v autě a vlastně měl být jmenován premiérem v tom prvním období a říkal mi, to bude pro mě ještě horší, než být ministr financí, protože já budu už, jako, já už nebudu dělat nic jiného, budu pracovat, protože já chci být nejlepší prostě. A to je přesně ten To jo, ale
2: motor,
1: jak v tomhle
2: jo.
1: případě se třeba postaví. Ty něco říkáš že volební kampani, což je v přímém rozporu vlastně s tím návrhem.
2: Bude to trošičku takový jak Green Deal, viď? Jako, jak
1: Jo,
2: jeho
1: ale
2: hlasování
1: to je
2: o Green
1: přeci,
2: Dealu.
1: ale ten Green Deal je
2: Jo?
1: ten moment, kdy on se spálil.
2: No jasně.
1: Jo,
2: A ty sám si to
1: hlasoval pro něj.
2: mnohokrát jako říkal, jo? V bruselském diktátu na CNN.

0: prima. Takže mně přijde, že to jako bude dost podobný. Jo.
1: Já si myslím, že to neschválí.
0: Záleží taky, jaký bude mít partnery na to. Na ten vzdor.
1: Podle toho, co já vím, tak podle těch posledních zpráv se bude hlasovat kvalifikovanou většinou. Zajímavý taky, konec konců. Mm-hmm. Ale to je pro něj velký štěstí, protože když se bude hlasovat kvalifikovanou většinou,
0: tak on může říct
1: tak
0: ne.
1: On může říct ne. Plus se zdá, že těch zemí, kterých je proti je víc, a některé země, které to chtějí, tak můžou převzít na sebe ty závazky těch ostatních. Takže já bych si tipnul, že takhle nějak to skončí, že budou země, které řeknou my ne. My se za tohle nezaručíme, nám se to nelíbí. Ono to jako trošku nabourává
0: víc, ten co? Maďarsko,
1: globální právní
0: Maďarsko
1: řád.
0: Může vlastně hlasovat těch stejně.
1: Těch může být víc, jo. Těch Belgie si má problém od začátku, to víme. Tomasi, jak si myslíš, že bude hlasovat?
2: Dokud se Belgie bude držet proti a těch zemí je opravdu víc, ten, kdo to moc chce, tak je třeba Francie, že? Víme, jak jsou na tom Francouzi a peníze, jako, myslím, stát.
1: Blbě.
2: A no představ si, že prostě první věc, kterou udělá novopečený předseda vlády ještě bez důvěry, ještě nebude mít důvěru, tak přijede a řekne, tak přátelé, Česká republika, vy všichni občané budete ručit 80 miliardami za peníze pro Ukrajinu, které budou vzaty Rusku, které má jaderné zbraně. A bude to první věc, kterou tady řekne. Takže logika politická říká to, co říkáš ty, že to nemůže prostě na to kývnout, že to by ho tady, to by pak asi 4 roky mohlo dělat všechno, cokoliv ta vláda, že jo. Navíc koaliční partneři typu SPD.
1: Jsou proti, to víme.
2: Ti jsou proti, ti by se z toho jako, to by asi ta vláda teda se brzo rozkolísala. Takže to je bod jedna, no a bod dva. Ono je to těžké, no, tam se bude jednat o víceletém rámci finančním, to je pro nás hodně důležité, kolik se tam vyhádá peněz. V Bruselu samozřejmě dokáže, já jsem viděl na vlastní oči, jak tam dokážou kleknout, že tam předseda vlády pro ně kolikrát jedné členské země, pokud to náhodou není Němec teda, tak ten pro ně jako znamená jako ne tak honosnou funkci, řekněme. Ale je to zajímavé, jak jako oni vlastně měří všem stejně, takže to bylo pořád jako zakážeme spalovací motory, až se německý kancléř rozhodl, že to zase tak dobrý nápad není, a najednou Ursula přišla s tím, že protože ona by měla pro dobro celé Unie, ne pro členský stát jeden, že? Až k tomu, s kterou pochází, najednou Ursula, no tak asi to není zase tak dobrý nápad, no, těm parafrázuju. Takže, no, takhle to je, no a teďka mě pobavilo, ale to jenom k tomu dodám, jak jako pirátská europoslankyně Gregorová, která, jako když už to těm pirátům nevyšlo tady, tak šli žalovat k Ursule von der Leyenová, to říkala paní Richterová, to vypočítávala, tak za prvý, že chtějí posoudit ten střet zájmu, jak je to z evropského práva, když teda v Česku dopadlo, to dopadlo, a že ještě začali, a teďka jako na ty, a že tam poslali jako otázku Filipa Turka a Petra Macinky, jak se to úplně představili, jak oni tam byli.
1: Tak už je další ještě věci k tomu.
2: Ještě další věci k tomu. Okay. A ať se vyjádří paní Uršula, říká Olga Richterová dneska po tom jmenování. Ty se úplně představil prostě to živě, jak oni ti piráti sedí a teďka jdou jako za tou máminou sukní Uršuly mámy. A podívejte, ať je tam mají toho Turka, jo, tak ten je jako to, a toho Macinku a ten Babiš a střed zájmu. Jej, no tak jako, ale každý má právo dělat politiku, jakou chce, tak jako je to jejich jako plné právo, ale jako opět další jako žalobnictví, žalobničci v Bruselu jako na naše domácí poměry, to je teda...
1: Lucie, tak s tím si každý z nás užil svoje. To žaluje se i mezi novináři, můžu prozradit.
0: Ale já jsem si užila i šikanu v Evropském parlamentu. Jako po mně šli, jako i Češi, hlavně Češi po mně šli. A to je strašně zvláštní, jak my se jako v Evropské unii k sobě jako Češi chováme v těch institucích. Jako ty nedokážeš na domácí půdě s tím nic provést, protože prostě Andrej Babiš vyřešil svůj střet zájmu, takže vlastně to jako úplně nejde úplně jako rozsupovat. Tak si z toho vytáhneš prostě zdravotnický fond a začneš řešit prostě zoufale zdravotnický fond. On to ohlásí jeden večer, ten samý večer prezident dá prohlášení, že prostě ano, že ho jmenuje premiérem, a ty první, co uděláš, je, že prostě jako vlastně svoji vlastní zemi a svého vlastního premiéra nabonzuješ v Evropské unii a děláš prostě svoji vlastní zemi a sám sobě ostudu. Běž domů, A zkus to doma, zkus to ve sněmovně, prostě zkus to tady, a když
1: no,
0: na to nemáš,
1: to máš ve volbách,
0: tak tím neotravuj to. Prostě, tak tím neotravuj, jako proč si pořád bonzujeme vlastní zemi v Evropské unii, to je jako specialita Pirátů, mají na tom, já určitě věřím, že jejich voliči jsou za to rádi, protože prostě to irituje, Andrej Babiš, celá tato vláda je irituje, takže vlastně zkouší jakýkoliv prostředky, ale jako tady mají fakt smůlu a je to hrozně... Je to fakt střílení jako slepejma, protože...
1: Do vlastní nohy bych skoro řekl.
0: My obavíme, že Evropský parlament může být velmi zbytečná instituce. Velmi zbytečná instituce. Oba dva jsme tam strávili dost času na to, aby jsme věděli, že to je opravdu fakt skanzen. Jo?
2: Já taky.
0: Na druhou stranu... jo, a prostě... A jedí se tam ty krevety a ty ústřice k obědu a je to tam úplně prostě šílený. Na druhou stranu, ty pokud jsi šikovnej europoslanec, tak dokážeš pro tu zemi zařídit docela dost věcí. Pro firmy dokážeš zařídit docela dost věcí. Pro průmysl dokážeš zařídit docela dost věcí. A byli europoslanci, kteří to fakt dokázali a dokonce se říkalo prostě, jestli chcete něco zařídit průmyslníkům, se říkalo, jestli něco chcete zařídit, běžte za Charanzovou. Ta neměla čas chodit bonzovat. Jestli jako jediný přínos Pirátů, a máme tam poslední Pirátku, Piráti jsou, odvádí tak dobrou práci v Evropském parlamentu, že ze tří poslanců mají jednoho a jsou rádi, že jsou rádi, tak jako jestli opravdu je to jako jediná náplň, proč vlastně berou ty docela fajn peníze a mají ty docela fajn jako výdobytky, protože mají, to víme, jak jsou ohodnocený, tak doufáme, že v příštích volbách už tam třeba nebude ani jeden, protože to není přínos pro tu Českou republiku.
1: Ne, já už jsem to
0: Zero, jako, úplně.
1: Několikrát komentoval jsme nedávno s Tomasem u majstra Kubelíka, tam jsme se o tom zrovna bavili. Hele, prostě to bonzování je strašná, to tak nedělá žádný jiný národ na světě, nebo nějaký jako středoevropaní, východoevropaní.
2: Rumuni a Slováci.
1: Ale že by Francouz bonzoval na sebe jako v Bruselu, to si jako úplně nemyslím. Jo.
2: Já vím, že když tam byl já, tak to byla ještě...
1: Slováci to dělají, to je pravda.
2: Slováci to dělají, pan Šimečka.
1: Možná Maďaři asi.
2: No, taky, Maďaři taky to dělají. Slováci, Maďaři vím, Rumuni jsem zažil.
1: Ale národ, který má jako, nevím, Poláci, nebo Francouzi, Němci, který má nějaký jako sebevědomí, tak to prostě nemá dělat. Jako ať je tam, kdo je tam, furt ten zájem je stejný té země, ne? Jako Andrej Babiš má pravděpodobně nepochybně stejný zájmy, jako máme my. Stejně jako mají i voliči ODS nebo já nevím, STANu. Všichni máme stejný zájem. Aby Česká republika prosperovala, aby rostla, aby tady byla nízká nezaměstnanost. Je to furt stejný. To je náš zájem, ne? Jako společný. Tím, že budeš bonzovat, tak jako oslabuješ tu zemi.
2: No, prostě zájem
0: je... A sbíráš laciný
1: body. A Piráti to dělají pořád.
0: A sbíráš laciný body. Je to laciný body.
2: Ale prostě ten zájem je... Třetím jestli upřímně prostě podojit to.
1: Jo, hele, je to vlastně, já už ani nevím, co to je za zájem. Jo. Ne, tak jako když Ondřej Kolář a vystoupí a řekne, já jsem jako europoslanec, to tam musím říct, to mě úplně rozstřílil v poslední době, řekne, jako europoslanec nezastupuji české zájmy, ale zájmy Evropské unie. Tak to se splet roli, ne?
2: No.
1: To jako by byl eurokomisař.
0: To je možná to takhle... eurokomisař, jo? Ale určitě ne volený europoslanec, který ho tam posílají čeští voliči, jo?
2: No, je to tak, protože tak...
0: A tam zblbneš hned v tom Bruselu, když to víš, když to víte.
1: Hele, já tam byl ale 5 let a nezblbnul.
2: Já jsem taky nezblbnul, já jsem
1: tam byl taky roky.
0: Dobře, já nemyslím třeba lidi, kteří jako pracují nějak trošku bokem, ale fakt, když se z tebe stane opravdu ten vysoký úředník prostě, nebo ten europoslanec, máš velkou šanci, že ti hrábne prostě.
2: No, tak je to...
1: Ale to si, to
0: myslíš úplně mimo realitu, protože ta bublina, kdy to víme, ta bublina
1: je pěkná tečka.
0: Šílená.
2: Že, věc,
1: Tomas má za chvíli rozhovor s Tomem Okamurou, který už tady někde stepuje na chobě, takže na Piráty se nedostane, na ty se dostane příště. Určitě je o čem se bavit.
0: Moc se na to těšíme.
1: A tohle jsme probrali. Mm-hmm.
2: A já vám děkuji všem za pochopení, ale opravdu musíme točit s panem předsedou, takže... Příště se budeme, že to
1: bude další.
2: No,
1: tak jo, mějte se víc. Pěkně, děkuju.
0: Děkujeme vám za všechno.
3: Politika, zprávy i lifestyle. Objevte podcasty Dataran.

studio Midgard na svobodném vysílači CS. U mikrofonu Petr Václav a u vašich přijímačů se to právě vy, kteří brzy ztratíte svůj klid. Budeme se bavit o všem, co na mainstreamu neuslyšíte. Odhalíme roušku tajemna, koukneme se pod pokličky mocných a dozvíme se všechno, co je potřeba vědět, aby člověk přestal býti v klidu.

pořadu Evoluce, základní poslání člověka, si s Išou povídáme o duchovních záležitostech, tak, jak jste ještě možná neslyšeli.

Zatímco v historii na ryby se budeme věnovat historickým záležitostem, které proběhly a události, které známe z dějepisných knih, si nastolíme v trošku jiném světle. Pak v hovorech při víně se budeme věnovat různým tématům, nejsou nijak ohraničena ani tematicky, ani časově, ale rozhodně si budeme povídat o velice, velice zajímavých věcech.

Takže posloucháte-li studio Midgard na svobodném vysílači CS, tak pak ode mě, od Petra Václava, uslyšíte mnoho zajímavého a já předpokládám, že zrovna tak vás překvapí moji hosté.

0: Vítám všechny posluchače Svobodného vysílače. U pořadu Stárnutí je přežitek a já jsem si pro dnešek pro vás připravil velice zajímavého hosta. Sedím s ním na takové verandě, prosklené, svítí nám sem sluníčko a já pevně věřím tomu, že se vám bude můj dnešní host velice, ale velice líbit. Právě dosedl, takže to je slyšet a to znamená jenom jedno, vážení přátelé, že tedy v podstatě můj host Šárka je nachystaná k tomu, aby jsme si mohli povídat o všem, co souvisí nějakým způsobem se zdravím a co může být pro vás užitečné jako informace, jak si zdraví udržet, jak se cítit dobře, jak skvěle vypadat, protože tyto všechny faktory pochopitelně mají svoji roli nezastupitelnou v tom, jak to potom navenek vyzařujeme, jak vypadáme, no a jak vlastně na ty ostatní lidi působíme. Takže Šárko, já tě vítám v našem pořadu na Svobodném vysílači ve studiu Midgard.
1: Děkuji za přivítání a zdravím všechny posluchače.
0: Já na tebe prozradím, že jsi ze Severní Moravy, takže Šárka je z velké dálky. Pravděpodobně, byť nemáme hovory při víně, tak musím naprášit, že si nalila dobré víno, což mě se vyhnulo, Šárko, protože já musím ještě dneska musím pracovat a musím řídit, protože já se budu posouvat potom z té Severní Moravy pochopitelně domů. Tak já bych tě poprosil o jedno, mohla by si ke své osobě něco říct, jak ty jsi se dostala vlastně do kontaktu s nějakým přemýšlením o zdraví a s tím, co jsi vlastně dělala potom, aby vypadáš dobře, takže jsi oprávněná osoba k tomu, aby si, dejme tomu se o svém snažení celoživotní nějakým způsobem podělila, tak zkus kdo se o sobě něco prozradit, ať naši posluchači si tě umí představit. Já nebudu říkat tvé míry, tvůj věk, to nechám na tobě.
1: Děkuji za kompliment. Mé míry jsou nějaké, můj věk je už trošičku vyšší. Nicméně musím zabrousit hodně do minulosti, protože k takovému nějaké změně životního režimu mě v podstatě donutili mé děti, které jako malé byly hodně nemocné. Takže já jsem hledala cestu, jak jim pomoci a opravdu nebyla to cesta přímo ta přes antibiotika a různé takové pomocné prvky.
0: Počkej, a to se psal jaký rok?
1: To se psal rok 1986-7.
0: Čili byl to ještě bývalý režim, to znamená, že spousta jakýchsi vln a nějakých, řeknu, takových těch událostí, které nás potom navštívily, tak tenkrát to nebylo úplně běžné.
1: Právě proto, že to nebylo vůbec běžné, tak to hledání bylo dosti složité a ta cesta byla trošičku trnitější než třeba v dnešní době, protože ty informace nebyly. Informace se získávaly, nechci říct pokoutním způsobem, ale opravdu takovým zvláštním způsobem.
0: No taky nebyl internet, že jo?
1: No tak to vůbec ne, takže opravdu knihy, knížky, někdy časopisy, informace, lidí, kteří nějakým způsobem k tomu inklinovali, takže ono to nebylo úplně jednoduché.
0: A promiň, pamatuješ si první knížku, kterou si přečetla z tohoto oboru?
1: Tak to si nepamatuji. To opravdu už nevím, co to nastartovalo.
0: Takže vypadáš dobře, ale ta paměť tedy...
1: No ta paměť...
0: Promiň, to bylo nezdvořilé. Ale
1: oprávně ne.
0: Ale já to mám taky pochopitelně. Vždycky, když se mě někdo zeptá na něco důležitého, tak já mu chci důležitě odpovědět a pak zjistím, že to nejdůležitější jsem zapomněl. A nemůžu si vzpomenout. Ale mám dobrou vlastnost, že umím ty věci popisovat. Byť neudám jakoby ten konkrétní název třeba, tak to nějak popíšu. Takže byla to zahraniční kniha nebo?
1: Nebyla to zahraniční kniha, protože nějakým jazykem cizím jsem nedisponovala, takže ono, fakt už si nepamatuju, začalo to dokonce i něco kolem psychotroniky. Jo, takže i tady touto cestou to šlo, ale v podstatě tenkrát v té době jediná cesta byly bylinky.
0: že jsi začala na bylinkách.
1: Začala jsem na bylinkách a ani jsem tak nezačala já na bylinkách, jako moje dvě děti, které opravdu byly dost nemocné, takže jsme navštívili jednoho bylinkáře, který v podstatě po tom pátraní jsme ho našli a ten sestavil takovou skupinu bylin, které holky musely pít, samozřejmě, že velice nerady, každé ráno v 6:30 nebo ještě dokonce ve 6:45 před školkou museli vypít šálek hořkého čaje. Ale musím říct, že mělo to svůj smysl, že ten zdravotní stav se pomaličku, ale jistě začal zlepšovat.
0: Tak obě jsou, myslím si, hezké ženy. Takže ty bylinky asi jim taky přidali na kráse.
1: Určitě.
0: A nebo jsou po mamince, to je také možné. Ale víš co, to byl někdo tady ze Severní Moravy, někde tady bylinář?
1: Byl od někud z Ostravska. Jestli teda mohu jmenovat, tak to byl starý pan Bojnar.
0: To mi něco říká.
1: No, jeho syn dneska je pokračovatelem, ale my jsme navštívili starého pána, který prostě se na mě podíval a říkal, nejste buchty, po těch vás palí žáha, takže měl naprostou pravdu. No a mrkl na holky, sepsal prostě recept a podle toho jsme jeli. To byly naše začátky. Pak ještě v té době opravdu totalitní, že to takhle musím říct, tak jsem se setkala s knihou paní Podhorné, tuším, že se jmenovala takhle.
0: Ano, ta je tady ze Severní Moravy a vlastně dodává teďko i do lékáren různé bylinné čaje, tinktury, čili doktorka Podhorná, to je známé
1: no,
0: jméno.
1: To ta a pak to byla ještě makrobiotička, paní, no a to je ta paměť.
0: Úplně v pohodě, no. To není důležitý. Byla to makrobiotika. Vlastně.
1: Tak a moje cesta pokračovala přes makrobiotiku. Takže jsem si koupila mlýnek na obilí, začala jsem prostě mlít.
0: To bylo v té době, jak se tady na Severní Moravě vyšetřovala ta loupež toho zrna. Že pak nebylo co sít, protože se klíčilo zrno.
1: Ano, a nejvíc tady u nás, my jsme se určitě na tom hodně podíleli.
0: Ale promiň, kdybych chtěl jako kdyby kontrovat, tak já jsem tady slyšel, že než mlít, tak zrno by se mělo drtit.
1: To je možné, ale já jsem...
0: Víš, jak to dělali naši předci?
1: Jo, dva kameny.
0: Ano, právě to ti zabezpečí, že dostaneš i tu slupku jako do toho obsahu a že to nepoškodíš, ale že to opravdu bude mít tu kvalitu.
1: Ano, to se přiznám, že o tom jsem věděla, ale opravdu dva mlýnské kameny jsem nesehnala.
0: Nebo jsi neměla toho, kdo by jimi točil.
1: A taky jsem... taky jsem neměla toho silného a hloupého, který by tím točil, takže já jsem měla mlýnek a...
0: Že jsi to dodala, já jsem se chtěl nabídnout.
1: No, takže jsem zkoušela makrobiotiku, ale to opravdu bohužel nebyla ta nejlepší cesta, protože určité směry výživové nejsou pro každého a konkrétně třeba pro mě ta makrobiotika byla úplně vedle. Takže to byly takové moje začátky pokusů a omylů.
0: To je, já si myslím, že vždycky v jakémkoliv oboru, pokud to není obor nějaký hodně zajetý v té společnosti, jakoby velice už zažitý a zakomponovaný, tak je to vždycky o tom pokus omyl.
1: Ano.
0: Člověk si tím musí projít. Já se pamatuju, že jsme zkoušeli taky spoustu různých přístupů, takhle bych to pojmenoval, jakoby k tomu zdravěji žít. Nakonec se ukázal ten bůček jako skoro nejlepší. Takže ty začátky jsou pochopně různé. No, ale tak asi se tím prokousávala, takže na dětech to nechalo nějaký dobrý vliv, ty bylinky.
1: Bylinky rozhodně, protože se opravdu jako z toho celkem dobře dostali. A jedno je pravda, že ty bylinky jim vystačily až do té doby, než potom v podstatě padla totalita a tady na český trh se dostávaly určité firmy. A jedna z firem, které opravdu v těch začátcích splnili, nebo která splnila svou úlohu úplně perfektně, tak byla firma, jestli teda mohu jmenovat?
0: Existuje ještě?
1: Existuje, no.
0: Fíha, no tak ji pojmenuj.
1: No, byla to firma Just, která v té době opravdu vyráběla perfektní výrobky a ty nahradili ty bylinky, které děvčata pila, tak nahradili koupelemi a ta hydroterapie opravdu byla úžasná a hodně dětem pomohla.
0: Sedací koupele.
1: Lehací koupele.
0: Lehací. Já už jsem stále, že jsme u pana doktora u jezera Hrochů, tak sedací koupele. 29 stupňů. S těma bylinama, víš, jsem si rozpomněl, že když moje sestra měla velké zdravotní potíže a doktoři si s ní nevěděli rady, tak někdo otci poradil, aby se vydali někde na Plzeňsko, tenkrát už nevím přesně, kde to bylo, ale bylo to někde okolo Plzně a tam právě taky už za socíků úřadovala takzvaná baba Kamenická, se jí říkalo. A to byla velice vyhlášená bylinářka, která zemřela de facto nedávno, ve věku blížícímu se 100 let. Ten její syn sice formálně tu firmu převzal, ale on nemá asi pravděpodobně ty buňky na to. A její asistentka, které té paní už taky asi bude hodně, tak ale ona vlastně se stala tou pokračovatelkou baby Kamenické. A jednou dokonce byla v televizi nedávno a tam právě říkala, že je ráda, že nebo respektive takhle, ta asistentka řekla poslední slova baby Kamenické, že zněla asi tak, že je ráda, že odchází z tohoto světa, protože na planetu přichází viry a bakterie mimozemského původu, na které nám příroda, matka země, nenadělila bylinky. Hmm. Jo? A my třeba víme, že tady právě hodně pomáhá koloidní stříbro. To jenom jsem tak odbočil, že ta baba Kamenická byl obrovský pojem a třeba vím, že i sem na Severní Moravu jezdí pan Šlechta, který starý Bedřich, už je mu taky přes 70, sem jezdil hned po revoluci a dokonce on už také pracoval vlastně v době totality. U jeho klientelu, ta jeho klientela čítá někdo kolem 300 tisíc lidí, který mu prošli rukama. Dneska tedy vlastně funguje i ten jeho syn Marek, jeho dcera Klára. Jo, takže každý jsou jakoby na něco víc orientovaný, někdo radši chodí k jednu, někdo zase k druhému. Ale myslím si, že to je hezké, že existují takový lidé, kteří v podstatě jsou schopni a ochotni pro druhé něco udělat. Tak to jsem trošku odskočil, nechtěl jsem dělat reklamu, ale jenom si zaslouží za to, co vlastně vykonali, tak abychom se o nich zmínili. Tak a pojďme zpátky tedy do toho tématu. Ty jsi říkala mikrobiotika, že to tě moc neoslovilo, to jako nebylo pro tebe, takhle bych řekl. Tak, hovořila jsi tady vlastně o té firmě, která už nějakými preparáty dokázala nahradit ty byliny jako takové.
1: Ano.
0: A já třeba vím, že jsi měla i salon.
1: Ano.
0: Jenom podotýkám, nebyl to masérský salon, aby si někteří pánové jako neudělali okamžitě pojítko. Takže byl to salon pro dámy.
1: Ano, byl to kosmetický salon, který vlastně možná vznikl právě z toho zájmu o ten zdravější způsob života díky těm dětem, které se z toho celkem dobře dostali. Takže jsem změnila úplně profesi a jako svého koníčka jsem si vytvořila takový malý salonek a tam jsem začala praktikovat kosmetické služby, ale samozřejmě to obnášelo, aby ty kosmetické služby byly kvalitní, tak samozřejmě to obnášelo další studium, takže jsem se do toho tak nějak pustila a začala jsem se zajímat o to, co dělat pro to, aby ten organismus fungoval co nejlépe a aby samozřejmě nestárl tak rychle, jak to třeba v mnoha případech bývá. A tak, jak se mě ptal na začátku, která kniha mě ovlivnila, tak ti můžu říct, že nejvíc v životě mě ovlivnila kniha, kterou jsem našla náhodně v knihkupectví. A byla tam jedna jediná, napsala ji Američanka Roxy Dillonová a ta kniha se jmenuje Zkuste omládnout. A Tato kniha mi totálně změnila život.
0: V jakém smyslu slova?
1: V tom smyslu slova, že ještě v dobách, kdy dneska už samozřejmě je to téměř běžné, ale před těmi 25 lety nějaká taková roztrava a prostě sice už se tak hovořilo o naklíčených semínkách a tak dále, ale tam byl vlastně opravdu popis, jak tomu organismu co nejvíc prospět výživově a co nejméně ho zatížit a v podstatě aplikovat 50 až 75% živou roztravu, včetně určitých postupů, včetně určitých jako způsobu, jak tomu tělu pomoci, jak zevnitř, tak zevně.
0: A, dobře, já nechci, aby jsme jako kdyby zůstali u té roztravy, já vím, že to je teď víceméně hodně módní.
1: Ano, ano, ano.
0: Ono by se dalo říct, že tyto různé přístupy, ale nejsou pro každého, že pro každého je něco
1: přesně
0: vhodnější, přesně, a pro někoho něco vůbec není.
1: Ano. Přesně, je to tak. Ne pro každého se i ta roztrava, i já jsem od ní upustila, byť se mi nikdy nedržela ani těch 70-80%, ale trošičku jsem ten režim uspůsobila a udělalo to opravdu s organismem hodně. A v mém případě to byla i další ještě taková složka té mé stravy, že jsem úplně vypustila lepek, což bylo možná ještě efektivnější než ta roztrava, protože ten můj organismus na rozdíl od té makrobiotiky na ten lepek reagoval tak, že začal fungovat velmi dobře.
0: Takže ty jsi bezlepková.
1: Já jsem bezlepko, už nejsem, protože nejsem už opravdu tak důsledná, ale byla jsem bezlepková asi 10 let. Ne proto, že bych byla nemocná, ale protože jsem opravdu chtěla a ten organismus to zaznamenal neuvěřitelně.
0: To se ale na tebe nebudou lepit muži v tom případě. Asi to přežiješ, dobře. A jestli pak víš, Šárko, co je jakoby nejlepší nebo velice dobré, čím se dá schopně nahradit, hlavně u těch lidí, kteří mají problém jako kdyby s lepkem, jsou na ně alergičtí. Mám jednoho kolegu lékaře, který tvrdí, že to vůbec není otázka lepku, ale té chemie, která v tom zrnu je a v tom obilí. Čím se to dá nahradit?
1: Nevím.
0: Nevíš? Já myslím, že jsme se o tom někdy bavili. No, existuje takzvaná mouka, kamutová mouka. Je to jako mamut, ale s káčkem na začátku. Tak ten kamut je velice vhodnou náhražkou a je levnější než ty bezlepkové různé mouky a velice dobře ho snáší právě na lepek alergičtí lidé. A oni ho hlavně jakoby snáší, proto bych řekl, že ten kamut je obilí nebo zrno obilí, které bylo nalezeno při vyklízení jedné z pyramid, tak tam někde bylo rozsypáno po zemi a byla tam nějaká nádoba. Tak to zkoumali, pak to tedy vysadili, ono se to tomu obilí hodně a té pšenici se to hodně podobalo. Tak z toho udělali mouku a ta mouka je velice kvalitní. Takže kamutová mouka, ono se to normálně pěstuje, musí se to pěstovat v nějakém režimu, aby se to nepokazilo stejně, jako se to pokazilo s obilím. Myslím, že minimální vzdálenost pole s obilím a kamutu je asi 1600 metrů, aby se to nesprášilo vzájemně, aby ty genetické manipulace se tam nedostaly v té genetice toho zrna. Takže kamut, hodně zajímavá věc.
1: Přiznám se, že už jsem si to nějak uvědomila, ale

0: ním žádnou zkušenost.
1: Já jsem se ptal u nás někde v té výživě, jestli mají kamutovou mouku, paní Šáhla normálně měla. Jo? Mm-hmm. Takže je to docela rozšířená věc. Mm-hmm. Akorát se na to lidé musí umět zeptat.
0: Mm-hmm. Jo? A musí o tom vědět samozřejmě.
1: Tak. A já jsem třeba věděl, nebo viděl jsem, že ty bezlepkové všechny mouky v těch obchodech, to jsou strašně drahé záležitosti. Jako.
0: No, kilo té mouky se pohybuje kolem těch 90 až 100 korun, což je opravdu dost. No.
1: To jsou drahé buchty potom, řekl bych.
0: To jsou dražší buchty.
1: No, a kde je ten mák, nebo ty...
0: O tom ani nemluvím.
1: Ta švestková povidla, že?
0: Tak, ořechy a tak dále, no.
1: Hele, když se vrátíme, Šárko, zpátky k tomu, o čem se tady vlastně bavíme, tak ty máš nějaké zkušenosti. Ta knížka, kterou jsi tady jmenovala, ta asi nebyla o té roztravě, dejme tomu pro tebe důležitá, hlavně v tom ohledu té stravy jako takové, ale pravděpodobně nějakých principů, o kterých se tam dočetla, a ty principy si nějak začala využívat i v jiných přístupech potom.
0: Máš naprostou pravdu, protože ta kniha mi vlastně nakopla v jednom velmi důležitém směru, a to je to, že...
1: Musíš nahlas, aby ti ten mikrofon zaznamenal, protože když mluvíš potichu, on se automaticky stáhne.
0: Ano.
1: A nereflektuje na tebe.
0: Tam mi vlastně došla jedna velice důležitá věc, že co je nejdůležitější pro organismus, tak to je to, aby měl správný poměr a správné množství živin. A bohužel v té dnešní době, při dnešní stravě, těch živin opravdu v tom jídle není tolik a v žádném případě nejsou dostatečné pro ty organismy. Takže tady toto je nejdůležitější a spousta lidí je třeba silných nebo silnějších, drží různé diety a nemůžou absolutně zhubnout, protože to tělo neustále po něčem prahne. A tím, že po něčem prahne, tak v podstatě prahne po vitaminech, minerálech a látkách, které potřebuje. A když v tom jídle je nedostane, tak v podstatě doví.
1: No, hladový. Já jsem slyšel takovou u jednoho významného člověka takovou repliku, že lidé umírají hlady před plným talířem jídla.
0: Tak nějak. A ještě k tomu tlustí.
1: Ano. No. Obézní. Já říkám, že no, ale to je pravda. Vlastně obezita, ono je to takové paradoxní. Jo? Vlastně rakovina vzniká jako obranný mechanismus organismu. Tak sám organismus si vytvoří rakovinu. A to samé se děje vlastně v případě té obezity, že obezita je důsledkem toho, že buňky hladovějí, a když už konečně se k něčemu dostanou, aby se najedli, tak to šikovně rozdělí, z části se uspokojí a část přemění do tuků, protože jsou chytré a prostě přemýšlí o té budoucnosti a bojí se toho, že budou mít zase hlad, tak přesně. Si ukládají do toho tuku. To je ta špajska. No. Tak to už jsme rozebírali tady v našem pořadu. Já si myslím, že právě problémem lidí je ta podvýživa buněčná. No a teď takové dvě věci si myslím velmi sehrávají, nebo tři, roli u toho, jak jsme zdraví, nebo jak jsme nemocní, no, obráceně. Jedna věc je kyselost organismu, druhá věc je nefungující zažívací trakt ve spolupráci s hluchými potravinami. A ten třetí přístup je tedy už výsledkem toho, že ty buňky jsou hladové. To, když se do sebe potká, tak to vyrobí pochopitelně reakci a ta reakce je vždycky o té nějaké chorobě. Jak na to nahlížíš ty?
0: No je to přesně tak, jak říkáš. Prostě ten organismus, pokud nemá to minimum, které k tomu svému životu potřebuje, tak vznikají anomálie. Buď je to anomálie ta obezita, nebo je to anomálie nějaké onemocnění, než kvůli to nejhorší rakovina. Je to přesně tak.
1: Mnoho lidí o sobě přemýšlí tak jako já, že pokud na jejich těle se jaksi začnou hromadit tukové polštáře, takže jsou rozežraní, ale já jsem právě zkoumáním těch záležitostí, o kterých teď tady mluvíme, tak jsem

0: dospěl k tomu, že obezita je skutečně nemoc a že paradoxně jsou obézní i lidé, jako znám lidi, kteří si dopřávají natolik, že jsou fakt tlustí, jako. Ale znám spoustu obézních lidí, kteří se neustále limitují na stravě a na tom, co jedí. A výsledkem je to, že jsou vlastně čím dál tím obéznější. Což potvrzuje vlastně tu úvahu, o které teď tady mluvíme, že ta obezita je produktem vyhladověných buněk.
1: Samozřejmě za tu svou kosmetickou praxi mě prošlo rukama spousta žen. A teď jsem si vzpomněla na jednu, která prostě říká, já celý den nic nejím a potom přijdu domů, dám si dva krajíčky chleba a neustále přibírám. A o tom to je, jo. Pokud ta skladba stravy opravdu není aspoň s minimem živin, tak to tělo, tak jak jsi říkal, začne ukládat, nepustí vůbec nic a přesto prostě hladoví.
0: Napadá mě taková paralela. Teď vyšla nějaká knížka od té biatlonistky Gabiny Koukalové a ona se tam de facto odhaluje v tom, že za tu svoji kariéru trpěla anorexií. A mně to prostě nedává smysl, jak může někdo podávat tak obrovské výkony a přitom být anorektik. Z toho mi vyplývá, že pochopitelně sportovci asi pojedou nějakou mikrovýživu do svých buněk. Takže teď mi tak přichází myšlenka a víš, jak to je s těma myšlenkama, to jsou nápovědy našich vyšších já, že vlastně ona byla předávkovaná tou mikrovýživou natolik, že nebyla schopna pozřít tu stravu, která jí zatěžovala její trakt. To znamená, že vlastně anorexie u ní byl opak toho, když se to přepálí s tou mikrovýživou. To je tak zase moje úvaha.
1: No, já si myslím, že ta úvaha je naprosto správná, protože nic se nemá přehánět. Jo.
0: Ano. A... Tak to je.
1: Ani v životě, ani ve stravě.
0: No, střední cesta prostě.
1: Tak, zlatá střední cesta, přesně.
0: No a povídej dál, já jsem ti to trošku přerušil.
1: Ne, tak právě proto ta makrobiotika byl určitý extrém, který nebyl dobrý. Já osobně jsem přesvědčena, že i ta roztrava je určitý extrém, který není úplně ideální. Byť si myslí spousta lidí, kteří tu roztravu dodržují, že je to to nejlepší. Dokonce tvrdí, že i ten vitamin B12 se dá z té rostlinné stravy nějakým způsobem získat, ale oni nevědí, že jsou to vlastně mikroorganismy, které žijí na té zelené rostlince a pokud tu rostlinku oni důkladně umíjí, tak v podstatě ten vitamin B12 z té rostlinné stravy nezískají. Takže to
0: je... Že to je fauna na té floře.
1: Tak, přesně. Takže já osobně jsem pro takovou zlatou střední cestu a každý si to musí nějakým způsobem, řeknu hloupě možná, naordinovat individuálně pro sebe, protože každý jsme úplně jiný a každému vyhovuje něco jiného.
0: No. Jenom podotknu, jestli posloucháš, zdali posloucháš pořady s Išou, tak vlastně Iša o tom hovořila, protože probíráme teď bioregeneraci a probíráme jako kdyby přístupy ke stravě. A co bychom měli vlastně konzumovat, abychom stravou podpořili tu přeměnu toho organismu. A právě Iša tam narazila na to, že jednak živočišné bílkoviny, aminokyseliny a tak dál potřebujeme.
1: Ano.
0: A jedna. A dvě, že třeba na roztravu vůbec nemáme přizpůsobený náš zažívací trakt. Mm-hmm. Takže ať se to zdá někomu, teď možná nás budou kamenovat někteří.
1: Určitě.
0: Ale já jsem takový, že tak jak na svobodném vysílači, celá ta koncepce je postavená na tom, že každý má právo vyjádřit svůj názor, tak já se snažím ty názory respektovat, byť s nimi kolikrát nesouhlasím. Ale beru to tak, že právě to je ta svoboda toho vyjadřování se a nechť potom posluchač si udělá svůj vlastní názor z toho sumáře těch informací, čili taková samoobsluha, každý se veme svoje. Tak ale, že ta roztrava většině lidí bude svým způsobem nedostačovat, právě pro tu kvalitní výživu.
1: Ano.
0: A ono se to dřív nebo později objeví. Takže,
1: přesně tak.
0: Tak a my jsme měli v Praze na tom festivalu Miluj svůj život, tak si vzpomínám, že na tom minulém právě byla přednáška a v ní ten hoch hovořil o stravě a hovořil tam jako kdyby o stravě z různých energetických pohledů a tak dál, nechci to pitvat, ale právě zmínil, že ta roztrava asi za 3 měsíce přinesla velmi negativní projevy na jejich organismu, protože jakoby šli z extrému do extrému.
1: Ano.
0: A jejich organismus to nebyl schopen přijmout.
1: On to neustojí, no?
0: Takže jednoho dne samovolně si upekli kačenku. Jako vyvrcholení
1: roztravy.
0: Roztravy. No, protože jim nic jiného nezbylo.
1: Prostě,
0: jo, potřebovali. To tělo si řekne. Já si myslím, že právě je dobré poslouchat to svoje tělo.
1: Přesně tak. Jako, já vždycky tomu říkám, že nemám uši, protože když to tělo jsem neposlechla, tak ty uši prostě nemám. A proto říkám, že každý si to musí vyloženě uspůsobit tak, jak to vyhovuje jemu. A vybrat si z těch rad, které prostě slyší, to, co je pro něj nejlepší a nějakým takovým intuitivním způsobem. A ten organismus řekne, pokud něco vidím a nemám na to chuť, tak to pro mě není, ale pokud něco vidím a nebo o něčem mluvím a dostanu na to chuť, tak to potřebuje ten organismus. A to jsou takové jednoduché signály, které prostě dávají tomu tělu nebo tomu mozku ten impuls k tomu, aby si vybral to správné, co to tělo potřebuje.
0: A co by si mi poradila, když já mám chuť i na to, co nevidím?
1: No jo, tak potom na to myslíš.
0: Asi, to bylo ono. Ta obrazotvornost
1: tak,
0: je pochopitelně velká.
1: Tak.
0: Ale ne, já jsem touhle replikou, byť srandovní, tak jsem usměvnou, humornou, ale tak jsem narazil na jednu takovou záležitost, která se velice podceňuje, takže na jedné straně tady máme problém s tou stravou jako takovou, bavíme se o ní, že je hluchá, živiny v ní nejsou, že je plná chemie a tak dál, ale na druhou stranu lidé dělají obrovský, pro sebe si dělají obrovský problém v tom, že nevnímají, co jedí. Takže oni jsou třeba u toho počítače, teď k tomu mají to jídlo, a nebo mají v ruce telefon a jsou na Facebooku, takže tu pauzu na ten oběd chtějí využít ještě dvojím způsobem, takže zaměří mozek na jinou činnost a u toho jedí. A já jsem dospěl po diskuzích s mnoha odborníky, jsem dospěl k tomu, co oni říkají a potvrdili mi to, že náš mozek musí vnímat, co vlastně jíme. Čili chuť, kterou máme a vnímáme gurmánsky ten požitek, nemáme proto a nebylo nám to naděleno proto, abychom se ukájeli těmi chutěmi a měli z toho pohodu.
1: Mm-hmm.
0: To je druhotné. To je jakoby ten projev, na který jsme si bohužel zvykli jako na primární. Ale pro nás je právě důležité, že ten mozek si uvědomuje, je to slané, je to kyselé, je to hořké, jo? Jak to chutná. A podle toho ordinuje recepturu na ty šťávy žaludeční, kterými to bude opracovávat. A tam je ten problém, že když ti lidé vůbec neví, co jedí a zhltnou něco na tom talíři, to je ten amarounový přístup, jo. Tak vlastně není už vůbec potom jisté, zdali bude schopen ten trakt být nastaven alespoň na vydolování toho mála, co tam je.
1: Mm-hmm.
0: Co si o tom myslíš ty? Nebo jak ty jíš?
1: No, mě tak napadlo, že je to strašná škoda, že to takhle funguje, protože já bych na talíři třeba mohla mít suchý chleba. A pokud se věnuji tomu počítači nebo tomu telefonu a myslím si, že jím tu kačenu, víš, takže že by prostě mohla mít i tu výživovou hodnotu a prostě mít z ty kačeny ten užitek jako z kačeny. Ale když říkáš, že opravdu jako ten mozek vyhodnocuje a teď musí to zpracovat, tak to by asi nešlo. To jako...
0: Tak jako návod ládi hrušky na úsporné vaření.
1: Tak.
0: Kdy se pokrájí chleba rodině se to představí jako pečená husa
1: se
0: zelím a s knedlíkem. Tak to by mohlo fungovat, ale ten efekt jakoby by byl negativní. To je totiž, jestli si pamatuješ, jednou Šimek měl takovou historku, A říkal, že oni byli tak z chudých poměrů, že tatínek jim večer namaloval na stůl křídou večeři a kdo zlobil, tomu ji smazal.
1: No, takže tak ne. Samozřejmě ta kultura toho stolování je velmi důležitá. Je opravdu velmi důležitá a v rodinách, kde je prostě tradice sejít se u společné aspoň večeře, tak má obrovský význam. Jako to jídlo u toho počítače nebo u toho telefonu, fakt není to pravé ořechové a hodně by se lidé nad tím měli zamyslet. Francouzi třeba mají polední přestávku 2 i 3 hodiny, kdy prostě je to pro ně rituál, kdy oni opravdu mají několik chodů a vychutnávají si to jídlo, diskutují u toho, prostě setkávají se. Nevím, jak je to v této době, jestli teda opravdu třeba taky nemají ty telefony a počítače u sebe. Ale myslím si, že ta kultura stolování by měla být zachována v každé rodině.
0: No, ale on to není jenom počítač, ona je to i televize.
1: No, to taky.
0: A to je velmi častý jev jednak obezních mužů, a to poprvé, a také dětí. Já jsem byl na dovolené a tam byly děti a já už jsem na nich pozoroval, že řada z nich byly biorobotické děti, oni se tak chovali, vystupovali tak. A tam bylo dítě, kterému bylo asi tak 3/4 roku. A rodiče, aby ho, bylo ze Slovenska, to si pamatuju, a to, ty rodiče, aby ho nakrmili, tak ho posadili do takové té sesle, dali mu ten dětský
1: tablet,
0: ano, děkuju, dali mu ten tablet a potom mu něco pustili a mu to takhle s prstíčkem do toho jásal a v nestřežený okamžik mu šoupli do té pusy to jídlo, jo. Takže úplně obráceně, místo aby primárně byla zaměřena tam ta pozornost na to jídlo, tak oni využívali v jakési pauzy na to, aby ho ošáleli.
1: A nebo nestřežený okamžik.
0: Hrozný. Pravděpodobně to byl biorobotik malej a on by asi si spíš jako pochutnal na nějaké brzdové kapalině nebo na nějakém elektrolitu.
1: Nebo kyselině.
0: Tak to jídlo pro něj nebylo úplně to nejlepší. Takže vůbec ho to jídlo nezajímalo. To je už tragický projev toho, o čem se tady bavíme. Ale tak to je. Čili už jenom, jak říkám, ty jsi to nazvala tak hezky, kultura stolování. Má to co do sebe, ale i třeba ta konverzace, jakási pohoda,
1: ano,
0: u toho stolu je velice důležitá. Bojím se, že kdybychom v Čechách zavedli 3-hodinové obědové pauzy, tak by lidé robotovali ještě déle.
1: A nebo by klekla ekonomika.
0: No a protože ty 3 hodiny stačí na to, aby se oběhly obchody, navštívili se supermarkety, kde mají akce, tak. No a tak, takže a možná by to rozbilo i řadu rodin. Protože já jsem tedy se z doslechu dozvěděl, že mnoho těch nevěr právě vzniká o poledních pauzách. A to musím říct i v různých prostředích, teda. Nejenom v kancelářském prostředí. Takže, no nic, pojďme. Pojďme zpátky k tomu tématu, kterým jsme jako kdyby začali. Takže ty jsi se posouvala i přes tu roztravu, mám k tomu jeden takový příběh. Měl jsem kolegu, on se nenapravitelně rozvedl s manželkou, aby si ji posléze vzal, ale ten sňatek reprezentoval nejenom si vzít manželku, ale ještě tchýni. Oni byli spolu tak jako hodně natěsno, takže
1: spěty.
0: Ano, bylo to dost podobné jako právě v tom filmu Doktor od jezera hrochů, kdy ta maminka ordinovala té dceři, jak mu to má přetlumočit a tak. Takže on si ji fakt dvakrát vzal a třeba například roztrava mu pomohla k totálnímu konečnému ukončení tohoto zoufalého vztahu. Ano.
1: No,
0: já ti ale vysvětlím jak, protože tchýně vymyslela, že budou jíst ty obilné klíčky a on kdysi pracoval v zemědělství, tak požádal nějakého svého kolegu, aby mu přines 5 kilo pšenice, tak on mu ji přines. Dámy si naklíčili první várku a odvezla je záchranka, protože to bylo zrno, které bylo namořené ksetí, protože on neřekl, na co to chce, tak dámy si naklíčili tyhle ty klíčky a otrávili se tím. No a protože to vyhodnotili, že to byl záměr, tak jeho to osvobodilo navždy. Ne, že by umřeli, to ne, ale rozvedla se s ním jak tchýně, tak i manželka.
1: Já už jsem se lekla, že ho zavřeli za to.
0: Ne. Naštěstí ne, jako jenom vypumpovali žaludek, ale tak to byl
1: pokus takový... o vraždu, žádná sranda.
0: No, tak to bylo spíš, ale jako neúmyslné
1: zabití.
0: Nejhorší bylo, že on ani neměl co dědit po nich, jo.
1: Je chudák.
0: Oni byli hrozně takový krkaví, ale tak to je jedno. Dobře, takže ty jsi se posunula přes roztravu, já si tě pamatuji také... jedné takové aktivity obchodní a tam se hodně právě věnovala pozornost telomerům a telomerizačním látkám.
1: Ano.
0: Já jsem v pořadech právě Stárnutí je přežitek a je to i v té facebookové skupině na internetu, tak...

0: hladu s tím, co už dneska víme. Takže já jsem třeba sportoval extrémně, takže já jsem si taky vyčerpal ty algoritmy, ty buňky, které se třeba mají dělit každý třetí den, tak se mi dělili asi co každý 1,5 týden, protože to opotřebení tam bylo. Byť jsem nehodoval alkoholu, tak jsem si zase ublížil sportem. Ne, nadarmo se říká, že sportem trvala invaliditě, tak povídej o telomerech trošku zase ty, aby to bylo z jiných úst.
1: Tak kousek toho pořadu jsem zaznamenala, kde jste se o těch telomerech bavili. Je to samozřejmě zase určitá oblast. A dokonce existuje firma a člověk, který se tady tomu věnuje intenzivně tím, že vyvinul produkt, který je schopen tady ty telomery doplňovat. To znamená, že tím, jak se buňky dělí, tak vlastně ty čepičky, ty telomery se zkracují a tím, když se zkracují, tak ta buňka v podstatě stárne. A on vymyslel systém, jak prostě doplnit ty čepičky, to znamená doplnit telomery a zvrátit to stárnutí. Takže pokud někdo opravdu si nějakým způsobem poškodil ten organismus, ať už teda špatným způsobem života, ať už je to špatná strava, nebo je to extrémní sport, tak existuje záležitost, která je schopna tady toto nějakým způsobem upravit a určitým způsobem jakoby zvrátit to rychlejší stárnutí nebo to stárnutí běžné a v podstatě pomoci těm vnitřním orgánům, aby fungovaly tak, jak fungovat mají, anebo aby fungovaly lépe než třeba předtím, než začalo stárnutí běžné a v podstatě pomoci těm vnitřním orgánům, aby fungovaly tak, jak fungovat mají, anebo aby fungovaly lépe než třeba předtím, než začaly nějakým způsobem se tady o toto starat.
0: Dobře, já bych telomerům se pověnoval hned za chvíli, dáme si písničku, abychom se trochu osvěžili. No a pak se budeme věnovat telomerům a budeme si povídat o některých souvislostech, protože mám trošku pocit, že i ty alternativní přístupy k řešení jakéhosi nastavení lepšího prostředí tomu organismu, tak leckdy jsou jako kdyby specifické, jsou oborové a nejsou napojené na ty ostatní procesy v těle. Takže existuje tam taková jakási specializace, stejně jako v medicíně. A já jsem zjistil, že je dobré k těm všem věcem přistoupit celostně. To znamená, jako kdyby řešit několik věcí současně nebo je dát do harmonizace. V takovém harmonickém vztahu potom ten efekt je velice znatelný a ta účinnost se navyšuje. Takže dáme písničku a potom si k tomu povíme víc.

0: nám s Olympikem zaspíval o tom stárnutí. Ono vlastně nejde o to, že lidé neumí stárnout, nebo že bychom se měli bránit stárnutí jako takovému. Já se domnívám, že stárnutí je určitá etapa našeho života, kde jsme splnili mnoho povinností vůči dětem, vůči vydělávání peněz a tak dál. A je na čase si po té dřině užít ten život, kdy už nejsme tolik povinováni těm druhým, ale teď jsme jako kdyby povinováni sami sobě. Takže já vnímám to z toho období toho stárnutí a potom toho stáří, že by to mělo být pokud možno bezbolestné, pokud možno bez nemocí, aby ta kvalita života a toho bytí, aby to bylo v té formě, aby ten člověk opravdu si to mohl užít zaslouženě. Protože se vžil takový, nebo se to často říká, jo, že když ráno staneš a nic tě nebolí, tak seš mrtvá. Což v mládí nepamatuju tolik, ale teď se mi to čím dál tím víc jako vrývá i v té realitě. Ale já zase tu bolest vnímám trošku jinak. Já to beru tak, že moje tělo mi říká, kam bych měl napřít pozornost, nebo že si něco ono opravuje. Takže z některé bolesti mám i radost, přiznám se.
1: A nebo si zapomněl, že včera si složil pár metráků uhlí, anebo ujel na kole 50, 60, 100 kilometrů.
0: Takže to vnímám jako velice zdravé, že člověka něco bolí, protože když jsi to nakousla, tak ujedeš ty kilometry, no tak pochopitelně ty svaly se nadspaly tou kyselinou mléčnou a unavily se, zejména když je to nárazové, jako v mém případě, kdyby člověk jezdil každý den, tak je v pohodě. No takže to tělo si musí na spoustu věcí zvykat a potom, když relaxuje a očišťuje se, no tak to prostě bolí. No. Vraťme se k těm telomerům, Šárko. Já jsem vysvětloval, že telomery jsou vlastně takový salám, krají se na kolečka a když se nakrájí ten příslušný počet daných koleček, tak ta buňka v podstatě už není schopná se obnovit, není schopná se revitalizovat a umírá navždy. A vlastně třeba, když si to představíme, tak začne řídnout ta chrupavka, začne řídnout ten srdeční sval, což posléze vede až k selhání. To znamená, až ta hustota bude natolik nízká, když to řídne, že ten sval přestane pracovat, tak člověk umírá na to, že mu selže srdce. Třeba. Tak bych to jenom připodobnil. Je to velmi zevrubné tedy. No a tak jsou různé jakoby přístupy k tomu, jak si dodat ty telomery. Nicméně, ještě to předskočím a položím ti jednu otázku. Co si myslíš o kmenových buňkách? Protože vlastně kmenové buňky jsou takové univerzální buňky, které jsou schopné právě zaskočit za ty navždy umřelé, které už by se neobnovovaly. A vlastně jsou univerzální v tom, že mohou nahradit buňku jakéhokoliv našeho orgánu. V tom je ta univerzalita. Ale nemáme jich zase nějaký nadbytek, máme zase nějakou zásobu, s kterou to tělo asi hospodaří.
1: Ta zásoba určitá je, ale tady je hodně důležité, jak ten člověk opravdu sám k sobě přistupuje, jak se k sobě chová. A tím pádem také, jak se chová k těm svým kvenovým buňkám, protože pokud opravdu

0: Vítejte u, aby bylo jasno. Jak se na zpravodajském kurzu prezidentského kandidáta Petra Pavla projevoval fakt, že československé vojenské zpravodajství tehdy podléhalo sovětskému velení? Jak se v kurzu Petra Pavla přiděloval konspirační byt a jak se nakládalo s falešními i pravými osobními doklady? A byli účastníci československého vojenského zpravodajského kurzu v kontaktu s příslušníky sovětské vojenské zpravodajské služby GRU? I o tom bude řeč. Dnes je se mnou ve studiu někdejší spolužák prezidentského kandidáta Petra Pavla ze speciální školy zpravodajské zprávy generálního štábu Československé lidové armády, pan doktor Pavel Beneš. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A jeho právní zástupce, bývalý vojenský a porevoluční hlavní vojenský prokurátor, doktor Miroslav Kříženecký. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Pojďme nejprve k materiálům, které sám o sobě zveřejnil Petr Pavel na svých prezidentských webových stránkách. Ten tam zveřejnil prohlášení o mlčenlivosti, které podepsal v roce 1987. A sice, že pomlčí ovšem, co s ním bylo projednáváno na Ministerstvu národní obrany. Pane doktore, musel jste také podepisovat takové prohlášení?
1: Ano, museli jsme podepisovat všichni, protože bez tohoto prohlášení bychom vlastně nemohli ani absolvovat kurz, ani se na něj připravovat.
0: A museli takové prohlášení podepisovat také dnes vysocí vojenští představitelé v České republice i na Slovensku, například pánové Gofiar a Zuna, kteří se nyní vyjadřují ve prospěch generála Pavla?
1: Ano, muselo také podepsat, protože tam se vlastně postavila ta základna toho rozhodování o tom, jestli ten člověk bude seznámen s těmi zkušenostmi, které s těmi informacemi o tom, jak bude s ním dál nakládán.
0: Následoval dokument, který se jmenuje Návrh na kádrové opatření s vojákem povolání. Je to také dokument, který zveřejnil Petr Pavel na svých stránkách. A v tomto dokumentu si žádali ti, kteří chtěli studovat tento kurz, o vyjádření základní organizaci komunistické strany, o vyjádření svých nadřízených i o vyjádření dalších všech armádních nadřízených složek. Já jenom pro přesnost uvedu, že pokud jde o Petra Pavla, tak tady bylo napsáno jeho velitelem, podplukovníkem Hudským, že neodpovídá výsledkům, které jmenovaný prokázal ve funkci velitele roty, neboli nebyl doporučen. Pokud jde o výbor ZOKSČ, tak tam pan major Kopecký také napsal, že neodpovídá délce zastávané funkce a také ho nedoporučil. A konečně pan Ján Útlý, pan major Útlý, také jako náčelník politického oddělení generála Petra Pavla nedoporučil vlastně k tomu zařazení do zpravodajského kurzu. Jak to bylo s vámi? Vy jste ta doporučení získal?
1: Ano, já jsem musel mít, protože jinak bych v podstatě se nedostal nikam dál. Nebylo by možné odejít od útvaru.
0: Rozumím tomu správně, že kdo nezískal tato tři první doporučení, tak nemohl už postoupit dál?
1: Ne, obvykle ne.
0: Ale
1: musel tady existovat něco jiného.
0: Na to jsem se právě chtěla zeptat, protože po oněch třech nedoporučeních následuje řada doporučení, která jsou ovšem od lidí, kteří už nebyli, řekněme, generálu Pavlovi v té době tak blízko. Jsou to od dalších a dalších nadřízených. Takže například generál major Červášek doporučil. Dále velitel západního vojenského okruhu generál poručík Zachariáš také inženýra Pavla doporučil pro speciální kurz. Následovala doporučení dalších vysokých armádních představitelů, omlouvám se, neznám úplně armádní slang, takže generál major Mašek doporučil, generál poručík Brož doporučil, generál plukovník Miroslav Vacek, což byl následně tedy i ministr národní obrany, doporučil. Jaké máte vysvětlení pro to, že čím byli ti lidé generálu Pavlovi, tehdy Petru Pavlovi blíže, tak ti doporučení nedávali a čím byli výš a dál, tak ti doporučení dávali naprosto rychle a jednoznačně, alespoň jak vyplývá tady z toho dokumentu?
1: No, všechno to nasvědčuje tomu, že pan kapitán tehdy musel mít nějaký zvláštní způsob, jak získat ty doporučení v rámci toho uspořádání, protože výsadkový pluk byl podřízený přímo vojenskému západnímu okruhu. No a samozřejmě, že velitel, jestliže dal nesouhlasné stanovisko, tak měl povinnost to poslat dál. A na tom západním vojenském okruhu, už v podstatě v souvislosti zájemně zajímavé, byl jeho otec, který v podstatě pracoval na zpravodajské správě jako zpravodajský důstojník. A ten pravděpodobně našel cestu, jak tito lidé, kteří v podstatě měli tu pravomoc, to doporučení dali. Je to dle mého názoru trochu nesprávné, nebo bylo to nesprávné, protože, jak jsem řekl, ten útvar měl to rozhodující slovo. Ten útvar byl pro ten západní vojenský okruh a pro to řešení té obrany části té politiky toho státu to důležité. Ty vyšší stupně samozřejmě měli takovýchto útvarů víc. No a jestli se stalo to, že on skutečně dostal doporučení od vyšších stupňů, tak je to nestandardní. Já jsem nikdy takovou cestou nešel, takže nabývám do přesvědčení, že pan generál se tam dostal díky tomu, že tatínek, který byl nějakým způsobem exponován na západním vojenském okruhu, na zpravodajské zprávě tohoto okruhu.
0: Pane doktore, vy jste tehdy pracoval jako vojenský prokurátor a máte, řekněme, z té armádní struktury zkušenost. Řekněte k tomu váš názor, váš pohled.
2: Tak především na tomto dokumentu bych chtěl ukázat, byl na vyžádání, to je první věc. A když se podíváte na datum, kdy rozhodoval velitel útvaru, to je tuším 19. května, tak do poloviny června rozhodl až náčelník generálního štábu. To je přímo raketová rychlost. To nikdy v podmínkách armády neexistovalo, aby 6 generálů se věcí zabývalo tak rychle. 19. to poslal, 20. to rozhodoval politické oddělení a mimochodem výbor komunistické strany, jehož byl členem, a ty ho nedoporučili, jo, v té době. A pak 6 generálů najednou do poloviny června rozhodlo.
0: Já jen potvrzuji pro diváky, zároveň listuji tím dokumentem, že ta data máte skutečně maličku. Bylo to 19. května 1988, ale mě by ještě zajímal váš pohled na ten nesoulad, o kterém tady hovořil pan doktor Beneš. To znamená, nižší složky nedoporučili a najednou vyšší složky nedoporučili. A najednou vyšší složky doporučili. Bylo to obvyklé, neobvyklé. Já chápu, že nikdo z nás dnes neprokáže nějakou osobní v uvozovkách, omlouvám se za to slovo, tlačenku, ale jenom zda to bylo obvyklé nebo neobvyklé v té době.
2: Bylo to téměř vyloučené. Jakmile vás nedoporučil útvar a stranická organizace, tak jste končili. To znamená, že musela tam být naprosto jiná nenormální cesta a mohlo tam být, víte, pan generál přeci ve svém rukou psaném životopise napsal, že Ausgerechnet 21. srpna u nich byli přátelé ze Sovětského svazu. Takže jak se vysvětluje, tehdy mu bylo asi 7 let, že jo, nebo necelých 7 let, pak byl najednou v 17 letech 30 dnů v Sovětském svazu. To považujete za obvyklé?
0: Pane doktore, přiznám se, já nevím, ale to, co říkáte, mě přivedlo, pánové, ještě na jeden dotaz. Vy jste říkal, že ve svém životopise uvádí pan generál, že u nich byli v roce 68 přátelé ze Sovětského svazu. My jsme také pečlivě studovali rozhovory, které poskytuje Petr Pavel médiím a on v jednom z médií, tuším Deníku N, řekl, že v roce 68 u nich byl také na návštěvě strýček Jack z Ameriky a že strýček Jack byl bankéř z Kalifornie, který si vzal sestřenici jeho maminky za manželku. Řekněte mi, jak je možné, že nikde v těch materiálech, v tom kádrovém opatření, není uvedeno, že měl příbuzné, tady se přímo píše, v kapitalistické cizině. Jak to tedy bylo s těmi jeho příbuznými?
2: No, on sice ten rozkaz 09 ministra národní obrany vyšel později, ale z hlediska prověrek, jakmile byl někdo jaksi v zahraničí a zejména tehdy se říkalo v kapitalistické cizině.
0: To se tady píše přímo právě, ano, v tom materiálu pana Petra Pavla.
2: Tak nemohl být prověřen na PTZD, to prostě
0: co ani to je
2: na
0: PTZD? To
2: přísně tajné zvláštní důležitosti. A nepochybně, prosím vás pěkně, rozvědčický kurz Varšavské smlouvy byl přísně tajný zvláštní důležitosti.
0: Já bych se jenom ještě chtěla zeptat, jestli týž návrh na kádrové opatření musel být zpracován také s pány Gofiarem a Zunou, kteří nyní hovoří velmi, velmi kladně o panu generálu Pavlovi. Jestli také museli mít všechna ta razítka od ZOKSČ, od útvarů, od generálu a tak. Jak to
1: ano,
0: tehdy bylo?
1: Ano, museli mít, protože jinak by v podstatě nebylo provedeno žádné kádrové opatření a to rozhodování, které běželo na západním vojenském okruhu, tak pro třeba pana Gofiara běželo na východním vojenském okruhu. Takže tyto materiály jsou základní pro to, aby to kádrové opatření mohlo nastat. Že po něm následuje celá řada dalších činností.
0: A pane doktore, když vy zaspomínáte, my jsme čerpali z otevřených zdrojů, tedy z deníku N, ve kterém Petr Pavel vzpomíná na svého strýčka Jacka z Kalifornie. Ve svém životopise zase píše, že u nich byli přátelé ze Sovětského svazu. Když oživíte své osobní vzpomínky, vzpomíná někdy na přátele ze Sovětského svazu nebo třeba na strýčka Jacka z Kalifornie?
1: Rozhodně nespomínal, ale mě zaráží jedna věc, že vlastně jestli i to psaní toho životopisu nebyla účelová lež. Protože jestli napíšu v svém životopisu rukou psaném, že nemám žádné příbuzné ani žádné vztahy s tím kapitalistickým světem a najednou se objeví tato skutečnost, tak už tam dle mého názoru začíná to období takzvaných účelových lží. Protože já jsem chtěl něco získat, tak něco zamlčím, nemluvím o tom, a napíšu to tak, jak to chtějí slyšet, abych měl vlastně ten postup co nejrychlejší, bezproblémový, abych se rozdal, kam chci.
0: Já jim potvrdím vaše slova, cituji z návrhu na kádrové opatření Petra Pavla, článek 15. Kdo z nejbližších příbuzných žije v kapitalistické cizině? Příbuzenský poměr, kdy a jak odešel. A uvedeno je tady, nikdo nežije.
1: Tak. Takže to už samo o sobě říká, že vlastně přizpůsobovat si tu pravdu o svém životě potřebám té své kariéry není úplně správné. Já si myslím, že takto se morální člověk nemůže chovat.
0: Další dokument, který tady mám z webu prezidentského kandidáta Petra Pavla, je žádost o vyslání ke studiu ze srpna 1988. Z této žádosti mimo jiné vyplývá, alespoň se to zde píše, že si je vědom toho, že bude ve služebním poměru vojáka z povolání do dosažení věkové hranice podle zákona. To bylo tuším tehdy 55 let, ano. Jestli se nemýlím. Ano. To museli všichni podepisovat, kteří šli do toho kurzu takovou žádost.
1: Ano.
0: Pane doktore, obrátím se na vás. V té době bylo Československo členem Varšavské smlouvy. My jsme, aby bylo jasno, zalistovali vzpomínkami pana generála Zachariáše, pana generála Slimáka a v podstatě všichni se shodují na tom, že až do rozpadu Varšavské smlouvy, ke kterému došlo až 1. července 1991, de facto podléhala celá naše armáda, včetně generálního štábu, sovětskému velení, velení z Moskvy, a že ty věci v podstatě byly formální. Dokonce tuším, pan generál Zachariáš napsal, že myslet si, že se něco rozhoduje v České republice nebo v Československu, bylo jako myslet si, že ovlivňujeme počasí na Kubě. Tak pánové, jak to tedy bylo tehdy v těch letech 89 až 91, kdy my jsme tady byli v euforii, že padla železná opona, ale ve vojenských složkách to zřejmě bylo trochu jinak. Takže nejdřív vy, pane doktore.
2: No, je třeba si uvědomit, že existovala teda vlastně rozhodující pro Evropu dvě vojenská uskupení. Severoatlantický pakt a Varšavská smlouva. A jestliže jsme byli jaksi příslušníky Varšavské smlouvy, tak bez ohledu na politické převraty a já nevím čeho všeho, vojensky to bylo dáno tak, že jak říká pan generál, že vlastně už byl demokratický, nebyl. Byl to rozvědčík Varšavské smlouvy, který by bez svolení GRU nedokončil nic. Já jsem původně si myslel, že to způsobil generál Procházka, reaktivovaný generál, že je převzal, ale neuvědomil jsem si tehda, že Varšavská smlouva prostě existovala. Je to vojenské uskupení, byli jsme jeho příslušníky, čili bez spojeného velení se nehnulo v této republice nic. Takže je to, co tvrdí pan generál, tak je lež.
0: Pojďme nyní k samotnému kurzu. Vy jste byl jeho účastníkem. Ano. Jak takový kurz vypadal? Já jsem se dočetla, že měl začít v září 1988.
1: Ano.
0: Tak jak to vypadalo? To se sešlo 20 vojáků někde v Brně, nebo jestli můžete to popsat, přiblížit tu situaci?
1: Sejít samozřejmě takový zvláštní, ale nicméně na základě kádrového rozkazu jsme byli přiděleni vlastně k tomu provoznímu praporu Ministerstva národní obrany.
0: A ten byl kde?
1: Ten byl v Praze. Uh-huh. To byl provozní prapor, který sloužil k tomu, že když byl někdo v kádrové dispozici a byl určeno pro neidentifikovatelnou činnost pro veřejnost, tak se u toho praporu zaměstnal jako provozní důstojník. Byli jsme převeleni do Brna na vojenskou akademii, kde jsme zahájili ten kurz. Ten kurz nebyl jenom francouzština, to není pravda.
0: No, na to chci si zeptat, jestli jste měli nějaká politická školení, ruštinu, jiné jazyky.
1: Tak samozřejmě, že jsme měli kromě francouzštiny i ruštinu, měli jsme samozřejmě ty politické předměty, aby jsme byli kovaní a dobří. A měli jsme i předměty, které se týkaly cizích armád. To znamená rozpoznávat techniku, která jaká je, komu patří a kde se nachází, aby jsme měli představu, jaké úkoly se asi můžou plnit na těch územích. My jsme zakončili vlastně ten rok, to byla dvousemestrální záležitost, měli jsme normální vyučování, takže jsme chodili do školy od 8 hodin ráno a byli jsme tam do těch 2-4 hodin, jak bylo potřeba, s tím, že jsme pobírali normální plat. My jsme byli vojáci z povolání, takže jsme nebyli studenti, my jsme byli lidé, kteří toto vykonávali za peníze jako svoji práci. Vlastně ten rok 88-89, ten školní, jsme ukončili zkouškama. To znamená, že z té francouzštiny jsme museli skládat zkoušku i z těch ostatních předmětů.
0: Víte, mě by zajímalo, jak třeba probíhala ta jazyková výuka. Měli jste k dispozici a říkám tehdy, to bylo naprosto neobvyklé. Já chápu, že dnešní studenti si to neumí vůbec představit, ale měli jste třeba k dispozici francouzské noviny, měli jste k dispozici rodilé mluvčí, měli jste k dispozici francouzské knihy, studovali jste francouzské dobové, myslím, v té době reálie. Jak to probíhalo?
1: Tak, paní rektorko, ono to je asi tak, že v podstatě, pokud studujete tu francouzštinu zaměřím na armádu, tak jsme měli dostatek těch textů a toho všeho, co se týká armády. Takže na studium literatury tam moc času nebylo. To byly víceméně zaměřené věci a já dneska říkám, že to nebyla žádná příprava na diplomatické povolání, protože diplomat má daleko širší ty zájmy ohledně toho, co musí umět. My jsme byli vysloveně připravováni pro použití armády, to znamená tu vojenskou francouzštinu. Já mám dceru a ty, když se s ní začnu bavit francouzsky v těch vojenských termínech, tak mi řekne, že mu taky nerozumí. Takže není to nic neobvyklého. Nicméně dá se říct, že v podstatě ta jazyková příprava byla vysloveně účelově zaměřená a končila zase vysloveně zaměřenou účelovou zkouškou s tím, že jsme měli v průměru 4 až 6 hodin francouzštiny denně.
0: A měli jste, pokud jde o ty jazyky, a teď myslím i ruštinu, třeba lektory ze zahraničí, nebo vás všechno učili čeští učitelé?
1: Učili nás čeští učitelé. Mm-hmm. Měli jsme speciální učebny na to, kde se vlastně to učilo, ale ty rodilí mluvčí tam nebyli.
0: Vy jste chtěl něco dodat, pane doktore?
2: Ne, tady to řekl Pavel.
0: Takže to byl první rok. No a pak přišel rok 1989. V září tam se dělo co? Tam už to nebyla jenom jazyková a odborná výuka. Tam se dělo co?
1: Ano, tam my jsme v podstatě byli převeleni do Prahy s tím, že museli jsme změnit uniformu za civil. Začali jsme využívat teda ty, řeknu, falešné občanské průkazy a učili se výuky v Praze, která to byla civilní budova, kde nebylo evidentně známo, co tam vlastně všecko je. Bylo to na, myslím, ulici Karolíny Světle, pod Národním divadlem. A tam byl režimový vstup. A ten režimový vstup znamenal, že jsme se museli prokazovat. A první zásadou těch lidí, kteří pracují ve zpravodajských službách, je, že se nesmí moc znát. Není důvodem, aby jsme se znali všichni těmi jmény, které jsme vlastně měli, protože my se můžeme rozpustit do různých částí světa a ve si v podstatě čím méně o sobě víme, tím lépe. Druhá věc je samozřejmě vazby mezi námi měly být neutrální, protože samozřejmě nemůžete pracovat s lidmi, kteří máte nějakou náklonost, protože tam se potom daleko hůř rozhoduje. Takže byli jsme připravováni v těch předmětech, které už se týkaly vysloveně zpravodajské.
0: Například?
1: Například to bylo sledování. Například to bylo získávání lidí pro spolupráci. To se všechno dělo na území Prahy. S tím, že tam zatím nebyla ta podmínka té jazykové vybavenosti, bylo to v té češtině. No a samozřejmě výsledky toho těchto předmětů nebo toho se samozřejmě hodnotily. Takže když jsme získali člověka, museli jsme dokázat za ním dojít domů, museli s ním navázat kontakt a v podstatě s ním najít nějaký společný zájem.
0: Víte, já jsem naprosto laik a zní mi to jako z Jamesa Bonda. Falešné osobní doklady. Co to znamenalo? To znamenalo, že řekli, tak pane doktore, dejte nám občanku, my někam dáváme do trezoru a tady máte falešný řidičák, falešnou občanku, falešnou kartu na tramvaj a s tím se budete teď prokazovat, nebo jak to probíhalo?
1: Vojáci z povolání v podstatě neměli občanské průkazy, měli služební průkazy. Občanské průkazy jsme dostali jako další část, kterou jsme se byli povinni prokazovat na veřejnosti.
0: Jako falešné nebo
1: ano, falešné. No, já jsem měl občanský průkaz na jméno Pavel Benda. Mm-hmm. Pan generál měl občanský průkaz na jméno Pavel Pávek.
0: Ale on tvrdí, že ty doklady nepoužíval, tak ale jak se mohl pohybovat?
1: Já se vám zeptám, kolikrát ročně vy ukazujete svoje doklady třeba příslušníkům policie? No jenom, že vás zastaví.
0: Ano.
1: A není pravdou, že by se s nima neprokazoval, protože do režimového stupu by se jinak nedostal. Samozřejmě, že ani ty lidé, kteří s kterými jsme tam my setkávali v rámci té přípravy, tak neměli důvod ani povinnost znát naši pravou identitu. Takže jsme se prokazovali těmito občanskými průkazy.
0: A to měli také ti pánové spolužáci Gofiar a Zuna?
1: To jsme měli všichni.
0: Víte, také se často píše, že jste měli bydlet v konspiračním bytě. Tak je to pravda, není to pravda? Jak to vypadalo, jak to probíhalo, s kým jste tam bydlel? Vyprávějte.
1: Ne, samozřejmě, že jsme bydleli v konspiračních bytech, protože jak by nás ubytovali v Praze?
0: Ale jak to vypadalo? To jste přijeli do Prahy a řekli, pane kapitáne, zde to je konspirační byt, nikomu nesmíte říkat, kde bydlíte, tak. Nebo jak tohle to vypadalo?
1: Jste říkal, přijeli jsme do Prahy a dostali jsme za úkol, že v podstatě se musíme ubytovat, tak nás vzal pan podplukovník, který Kandra a Sověk a šli jsme do Vršovic.
0: Sověk?
1: No. A tito pánové nám vysvětlili základ.
0: Já jen připomenu, že pan plukovník Sověk je podepsán pod dokumentem, kdy on dělal pohovor s manželkou pana Petra Pavla, jenom tak. Pro upřesnění.
1: Takže ty nás přivedli do Vršovic a vysvětlili nám, že v podstatě tyto byty jsou byty, které jsou určeny pro zpravodajskou zprávu, že jsou to byty konspirační, že je využívala státní bezpečnost, ale hlavně nám vysvětlili princip vstupu. Protože kdyby se tam nahrnuli všichni najednou, tak to může budit nějakou pozornost. A vzhledem k tomu, že tedy v podstatě tyto byty měly být utajeny, tak jsme tam chodili v malých skupinkách, jeden, dva vždycky k tomu bytu. Nebylo
0: a kolik vás bydlelo třeba v jednom bytě?
1: V jednom bytě jsme bydleli dva.
0: A s kým jste bydlel vy?
1: Já jsem bydlel s Kofiarem. Uh-huh. A vlastně celá ta skupina těch 27 lidí byla rozdělená do těch bytů tak, že byli různě po patrech. Nebyli všechny v jednom.
0: Dobře, a já jsem vás přerušila, takže neměli jste chodit najednou. Takže jaký byl ten režim toho, co vám řekli?
1: Neměli jsme chodit najednou, měli jsme se v podstatě vyhnout takovému tomu kontaktu s těmi lidmi, kteří v tom paneláku bydleli. A pokud by se nás ptali, tak jsme se museli zásadně představovat těmi krycími jmény. Jo, takže takovým způsobem.
0: No a pan Gofiar měl také, jenom jestli si vzpomenete?
1: Já si nevzpomínám, už si nespomínám, jaké měl krycí jméno, protože to se mě opravdu už vykouřilo z té hlavy, ale nicméně pana generála si pamatuju velmi dobře, protože to byla taková zvláštní osobnost.
0: V jakém smyslu?
1: No, on trpěl takovým tím komplexem, že když byl někdo z jeho pohledu hloupější, tak jim tak trochu jako by opovrhoval a dával najevo, že on je ten, kdo tedy nějakým způsobem něco umí a kdo něco neumí, takže je na tom v jeho pohledu v jeho pohledu na něj jiný anebo dehonestující.
0: Pane doktore, měl ten kurz svou základní organizaci KSČ a měl nějakého velitele?
1: No samozřejmě, už se viděla někdy, že by tento kurz takto exponoval.
0: Já jsem něm nebyla.
1: No. Takže musel mít základní organizaci a takové to, jak jsem slyšel od pana Stehlíka, že jsme si pana generála zvolili, není pravdou, protože tyhle věci se rozdaly na začátku. A samozřejmě, že pan generál měl asi praxi z té základní organizace u toho svého 22. výsadku.
0: Kde ho nedoporučili.
1: Tak samozřejmě se stal předsedou základní organizace a to bylo tím stylem, budete to dělat. On to přijal a dělal to. Měli jsme samozřejmě i toho velitele celé té skupiny, on byl velitelem té francouzské části, s tím, že tito lidé v podstatě rozhodovali takovým tím jednoduchým způsobem o tom, jestli ta, řeknu, základní část ubytování, jestli to, ta docházka do toho zaměstnání a tak dále bude naplněna.
0: Co bylo další součástí toho vašeho studia od září 1989? Byla tam třeba i nějaká fyzická příprava, byla tam třeba psychologie, tak, byly tam další jazyky. Tak, co jste se učili kromě
1: třeba? Učili jsme se psát na psacím stroji, tehdy byly psací stroje. Mm-hmm. Učili jsme se tu přípravu zpravodajskou, byla tam tělesná příprava, která byla součástí, byl tam francouzský jazyk, byla tam ruština. Těch předmětů, samozřejmě ty politické věci, ohledně teda marxlinské přípravy, politické ekonomie, vědeckého komunismu, dělnického hnutí, všechny tyhle ty předměty v rámci nám jich známých, protože na vysoké škole se to v podstatě učilo také, ano. Nám jich známých předmětů jsme se dál jakoby měli vzdělávat. Samozřejmě, že situace se začala nějakým způsobem obracet. Nám bylo řečeno už v roce 80. v září, že se pravděpodobně připravuje nějaká akce. Takže jsme byli doškolováni k tomu, aby jsme se dokázali.
0: V jakém smyslu?
1: Tak já si myslím, že jsme museli sledovat třeba projevy Václava Havla na tom náměstí, které to bylo někde v tom září nebo v říjnu byl ten projev. Takže jsme ho měli sledovat a vyhodnotit si tu situaci a bylo nám vysvětleno, jakým způsobem se tu máme dostat.
0: A kdo vám to tehdy vysvětloval? Byli to všechno příslušníci nebo byli to lidé z Čech nebo z Československa nebo vás třeba i školili, řekněme, ale příslušníci spolupracujících armád v rámci Varšavské smlouvy, nebo jak to bylo?
1: Já se domnívám, že to byli jenom naši lidé, protože za prvé tu identitu neznáme. Oni se nám nikdy nepředstavili. To v tom zpravodajství nefunguje tak, že přijde někdo a řekne, já jsem učil toho a jdu vás učit tohle a tohle. Ne, tak to není. Ta příprava probíhala v tom, že v podstatě jsme na základě tedy těch skutečností, které jsme věděli, absolvovali něco jako politické školení mužstva, když to přeženu, nicméně byla to příprava důstojníků, kde nám bylo vysvětleno některé ty základní momenty, které je potřeba vnímat jinak. Takže tím způsobem byla jakási příprava o těchto záležitostech.
0: A vzpomenete si například, jak vám vysvětlovali, že máte vnímat Václava Havla? Já vím, že už je velká podrobnost, ale jestli vám to náhodou neutkvělo.
1: Můžu říct pravdu?
0: No, prosím.
1: No, že to je člověk, který moc neumí mluvit a má zmatený představy. A tím to nechci dehonestovat, rozhodně ne, jo. Já jenom prostě říkám, že takto nám byly představovány ty projevy, zejména to co bylo vlastně v tom článku několik jet. Který vyšel někde na konci srpna toho roku 89, kde nám bylo řečeno, že v podstatě ten článek je zmatečný a že ten článek nemůžeme přijmout.
0: Pak přišel listopad 1989, velká společenská změna. Jak se projevovala v tom speciálním pracovišti, v tom útvaru, kde vy jste byl?
1: No tak tady je potřeba říct, že každý stát má ty svoje zpravodajské orgány a nemá zájem je někde zveřejňovat. To znamená, že my jsme zůstávali bez zveřejnění a bylo nám doporučeno, aby jsme se ani nikde nějak neetablovali, aby jsme se neúčastnili žádných akcí, že není vhodné, protože nikdo nevěděl, jak se ta situace vyvine. Takže my jsme měli zůstat stále v tom utajení, že prostě jsme lidé, kteří o tom se ani tím nezabývají, neúčastní se ničeho, takže bylo nám doporučeno, aby jsme se neúčastnili těchto záležitostí.
0: Dobře, to bylo doporučeno, ale jak se pak jednotliví lidé chovali? Vy jste tuším odešel v prosinci.
1: Ano.
0: 1989 a máte nějaké informace o tom, byť už jste nebyl sám přímým účastníkem toho kurzu, jak se ten kurz vyvíjel dál. Já neustále předesílám, že v té době jsme vojensky patřili do sféry vlivu Varšavské smlouvy.
1: Tak já jsem vlastně skončil k tomu 31. prosinci. Do ledna jsem ještě navštěvoval tu instituci z toho důvodu, že jsem byl v kádrové dispozici a na konci ledna jsem odešel do kádrové dispozice ministerstva obrany s tím, že jsem byl převelen na pracoviště do Loun. Já se domnívám, že vlastně k žádným zásadním změnám nedošlo minimálně po dobu toho zimního semestru, jestli potom něco následovalo. Myslím si, že ne, protože stále existovala jakási představa, že to není konečné řešení.
0: Pane doktore, já jsem se chtěla zeptat vás, protože my často čteme, jak Petr Pavel říká, že tehdy byly upraveny osnovy v tom na přelomu toho roku 89-90 a on už vlastně studoval potom na demokratického rozvědčíka. Z hlediska vašich tehdejších zkušeností, co říkáte takovému tvrzení?
2: No, ono je nesmyslné ve své podstatě, protože podstata jaksi zpravodajské práce se jaksi politickými změnami řídit nemůže. To má svoje přesná pravidla, takže nedokážu pochopit, v čem měli ty takzvané změny, o kterých hovoří pan generál, v čem měly spočívat. Přeci zpravodajská činnost, jaksi rozvědčíka, se nemění. Teď vemte si, že zhusta jsou zpravodajské zprávy i po změně režimu přebírány. Já jsem původně jsem si skutečně domníval, že jaksi když přišel jaksi nový šéf zpravodajské zprávy, že to jako převzal, ale neuvědomil jsem si, že furt byla Varšavská smlouva a že teda vojensky se vlastně nezměnilo tohle. Takže nevím, jaké osnovy se mohly změnit.
0: Prosím, pane doktore, vy jste chtěl doplnit.
1: Já doplním to, že samozřejmě to, co říká pan doktor, je pravda, protože jestli jsme měli základy průzkumu, základy navazování kontaktů, základy budování těch mrtvých schránek, toho všeho ostatního, tak neviděl jsem nikde, no, pan generál nedoložil, že by se došlo ke změně nějakých předmětů, ze kterých byl hodnocen, ale i kdyby, jak víme, jaká byla obsahována. A to je přesně ono.
0: Já bych tady citovala ze vzpomínek šéfa zpravodajské zprávy generála Antonína Slimáka, který v rozhovoru v roce 1991 řekl, cituji, existují však i složky, o nich se příliš nemluví, které získávají informace nelegální cestou. Mě by zajímalo, o jaké složky, a to je otázka na vás oba, o jaké složky šlo, co měli společného s tímto kurzem? Byli jste školeni k tomu, abyste používali nelegální metody? Byli jste školeni k tomu, abyste používali metody osobní sebeobrany třeba, nebo útoku na jiné osoby?
1: Tak první věc je, že tito lidé, kteří byli takto vyškoleni, tak rozhodně měli dva způsoby užití. První byl, že vycestovali v podstatě pod krytím nějaké firmy, nějakého podniku a účastnili se těch činností, které bylo nařízeno sledovat. Druhá forma bylo, že to byli lidé, kteří byli vyslaní jako pomocníci vojenského přidělence. A samozřejmě, že ty nelegální způsoby jsou vytěžování informací od lidí, získávání dokumentů a jejich posílání do naší Československé republiky s cílem vyzrazení těch tajemství, které my tam jsme měli za úkol sledovat. Druhá věc je ta, že samozřejmě i v rámci toho vytěžování existovala nějaká forma spolupráce, když ten člověk, který byl vyslán do zahraničí, měl prověřit, a to se také dělalo, našeho člověka, který tam byl, a měl získat informace o tom, jestli tento člověk je opravdu loajální k režimu, nebo jestli tam dělá tu práci, kterou má dělat. Pak to samozřejmě byla nelegální činnost, která se dá srovnat se s tím, jakým způsobem ti lidé tady byli vlastně sledováni tou státní bezpečností. To jsou takové ty základní věci, které ten člověk v tom zahraničí prostě dělat musel. Mm-hmm. A proto jsem říkal, že vlastně nebylo v zájmu, aby jsme se příliš mnoho znali, aby jsme měli příliš nějaká vážná přátelství, aby většinou jsme byli anonymní proti sobě. Mm-hmm.
0: Pokud šlo o vnitřní bezpečnost, tak tu v komunistickém nebo socialistickém Československu zajišťovala STB a v Sovětském svazu KGB. A pokud šlo o armádu, tak tehdy partnerem zpravodajské zprávy generálního štábu Československé armády byla Sovětská vojenská zpravodajská služba GRU. Podle generála Slimáka byly tyto služby provázané a do té provázanosti patřila také oblast přípravy specialistů. Řekněte, připravovali vás specialisté i z jiných zpravodajských služeb než z té české vojenské?
1: Tak já jsem tam byl krátkou dobu, já jsem přesvědčený samozřejmě, že tam bylo v těch následných semestrech určitě ta provázanost těch zpravodajských služeb v podobě toho, že se někdo účastnil nějakého seznámu nebo školení. Nicméně tady zůstává pořád otázkou, proč jsme se učili intenzivně i ruštinu.
0: Vaše odpověď nebo váš názor na tuto situaci, vy jste byl tehdy vojenským prokurátorem, takže jste také měl svým způsobem vhled do této problematiky.
2: To je jedna záležitost a druhá záležitost, já už s Pavlem absolvuji rozhovorů velice mnoho a on v podstatě řekl, že s nima udělali už asi 10 pohovorů a minimálně tam byli vždycky dva lidé a ten jeden většinou nemluvil. Čili podle mého názoru, a oni to podepisovali. On neví, jestli to byli.
0: Co podepisovali?
2: Závěr toho
1: protokolu a
2: toho protokolu
1: o jednání a mlčenlivost.
0: Neboli vždycky proběhlo jednání s několika nadřízenými a vy jste pak podepsali mlčenlivost.
2: Byli tam minimálně dva lidé. Minimálně dva lidé. Ten jeden většinou nemluvil. A další věc, která je, oni podepisovali nějak, on říká, že podepisovali nějaké akty. A tady je obrovský nebezpečí, že ty akty jsou vázacími akty, který má samozřejmě GRU k dispozici. Takže já si myslím, že Rusko, pokud má tyto materiály, bude muset mlčky tedy bohužel podporovat pana generála, pač něco na něj mají.
0: To jsou vaše slova, můžete no, potvrdit tady ty domněnky pana doktora Kříženeckého?
1: Tak představte si to, že vlastně pan generál by se stal v podstatě v tom socialistickém pojetí nejúspěšnějším rozvědčíkem v rámci Varšavské smlouvy. Tak vysoko se nikdy nedostal. Takže 100% existuje v Rusku záznam o panu generálovi Pavlovi o tom, že byl rozvědčíkem, o tom, že možná do budoucna může být nějakým způsobem spojen s touto činností, ale rozhodně jsem přesvědčený o tom, že to, že nemluví pravdu, že se jí bojí říct, už něco signalizuje. Zřejmě to bude o tom, že bude se snažit prosazovat možná z donucení, možná sám, možná z donucení, některé ty požadavky jedné nebo druhé strany. Nevím, které, ale rozhodně může být to tak, že informace o něm jak v Moskvě, tak ve Washingtonu nebo v Bruselu mají.
0: Neboli vy nemůžete vyloučit, že frekventanti takového kurzu nevstoupili do kontaktu i s jinými zpravodajskými službami, než byla ta československá.
1: Děje se to běžně. Myslím si, že je to možné.
0: A to se týká i o něch dvou vysoce postavených vojenských představitelů Gofiara a Zuny. Já neříkám, že to tak bylo, ale že ta možnost tam existuje.
1: Ta možnost byla u všech. Jo, protože jestliže o vás ví ta protistrana, protože zřejmě došlo k průsaku informací, obrovská chyba od pana Pavla byla ta, že samozřejmě požádal tyto své kamarády o jakési svědectví. To se v té praxi zpravodajců vůbec nedělá. To by za normální okolnosti znamenalo jistou smrt, nebo pro obrovský problém toho člověka. Tak už to samo o sobě říká, že tito lidé někde proflákli jsou, nějakým způsobem ty záležitosti z pohledu té spolupráce, možné spolupráce, můžou existovat.
0: Podle toho, co říkáte, ale teď mě kontrolujte, abych nerada manipulovala vašimi tvrzeními, tak nelze vyloučit, že provázanost absolventů toho kurzu s vojenskou rozvědkou jiných států může trvat do dneška. Samozřejmě, je to možné?
1: Samozřejmě. Tak tyhle ty věci, tady ty protokoly, které jsou, tak jako je máme my, tak samozřejmě mají ta protistrana, ať je to Rusko, nebo ať je to Brusel, nebo kdo. Tady je podivná jedna věc, to je celá ta věc, že pan generál se svou minulostí, s minulostí svého otce, vlastně prošel BISKO. Nerozumím tomu, protože bezpečnost informační služba mu dala prověrku na nejvyšší státní tajemství. Já jsem přesvědčený, že kdybych já požádal o prověrku na státní tajemství, byť úplně to nejjednodušší, tak mě velmi rychle vyřadí, protože jsem byl členem komunistické strany, já se k tomu přiznávám, neomlouvám. Já nevím, k čemu by se omlouval, protože já se nebudu omlouvat za ateismus nebo za víru. A druhá věc je, že jestliže ten člověk dostal takto vysokou prověrku, jak vlastně se k tomu postavilo to NATO? Ono nevědělo, že může být takto zavázán třeba i na té druhé straně. To musí vědět. A jsem přesvědčený, že to, co tu máme my, mají ti Rusové, mají i ten Brusel. Prostě tak to na tom světě chodí. Pan generál Pavel není neznámý Moskvě.
0: Chtěl jsi něco dát, pane doktore?
2: No, k tomu je třeba říci, že pro zpravodajské služby obou pólů, dejme tomu, je zlatý, když na toho člověka něco mají. Protože bude prostě skákat tak, jak oni budou pískat.
1: Tak, to je zlatá poučka vlastně zpravodajců, je sehnat si lidi takové, kteří nebudou pracovat za peníze, ale ze strachu. Ty se nejlépe ovládají, těm se nejlépe dávají úkoly a nemusíte mít s nima žádný soucit.
0: Já vám děkuji za informace, za návštěvu ve studiu. Naschledanou.
1: Děkujeme, naschledanou.

0: Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři, nepodvolení. Jak jsem inzeroval, máme tady dnes pro vás někoho, koho opravdu máte rádi, myslím si naprosto většinově. A já také, ačkoliv už jsem téměř zapomněl, jak náš host vypadá. Je s námi Soňa Peková, vítám tě u nás, Soňo.
1: Petře, moc krát děkuju a zdravím všichni posluchače a jsem moc ráda, že jsem opět s váma a děkuji za pozvání, velmi si toho vážím.
0: No, já si spíš vážím toho, že jsi přišla, protože ty máš navíc pro nás jedno překvapení, já už jsem taky říkal, že budeš mít, ale dopředu říkám, že to není oznámení o novém covidovém trápení zatím. Pojďme na to.

0: Soňo, ty vždycky překvapuješ. Ty jsi vstoupila do povědomí veřejnosti tím, že jsi docela drsně a dramaticky překvapila všechny kolem toho té analýzy covidové, ale mě si překvapila tentokrát také, musím říci, protože tě mám za člověka racionálního, za člověka přitom plného entuziasmu, v pravém smyslu slova emocionálního, krásně emocionálního. A ty přicházíš s něčím, co mě jde spíš k trošku jiným postavám, ale zvykám si na to, že to půjde i k tobě. Ty vstoupíš do politiky. Řekni nám, jak jsi se rozhodla a proč a kam.
1: No, Petře, vlastně ono to může znít trošičku iracionálně, ale vlastně, když se vrátím do roku 2020, kdy mě okolnosti vynořily z laboratorního prostředí, tak tam byla rovněž spousta faktorů, kdy mě mnozí radili, neříkej to, neříkej ono, protože to bude mít nějaké konsekvence a nedopadne to dobře. A já jsem přesto všechno cítila, že některé věci mám lidem sdělit a mám je sdělit včas a že ten čas tenkrát dozrál a já to mám udělat, protože mám k tomu odborný mandát nebo osobnostní sílu, nebo jak bych to i nazvala, možná kombinaci obého. No a teď já se vlastně nechystám do politiky, protože pod politikou se rozumí cosi. Já bych ráda v tuto chvíli se posunula do těch oblastí, kde se ta politika dělá. Já se tam prostě potřebuju podívat tak, že to bude ve službě lidem. A domnívám se, že jak tenkrát mě vlastně lidé pomohli a já jsem pomohla řadě z nich, a myslím si, že to tak objektivně je, tak znovu jsem jaksi ucítila takové nutkání, já to tak nazvu, protože to se opravdu racionálně vysvětlit nedá, že dozrál čas, abych se posunula v nějakých métách, kde člověk může ovlivňovat společenské dění, protože já vlastně od roku 2020 s lidma pracuji. Nejdřív to bylo na poli covidu, potom jsem se posunula trošičku jinam a možná tak, jak bych si myslela, že by naše společnost měla vypadat, jak by se měla strukturalizovat, jak by lidé měli navzájem interagovat, jak by se zase měly vrátit dobré mravy a nějaká kultura do společnosti. A takto já s lidma pracuji a mám pocit, že to rezonuje. A teď přišel takový intenzivní pocit a já teda řeknu upřímně, že to mě celý život vede, nebudu tady zakrývat, že by mě to někdo poradil. Nikdo mi to z mého okolí neporadil, abych to udělala. To byl vlastně můj impuls, který přišel ze mě, že je čas se podívat na to, a velmi by mě to zajímalo, kde si lidské vědomí, charakter, intelekt lidí dnešní doby stojí, že když 6 let mě dávají palec nahoru, jak se jim líbí, co jim říkám a jak případně občas koriguju některé myšlenky, které si myslím, že by zaznít měly, tak jestli ta společnost dozrála

0: chci vědět, zdali ta úroveň společnosti je tam, že pokud usoudí, že mezi nima je člověk, kterým hodně třeba pomohl nebo pro ně pracoval a chce pracovat dál, ale potřebuje pro tu další práci jejich pomoc, tak jestli se dokáží skoordinovat a toho člověka do nějakých těch pozic, odkud může vlastně pro ně pracovat, dokáží posunout, protože já se tam posunout sama nedokážu, musí to udělat lidé, takže já vlastně teďkom dělám takový zvláštní experiment, který ty bys nazval iracionálním, protože pokud prohraju, tak asi si můžu na nějaký pomyslný pomník napsat RIP, ale mně je to vlastně jedno, protože já pracuji pro lidi, nadále budu pracovat pro lidi a jak tento experiment dopadne, mě to vlastně upřímně zajímá. Takže já jsem dost pozdě se rozhodla tak nějak na divokou kartu, že bych kandidovala do Senátu, do senátních voleb na podzim, takže teď je v procesu sběr podpisů, protože to chci udělat sama za sebe. Já chci vědět, zda to, co jsem pro lidi udělala za 6 let, protože mě to stálo hromadu času, mě to stálo kariéru, mě to stálo společenské postavení, mě to odseklo vlastně úplně od všech žil, které mě přiváděly hmotné živiny, řekněme, tak chci vědět, jestli se ta moje námaha zúročí v tom, že pokud lidé souhlasí s tím, jak já s nima pracuju, jestli mě posunou dál. Takže já tady vlastně riskuju, politicky riskuju, ale mě politika v té formě, která v současné době tady vládne, vůbec nezajímá, považuji za hrubě zkorumpovanou a považuji ten systém, který tady je, za v podstatě neživotný a pokud buď ho necháme dojet, ať nějak involvuje a zhyne sám, anebo se ještě může v nějakou chvíli možná udělat výhybka z takových jelimanů, jako jsem třeba já. No a čím víc takových jelimanů tam bude, tak tím ta atmosféra bude vypadat jinak. Tak proto to vlastně dělám, jsem zvědavá. Takže můj stimul není, že tam chci jít, aby mě tam zaměstnali, abych dostávala plat, vůbec ne. Já mám svoji práci, ale mám intenzivní pocit, že dozrál čas, abych zkusila, kam jsem to dotáhla za těch 6 let. A když mě oslovili před několika lety, zdali by to udělala, tak jsem to tenkrát odmítla jako úplně absurdní myšlenku pro mě. Vůbec to nerezonovalo. A teď to zarezonovalo. Takže já jsem zvědavá a děkuji, že teda můžeme si o tom dnes povídat.
1: No, to je... Musíme, protože to je obrat, jak řekl bych, kardinální obrat na moři. Jako jedeš, řídíš ten svůj parník, občas se z něj stával ledoborec a najednou, když ta posádka už je spokojená, že se vplouvá na poněkud klidnější oceán, tak ty zavelíš k obratu o nevím kolik stupňů. Ale je to určitě je to hodnotné.
0: Ale vlastně je to obrat o 360 stupňů, protože já neustupuju z těch svých pozic, takže já jsem pořád tam.
1: No počkej, když o 360 ty zase popluješ stejným směrem, ale vemeš to jako z druhé strany.
0: Ano, jenom to téma, ten motiv je jiný, ale vlastně ty stimuly a vlastně to, ten mindset a to nastavení je pořád stejné, takže já se jenom otočím o 360 stupňů, akorát... Někdo při té otočce prostě z té paluby spadne, no.
1: No, tak pojďme se na to podívat blíž. K tomu, aby někdo takový jako ty mohl zasednout v Senátu a bylo by to báječné, pochopitelně. Vzpomínám si, jak jsme tady dělali rozhovory s paní Zvěrte-Kamplovou a s paní Kovářovou a tak dále. Obě se tam dostali nakonec a činí něco docela v té, i když jsou kapkami vody v tom jedovatém prostředí, tak něco činí podstatného občas, takže to by bylo jistě báječné, ale ty si řekla, že kandiduješ sama za sebe. To znamená, že vlastně ty nejdeš s žádným uskupením, s žádnou politickou stranou, s žádným, nejseš reprezentantem nějakého většího politického proudu, ty tam jdeš jako Soňa Peková. A to, co potřebuje Soňa Peková pro to, aby tam mohla vůbec se o to pokusit, Soňa Peková, která dostala impuls sice trošku později, ale ještě dost včas na to, aby se to dalo udělat, je prvních 1000 podpisů, které musíš sebrat, aby si vůbec mohl

0: mohla kandidovat. Začala jsi už s tím sběrem?
1: Začali jsme s tím.
0: Říkáš začali, to znamená s kým jsi začala?
1: S mým partnerem, který mě s tím
0: dobrý.
1: Pomáhá a bez něj asi bych to nedokázala, protože má dost zkušeností, hodně zkušeností z politiky, té standardní, typické, což já vůbec neznám, takže taková jistá regulace některých kroků pro mě je důležitá, protože já to vlastně to prostředí neznám. A takže ten proces se odstartoval. No a to, co si říkal, že nejdu s žádným subjektem, to je moje skutečné rozhodnutí, protože tím, jak chci vědět, zdali intelekt, vědomí, schopnosti tohoto národa jsou dost vysoko na to, aby si dokázali v přímé volbě zvolit toho, koho chtějí, což možná má jakousi relevanci i k další přímé volbě, protože lidé by opravdu tu přímou volbu měli využít tak, aby si tam dali ty kandidáty, kterým věří. Tak já jsem se rozhodla schválně pro tento přístup, že nepotřebuji žádná pomocná kolečka na tom svém kole, ale buď to dám, nebo to nedám. A já nemám ten svůj cíl, že se tam za každou cenu musím dostat. To není můj cíl. Můj cíl je vidět ten proces, zdali je možné, aby skutečně přímá volba v tomto státě fungovala. Zdali, když člověk má nějakou morální integritu, nějaký jasný postoj k věcem, jak věci tvoří, že není žádným mediálním produktem prázdninového léta, ale má nějakou jasně dokladatelnou historii pro lidi a ti lidé ho rozeznávají. Zdali to je dostatečné na to, aby skutečně ta demokratická přímá volba proběhla. Mě vlastně toto zajímá. Takže já jsem se nechtěla nechat vynést nějakým politickým subjektem, což by se asi podařilo, protože i kontroverzní, kdyby mě prohlásili za kontroverzního kandidáta, i to je dobře, každá reklama je dobrá. Takže to by se asi podařilo, a já to ale takto nechci. Já chci vědět, zdali to, co jsem pro lidi udělala, a mě to teda, jak říkám, stálo v podstatě celý můj předchozí život, tak jestli to je dostatečné k tomu, abych mohla s těma samejma lidma počítat, že by mě posunuli dál, abych mohla pro ně opět pracovat.
0: Ono je to ovšem tak, že v té senátní kandidatuře, při těch senátních volbách, nevolí celý národ ten jeden obvod, v tomto případě obvod číslo 30, Kladno, ale volí to prostě ti obyvatelé v tom obvodu. Já pak možná se ještě mrknu na to, co tam vlastně všechno patří za obce, ale k tomu, jak říkám, aby to vůbec bylo regulérně možné, se musí vyplnit takový, jmenuje se to petice na podporu kandidatury. Já jsem si to nechal tady vytisknout. Možná, že to bych poprosil, jestli bychom to mohli vidět i na obrazovce. Já si pak, no, to je ono. Je to takovýhle arch papíru, který tam, jak píšeme, lze stahnout vlastně pod tím videem, kde se má vyplnit to základní jméno a příjmení toho voliče, datum narození, adresa a místo trvalého pobytu a podpis. Potřebuješ jich 1000, já ti tady začnu vyplňovat sám první.
1: Ale to bude pouze na ukázku, protože jak jsi správně říkal, tak ten volební obvod se týká vybraných obcí, jako každý další obvod se týká vybraných
0: obcí.
1: Čili
0: vůbec ti nemůže nikdo ani jako podpořit tu kandidaturu z jiných míst, nemůže podpořit. Musí to být opět jenom obyvatele těch obcí. Teda.
1: Ten hlas by se nepočítal. Počítá se pouze hlas oprávněných voličů z obvodu číslo 30, což je Kladno, a okolní obce, ale ten seznam je znám a já vlastně můj jediný komunikační kanál se světem je pomocí Facebook, já jsem taková ta ještě stará škola, tak to takhle používám, ale lidé to čtou, je to hodně populované místo a tam je přesně, pokud by si to člověk nechtěl stáhnout ze stránek ministerstva vnitra, kde to je vypsáno, tak se může podívat na ten můj Facebook, tam je to přesně vypsáno, které to obce jsou, takže je to Kladno a okolí, kousíček Prahy, takže vlastně to jako kdyby, je to taková jako pěkný průřez, takový dynamický průřez s tím, jaká populace to může být, protože Kladensko je trošičku jiné, je postindustriální, pražská populace je zase trošičku jiná, nebo ti, co se z Prahy vystěhovávají na ty okraje, tak jsou zase trošičku jiný. Takže je to jako pěkný, zajímavý, heterogenní průřez. Tak jsem zvědavá, ale ty obce jsou jasně definovány a pokud by mě někdo podpořil mimo ten okrsek, tak ten hlas by bohužel nebyl platný, byť je teda rovněž velice vzácný.
0: No, tak to ještě, že jsi mě to řekla, já jsem si myslel, že já jsem se to nezjišťoval, ale teď už vím, že protože to, že můžou volit tě lidé pouze z toho obvodu, je zjevné, ale že tě nemůžou ani jako podpořit k té kandidatuře lidé z jiných částí republiky, abych tak řekl.
1: Tak třeba do příští přímé volby.
0: No, to si nezahrávej, to jsem teda zvědav, jestli. Ale to uvidíme také podle toho, jak dopadneš.
1: Jasně.
0: Chtěl jsem jenom říci, ty seš, já jsem tady si nechal vytáhnout těch pár, jako je to spousta teda obcí, ale ne, to já to číst nemůžu, to je jich opravdu hrozně, ale ty seš prostě, ty žiješ ve Pcherách, jak se to vyslovuje, jak se skloňuje Pchery?
1: Navigace, pardon, to vyslovuje Cheraj. Pchery, jmenuje se to Pchery 27308, je to hned vlastně vesnice hned vedle Kladna, mezi Kladnem a Slaným.
0: Nevím, já jsem si jenom nebyl jistý, jak se to skloňuje, že bydlíš ve Pcherech.
1: Já myslím, že tam už je takové pole, takové jo, tvořivosti. Už
0: pro mě bydlíš teda ve Pcherech.
1: Tak, dobře.
0: A kromě jiného v tom takovém vstupním, úvodním textu, který si napsala, pozoruhodným, říkáš také, že by ses chtěla zasadit o ten obchvat kolem Pcher. Je to tak?
1: Je to tak. Já jsem vlastně napsala svůj program, který rovněž teď, já jsem ho distribuovala pomocí toho mého sociálního média, jmenuje se Sonia Peková, ten můj Facebook. A rovněž těch obcí, kterých se to týká, tak teď o víkendu to dostanou vlastně všichni do schránek, protože je to šíření informace, nikoli nějakých, takže to je legálně správně. No a já mám, jako kdyby ten program je dvojího druhu. Jeden je, říká, že v podstatě těch projektů, které by ten daný region měl řešit, je celá řada, ale vlastně rytmicky se opakují, jako málo kdy tam přijde nějaká úplně novátorská myšlenka. Spíš je to, že se něco naslibuje, jak se říká, a nesplní. A tam jsou, jako tam vstupují do hry parametry, proč vlastně se to nepodaří. Najednou se zjistí, že se něco nemůže, nebo že někdo to podepíše prostě nějaký jiný dokument, než původně plánoval. Všechny ty krásné myšlenky a ty ideje, se kterým ten člověk tam přichází, najednou jsou nějak smazány, protože přijde jakýsi ovlivňující faktor a to, co on si představoval, že by dělal, najednou nedělá a ty programy se nenaplní. Takže těch programů je celá řada a každý region moc dobře ví, čím trpí. Nedostatečnou infrastrukturou, silnice, školy, zdravotnictví, to je taková jako rytmická píseň. Ale já se domnívám, že vlastně k té realizaci těch projektů nedochází, protože ti lidé, kteří by realizovat mohli ty myšlenky, najednou se dostanou do bodu nějakého bloku, kdy jim možná někdo vysvětlí, že takto a ne jinak. A tam to souvisí intimně s tím, jakou historickou zátěž ten člověk nese, zdali má někde nějaké ekonomické nesrovnalosti, jiné nesrovnalosti, které ve správnou chvíli, jak víme, média někdo vytáhnou a ten přesvědčovací moment je častokrát velmi silný. A domnívám se, a i takto lidem říkám, těm, když s nima mluvím, protože se stýkám s lidma poměrně hodně osobně, tak jim říkám, že pokud cítí, že by chtěli ovlivňovat veřejné dění, tak první, co mají udělat, je vyčistit si své kostlivce ve skříni. A on to není vůbec příjemný proces. Já jsem tím prošla jsem tím mediálně, v prime time, na české i slovenské televizi. Nemůžu říct, že bych to někomu přála, ale jinak to asi nešlo. A já v tuto chvíli si neuvědomuju, že bych někde měla nějakého kostlivce, který by byl pro mě tak významný, že by mě díky tomu někdo dokázal ovlivnit moje rozhodovací procesy, zdali něco bude tak či onak. Takže já se domnívám, že těch projektů je celá řada, ale nejsou realizovány, protože jsou tam tlaky nějakých třetích stran, jasně, které se vlastně neprojikují veřejně a toto považuji za problém. Takže toto jako kdyby můj první příspěvek k tomu, proč bych chtěla do té do té společenské pozice jít, protože necítím, že bych někde měla nějakého, a říkám to otevřeně a skutečně s plnou vážností, že necítím, že bych někde měla nějakého kostlivce ve skříni, který by způsobil, že to, co lidem říkám, bych nemohla naplnit, protože by mi to někdo takzvaně vysvětlil.
0: Ono, samozřejmě musíš počítat s tím, do jisté míry jsi s tím prošla, ale musíš počítat s tím, že samozřejmě že tady najednou budeš vystavena nějakým protikandidátům a silným třeba subjektům, které budou na tebe také útočit. Ale to teď chci nechat ještě stranou. My se k těm věcem, o kterých jsi se zmínila, tvým profesním, řekl bych, a i těm aktivitám třeba na Slovensku, chci dostat v zápětí. Jenom chci upozornit, že samozřejmě ten Senát ti zvýší nepochybně tu společenskou sílu jistou, kterou můžeš mít a kterou máš, ale je vlastně, a proto také asi je lidmi často ty volby do Senátu jsou míjeny, protože lidé mají většinou pocit, že to je k ničemu ta komora, což není pravda, protože je to přesně naopak, protože ta komora sama o sobě je nesmysl. Ta to neměla nikdy být. Vznikla jenom jako trafika, když se dělila Československá republika na Českou a Slovenskou, ale prostě jakmile tu je, tak už funguje a má velmi silné okamžiky, kdy může zasáhnout a vidíme to dnes, když je tam vlastně ta opozice Fialová mafie zůstala v Senátu, přestože tady prohrála všeobecné volby, tak v tom Senátu má většinu a tyto senátní volby budou významné právě i proto, aby se oslabila ta role té Fialové mafie v Senátu, čili v tomto smyslu lidé jako ty, kdo jiný by měl jít do těchto voleb než lidé jako ty, i když určitě máš pravdu v tom, že je to docela riskantní krok, ale ty jsi se rizika nikdy nebála, jak my všichni víme, a riskovala jsi možná nesčetně víc, než budeš riskovat nyní. Já bych to ale nicméně nebral, jako že chceš jenom otestovat tu věc. Prostě rozumím-li tomu správně, ty do toho chceš vstoupit.
1: Takže, samozřejmě.
0: Takže ten krok, který je teď nutno udělat, já to tím jen uzavřu, je, že prostě budou muset ti, kdo nás sledují a ti, kdo to dostanou do těch schránek, pokud s tvou kandidaturou se stotožní, ti aspoň teď napsat tu svoji podporu, aby si vůbec mohla kandidovat. Co s tím mají pak ti lidé udělat? Mají to někam poslat, nebo co s tím mají udělat?
1: No, potřebovala bych to doručit na adresu, tak nevím, jestli můžu tady říct
0: svou
1: adresu,
0: můžu? Vidně.
1: Tak moje jméno je Soňa Peková a adresa, kam bych poprosila to doručit, buď osobně, anebo Českou poštou, do schránky je 5. května 44 Pchery 27308. To je vlastně moje korespondenční adresa. No a
0: 5. května 44?
1: Ano.
0: Tak se to jmenuje?
1: Ulice se jmenuje 5. května a číslo popisné je 44.
0: Takhle to je, aha. Ano, protože já vím, že jsem k tobě jel, tu ulici si pamatuju,
1: myslíš, ale... Ty si myslíš, že to bylo 45, jo? Ne, ne, ne. Ne, číslo popisné je 44.
0: 45 by se pamatovalo možná ještě lépe, ale 5. května 44 není špatný model. Dobře, čili napíšu to, podepíšu, dám do obalky 5.
1: května. Ale potřebovala bych to tak do 1. srpna
0: no, to je
1: letošního
0: nutný,
1: roku, protože termín je takzvaně šibeniční.
0: Že 4. srpna se to...
1: To je deadline, ano.
0: Se to uzavírá, no tak to musí ti, kdo tě mají rádi, udělat, abych teď řekl fakt okamžitě, protože abys to náhodou potom se neprošvihlo o pár hodin.
1: Jo, ale já myslím, že to je v pozici chci nebo nechci. Hmm. Jo, takže asi to nemusí být tak složité. Známe se,
0: jasně.
1: Nepřicházím asi jako úplně neznámá osoba, takže buď někdo s tím mým profilem souhlasí, či anebo nesouhlasí. Takže myslím si, že by to nemuselo být složité. Důležité je jenom ještě v tomto časovém okně informovat lidi, aby udělali to myšlenkové rozhodnutí chci, nechci a podle toho se zachovali.
0: Já musím říct, že teda dlouho jsem tady neměl někoho, komu bych tak opravdu přál a nám přál, aby
1: Děkuji.
0: Se do nějaké této pozice dostal, protože ty seš uvěřitelný člověk, ty to máš skutečně za sebou, tu vzpouru proti neuvěřitelnému tlaku covidovému, neuvěřitelné situaci, kterou jsme prošli, a ty jsi byla ten, kdo vlastně první řekl ne. Na to nikdy nezapomenu a jen mě mrzí, že teda se nebydlím v Praze trochu jinde, abych ti mohl už dnes poslat ten podpis. Ale já myslím, že se musíme trošičku dostat taky někam dál. Protože ty, jak říkáš naprosto jasně, a to je na tomto pozoruhodné, že ty dál normálně pracuješ, ty máš dál svou laboratoř, ty máš dál všechny možné svoje aktivity, včetně některých pro mě, řekněme, trošku pozoruhodných i duchovních, ale respektuji je, ale řekni mi, co teda vlastně dneska ty v těch pcherech děláš?
1: No, nadále pracuji v diagnostické laboratoři, která se věnuje molekulární mikrobiologii, hlavně teď ve veterinárním světě, protože ta covidová doba i nějaké předchorobí, které tomu předcházelo, tam se spojilo příjemné s užitečným takzvaně, tak mě vyhnalo ze světa humánní lidské medicíny, který já jsem studovala, takže takovým ohromným procesem likvidace mého nabubřelého ega, které jsem, uznávám, měla předtím, tak jsem se vlastně octla v malé diagnostické laboratoři, která ale patří, nebo pracuji v té diagnostické laboratoři, mám přímý vliv na to, co ta laboratoř bude dělat. A věnuji se teda majoritně veterinárnímu světu, veterinární molekulární diagnostice infekčních chorob. Takže to je to, co dělám, co mě živí. Takže určitě není mým nějakým cílem změnit práci a někam se užitečně zašít. A navíc je mi 52 a to ještě, cítím v sobě ještě spoustu síly a tvůrčí síly, takže bych to chtěla udělat. No a kromě toho, že pracuji, tak já mám hromadu různých zájmů a ten můj snad nejoblíbenější je hory. Chodím po horách a vlastně vždy jsem, anebo cestuju, hodně cestuju v Česku, Slovensku, v zahraničí. Ve státech jsem teďkom nedávno byla se zase podívat a když chodím po těch výletech takzvaně různě, tak vždycky píšu z toho takové reportáže, ukazuju lidem, kde je krásné se jít podívat, protože se domnívám, že je potřeba se zvednout a jít osobně se na nějaké věci podívat a nestudovat jenom nějaké metabolity, že někdo někde byl a říká, jaké to tam bylo. Zažít na vlastní kůži není nad to, protože člověk vidí to prostředí, potká se s lidma, žije, zažije tu atmosféru, tu energii toho místa a nad to vůbec není. No a ještě mě nech říct, že v zimě jsem se dokonce šla podívat do nějakých oblastí na Slovensku, kde byly medvědi. No a taky jsme spolu sdíleli turistickou značku. Medvědi rádi po modré nebo po zelené. A já jsem nafotila ty medvědí tlapy, jak jsou krásně ty drápy, ten patní hrbol a tak. A rovněž je to na tom Facebooku, můžou se lidi podívat. A chci jenom říct, že i takovéto věci, když se člověk chová klidně, nedivočí, chová se racionálně, je v harmonii nebo v klidu, tak se vůbec nemusí bát, domnívám se, chodit ani tam tudy, kudy ten maco si prostě štráduje.
0: Ty, která se věnuješ teď teda těm zvířatům, i když nevím, jestli se zabýváš molekulární biologií medvědů, ale máš přeci jenom k tomu blíž, tak ty víš asi jak na to. Já bych to možná vynechal, ostatně svědčí o tom vlastně to je úžasná mladistvost, jo, protože já už nechci jezdit nikam, jo, ale to je něco jiného, ne, že bych všechno viděl, ne kvůli tomu, ale protože jsem zjistil, že opravdu tady v té zemi je toho nejvíc, no, ale rozumím tomu, že vy mladí, vy ještě musíte vidět trošku toho světa. a vidět ten rub a líct těch věcí, které já už mám, už je vidím většinou jenom z toho rubu.
1: Hele, tak pro tebe píšu ty reportáže. Jsou opravdu inspirativní.
0: Tak pojďme dál. Kromě všeho ostatního si také prodělala tu pozoruhodnou, řekněme, anabázi na Slovensku. Můžeš už o tom vůbec mluvit, o co tam šlo a co si tedy, co se stalo a co jsi tam způsobila?
1: No, já vlastně ani nevím, co bych k tomu řekla, protože domnívám se, že správně by to mělo být, že když někdo má s někým problém, tak ten problém diskutuje přímo s ním. A ne s někým třetím, čtvrtým, pátým, přes média a podobně. Takže to, co se stalo, že jsem vlastně pro pana doktora Kotlára analyzovala a pro slovenskou vládu a byl to ode mě dar slovenské vládě, protože ta laboratoř je moje, takže jsme to vlastně financovali sami, žádná konektivita finanční nikde nevznikla, takže bylo to úplně nezávislé. Analyzovali jsme vakcíny, které jsem dostala od pana doktora Petra Kotlára a jsme tam naměřili příliš vysokou koncentraci dvouřetězcové DNA, což je problém, protože ta nanostruktura té vakcíny, pokud uvnitř ten měchýřek má uložené velké množství dvouřetězcové DNA, bohužel i nelze vyloučit, že by to mohlo fungovat jako transfekční reagens.
0: Což znamená?
1: Že pokud tato věc se potká s jakoukoliv buňkou, tak ten nanoměchýřek volně fúzuje s membránou té buňky, té cílové buňky a dostává se to dovnitř do buňky a dostává se to do cytoplazmy a zůstává to tam, pokud se buňka nedělí, to znamená, že jsou to buňky neuronální tkáně nebo buňky třeba srdečního svalu. A nakonec to ty buňky destruuje, což dnes vidíme na případě mnoha těch různých neurodegenerativních onemocnění nebo kardiologických onemocnění, nebo se to dostává do buněk, které se sice dělí, ale tam je ten problém, že pokud se buňka dělí, tak v některou chvíli chromatin DNA se rozvolní, protože se replikuje a do takového rozpracovaného terénu se může tato věc zaintegrovávat, protože má volné konce. No a to hrozí rizikem toho, že se to zaintegruje do genomu, ta buňka může zahynout na to, na ten zásah genomický, no anebo to může se zaintegrovat do nějakého místa, které třeba spustí karcinogenezi a bohužel onkologové to asi budou muset v jednu chvíli už velice brzy přiznat, že mají čekárny zaplněné lidma, ke kterým tato diagnoza nepatří. Jsou to mladé ženy, mladí muži, vlastně mladá generace, kterým tato diagnoza určitě nepatří. Jsou to dramaticky rostoucí nádory, takže i ten svět onkologie se změnil, protože najednou vídá podivné tumory a velice agresivní tumory a toto by mohlo být v přímé souvislosti s tím, co ty takzvané vakcíny nebo ty přípravky obsahovaly. Takže já jsem toto udělala pro slovenskou vládu. Opatřila jsem to soudně znaleckým razítkem, protože jsem soudním znalcem přímo v předmětném oboru. No a s tím jsem opět šla jako velice z kůží na trh, protože jsem věděla, že to asi rozpoutá nějaké veletoče. Rozpoutalo. Naprostá většina z těch veletočů je úplně podpásových. A můžu říct, že nějaká aktivita, která by se nazývala, že tady někdo chce odhalovat nějaké nepravosti za doby COVID-19, tak je pouze hraná. A vůbec o žádnou skutečnou aktivitu se nejedná. Stejné na Slovensku, stejné v Česku, stejné v Německu, protože já jsem si byla podívat i za doktorem Rainerem Filmichem. Byla jsem za ním
0: byla
1: osobně.
0: Byla za ním, jo?
1: Ano, ve vězení, jela jsem za ním do Bremerförde a viděla jsem, co se tam stalo. Potom jsem iniciovala takovou petici mezinárodní na různá prezidentská místa, rovněž tuzemskou, tady domácí petici k rukám pana prezidenta Petra Pavla, protože máme tady podobné případy u nás, o kterých se málo mluví. No a na dvakrát mi bylo odpovězeno, že ať, no jak bych to řekla slušně, prostě zamítá se, ale nikdy se mnou vlastně nemluvil pan prezident Petr Pavel, byť jsem ho žádala osobní schůzku, protože jsem chtěla vidět, proč je takový dvojí metr tady v této zemi, proč se domnívá, že se tady nenasouvá zase normalizace, protože on dle věku si určitě musel pamatovat na nějaké normalizační praktiky, aniž bych to komentovala více. ale vůbec se neobtěžoval se se mnou kontaktovat a vždycky tu komunikaci se mnou přesunul na nějaké, nebo ji zachytila etáž níže, takže z toho i plyne, že tady máme prezidenta, který by měl být pro občany, ale on se odmítá s občany bavit. A přitom, když jsem to řekla poprvé a poslala jsem to za sebe, za svoji vlastní osobu, s identifikací, že jsem to já, že chci prostě odpověď od pana prezidenta, tak se mi nedostalo, teda dostalo se mi zamítavé odpovědi. Potom se k tomu se ke mně přidalo 1000 lidí, což považuji za známku osobní odvahy, protože každý se bál, že přijde za ním a někdo a řekne, co to tady podepisuješ. A i takováhle grupa lidí nebyla dostatečná na to, aby se pan prezident...
0: Já myslím, že to je úplně jasné, protože on přijme jenom takové, kde to hraje PR roli, nebo kterou mu předepíše Petr Kolář, nebo Česká televize. Případně se znám, s nímž má 3milionový kontrakt, tak to je, a víš co, a mě teprve teď vlastně dochází, po tom, co tohle říkáš, proč ses asi musela rozhodnout do toho boje o Senát jít, protože to už tě o něco hůř odmítnou, pokud by si byla v Senátu. No, rozumím tomu asi o chlup lépe.
1: Že jaké si zrnko racionality by tam i bylo, že?
0: Neracionální je to v tom, že tě zase budou vláčet všude možně. A,
1: ale to je jedno.
0: No, tak já vím, že to je jedno, ale že jsi silná žena, ale přeci jenom ty cenné lidi bychom si měli trochu uchovávat. No, ne, já to nechci přehnat, ale rozumím tomu trošku lépe, proč to tedy děláš. A zeptám se na to teď ještě vlastně z něčeho jiného. Když se ještě na vteřinku vrátíme k té teda covidové epizodě šílené zdejší, a když to shrnu i s tím, že co si nakonec podnikla na tom Slovensku, taky neskutečný boj. Jaký celkově ty cítíš z těch covidových dob vlastně závěr? A myslím ve smyslu, jednak tom zásahu medicínsko-tělesném, psychicko, prostě na tom, co se s člověkem děje tělesně a co to se a kam to mířilo v tom úderu, abych tak řekl, společenském. Jo? Myslíš, že se dají dneska už ty důsledky toho trošku, abych tak řekl, strukturovat?
1: No, kdybych vzala to medicínské hledisko, tak asi i lidé, obyčejní lidé, natož lékaři, pozorují zvýšené množství jako různě zvláštních, neobvyklých diagnózy mezi svými známými a podobně a jakási spojitost možná mezi tou vakcínou. Nelze to vyloučit.
0: Je to vůbec vakcína?
1: Ten přípravek, nazýváme ho přípravkem.
0: Přípravkem.
1: Ten přípravek. V medicíně to chodí tak, že vlastně je ta medicína nesmírně opatrná tím, jak je sešněrovaná různými nařízeními, standardními operačními postupy. Nesmí se, tak všichni říkají, je to evidence-based medicine, takže máme tady nějaké postupy, podle kterých jdeme. Ale myslím si, že jsme v tuto chvíli v okamžiku, kdy staré postupy přestávají platit, protože nic takového jako tady vlastně tento post-covidový čas jsme předtím nezažili. No a takže tam je potřeba, aby ta medicína se k tomu postavila čelem a zatím se to neděje, ale data jsou neúprosná a budou neúprosná. A takže na těch konferencích se začnou objevovat nové sekce, jako třeba post-covidové cosi. Začne se o tom mluvit, ale ono to je v medicíně vždycky tak za 2, za 3, za 5 let. Dřív to není, je to kvůli tomu, že každý je velice opatrný, než něco řekne. Ještě teď je navíc malý tlak na to, aby se skutečně ty věci probádávaly, tak je to na úrovni takové zvláštní dojmologie, že mám pocit, že, jo, ale není ještě jako kdyby tím, jak ani z té vládní vrstvy nejde žádný skutečný efektivní postup nebo postoj, aby se to odhalovalo, tak to nejde ani z těch jako kdyby nižších vrstev nahoru, což ta medicínská komunita je. Takže, ale tady to se bude muset stát, protože data budou neúprosná. A co se týče jako kdyby společnosti, tak toto byl evidentně, já už to neumím nijak vyhodnotit jinak, než že to byl experiment, co lidská společnost dokáže ještě absorbovat, jaký tlak, jaké omezující prostředky se dají použít, jaká iracionalita se dá použít, jak se dají hlavní média zneužít, jak se dá zmanipulovat politická garnitura, jak se dá zkompromitovat, na co se přijde, vlastně v jakém rozkladu ta společnost je,
0: ano.
1: A jak se dá s ní zamávat tím, že se zaútočí na ten asi základní princip, ten pud sebezáchovy, to je prostě nejsilnější pud v přírodě. Takže strach o život, to je číslo jedna, na který se dá hrát. Takže byla to manipulace strachem a bylo to, co ta společnost ještě dokáže absorbovat za omezení, aby se před nějakou hrozbou, ať je fiktivní či nefiktivní, ono je to jedno, ta hrozba může být i skutečná, ale domnívám se, že člověk by se měl postavit nikoli v nějaké amorfní, beztvaré formě tomu, ale měl by mít nějakou svoji integritu a reagovat z pozice své integrity, ať je to, co chce. Ať to byl tady covid, nebo je tady nějaký konflikt, který se tady rozehrává do nějakého širokého kontextu. Člověk musí mít integritu, aby zaujal nějaké stanovisko v tom problému. A tady se ukázalo, že vlastně společnost žádnou takovou nějakou integritu nemá. Že těch jedinců s integritou je málo a ještě i ti mají být pošlapáni, zničeni, zapomenuti a nějak vysublimováni, dostracena. A toto je ale vlastně nádherná sociologická studie, kdy ti, co to chápou, no tak by měli říct, no pozor, pozor, tady jsme na obrovské výhybce. Buď to necháme, ta společnost vlastně umře, protože toto je ten způsob, jak by umřela, protože by se vlastně nedokázala by se zastat sama sebe, a nebo pojďme, a pokud tady může někdo se ještě objevit v tom společenském prostoru, kdo by mohl. Ten svět funguje ne jako v rychlých výhybkách, pomalu, ale musí se ten proces začít. Takže ať do nějakých struktur, kde se dá něco ovlivnit, ať tam jdou noví lidé, ale ať tam jdou noví lidé, a to je vlastně to, co říkám lidem, není tady žádná vůle odhalovat ty nepravosti. Není, objektivně není. Já jsem zajela do Německa, dělala jsem něco pro Slovensko. Udělali jsme v parlamentu České republiky seminář, který měl nulový efekt. Takže není tady hodně moc řečí se na řeční, ale žádný efekt není. Tak ať lidé tu období, než to stejně přijde, to řešení přijde, ať to využijí k tomu, aby si vyčistili svoji historii, která může být, to může být mnoho faktorů, co je potřeba vyčistit, aby se mohli do těch funkcí, kde můžou tu společnost ovlivňovat, dostávali ve stavu, že se nemusí obávat, že za nima někdo přijde a přesvědčí je, aby pluli s tím proudem, který tam je. Takže, ale musí tam přicházet prostě tak, že sami dobře vědí, kde mají slabá místa a vyřešit to. A to můžou být věci rodinné, společenské, historické, ekonomické. Teď se jako hlavně hraje na ty ekonomické věci a každý ví, kde to má. Takže pokud někdo cítí, že by to chtěl změnit, no tak ať si hlavně šáhne do sebe. A to si myslím, že tato introspekce je extrémně důležitá. A vyčistí si, tomu říkám, své kostlivce ve skříni. Každý máme někde jinde. A potom může uvažovat o tom, že by se zapojil do procesu obnovy té společnosti, a ne, že by to jenom kritizoval, zpovzdálil nebo radil, nebo odrazoval někoho, ať tam nejde, nebo mě tady a priori někdo obvinil, že si tam jdu jako udělat nějaký vejvar. Nemůže nic být dále od pravdy. Já nepotřebuji. Já jsem vlastně zajištěný člověk, takže to určitě je hloupost. Ale chci jenom říct, že ten, kdo by chtěl nějakou změnu udělat, tak musí nejdřív udělat v sobě. A to je teda pracné. A na tomu třeba 2-3 roky může být málo nebo dost, ale není potřeba teďkom chystat mstu pro ty covidiány, ale hlavně si to jako vyčistit, aby člověk mohl skutečně zaujmout nějaké jasně definované stanovisko, aby za ním nepřišel nikdo, aby mu řekl ty.
0: Jasně.
1: Já ti tady něco vysvětlím a ty to potom tady všechno zdementuješ a řekneš, že si to tak nemyslel.
0: Právě, to u tebe určitě nehrozí. Já jenom bych snad poznamenal, že když hovoříš o tom, že ty vlády se neúčastní pokusu o nějaké objasnění toho, oč šlo, pochopitelně, že ne, jak by se mohla toho účastnit česká vláda, kde je v jejímž čele je člověk, který vlastně tu hrůzu covidovou, ať už z jakýchkoliv důvodů, z neznalosti nebo přinucení se jí účastnil, To ano, vlastně tam proti tobě bude taky
1: Počkej,
0: stát. Ano.
1: a ještě se obklopil stejným týmem,
0: Ano.
1: to je důležitý faktor, jo?
0: Ano.
1: A ještě se obklopil stejným týmem, se kterým realizoval ty věci v roce 2020 či 2021. To je ten zdvižený prst.
0: Ano, no a vidíš, že to lidé zvolili, přesto to je to, o čem vlastně hovoříš, že ne všichni jsou tady nepodvolení, že mnozí prostě, a dokonce i mnozí podvolení ze strachu se tomu podrobili, ale já jsem jenom chtěl poznamenat, že vlastně tam, jak jsem si tady vytáhl, tak v tom vašem obvodu Kladno 30. Za ANO bude kandidovat Aleš Gerloch, známý právník. To je jako asi silná protikandidatura proti tobě, ale já myslím, že by všichni, kdo půjdou k těm volbám, a kež by jich šlo hodně, by si měli vzpomenout na to, že ho kandiduje Andrej Babiš a že já nejsem antibabišovec, ale to zklamání z té doby a zjištění, že prostě on se tomuhle nebrání a že to dokonce spolu diriguje, je pro mě natolik varovné, že bych jako váhal. I když jsem třeba voličem ANO, váhal bych tam jeho kandidátu dát nějaký hlas, ale to už by bylo jako, když ti dělám jenom kampaň, já ti teda tímhle vlastně dělám. A rád.
1: Děkuji.
0: Ale já dělám kampaň, abych tak řekl, tomu hlasu protestnímu, který tady se zvedl a kdy jsme s úžasem všichni hleděli na Soňu Pekovou, která se tomu postavila. Takže to je, abych tak řekl, rub mé podpory lícové tvé kandidatuře, protože myslím, že to tak budeme cítit asi mezi nepodvolenými. Všichni pojďme ještě o
1: Děkuji.
0: něco dál. Já bych vlastně se na závěr jenom chtěl dotknout už jenom toho jediného. Existuje oblasti tvé profese nějaká prognóza, něco, co by nám řeklo, jestli se opět přibližujeme nějakému dalšímu covidu, zkouší se nějaké takovéhle věci, přicházejí ty různé zprávy, že opět se dělají ty hrátky kolem eboli, kolem těch ptačích chřipek a tohleto. Co ty jako člověk, který tím úplně prošel a znáš to opravdu do mrtě, do těch atomů spíš než molekul, jak ty se na to koukáš? Hrozí nám něco takového?
1: No, já se domnívám, že pokud bychom potřebovali další lekci na stejné téma, tak bychom ji dostali. Ale chci tady říct, že se domnívám, že žádnou takovouhle lekci my už nepotřebujeme a vezmu si příklad z veterinárního světa, kdy na Slovensku vznikla takzvaná epidemie slintavky a kulhavky, nebylo to úplně dávno, a byl kolem toho ohromný ohňostroj, to všichni chovatelé se báli, že jim vyhubí prostě ta jejich stáda a podobně. Volala mě hromada lidí, že má tady tři nějaké bíčky, že miluje a že přijde nějaká paní z úřadu a řekne, že tady karanténa, že všechno zlikvidovat. Postavili jsme se k tomu racionálně, připravili jsme diagnostický test. Připravili jsme přesně noty, jak to mají dělat, jak svá zvířata testovat s tím, že utraceno může být pouze pozitivní zvíře, žádné negativní podezření že nějaká teta z nějakého úřadu vysloví podezření a přijde s nějakým papírem,
0: Ano.
1: to je málo. Musí tady být jasně laboratorní průkaz toho, že to tak je. A jakmile představ si, byly hotové tyto noty a byly etablovány, což nám trvalo, jsme celkem svížní, tak nám to trvalo asi týden, než to všechno bylo v místě, protože vím přesně, jak se tyto věci dělají, to je můj obor. Ani jedno jediné zvíře jsme nevyšetřovali a celá epidemie slintavky a kulhavky skončila asi nějakou pěnou na hranicích, kudy projížděly kamiony a bylo to pryč.
0: Ano.
1: Čímž chci říct, a toto je teda opakovaný důkaz, že když se k něčemu postavíš racionálně, s chladnou hlavou, vzdělaně, víš, co říkáš, víš, jak to ošetříš, tu situaci, tak ta situace vůbec nenabíde žádných rozměrů, které by stály za řeč. Takže na Slovensku, nevím, možná nějaká stáda zlikvidovaná byla, protože tam asi možná byl nějaký ekonomický záměr, ale ten, kdo tak miloval ty svoje tři bíčky, tak o ně nikdy nepřišel. A žádná z téta z úřadu nikdy nepřišla, protože rovněž se nějak asi mezi chovatelema roznesla zpráva, že i pouze to zvíře, které prokazatelně je pozitivní na tu nemoc, tak by patřilo na ten seznam, že teda palec dolů a ne nějaké podezření nebo že tady ano. Nějaké politické rozhodnutí. Takže chci jenom říct, že se nedomnívám, že by tady, ale zase já jsem neodhadla ani druhou, třetí vlnu covidu, kterou odhadl pan Primula, nevím na základě jakých dat, protože data byla nulová. Já jsem to neodhadla, protože ani v září nikdy koronavirové nudle nám z nosu nevisí. On to přesně odhadl, takže já zase si jako troufnu odhadnout, že nic takového nebude. Třeba někdo zase řekne, že lžu a že nevím, co říkám, ale chci jenom říct, že pokud jsme se postavili k tomu racionálně, bez zmatku, tak to okamžitě vlastně vyšumělo. A žádná mega akce se nekonala. Takže já si myslím, že pokud už tu lekci nepotřebujeme, tak ji nedostaneme. Což neznamená, že ji nedostaneme v nějaké bledě modré barvě, ale je to vždy stejné v bledě modrém, manipulace strachem. Takže já se domnívám, že by každý z nás se k tomu vracím, měl odhalit v sobě tu svoji integritu a žádným iracionálním strachům nepodléhat. A když cokoliv se objeví, tak si jenom v klidu zamyslet, jakou podstatu to má.
0: No, já bych teda docela bral, aby si nás zastupovala aspoň v Senátu. I když ty jsi zmínila na začátku ještě jedny blížící se, zdánlivě vzdálené, ale blížící se volby.
1: On to slyšel.
0: Radši o tom nebudu spekulovat, ale to by se mi líbilo asi ze všeho nejvíc. Nicméně, Soňo, hele, uvidíme. Řekli jsme lidem, že ti mají napsat ten svůj podpůrný hlas.
1: Děkuji.
0: Pokud se stane, že do toho 4. srpna schromáždíš dostatečný počet těch 1000 podpůrných hlasů, abys mohla kandidovat, tak se určitě ještě tady před našimi kamerami potkáme, aby si mohla lépe objasnit, co opravdu tam chceš v tom Senátu udělat a co těm nestvůrám, které jsou kolem nás, případně od tebe bude hrozit dál. Jsem moc rád, že jsi s námi byla a budu ti moc držet palce.
1: Děkuji, moc si to vážím a děkuji i posluchačům, že byli s náma. Děkuji. A pokud vyplníte ten arch, tak super a moc děkuji.
0: Neumím si představit, že by někdo z těch obcí, desítek obcí, co tam jsou, to neudělal, protože komu už jinému bychom měli věřit, že na rubu se ukazuje něco jiného než na líci, protože, no, jak to říká v té naší znělce Berich, každý chlup má svůj rub.
2: Každý chlup má svůj rub, každý rub má zase líp. Chci vidět líc, mě do rubu není nic. Každý chlup má svůj rub, každý rub má zase líp. Chci vidět líc, mě do rubu není.

0: Jmenuji se Arthur Rowe. Býval jsem novinářem. Podal jsem si žádost o přijetí do armády a ještě jsem nedostal odpověď.
1: Lituji. Nebyl jste přijat.
0: Ale proč? Anglie přece potřebuje každého, kdo je schopen bojovat.
1: Každého ne. Jen mravně bezúhonné lidi. A vy se svým trestním rejstříkem.
0: Ale já jsem nebyl ve vězení. Jenom...
1: V ústavu pro choromyslné. Takže mi líto, pane Rowe.
0: Aha. Což, nějakou službu v týlu? Nebo civilní obrana?
1: Nepřipadá v úvahu.
0: Pochopte, je pro mě strašné nebýt v téhle válce nějak užitečný.
1: Zkuste to v nějaké muniční továrně mimo Londýn.
2: Chodí po rozbitých ulicích, razí si cestu tou podivnou rozdrásanou krajinou. Z některých domů zbývají jen kamenné půdorysy, jako v Pompejích. Jinde je zborcenou zdí vidět krb a vytapetované stěny, odněkud zvuky skla smetaného na podlahu. Uprostřed té skázy se pohybuje s důvěrnou nenuceností, osamělý, s pocitem, že patří do této skázy, že nepatří do míru. Mír pro něho skončil náhle před 2 roky, ještě o rok dřív než pro ostatní. Co všechno se musí stát člověku, aby si mezi troskami připadal sám jako troska?

0: Graham Greene, Ministerstvo strachu, první část. Rozhlasové zpracování Josef Hlavnička. Hudební koláž Pavla Šojenová. V hlavních rolích Radoslav Brzobohatý a Hana Maciuchová. Režíně nastudoval Jan Berger.
1: Hledám pana Renita, majitele detektivní kanceláře Ortotex.
2: Nejstarší v Londýně. Jste na správné adrese.
1: Opravdu nejstarší?
2: Nevěříte tomu? Teď za války moc neprosperujeme, to je pravda, ale potom bude takováhle firma zlatý důl. Co byste si přál?
1: Vy jste pan Renit, že? Před léty se o vás zmínil nějaký pan Kejzer, náhodný známý.
2: Kejzer? Nepamatuji se. A návštěvy se u nás smlouvají předem.
1: Ach, vidím, že nepotřebujete klienty. Zbohem.
2: No tak, no tak. Nemusíte hned ztrácet nervy. A posaďte se. Vaše jméno a adresa?
1: Arthur Rowe. Až do včerejška Gilforská ulice u paní Pervisové. V roce byl dům poškozen bombou.
2: Dejme tomu. Kdy jste si poprvé všiml, že něco neklape?
1: Neměl bych vám všechno povědět od začátku.
2: Pane, za těch 30 let v branži už všechny začátky znám. Kdy jste spozoroval, že je k vám vaše manželka chladná?
1: Nejsem ženatý.
2: No dobře. Tak nedodržení manželského slibu. Napsal jste jí nějaké dopisy?
1: Není to ani nedodržení manželského slibu, ani vydírání.
2: Tak proč jste ke mně přišel?
1: Vy se zabýváte jen rozvody, cizoložstvím a žalobami pro nedodržení manželského slibu?
2: Tohle je solidní podnik. My se neplazíme po zemi a nehledáme krvavé skvrny jako nějaký Sherlock Holmes. S něčím takovým se prosím obraťte na policii.
1: Pane Renite, co si promluvit rozumně? Vy pomůžete mně a já vám dobře zaplatím.
2: Máte pravdu. Tyhle každodenní nálety nejsou dobré na nervy. Dáme si panáka, co říkáte?
1: Nejsem proti.
2: U nás to bylo včera také moc zlé. A lidi se dneska místo rozvodu smířují, představte si. A kvůli přihlašovací povinnosti si už netroufají chodit do hotelu. Přistihněte někoho, když si to rozdá v autě.
1: I vám se zkomplikoval život.
2: Za to po válce to bude rozvodu jako máku. Jen vydržet. No a co trápí vás?
1: Někdo se mě pokusil zabít.
2: Ano. Cože? A jakým způsobem?
1: Jedem v čaji. Byl to Hios Kamin.
2: Jak jste to poznal?
1: Podle charakteristické příchuti. Vy jste se nikdy nesetkal ve své praxi s něčím, jako je vražda?
2: Upřímně řečeno, ne. Víte, život je něco jiného než detektivka. S vrahy se člověk setkává málo. Kdy je to kasta sama pro sebe?
1: No, to je zajímavé.
2: Jen výjimečně je můžete považovat za gentlemany. Jsou to lidé nižšího řádu.
1: Snad bych vám měl prozradit, že já jsem také vrah.
2: A
1: právě to mě tak strašně rozlobilo, že si vybrali zrovna mě. Amatér.
2: Vy jste profesionál?
1: Pokud se z člověka stane profesionál tím, že na tu věc dlouho myslí, že se mu o ní každou noc zdá, až nakonec vytáhne ze zamčené zásuvky jed.
2: To je opravdu pozoruhodné.
1: A pak sedí na lavici obžalovaných a snaží se uhodnout, co si opravdu myslí soudce, porotci. A pak čeká, až se porota vrátí.
2: Počkal byste chvilku? Musím si zavolat.
1: Na policii nebo na psychiatrii? Klidně seďte a poslouchejte. Musíte přece znát všechna fakta, máte-li pro mě pracovat. Můžou mít nějaký vztah k mému případu.
2: Jaký vztah, prosím vás?
1: U soudu jsem si uvědomil, že všechno může mít nějaký vztah. To, že jsem jednou obědval sám v restauraci, mělo sloužit jako důkaz, že jsem chtěl být až do smrti sám. Dokonce i to, že má žena pěstovala malé papoušky.
2: Tak přece jen jste ženatý.
1: Zabil jsem vlastní ženu. Policie o tom všechno ví.
2: Vy jste byl osvobozen?
1: Byla nevyléčitelně nemocná. Na neurčitou dobu jsem byl internován v ústavu. Jen nakrátko museli najít nějakou formu zproštění viny. Měli se mnou soucit. A tak jsem zůstal naživu. Psalo se o tom jako o vraždě ze soucitu. Soucit s ní nebo soucit se mnou? To nebylo jasné.
2: Když já nevím, to není můj obor.
1: Dobře vám zaplatím. Za takovou věc se přece musí dobře zaplatit. Vrah je tak trochu šlechtic a kvůli svému titulu musí zaplatit víc.
2: Kdybych aspoň věděl nějaké podrobnosti o tom, jak vás...
1: Samozřejmě. Asi by to mělo být všechno, co se zběhlo kolem toho dortu.
2: Co já se ještě dozvím?
1: Předevčírem, tedy v neděli odpoledne, zaslechl jsem, že se v parku něco děje. Byla to lidová dobročinná slavnost. Stánky se starými knihami, obnošeným šatstvem a všelijakými zbytečnostmi.
2: Znám tyhle pitomé záležitosti pro staré baby.
1: Já na ně mám s mládí docela pěkné vzpomínky. Proto jsem také šel dovnitř. Kolik je vstupné, prosím?
3: 1 šiling, pane. Ale když počkáte 5 minut, zaplatíte jen polovic.
1: A díky, rád zaplatím šiling. Pro jaký dobročinný účel to pořádáte?
3: Ve prospěch svobodných matek. Chci říct, matek svobodných národů. Aha. Jste velmi laskav, pane. A máte dobré srdce. A mohu-li vám poradit, snažte se vyhrát tamhle ten velký dort. Je z pravých vajec a z pravého másla, pane.
4: Pohleďte na tu nádheru a račte si koupit lístečky. Račte, prosím.
1: Krásný dort, madam.
4: Může být váš. Stačí, když si koupíte lístek a uhodnete, kolik váží. Je z pravých vajec a všechny dámy dali dohromady své 3 děly másla. Díky, pane. A teď račte potěžkat. Táci je lehounký.
1: Řekl bych 3 libry 5 uncí.
4: Vynikající odhad. Máte asi školu od manželky, že?
1: Ne, nejsem ženatý.
4: A nezapomeňte, za 10 minut se budou oznamovat výsledky. A když už jste zavítal na naši slavnost, nenechte si ujít madame Bellersovou. Jasnovidka, tamhle v tom stanu, je přímo úžasná.
1: I když na tyhle nesmysly nevěřím, nic zajímavějšího k vidění už tam nebylo.
2: Počkejte. Přece mi nechcete popisovat, co všechno jste na té slavnosti viděl.
1: Vyprávím jen o tom, co je důležité. Madame Bellersová, pokud se to v té tmě dalo poznat, byla korpulentní dáma, oblečená v nějakém záhadném hábitu.
5: Račte se posadit. Přežehnejte moji ruku stříbrnou mincí. Podejte mi svoji ruku.
1: Jen co se zorientuji.
5: Nejdřív charakter, potom minulost. Zákon mi nedovoluje předpovídat budoucnost. Jste rozhodný muž s fantazií. A jste velice vnímavý na bolest. Ano. Na bolest. A jste zatrpklý, protože jste nemohl plně uplatnit své nadání. Jednu ženu jste učinil šťastnou. Měl jste spokojené šťastné manželství. A teď vám uhodnu minulost.
1: Nehádejte mi minulost. Uhodněte mi budoucnost.
5: Už jsem myslela, že nepřijdete. Dostala jsem tyhle pokyny. Máte získat ten dort. Musíte udat váhu 4 libry a 8,5 unce.
1: To je skutečná váha?
5: No tom nezáleží. No tak běžte už. Za chvíli slavnost končí.
2: Začíná to být zajímavé, pane Rowe.
1: Ano. Byl jsem překvapený a řekl jsem si, že bych měl ten tip vyzkoušet. Promiňte, dámy, nebudete mě považovat za mrsného chlapa, když ještě jednou za 6 pensí zkusím štěstí.
4: Vůbec ne, jen račte.
1: Řekl bych tak, 4 libry a 8,5 unce.
6: No tohle, na vás se hned pozná, že jste starý mládenec.
4: Ale dámo, ten pán má pravdu. Cože? Zmýlil se jen o půl unce. Vyhrál dort.
6: No tohle, mně hospodyni budete vykládat, že ten dort váží tolik, to je přeci podvod.
2: No dobře, a pak vám ten dort zabalili a vy jste si ho odnesl domů.
1: Ne, nebylo to tak jednoduché. Mezitím došlo k několika událostem, které mi připadaly velice zvláštní. Když mi dáma u stánku odevzdávala dort, zvědavě přihlíželi skoro všichni pořadatelé. Jeden duchovní, dáma od stánku, i ta madam Jasnovidka. Pak jsem zahlédl, jak u vchodu prudce zabrzdil taxík, z něj vystoupil nějaký člověk a běžel ke stánku Jasnovidky. Madame Bellersová má asi výbornou reputaci, když za ní lidé tak pospíchají, napadlo mne. A zamířil jsem ke vchodu.
7: Aha, halo, pane, to už si chcete odnést svoji výhru?
1: Ano. Než se dostanu domů, začne poplach.
7: Víte, pane, ono bývá zvykem vzdát se dortu pro dobročinný účel. Chtěli bychom jej vydražit mezi sebou. Jedna dáma by měla příležitost blízknout se nějakou větší bankovkou na fond naší organizace.
1: Promiňte, vaše jednání mi připadá poněkud vtíravé.
7: Promiňte, ale vy přece na takovéto slavnosti nechodíte proto, abyste na nich vydělal.
1: Ovšem, že ne. Tady máte libru, ale svoji výhru si odnesu.
4: Halo, pane! Odpusťte, pane! Mám pro vás špatnou zprávu.
1: Vy taky chcete naspátek ten dort?
4: Pochopte, došlo k omylu ve váze. Skutečná váha je 3 libry 7 uncí. Dort vyhrál jiný pán. Hádal 3 libry 10 uncí.
1: Který pán?
4: Ano, stojí u mého stánku.
1: Aha. Tak ten pán přijel taxíkem až po vylosování výhry. A já jsem poprvé hádal 3 libry 5 unci, takže jsem stejně vyhrál.
2: Pane Rowe, každý amatér, promiňte mi ten výraz, má sklon romantizovat celkem banální záležitosti. Co když jednání těch lidí byla jenom jednoduchá domluvená hra, jak přijít v době válečného zásobování k nějaké té pochoutce?
1: Nemyslím, že jsem romantický. Po tom všem, co mám za sebou. Snad sentimentální, ač to zní třeba podivně. A vy jste slyšel jen první část té historky. Bydlel jsem u paní Pervisové. Který měla dům na Guilfordské ulici. Paní Pervisová.
4: Ano?
1: Zrovna jsem vyhrál na jedné dobročinné slavnosti tenhle nádherný dort z pravý vajec a másla váží 3,5 libry.
4: Vyloučeno. Na nejvýš 3.
1: Ne, 3,5.
4: No, okamžik přesvědčíme se. No, tak vždyť to říkám. Necelé. 3 libry těmhle dobročinným spolkům nikdy nevěřte.
1: Opravdu tomu vůbec nerozumím.
4: Teď ještě, jestli vůbec je spravý chvajec.
1: Ukrojte kousek pro mne i pro sebe. A zbytek uložte. Tyhle dorty se mají trochu uležet.
8: Druhý den jsem prochodil po ulicích a vrátil se domů až k večeru, pane Renite.
5: Pane Rowe? Tady ten pán se dnes v poledne nastěhoval do 2. patra. Chtěl by si u vás poslechnout zprávy, jestli dovolíte.
8: Dobrý večer. Bohužel, zprávy právě skončily.
7: Nevadí, počkám na další. Stejně nám jen lžou a lžou.
1: Proč myslíte?
7: Přece je známe.
1: Nechcete sušenku?
7: Ani ne.
5: Nebudete chtít ten včerejší dort? Čaj mám připravený.
1: Ten pán asi nemá rád sladké.
7: Naopak. Dorty já moc rád.
1: Tak ho dejte na stůl, paní Pervisová.
5: Ach jo, zase poplach. Teď už si poslušte sami, pánové. Já běžím do krytu.
1: Houkají poprvé. Jsou ještě daleko.
7: Neměli bychom také...
1: Bojíte se? Máme nejméně půl hodiny času.
7: Pokud se jim dá věřit. Znáte je.
1: Myslíte našim? Paní Pervisová nám nedala nůž. Nevadí, mám svůj.
7: Pořádný zabiják.
1: Vypadá hrozně, ale je to jen stará klukovská kudla. Takové už se dneska nedostanou.
7: Krájejte opatrně, prosím.
1: Proč?
7: Hned se to rozvíte. Mluvili jsme o tom, jak jsou prolhaní.
1: Oh, vy jste o tom mluvil.
7: Všechny ty fráze o demokracii. Poslyšte, my dva jsme přece inteligentní lidé. My jim na to neskočíme.
1: A komu? Na co neskočíme?
7: Jestli chcete vědět, co je opravdová demokracie, musíte jet do Německa.
1: Cože? Uvědomujete si, s kým vlastně válčíme?
7: Poslyšte, a co vy vlastně chcete? Jaký máte program?
1: Mír. Nic víc ani smíň.
7: Ale my také. A my vám ten mír můžeme dát. My přece pracujeme pro mír.
1: Koho tím myslíte my?
7: Své přátele a sebe.
1: Kdo vlastně jste? Morální odpůrci vojenské služby.
7: Morálka, morálka. To bylo nějakých řečí o morálce, když se vstoupil do téhle války.
1: Neměli jsme na vybranou, přece jsme je nemohli nechat jen tak obsadit Polsko.
7: Polsko byla jedna z nejskorumpovanějších zemí v Evropě.
1: Jaké my máme morální právo soudit je?
7: Naprosto správně. Taková vláda, jakou jsme měli a máme.
1: Přepadení Polska byl zločin jako každý jiný. Postihl nevinné. Není přece omluva, když je oběť zločinu údajně nepoctivá, nedobrá.
7: To je právě omyl. Někdy se dá omluvit i zločin. Vražda. Všichni známe takové případy.
1: Říká se přece, že ani dobrý úmysl nemůže omluvit zločin.
7: Obyčejné keci. Pokrytecká křesťanská etika. Teď se vás zeptám jako inteligentního člověka. Řídil jste se vždycky touhle zásadou?
1: Ne, ne. Ne, myslím, že ne.
7: Ovšem, že ne. Přece jsme si o vás sehnali informace. Už jsou nějak blízko. Doufal jsem, že dneska jen přeletí.
1: Jaké informace jste si o mně sehnali? Co jste vlastně zač?
7: Rowe, vy přece také víte, že se stal omyl. Že ten dort nebyl určen pro vás.
1: Já jsem ho vyhrál a proto mi patří.
7: Neměl jste ho vyhrát. A mě poslali, abych ho dostal zpátky. Zaplatíme vám za něj rozumnou cenu.
1: Kdo vás poslal? Co to bylo za hru s madame Bellersovou? A když má ten dort pro vás takovou cenu, bude lepší, když ho nebudeme jíst. Vrátím ho zase do spíže.
7: To bude nejlepší. Když dovolíte, naliju vám čaj.
1: Nepůjdeme přece jen do krytu?
7: Bylo by to lepší. Pojďte nejdřív dopít ten báječný čaj. Co když budeme sedět v krytu celou noc?
1: Na tom se asi shodneme. Ten čaj má zvláštní chuť. Ta chuť je mi povědomá. Co jste mi tam dal? Přišel jsem k sobě krátce po výbuchu bomby v přízemí v kuchyni. Zmizela celá přední stěna domu a ten člověk ležel na podlaze
8: V prvním patře nehýbal se. Jedna paže mu visela dolů.
2: Vážený, jste si jistý, že s tím čajem bylo něco v nepořádku?
8: Naprosto. Tu chuť jsem osobně poznal. Rozumíte mi?
2: A to víte, že vám rozumím. Byl ten člověk zabit?
8: Ne. Odvezli ho do nemocnice, ale když jsem tam dnes zašel, už si ho nějací lidé vyzvedli. Byl to jen otřes mozku.
2: Nemocnice musí mít jeho adresu.
8: Je falešná, neexistuje.
2: Aha. Poslyšte, v tom dortu muselo být něco ukryto.
8: Ale co? Třeba...
2: Plán španělského pokladu u irského pobřeží.
8: A to je na mě moc romantické. Víte, strašně mě to rozlobilo. Říkal, že si o mě sehnali informace. A přece měl tu drzost. On totiž použil stejný jed. Stejný jed. Lidé by bývali řekli, že jsem spáchal sebevraždu, že jsem si toho trochu schoval.
2: Je to jasné, ten dort dali nepravému a v tom případě stačí najít toho pravého. A začneme od madame Bellersové, která si vás v šeru spletla s někým jiným. Ovšem s kým? Klíč je u té madame. Musíme ji najít. A o to se postará Jones, můj nejlepší zaměstnanec, můj nejlepší agent, říkám mu Adrie.
8: Souhlasím, měli bychom začít u té madame, ale nejlepší bude, když se po ní popíšeme.

0: úkolem Jonese bude hlídat mě. Když nebudu mít pravdu, uděláme nový plán.
1: Když se musím někomu přiznat, kdo vlastně jsem, znamená to v mé hrozné osamělosti skoro jako navázat přátelství. Přece jen neudělal jsem chybu, že jsem se prozradil. Ne, nemá smysl litovat. Vždycky předtím to stejně vyšlo najevo, ať jsem chtěl nebo ne. Lidé mají neuvěřitelně dlouhou paměť na jména. Kdo uvěří, že člověk může vraždit ze soucitu, když on sám si čím dál víc připadá jako obyčejný zločinec, který jedním rázem zničil lásku, dobrotu, mír. Kdybych tak mohl někam zalézt a plakat. Jak to říkal ten psychiatr? Říkáte, že jste zabil ze soucitu, tak proč nemáte soucit sám se sebou? Opravdu, proč ne? Jenomže, pane doktore, ono je snadnější zabít někoho, koho milujeme, než sám sebe.
2: Přejete si, pane?
0: Můžete mi prosím dát adresu madame Bellarsové?
2: Dáma, toho jména tady nepracuje.
0: Poznal jsem ji na vaší dobročinné slavnosti.
2: Štáb slavnosti tvořili sami dobrovolní pracovníci. Nemůžeme prozrazovat jejich adresy. Oč vám běží, pane?
0: Na slavnosti totiž došlo k nějakému omylu. Vyhrál jsem dort, který mi podle všeho nepatřil.
3: Slečno Hilfová, buďte tak laskavá. Zajdu mezi tím k lady Kredbrukové ohledně toho staršího oblečení, co nám slíbila.
0: Nerad vám přidělávám starosti.
4: Jmenuji se Anna Hilfová.
1: Nikdy jsem nebyl dost připraven na neočekávané zkoušky. Čím to je, že se naše láska dovrší teprve, když je člověk, kterého milujeme, nedosažitelný? Čím je jí podobná? Barvou vlasů, postavou. Je právě tak křehká, něčím čistým, neschopností působit bolest. A čím si v lese?
4: Slyšela jsem, že jste přišel kvůli nějakému dortu.
0: Ano. Ano, včera večer ke mně přišel jistý muž. Myslím, že z vaší kanceláře. Víte, vyhrál jsem na vaší slavnosti dort, ale patrně došlo k omylu. Než jsem se ovšem dovtípil, co mi ten člověk vlastně vykládá, tak spadla bomba.
4: To nemohl být nikdo od nás. Jak vypadal?
0: Jak celkem normálně, asi 40 mu mohlo být. Měl takový charakteristický drsný hlas.
4: Nikdo takový to není zaměstnán.
0: Snad kdybych našel jasnovidku paní Bellarsovou.
4: Paní Bellarsová je dobrovolná pracovnice. Možná bychom vám mohli dát její adresu, je to opravdu tak důležité.
5: Dobrý den, ovšem, že je to strašně důležité, ano.
4: To je můj bratr Willy, pane.
0: Rowe. Arthur Rowe.
5: Byl ten chlápek Angličan, pane Rowe. My jsme totiž většinou cizinci. I když nám zdravotní stav nebo národnost nedovoluje bojovat po vašem boku, musíme se nějak zapojit. Moje sestra a já jsme totiž Rakušané.
0: Vaše angličtina je perfektní.
4: Díky rodičům máme anglické školy.
0: Ten člověk byl Angličan.
5: Máme spoustu dobrovolných pracovníků. Vy nám chcete vrátit nějaký dort?
0: Totiž chtěl jsem se na tu

0: věc přeptat.
1: Na vašem místě bych to pustil z hlavy. A dort nepustil z ruky.
0: Víte, on ten dort už neexistuje. Dům, co v něm bydlím, včera vybombardoval.
1: No tím líp. Pardon, myslel jsem dort, ne ten váš dům.
2: Na vašem místě už bych si nedělala starosti.
0: Víte, on to není jenom dort, co mě na té věci zneklidňuje.
1: Prosím vás, posaďte se a povězte nám všechno.
0: Zkrátka, měl jsem dojem, že ten, kdo potřeboval dort, byl schopen kvůli němu i zabít.
1: Ale to snad...
0: Ne, pokusil se mě otrávit. Ale začalo to u madame Bellersové, té jasnovidky na vaší slavnosti.
1: Prosím tě, ano, udělej nám šálek čaje. No, konečně trochu dobrodružství v té naší jednotvárné existenci.
3: Je možné mít nedůvěru k někomu, kdo se chová tak přátelsky, tak upřímně. Není přece možné jít životem bez důvěry. To je horší, než být zavřený v nejhorší cele ze všech. Sám v sobě. A já už jsem takhle uvězněn déle než rok. Pořád stejná cela. Žádný dvůr na procházky, žádný nový strážce, nic. Nic, co by prolomilo jednotvárnou samovazbu. Na každého člověka jednou přijde chvíle, kdy musí z vězení uprchnout, ať je rziko sebe větší. Proč se právě teď nepokusit dostat se na svobodu? Tihle dva si také prožili své trápení a vyšli z toho bez jízvy na duši. Není přece možné jít pořád životem bez důvěry.
0: A to je všechno, co zatím vím.
1: Úžasné, no to je fantastické.
2: Já v tom nevidím smysl. Je to nějaké nedorozumění.
1: Hluby nedorozumění. Je to nesmírně zajímavé a musíme tomu společně přijít na kloub.
2: Už zase přeháníš.
1: Ba ne, za touhle věcí se musí jít. Sekretářka by tu někde měla mít adresu té madame Bellersové.
0: Možná, že vaše sestra má pravdu.
1: No dost možná. Ale co když je zatím nějaké dobrodružství? Heureka. Je to Park Crescent číslo 5.
2: Vili neblázni.
1: Ne. Jde se po stopě madame Bellersové a toho neznámého chlápka.
0: Myslím, že v tom dortu něco bylo. Zdálo se mi, že nechce, abych ho začal krájet. Chtěl ho získat celý.
2: Ale to se přece dá lehko vysvětlit.
0: Nepochopte, slečno, mě nerozlobilo, že ode mne chtěl ten dort, ale že se pokusil mě zabít.
2: Pane Rowe, všechny dobrovolné pracovnice nám doporučil kanovník Topling. Vili, přece nechceš tvrdit, že dámy s jeho doporučením by mohly být zapleteny do nějaké nečisté hry.
1: A proč ne? Patent na zločin přece nemá jen nějaká třída nebo skupina lidí. Stačí si vzpomenout na Rakousko. Jaké věci prováděli kultivovaní, příjemní lidé, jen co to začalo vřít v politice.
2: Přestaň.
1: Ne, jen mě nech domluvit. Staromódní vrahové zabíjeli ze strachu, z nenávisti nebo dokonce z lásky. To dneska není dost úctyhodné. Dneska se vraždí třeba pro kariéru, vražda musí něco vynést. A když někdo dosáhne zločinem vysokou funkci, nikdo se neodváží ani pípnout, jakými prostředky to dosáhl. Dneska se zločinec a vrah může vyskytnout kdekoliv. Vraždí se i kvůli ideálům. Dokonce už jsem slyšel o vraždě jako o výrazu největšího soucitu.
0: Máte snad na mysli nacisty?
1: Třeba nacisty. Pojďte na okamžik k oknu, pane Rowe. Vidíte na protějším chodníku toho človíčka, toho fošuntělém baloňáku? Přišel hned po vás a od té doby tam trčí. Už si zapaluje třetí cigaretu a kupuje druhý večerní.
2: Jak jsi z toho mohl všimnout?
1: Tak. Nestopuje vás, pane Rowe?
0: Ne. Je to soukromý detektiv a je najat, aby na mě dával pozor.
1: Páni, no tohle, to je vidět, že to berete vážně.
0: Myslím, že v tom dortu bylo něco důležitého.
2: Opravdu tu záležitost nepřeceňujete? Vážně si myslíte, že vás chtěli zabít?
0: Ano, jsem o tom přesvědčen.
2: Je tak těžké uvěřit, že by přátelé kanovníka Toplinga...
1: Vysvětlil jsem ti to přece dost jasně, milá sestro. Haló? Ústředí pro pomoc matkám. Dobrý den, Lady Dan Budyová. Ale ovšem, nikdy nebudeme mít dost teplého spodního prádla. Kdyby vás neobtěžovalo poslat to k nám do kanceláře. Děkuji vám srdečně, děkuji, děkuji, Lady Dunwoodyová, jste nesmírně laskavá. Nashledanou.
4: Komický způsob válčení pro člověka v mém věku. Sbírat teplé spodní prádlo od starých dam z lepší společnosti. Ale je to užitečná práce, smím jí dělat. A takhle mě aspoň nemůžou internovat. No, co uděláme s vaší věcí, vážený příteli?
2: Jděte od toho, pane Rowe.
4: V žádném případě. Je válka a taková věc může být moc podezřelá.
2: Třeba je zatím nějaká krádež, drogy nebo něco podobného.
0: To je přece jedno. Ta záležitost mě zkrátka dopálila.
4: Co podle vás mohlo být v tom dortu?
0: Nevím, nevím. Snad nějaká zpráva.
4: Já s vámi půjdu k té madame Bellerse.
2: Nemůžeš odejít z kanceláře, Willy. Máš teď schůzku. S panem Rowem půjdu já.
4: Tohle je důležitější než nějaká pitomá schůzka. Co když se vyskytnou potíže?
2: Mohli bychom sebou vzít toho detektora.
4: A dát té madame předem výstrahu, ne? Naopak. My se toho chlápka elegantně zbavíme. Od 33. jsem se naučil, jak se zbavit špiclu.
2: Proč nenecháš pana Roa, aby šel sám?
0: Bojíte se o svého bratra?
2: Ale ne, to nemůžete pochopit.
4: Moje sestra má o mě pořád takovou starost.
2: Tak si jděte.
0: Neměli bychom přece jen říct panu Jonesovi?
4: Radši ne, vyzvedneme ho později. Ještě odvolám tu schůzku a vyrážím. Jdeme k madame Bellersové, můžete nás ohlásit?
5: Pánové mají smluvenou schůzku? Madame dnes pořádá večírek pro své nejbližší přátelé.
4: Jsem známý kanovníka Toplinga.
6: To je nejlepší doporučení, milá Margo.
5: Ach, pane doktore Forestere, račte dál. Všichni čekají jen na vás.
7: Doktore Forestere, milí příteli.
6: Toto jsou přátelé kanovníka Toplinga, madame.
7: Račte dál, pánové, prosím.
4: Hilfe z Fondu pro svobodné matky, pan Rowe.
7: Vzpomínám, že jsme se už viděli, pane Hilfe. A pokud nejste nepřátelsky zaujatí, prosím, můžete se zúčastnit našeho kroužku.
4: Nepřátelsky zaujatí? Právě naopak.
7: To ráda slyším. Seznámím vás se svými hosty. Doktora Forestera jste už poznali. Je to naše jednička, skutečná celebrita. Pan Newby, pan Maud, pan Collier. To je nesmírně zajímavá osobnost. Býval číšníkem, topičem, tulákem. A nedávno vydal knihu úchvatných básní. Čím se zabýváte vy, pane Rowe?
0: Tak, vlastně jen sedím a přemýšlím.
7: Tak tedy filozof. Budete náš filozof. Ten vysoký, distingovaný pán je pan Kost. Já mu říkám záhadný muž. Mám ovšem dojem, že z něho vyzařuje nepřátelský vliv.
4: Opravdu, madam?
0: Čím je pan Kost?
7: Má prosperující podnik v City. Pane Koste, prosím, buďte tak laskav.
8: Jsem rád, že vás poznávám, pánové.
7: A ještě slečna Pentilová. Víte, ta má zcela mimořádné schopnosti vcítit se do vnitřního světa.
6: Neměli bychom zahájit, za chvíli začnou zase houkat ty zatratné sirény.
7: Bohužel, bohužel. Asi právě proto máme v poslední době tak špatné výsledky. Ale nebuďte proto zklamaný, pane Rowe, když nedosáhneme kvalitního spojení.
0: Scházíte se každý týden?
7: Ano, ano. Vždycky ve středu. Kvůli náletům však míváme velmi málo času.
4: Co říkáte té společnosti, pane Rowe?
0: Je to zřejmě velký omyl. Žádný z téhle společnosti nemůže mít nic společného se zločinem.
5: Pan Rowe má telefon, madame.
4: Kdo vás může volat?
0: Snad pan Renit nebo Jones? Jak mě mohli najít?
7: Prosím, prosím, pospěšte si, pane Rowe.
0: Haló?
9: Pan
0: Ano.
9: Jste sám?
0: Ano.
9: Ani můj bratr s vámi není?
0: Ne, to... To jste vy, slečno Hilfová?
9: Tak poslouchejte. Odejděte co nejrychleji z toho domu, co nejrychleji, prosím vás.
0: A váš bratr také?
9: Ne, vy sám. Jemu nic neříkejte. Hlavně rychle odtud pryč.
0: A co on?
9: Když odejdete, vy půjde také.
0: Ale proč to neřeknete přímo jemu?
9: Protože ho znám. Tím spíš bych chtěl zůstat. Abyste věděl, ten pan Jones už venku není, někam zmizel.
0: Cože? No, promiňte, musím končit, někdo sem jde.
9: Budou se snažit vyřídit vás po tmě.
10: Pane Rowe, seance začíná, čeká se jen na vás.
0: Už jdu.
10: Kdo to byl?
0: No, zatímco jste telefonoval, nechal jsem na stole vaší sekretářky vzkaz pro případ, že by mě někdo naléhavě scháněl.
10: Aha, a teď vás tedy někdo scháněl.
0: Ano, Jones, ten detektiv.
10: Opravdu? Nějaká důležitá zpráva?
0: Aha, dělal si jen starosti, že mě ztratil. A pan Renit z Ortotexu chce, abych za ním přišel do kanceláře.
10: Fajn, zajdeme tam společně tady po té maškarádě. Jen vás prosím zachovat vážný obličej.
0: Ale bohužel, já musím odejít.
10: No to je vyloučené. Urazila by se. A je to přece jen přítelkyně kanovníka Toplinga.
7: Tak si přeci sedněte, pane Rowe. Vedle pana Kosta je volné místo. Prosím, zamknout dveře. Zhasínáme.
0: Je to jako ve snu. Člověk by chtěl uniknout, ale nohy má jako z olova. Mohl bych vyvolat scénu. Ale vyvolat scénu je někdy těžší, než zemřít. Alice si také nebyla jistá, ale nechtěla vyvolat výstup. Smutně se podvolila a vypila to mléko.
7: Uchopte se za ruce, prosím.
0: Jakým způsobem se to stane? Uslyším za sebou kroky a budu mít čas vůbec vytrhnout ruce. Proč mě pan Kost drží tak křičovitě? Budou se snažit vyřídit vás pod mě. Nebezpečí je přímo hmatatelné. Stejné napětí asi prožívala i ona. Když sledovala, jak můj soucit roste do obludných rozměrů, odkud je už jenom krůček k činu. Jsou do té komedie zasvěceni všichni, nebo ne? Měl bych zavolat Ilfa, ale zajetí konvence je stejně pevné jako stisk ruky pana Kosta.
7: Je to! Je tu, ale neslyším, co mi chce říct. Mluvte hlasitěji.
6: Jeden z nás je nepřítel a nechce nechat vstoupit ducha do našeho středu.
7: Je tu nepřítel. Někdo se zlými úmysly, kdo nevěří. Arture, proč jsi mi to udělal? Proč?
0: Nechte to.
7: Arture.
0: Přestaňte, prosím vás. Pusťte mě, chlape, co mě tak držíte?
10: Tady přestává legrace. Rozsvíte. No, konečně. Všechna čest. Bylo to parádní představení.
7: Pan Kost. Podívejte se na pana Kosta.
10: Bude to jen nějaká nevolnost.
11: Dovolte, já jsem lékař. Obávám se, že už tu nejsem nic platný. Pan Kost je mrtev. Nezbývá, než zavolat policii.
10: Určitě mu selhalo srdce z toho napětí.
11: Bojím se, že to není srdce. Pan Kost byl zavražděn tímhle nožem. Je to spíš taková klukovská kudla.
12: Krev, Je mi zlé.
13: Vyloučeno. Dveře byly zamčené. Nikdo cizí sem nemohl vstoupit.
11: Je mi líto, ale v tom případě to udělal jeden z nás.
7: Tady ten nový pán se v jednu chvíli vyškubl z mé ruky.
11: Prosím, aby se nikdo nedotýkal mrtvého, dokud nepřijde policie.
10: Zavolám tam. Ostatní by měli zůstat na místech.
14: Jestli nepřijdou okamžitě, budeme se těžko dostávat domů.
3: Měl bych něco říct. Třeba jen jediné slovo na svoji obranu. Proč nedokážu ani otevřít ústa? Je to vědomí, že jsem vinen jiným zločinem. Jak můžu já, naprosto neznámý člověk, přesvědčit tyhle lidi, že vrahem je někdo z nich? A přece je to tak, i když je to fantastické. Fantastičtější, než kdybych to udělal já sám. Já přece patřím do světa vrahů. Mám v něm domovské právo.
10: Policie to ví. Přijdou asi za hodinu.
3: Musím promluvit aspoň s Ilfem. On ví, že jsem to neudělal.
0: Neměli byste, prosím, námitky, abych šel na záchod? Je mi špatně.
12: Pan doktor Forest řekl, aby žádný neodcházel, dokud nepřijde policie.
10: Ale panstvo, panstvo. Co kdybych pana Rowa doprovodil? Pro forma samozřejmě. Děkuji, vidím, že mi důvěřujete. Pojďte, pane Rowe.
0: Pane Hilfe, já to neudělal.
1: To je jasné, že ne.
0: Tak, ale...
1: Klid, já na to přijdu.
0: No, proč zavíkáte?
1: Uvidíte.
0: Ten nůž je můj. Jak to mám vysvětlit?
1: Jsou pro naní, ale já a pan Renit na to přijdeme. Poslyšte, kdo vám sem volal?
0: Vaše sestra.
1: Tak moje sestřička. No, asi se něčeho dopátrala. Je to chytrá holka. Varovala vás?
0: Ano, ale neměl jsem vám nic říkat.
1: Má starost, abych se do něčeho nezapletl.
0: Co mám dělat?
1: Musíte na čas, no, řekněme na týden někam zmizet.
0: Ale kam?
1: Kam? Někam do podzemí, kam jinam. Komunisté to tak u nás v Německu dělali.
0: Děláte si legraci?
1: Pane Rowe, cíl, pro který pracujeme, je vznešení. Ale to neznamená, že musíme ztrácet smysl pro humor. Zmizte na týden, přespávejte třeba v podzemní dráze a já tu záhodu mezi tím rozlouzku.
0: Jak se odtud pro Boha dostanu?
1: Tohle okno vede na zahradu. Venku už je skoro tma a za chvíli spustí sirény. Otevř se okno, já stáhnu splachovač, vy mě pořádně praštíte, abych měl alibi. To víte, jsem představitel nepřátelského státu.
0: Tak dělejte, ksaku!

0: I na Polandě vedle vás volno, šefíku.
1: Ano, klidně se uložte.
0: Ty Germáni tu dneska zase rozjeli. Parchanti. Jo, tak dobrou.
1: Dobrou noc.
2: Proč nejíš, chlapče? Vezmi si přece sendvič.
1: Maminko, já jsem ji zavraždil.
2: Nemluv hlouposti a pěkně jes, Arture.
1: Maminko, prosím tě, poslouchej mě. Zabil jsem svou ženu. A také mě teď hledá policie.
2: Můj chlapeček by nemohl nikoho zabít. Ten by neublížil ani Broučkovi. Leda ze soucitu, aby se netrápil.
1: Právě proto jsem to udělal, maminko.
2: To se ti jen něco zdálo, Arture.
1: Trápím se, maminko. Nemůžu na to zapomenout.
3: Detektivní agentura Ortotex. Kdo volá, prosím?
1: Tady je Rowe. To jste vy, pane Renite?
3: Že konečně voláte. Co jste provedl s Jonesem, člověče?
1: Vůbec nic. Naposled jsem ho viděl, jak stál na chodníku před kanceláří toho Fondu pro pomoc svobodným matkám včera odpoledne.
3: Prosím vás, co mi to chcete namluvit? Jones se ještě nevrátil.
1: Třeba někoho sleduje.
3: Dneska má dostat gáži, to se ještě nikdy neopoznal.
1: On přijde, uvidíte. Renite! Stalo se něco hrozného.
3: Co zase, člověče?
1: Šel jsem navštívit madame Bellersovou.
3: Co je mi do ní? Potřebují Jonese.
1: Zabili tam nějakého člověka. A policie si myslí, že jsem to udělal já.
3: Pro Krista pána.
1: Musíte mi poradit, Renite. Přijdu k vám.
3: Ne, ne, ať vás to ani nenapadne. Vražda je na můj podnik moc velká ryba, že já ten váš případ vůbec bral.
1: Já to neudělal, věřte mi.
3: Vlastně víte co? Přijďte sem.
1: Kdy?
3: Co nejdřív, počkejte. Tak asi za hodinu. Určitě přijďte.
1: Já přece nejsem typ nějakého zabijáka. Renite.
3: Jasně, že nejste. Hlavně sem rychle přijďte, pane Rowe.
1: Někdo mi musí uvěřit, že já přece nejsem. Bojím se vyslovit to strašné slovo. Pokaždé zabolí, jako když se člověk kousne do bolavého jazyka. Proč se nepřestávám obviňovat, když i zákon byl milosrdný? Snad kdyby mě byli oběsili, našel bych pro sebe mezi padací deskou a dnem propadliště nějakou omluvu. Takhle mě odsoudili k tomu, abych na doživotí rozebíral své pohnutky. Když jsem byl zamilován a snil, že jsem schopen hrdinství ušlechtilých činů, velkých obětí pro ní, pro ten krásný pocit, který takový skutek doprovází. Od její smrti jsem nikdy nesnil. Dokonce ani o tom, že mě snad soud osvobodí. Jakoby ta část mého mozku docela vyschla. Odva, čest, schopnost přinést oběť zmizely spolu s tím. Svět ztratil jeden rozměr a stal se plochým jako papír. Zůstalo jen zoufalství a objevila se podivná schytralost štvaného zvířat. Cože Renit tak najednou změnil názor a souhlasil, abych k němu přišel?

0: Dřív než se zaposloucháte do druhé části dramatizace románu Grahama Greena Ministerstvo strachu, seznámíme vás s důležitými událostmi z dílu prvního. Příběh se odehrává na začátku druhé světové války v Anglii. Arthur Rowe, bývalý novinář, se náhodou dostane do středu záhadných událostí. Na dobročinné slavnosti bezděčně pronese slova, která jsou ve skutečnosti smluveným heslem, a vyhraje velký dort. Bezprostředně na to se ho neznámý člověk pokusí otrávit a dort získat. Rowe chce zjistit důvod, požádá o pomoc detektivní agenturu, ale člověk, který ho má chránit, beze stopy zmizí. V kanceláři dobročinné organizace organizátora slavnosti potkává Rowe dvojici sourozenců Hilfových, rakouských emigrantů. Zatímco Anna Hilfová, která Rowovi připomíná jeho zemřelou manželku a k níž cítí okamžitou náklonost, ho od dalšího pátrání nenápadně odrazuje, její bratr Willy ho naopak povzbuzuje. Na spiritistické seanci, kam ho doprovází, se však Rowe dostává do další nebezpečné situace. Během seance je jeho nožem údajně zabit jakýsi pan Kost a podezření tedy padá na něho. Na tomto místě je nutno připomenout, že Arthur Rowe vstupuje do příběhu jako člověk hluboce nešťastný, zatížený drtivým pocitem viny. Před válkou žil ve šťastném manželství, ale když jeho žena umírala na nevyléčitelnou nemoc, zkrátil její utrpení jedem. Pohnutkou byl pouze soucit. A Rowe byl porotou ovlivněnou rovněž soucitem, odsouzen pouze k ústavnímu psychiatrickému léčení, tedy prakticky osvobozen. Po smrti Kostově by mu však hrozil trest smrti za vraždu, kterou nespáchal. Bezradný Rowe bloudí válečným Londýnem.
1: Slečno Hilfová! Haló! Slečno
2: Hilfová! Čekáte na mě, pane Rowe?
1: Rád bych s vámi mluvil. Nechtěl jsem vám telefonovat. Řekl jsem si, že vás zastihnu, až půjdete do kanceláře.
2: Nikdo nás nesmí spolu vidět.
1: Nemám si s kým pohovořit. Kromě vašeho bratra.
2: To radši ne.
1: Řekl vám, co se stalo?
2: Ano.
1: Vy jste něco takového očekávala?
2: Něco ještě horšího.
1: Způsobil jsem vám oběma jenom trápení.
2: Willy se s ničím netrápí.
1: Telefonoval jsem Renitovi.
2: To jste neměl.
1: Já vím. Naštěstí jsem si to včas uvědomil. Zavolal na policii. Jeho dům hlídali. V novinách ještě o té vraždě nic není. Zajímavé, co?
2: Ani ne. Snad protože je tolik jiného neštěstí.
1: Víte, co mi radil váš bratr?
2: Ano.
1: Už druhou noc spím v podzemní dráze. Slečno Hilfová, nechcete si se mnou někde vypít čaj?
2: Nikdo nás nesmí spolu vidět, pane Rowe.
1: Bojíte se mne?
2: Vás? Samozřejmě ne.
1: Cítím se osamělý. Nevím, co se vlastně děje a nemám se s kým poradit.
2: To mě moc mrzí. Až budete někde bydlet, pošlete mi svoji adresu jen tak, na lístku bez jména.
1: Napsal jsem o tom všem zprávu policii.
2: Cože? A už jste ji poslal?
1: Ne. Ne, ještě ne.
2: Prosím vás, zatím počkejte, možná to vůbec nebude zapotřebí.
1: Docházejí mi peníze. Co říkáte? Můžu si dovolit zajít do své banky?
2: Vy jste opravdu zcela bezradný. Ovšem, že nesmíte, budou tam na vás čekat.
1: Ale nemám už pomalu z čeho žít.
2: To, co mám u sebe, by vám nepomohlo. Což nějaký známý. Nemohl by vám půjčit nebo proplatit šek?
1: Všichni jsou ve válce. Snad Henry Wilcox. Toho nevzali do armády a slouží v civilní obraně.
2: Přeci jen někdo.
1: Jeho žena hrá pozemní hokej za Anglii, víte.
2: Zkuste to s ním.
1: Slečno Grafová. Druhý den přemýšlím, proč si mám vlastně lámat hlavu kvůli nějakému dortu. Mně se to netýká, tohle je jejich válka, ne moje. Proč bych neměl zmizet z Londýna a někde se schovat, dokud se na všechno nezapomene? Třeba v tom dortu nebylo vůbec nic důležitého a ten chlap mě vůbec nechtěl otrávit. Já...
2: Lidé jako vy nevydrží jen zpovzdálí pozorovat. Nerada, ale musím už jít. Ať vám ten kamarád půjčí peníze nebo proplatí směnku, ale hlavně prosím vás, se na pár dní někde ukryjte. Víc vám zatím nemůžu poradit. Naschledanou, pane Rowe.
3: To budou oni, maminko. Pojďte dál. Vy jste přišel sám?
1: Buď zdrav, Henry. Ty mě nepoznáváš?
3: Arthur Rowe. To je od tebe hezké, že jsi přišel, Arture. Pojď dál. Mami, to je Arthur Rowe, můj starý kamarád.
4: Wilcoxová, Henryho matka. Jsem ráda, že se k Henrymu v tuto tragickou chvíli scházejí staří přátelé.
1: Já přišel...
4: Jsme na Doris hrdi. Do poslední chvíle sloužila s Henrym v protiletecké obraně. Všichni členové jí přijdou vzdát čest.
1: To je mi strašně líto. Kdybych byl jenom tušil...
4: Na rakev jí položíme uniformu. A já bych tam přidala i její hokejku. Víte přece, že hrála za Anglii.
3: V žádném případě mami chovala se jako blázen. Říkal se mi, že ta zeď spadne, ať tam neleze.
4: Musíme na ní být hrdí, Henry.
1: Kdybych věděl, vůbec bych nebyl přišel.
3: Ne, ne, jen zůstaň. Ty přece víš, jaké to je. Také já jsem zabil svoji ženu. Mohl jsem ji zadržet, strhnout na zem.
4: No tak, Henry, co to říkáš? Co si ten pán pomyslí?
3: Ale to je přece Arthur Rowe, mami.
4: Už si vzpomínám, jak ten se vůbec opovažuje.
3: Je to můj nejlepší kamarád, maminko. Proč jsi tedy přišel, Arture?
1: Nemohl bys mi proplatit šek?
4: Taková nestydatost.
3: Kolik, Arture?
1: Stačí 20 liber. Mé šeky jsou dobré, to si jistě pamatuješ.
3: Mám jenom 15.
4: Ať jde do banky.
1: Na to už je pozdě a já je naléhavě potřebuju.
3: Dobře. Hned. Už jsou tu. To je naše záchranné družstvo, které doprovodí Doris. Počkej na mě, Arture. Déle než hodinu a půl to nemůže trvat.
1: Myslím, že nějak s penězi vydržím, než zítra otevřu banku. S Bohem. Upřímnou soustrast, Henry. I když člověk o takové možnosti pořád uvažuje... Trvá strašně dlouho, než ji chce opravdu uskutečnit. Přišla ta chvíle. Zrovna teď? Policie mě hledá pro vraždu. V kapse mám 35 šilinků. A čekat, až se jediný přítel vrátí z pohřbu vlastní ženy. Ne, to nejde. To je odporné. Nemít peníze samo o sobě moc neznamená, ale já nemám ani domov a zůstal jsem docela sám. Kdybych mohl v tuto chvíli mít soucit sám se sebou, ale to je to jediné, co nedokážu. Proč jsem nevypil čaj, který mi ten chlap připravil? Provést to pokud možno nenápadně, to je důležité. Proč by se měl někdo pohoršit pohledem na moji ohyznou smrt? Což jít do banky a dát se chytit policií, tentokrát by mě asi oběsili. Smrt za zločin, který jsem spáchal, je spravedlivá, Ale umřít kvůli něčemu, co jsem neudělal, ne, to je vyloučené.
5: Vypadáte ustaraně, pane. Už jsem tu takhle zas těch pár chlapců, kteří chtěli skočit do temže. Rozmluvil jsem jim to. Stejně by je vytáhli.
3: My si myslíte...
5: To kdybyste si chvilku popovídal se starým opuštěným člověkem. Jmenuji se Fulou.
3: Mám nějakou práci.
5: Ach, těch pár minutek vás nezdrží. A mě tím prokážete laskavost. Tamhle je volná lavička.
3: Tak dobře. Smím vám poponést ten kufr?
5: Pozor, je dost těžký.
3: Oh, dost těžký je jako cent. Co v něm pro boha máte?
5: Knihy. Staré knihy. Kufr knih je těžký jako kufr cihel.
3: Obchodujete se starými knihami?
5: Mojí specialitou je zahradní architektura. 18. století.
3: A najdete na tento druh literatury dost zákazníků?
5: No, byste se divil. Zrovna jsem udělal nádherný úlovek z knihovny jednoho lorda. První pořádný obchod za několik měsíců.
3: Už na ně máte zájemce, pane Fulové?
5: Do 5 hodin je musím doručit do hotelu Regal Card. Jinak o ten obchod přijdu. Kolik je hodin, prosím vás?
3: 40.
5: No, už bych měl jít. Takový kufr se pronese a já už jsem za dnešek utáhaný.
3: Proč si nevezmete taxík?
5: Milý pane, 10 šilinků za taxík. Co když zákazník ty knihy nekoupí?
3: Jestli pojedete autobusem, máte nejvyšší čas.
5: No, škoda. Dneska člověk málo kdy potká někoho tak sympatického, jako jste vy. Tak nashledanou, pane.
3: Počkejte. Já vám ten kufr kousek ponesu.
5: Díky. Já tušil, že jste člověk, který má soucit se starým dětkem.
3: Stejně pochybuji, že tu svoji schůzku stihnete.
5: Jo, už to tak vypadá. Budu si muset špendírovat taxík.
3: A, jistota je jistota.
5: Kdybych vás mohl někam svést, aby už to stálo za to. Nejdete stejným směrem?
3: Mně na směru nezáleží. V tuto chvíli.
5: Haló, haló, taxi. Ještě, že jsem vás potkal, pane...
3: Jmenuji se Rou.
5: Pane Roue.
3: Pomohl by vám někdo jiný, to?
5: Když jste byl tak nesmírně laskav, pane Roue, neprokázal byste mi ještě jednu službičku?
3: Jakou?
5: Víte, ty schody do Regal Cardu. Pro člověka mého věku a člověku, jako jsem já, nikdo z personálu od taxíku nepomůže. Kdybyste mi laskavě vynesl nahoru ten kufr. Jen byste se zeptal na pana Traverse v čísle 6. Stačí mu je nechat v pokoji. Já vás pak zavezu, kam budete chtít, pane.
3: A co když to bude na druhý konec Londýna?
5: No, když už, tak už.
3: Přišlo by vás laciněji, kdybyste zaplatil hotelovému zřízenci?
5: Když já bych neměl tu jistotu, že to dodá přímo do rukou.
3: Tak dobře. Kdybyste věděl, kolik nelogických a nepochopitelných věcí mě v posledních dnech potkává.
6: Máme bohužel plně obsazeno, pane.
3: Nechci u vás bydlet. Nesu kufr s knihami pro nějakého pana Traversem. Pokoj číslo 6.
6: To máte smůlu. Pan Travers na vás čekal, ale pak musel odejít. Dal příkaz, abyste knihy doručil do jeho pokoje a počkal na ní.
3: Ale já nechci čekat na žádného pana Traverse. Jen mu tu nechám ty knihy, pane recepční.
6: Ale pan Travers jste počkal.
3: Tak ať jde, dohájej se svými příkazy.
6: Poslíček vás zavede do jeho pokoje. Sám byste to sotva našel. Náš hotel je tak trochu bludiště.
7: Dobrý den, pane Roue.
3: Cože? To se mi snad zdá. Slečno Hilfová,
1: To jste přišla také za panem Traversem?
7: Ne, za vámi.
1: Jak jste se pro boha dověděla, že jsem potáhnu kufr knížek pro pana Traversa?
7: Nevím, jaký důvod si pro vás vymysleli, ale teď rychle odejděte, prosím vás.
1: Pěkný pokoj. Kuchyňka se sporákem, nádobí. Pan Travers tu může bydlet jako doma.
7: Vy jste býval novinářem?
1: Ano.
7: Na novináře nemáte moc dobrý postřeh.
1: Nerozumím.
7: Nevšiml jste si z některých narážek, že si můj bratr o vás sehnal všechny informace? Úplně všechny. A není vám nápadné, že tu pan Travers po sobě nenechal ani kousek použitého mýdla? Sklenici, sebemenší nepořádek. Rozhlédněte se.
1: Počkejte, slečno Hilfová. Jak jste se dověděla, že tu budu? A proč jste sem přišla?
7: Jak jsem se to dověděla, vám nepovím. Přišla jsem jen proto, abych vám řekla, že musíte co nejrychleji odejít.
1: Ale proč?
7: Neměla jsem pravdu, když jsem vám telefonovala k madame Bellersové. Tak mi věřte i tentokrát.
1: Proč si se mnou děláte takové starosti? Zvlášť, když o mě všechno víte.
7: Protože nevěřím, že byste dokázal někomu ublížit. Mám ráda spravedlnost.
1: Aha. Spravedlnost je moc pěkná, když ji člověk může dosáhnout.
7: Ale to oni také nemůžou.
1: Kdo oni? Madame Blairsová? Váš bratr? Vyřiďte jim laskavě, ať si kvůli mně nedělají starosti. Já z té hry odstupuju, ať si vraždí, koho chtějí. Mně už se to netýká, odejdu.
7: Kam?
1: Na docela bezpečné místo. Tam, kde mne nikdy nenajdou. A oni se také nemusí bát, že je najdu já. Bez tak se obávají jen toho. Už se nikdy nedovím a nechci dovědět, o či vlastně šlo.
7: Jsou zlí a suroví, proto jsem ráda, že odcházíte. Nechci, aby vám ublížili.
1: Slečno Hilfová, já jsem také zlý, surový. Vždyť o mě všechno víte.
7: Tam, odkud jsem přišla, jsem viděla opravdu zlé lidi. Ti nezabíjejí ze soucitu, jako vy. Až moc se trápíte pro to, co máte dávno za sebou. Soud vás osvobodil, tak už o tom tolik nepřemýšlejte.
1: Aha. Ano. Co tedy uděláme s panem Traversem?
7: Vy odejděte, to je všechno.
1: A vy?
7: Půjdu také. Ani já nechci mít nepříjemnosti.
1: Jestli jsou to vaši nepřátelé a způsobili vám nějaké trápení, zůstanu a promluvím s nimi.
7: Především jsou to naši. Moji, ale i vaši nepřátelé. Neštítí se žádného zločinu.
1: Ten starý s knihami k ním patří také?
7: Ano, a je jich spousta a každý den přibývají. Čím je válka pro Anglii horší, tím víc jich je.
1: Vy k ním nepatříte, vidíte?
7: Ne. Věřte mi.
1: To ale znamená, že nás chtěli dostat oba.
7: To mě nenapadlo.
1: Musíme okamžitě pryč.
7: Poslouchají nás. Jsme tu zamčeni.
1: Musí tu být druhý východ. Kuchyňkou na balkon. Je také zamčený.
7: Zavoláme do recepce, budeme si stěžovat, někoho sem pošlou, kdo nám otevře. Je odpojený. Mám strach a je mi zima, pane Rowan.
1: Topení určitě funguje. Zatopíme si a budeme uvažovat jako ve srubu obklopeném vlky.
7: Máte drobné.
1: Plyn nejde. Zkuste světlo. Pan Travers se moc nestará o naše pohodlí.
7: Mám strach.
1: To nemusíte. Tohle je Londýn, ne Vídeň nebo Berlín. Hotel je plný našich lidí.
7: Za pár minut spustí sirény, pak všichni hosté sejdou do suterénu. Zůstaneme tu jen my a oni.
1: Chtějí nám nahnat strach, strach. Paralyzovat nás strachem. Ale to se jim nepodaří.
7: Měli bychom rozbít okno.
1: Je to moc vysoko, nikdo si toho nevšimne. Zrovna dnes jsem nejvíc ze všeho chtěl umřít.
7: To ne. Dokud člověk může být někomu užitečný, musí žít.
1: Nemějte strach, slečno Hilfová. Chtělo by to něco těžkého, vyrazit dveře nebo obyčejnou cihlu. Jak to řekl ten starý?
8: Kufr knih je těžký jak kufr cihel.
2: Za chvíli začne nálet. Myslíte, že bychom měli ten kufr otevřít?
8: Nic jiného nám nezbývá. Není zamčený.
2: Tak ho otevřte.

0: Tak, jak se dneska cítí náš vzácný pacient? Dobrý den, pane Digby.
1: Docela normálně, jako vždycky. Řekl bych dobře, kdyby nebylo té únavy. Jakmile se snažím uslovně přemýšlet, vzpomínat, cítím něco jako závrať a chce se mi spát.
0: To je v pořádku. Tím se organismus brání proti nadměrné námaze, která by mu mohla škodit.
1: Už mě také napadlo, jestli vůbec chci, aby se mi vrátila paměť, když se všude okolo dějí hrozné věci. Jenomže ono by asi nebylo normální, aby člověk pořád žil v takovém klidu, jako ve vašem sanatoriu.
0: Ale to ne, to ne. Léčení zatím pokračuje podle předpokladu. A doktor Forrester je s vámi moc spokojen. Nic se nesmí uspěchat. Paměť se vám bude postupně vracet sama.
1: Stejně je to zvláštní. Do 18 si na všechno pamatuji docela dobře, ale dál jako když utne. Jen v noci mívám takové zmatené sny poskládané z nesmyslných útržků, které nejsem schopen spojit dohromady do nějakého logického celku.
0: To všechno chce trpělivost a čas, pane Digby.
1: Dokážete člověka povzbudit, Jonesy. Doktor Forrester má ve vás hotový poklad.
0: Doktor je genius. Víte, nesu vám od něj báječnou zprávu. Dovolil, abyste každé ráno dostával noviny.
1: To je hodně hezké. Aspoň se vás nebudu muset vyptávat na každou maličkost ohledně té války. Když si vzpomenu, že jsem donedávna neviděl ani, kdo je Hitler a Mussolini a proč a kde se vlastně bojuje.
0: Doktor ví, co je pro vás dobré.
1: Dost možná, že mě také připomenou něco z toho, co se mi vytratilo z paměti.
0: O tom jsem přesvědčen. A s válkou si nedělejte starosti. Vy už jste si ve válce prodělal své.
1: Tomu, že jsem po výbuchu bomby uprostřed Londýna utrpěl šok a ztratil paměť, říkáte, prodělal si ve válce své?
0: Jasně. Měl jste totiž ohromné štěstí, že vás tak rychle zachránili a že jste se dostal do péče doktora Forrestera. Jediné sanatorium na léčení nervových otřesů po bombardování v celé Anglii. Celá myšlenka. Veškeré plány je dílo našeho pana doktora. Genius. Genius, ať si jeho závistiví kolegové říkají, co chtějí.
1: Máte tu asi dost horších případů, než jsem já. Myslím, zuřivé případy.
0: Pár jich tu bylo. Ale pro ně dal doktor zřídit zvláštní uzavřené křídlo se zvláštním personálem.
1: Jonesy, proč vlastně doktor Forrester opustil svoji výnosnou praxi ve West Endu a odešel sem na venkov?
0: Protože se jeho kolegové proti němu spikli. Obyčejná závist. Jeho metody totiž předběhly dobu. Využili jednoho takového nešťastného případu a dokonce navrhovali, aby mu bylo zrušeno povolení provozovat lékařskou praxi. Co ten si vytrpěl? Hotový mučeník.
1: Nedávno i ode mne chtěl podepsat osobní žádost o léčení v jeho sanatoriu.
0: Pochopte, že po těch hrozných zkušenostech na tom musí trvat. Ale každý pacient to rád podepíše, dokonce i ti ze zvláštního.
1: Stejně mám starost, jak tohle léčení zaplatím. Říkáte, že už jsem tu 4 měsíce. Máte představu, kolik to může stát?
0: Pane Digby, s tím si nedělejte vůbec žádné starosti. Doktor Forrester je úžasný a na vás má zvláštní zájem. Jste pro něj cenný exemplář.
1: I když nechápu, proč. Víte, Jonesy, je tu báječný klid, péče. Ale stejně bych nejradši ze všeho věděl, kdo vlastně jsem.
0: Ale to víme. Váš občanský průkaz se zachoval.
1: Dejme tomu. Ale kdo je doopravdy ten Richard Digby? Jak jsem se sem dostal? Kolik let pohltila ta ztráta paměti? Jak to, že se nikde nemůže najít mé jméno? Nebo někdo, kdo mě zná? Můžu se vám s něčím svěřit, Jonesy?
0: Ovšem, naprosto bez zábran.
1: Mívám někdy pocit nevysvětlitelného štěstí. Úlevy. Jako kdybych se zbavil nějaké strašné tíže a odpovědnosti ve své minulosti. Co to znamená? Co to mohlo být? A také, Proč po mně nikdo nepátrá? Třeba moje žena. Byl jsem ženatý. Nebo snad ne?
0: Pokud se týká téhle věci, myslím, že pan doktor má pro vás překvapení.
1: Chcete říct, že jste našli moji manželku?
0: Ale milé překvapení to rozhodně bude. Zítra máte u něj audienci.
2: Jen se pěkně pohodlně posaďte. Každý den jste si podobnější, milý pane Digby.
1: Bohužel to žádný z nás nemůže doopravdy posoudit.
2: Jako psychiatr snad mám v tomto směru jistou autoritu a kromě toho jsem objevil někoho, kdo vás kdysi znal.
1: Opravdu? No kdo to je?
2: Prozradím vám jen tolik, že je to žena. Na všechno ostatní byste měl přijít sám. Copak, nějak jste nám zbledl. Čekal jsem dost dlouho. Teď mám ale dojem, že už jste dost silný podstoupit takové setkání.
1: Ano. Ano, určitě, doktore.
2: Věřím, že nás, co tu o vás pečujeme, nesklamete.
1: Měl bych mít radost. Ale co mě čeká? Jaké povinnosti na mě dolénou a se mi vrátí paměť? Život se před každým odhaluje postupně, ohleduplně. Povinnosti se hromadí tak, že si je sotva uvědomujeme. I šťastné manželství je otázkou pozvolného vývoje. Láska člověku pomáhá, aby si ani neuvědomil, jak je vázán. Ale bylo by vůbec možné najednou a na rozkaz milovat neznámou ženu, která by do mého života vstoupila třeba s 20letými nároky.
2: Pane Digby, nemáte z toho setkání strach? Nebylo by lepší je odložit?
1: Ne, doktore. Strach nemám. Víte, mé vzpomínky z mládí zůstaly zcela svěží. Nebojím se nějakého strašného odhalení.
2: Těší mě vaše sebedůvěra.
1: Myslím, že můžu odhadnout, jaký člověk vyrostl z mladíka, na kterého si pamatuji. Mám spíš obavy z povinností, před které by mě mohlo takové setkání postavit.
2: Takže nechcete je odložit a zůstat s osudem a mentalitou chlapce?
1: Cítím se tu velice šťastný, doktore. Jako někdo nezatížený nepříjemnými vzpomínkami. Přesto rád bych znal pravdu o sobě.
3: Změnil jste se.
1: Tak vidíte. A mě tu pořád říkají, jak jsem si podobný.
3: Zešedivěli vám vlasy. Na tváři máte jizvu. A přece vypadáte mladší a šťastnější.
1: Mám tu naprostý klid, veškeré pohodlí.
3: Pečují tu o vás dobře.
1: Aha, výborně. Nezlobte se. Ale to setkání s vámi je tak nečekané. Ani neznám vaše jméno.
3: Vůbec si na mě nepamatujete?
1: Ne, lituji, ne.
3: Ne, nelitujte. Už nikdy ničeho nelitujte.
1: Víte, občas, jako ve snu, vydám nějakou ženu a cítím, že jsme se měli rádi. Ale pak jsme spolu byli velice nešťastní. Ale vy to nejste. Jsem rád, že to nejste vy.
3: Jmenuji se Anna. Anna Hilfová.
1: Anna Hilfová. To zní jako cizí jméno.
3: Jsem Rakušanka.
1: Řekli mi, že vedeme válku s Německem a s Rakouskem.
3: Jsem emigrantka.
1: O emigrantech čítám v novinách.
3: Vy jste zapomněl i na to, že je válka?
1: Musím se znovu učit takovou spoustu věcí.
3: Je to vůbec třeba? Takhle vypadáte mnohem šťastnější.
1: Cítím, že člověk by nebyl šťastný, kdyby nic nevěděl.
3: Myslíte?
1: Promiňte.

0: Je to zvláštní. Kolik strašných věcí se stalo od 33. roku a vy jste o nich jen slyšel nebo četl. Nejste tak opotřebovaný jako většina lidí na světě.
1: Mohl bych vám říct, co se stalo, dejme tomu, v roce 1066, ale ve 33. ne, to nevím nic.
0: To se dostal k moci Hitler.
1: Četl jsem o tom. Bylo to pro mě jen další datum.
0: To znamená, že k ním necítíte nenávist? Za tu bombu? Za tu jizvu v obličeji?
1: Ale mohlo se mi to stát třeba při dopravní nehodě. Neměli přece v úmyslu zabít zrovna mě.
0: Myslíte?
1: A proč by to dělali? Já jsem naprosto nedůležitý. Jinak by o mě psali v novinách.
0: Dovolují vám číst noviny?
1: V poslední době ano. Že nejsem důležitý, vidíte?
0: Lépe řečeno, nejste slavný.
1: Neměl bych se vás vyptávat. Doktor Forrester mě ujišťuje, že by nebylo dobré proces uspěchat, že se mi paměť bude vracet postupně, ale aspoň jednu otázku. Řekněte mi. Jsem ženatý. To jediné mi dělá starosti.
0: Ne. Nejste ženatý.
1: Byla to strašná představa, že bych najednou vstoupil do starého citového vztahu, který by pro druhého znamenal mnoho, když to pro mě nic, vůbec nic. Jako s tím Hitlerem. Nový vztah, to by bylo něco jiného.
0: Opravdu?
1: Vy byste pro mě znamenala takový nový vztah.
0: Nic jiného už vás netrápí?
1: Ne. Vlastně ano. Že odejdete a už se nevrátíte. Najednou jsem ztratil všechny přátele. Až na vás.
0: Já zase přijdu. Víte, oni chtějí, abych k vám chodila. Potřebují se dovědět, kdy se vám začne vracet paměť.
1: To chápu. Chtějí mě vyléčit, abyste jediné vodítko, které mi můžou dát. Ovšem, nerad bych tu zůstal do té doby, až si na všechno vzpomenu.
0: Bez paměti byste tam venku nebyl moc platný.
1: Proč ne? I kdyby mě nechtěli do armády, mohl bych třeba k civilní protiletecké obraně nebo někam do muniční továrny.
0: Vy se zase chcete toho všeho zúčastnit?
1: Víte, je mi tu dobře, ale nejsem tu nikomu a ničem užitečný. Ne? A to by člověk měl být. Samozřejmě bylo by mnohem lepší, kdybych věděl, kdo jsem a v čem jsem se nejlíp vyznal.
0: A nepokoušel jste se vzpomenout si, čím jste byl?
1: Ano, to ano. Jistě. Určitě jsem pracoval. Naše rodina nebyla dost bohatá, abych nic nedělal. Armáda, námořnictvo, duchovenstvo. Na to jsem nebyl oblečený, když mě našli. Práva. Potom jsem jako kluk určitě netoužil. Medicína. Léčení znamená styk s bolestí a já od jak živa bolest nesnášel. Svou i cizí. Obchod. Ne, to...
0: Vám není dobře.
1: Ne. Promiňte, myslím, že jsem se ze všeho nejvíc chtěl stát obyčejným řádným člověkem.
0: Přepínáte své síly.
1: Ne, to trochu se mi začíná motat hlava. Nejsem tak silný, jak jsem si myslel.
0: Opravdu tu s vámi zacházejí slušně?
1: Říkají, že jsem... Zajímavý případ.
0: A co doktor Forrester? Jak na vás působí?
1: Jako starý ušlechtilý ředitel školy, kterému záleží na tom, aby žák neohrozil pověst ústavu a jeho budoucnost.
0: Moc jste se změnil. Zrovna takový jste měl být.
1: Přijdete zase.
0: Je to moje povinnost.

0: Ale, jako obvykle ležíme v novinách, pane Digby. Nezapomínejte na procházky.
1: Jak bych mohl. Prosím vás, Jonesy, co je to pátá kolona?
0: Pátá kolona, jak bych vám to nějak krátce a názorně. Řekl bych, že to jsou lidé vlastního národa, vlastně to nemusí být jen našinci, kteří v zázemí mezi námi pracují pro jiný znepřátelený stát, národ a tak. Provádějí špionáž, šíří dezinformace, nedůvěru.
1: A jsou za to placeni nepřítelem. To není v historii nic nového.
0: Ne, ve všech případech. Někteří to dělají s přesvědčením, přitahuje je nějaká ideologie, politický systém, fanatici, zaslepenci, ale také idealisté. A nebo to můžou být, a těch také není málo, lidé zahosklí, mstiví, neúspěšní, zkrátka lidské nezdary, co si myslí, že právě to jim dává právo zrazovat svoji zemi nepříteli. Ale proč se ptáte?
1: V novinách jsou nějaké narážky.
0: No, taky jsem něco zahlédl. Ale řekl bych, že častěji se jedná o ten první případ. Ty lidi přitahuje myšlenka na nový, spravedlivější politický a hospodářský systém. Odstraňování rozdílů mezi třídami a tak dál. Ideologie je pro ně přednější než jejich vlast, rodný kraj, lidé v něm.
1: A nevadí jim, že třeba Hitler prolévá proti své představy a sny tolik krve?
0: To ne. Oni uvažují jinak. Jsou přesvědčeni, že to slouží velké a dobré věci. Když se kácí les, lítají třísky. Mrtví, zavraždění, jsou pro ně jen statistická data. To jenom nám, takovým malým materialistům, tyhle věci vadí.
1: Poslyšte, Jonesy, že vy s nimi tak trochu sympatizujete.
0: Já? Já jsem bohužel jen takový obyčejný člověk, pane Digby. Já se naopak cítím připoután třeba tady, k našemu kraji, k Vápencovému lomu, kde jsme si jako kluci hráli, k dědečkově farmě.
1: A ke geniálnímu doktorovi Forsterovi.
0: Ten je nahoru pevný jako skála. Když o něm noviny začaly šířit různé fámy, to víte, v dobách, jako je naše, se vždycky organizují hony na čarodějnice, napsal pro ministerstvo informací vynikající aktivistickou brožuru Psychoanalýza nacismu, aby jim dokázal, na které straně barikády stojí.
1: To jsem nevěděl, že o něm vznikly nějaké pochybnosti.
0: Ano. On je strašně těžce nesl. Je úžasně citlivý. A přestože je taková kapacita, je úžasně zvídavý. Zajímá se o spiritismus, samozřejmě z vědeckého hlediska.
1: V novinách se tvrdí, že existuje ještě další druh páté kolony lidé, kteří jsou vydíráni.
0: Ano, to je moc zajímavá kapitola. Podívejte se, jak známo, Němci jsou úžasně důkladní. Fašisti si třeba na začátku pořídili seznamy všech významných osobností, socialistů, demokratů, dělnických vůdců, duchovních, a když už pevně drželi moc, tak ji navštívili a položili jim nůž na krk. Všechno bude odpuštěno, když budete spolupracovat. Nebo prokurátora a kriminál. A to tež provedli s každým, kdo měl nějaký škraloup. Přivřeme oči, ale budeš u nás. Tímhle způsobem vytvořili něco jako ministerstvo strachu, jestli mi rozumíte.
1: Aha. Máte to ohromně promyšlené.
0: A tímto způsobem nejenže dostanou do rukou spoustu lidí, ale navíc rozšíří i nedůvěru. To pak máte dojem, že se vůbec na nikoho nemůžete spolehnout.
1: Co myslíte? Mohlo by se něco takového vytvořit i v Anglii?
0: Samozřejmě.
2: Jonesy, neviděl jste někde pacienta Stouna?
0: Co si to dovolujete sem takhle neomaleně vtrhnout půle?
2: Pardon, pane kolego. Tak viděl nebo neviděl? Doktor s ním potřebuje mluvit.
0: To je něco jiného. Neviděl. A podruhé laskavě zaklepejte půle.
2: Budu si to pamatovat. Pane kolego.
0: Doktor by neměl zaměstnávat takové hulváty. Ani na zavřeném oddělení.
1: Odporný chlap. Mám dojem, že jsem se s ním někde setkal. Ale kde?
0: Rozhodně si o něm s doktorem promluvím. Co vás přivedlo k úvahám o páté koloně, pane Digby?
1: Podívejte, tady se píše o dotazech v parlamentě. Jeden poslanec tvrdí, že je přesvědčen, že z ministerstva obrany byly ukradeny důležité plány. Byly tam jeden den dopraveny z jiného ministerstva pro důležitou válečnou poradu. Na ministerstvu obrany byly uloženy přes noc, aby byly druhý den ráno k dispozici. A ten poslanec tvrdí, že se ráno před poradou zjistilo, že chybějí.
0: To snad není možné.
1: Ministr to také říká. Pan poslanec prý byl špatně informován. Při dopolední části porady údajně nebyly potřeba a odpoledne byly normálně předloženy, prodiskutovány a vráceny příslušnému válečnému ministerstvu.
0: Ale to je plácnutí do vody, pane Digby. Znáte ty naše buržoazní poslance?
1: Neposlyšte. Ale v tom ministrově prohlášení je spousta slabých míst.
0: Tak já jsem žádná nepostřel.
1: Tak třeba. Ten poslanec musel být informován někým, kdo o těch plánech věděl, na té poradě byl a projednávání se zúčastnil. A ministr jejich existenci přiznává.
0: To je pravda.
1: A tím svým hladkým politikářským způsobem vůbec nepopírá, že se načas ztratili. Říká jen, že ráno nebyly potřeba a když se odpoledne projednávali, už k dispozici byli.
0: Chcete říct, že je během noci někdo ofotografoval? No, tohle teď mě napadá. Je to asi 4 měsíce, co se v parlamentě objevilo podobné tvrzení. Mám ty noviny někde u sebe, přinesu vám je. Tenkrát taky na několik hodin zmizely nějaké listy.
1: Že by to byla jen náhodná schoda?
0: Nějaký poslanec udělal rámus, že byli ofotografovány, ale všichni se na něj vrhli jako vosy, že podkopává důvěru veřejnosti k vysokým činitelům. Tvrdili, že listiny se vůbec nedostaly z rukou kohosi. Kohosi. Synáčka někoho strašně vlivného a vysokopostaveného. No a za pár dní, jako když utne.
1: To by bylo fantastické, kdyby se stejná věc opakoval. Co když se jim to poprvé nepovedlo? Nepodařily se fotografie, nebo to někdo jinak spackal? A protože nemohli dvakrát použít stejného člověka, museli čekat, až jim padne do rukou někdo jiný. Až ho na něco nachytá to jejich ministerstvo strachu. Na nějakou špinavost nebo slabost.
0: Pane Digby, vy jste musel být buď detektiv nebo spisovatel. To je fantastické.
1: Bohužel jsem už zase hrozně unavený. Ale stejně si myslím, že ty dva případy spolu souvisejí.
3: Pane Digby, my se přece známe, že?
1: Potkáváme se v zahradě. Vy jste major Stone?
3: Vypadáte jako slušný, důvěryhodný člověk. To je dneska, kdy je kolem samá zrada, vzácnost.
1: Zrada? Snad ne tady, majore.
3: Omyl, hrozný omyl. Musím vám něco říct, než mě dostanou. Oni totiž po mně jdou.
1: Kdo? Proč, prosím vás?
3: Všichni. Doktor Forrester. I ta svině Půl.
1: Proč by to dělali?
3: Protože jsem je přistihl. Znáte, ten altánek u zdi v severním rohu zahrady.
1: Znám.
3: Tak zrovna tam jsem je viděl. Ideální místo, aby se tam ukryl nepřátelský výsadek. Viděl jsem, jak tam jednou v noci kopali. Určitě tam mají schované zbraně.
1: Nepřeháníte. Kdy to bylo?
3: Už to je pár měsíců. Upozornil jsem na to doktora Forrestera a žádal, abych to mohl prozkoumat, pozorovat to místo.
1: Souhlasil?
3: Pane, nacpali mě nějakým sajrajtem, že jsem pořád jenom spal. Ale teď jsem se do toho znova obul.
1: Informoval jste doktora Forrestera?
3: Prosím vás, dali by mě do uzavřeného křídla a to by byl konec.
1: Majore, nevidíte věci až moc černě?
3: Já vím své. To připíšou k vašemu jménu. Malou značku a jste vyřízený. Odtamtud se už nikdo nedostane.
1: Tak proč nenecháte toho pátrání?
3: Pane Digby, já vím, že nejsem docela zdrav, ale pořád vím, co dělám. I tady musím být nějak užitečný, přece nemůžeme dopustit, abychom byli poraženi zradou. Pane Digby, vůbec jste mě neviděl, musím pryč. Je to naše tajemství. A pamatujte si, já nejsem plázen.
1: Já vám věřím, majore.
2: S kým jste tu mluvil, Digby?
1: A co je vám do toho?
2: Byl to major Stone, co?
1: Nebyl. A pro vás zásadně pan Digby.
2: Pardon, pane Digby. Jmenuji se Poole.
1: Už jednou jsem měl tu čest.
2: Pamatuji se, pane Digby. Ale nebylo to náhodou dvakrát?
1: Doufám, že ne.
2: Co takhle v Londýně? Už před časem. Mám takový dojem, že jsme si povídali docela zajímavě. A pili přitom čaj. Potom přišel nálet.
1: Na nic takového si nepamatuji. A vůbec se s vámi nechci bavit, pane Poole. Nikdy, slyšíte?
2: No tak nic ve zlém. Asi se mýlím. A nezapomeňte, jmenuji se Poole. A jsem ošetřovatelem v uzavřeném křídle.
1: Opravdu si nevzpomínám, že bych toho chlapa někdy potkal. A přece mě setkání s ním tak rozčílilo, to není logické. Co všechno je skryté v té mlze, která zastírá moji minulost. Z toho člověka jde strach. Byl by schopen ublížit i zabít. To určitě způsobila ta poznámka majora Stouna o křídle pro nemocné. Co kdyby i k mému jménu připsali malou značku? Je tu i jiná možnost. Bojím se vzpomenout si na nepříjemné věci. Lidi. Logika. To chce logiku. Proč bych se měl bát? Se svojí povahou jsem přece nemohl být žádný zločinec. Měl bych ze sanatoria odejít. Co nejrychleji.
4: Jste nějaký zamračený. Neměla bych radši přijít jindy?
1: Ne, to si špatně vysvětlujete, slečno Hilfová. Jenom cítím, že tentokrát nesmíme hovořit o banalitách. Jinak budeme mít navždycky svázané jazyky.
4: Co mi chcete říct?
1: Těšil jsem se celý týden, až vás uvidím. Byly to strašně dlouhé dny. A najednou mi připadalo, že život tady je naprosto nenormální.
4: Nenormální a hrozný.
1: Tenkrát, než jsem ztratil paměť, než vybuchla ta bomba, miloval jsem vás. Vidíte? Já vím to. Protože jsem cítil takovou úlevu a bezpečí, když jste přišla poprvé.
4: Znali jsme se spolu jen několik dní.
1: Rozumím. To je moc krátká doba, abyste si mě zamilovala.
4: Byla to dost dlouhá doba.
1: Skutečně. Jsem o tolik starší. Nevypadám dobře. Jaký jsem byl člověk?
4: Měl jste vždycky velké pochopení pro druhé. Soucit. Nerad jste viděl někoho trpět.
1: Na tom není nic neobvyklého.
4: Tam, odkud já a můj bratr přicházíme, je to neobvyklé.
1: Váš bratr, ano, měl jste bratra. Také on se ke mně choval přátelsky.
4: To nevím.
1: Chci odtud odejít.
4: Prosím vás, ne, zůstaňte tu. Tady jste v bezpečí.
1: Myslíte před dalšími bombami?
4: Také před jinými věcmi. Víte tam venku, jak vám to mám říct. Býval jste moc smutný člověk. A já bych chtěla, abyste byl, abyste zůstal šťastný, jako tady. Tak se mi líbíte.
1: Takže předtím jsem se vám nelíbil.
4: Když se neustále díváte na někoho, kdo je nešťastný, zlomí vás to.
1: Podle toho by štěstí spočívalo v nevědomosti, když to vědění by přinášelo smutek. Přesto mě mrzí, že se nemůžu upamatovat.
4: Nesnažte se o to.
1: Aspoň na vás.
4: Vždycky jste říkal, že pro mě uděláte, co si jen budu přát, můj drahý.
1: Opravdu, má drahá?
4: Ano. A proto vás prosím, chovejte se klidně a vydržte tu ještě pár týdnů, než se vám vrátí paměť.
1: Když za mnou budete chodit?
4: Budu. Ráda.
1: Má drahá. Proč jsi říkala, že jsme byli jen přátelé?
4: Nechtěla jsem tě k sobě připoutat. Neměla jsem jistotu, že si na mě vzpomeneš.
1: Je to ohromné štěstí, že jsem ve své minulosti objevil právě tebe.
0: Nemůžu. Věřte mi, pane Digby.
5: Tak prosím, přestal dostávat ráno noviny.
0: Doktor Forrester to zakázal. Je to jen dočasné, uvidíte. Říká, že vás zprávy zvenku zbytečně rozčilují a stěžují vaše léčení.
5: Já musím vědět, co mému léčení prospívá. Ne on. Já chci vědět, jak probíhá válka. Ne kvůli Hitlerovi. Chci vědět, jak trpí lidé jako já. A vy, Johnson,
0: pane Digby.
5: Zajímá mě osud mého kraje, Londýna. I ta zatracená záležitost v parlamentě mě zajímá. Tím, že jsem ztratil paměť, se ze mě nestál kus dřeva.
0: Prostě, pane, uklidněte se! Takhle se rozčilovat kvůli takové prkotině, pane Digby. Vzpamatujte se, nebo s vámi provedou to, co s majorem Stounem.
5: Co se stalo Stounovi?
0: Zavřeli ho do křídla pro zuřivé případy. Doktor Forrester to myslí dobře, jen kdyby nebylo té svině půla. Ale co to udělá s majorem? Proto vás prosím, ovládejte se. Ve vlastním zájmu.
6: Chtěl jste se mnou mluvit? Proč pak, pane Digby?
5: Přestal jsem dostávat noviny, doktore Forrester. Proč?
6: Ty vaše debaty s Johnsonem o válce vás nadměrně rozčilovaly. Ošetřovatel Půl mi vykládal, v jakém stavu vás zastihl. Zklamal jste mě, Digby.
5: Nemáte právo zakazovat mi číst noviny. Nemáte právo zacházet se mnou jako s dítětem nebo s nemocným.
6: Mám právo zacházet s vámi jako s pacientem.
5: Ne, už ne. Chtěl bych své šaty a břitvu.
6: Mač břitvu?
5: Chci se oholit. Jsem přesvědčen, že mi tahle bratka nepatří.
6: Vaše slova dokazují, že se vám paměť ještě nevrací. Zřejmě jste si vzal do hlavy, že jste býval detektivem a chcete pátrat po své minulosti na vlastní pěst. Ujišťuji vás, že jste byl někým docela jiným. Obávám se, že jednou bude nutné vám to prozradit.
1: Chci odtud odejít.
6: V tom případě doufám, že zaplatíte svůj účet.
5: Nechci vám zůstat nic dlužen, doktore.
6: No tak, milý pane Digby, buďte rozumný. Jste velice nemocný člověk, věřte mi. Bylo smazáno 20 let vašeho života a podmínkou úspěšného léčení je klid, kdežto vy jste v posledních dnech projevil tolik nervozity. Byl bych velice nerad, kdybych vás musel držet pod stálým dozorem a zbavit vás své právnosti.
5: Jsem duševně tak zdravý jako vy a vy to dobře víte.
6: To si myslel major Stone také. trpěl utkvělou představou, která mohla kdykoliv vést k násilí.
5: Ale já jsem přece docela jiný případ než major Stone.
6: Některé vaše symptomy jsou stejné. No, prozatím si nedělejte starosti, pane Digby. Ale chvíli musíme být v klidu, hodně jíst a spát. Nějaký čas žádné návštěvy.
5: Cože?
6: Žádné zneklidňující intelektuální rozhovory.
5: To znamená, že je slečna Hilfová.
6: Doporučil jsem jí, aby se muž nechodila. Za chvíli odjíždím do Londýna. Promluvíme si ovšem zítra. A v klidu. Ano?
1: Starý ušlechtilý ředitel školy přece nevyhrožuje žákům, že jim nasadí svěrací kazajku. Doktor Forrester je schopen to udělat. Provedl to majoru Stoneovi a Bůh ví komu ještě. Jakým právem mi zakazuje návštěvy? Jak může mít okolo sebe lidi jako půl? Kdo je doktor Forrester? Místo klidu a bezpečí najednou vládne v tom idylickém venkovském sanatoriu stín něčeho zlého. Útulný dům se záhradou se mění v past. Nebo jsem kromě paměti ztratil i rozum?
5: Majore Stone! Majore Stone! Stone, ozvěte se! To jsem já, Digby. Potkávali jsme se spolu v záhradě.
7: Digby? Co tu děláte? Jdete odtud! Jestli vás tu přistihne půl, mě s vámi zlé.
5: Půl odjel s doktorem Forrestrem do Londýna, viděl jsem je. Co s vámi provádějí, Stone?
7: Dali mě do svěrací kazajky. Řekli, že zuřím. Nebyla to pravda. Kamaráde, já vím, že to nemám v hlavě po těch náletech docela v pořádku. Jako každý z nás tady. Ale šílený nejsem. Je to všechno zrada.
5: Proč jste říkal doktorovi o tom, co jste viděl na záhradě? Jenom jste...
7: Byla to moje povinnost, jsem přece voják. Věřte mi, zatím je něco nekalého. Ti Němčouři jsou nalezlí všude. Chtěl jsem to místo jen pozorovat.
5: Myslíte, že vás sem zavřeli jen kvůli tomu?
7: Taky proto, že jsem doktora překvapil v půlově pokoji. Odtud je nejlepší výhled do toho kouta zahrady. Něco tam prováděli. Byla tam tma jako ve fotografické komoře.
5: Jak tu s vámi zacházejí, majore?
7: Hrozně, kamaráde. Dneska mě násilím krmili. Je to tak strašně ponižující.
5: Vy jste držel hladovku?
7: Ale ne. Nechtěl jsem jíst ze strachu, že mě otráví. Oni mě zabijí, kamaráde.
5: Pokusím se vás dostat ven. Máte nějaké příbuzné, rodinu?
7: Ne. Ani živou duši. Žena ode mne utekla. Pamatujte si, Digby. Zatím vším je zrada.

0: Dřív, než se zaposloucháte do třetí části dramatizace románu Grahama Greena Ministerstvo strachu, seznámíme vás s důležitými událostmi z předcházejících dílů. Příběh se odehrává na začátku druhé světové války v Anglii. Arthur Rowe, bývalý novinář, se náhodou dostane do středu záhadných událostí. Na dobročinné slavnosti bezděčně pronese slova, která jsou ve skutečnosti smluveným heslem, a vyhraje velký dort. Bezprostředně na to se ho neznámý člověk pokusí otrávit a dort získat. Rowe chce zjistit důvod, požádá o pomoc detektivní agenturu, ale člověk, který ho má chránit, beze stopy zmizí. V kanceláři dobročinné organizace organizátora slavnosti potkává Rowe dvojici sourozenců Hilfových, rakouských emigrantů. Zatímco Anna Hilfová, která Rowovi připomíná jeho zemřelou manželku a k níž cítí okamžitou náklonost, ho od dalšího pátrání nenápadně odrazuje, její bratr Willy ho naopak povzbuzuje. Na spiritistické seanci, kam ho doprovází, se však Rowe dostává do další nebezpečné situace. Během seance je jeho nožem údajně zabit jakýsi pan Kost a podezření tedy padá na něho. Na tomto místě je nutno připomenout, že Arthur Rowe vstupuje do příběhu jako člověk hluboce nešťastný, zatížený drtivým pocitem viny. Před válkou žil ve šťastném manželství, ale když jeho žena umírala na nevyléčitelnou nemoc, zkrátil její utrpení jedem. Pohnutkou byl pouze soucit. A Rowe byl porotou, ovlivněnou rovněž soucitem, odsouzen pouze k ústavnímu psychiatrickému léčení, tedy prakticky osvobozen. Po smrti Kostově by mu však hrozil trest smrti za vraždu, kterou nespáchal. Bezradný Rowe bloudí válečným Londýnem. Pomoc nenachází ani u Anny Hilfové, ani u někdejšího přítele Wilcoxe. Pomýšlí na sebevraždu. Ze soucitu pomáhá neznámému starému muži odnést těžký kufr, prý s knihami, do určitého pokoje v hotelu Regal Court. V zápětí se ukáže, že to byla léčka, kam ho vlákala zřejmě pronacistická tajná organizace, na jejíž stopu narazil při pátrání po záhadě dortu. V hotelovém pokoji nachází Annu Hilfovou, která se pro svůj citový vztah k Rowovi stala pro tuto organizaci rizikem a má proto zemřít s ním. V kufru je totiž ukryt pekelný stroj, který při otevření víka exploduje. Děj pokračuje v psychiatrickém sanatoriu na anglickém venkově. Už čtvrtý měsíc je tu hospitalizován pacient trpící ztrátou paměti po výbuchu bomby. Údajně se jmenuje Richard Digby, ale ze svého života si pamatuje jen na dětství. Jinak vůbec nic. Zapomněl, čím byl, jestli měl rodinu, příbuzné. Také základní fakta o válce v Evropě se postupně dovídá od pozorného ošetřovatele Jonese, bezvýhradně oddaného poněkud záhadnému primáři a majiteli sanatoria doktoru Foresterovi. Ten ve snaze oživit pacientovu paměť mu povoluje návštěvu mladé ženy. Digby má ze setkání obavy. Neví, co z jeho minulosti mu může připomenout, ale nakonec souhlasí. Chce poznat pravdu o sobě a o svém někdejším životě. Žena se představuje jako Anna Hilfová a připomíná mu, že jí při výbuchu zachránil život. Rovněž naznačuje, že kdosi má zájem, aby byla kontrola nad tím, jak dalece se mu vrací paměť. Digby cítí k ženě velké sympatie, ale nevzpomíná si, že by ji býval znal. Na odchodu se s ním Anna loučí oslovením Arture a slibuje přijít znovu. Jones a Digby debatují o páté koloně. To je o lidech, kteří uvnitř státu pracují pro nepřítele, ať už z ideologických či osobních důvodů. K tomuto problému je přivedl článek v novinách, vyslovující podezření, že důležité tajné dokumenty, které na ministerstvu obrany zmizely na několik hodin z dohledu, byly ofotografovány a předány nepříteli. Jones si vzpomíná, že k čemu si podobnému došlo již jednou, asi před 4 měsíci. Skandál se však ututlal, protože za zmizení byl odpovědný příslušník vysoce postavené rodiny. Digby se domnívá, že oba případy spolu souvisejí. První pokus se z nějakého důvodu nepodařil a příslušníci páté kolony museli čekat na novou příležitost. Idylický klid sanatoria je jen zdánlivý. Doktor Forrester a jeho pravá ruka, obskurní ošetřovatel Poole, internují jiného pacienta, bývalého majora Stouna, jen proto, že před časem spozoroval v zahradě sanatoria podezřelou činnost. Digby chce ze sanatoria odejít, Anna Hilfová ho však odrazuje, naznačuje, že tady je v bezpečí a že v minulosti, na kterou se nepamatuje, býval velice nešťastný. Doktor Forrester mu nenadále zakáže číst noviny a návštěvy Anny Hilfové. Nezastřeně mu vyhrožuje, že by také mohl skončit na uzavřeném oddělení. Digby je přesvědčen, že v sanatoriu není cosi v pořádku a že jemu a Stounovi hrozí velké nebezpečí.
1: Johnson, musím s vámi mluvit.
2: Tak pozdě večer? Jak to, že nespíte, pane Digby?
1: Tohle není vězení, ale sanatorium. A já jsem tu soukromý pacient. Netrpím žádnou duševní chorobou, jen obyčejnou ztrátou paměti po výbuchu bomby. Je to tak?
2: Jistě, pane, jistě.
1: Proto, když se mi nechce spát, neexistuje důvod, proč bych si k vám nemohl zajít večer na návštěvu.
2: Ale samozřejmě, jenže všichni pacienti se mají řídit pokyny lékaře.
1: Nebo přejít k jinému.
2: Jen žádnou nerozvážnost, prosím vás. Doktor Forrester hodně zkusil, proto je možná trochu výstřední.
1: Nerozmlouvejte mi to, Johnson. To jsou přece staré noviny.
2: Ano.
1: Co je tam?
2: Tady zaujala mě ta aféra s dočasným dvojím zmizením tajného dokumentu. Před 4 měsíci se o tom jednalo poprvé a průběh byl prakticky stejný.
1: Opravdu?
2: Minister bezpečnosti tehdy odpovídal na dotaz o pohřešovaném dokumentu. Tvrdil, že nikdy nevyšel z rukou jeho podřízeného. I tehdy se jednalo o člena jedné z nejváženějších rodin. No a proto je prý vyloučené, aby ho někdo ofotografoval.
1: Jak vysvětluje, že nebyl na noc uložen v sejfu?
2: Že prý je nedopatřením. A ten odpovědný prominent ho ujistil, že listiny ani na minutu neopustili jeho ruce. No, asi spal s těmi plány pod polštářem.
1: Jaký je komentář Timesu k té aféře?
2: Konstruktivní. Je válka. Nepřítel se prý snaží šeptandou podkopat důvěru veřejnosti v naše vedoucí činitele. Pane Digby, rozmyslete si to s tím odchodem. Osobně požádám doktora, abyste zase dostával noviny a aby vás mohla zase navštěvovat ta dívka. Pane Digby, prosím vás.
1: Vypadá to, že se mého odchodu bojíte víc než doktor Forrester.
2: Ne, to je nesmysl. A obávám se, že vás nenechá odejít.
3: Doktor se vrátil. Jděte rychle do svého pokoje.
1: Až budu chtít.
3: Pane Digby.
1: Proč by mě nenechal odejít? Něco s ním není v pořádku? Proč byl odklizen major Stone?
2: V zájmu léčení. Pro vlastní dobro.
1: Hloupost. Právě jsem s ním mluvil. Domnívám se, že zahlédl něco podezřelé.
2: Ne.
1: I když z toho vyvodil moc divoké záměry.
2: Ne. Doktor je dobrý. Musíte mu věřit. Dává si s vámi všemi takovou práci.
1: Nevěřím mu.
2: To oni ho zahnali závistí a podezíráním někam, kam by za normálních okolností nikdy...
1: Podle mého je to šarlatán.
2: Pane Digby, kdybyste jenom věděl o sobě.
4: Myslím, že se to pan Digby bude muset dovědět.
2: Pane doktore, já...
4: To je v pořádku, Johnson. Byl jste vždycky lojální a věrnosti si vážím. Stál jste při mně, když vyšetřovali Conwayovu sebevraždu. Ha, to já vám nezapomenu. Mimochodem, už jste vyprávěl panu Digbymu o Conwayově sebevraždě?
2: Nikdy bych se neodvážil.
4: Tak mu to řeknu sám. Pane Digby, Conway také trpěl ztrátou paměti. V životě ho potkali nějaké moc nepříjemné věci a on na to reagoval únikem, ztrátou paměti. Snažil jsem se ho posílit, upevnit jeho odolnost, aby se s tím dokázal vyrovnat, až se mu paměť vrátí. Byl jsem nekonečně trpělivý. On mi však odplácel nesnesitelnou drzostí. Ale já jsem také jenom člověk. A jednoho dne byla moje trpělivost vyčerpána. Řekl jsem Conwayovi, co je zač, jaká byla jeho minulost, a on tu noc spáchal sebevraždu.
1: Máte smůlu, doktore. Můj případ je jiný. Já jsem ztratil paměť po výbuchu bomby. V mém životě nebylo nic hrozné.
3: To si myslíte vy.
4: Stone se podle vás také pomátl při dělostřelecké palbě a bombardování, že? Omyl. Své šílenství si způsobujeme sami. Stone selhal, zradil a doplatil na to životem jeho přítel. Stoneova psychika to nevydržela a proto vidí zradu všude kolem sebe.
1: Opravdu? A nepřistihl vás a Poola náhodou při nějaké podezřelé činnosti? Co to kopání v rohu zahrady?
2: Proboha, mlčte!
4: Řekl jste si o to, Digby. Až se dovíte, co jste zač, máte na vybranou mezi konvejovou cestou nebo křídlem pro zuřivé blázny jako Stone.
1: Tam patříte sám.
4: Jste ubohý, zamilovaný cvok. Podejte mi ty staré tajemství, Johnson. Co říkáte téhle fotografii, Digby?
2: Pane doktore, nedělejte to.
1: Arthur Rowe, kterého policie potřebovala vyslechnout v souvislosti s... Ten člověk na fotografii, ten Rowe...
4: Jste vy.
1: Není mi vůbec podobný. Nemá bratku.
4: Ty noviny si klidně vemte a porovnejte si ve svém pokoji fotografii se svým obličejem.
1: Proč ho hledá policie? V souvislosti s čím? Noviny jsou utržené.
4: Pro vraždu. Jste vrah, Rowe. Jděte a přemýšlejte o tom.
1: To přece nejsem já. Hubený, vyholený obličej. Nešťastný pohled. Ošumělý oblek. Tady chybí jakákoliv souvislost, logika. Pokud si pamatuji, byl jsem před 20 lety docela jiný. Nemohl ve mně být zárodek vraha, nemohl jsem se tak zvrhnout. Ta fotografie nejde dohromady s Annou Wilfovou. Já nejsem. Kriste, pane. Když se mnou Anna při první návštěvě loučila, řekla. Je to moje povinnost, Arture. Já jsem Arthur Rowe.
2: Pane Digby, jak je vám?
1: Já jsem Arthur Rowe. Jonesy.
2: Měl jsem o vás strach, pane Rowe. Držte se. Všichni už spí, ale stejně se u vás nesmím zdržovat.
1: Jsem Arthur Rowe. Ale nejsem Conway. A nechci skončit jako Stone.
2: To vám schvaluji.
1: Začínám si vzpomínat, kde jsem viděl Poola. Seděli jsme u jednoho stolu a jedli nějaký dort. A doktor Forrester byl na nějaké spiritistické seanci. Někoho tam zabili. A on se nad ním skláněl.
2: Proboha, musíte hned pryč, pane Rowe.
1: Já vím. Děkuji za všechno, Johnsy. Dejte pozor, ať neublíží majoru Stoneovi. Strašně mě bolí hlava. Ale musím se udržet na nohou. Musím se udržet na nohou. Nejsem Conway a nechci skončit jako Stone. Chci vědět, kdo jsem. Chci znát pravdu. I kdybych měl jít k soudu pro vraždu. Kdy jede příští vlak do Londýna?
5: Za 10 minut. Máte jízdenku?
1: Nemám. Musím na policii.
5: Bez jízdenky vás nemůžu pustit na nástupiště. Na policii můžete i tady.
1: Musím do Scotland Yardu. Když mě nepustíte, ponesete za to odpovědnost.
5: Nejste pacient doktora Forestra?
1: Za to vám nic není. Slyšíte, člověče?
4: Ten pasažér v rohu by to mohl být. Promiňte, pane, nepatříte k pacientům doktora Forestra?
1: Ne. Kdo je doktor Forester?
4: Prosil bych vaši jízdenku.
1: Nemám jízdenku. Ukradli mi peníze. Zapište si mé jméno. Jízdenku samozřejmě potom zaplatím.
4: Je to člověk, kterého hledáte, pane?
2: Ne, to není on. Jízdenku tady za toho pána zaplatím sám. Já byl jednou v podobné situaci. Šťastnou cestu. Díky za laskavost, pane průvodčí, děkuju.
6: Vypijte si čaj a klidně přemýšlejte. Bývy si, přečtěte jeho dosavadní výpověď.
7: Já, Arthur Rowe, jsem dobrovolně učinil tuto výpověď. Včera večer, když jsem spatřil v jedněch starších novinách svoji fotografii, jsem se poprvé dověděl, že mě policie chce vyslechnout.
6: No dál, Bivis, dál.
7: Poslední 4 měsíce jsem žil v soukromém sanatoriu doktora Forestra pod jménem Richard Digby, neboť trpím ztrátou paměti způsobenou výbuchem bomby. Paměť se mi dosud plně nevrátila, ale chci vypovědět všechno, co vím v souvislosti se zavražděním.
6: To je ohromně pohodlný druh paměti, takový výběrový.
1: Snažím se vám povědět všechno, co vím. Nepovažuje se podle anglického práva člověk za nevinného, pokud se vina neprokáže? O té vraždě vám povím všechno, na co si vzpomenu. Ale já vrah nejsem.
6: No tak nic ve zlém, pane Rowe. My s vámi jednáme naprosto korektně. Kdo vám říkal, že vás hledáme kvůli nějaké vraždě?
1: Doktor Forester.
7: Pane tenhle doktor, o toho se moc zajímá inspektor Prentice.
6: Já vím, Bivisi. Ale zatím máme tenhle trumf v rukou my. Jak se doktor Forester dověděl, že vás hledáme?
1: Asi z novin?
6: Jenže v novinách nebyla v souvislosti s vámi o vraždě ani zmínka.
1: Tomu nerozumím.
6: Povězte nám jméno zavražděného.
1: Nevzpomínám si na ně.
6: No tak my vám ukážeme pár fotografií. A pokud někoho na nich poznáte, tak nám to řeknete, ano? Bývě si.
7: Ano, pane.
6: No. Ještě čaj a sušenku, pane Rowe?
1: Nezacházíte tu s vrahy špatně. Tenhle člověk je mi povědomý. Ale ne. Není to ten zavražděný.
6: To je zajímavé. Jak se jmenoval?
1: To nevím. Takový malý mužik to byl. Lituji. Víc si nevzpomenu.
6: No to nevadí. Jen pokračujte.
1: Tady to je on.
6: To je nesmysl.
1: Opravdu, zabili ho mým nožem.
6: Ale nevymýšlejte si. Ten člověk je živý jako vy nebo já.
1: Tak byl jen zraněn?
6: Ani to ne.
1: Vzpomínám si, že v té místnosti bylo několik lidí. Seděli jsme okolo stolu, zhasla světla a já měl strach, že mě někdo zezadu probodne. Úžasná madame Bellersová. Ano, v jejím domě to bylo. Seance. Spiritistická seance. A pak se rozsvítila světla a nějaký muž... Pan Kost, co seděl vedle mě.
6: Přece jen jste si vzpomněl.
1: Ano, ten na fotografii. Ten druhý to byl. A nad ním se skláněl doktor Forester.
6: Cože, ten týž doktor Forester?
1: Ano.
6: A nechali vás odejít?
1: Utekl jsem.
6: Jen tak, nebo vám někdo pomáhal?
1: Ano, pomáhal.
6: Kdo?
1: Na to se nepamatuji.
6: Kost. Forester. Ne. Tenhle případ není nic pro nás, Bivisi. Nerad, ale předám ho inspektorovi Prentisovi. To je odborník na kriminalistický surrealismus.
8: S vámi je radost spolupracovat, pane Rowe. A na kolegu Gravese se nezlobte.
1: Jednal se mnou velice hezky.
8: Dejme tomu. Ale trvalo mu, než pochopil, že nejste jeho případ, znamenitý policajt. Ovšem s duševním obzorem tak na sexuální zločiny nádražních nosičů. Jak s vámi zacházeli v tom sanatoriu?
1: Velmi dobře, nemám si nač stěžovat.
8: To je právě škoda. Kdyby si někdo stěžoval, měli bychom důvod si na ně posvítit.
1: Tedy pokud se člověk nepohádal s doktorem Forestrem, pak mu hrozilo, že se dostane do křídla pro nemocné, jako chudák Stone.
8: Aha, ten, co přistihl doktora Apoola při nějaké záhadné činnosti a viděl někoho kopat v noci v zahradě, že?
1: Ano, ano, měli byste mu pomoci. On není blázen.
8: No, zkusíme to. Nevybavil byste si víc podrobností o doktorovi a o Apoolovi?
1: Nevím. Nevím. Vyhrál jsem ten dort na nějaké slavnosti. Pomohla mi přitom madame Bellersová. Bohužel, nevím jak. Byl z pravých vajec. Vážně si nemyslíte, že jsem blázen?
8: Nejsem Graves, pane Rowe.
1: Pak se ho snažili ode mne koupit. Ale odmítl jsem. Půl za mnou přišel domů. Kde to bylo, už nevím. Pili jsme spolu čaj. Měl divnou příchuť. To mě rozlobilo. Potom jsem ho potkal v tom sanatoriu. A víc zatím...
8: Stačí, úplně stačí.
1: Nechápu, proč měl o ten dort takový zájem.
8: No, víte, bourec Morušový byl kdysi z Číny propašován v duté poutnické holi. A pašeráci diamantu používají místa... Škoda mluvit... Do takového dortu se vejde věcička, po které právě teď pátrám. Kdybych vám ještě jednou ukázal jistou fotografii, čím byste řekl, že tenhle človíček byl? Klidně, bez zábran.
1: Řekl bych, no tak, soukromý detektiv. V očích má něco, jako kdyby byl zvyklý... Že ho lidé hrubě uráží.
8: Jste výborný, pane Rowe. Ano, byl to soukromý detektiv, jmenoval se Jones a pracoval pro kancelář. Jak se jen jmenovala?
1: Ortotex.
8: Znamenitě. A vy jste k ním šel, aby vám pomohli vyšetřit, proč se vás někdo pokusil zavraždit kvůli tomu dortu. Pak jste si šel zjistit do Fondu pro matky svobodných národů adresu madame Bellersové. Jones vás sledoval, aby na vás dával pozor, vy jste mu ale nějak uklouzl a od té doby ho nikdo neviděl. A když jste druhý den volal panu Renitovi do Ortotexu, říkal jste, že vás policie hledá pro vraždu.
1: Nezlobte se, strašně těžko vás sleduji. Ale je to tak? Madame Bellersová, seance, zabití pana Costa, doktor... Forester?
8: A přece v Londýně nebyla tehdy v předchozích 24 hodinách hlášena žádná vražda. Pane Rowe, vy jste něco důležitého věděl a někdo nechtěl, abyste s ním šel na policii. Proto inscenovali ten mord a umožnili vám útěk, abyste se musel skrývat.
1: Nerozumím, proč to všechno dělali. A kdo? Co jsem vlastně věděl?
8: Kladete naprosto logické otázky. My také ještě neznáme odpověď na všechny, ale v pravou chvíli se všechno dovíte.
1: Možná by stačilo, kdybych toho věděl víc o sobě. Skoro lituji, že nejsem vrah, abyste měli o mně nějaký záznam. Pane Prentice, opravdu nejsem vrah?
8: V žádném případě jste nezabil Costa. A ani vás nepodezíráme z vraždy Jonese. Nevzpomínáte si, co způsobilo ztrátu vaší paměti?
1: Vím jen to, co mi říkali. Že to byl výbuch bomby.
8: A byl jste při tom výbuchu sám?
1: Ne.
8: Kdo byl s vámi?
1: Jedno děvče.
8: Které?
1: Anna Hilfová. Myslím, že jsme se měli rádi. Navštěvovala mě v sanatoriu.
8: Řekla vám, jak jste se tam dostal?
1: Ne, to jí zakázali. Chtěli, aby se mi paměť vracela postupně z léčebných důvodů.
8: No, jistě. Ono by se jim nehodilo, kdybyste si začal vzpomínat moc rychle. Ačkoliv pro tyhle případy tam měli křídlo pro nemocné. No, nebydlel jste někdy v Regal Courtu?
4: To je nějaký hotel?
8: Aspoň na to si vzpomínáte. S někým vás seznámím. Přiveďte pana Davise. Snad nám to pomůže najít jehlu v kupce sena.
9: Inspektore, tak tohle to ne. Jak si to prosím představujete? Sedím tu už 2 hodiny. Tohle je ten mizera.
8: Pan Rowe? To je ohromné. Úlomky do sebe perfektně zapadají.
9: To on přinesl do našeho hotelu ten kufr a chtěl ho tam nechat a vypadnout. Řekl jsem mu, že má počkat na pana Traverse, ale to se mu nechtělo. Bodeď, když viděl, co v tom kufru je. Málem tam oddělal chudinku to děvče, pak si nenápadně zmizí.
1: Nespomínám si, že bych toho pána někdy viděl.
9: Můžu odpřisáhnout, že je to on.
1: Aspoň mi naznačte, o co jde.
8: Pánové, teď není čas na hašteření. V tuto chvíli vás oba potřebují. Račte mě následovat. Po cestě vám řeknu víc. Pánové, jedeme do City. Ke slavné krejčovské firmě Pauling a Crossweight, kde mi budou brát míru na oblek.
9: My vám snad máme přitom asistovat?
8: Svým způsobem. Vyjednal jsem si, že mě změří jejich nejlepší střihač, pan Ford. Třída šije téměř výhradně pro nejvyšší společenské a politické kruhy.
9: Dobře, a jakou roli přitom máme hrát my dva?
8: Nijak složitou, pánové. Až mi ten pan Ford bude brát míru, vejde nejprve pan Rowe a podívá se, jestli mu ten pán není povědomý. Minutu po něm udělá totéž pan Davis, je to jasné?
4: Jde-li o vážnou věc?
8: Nebojte se, místo bude obklíčené.
4: Takže je to vážné?
8: Dokonce ani nevím, jak moc. Každopádně jde o nás všechny. Víte, každý stát má ve válce nějaká slabá místa, která je třeba utajit. Kdyby třeba Němci u Dunkirk věděli o našich slabinách, bývalo by to s námi dopadlo mnohem hůř. A o něco podobného se jedná právě teď.
9: Tak jste měl říct rovnou, že jde o krk.
8: Nebezpečí může být uměrné ceně. A ta je přinejmenším pár tisíc lidských životů. To neznamená, že nám hrozí zrovna dnes.
9: Mě tedy strach nenaženete.
8: Podívejte se. Hledáme svitek filmu. Jistě jste četli o dotazech v parlamentě na jisté dokumenty, které se určitou dobu pohřešovaly. Před veřejností se aféra zamlčela. Nikomu by neprospělo, kdyby se podkopala důvěra v některá slavná jména.
4: Nevadí, že teď o tom víme také my dva?
8: Ach, nevadí. Vás dva vždycky můžeme někam uklidit až do konce války. Kdybyste začali povídat.
9: No, tedy vy se vybarvujete, vážený.
8: K pokusu ukrást dokumenty došlo 2x. Poprvé byl mikrofilm ukrytý v dortu, který si měl kdosi vyzvednout na dobročinné slavnosti. Ale vyhrál ho tady pan Rowe, když bezděčně a náhodou pronesl heslo.
4: Co madame Bellersová?
8: Máme ji také pod dohledem. Ten první pokus selhal. Váš dům zasáhla bomba, zničila ten osudný dort a vám asi zachránila život. Pak se vás pokusili zastrašit, abyste se skrýval, ale podle všeho jim to nestačilo. Vylákali vás do hotelu Regal Court s kufrem plným výbušniny, která vás měla roztrhat na kousky. Když zjistili, že jste přežil, ale ztratil paměť, spokojili se s tím. Ovšem pro všechny případy vás měli pod kontrolou. A tím, že jste zmizel, jste na sebe vzal vinu za zmizení soukromého detektiva Jonese i za tu bombu.
4: A co ten druhý pokus? Proč ho podnikli až za 4 měsíce?
8: Museli čekat, až místo prvního důležitého hlupáka zaujme jiný stejného druhu. S tím prvním měl jedno společné. Stejného renomovaného krejčího v City.
2: Jestli se

0: Na které straně ráčíte nosit přirození, pane?
1: Na levé, zásadně.
2: Tam nemůžete, pane, tam se zkouší.
3: Musím mluvit s tím pánem, kterému berou míru. Promiňte.
0: Pohovořte si, pánové, já si zatím zavolám.

0: Haló? Ten oblek byl odeslán dnes ráno, pane. Doufáme, že dojde včas, abyste si jej mohl vzít na cestu. Ano. Poněkud jsme upravili ramena Usaka. Určitě budou sedět.
1: Znáte pana Forda, pane Rowe?
2: To je přece pan Kost. Potkal jsem ho u madame Bellersové.
0: Bohužel, pane, druhé kalhoty ze stejné látky vám nemůžeme ušít. Ten materiál nám došel a další nám továrna nemůže dodat. Ne, pane. Už není vůbec žádná naděje.
1: Tak vy říkáte, že je to pan Kost. A co vy, pane Davisi?
3: To je přece pan Travers, který si u nás rezervoval pokoj.
4: Tak to je konec hry, pane Forde.
0: Opravdu konec. Škoda. Byla to krásná hra. A stačilo tak málo, abychom ji vyhráli.
1: To jsem nechtěl. Potřebujeme je živé, aby mluvili.
5: Jednal jako skutečný chlap. Připomnělo mi to pohádku o Krejčíkovi, který zabil obra. Až na to, že tady ten zabil sám sebe a byl na straně obrů.
1: No.
5: Nepohorší vás, když přiznám, že jsem k němu cítil něco jako soucit?
1: Soucit je hrozná věc. Nejhorší ze všech vášní. Ten člověka nepřejde jako třeba pohlavní pud. To poznáte, až se stárnete o těch dalších 20 let rovně.
5: Vystupujeme. Poznáváte ten dům? Je mi povědomí. Však vy si vzpomenete.
6: Nedostali jsme z té ženské nic, pane Prentisi.
1: Přivedl jsem vám návštěvu, madam. Poznáváte toho člověka?
6: Nikdy jsem ho neviděla.
1: Vždyť jste mu hádala z ruky.
6: No a co má být? Dělám to jen pro dobročinné účely. A nikdy budoucnost, jen minulost a charakter.
1: Také váhu dortu, že? A co ty vaše seance?
6: Navštěvují je výhradně nejbližší přátelé.
1: A propo, na tu další musím omluvit pana Kosta.
6: Žádná škoda. Stejně tomu nikdy doopravdy nevěřil. Vyzařoval z něj nepřátelský vliv.
1: Ale můžete s ním navázat spojení a zeptat se ho, proč se před hodinou zastřelil.
6: Co? Cože? Ne, to není pravda.
1: Jen to zvedněte, madam.
6: Haló, kdo volá? Volá doktor Forrester. Co pak mu mám říct?
1: Ta stará mrcha. Tohle vám nepomůže, madam. Prohlédněte všechno, ale pořádně. No. Tak jako já. Tuhle čínskou vázu.
6: Hned ty parchante.
1: Tohle je asi váš nejlepší čajový servis, madam. Ta ouška můžou být dutá. Hravě se do nich může vejít třeba svitek mikrofil.
6: Ty barbare. Za tohle budeš pikat.
1: Kde pak, madam? Pikat budete vy. Poskytování zpráv, nepřítel, je zločin, za který se věší. Zavolejte do Scotland Yardu. Potřebují ten nejrychlejší vůz. Jen abychom přijeli včas.
5: Co myslíte, že v tom sanatoriu najdete, pane Prentice?

0: Všechno, jenom ne to, co hledáme. Malý svítek filmu.
1: Mezitím stejně mohli pořídit několik kopií.
0: No to mohli. Ale zase není tak moc cest, jak je dostat z Anglie. Musíme najít člověka, který to má vyvést. A organizátora toho všeho.
1: Tedy podle vás to není doktor Forrester?
0: Ne, doktor je oběť. I když nebezpečná. Ctižádostivý šarlatán se spasitelským komplexem a výrazně asociálním cítěním. Nachytali ho na jednu botu, které se dopustil, nenávidí Anglii, protože v ní nebyl tak úspěšný, jak chtěl. To ovšem neznamená, že film nepošlou po něm.
1: No, tak proč tak pospícháme, když nevěříte, že tam něco najdete?
0: Zapomněl jste na majora Stonea? A co Forrester a Poole? Byli varováni a čekat na nás nebudou.
1: Už je tam jistě místní policie.
0: Místní policie. I za války je na našem venkově klidná mír. Se skutečně chytrým a bezohledným nepřítelem nemají žádné zkušenosti.
1: Vy tam nemáte svého člověka?
0: Je tam Atkins, jinak sami venkovští amatéři. Který hlupák tam nahoře mohl pověřit pitomce jako Dunwoody něčím důvěrným?
1: Říkal jste Dunwoody?
0: Ututlali to kvůli vznašenému papínkovi. Vy jste o něm slyšel?
1: Ne to. Někde jsem zaslechl jméno Dunwoodyová. Nevzpomenu si, kde to bylo.
0: Škoda. Poslouchejte, Rowe. Nevšiml jste si náhodou, na jaké číslo volal Kost, než se odbouchnul?
1: Měl jsem dojem, že nejdřív vytáčel B.A.T. Víc jsem nepostřel.
0: Škoda. Měli bychom velkou šanci ten film najít, kdybychom to číslo znali. Jsme na místě. Dávaj nám znamení.
2: Jste určitě utáhaný, pane. Šálek čaje.
0: Vykašlete se na moji únavu a povídejte, Atkinsi. Zatkli jste Forrestera? Nebo vám utekl?
2: Dá se to tak říct, pane. Je mrtev.
0: Cože? A Poole? Ten druhý?
2: Také mrtev.
0: Člověče, co se tu stalo?
1: Měli bychom osvobodit majora Stonea, nezapomeňte.
2: Také Stone je bohužel... Stačili ho zabít Forrester s Poolem.
0: To je masakr větší než v Alžbětinském divadle. Kdo zabil ty dva?
2: Ošetřovatel Jones.
1: Jones? To snad to není možné.
2: A přece je to tak. On sám vám o tom nic neřekne, je úplně vyřízený a dostal uklidňující injekci. Ale máme jeho předběžnou výpověď.
1: Jones doktora zbožňoval, i když měl své pochybnosti. Dostával u něj příležitost k samostatnější práci.
2: V tomto případě loajalita selhala. Přemohl jí soucit.
0: Soucit?
2: Doktor tvrdil, že Stone je smrtelně nemocný a že má nádor a smrt by pro něj byla vykoupením. Jones věděl, že to není pravda a kromě toho znal doktorovi sympatie k nacistickým teoriím o eutanazii, usmrcování beznadějně nemocných, starých a rasově méněcených. A pak, když zaslechl, jak Stone volá o pomoc, domyslel si, co se odehrává. Zastihl doktora s Poolem, jak vycházejí ze Stoneovy cely, všude byl cítit chloroform. Oba zastřelil.
0: Zase soucit. A dal bych na to krk, že i doktora Forrestera zastřelil tak trochu ze soucitu. Nechtěl, aby se dostal policii do rukou, tušil, co by ho čekalo.
1: Kdybyste věděli, jaký tu byl ještě před několika dny rajský klid,
0: tak s tím je definitivně konec. Atkinsi, našli jste něco zakopaného v rohu zahrady?
2: Mrtvé tělo v pokročilém stádiu rozkladu. Podle šatů a věcí je ten mrtvý soukromý detektiv Jones.
1: Je to smrt. Hlavně těch, které máme rádi. Je to poznání, trápení, soucit, nenávist, co dělá z chlapce dospělého muže, co ničí pocit života jako dobrodružství se šťastným koncem a co člověku vrací ztracenou paměť, paměť, kterou stárneme. Chudák Stone, chudák ten upachtěný detektiv Jones. Neměl bych přece jen Prentisovi přiznat, že jsem si zapamatoval číslo, na které volal Kost, než se zastřelil. Proč jsem to ještě neudělal? Není to proto, že se chci ani pochlubit, co dokážu. Jako 20letý kluk. Že dokážu víc, než všemocná organizace.
0: Tak, a teď jsme to definitivně projeli, Rowe.
1: Myslíte? Znamená to, že už v té věci vůbec nic nepodniknete?
0: Ale ano, podniknu. Budu spát. Do Londýna to máme dobré 2 hodiny.
1: Nezpůsobila se tím nějaká hrozná škoda?
0: Člověk nesmí přeceňovat vlastní důležitost. Za 5 let asi nebude tahle malá epizodka pro historika, který bude psát úpadek a pád britského impéria, vůbec existovat. A vy a já nebudeme figurovat ani v poznámce pod čarou. Vám se neulevilo, že to takhle končí?
1: Ulevilo. Když jsem se dozvěděl, že nejsem vrah.
0: Cože? No všem už. Víte, ještě by tu byla jistá šance, kdybychom znali to telefonní číslo.
1: To jistě, ano. Ale měl jsem plnou hlavu toho, co se dělo kolem.
0: Všem. Vysadím vás před hotelem, kde budete pár dní bydlet, abyste nám byl k dispozici. Moje žena si stěžuje, že chrápu. Vám to jistě vadit nebude.
1: BAT 271. Poslední číslo byla 3, možná 2. Velmi nepravděpodobně 1.
3: Je
1: tam pan Isaacs, prosím?
3: Tady není žádný Isaacs, ale Wilson.
1: Promiňte. Tenhle pan Wilson určitě nebyl ten, komu volal Kost. Zkusím 2 na konci. Jaký dojem budu mít z hlasu člověka, který má na svědomí 5 lidí?
4: Westminsterská banka, prosím.
1: To také nemůže být ono. Kost nevolal centrálu, aby si dal někoho zavolat k telefonu. Vytočil číslo a hned začal mluvit. To znamená, že poslední číslice je 3. Kdybych teď všechno řekl Prentisovi, těžko bych mu vysvětloval, proč za ním jdu tak pozdě. Nejsem přece kluk, ale seriózní člověk ve středních letech. Ne. Co jsem začal, musím dokončit.
4: Haló, kdo volá? Tak kdo volá, prosím?
1: Ježíši Kriste, to je Anna. Jaké možnosti mám v tuto chvíli vyrozumět policii? To by bylo rozumné i čestné k mé vlasti. Nebo všechno utajit a nadále se do ničeho nemíchat. Ne, to prostě nejde. Zbývá poslední možnost. Jednat na vlastní pěst a převzít za to odpovědnost.

0: 107 Arthur'e.
1: Ano, já.
0: Kdykoliv někdo zazvoní, mám strach, že to bude policie.
1: Všiml jsem si, jaké číslo volal Kost, když ho přišli zatknout.
0: Nevěděl jsem, že zbyl přitom.
1: Také doktor Forrester a Poole jsou mrtví. Není ti to líto?
0: Ne, jsem ráda. Měl bys vědět, kdo je na tvé straně. Probudit a udržovat nedůvěru, to je jejich taktika.
1: V sanatoriu si pro ně sledovala, jestli se mi vrací paměť. Pak by mě zlikvidovali.
0: Ano. Ale také já jsem to chtěla vědět. Chtěla jsem, stejně jako oni, aby sis na nic z minulosti nevzpomněl. Byl jsi tam šťastný. Nechtěla jsem, aby strpěl. Teď už si vzpomínáš na všechno?
1: To ještě ne. Ale ujistili mě, že nejsem vrah. A to mi stačí.
0: Samozřejmě.
1: Řekni mi, ty jsi tomu nikdy nevěřil?
0: Nikdy. A jsem ráda, že to víš i ty.
1: Mám tě rád, ano. Pomůžeš mi najít ty filmy?
0: Má je můj bratr.
1: Proto se tak zajímalo můj případ. A zavedl mě na tu spiritistickou seanci.
0: Ano, to on zinscenoval tu divadelní vraždu. Chtěl tě zastrašit. Zastrašit, abys už dál nesledoval ten svůj případ. Později usoudil, že bude jistější tě zabít. Řekla jsem mu, že si napsal dopis pro policii.
1: Proč?
0: Chtěl tě jen zastrašit. Byla to klukovina, nechtěla jsem, aby měl kvůli tomu nepříjemnosti. Netušila jsem, co provede potom.
1: Ta bomba v kufru mohla zabít i tebe.
0: Nemohla mi odpustit, že jsem ti volala k madame Bellarsové a varovala tě. To jsi mu prozradil zase ty. Když šlo o tebe, nestála jsem na jeho straně.
1: Pod jakou záminkou tě tam poslal?
0: Abych tě přesvědčila, že ten dopis nemáš posílat. No a on pak v jiném pokoji čekal, jak to dopadne.
1: Potom tě ale nechal naživu.
0: Byla jsem jim nebezpečná, jen když šlo o tebe. Ale ty jsi ztratil paměť. Pochop, proč jsem si měla přát, aby jsi na všechno vzpomněl. Anglie není moje vlast. Čerta mi na ní záleží. Záleží mi na tobě. Chci, abys byl šťastný.
1: Chce odjet?
0: Ano.
1: Kde je teď?
0: Vedle. Spí. Měl dlouhé jednání s Lady Dunwoodyovou kvůli nějakým dortům.
1: S Lady Dunwoodyovou? Kam chce odjet?
0: Do Irska. Za naší organizaci Lady Dunwoodyová mu opatřila povolení.
1: Kdy odjíždí?
0: Dnes večer.
1: Musíme mu v tom zabránit. Pomůžeš mi?
0: Jistě, můj drahý. On je jen můj bratr. Půjdu napřed, kdyby se probudil, mě nebude podezírat. A mívá u ruky revolver. Vezmu mu.
1: Hilfe. Hilfe.
2: No tohle... My máme návštěvu, to je báječné.
1: Dejte mi ten negativ, Hilfe.
2: Jasně, negativ. No, mám ho, to je pravda.
1: Kde? Uvědomte si, že jste vyřízeni.
2: Poslouchejte, neuděláme takový malý kšeftík?
1: Nepotřebuji s vámi kšeftovat.
2: Ale no tak, Arture. Přece byste nechtěl oddělat vlastního švagra.
1: Vy jste chtěl oddělat vlastní sestru.
2: Pochopte, byla to tragická nutnost. No tak, jednejme jako inteligentní lidé.
0: Já mám tvůj revolver, Willy. Hledáš ho marně.
2: Moje sestra vás miluje. Vzdávám se. Bez mé pomoci negativ nenajdete a když zavoláte policii, zničíte také Anu. Nezačneme vyjednávat.
1: Co mi můžete nabídnout?
2: Vaši minulost. Za to, že mě pustíte.
0: Nepřistupuj na to, Artur.
2: Byl by to dobrý obchod. Povím vám, kdo jste byl.
0: Je to lhář. Nevěř mu.
2: A na vás chce mít takového, jaký jste teď, ne jaký jste byl.
1: Já od vás chci jenom ten negativ.
2: Byl jste docela slavný. Ona se bojí, že si pak budete připadat pro ní moc dobrý.
1: Ten negativ.
2: Nic se dostaneš. Kdo myslíš, že jsi? Nula. Kterou vyřídím, když si vzpomenu. A ještě tě dorazím.
0: Stůj, Vili.
2: Ty nevystřelíš. Ty zamilovaná huso.
3: Krávo! Mohla jsi mě zabít.
0: Aspoň střílet mě naučili. Odpusť, Vili, ruku ti zavážu, to také umím. Už se s ním nemusíš o ničem dohadovat, Arture. Jdi vedle, všechno s ním vyřídím sama.
1: Nenechám tě tu s ním.
0: Tak už vypadni. Promiň.
1: Slib mi, že ho nenecháš odejít.
0: Slibuji. Tak jdi už.
1: Musím jí důvěřovat, jestli chci žít dál. Život bez důvěry, to je jako být zavřený v té nejhorší cele ze všech. Ve vlastní samotě.
0: Tady je ten film. Máš, co jsi chtěl.
1: Kde je Vili?
0: Už ho nepotřebuješ.
1: Slíbila jsi, že ho nenecháš odejít?
0: Ano, slíbila. Něco za něco.
1: Ale to není ten negativ, ano.
0: Cože? Přísahal mi.
1: Podvedl tě.
0: Všechno, čeho se dotknu, dopadne špatně. Pořád jsem si myslela, že vás můžu mít oba. Ta hnusná země koule tohle všechno přežije, jako to vždycky přežila. Ale lidé jako ty a on...
1: Kdy odjíždí?
0: V 19.20 z Penningtonského nádraží. Říkal, že se nevrátí. Myslela jsem, že pak budeš v bezpečí.
1: Já? V bezpečí?
0: Jdi už.
1: Kde může mít ten film?
0: Nevím. Nemá sebou žádné zavazadlo. Vzal si jen sako a šel. Dej pozor, má revolver.
1: Pst. Ano. Ty jsi to ale spackala.
0: Je v něm jen jeden náboj.
1: Neboj se. Mě nezabije.
0: Toho se nebojím.
1: Čeho se bojíš?
0: Že bude mluvit. Jdi už. Pojede v první třídě.

0: Dobrý večer. Je vedle vás volné místo, pane?
1: Pospíšil jste si, Arture.
0: Teď si vezmu váš revolver. Jestli se budete bránit, požádám spolucestující o pomoc.
1: Pořád jsem ochoten s vámi udělat kšeft. Film za revolver.
0: Když mi ho nabízíte, máte ho při sobě.
1: Myslel jsem, že do toho nebudete chtít zatahovat Anu. Nechala mě utéct. Čeká ji přinejmenším internace a po válce deportace z Anglie.
0: Nestačí vám 5 mrtvých?
1: Co je to 5 mrtvých? Jen po tomhle náletu jich bude mnohem víc.
0: Chci jenom ten film. Na vás mi nezáleží.
1: Nemůžu se tady svlékat. Pojďte do umývárny. Celé to velké dobrodružství končí na pánském záchodě. Vemte si celé sako.
0: Co s ním?
1: Je to zašité ve vycpávce ramena. Odborně firmou Pauling a Crossfade. Račte si posloužit svým nožem, kterým jste zabil Kosta.
0: Ano, to je ten negativ.
1: A teď mi dejte revolver.
0: Nic jsem vám neslíbil.
1: To je sprostý podvod.
0: Vy máte nejmenší právo mluvit o podvodu.
1: Mějte rozum, nechci utéct, vlak už je stejně dávno pryč.
0: Tak nač potřebujete revolver?
1: Chci odjet mnohem dál.
2: Copak jste tupí, že to nechápete? Nechci, aby mě mučili.
0: Nás vězně nemučíme.
2: Já vím, co se dělá s vězvědači.
0: U vás.
2: Přece mě nebudete vykládat, že jste lepší než my. Dobře, Rowe.
1: Uděláme jiný kšeft. Za revolver vám vrátím vaši minulost. Lepší nabídku vám nikdo jiný neudělá.
0: Anna.
1: Ta? Nechala mě přece utéct, aby mě v tom zabránila.
0: Je to tak zlé?
1: Zlé? Nevím. Strašně důležité, řekl bych. Nabízím vám 20 zapomenutých let.
0: Je mi líto, ale revolver vám dát nemůžu.
1: Rowe, kdybyste mi dal příležitost, asi by mě vás bylo líto. Byl bych vám vděčný a ušetřil bych vás. Teď vám to řeknu zadarmo.
0: Nechci nic slyšet. Sbohem, Hilfe.
2: Nesmíte odejít, dokud jsem vám neřekl o vaší ženě.
0: O mé ženě? Já jsem byl ženatý.
1: Byl. Jmenovala se Alice a vy jste ji otrávil. Soudili vás pro vraždu a poslali vás do blázince. Najdete to ve všech novinách. Tak. A teď můžete jít k Aně. Doufala, že si na to nikdy nevzpomenete.
0: Tak tohle je těch 20 zapomenutých let. Alice, láska, nemoc, trápení a soucit. Můj soucit s trpící Alicí. Soucit na tvářích policistů, kteří mě vyšetřovali. Soucit v obličejích porotců. Soucit na vrázčité tváři soudce. Ne, nemějte se mnou soucit. Soucit je něco krutého, soucit ničí. Láska není bezpečná, když se kolem blíží soucit. Je tu ale také lítost, pokání. Jenomže to má význam jen pro toho, kdo zabil. Žádná lítost nemůže usmířit mrtvou Alici. Mrtví se vymykají z našeho dosahu. Teď jsem tím, čím jsem si přál být, jako Richard Digby, celým člověkem. Můj mozek obsahuje všechno, co kdysi obsahoval.
3: Tady máte, oč jste mě žádal, Ilfe.
1: Teď bych vás mohl zabít. Ale neudělám to, jen bych vám prokázal službu. Nenávidím vás, Rowe.
3: Opravdu?
1: Proč jste na tu slavnost vůbec chodil? A zrovna připadnout na stejnou větu. Nehádejte mi minulost, uhodněte mi budoucnost. A pak ke všemu, Anna. Kam jdete?
3: Pro policii.
1: Přijdou pozdě.

0: Ministerstvo strachu. Teď i já budu patřit mezi jeho stále zaměstnance. Ale nebude to takové malé ministerstvo, o kterém mluvil Jones. Takové má jen omezené cíle. Někoho zavraždit, zničit opozici, získat tajemství, vyhrát válku. Ministerstvo, které mám na mysli já, je tak velké jako sám život a patří k němu všichni, kdo milují. Když člověk miluje, má o svoji lásku strach. Anna si přála, abych zůstal nevědomý a šťastný jako ty typy. Musím jí dát, co si přeje. Až do smrti musíme jít životem opatrně. Každé slovo si rozmyslet. Střežit se jako dva nepřátelé. Protože se milujeme.
1: Vrátil ses, Arthure.
0: Tvůj bratr je mrtev. Zastřelil se.
1: Co ti říkal?
0: Vůbec jsem s ním nemluvil. Pochopil, že je všechno ztracené. A než jsem k němu došel...
1: Opravdu?
0: Ovšem. Mám tě rád. Ano.
1: Já tebe taky. Já tebe

Snad přece jen člověk může smířit mrtvé. Jestliže dost trpí pro živé.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Jsme připraveni, jsme propojeni a to znamená, že můžeme odstartovat hovory u klábosnice. Sice jen vidím, že mě slyší, zatím jsem nemluvila s našimi hosty. Vítám VK, vítám Vítka, hezký večer, ahoj a nebudu zdržovat. Je to tvoje, Vítku, můžeme začít.
2: Ano, Helenko, jsme tady všichni tři, takže já tě zdravím, zdravím zároveň všichni naše posluchače Svobodného vysílače, čtenáře Aeronet News. Jsme tady tady lehce se zpožděním, ale určitě to doženeme. Písničky na přání budou potom, teď je tady VK na přání a myslím, že přát si ho můžeme každý pátek, ona to přání velmi rád splní a všichni jsme za to moc rádi. Takže zdravím, přeju krásný páteční večer, ahoj VK.
3: No, ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás zdravím, no jsme zase pozdější, že jo, jsme ještě s Vítkem řešili ještě věci, že jo, technického a dalšího organizačního charakteru, takže doufám, že zase nejsme moc později, když zase jsme pozdě, takže pustíme se hned do prvního tématu a vezmeme to s přesahem, vezmeme to úprkem a brzy dorazíme do cíle, takže se otevřou prostory pro vaše telefonické dotazy, takže já vám přeji krásný poslech.
0: Třetí světová válka už běží a vede se o zbývající energetické a nerostné zdroje na této planetě. A kromě nedostatku energií přijde prý už možná za několik měsíců nedostatek potravin po celém světě. Bývalý ruský zbrojař Viktor Bout, považovaný za insidera Kremlu, poskytl děsivý rozhovor Alexi Jonesovi a zazněly věci doslova jako z popisu biblické apokalypsy. On ten pojem, tady třetí světová válka, má tady různou podobu a lze ji vnímat jako něco jako asymetrický konflikt na různých frontách a tedy třetí světová válka, ono se říkalo i před Ukrajinou, před 22. únorem 22, že třetí světová válka už je v jistém smyslu rozjetá a má různou podobu tady, tak to můžeme vnímat.
3: No samozřejmě, ale to jsou všechno takové trošku jakoby posuny té války do takových těch pozic a do takových těch metrik, které neodpovídají tomu, co se v podstatě tou světovou válkou, třetí světovou v podstatě myslí, protože aby to byla třetí světová, musela by se vést na celém světě a to se samozřejmě nevede, minimálně ne v té ostré rovině, i když samozřejmě v konceptuální rovině bychom mohli říct, že zhruba 52 zemí kolektivního západu bojuje na Ukrajině proti Rusku. Což samozřejmě je ten poslední článek, který teď máte zpátku, že jo, z večera. Tam to zrovna já řeším a zrovna to zase můžeme jako vzít přímo od toho posledního článku, protože to, co řekl bývalý tedy agent ruské zahraniční rozvědky SVR, plukovník a dnes vlastně profesor moskevského MGIMO Andrej Bezrukov v posledním vystoupení, v posledním povídání, tak de facto se znovu ukazuje, že tyhle ty siloviky okolo Kremlu, jako je Karaganov a jako je právě teď znovu Bezrukov, začínají opravdu volat po raketových úderech na Evropskou unii, konkrétně na, a on to specifikoval, na výrobní podniky, které vyrábějí pro Ukrajinu zbraně, munici a další technologická zařízení vojenského charakteru a údery na plynárenská centra, na sklady a podobně. To znamená, že v Moskvě se začíná vlastně něco, čemu se říká realizace takzvané reálky, jo, reálka. Máte nějakou politiku a ta politika nefunguje. Ta politika je lichá. A víte, takzvané dvojvládí, které vlastně funguje v Kremlu, popisuje ten poslední článek, kdy vlastně Bezrukov stělesňuje to jedno křídlo, to znamená to, které se uvědomuje, že Rusko neválčí na Ukrajině s Ukrajinou, ale s 52 zeměmi kolektivního západu. a že vlastně nemá smysl válčit s Ukrajinou, protože pokud bude Rusko jenom válčit s Ukrajinou, tak ta válka nikdy neskončí, jak řekl Bezrukov. A v tomhletom já s ním v podstatě souhlasím. A aby válka skončila, musí Rusko začít válčit s Evropskou unii. Tohle tam řekl. A je to názor nejenom jeho, ale je to názor i Karaganova a začíná se prosazovat v Kremlu. A zatím se neprosadil, ale brzy může. A kdy? Na to už existuje odpověď. Velmi brzy po skončení parlamentních voleb v Rusku na podzim. V Rusku skončilo zasedání, poslední zasedání Ruské dumy. Skončilo včera, myslím. Nebo dneska končí. A budou zahájeny letní prázdniny a po nich vlastně se už naskočí do předvolební kampaně a budou volby. Po volbách se očekávají velké politické změny v Kremlu, naprosté zemětřesení a zřejmě změna zahraniční ruské i válečné politiky. Tam se může stát naprosto cokoliv, my to budeme samozřejmě sledovat. Na podzim opravdu můžou přijít první raketové údery na Evropskou unii a bude zahájena mobilizace v zemích Evropské unie. Já už se na to připravuju, chystám se, pokud k tomu dojde, tak okamžitě s manželkou letíme do Spojených států, evakuace z Evropy okamžitě. Na to se prostě čekat nemůže. Jo, nebudeme prostě čekat, až začnou prostě chodit povolánky a tak dále, a tak dále. Evropa je zkrátka na pozici de facto stavu, kdy chce jít strašně moc do války, ale chce do té války jít v roce 2030. A Kreml se rozhodl, že ten plán škrtne a že ta válka nebude čekat, Kreml nebude čekat na vyzbrojení Evropské unie do roku 2030, až bude laskavě Evropa vyzbrojená. Ne, udeří hned. Na podzim udeří. Nebo v prosinci, nebo příští rok v lednu, nebo kdy. To znamená, v tom článku já to píšu. Není to o tom jestli, ale je to o tom, kdy Rusko provede první údery na Evropskou unii. No a my si to přímo můžeme říct. Já k tomu chystám článek, protože samozřejmě všichni vědí, že v Evropské unii je přes už několik stovek firem, které vyrábějí munici pro Ukrajinu ve spolupráci s ukrajinskými firmami. Spousta těch firem je ve střední Evropě, některé jsou u vás v České republice, některé jsou na Slovensku, některé jsou v Polsku, některé jsou v Maďarsku, ve střední Evropě, to znamená, spousta jich je tady v Německu samozřejmě, tady jich je stále čím dál tím více. A pokud dojde k přesvědčení, nebo tahle ta skupina siloviků v Kremlu získá po volbách do státní dumy takzvaně sílu, to znamená, ty volby něco ukážou, například nespokojenost lidí s tím, jak se vede specka na Ukrajině. Nespokojenost lidí s tím, že Ukrajinci Rusům bombardují jejich sklady, jejich alzy. Že? Teda oni tam nemají alzu, oni tam mají, jak se to jmenuje, Wildberries. Jo, Wildberries. To, jak máte alzu, že jo, tak v podstatě Rusové mají Wildberries. A ty sklady, ti Ukrajinci tam bombardujou, aby v podstatě si Rusové nemohli kupovat spotřební elektroniku a hrnce a nevím, kosmetiku a všechny ty věci, co prostě tady ty online nákupní prostě shopy prostě nabízí k doručení. A samozřejmě ta nespokojenost těch lidí může vyjít a teď jako, že co tam jako skladujou, ten černý kouř, který z těch skladů prostě stoupá a lidi jako působí to efektně, jo. A nikdo neví, proč prostě ty sklady tak kouří a to je jednoduchý, protože střechy těch hořících skladů jsou izolačně proti dešti chráněny asfaltem a takzvaným térem a jsou stříkaný. A ten, když zapálíte, tak produkuje naprosto šílený černý kouř strašného objemu, takže ty obrovské sloupy černého kouře, to jsou hořící střechy. těch skladů. Jo, jenom pro vaše informace, normální baráky tady tu dechtovou rovnou střechu nemají. Jo, to mají jenom skladový prostory, ty rovné střechy, že jo, aby nezatýkalo, když střecha je rovná, že jo, tak je tam asfalt, je tam ter, jo, tét a tohle to všechno. A do toho, když třískne ten dron, tak to zapálí a ta střecha začne prostě hořet a ten dehet a ter a asfalt, všechno to jde nahoru. No, všechno obrovský černý kouře. Ale O to nejde. V Rusku těch skladů jsou stovky, ale pravda je taková, že i Rusům, kteří jako se nezajímali o nějakou válku na Ukrajině a tu specku sledovali někde v televizi, tak v podstatě i jim už začíná vadit, že ta operace, která měla trvat jenom několik týdnů a maximálně měsíců, tak prostě trvá už velmi dlouho. A nikam se to neposouvá, i když samozřejmě ruský generální štáb s tím souhlasit nebude, protože, a to je pravda, ruská armáda postupuje a pokračuje neustále na Donbasu, už se blíží ke Slaviansku, k Kramatorsku, to znamená, postupy na frontě jsou, ale na takovou tu ruskou veřejnost, na jejich vnímání té situace už ani tak moc nezajímá to, jak postupují prostě ruská vojska na Donbasu, jako je spíš zajímá to, že jestli si budou moci lidi třeba v Petrohradu objednat nějaký zboží, jestli náhodou neschořel sklad Wildberries a podobně. To znamená, tahleta nespokojenost ruského konzumního trhu může skutečně vyslat nějaký signál. To není tak, že by strana Jednotné Rusko na podzim prohrála volby. To nepřipadá v úvahu samozřejmě, ale může tam být vyslaný signál, že zkrátka dostanou se do té dumy prostě lidi, kteří třeba mají nějaké alternativní názory, jak by se ta specka měla řešit. A co je důležité, je, že na těch kandidátkách se tam objevuje stále více lidí, kteří jsou pro radikální údary proti Evropské unii. A já k tomu chystám ještě článek a těch lidí, kteří tam jsou na těch kandidátkách strany Jednotné Rusko, to jsou lidé, kteří pocházejí právě ze skupiny okolo Bezrukova, tam jsou lidé, kteří pocházejí od Karaganova. To znamená, tihleti, pokud se dostanou do státní dumy, tak budou diktovat a určovat novou politiku ruské vlády po podzimních volbách. A tam může vzniknout opravdu velký tlak na to, že nová Duma začne tlačit na Kreml, aby přitvrdil mazurku na Ukrajině a přitvrdil ji především ne na Ukrajině, ale přitvrdil ji takzvanými, oni tomu říkají, operativními a chirurgickými prostě zásahy proti největším vlastně výrobním podnikům dronů a těch dálkových systémů, které jsou vyráběny v Polsku, na východním Slovensku, v Prešově, dokonce o tom byl pořad na ruské televizi, kde byla reportáž o výrobním závodě ukrajinské armády v Prešově, nebo ne ukrajinské armády, ale ukrajinské firmy, která tam vyrábí v jednom podniku prostě drony. Zkrátka bude snaha vybrat nějaké cíle, nějaké tarče a na ně udeřit raketami Kinjal, případně Zircon a vyhodit je do povětří, znamená provést údery, takové spíš propagační, ale spíš takové signálové údery na některé sklady, z největší pravděpodobností v nočních hodinách, aby tam nikdo nebyl, aby to bylo prázdné, aby nedošlo k nějakým lidským obětem. Ale zkrátka opravdu se začíná ta situace vyostřovat a vidíme, že začíná se objevovat více a více lidí, kteří začínají prosazovat tuto myšlenku, aby se nečekalo do roku 2030 mezi ruskými elitami. Tedy aby se nečekalo na to, až bude Evropa vyzbrojená, ale aby se na Evropu zaútočilo teď. Není důvod čekat. Proč by se mělo čekat na to, až bude nepřítel vyzbrojený, že? proto je třeba počítat se vším. Je jasné, že válka, její přeliv z Evropy do teda z Ukrajiny do Evropy, do Evropské unie, já jsem o tom přesvědčen. Není to o tom, jestli se to stane, ale kdy. O tom jsem naprosto přesvědčen. Kdy se to stane. To je ta hlavní otázka. A proto je dobré sledovat ruská média, analyzovat ty výroky, ty věci, protože začínají se objevovat tyhle ty názory, které zazněly od Bezrukova, začínají se objevovat i u některých poslanců strany Jednotné Rusko, už velmi výrazně. A je asi jasné a mnoha politikům začíná v Rusku docházet, že nebo řečeno v jiných intencích, ale de facto to, co řekl Bezrukov v tom rozhovoru, že nemá smysl nadále bojovat s Ukrajinou, když ve skutečnosti je třeba bojovat s Evropskou unií a zastavit její pomoc Ukrajině. Protože pokud bude Rusko bojovat jenom s Ukrajinou, ta válka nikdy neskončí, protože ekonomický výkon kolektivního západu a 52 zemí kolektivního západu, není to jenom Evropa, je to že jihovýchodní Asie a Amerika a tak dále, tak podíl na světovém DPH je nějakých 50%, zatímco Rusko tvoří pouze 2% světového HDP. Teda ne DPH, ale HDP, jo. 2% HDP má Rusko světového a těch 52 zemí kolektivního západu má zhruba polovinu světového HDP. A tomuhle a nemůže samozřejmě Rusko dlouhodobě čelit. Jo, jako, že další 10 let budeme vést válku, další 20 let budeme vést válku na Ukrajině. Zkrátka, nedokáže to Rusko ufinancovat takhle dlouho. Ne bez toho, aby to mělo opravdu dramatické dopady na životní úroveň obyčejných Rusů. Že šéfka Ruské centrální banky Nabiullina oznámila včera, že se očekává zvýšení inflace v Rusku v důsledku zvyšujících cen se pohonných hmot ze 4 až 5%, má inflace vzrůst na 6 až 7%. Není to moc, ale meziroční nárůst inflace ze 4,5 až 5 na 6 až 7 samozřejmě zasáhne ruské domácnosti, takže došlo zároveň ke snížení úrokové sazby centrální banky ze 14,25 na 14%. Začínají se objevovat názory, že je to strašně málo, že je třeba prostě snížit radikálně na polovinu, na 7% a podobně, ale samozřejmě Napolina tohleto nechce, protože snížení úrokových sazeb by ohrozilo kurz samozřejmě směnitelného rublu, takže to zase oni nechtějí do toho jít. No zkrátka budou volby v Rusku a po těch volbách se může stát naprosto cokoliv. Úplně cokoliv. Každopádně tam dojde k nějakým změnám a ještě nebyly volby a teprve budou, ale už se objevují prostě náznaky a výroky potřebných změn, které je třeba udělat. Proto se podívejte, jakým způsobem v Evropě se podniky, hlavně tady v Německu, teda se všechny podniky transformují na válečnou výrobu, transformují se na výrobu vojenské produkce, uvažuje se o zavedení povinné vojenské služby v mnoha zemích Evropské unie, to znamená přípravy na válku, a je jasné, že v tom Kremlu budou uvažovat tím způsobem, že přece nebudou čekat na rok 2030, ale budou se snažit poslat signál, poslat vzkaz a udeřit na Evropu raketami, které samozřejmě nejdou zachytit, de facto zničit výrobní zařízení v jednotlivých zemích. Tady je třeba ještě jen takový oblouček říct, že to, co tam vlastně zaznělo Sergej Lavrov měl teď povídání a máte to i v tom posledním článku jeho videa, že oficiálně potvrdil tedy, že takzvané dohody s Anchorage, s Aljašky, že selhaly a že to není vina Ruska, ale de facto nepodařilo se donutit Ukrajinu k přijetí těch mírových podmínek na samozřejmě na základě podpory Evropské unie, která dělala všechno pro to, aby Ukrajina ty podmínky nepřijala. A naprostým takovým vrcholem toho je ten výrok mluvčího Kremlu Dmitrie Peskova. Máte tam video, kde on se vlastně zastával americké administrativy, že jako ten výrok až jako byl trochu zvláštní, že v podstatě on řekl, že Trump, Američané a Trumpovi vyjednavači, jako je Kushner a Witkoff, že jsou upřímní a že upřímně chtějí ukončit válku na Ukrajině, a to byl takový neuvěřitelný výrok, že Pavel Zarubin, reportér, který s ním dělal rozhovor, tak se ho zeptal, nebo mu to okomentoval slovy, že přece Američané dodávají neomezeně zbraně na Ukrajinu, a Marco Rubio, ministr zahraničí USA, nedávno, teď vlastně před týdnem, prohlásil, že Spojené státy jsou na straně Ukrajiny a že nadále vyzbrojují Ukrajinu. Tak jak je možné, že říká, že Američané jsou upřímní ve smyslu, že chtějí prostě mír na Ukrajině, a Peskov na to odpověděl.

jeho slovy, že ano, je to pravda, jako Američané dodávají zbraně, ale že Moskva a Rusové se z toho musí vzít to pozitivní, že je dobré, že Trump a Trumpova vláda pořád o ten mír ještě usiluje, že by bylo daleko horší, kdyby Trumpova vláda řekla, že už o mír neusiluje, to znamená, chápete, je to snaha obhájit tu pozici, že Kreml stále jedná s Američany, když ale ta pozice už se nedá skoro obhájit. Američané podporují Ukrajinu, stojí na straně Ukrajiny a poskytují Ukrajině zbraně proti Rusku. A to znamená, že Spojené státy dělají všechno pro to, aby Ukrajina na mírové podmínky nepřistoupila. Protože jestliže usilujete o mír, ale zároveň vyzbrojujete Ukrajinu, aby mohla dál bojovat, tak si protiřečíte. To je logické. A to dělá přesně Trump. To znamená, na jedné straně tvrdí, že chce mír, na straně druhé jeho vláda vyzbrojuje Ukrajinu. A tohle to je prostě nesmysl, to je chucpe. A ten výrok Peskova teď doslova otřásá ruskými sociálními sítěmi, a že prostě Peskov si dělá dobrý den a dělá si blázny ze všech Rusů a podobně. No, máte to video s českými titulky v posledním článku, podívejte se na něj. Je to neuvěřitelné, ten jeho výrok je naprosto neuvěřitelný. Je to doslova tak, jako kdyby Kreml pořád Američanům věřil. Je to naprosto nepochopitelné, neuvěřitelné. Jako kdyby si dělali prostě z Rusů dobrý den, jako jo. Takže je to ten důvod, proč už tolik těch insiderů z Kremlu zlámalo hůl nad těmi mírovými, prozápadními, že jo, procesy a chtějí zkrátka radikální operaci a údery proti Evropské unii, která samozřejmě je tím hlavním chazájem, že jo, který tam prostě má na vodítku toho psa vzteklýho, že jo, tu Ukrajinu, a nemá smysl bojovat s tím psem, když ten hlavní, kdo vlastně ovládá toho psa, vzteklého psa, je ten páníček v Evropské unii. Takže je třeba začít se bít s tím páníčkem, aby ten boj s tím psem přestal a skončil. Že? Ten pes je jenom prostředník, je to prostředek. Že jo? Takže je to asi jasné, že v tomhletom smyslu je asi důležité se na to dívat tak, že všechno to, co probíhá okolo Ukrajiny, tak opravdu eskaluje do rozšíření konfliktu do celé Evropy. A je to přesně to, před čím já jsem varoval už dlouho. A vidíte, že Trump, když jenom odbočím velice rychle, Trump je v podstatě už odepsaný, protože na podzim v listopadu budou doplňovací volby do kongresu, a pokud to dopadne tak, jak ty průzkumy nějak naznačují, že demokrati ovládnou dolní horní komoru kongresu, v tom okamžiku bude zahájen impeachment Trumpa. V tom okamžiku. A budou hledat zbývající hlasy, které potřebují k sesazení Trumpa v Senátu, protože tam je třeba 67 hlasů, tolik senátorů. Demokrati po volbách asi víc sami nebudou, ale najdou tam určitě nějaké republikány, kteří se k tomu připojí, protože bude to odveta Trumpovi za to, že prohrál volby do obou komor na podzem. Tam bude snaha najít samozřejmě viníka té prohry. Bude se hledat viník té prohry, že republikáni prohrajou volby, a ten viník bude samozřejmě jasný. Bude možné na něj ukázat, bude to Trump. To znamená, oni rádi se zbaví Trumpa a místo něho nasadí J.D. Vance. A podívejte se, to je zase další přesah. J.D. Vance už podle amerických průzkumů začíná být stavěný do nového amerického prezidenta. Že buď se stane, už jsem dokonce četl článek, vyšel na MSNBC, že buď bude J.D. Vance americkým prezidentem už v prosinci, po odvolání Trumpa v impeachmentu, a nebo bude prezidentem v roce 2028. Jedno nebo druhé, už to berou jako za realitu. A samozřejmě teď je otázka,

lidí očekávat, že tam přijde nějaký jiný prezident a že bude dělat jinou politiku, než dělá Trump. Nebo že dělá jinou politiku, než dělal Biden. Nebo že dělal politiku, než dělal Trump v prvním období. Nebo že bude dělat jinou politiku, než dělal Barack Obama v prvním a v druhém volebním období. Nebo že bude dělat politiku, než George Walker Bush v prvním a druhém volebním období. Nebo že bude dělat jinou politiku, než Bill Clinton v prvním a v druhém období. A nebo George Senior Bush starší jako v prvním období. Nebo jako Reagan dělal v obou obdobích, že bude dělat nějakou jinou politiku. No nebude dělat jinou politiku, bude dělat pořád tu stejnou. A proto to je jako, mě to začíná připomínat z té veselohry, že jo, s dobrým vojákem Švejkem, jak Švejk tam říká, válka bude, víc vám neřeknu. Jenže prosím vás, ten na ten výrok, ten není od Švejka, jak jsem zjistil, tak ten výrok pochází už ze starého Říma a tenhle ten výrok je údajně přičítaný římskému vojevůdci Marku Aureliovi. Marcus Aurelius, údajně autorem tohoto výroku, válka bude, víc vám neřeknu, a údajně to tedy řekl tehdy, jakožto velitel římských vojsk před tažením do Galicie, že? Takže válka bude velká, válka bude, víc vám neřeknu. A tenhle ten výrok je mylně přisuzovaný Švejkovi, který to samozřejmě Josef Hašek to použil samozřejmě z tohoto výroku, ale začalo to být přisuzováno Švejkovi. Zkrátka některé procesy, proč je ten výrok důležitý, proč je zásadní? No je zásadní proto, že jsou-li cesty války dané, potom se jí nedá vyhnout. Válka bude, víc vám neřeknu, to je ten výrok. Jo? Jsou-li cesty k válce dané, nelze se jí vyhnout. Je to jenom o tom, kdy začne. Kdy. Ne o tom, jestli, je to o tom, kdy začne. A to je strašný. Jo? To je to děsivý. A máte proto všechny důkazy. Kdyby válka být neměla, tak by všichni evropští politici dělali všechno proto, aby byl mír. Zastavili by financování Ukrajiny okamžitě úplně všechny země. Na sjezdu NATO v Ankaře před dvěma týdny by všechny země se rozhodly, že zastavují financování Ukrajiny a že všechny země se zasadí k tomu, aby Ukrajina zastavila svoje boje, všechny procesy k tomu, aby se situace normalizovala, aby se zasedlo k jednacímu stolu a aby se zažehnalo riziko přelití konfliktu z Ukrajiny do celé Evropy. Kdyby bylo dáno, že válka být nemá. Jenže co jsme viděli? Fankaře. Přesný opak. Schválení 70 miliardového balíku každý rok na zbrojení Ukrajiny bez časového omezení. Každý rok, každý rok, každý rok, každý rok, až do kdy? Až se zvítězí nad Ruskem, anebo až vypukne obrovská velká válka v Evropě. A ty země, které se toho nezúčastnily, to znamená Česká republika, Maďarsko, Slovensko, které řekly ne, my se na ten balík 70 miliard každý rok skládat nebudeme, ty země dělají co? Kontrolní otázka. Ty země usilují o mír a jezdí do Kyjeva a tlačí Zelenského do míru. Vy jste teď viděli, že by Andrej Babiš, Robert Fico nebo Péter Maďar, že by jezdili teď intenzivně do Kyjeva, tlačili Kyjev k zastavení války a k přijetí mírových návrhů z Anchorage? Vy jste viděli něco takového? Ne. Jenom jste slyšeli ale spoustu blábolů a žvástů na TikToku, různé výroky o tom, že musí se zastavit válka, aby se nezabíjeli Slované a podobně. To jo, to jste slyšeli určitě. Ale skutečné kroky k míru jste neslyšeli. Kdyby se opravdu usilovalo o mír, tak by

0: všechny ty země, které se nepřipojily k tomu balíku v Ankaře, to znamená Česká republika, Slovensko, Maďarsko, všechny tři země by jednoduchou vládní vyhláškou, vládním nařízením zakázali svým zbrojovkám vývoz zbraní na Ukrajinu. Zákaz vývozu a zákaz i takzvaného druhotného vývozu na Ukrajinu. Co je to druhotný vývoz? No, to je prodání zbraní nějaké třetí zemi, která potom ty zbraně předá Ukrajincům. To znamená, i to by bylo zakázáno. Vlády těchto tří zemí by to klidně mohly udělat dneska večer. Zákaz vývozu i druhotného vývozu všech zbraní a munice, kde takzvaným konečným cílem užití a konečným cílem odběru je Ukrajina. Kdykoliv by to mohli udělat. Všechny ty země, které to myslí opravdu vážně s mírem na Ukrajině. Proč to neudělají? Proč? No, protože válka sype obrovské peníze zbrojařům a ti zbrojaři nejsou hloupí. Ti samozřejmě těm politikům se musí odvděčit za to, že ti politici evropští, kteří ženou Ukrajinu dál do války, tak ti politici se musí těm zbrojařům nějak, teda ti zbrojaři se těm politikům za to, že tu válku jim prodlouží, musí nějak odvděčit. Z toho jsou obrovské peníze. Z toho zbrojení. A ti zbrojaři mají to koryto a oni chlamtají z toho koryta, ale ta prasata, která u toho koryta jsou, tak nesmí moc mlaskat. To je jedno pravidlo. Nesmí moc mlaskat. A druhé pravidlo je, že aby se koryto takzvaně nevyprázdnilo, aby do něho nepřestalo proudit, že jo, šušně a tak dále, tak je třeba se podělit. Je třeba pustit další prasata k tomu korytu, aby všichni prostě měli to svoje. Takhle to funguje. A proto se natáčí videa na TikToky, proto se natáčí videa na YouTube, na Facebooky, na Instagramy, na všechny ty další sociální platformy. A tam se mluví o tom, jak se všechno dělá pro mír, jak je třeba zastavit zabíjení Slovanů na Ukrajině. A potom si vyjedete z veřejně dostupných zdrojů vlastnické struktury zbrojovek v České republice, na Slovensku, v Maďarsku. Vyjedete si majetkové struktury. Vyjedete si schůzky, které si vysocí politici těchto tří zemí v poslední době dávali se svými zbrojaři. Někteří dokonce v poslanecké sněmovně. Takzvaně na hulváta. Ani se tím netajili. Nebo si mysleli, že se to nikdo nedozví. Ty peníze, které se točí v tom zbrojení, jsou tak obrovské, že skupina okolo prezidentčíka musela rychle volat Baxu na telefonu večer. Museli volat. Museli svolat soudce ústavního soudu, aby se sjeli v Brně do sídla ústavního soudu a narychlo napsali předběžný rozsudek a předběžné opatření, aby prezidentčík mohl letět do Ankary na summit NATO. Nikdy v historii ústavního soudu se něco takového nestalo. Nikdy v historii. Bylo to slovo jako na objednávku. Do půlnoci objednáš, ráno v Baxa boxu máš. Takhle to fungovalo. A proč? No protože ty miliardy, které se budou otáčet z toho balíku zbrojení 70 miliard eur pro Ukrajinu každý rok, si každý zbrojař chce čuchnout, každý si chce sosnout, každý se chce na to napojit. A neexistuje, že by tam ta skupina okolo prezidentčíka neměla svého člověka, svoje lidi. Neexistuje. Neexistuje. Nebylo dovoleno. Proto to takhle šlo. Takhle rychle. Večer objednal, předběžný rozsudek ráno měl. Takhle rychle to šlo. Chápete? A tohle to platí nejenom v případě českých zbrojovek. Tohle to platí v případě slovenských zbrojovek, tohle to platí v případě maďarských zbrojovek, to platí v případě všech zbrojovek všech zemí, které jakoby se tváří veřejně jako tak nějak, že v případě, platí to dokonce v případě srbských zbrojovek. Víte, že Vučić je největší mírový propagátor z balkánských zemí, že jo, Vučić, mír, ale kdo je jedním z největších dodavatelů zbraní na Ukrajinu? Srbské zbrojovky, které tam dodávají rakety krátkého doletu. Dodávají tam zbraně, dodávají tam munici, srbské zbrojovky. Soukromé, samozřejmě. Kdybyste se podívali na objemy dodávek, tak největší objemy dodávek dávalo Polsko. Teda takto Spojené státy ještě v době, kdy posílali ty obrovské objemy. Na druhém místě bylo Polsko a na třetím místě byly nějaké další země, ale dlouhou dobu se tam na třetím místě drželo Srbsko jako největší dodavatel v tom žebříčku dodávek objemu munice na Ukrajinu. Srbsko, to Vučićovo Srbsko. Aby jsme měli jasno pro všechny naivní. Takhle to funguje. To znamená na TikToku Vučić, jeho videa mír. No a na straně druhé ve skrytu srbské zbrojovky, kde lidé napojení na Vučiće mají svoje majetkové podíly, jak ukazují srbská nezávislá alternativní média. Že jeho bratranec, synovec, myslím, že jeho synovec, že je tam nějak napojený na tu zbrojovku, která dodává ty dělostřelecké granáty na Ukrajinu. Ono prostě příbuzenská, že jo, příbuzenské propojení a tak dále, a tak dále. Taková je realita. To znamená, vidíte, že tu válku nikdo nechce ukončit. Doopravdy, autenticky, abych vám řekl, autenticky tu válku nikdo v Evropě nechce ukončit, nikdo. Dokonce ani ti, kteří se tím holedbají, že jsou proti míru, tak ani oni nejsou ochotní, kdyby skutečně byli autentičtí proti válce a byli autentickými bojovníky za mír, tak by nemohli tolerovat to, že zbrojovky daného státu, soukromé zbrojovky, vyzbrojují Ukrajinu Durch a Imrvere, nepřetržitě, pořád, a prodlužují tím bojový konflikt a sabotují tím mírový proces. Takže dokud ti politici nezačnou dělat autentickou politiku, tak jim nevěřte ani slovo o míru. Ani slovo jim nevěřte, prosím vás. Protože realita je taková, že neposlouchejte to, co se říká, to, co říkají politici, ale to, co dělají ti politici. Protože to se počítá, to, co dělají. A jestliže není vyvinuta žádná snaha skutečně tu válku zastavit, tak to znamená, že první věc, kterou každá země může udělat, je, že zkrátka zastaví vyzbrojování Ukrajiny způsobem, jaký jediný je možný, vydáním vládního nařízení, vládního usnesení. To znamená vládní nařízení, vláda k danému datu zakazuje vývoz munice, zbraní, vojenské techniky s cílem určení i druhotného prodeje na Ukrajinu. Hotovo, a v tom okamžiku je mírový proces autentický. V tom okamžiku je jasné, že ta vláda to myslí doopravdy. Dokud ale zbrojní mašinérie není zastavena soukroma, tak to usilování o mír nemá žádnou autentickou rovinu. A znamená to, že ti politici jsou spoluautoři a spolužadatelé, aby se tak řeklo, o rozlití válečného konfliktu z Ukrajiny do celé Evropy. To je realita. Kdo teda z těch evropských politiků 27 zemí EU plus ta 28. země Velká Británie, kdo z těch politiků opravdu usiluje o mír, těch, kteří jsou u moci, opravdu o mír že by opravdu proto udělali ne video, že by proto udělali video na TikToku, ale že by proto udělali skutečný krok a čin. Zakázali by vývoz svých soukromých, ze strany svých soukromých zbrojovek na Ukrajinu. Žádná ani jedna jediná vláda v Evropě to dosud neučinila. Tím je to dané. Chápete? Tím je to dané. A pokud někdo jako chce žít v představě, že ti, kteří usilují o válku, dosáhnou míru toho, že budou zbrojit 70 miliardama každý rok pro pokračování války a tím se dosáhne míru v Evropě, tak ho lituju, tak je naivní. Protože tím se dosáhne jenom jedné jediné věci, rozlitím konfliktu z Ukrajiny do celé Evropské unie. Takže takhle bych to uzavřel. Bylo to v podstatě téma, které bylo monotématické, ale přesahově asi obsahovalo úplně všechno. Máme 21.02. Vítku, Helenko, dali bychom si jednu písničku, nějakou takovou čtyřminutovou a podobně, a pak bychom se pustili do telefonických dotazů.
1: Tak, nestřili jsme druhé téma Monako, ale to nevadí, třeba se na to někdo zeptá. Takže zahrajeme si písničku, Helenko, a potom vstoupíme do hodinky s našimi.
2: Ano, já mám písničku připravenou, je 4-minutová, dokonce něco málo přes, a je to písnička na telefonické přání. Telefonické přání zní, pokud mohu slyšet českou rockovou kapelu Traktor, tak moc děkuji. Přála bych si jejich písničku Defenestrace. Tady je tolik písnička od skupiny Traktor. My máme i prvního volajícího na telefonní lince, tak se ptám, jestli jsme připraveni odpovídat na otázky. VK, Vítku?
1: Já jsem...
0: Ano, ano.
1: Ano, jsme tady oba.
2: Pak tedy můžeme prvního volajícího dát do studia. Je propojen, hezký večer, můžete se ptát.
3: A, dobrý večer. Ja by som mal takú otázku, že či sa, lebo teda Židia by mali byť teda ten vyvolený národ, ktorému mala byť odozvaná správa na touto planétou. A potom sú ruskí analytici, ktorí ako keby naznačovali, že Židia sa mali naučiť to tajomstvo ovládania sveta, alebo riadenia sveta, alebo riadenia spoločnosti, alebo veľkých sociálnych supersystémov. V starovekom Egypte, keď slúžili ako chrámoví otroci egyptským kňazom, žrecom, neviem, či to je slovenský alebo český výraz, tak či by ste to mohol potvrdiť alebo vyvrátiť. A potom pyramidy nemohli byť stavané ľuďmi. A teda, či mali faraóni mimozemský pôvod a či teda boli, neviem, ako to povedať, neviem, vyslanci syndikátu na tomto svete v danom období, počas ktorého Židia slúžili ako chrámoví otroci a preto si ich vybrali, aby ich zasvetili do tajomstva riadenia sveta. Prípadne niečo to má naznačovať tá bitka pri Kadeši, kde teda faraón sa mal vyjadriť, však vy uvidíte o 2000 rokov, že či sme tú bitku vyhrali alebo prehrali, lebo ten druhý národ získali veľmi veľa otrokov Židov a ako keby ich tým pádom infiltroval do spoločnosti. Tak ďakujem, do počutia.
2: Děkujeme.
0: No, to je na velké téma, velké povídání, velkou esej. A to bychom prostě tady nezvládli ani za 2 nebo za 3 hodiny. Jo. To jsou příliš komplexní otázky, které vždycky přicházejí takhle si těžké dotazy. Prostě na začátku, já samozřejmě jsem za ně rád, za tady ty dotazy, ale já jenom upozorňuji, že ty odpovědi budou velice krátké, protože jinak by se nedostalo na další volající. Jo. Co se týče samozřejmě pyramid, tak pocházejí samozřejmě od skupiny, nebo řekněme od takzvaných architektů, kteří přišli po potopě světa a v Egyptě se jim říká jako božstvo Ra a ti, kteří nebo původně tedy sumerské texty o nich hovoří a popisují jako Anunnaki. A Anunnaki, tedy příchozí z hvězd, ti, kteří přicházejí z hvězd, to je překlad ze sumerštiny, Anunnaki, ti, kteří přichází z hvězd. A ti, kteří vládli nad Egyptem, tak pocházeli ze skupiny syndikátu takzvaných zoohumanoidů. A zoohumanoidi to jsou lidé se zvířecími hlavami. Hlavy lvů, hlavy ptáků, jestřábů a podobně. Proto když přijdete do Egypta, díváte se na ty fresky namalované, tak tam vidíte jednotlivé ty faraony, jak mají zvířecí hlavy, ale pozor. Poté, co tahleta skupina opustila tuto planetu, tak jednotliví kněží, kteří byli pověřeni ve vyvoleném rodu, takzvaný vyvolený egyptský rod takzvaných faraonů, tak oni se snažili vtělit do jejich podoby a začali si dávat na hlavu masky těch svých předchůdců. Proto ti, kteří jsou mnoho těch fresek, které dneska vidíte na těch stavbách v Egyptě, to jsou obrazy normálních lidí, kteří mají, nebo těch jednotlivých vůdců, faraonů, ale i jednotlivých kněží, takzvaných žreců, kteří mají tady ty masky těch zvířat. To je důležité. Ale skutečně původní zakladatelé Egypta byly tedy jedna skupina Anunnaki, jedna z nich. A konkrétně ti to, kteří pocházejí z té skupiny takzvaných zoohumanoidů, to znamená humanoidní rasa, která má zvířecí hlavy. Takže to je jenom na vysvětlení, na rychlé vysvětlení, bychom to mohli rozpitvávat do hloubky. A co se týče vyvoleného národa, ano. Ano, ale ne přes Egypt. Ne přes Egypt. Egypt je už pozdě. Oni byli vybráni v době před potopou, přibližně 70 tisíc let před naším letopočtem. Tam už byli Hebrejci. Oni v podstatě jsou jediný přeživší, kteří přežili zalednění a přežili takzvanou biblickou potopu a oni vlastně v podstatě vycházejí z toho. Je to jeden z důvodů takzvaného jejich předurčení. Ale zase by to bylo na dlouhé povídání, nemáme na to čas, musíme dát prostor k dalšímu volajícímu. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího tématu, do další otázky.
2: Dobrý večer, jste ve studiu, můžete se ptát.
4: Dobrý večer všetkým, dobrý večer pánu VK. No ja by som sa chcel vyjadriť teraz k tým komentárom od Bezrukova a Karaganova. A povedal by som týmto Rusom asi toľko. Ako hovoria Česi, to si deláte prdel, ne? Ako 4 roky sa alternatíva kritizovala, že ako Rusko vedie túto vojnu, prečo sa nebombardujú železničné uzly na východe Ukrajiny, aby sa zamedzalo dodávkam zbraní. A teraz prídu po 4 rokoch s tým, že ideme bombardovať. Môžeme ešte dokončiť?
2: Áno.
4: Áno, dobre. Ďalej, 4 roky sme počúvali, že sa chabadistickému ruskému prezidentovi nebolo dovolené nič proti tomu urobiť. Teraz už Chabad dovolil pán VK a ja vám garantujem, že ak Rusko sa odhodla po voľbách nejaké štáty bombardovať ako symbolicky, tak to budú znova len slovanské štáty, pretože na tie si trúfnú, ale anglosasov nechajú tak, nedotknutých. A tí slova Peskova, že Amerika je v poriadku, hoci oni sú tí práví páchatelia a ich psi sú Európska únia, to len potvrdzujú. Peskov si podľa mňa len chce zabezpečiť azyl v USA. Ako je mi z toho zlé? A Prigožin za to položil život.
0: Áno, áno.
2: Ďakujem.
0: Ja ďakujem za srdečnú reakci. Pán, ktorý teď volal, samozrejme je náš pravidelný posluchač, tak naprosto rozumiem jeho rozčílení, naprosto. Ja som z toho hotovej úplne stejne ako on, ale ja to přece jenom psychicky asi zvládám poniekud vyrovnaněji, pretože ja samozrejme som na tady ty procesy pripravený. Zkrátka taková, ja to píšu vždycky nakonec každého svého článku, taková je realita. Nebo podobně, v podobném parafrázi. A zkrátka je třeba se s tím vyrovnat, takový je svět a my ten svět neovládáme, jenom pánovi bych řekl. My ho dokážeme na alternativě popsat. My ho dokážeme ukázat na jednotlivé činitele, vykonavatele, hybatele tohoto světa, ale nedokážeme zamezit těm věcem, těm strašným věcem, které se činí s obyvatelstvem celé této planety. To zdaleka není jenom válka na Ukrajině a právě teď hrozící rozlití války do celé Evropy. To jsou procesy, které běží nad celou planetou proti lidu a, nebo proti jednotlivým lidům, proti jednotlivým národům. Oni dokonce, tito vyvolení, si to troufli dát dokonce na velké kamenné bloky v Georgii, ve Spojených státech a nazvali to takzvanými The Guidestones, poradními kameny, kde přímo vyrili, že udržujte populaci na této planetě maximálně jenom 500 milionů lidí. Zajistěte sdílení všech majetků a statků pro všechny lidi stejně, znamená sdílení, nikdo nebude mít nic a všichni budou šťastní, jinými slovy. Další nápisy jsou tam, snažte se o soulad žití s přírodou a nečerpejte zdroje přírody, jinými slovy z průmyslu zpátky na stromy. Všechno tohleto tam je na těch guidestones, je tam napsáno. Všechno. A oni to realizují. A co se týče Peskova, ten jeho výrok, já jsem o tom mluvil v analytické části na začátku pořadu. Já nejsem jediný, jenom pánovi řeknu, že teď, když se podívá na ruské, na ruská fóra, na ruský telegram, na ruské servery, tak tam uvidí tu palbu od Rusů do Peskova, tam to uvidí v živém přenosu, jak jsou Rusové naštvaní, ale nejenom na Peskova, i na Putina jsou naštvaní, i na Lavrova, prostě na všechny jsou naštvaný, jo. Ale pán se ptal, jestli teda Chabad nedovolil a teď je dovoleno. No, tohle to asi pána naštve úplně nejvíc. A to, co teď řeknu. Chabad sleduje svoje cíle a pozor, ani Chabad není neomylný. Chabad zvolil a dosadil ve Spojených státech k moci svého člověka Donalda Trumpa. O tom jsem hovořil mnohokrát, to víte. Trump se ukázal, že není schopen dosáhnout cílů, kterými ho Chabad pověřil. To znamená, Chabad musí začít jiné procesy řízení, než ty, které plánoval. A hádejte, jaké jsou to procesy řízení, jiné procesy. No, rozpoutání války v Evropě. To znamená ten proces, který měl být zahájený a řešený na ose Trump-Putin se dohodnou a tím utlumí válku na Ukrajině, aby mohl být vyřešený problém na Blízkém východě. Jaký problém? No, problém s budováním Velkého Izraele, aby Velký Izrael mohl být vybudován. Ten proces se zablokoval v Íránu, protože Írán se nepodařilo porazit. Z nějakého důvodu. Možná jste si všimli, že Rusko se nijak nepřetrhlo, aby pomohlo Iránu nějakými velkými dodávkami. Namísto toho, namísto Ruska, Iránu nejvíce pomáhala Čína, která dodávala protivzdušné systémy, aby se Irán mohl bránit. To znamená, Moskva se snažila de facto moc do toho nezasahovat. De facto, kdyby se úplně Irán zhroutil, tak by v podstatě to vyhovovalo pouze Izraeli. Izrael by si realizoval svůj velký Izrael, svůj velký plán, velký sen a ono se to nepovedlo. Trump tedy selhal na Ukrajině a selhal i na Blízkém východě. Logicky přijde jeho odepsání, přijde trest. Trump skončí v pozici amerického prezidenta. Ale tím se to nevyřeší. Chabad začne... Chabad... dosažení svých cílů. A jestliže se nepodařilo v podstatě naplnit plány, které mají že s Evropou, s takzvaným Edomem, že když skončí válka, celá Evropa bude rozvrácena migrací z jihu a z východu. Z jihu bude v případě míru rozvrácena takzvaným migračním paktem, který začal platit od června tohoto roku. a bude rozvrácena obrovskou migrací z Ukrajiny, protože Ukrajinci po válce budou otevřené hranice, zaplaví celou Evropu. Příchozí migranti z jihu a z východu přeformátují celý životní prostor, který se stane černým a stane se navíc ještě banderizovaným. To je ten plán, který původně Chabad měl na likvidaci Edomu. To byl původní plán. Pokud tenhle ten plán nepůjde zrealizovat, to znamená, nepodaří se válku ukončit na Ukrajině, tak bude priorita přesunutá z vyšších priorit řízení na šestku a bude ta šestka rozšířená z Ukrajiny na celou Evropskou unii. To znamená, konflikt, který má vehnat Evropu do války s Ruskem v prostoru nejenom Ukrajiny, ale celé Evropy. Je to druhý plán, je to plán B. Já vím, že pán, který jste se ptal, jak to bude, že 4 roky se snažil Chabad o jedno, ale právě na to mu odpovídá. Ani Chabad není neomyl. Chabad také dělá chyby. Stejně jako globální prediktor dělá chyby. I vnitřní prediktor během procesu řízení dělá chyby, ale když udělá chybu, má připravený jiný proces řízení. A já se obávám, že tím jiným procesem řízení, který teď je před náma, je to, co se začne odehrávat po ruských volbách do ruské státní dumy. To je moje obava. Co se začne dít v Evropě. A ještě ten dodatek ke konci, ta poznámka od pána tam byla, že jestli začnou padat rakety, tak budou padat na východní Evropu, ale na západní země, že padat nebudou. Ano, s tím lze do určité míry souhlasit, protože Ukrajinci a západní partneři, jejich západní partneři rozmístili většinu těch podniků ve slovanských zemích v blízkosti Ukrajiny. Nejvíce podniků je rozmístěných v Polsku, v České republice, na Slovensku, no a část jich je v Maďarsku, ale i v Bulharsku a v Rumunsku. A když se na to budeme dívat, to je v podstatě jako až na to Maďarsko teda výjimka, jinak jsou to v podstatě, jako bychom řekli, slovanské země. To znamená, já s tím souhlasím, s tím názorem, ano. Ale není to dané kvůli tomu, že jsou to slovanské země, že by tam padaly, ale je to kvůli tomu, že geograficky to bylo nejjednodušší. To znamená, dali to zkrátka většinu těch podniků dali do zemí slovanských, které sousedí nejblíže geograficky k Ukrajině. Ale hodně těch firem je i tady v Reichu. Jo, tady jich je taky hodně, takže neznamená to, že pokud by začaly padat rakety, že by padaly jenom skutečně na slovanské země. Já si dokážu představit, že by padaly v Porúří na nějaké podniky nebo nahoře na severu. Tam něco prostě v přístavech, tam někde něco prostě by mohlo něco třísknout. Dovedu si to představit úplně živě. Takže není dané, že by to bylo omezené čistě jenom na slovenské zemi. Není. To, z čeho je třeba mít obavy, to je to, co jsem v té analytické části říkal jako nejdůležitější. Že to není o Rusku. Že to je o našich politicích. V našich 27 zemích EU, plus teda ta Británie 28. Že ani jeden z politiků, kteří jsou u moci, nemluvím o mimoparlamentní opozici, to je něco úplně jiného, ale ta nemá vliv na proces řízení. Ale nikdo z politiků, kdo je u moci, skutečně neusiluje o zastavení války a ukončení vyzbrojování na Ukrajině. A to mě děsí úplně ze všeho nejvíc. A mělo by to děsit úplně každého. Protože ta autenticita snahy o zastavení války vychází právě ne ze slov a z TikTokových videí zavěšených na internet, ale vychází z rozhodnutí vlád jednotlivých zemí EU, aby jednoduchým vládním usnesením, vládním nařízením zakázali svým zbrojovkám ve svých zemích, soukromým zbrojovkám, vyvážet prvotně i druhotně zbraně na Ukrajinu a pro Ukrajinu. Nikdo z politiků k tomu není ochotný. A to, prosím, to nás musí všechny děsit. Protože kdybychom věřili tomu, že aspoň jeden takový politik je, který je u moci, tak by dávno už tenhle ten blokační proces použil. Ale vzhledem k tomu, že ho nepoužil, je jasné, že ten proces dál pojede a podle toho výroku Marka Aurelia, respektive dobrého vojáka Švejka, válka bude, víc vám neřeknu, tak bohužel ten výrok, bohužel, se opravdu blíží tomu, že může opět dojít k naplnění. Protože kdyby neměl dojít naplnění, viděli bychom blokační kroky od našich politiků, aspoň od jednoho jediného, ale bohužel v Evropě ani od jednoho jediného jsme neviděli. Takže takhle bych na to reagoval, pustíme se do dalšího volajícího.
2: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
5: Dobrý večer všetkým. Pán VK minule spomínal o tom spásení Ježiša. A ja som sa chcel spýtať, keďže hovorí, že vlastne tá naša reinkarnácia, aké to je utrpenie a že je to zlé, keď sa znova reinkarnujeme a neslinieme s tým svetlom, vlastne akú úlohu, alebo čo tej našej duše uľahčí vlastne to spásenie toho Ježiša. Ja Ježiša nespôsobím, som veriaci a ja verím Ježiša, ale takisto som sa chcel spýtať, keďže Ježiš pochádza zo Židov, ak sa nemýlim, tak ako je možné, že spadáme pod iný operačný systém ako Židia, keďže Ježiš bol Žid. Prajem taký večer.
2: Ďakujeme.
0: No, ďakujem. No, tak tady presne jenom pánovi nahrál zase na smeč a podobne, ale ne. Ne, prosím vás, tohleto je veľmi častý omyl. Ježiš Kristus nebyl Žid. Jo, nebyl Žid. Ježíš Kristus byl Aramec. Aramec, ne Žid. Ale Římané ho označili za zvaného králu Židu. Jezus Nazaretu se to využíval potom v 18. století.
6: Já počítám.
0: 16. a 17. století. V dalších to potom začali využívat jezuité. Co je důležité, že víra v Krista je v podstatě cestou, jak dojít onoho spasení. To znamená, já vím, že se to těžko vysvětluje, ale je třeba si uvědomit, že žijeme v nějakém prostoru, žijeme v místě, do kterého jsme vstoupili s tím, že máme de facto si zlepšit svoje psyché, svůj rozhled, svoje znalosti něčeho, co není hmotné. To znamená něco, co bychom nazvali naší duší. Jo? Jenom tak, abyste tomu rozuměli, aby jsme to nekomplikovali, tu terminologii. A v podstatě těch procesů, aby se naše duše stala kompatibilní s Žehovou, a teď už se odkazuji na ty knížky moje, tak je potřeba u lidí, kteří mají určité rozvinutí, je třeba mnoho a mnoho průchodů. To znamená mnoho a mnoho reinkarnací. Ale existuje právě taková ta zkratka, a ta zkratka je skrze Ježíše Krista. A ten důvod je, že Ježíš Kristus je stělesněním Boha na zemi. A je to ona ta trojjedinost, o které jsem hovořil v minulém pořadu, kdy on se stoupil na zem a byl vtělením Boha na zemi. A to, co hovoří skript, tedy, že na kříži přinesl vykoupení za všechny lidi na této zemi, to je důležité, je to zásadní a myslí se tím v podstatě vykoupení z onoho systému neustálých reinkarnací. A to by třeba vůbec ani tak jako úplně nebylo ani to jak to nejhorší. Ale problém je v tom, že lidé, kteří se úplně odpojí od Krista, to znamená, aktivně ho odmítnou. Aktivně odmítnou takzvanou Kristovu svátost. Nějakým způsobem. Například řeknou, já nevěřím v Ježíše Krista, nebo řeknou ještě něco horšího, řeknou třeba, Ježíš Kristus nikdy neexistoval, Ježíš Kristus je smyšlená postava, nebo Ježíš Kristus byl nastrčený, nebo Ježíš Kristus je z nějakým způsobem prostě jakoby fake, jo, takhle, když to někdo řekne. Tak pokud tohle to někdo takhle řekne a myslí to vážně, tak se vzdává a odpírá svátost spasení. A tohleto, když někdo udělá, tuhletu strašnou věc, když někdo udělá, tak když ukončí tuhletu iteraci, kterou momentálně žije, tak už nejde do reinkarnace. Nejde. Ale končí v jednom z kruhů Danteho pekla. V jednom z kruhů. Ve kterém kruhu to se určuje podle takových těch komplikovaných okultních záležitostí, to se nedá přesně určit, ale končí v jednom z kruhu pekla na pořad. Nejde do reinkarnace. Proto jsem říkal, a já to znovu opakuji, jakékoliv popření Krista, znevážení jeho jména, odepření jeho svátosti a popření nějakého existence. To jsou tak nebezpečné akty v okultní rovině, protože všechny ty akty se okamžitě kopírují do takzvaného unitárního prostoru, do akašických záznamů, jsou tam okamžitě zaregistrovány, protože to jsem také už vysvětloval. Všechno, co říkáme, všechno, co vidíme, všechno, co slyšíme, všechno, co vnímáme, všechno, co pociťujeme, je všechno ukládáno jako magnetofonový nebo video záznamový pás, je ukládáno do akašických záznamů v unitárním prostoru. A ty záznamy jsou interaktivní. A všechno to se tam uloží. A ve chvíli, kdy ukončujeme naši iteraci, ukončujeme život, umíráme, tak ty záznamy se celé vyhodnocují. A je-li tam nalezený tenhle ten nějaký záznam, že daná osoba popřela Krista, zřekla se Krista, odepřela jeho svátost, pošpinila jeho jméno, pošpinila jeho odkaz a podobně, všechny tyhle ty věci, tak tam potom probíhají strašné procesy. A to o tom já vůbec jako mluvit nechci. Tam dojde k zhroucení té brány. Tam jsou ty brány, kterým se prochází k něčemu, čemu se říká, že jo, průchod branou, někdo tomu říká průchod Valhalou. Mnoha lidem se to zobrazuje jinak, ale ve většině případů je to taková brána, dlouhá chodba, ta vede v podstatě do galerie. Buď v první fázi je tam světlo, a nebo je tam vchod do galerie, kde si vybíráte další iteraci, další reinkarnaci si vybíráte z jednotlivých těch zrcadel, která tam jsou a tak podobně. Ale pokud jste udělali tuhletu věc, že jste odepřeli Krista, tak on je stělesněním Boha. Kristus byl stělesněním Boha a stělesňoval božský princip, tedy princip Žehovy. Vy jste odmítli princip. V takovém případě se ta klemba zhroutí, ta chodba se propadne, objeví se tam obrovská jáma a dole je samozřejmě první kruh Danteho prostoru. Vy můžete padat ještě hlouběji, hlouběji, hlouběji, hlouběji, hlouběji. Už žádná reinkarnace nepřijde. Proto na tady ty věci je třeba se dívat tak, že Ježíš Kristus přišel, aby v podstatě pomohl nám se dostat zpátky k takzvanému světlu, protože v mnoha skriptech se hovoří o světlu, nemluví se přímo o splynutí s Bohem, konec konců v církevních skriptech něco takového dokonce ani nenajdete, většinou se mluví o světlu. A tohleto splynutí samozřejmě je splynutí do takzvané jednoty, kdy vlastně splynete s oním obrovským světlem, s tím obrovským zářícím diskem Jehovy v naprostém klidu, souznění a v naprosté harmonii. Že to je ono spasení, to je ta spása, která v podstatě je zprostředkována onou boží svátostí, vlastně Kristovou obětí. Že? Takže takhle třeba se na to dívat a znovu teda zopakuju to zásadní a klíčové, že nemusíte věřit v Ježíše Krista, nemusíte, nikdo vás k tomu nenutí, ale pakliže nevěříte, tak alespoň neberte do úst jeho jméno ve smyslu negativních výroků, ve smyslu popírání, ve smyslu odmítání, ve smyslu pomlouvání a ve smyslu popření jeho existence, jeho přínosu, jeho svátosti anebo jeho existence. Bylo by to obrovsky nebezpečné, likvidační, naprosto zničující pro vás, pro vaši entitu. Takže to prosím vás nedělejte ve vlastním zájmu. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
7: Dobrý večer, pane VK, bych vám chtěla poděkovat, že jste mi dneska udělal radost, protože mám radost, že už nebudu inkarnovaná, reinkarnovaná. Paráda, protože já popírám Ježíše Krista v tom smyslu, že je to syn Boží a tvrdím, že je to výmysl židovský. A vás bych se chtěla zeptat, jak to bude s těma chudákama, co o něm vůbec nikdy neslyšeli? Proč se takový pán všemožný nepostaral o to, aby se o něm dozvěděl úplně každý? Jak tohle může prostě někdo říct? A potom, odkud vy máte ty informace, co bude, když jste furt živej? To může vědět jenom ten, kdo je mrtvej. Nerozumím vám, prostě úplně jsem z vás v šoku, ale děkuju vám, protože aspoň to, že nebudu reinkarnovaná, mě velice potěšilo. Díky.
2: Děkujeme.
0: No, tak to je velice smutné, na to reagovat nebudu a pustíme se do dalšího volajícího. Víc k tomu říct nemůžu. Takže Helenko, jestli tam máme někoho dalšího?
1: Snad to někdo stihl, to nevím. Helenka možná bere v zákulisí další. Aha, někdo volá, slyším tón.
2: Ano, ano, máme dalšího volajícího. Hezký večer, ptejte se.
8: Dobrý večer, posluchač z Jihu Čech. Pane VK, blíží se nám Jom Kipur a já mám takový pocit, že vždycky kolem tohohle datumu se něco jako uděje. Máme tady Jom Kipurskou válku, máme tady, já nevím, 11. září a tak dál. Máme tady v roce 24, kdy zaútočil Hamas na Izrael. Tak já mám takový pocit, jak mě by zajímalo, jestli byste nám udělal takovou predikci, třeba jaká forma takový černý labutě by třeba mohla přijít z vašeho pohledu. To napadá mě třeba atentát na Donalda Trumpa, něco podobného. Díky moc, smějte se.
2: Děkujem.
0: No, samozřejmě, no já se právě obávám takových těch věcí, které by byly právě spojeny s přelitím konfliktu na Ukrajině do Evropy. Toho bych se opravdu obával, to by byla asi ta největší černá turbolabuť, která by zhromobitím přiletěla nad Evropu a rozšlapala by úplně všechno, na co by šlápla. Takže to je asi to zásadní, z čeho by mohly být obavy. Něco dalšího, co by mohlo přijít, samozřejmě toho je velice mnoho a já radši jako nechci vůbec ani promýšlet nějaké negativní věci, které by mohly přijít, protože jenom když se podíváme okolo sebe v prostoru, kde se nacházíme, v prostoru Evropy, kde 27 vlád když to takhle řeknu. 27 vlád Evropy podporuje přímo okatě nebo skrytě pokračování války na Ukrajině. Nemůže to skončit mírem. To je naprosto daný. To je jasný. Takže takhle by na to odpověděl a pustíme se do dalšího volající.
2: Dobrý večer, můžete se ptát.
9: No, dobrý večer, pan Veka, zdravím všetkých. Tak ja by som tej pani chcel odpovedať, čo neverí, že všetci, čo neveria, tak budú súdení iba z prostej lásky. No a ja mám dve otázky na pána Veka, že prvá otázka je ohľadom, počujeme sa?
2: Áno.
0: Áno, slyšíme sa.
9: Prvá otázka je ohľadom CERNu. Ja som počul, že ten CERN bol zastavený a že chcú postaviť nový, oveľa väčší CERN, že či tam je aj nejaké skryté sekundárne pôsobenie, čo vlastne vytvoriť. A druhá otázka, prečítal som si nejakých mystikov skutočných, ktorí naozaj na veľký piatok krvácali a mali mystické stretnutia, a oni skrze posolstva hovorili, že tá tretia svetová vojna je už pripravená, tak ako vravíte, a že Antikrist s veľkým A je už na svete, hej. Není to ten malý Antikrist, ktorých bolo veľa, ale s tým veľkým A. A ja sa chcem spýtať, že to je normálny človek, ktorý má 30-40 rokov a ktorý čaká, kedy mu bude uvoľnený ten svetový stage. A ja sa chcem pána Veka spýtať, či už má nejaké indície, kto by to mohol byť, pretože posolstvo hovorí, že tie elity ho už poznajú, ale my musíme spozrieť, keď príde nejaká úplne nová osoba na svetový stage. Tak to je moja otázka číslo 2. Ďakujem veľmi pekne a budem sa tešiť na odpoveď.
2: Ďakujeme.
0: No ano, samozřejmě, to je ta teze o příchodu takzvaného antikrista, který bude oplývat obrovskou krásu, bude ohromovat davy a všichni za něm slepě půjdou do propasti pekla. Ano, samozřejmě. Mojím typem by bylo, že to bude někdo ze světa show businessu. Nějaký influencer. To bych si typnul. Nemyslím si, že by to byl někdo ze známých herců, existujících herců, kteří jsou členy různých okultních loží a různých satanistických spolků, mají k tomu blízko k satanovi, ale nějaký úplně nový influencer, někdo naprosto nový, kdo začne prostě kázat nějaké takzvaná novomoudra, to znamená, bude šikovně to dělat, šikovně bude popírat Krista, bude pomlouvat křesťanství, bude zostuzovat křesťanství, bude vkládat lidem do úst zlé věci o Ježíši Kristovi, bude lidem vkládat myšlenky, které budou popírat Krista, budou ovládat davy, kteří budou opakovat jeho narrativ. Já teď nechci odkazovat někde na nějaké předchozí telefonáty, ale pokaždé, když slyším nějaké takovéhle podobné věci, tak mě jímají trošku obavy, jestli tohle to není zrovna ten věm a ten vliv, který začíná působit na lidi. Protože je asi jasné, že tyhle ty věci, které se odehrávají, nejsou sami od sebe. Opakují oni církevní obrazy Sodomy a Gomory, kde že jo, vycházeli do ulic obou měst průvody lidí polonahých či nahých, kteří s velkými transparenty na kolečkových postelích procházeli a projížděli městy a dávali na oděv své sexuální choutky a pohnutky, že jo. Vidíte, dneska už to funguje, dneska chodí pravidelně každé léto ve velkých světových metropolích nazí a polonazí lidé, že jo, v různých gay pride průvodech a podobně. A je to tady zpátky, že jo, bychom řekli, znamená ty biblické obrazy se vrací, stávají se realitou a mezi nimi jeden z nich bude takzvaným stělesněným antikristem. Jeden z nich. Nevíme zatím, kdo by to mohl být. Pokud se objeví, poznáte ho, určitě ho poznáte, bude oplývat naprostou krásou, která bude uhranující. bude krásný, bude přitažlivý, a pozor, v těch proroctvích se říká, bude přitažlivý pro muže i ženy. To znamená, nebude to v onom bipolárním postavení nebo binárním postavení, že by přitahoval pouze muže, pokud by šlo o ženu, nebo pouze ženy, pokud by šlo o muže, nebo by to bylo nějak jinak udělané. Ale bude přitahovat muže i ženy. A dokonce i děti bude přitahovat svojí krásou, svojí sličností, že jo, tohle to všechno. A budou mu naprosto nekriticky věřit všechno, co z jeho úst bude vyplývat. Bude mluvit krásně, bude mluvit spisovně. Bude mít kouzelný, líbezný hlas, bude svojí krásou oslňovat všechna média a přivede svět na pokraj zkázy a na pokraj brany pekel k jejich vlastnímu zničení všech národů. To znamená, já bych jenom na to reagoval slovo, že nevím, nemám informace o tom, kdo by to mohl být, ale jestli už je připravený, nebo jestli už je, nebo není. Doufejme, že není ještě. Takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
2: Ano, máme volající. Hezký večer, ptejte se.
10: Dobrý večer zo Slovenska. Ja by som sa ešte chcela opýtať ohľadom tejto viery Ježiša Krista, že či je možná aj taká variácia, že keď človek je neveriaci, že v priebehu života sa vplyvom už hoci čoho dopracuje k tomu, že predsa v neho začne veriť. A predčasom vy ste ešte hovoril o tom, že peklo neexistuje, že je to vlastne to naše vyhodnotenie po smrti. A teraz zase ste tu spomenul toto, že neveriaci teda končia v tom Danteho pekle a predtým ste ešte aj Satana spomenul, tak som teraz trošku popletená, že teda, ako to je s tým peklom. Ďakujem pekne, všetkým pekný večer.
0: No jistě, samozřejmě. To je technologická věc, technologická záležitost, protože ten soud, který probíhá po smrti, je v podstatě soud, který vynášíme de facto sami nad sebou. Jo. To je ze všeho nejhorší. A v podstatě tak, jak je nastavená v podstatě znovu říkám s velkým přesahem naše duše, její vývoj, nakolik je vyspělá, tak ten soud, který v podstatě, kterému čelíme, je de facto jiný než u člověka, který má za sebou jenom malý počet reinkarnací a je úplně jiná od člověka, který aktivně odmítl svátost Krista a odmítl de facto tím světlo Žehově. Je odsouzen tím soudem, který nad ním je odsouzen skutečně k tomu zániku, k tomu propadnutí do něčeho, co opravdu odpovídá těm takzvanému Dantemu peklu. Jo, to znamená ty jednotlivé úrovně. V nějaké chvíli se ten člověk zastaví. Většinou to není tak, že by propadl úplně dolů. Úplně. To by musel být někdo opravdu tak zlej, tak strašně zlej, že až úplně dolů. Ale zkrátka ten systém je tak nastavený a není to soud, který by prostě byl někde nějakým institutem, že by tam prostě byli nějací soudci, na které by se dalo pěkně usmát a když se na ně pěkně usmějete, tak máte jiný rozsudek, než to už by nebyl boží soud, to by byl soud, který spíš připomíná některé vrchní soudy v Praze. to je něco jiného, ale tady by se asi v podstatě jako oplatilo v podstatě jako říct, že ty soudy jsou v podstatě strukturovány tak, že člověk se odsuzuje sám a de facto je to jakýsi obraz celého uplynulého života, který se stává takzvaným samosoudcem. A ten samosoud v podstatě je asi nejlepší takový ten příklad. Jako kdybyste si, já nevím, zapisovali všechny věci, co jste udělali, a byl by to nějaký zapisovatel, který by byl nestranný, a teď by se dívalo, jako co z toho, co jste udělali, co jako má nějaký vliv, co nemá ten vliv, a co vás obohatilo, co vás ochudilo, tak dále a tak dále. Takže takhle bych na to asi odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, jste ve vysílání, ptejte se.
11: Dobrý večer, tu je Peter z Kolorada. Tentokrát budem na pána VK strane.

0: prednými utekať. No, je, to na tom je, to není zase, viete, ten Ježiš, to je tak spravené, ako keby bol Jan Žižka alebo Jan Hus, ako urobil nejaké zmeny v živote a potom oni niekto potom z nich chcel spraviť bohov, tak spravili, povedali, že OK, oni chodili po vode a menili na vodu. Ale jedno by som chcel ako doporučiť, že či by ste si tam na Slobodnom vysielači nepozvali Jana Benu, ona rozpráva o tých nohách aj zákonných.
1: Se nám strašíte.
2: Fouká vám tam asi nějaký vítr přímo na mikrofon, důsledkem čeho je to strašně zarušená modulace.
0: Máme to vítr.
2: Tak, teď už je bez větru, fajn.
0: Zkuste zavolat Jana Benun. Zkuste zavolat Jana Benun, aby vám vysvětlila o těch nohách aj zákonů. Ona je Češka z Prahy a ona o těto nohách aj zákony sa veľce zaujíma. Oni majú mať teraz rabíny nejaký meeting v novembri kvôli tomu, no a aj zákonom, takže môžem vás skúsiť dať jej telefónne číslo a poslať to niekam. No. Bolo by to možné, že by ste ju si tam pozvali?
1: A vaše otázka?
2: Já myslím, že to byla v podstatě komentář s těmi démony. Já myslím, že to máme málo démony. Času do 10. hodiny.
0: Já jsem chtěl vysvětlit o tom Kristovi.
2: Ano. Uvidíme, není to má parketa, třeba nějaké další studio se toho ujme, budeme jedině rádi. Děkujeme, hezký večer.
1: Děkujeme.
2: Tak, máme kolik do 10. 7 minut, tak možná minut. Ještě jeden dotaz, VK, zkus odpověď na tento.
3: No, to bylo konstatování. Samozřejmě, to jakmile v podstatě se ta ochrana je daná, jo, ta je daná, to znamená lidé, takto, ti, kteří jsou prokleti, tak to prokletí, pokud to není jenom takový nějakou jako plácnutí, ale pokud to prokletí je provedené tak, jak provedené je, to znamená má platnost, tak to znamená, že ta osoba je vystavena jakožto na plakátu působení těchto sil z unitárního prostoru, takzvaných démonů. A mají k ní přístup, to znamená volný přístup, ale ta osoba stále má tu možnost požádat o pomoc, o záchranu Ježíše Krista, může se k němu přihlásit a dostane se jí pomoci, pakliže ta osoba někdy v minulosti dříve se nezřekla jeho pomoci. Někdy, nějakým způsobem, nezapřela, nepopřela, nepomluvila, nepošpinila a tak dále. V takovém případě ta pomoc nepřijde. Nebo ve většině případů nepřijde. A to je právě ta největší hrozba, že já znovu říkám, znovu opakuji, nikdo vás nenutí k tomu, abyste věřili, pokud k tomu přijdete nějak za život, nějak samovolně, v pořádku, tím lépe. Pokud nevěříte a nebudete věřit, tak nevěříte, ale aktivní popírání, to znamená aktivní popření, je opravdu jedna z těch nejenom nejnebezpečnějších, ale nejhloupějších, naprosto nejhloupější věci, které člověk může udělat za svůj život, takže to opravdu ve vlastním zájmu to nedělejte. No, máme 21.55, pustíme se do posledního volajícího, bude úplně poslední a uvidíme, jestli to stihneme.
1: Dobrý večer, ptejte se.
4: A dobrý večer, tak to jsem zase ještě já. Já bych se musel opýtat, jste vraveli, že teda vyvolený národ má svůj vlastní software. My máme tento software, v kterém je Ježíš Kristus. A tak chcem opýtat, že či taký software mají aj například moslimovia. Alebo napríklad, ako sa potom berie to, keď napríklad moslim spácha samovražedný atentát, pri ktorom aj on sám zomrie, zabije tým povedzme 10 ľudí, ale zomrie aj on, ale on to robí preto, lebo v to verí. Či aj toto, alebo napríklad, čak je to koniec koncov verejne publikované, tie hromadné znásilnenia, tak tam sa bránili, že oni vo

0: Veľkej Británii, že vlastne tie biele ženy boli nečisté a že im to ich viera dovoluje. Tak tým pádom, ako konajú v súlade so pravidlami oni svojho softvéru, alebo je to ináč? Ďakujem. Ďakujem.
1: Ja ďakujem za dotaz. To je vždycky na záver, sú tie nejtežší dotazy. Podívejte sa. Znásilňování, zabíjení ve jménu někoho nebo něčeho. Jsou všechno činy proti nejenom proti Kristu, ale činy proti zákonitostem, kterými se v podstatě řídí celý náš prostor. Co je důležité a to je zásadní, je mnoho takzvaných sekt, je mnoho organizací, které v podstatě se snaží nějakým způsobem v podstatě postavit se do funkce nějaké víry, do funkce nějakého náboženského statusu. Snaží se lidem v podstatě říct, že my jsme ta pravá církev, že jo, my víme nejlépe, jak to bude a tak dále a tak dále. A ten problém je v tom, že ten univerzální princip de facto je stejný pro naprosto všechny lidi bez ohledu na to, jaká je víra. Ale to, co jsem hovořil o tom takzvaném softwaru, já vím, že se to uchytilo, že teď lidi to začnou používat, ale to bylo jenom přirovnání k tomu, že jsou takzvané systémy, které jsou nad naší planetou a ty systémy vycházejí z toho zásadního principu, že jestliže někde se někdo narodí a nikdy neslyšel nic o Ježíši Kristovi, tak celý jeho život je řízený jinými pravidly, jinými zákonitostmi, jinými způsoby, jinými obřady, jinými liturgiemi. Platí to pro Číňany, platí to někde pro Afričany v Africe, platí to někde pro Indiány v Jižní Americe. Zkrátka platí to úplně pro všechny. Vyvíjejí se bez ohledu na nějakou církev, bez ohledu na křesťanství, bez ohledu na Bibli, bez ohledu na Ježíše Krista. Ale co je zásadní? Oni, když v podstatě umřou nebo zemřou, že dostanou se do prostoru onoho rozhodování, onoho něčeho, co bychom nazvali jakoby soud nebo samosoud, tak tam oni vnímají ten prostor stejným způsobem jako my křesťané. Jenom s tím rozdílem, s tím zásadním rozdílem, že pro ně platí jiný způsob onoho vnímání toho soudu, kterému jsou vystaveni. To je zásadní, to je to klíčové. A to je ten jiný software, o kterém jsem hovořil. Proto oni jsou v podstatě souzeni takovým tím způsobem, že pro ně, pro jejich psychiku, pro jejich psyché jsou dané hodnoty, které jsou určující pro ten poslední soud, stavěny z pohledu té společnosti, ve které vyrůstaly. Jo? Zatímco pro nás, pro křesťany, je ten hlavní archetyp v podstatě křesťanský a ten archetyp vychází v podstatě ze spásy skrze Ježíše Krista, tak třeba pro ty Indiány v té Jižní Americe, tak pro ně je ten Bůh ztělesnění v podstatě jejich něčím, co oni nazývají Bohem, a že jo, to je ten, ty jejich výrazy, Tata Huanka, že jo, Tata Huanka je ten jeden z těch jeho amerických kmenů, nazývá onoho boha, že to je v podstatě jako ten jejich bůh. Ve skutečnosti vlastně popisují jedno a to tež, popisují de facto to, co křesťanský svět a samozřejmě i ten hebrejský nazývají jako Jehovou, Jehovou různými názvy. To znamená velké světlo. A pokud má se tedy někdo dostat do kontaktu s tímto světlem a komunikovat, tak většinou to světlo se transformuje na nějakou postavu. A ta postava je stělesněním. To znamená stělesněním, znovu nějakým prostředníkem. Protože není možné hovořit přímo s Bohem, protože Bůh vydává tak obrovskou záři spokojenosti, lásky, štěstí, ale intenzivního, strašného světla, že není možné zkrátka se podívat do toho světla a nějak komunikovat, protože jsme nedokázali v podstatě s ním jakkoliv komunikovat, jakkoliv mluvit, reagovat. Nebylo by to zkrátka možné. Proto ta Jehova, když to uzná za vhodné, tak se promění do nějaké postavy a promění se buď tedy v tom prostoru po smrti, a nebo dokonce se stoupí na zemi skrze nějaké tělo. Stejně jako bylo tělo Ježíše Krista. To znamená stělesnění, že? A to se stává výjimečně, to se opravdu napříč tisíciletími, opravdu velmi výjimečně. Proto takhle třeba se na to dívat, že tím odlišným softwarem se myslí, že tzv. Artefakty víry se velmi zásadně liší, ale ten princip onoho soudu po smrti zůstává stejný. Takhle třeba se na to dívat. Ale mění se dekorace, mění se archetypy. Jo? Takže takhle bych na to odpověděl. Byl to poslední dotaz. Máme 22.03. Doufám, že to nebylo moc pesimistické. Doufám, že jste si z toho něco odnesli, něco pozitivního, ne úplně negativní. A my se zase samozřejmě uslyšíme za týden po 19.45 a přineseme další poznatky z domova i ze světa. Vy si samozřejmě užijete hlavně víkend, že jo. Pokud máte dovolenou, tak příští týden si to také užijete někde u moře, nebo někde v lese, nebo na horách a podobně. No a já se samozřejmě loučím s tebou, Vítku, i s tebou, Hanko, díky za písničky, no a pro tuto chvíli vám přeji buď krásný, pěkný večer, pokud budete ještě někde, já nevím, chodit, nebo někam půjdete, nebo se budete dívat na televizi, nebo vám přeji krásnou dobrou noc.
2: Já se s tebou taky rozloučím, VK, i s tebou, Helenko, i s vámi, milí posluchači, moc vám děkuju a mějte se všichni krásně, protože přetahujeme, nebo to taky přetahovat, nebo to rozvádět příliš dlouho. Mějte všichni hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
3: Já se samozřejmě také loučím, děkuji za večer tobě, VK, i tobě, Vítku, a přeji vám všem hezký zbytek večera.
4: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Rádio Meta.cz uvádí rozhlasovou hru Klauni a vlastenci. Napsal Jiří Lust.
1: Předpokládaný rozhovor dvou klaunů, započatý před palácem Adria v 16 hodin 14 minut v pondělí dne 29. září. Píše se rok 1941 v Praze, v hlavním městě protektorátu Čechy a Morava.
2: Večerní české slovo. Večerní české slovo. Výjimečný civilní stav. Praze, Brně, Ostravě, Olomouci, Hradci a Nakladně. Nový zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich vyhlašuje je SS Obergruppenführer, ale nemusíte se ničeho bát, hraje mistrovsky na housle Beethovena.
3: Máte prosím vás Das Reich?
2: Říše není, milostivá paní. Uzavírací doba hostinců ve 22 hodin. Nádražní restaurace ale můžou zůstat otevřeny. Večerní české slovo.
4: No ne. Tě Bůh. Přemysle.
5: Ahoj. Jeňo, tak co? Jak se vede, komiku?
2: Výjimečný civilní stav. V nádražních restauracích se ale můžou restaurovat jen ti, kdož se prokáží řádným dokladem, že jsou cestující a ne nějaký obyčejný lidi. Večerní české slovo.
3: A vy opravdu nemáte Das Reich?
2: Milost paní, říše opravdu není.
3: Když já to tak ráda slyším.
5: Ty o mě nevíš? Tamto?
2: Co jako?
5: No, tamto, jak o mě vyhlásí.
2: Jo, ty myslíš tamto, jak oni... Hele, Přemysle, víš co? Půjdeš se mnou, já vrátím tržbu a půjdem si sednout ke mně, jo? Večerní!

0: Jak jde život, komiku? Tak. Jde. Jde a jde a jde. Vedle mě. Tuhle mě předešel. A jak se vracel, tak na mě drc. To vám byla rána. Myslel jsem, že to nepřežiju.
1: Ale pak jste přestal myslet a přežil jste to, ne?
0: Jo. Přežil jsem to.
1: Počkej, teď máš říkat, jsem z toho úplně vedle, no?
0: Jenomže já jsem teď z toho všeho vážně úplně vedle, Jeňo.
2: Vedle, tak to jste na správném místě. Bejt vedle, to je, víte, to je ctižádost všech klaunů. Doufám, že jste tam vedle, aspoň ředitele.
3: Jo, vedle jsem vším, čím nejsem tady. Nebo tam, nebo tu a tam i onde.
2: I onde, tu a tam, no to jsem si oddych. Už jsem se lekl, že onde jsem.
3: Už jste se chtěl dekovat vedle, co? Vidíte, a já chtěl být vždycky při tom.
2: Při čom?
3: Při tom, co se děje.
2: A klaun nemůže být při tom, co se děje?
3: Může, ale je jen pro smích. A s tím.
2: Řekněte si, rintintin.
3: Rintintin, no ano. A s tím smíchem s tím nic neudělá.
2: Jo, tak. Vy myslíte udělat něco s velkým ň.
3: Ale s malým ň. Ale s velkým háčkem.
2: Chápu. S tím ale může udělat něco jen hrdiňa.
3: No, hrdiňa. S velkým H.
2: A víte, jaký je rozdíl mezi hrdiňou a klaunem? Ne? Když padne hrdina, tak někde někdo brečí. Když padne klaun, tak se kdo chechtá.
3: No, já jsem v podstatě pro klauna, ale...
2: Ale to máte jedno, pro co jste. Důležitější je, že jste. Kdybyste nebyl, tak byste nebyl ani pro, ani proti.
3: Myslíte?
2: Jo, já myslím, tedy jsem. Zkuste si to.
3: Jo. Jo! Já jsem!
2: No, vidíte. A když jste a jste ještě proto, abyste byl, tak jste taky proti tomu, kdo chce, abyste nebyl.
0: Jo, jo, to byl ten nešťastný.
4: Jo, jo, obraz sedmý. Ano, pamatuju, veřejná generálka na Buditráv člověče. 14. března 39 večír. No, vidíš. Lepší datum jsme si už ani nemohli vybrat.
0: Ty jsi to už tenkrát prohlíd.
4: Prohlíd? A co?
0: No.
4: Je, dobrý den, pane doktor.
5: Stále zdraví, pane Čech, tak co, kdy to praskne?
4: Jo, to nevím, pane doktor, ale za to vím, proč nám Němci zavřeli vysoké školy, neznáte? No, oni totiž vědějí, že jsme kulturně daleko před nima, tak nás chtějí během 3 roků dohnat.
5: Dobrý, pane.
0: No, stejně si pořád myslím, že si tenkrát hrát měl, je.
4: Ale já vím.
0: 2 roky si takových malých kabaretů skoro nevšímali.
4: No oni ne, za to naše bděle a ve opatrnosti protřele protektorátní úřednictvo na ministerstvu školství a národní osvěty už tenkrát doporučovalo jisté úpravy.
6: V našem vlastním zájmu, pochopitelně. A proto doporučujeme ve smyslu výše uvedených námitek text pořadu Buď zdrav člověče přepracovat a znovu předložit ke schválení. V Praze dne 17.5.1939 razítko podpis nečitelný.
7: No přece o tom, co je a co není k smíchu, víme o trošku víc než oni, ne?
8: A to je právě to, co jim nesmíš dát najevo asi. Oni přece nemůžou připustit, že by někdo věděl víc.
6: No a musíme se s nimi domluvit, když nechceme jednat přímo s Němci.
9: Já bych se s řediteli domluvil rád, ale nevím jak, když mi napíšou, že je to o něčem.
6: No... Oni tomu vytýkají i velice konkrétní věci.
8: A co?
6: Tedy, místy se jedná o programové velebení nehrdinství, nerozhodnosti, dokonce oslavu malosti.
7: Já se divím, že ty nadlidi potřebují pořád, aby je někdo oslavoval.
6: Ale na ministerstvu jsou přece naši lidi.
7: Ach,
6: A s nima musíme táhnout za jeden pro vás, když chceme hrát.
9: Jenže my jsme právě chtěli s Jeňou postavit proti tomu jejich kultu bezduchýho, neohroženého a odaného siláka, člověka s fantazií, který si rád hraje, myslí a pochybuje.
8: Nám to vysvětlovat nemusíš. Ale něco s tím udělat musíme, ne? Když chceme, aby se to hrálo.
9: No, tak já myslím, že...
8: No co?
9: Když vyhodíme ten sedmý obraz, že se nic nestane.
6: Ano, sedmý ven. Třetí a jedenáctý zkrátit. Vyškrtnout to, že každý má právo být hrdinou stejně jako nehrdinou a předělat konec.
7: A to Blue kapku zrychlíme, aby to působilo veselejc. Tak. Tenhle for upravíme, aby to působilo
9: smutnějc.
7: Tenhle tam pro jistotu vůbec nedáme, to by se lidi smáli moc. A toho by si mohl někdo všimnout.
9: Prosím tě, proč tady vlastně stojím?
7: Co? Jo, no tady jdu dát tu tržbu do expedice. Hele, vidíš toho vrátnýho? Tak dávej pozor.
10: Nazdar, Jeňo.
7: Nazdar. Tak co, Alenko? Co novýho v říši? Divu.
10: Dodržuju přísně klid a pořádek.
7: No, to je správný. Když klid, tak pořádně. Hele, Alenko, to znáš, jak se káhá Frank ptá toho vězně, jestli pozná, který oko má skleněný, ne? No ten vězeň mu povídá tohle. A Frank se diví, jak jsi to poznal. A ten vězeň mu povídá, když ono to skleněný se dívalo tak lidsky. Tamhle to je Přemek Horáček, jak jsme spolu před válkou hráli, víš?
10: No jo, nebyl nějaký povědomej. Nějak se změnil.
7: Kdepak nezměnil.
10: Ani v nejmenší.
7: No tak, buď zdrav, Alenko.
9: Viděl jsi, jak si na mě dívá. Jako kdybych měl hakenkrajc na rukávu.
7: Ale, to si namlouváš.
9: Nenamlouvám. Jeňo, já ti to musím všechno říct od začátku.
7: Od začátek jsem ještě sledoval.
6: Moment. Co na to druhý autor? Jeňo, co mlčíš?
7: Já nesnáším pohled na krev. Já nemůžu vidět, jak se něco mrzačí a zvlášť tak křehká věc jako sranda.
9: Ale Jeňo, 90% těch věcí stejně nakonec dělat budeme. Znáš přece, jak to chodí.
7: No dobře, když mi se zrovna ten 7., 3. a 11. obraz líbí. Kdybychom to vylepšili, bude to pro ty úřady ještě horší. A abych to kazil, na to jsem děsně línej.
9: Já to předělám, stejně je to jen formalita, aby neřekli, že je ignorujeme.
8: Konečně rozumný slovo.
6: A potom je tady ještě jedna maličkost. Všichni mi tady musíte podepsat takový... prohlášeníčko.
7: Ukaž.
6: Že berete na vědomí, že během představení jsou demonstrativní projevy obecenstva, jako potlesk a podobně, zakázány.
9: Prosím.
6: No, aby byl klid a pořádek v hledišti. No, jako v celé říši. Dostali to všichni. I na národním.
9: Jak můžem dopředu vědět, kdy budou lidi tleskat?
7: Jak může být v kabaretu klid a pořádek?
6: Je to nesmysl, že... Ale to je jen pro teď. Bojí se, že jsou to teprve 2 měsíce, co nás připojili k říši. Na podzim to už potom pes neštěkne, uvidíte.
8: Takže je to na nás? Buď to podepíšeme a budeme hrát? Nebo nepodepíšeme
7: a... A budeme dělat něco jiného. Já už myslel na zadní kolečka a opatřil si živnostenskou licenci.
9: Ty a živnostník, ty a kšeft. No, už si to představuju. A to ty nemáš buňky.
7: Kšeft, je to náramný. Zkrátka dobře, od pondělka se stávám řádným pouličním prodavačem nafukovacích balonků.
9: Ty jsi vždycky potrpěl na honor.
7: Ale houby, hájil jsem jen čest komediantů.
9: Tady bydlíš?
7: Vyšlápneme 3 patra a jsme doma.
11: Má poklona, pane Čech.
7: Moje uctivost, pane Pulkrábek. Víte, co je novýho? No, co? Brzy nám v Čechách zavedou staný právo. No jo. Aby jsme tady v protektorátu vůbec nějaký právo měli.
8: Jestli my dneska něco vůbec nepotřebujeme, tak to jsou tvoje duchaplnosti. A skeptické úvahy.
4: Tak co byste ode mě potřebovali? Ducha prázdnosti?
9: Nezlob se, Jeňo. Ale to je přece dezerce.
8: Naší povinností vůči našim lidem je dělat dál to, co umíme. Dokud to jen trochu jde.
4: No třeba umím dobře prodávat balónky.
8: Mluv chvíli vážně. Nechápeš, že my s nima musíme bojovat už proto, aby si nepřipadali jako vítězové?
7: Prosím tě, Světluško. A jak si myslíš, že si asi připadají, když tak všude vtrhnou?
9: Hele, Jeňo, všechno uhlídat stejně nemůžou. Každej fór se dá říct nejmíň 5 způsobama.
8: Sám si říkal, že pravý významy jsou teprve v intonaci.
6: A pokud vím, tak všichni lidi od divadla se aspoň pokoušej hrát dál.
7: Jo, divadlo jo. Divadlo jde hrát dál. Tam se člověk může schovat za roli. Ale kabaret? Stali jsme se součástí říše, která pro svý nadlidský cíle je ochotná udělat absolutně všecko. A veškerý kumšt musí jen rozptylovat a ukazovat lidi z jejich lepší půlky, aby se občan náhodou neznepokojil a nezapochyboval. A sranda přeci tohle to musí všecko zákonitě jen pořit. Jinak by to už nebyla sranda, co pak to nechápete?
8: My nechápeme tebe.
9: Tím si ale taky ztratil Světlu, mimo jiný.
4: No jo, Světluška. Když ona potřebovala pořád pro něco planout, pořád tonout v nadšení, to ti mě nějak nesedělo. Měla takovej dychtivý výraz. Nechtěl jsem být u toho, až se jí protáhnou tváře, víš?
9: Tady jste se spolu scházeli?
4: Proč se ptáš, Přemysl? Vy jste si pak začali se Světluškou rozumět, co?
8: Kvůli Jeňovi ty si nemusíš dělat vůbec žádné výčitky, Přemku. Já jsem prostě přestala k němu něco cítit. No a on to nedokázal přijmout. On musí dělat ze sebe šaška i mimo jeviště. I v životě. Víš, co to podle mě je?
9: Deformace profesí.
8: Podle mě to je obyčejná zbabělost.
9: Ale já taky nejsem žádný bojovník. Mně byli vždycky bližší lidi, kteří mají strach.
8: Takhle nemluv, Přemku. To se tak pomlouváš, nebo nemáš žádné sebevědomí?
9: Já jsem asi vážně hrát musel. Já jsem se cítil opravdu dobře jenom na jevišti nebo o samotě, čím dál víc.
4: Jsi vždycky potřeboval k životu světla, hudbu, vzruch, plný hlediště. Ale jinak si býval Přemysl trošku nudnej patron. No to je pravda. Ovšem na jevišti se vždycky změnil k nepoznání, vážně. Najednou tě bylo všude plno, jisksil
9: si. No to já jsem jisksil, ale to by se lidi smáli víc, Jeňo.
4: No, to ne, tobě se smáli víc.
9: Ne.
4: No počkej, tobě
9: ne,
4: se smáli ne, vždycky.
9: Tobě smáli se víc.
4: Tobě se ale smáli vždycky. Já jsem byl náladovej. Já dovedl lidi rozchechtat, že říčeli smíchy, to jo, to je fakt, ale... Dovedl jsem být taky trapnej, že se styděli, že se na mě musí koukat. A něco mezi tím, víš, jsem nemýval často. Já jsem nebyl profík v tom pravým slova smyslu.
9: Já jsem tě strašně obdivoval. Ne, vážně? No a do dneška ne, vážně, ty jsi byl ohromně přirozený, pohotový. Prostě formát, něco úplně jiného.
4: Ale, víte, co já vlastně uměl? To moje zpívání, to byla spíš hrůza. A přejít jeviště, to byl pro mě nadlidský výkon. O nějaký hraní, to vůbec nemohla být řeč. Víš, já jenom, když přišli zpřízněný lidi, tak jsem dokázal být upřímnej k ním teda, víš? No a jak jsem upřímnej, tak jsem vždycky k smíchu.
9: To by se ti teda teď hrálo nádherně.
4: Jo.
9: Teď lidi dokázali být zpřízněný jako nikdy předtím. O tohle to se nám teda nackové postarali, to je.

0: E baş.
1: Jak se tak na vás dívám, jak vy se na mě díváte, tak vidím, že jestli nám v dnešní době velkých a dokonalých lidí začíná něco scházet, tak je to blb. No, obyčejný blb, jakých se u nás v poslední době začalo vyskytovat dost. Tihle si o sobě myslí, že jsou géniové. Já myslím naopak génia, který umí o sobě vzbudit zdání, že je blb. Prostě blb amatér, ne blb z povolání. Takovej blb amatér totiž nic nemusí. Může, ale nemusí. Tady určitě může víc, než musí. Může si například vymýšlet blbosti. Nemusí, na rozdíl od těch, co jsou za to placený. Může si dokonce vymýšlet blbosti, které by někomu něco řekly. A to dá fušku vymyslet takovou blbost. Na takovou blbost musí být člověk set sakra chytrý.
2: Já vím, co myslím. Já se byl na tebe párkrát podívat.
1: Cože?
2: No?
1: Já jsem si myslel, že jsi na nás zanevřel do čista.
2: No taky, že jo, ale byli jste dobrý.
1: Proč jsi teda neukázal?
2: Když já nevěděl, co bych vám měl říkat. No, že to bylo výborný, to jste přeci museli vidět sami, no a já ti vlastně záviděl. Jo, záviděl. Jako klaun klaunovi. Ten smích, víš, který jsem nevyvolal já.
1: No ale vždyť si mohl hrát taky.
2: Ale to ne, to nemám na mysli. Já měl zase svoje výstupy. Taky jsem vyvolával smích.
3: Nafukovací balónky! Nafukovací balónky! Kupte si, vážení, kupte si! Pohleďte, jak se to nafukuje! Nafukuje se to. Nafukuje se to ještě víc. Ani tohle mu ještě nestačí. Ještě víc. Ale je tu odpor. Odpor vzduchu a od nepaměti platné obecné zákony, takže to nakonec musí prasknout.
1: A když ti popraskali všechny balonky?
2: No, tak potom jsem byl agentem s podvazkama na pánský ponožky, no, a pak pojišťovák. A teď jsem Kamelot, kamaráde. Všecko je jeden kabaret.
1: Světla o tobě říkala, že ty musíš být však i mimo jeviště.
2: No, a ty jsi zase vyrost na jevišti, komiku. Každý neměl to štěstí.
1: A já za to ani nemohl. Jenomže já nebyl nikdy na satiru. Moc mi nesedí dělat z lidí jen omezený pitomce a karikatury. Vždycky mám takový dojem, že když to člověk dělá, tak se na lidi vytahuje. Musí tam být něco víc. Třeba pochopení pro ty karikatury.
2: No jo, nebo... jo, ale víš, ono proti tomu, jaký člověk je, se nedá moc dělat. Se svým nitrem se můžeš třeba prát, to je pravda, můžeš nad ním i vyhrávat, teda chvílema, ale definitivně nikdy nevyhraješ. No to bys pak už nebyl ty, rozumíš?
1: No právě proto jsem věřil na srandu. Na takovou tu velkou, věčnou srandu, která je už svou podstatou proti každému režimu, co nenechá lidi žít, jak chtějí a umějí. To jsi vlastně řekl už ty tenkrát v 39.
2: No, páni, já si zrovna říkám, kam na to chodíš.
1: Bál jsem se, taky jsem se bál. Věděl jsem, co by se mohlo stát, kdybych si pustil pusu na špacír. Jenomže tu byli lidi v hledišti. Bylo to jako droga.
2: Víš, mu takový kabaret je vždycky asi trošku takové, jaký si lidi, co na něj přijdou, zasloužej.
1: To ani nebyl humor, co jsem dělal. Šlo to nějak samo. Už jsem ani na strach nemyslel. Najednou jsem byl pyšnej, že patřím tomuhle národu, který...
2: Jo?
1: Fakt, Vždyť my jsme v tomhle snad jediný na světě. Že když nám začne opravdu týct do bot, tak jdem do divadla.
0: Nebudu kejvat, nebudu kejvat, bolel by mě krk. A nebudu kejvat, bolel by mě krk. Prodržení vzpřímené je taky třeba říkat. Ne, nebudu kejvat a nebudu kejvat, bolel by mě krk.
1: Nevím, proč tak tleskáte, když se jedná výhradně o zdravotní téma. Mně bylo doporučeno na jistých místech, abych to tu zdůraznil. Na jistých místech. Vy v tom snad vidíte něco jiného než procvičení pohyblivosti a zpevnění krčních obratlů? To byste byli všichni poněkud vedle. A my přece nejsme vedle. Aspoň většinou. Vedle jsou ti, co to tak vedli. A my, než se zvednem, můžem tu zatím vést řeči. To se musí taky umět. Tuhle zrovna se mě ptali na můj názor na současnou situaci. No já jim odplic bez servítků řek. My musíme především 358 a ne 990, protože 12,6. To všechno ve jménu posvátných 26478 a ne nějakých 32. 717. Se všemi 2529 zatočíme. Nikdy už 15. 714. A 829, jakože jsem Ludolf. Pí, pí, pí, pí, pí, pí, pí. A nyní vám pro uklidnění zaspívám písničku o lásce.

Život je jen náhoda, tak už jsem se s mou milou dolaskal. Láska je pryč, jak voda, proč nám jí třetí zpackal? Nebyla to náhoda, zbytečně moc já jsem ustupoval. Život je jen nehoda, dnes bych se

навпаки. А уж розумім же, вždycky každá nehoda musí být jen krátká epizoda. Uteče!

0: No a pak přišlo udání. Jednou v životě jsem se zapomněl bát a hned se ukázalo, že to byla chyba.
1: Já myslím, Přemysl, že se jenom stalo to, co se stát muselo. Teda, když ses rozhodl, že budeš hrát.
0: Tak to rozhodnutí byla chyba.
1: A dělali jste přece výborný kabaret, nebo ne? A výborný kabaret nemůžeš dělat do nekonečna. Buď dojde vtip tobě, nebo dějinám.
0: No, že radši nedošel mně. Místo toho došlo předvolání na úřad říšského protektora.
2: Doktor Schneider, prosím, sníměte místo, pane Horeček. Koněk?
0: Ani ne.
2: Ne. Proč by si kulturní zmocněnec při úřadu říšského protektora nemohl vypít s českým komikem francouzský koněk? Prosím.
0: Na zdraví.
2: Prosím?
0: Na zdraví.
2: No vidíte. S rozumnými Čechy my se vždycky nějak domluvíme. Vždyť vy Češi jste v podstatě takový němečtí Slované, než? Víte, že někteří lidé USS jsou této teorii nakloněni?
3: Tedy já osobně si taky myslím, že jste nám ze všech těchto východních národů naprosto nejblíž.
2: Když žijeme vedle sebe od nepaměti, tak proč bychom měli proti sobě bojovat? Z celosvětového hlediska je to přece směšné. Podívejte se, Evropa se jednou stejně musí sjednotit. Tak proč byste nebyli pod námi? Byli jste 300 let pod Vídní, no. A bylo vám tam zle? Kdybyste dali pokoj a nechtěli být mermomocí nezávislí, mohli jste být dneska mnohem dál. Ale vy vůbec nepijete, pane Horače.
0: Připadal jsem si tam jako králík, který ho hypnotizuje Hroznýš. Kdyby na mě řval, byl bych klidnej, poněvadž by bylo všechno, jak má být. Ale takhle nemohl jsem se z toho vzpamatovat, aspoň ze začátku. Otvírala se mi kudla v kapse a zároveň jsem se podil strachy.
1: Víš, já bych se s ním určitě, já už z principu nehádal. Pořád bych si připomínal kejvat a pít koňák.
0: Když tohle člověk nevydrží dlouho, hlavně když pije ten koňák, tak jsem si pak samozřejmě řekl, že v přetvařování a improvizaci nad ním musím jako starý šmírák vysoko zvítězit.
2: S tím se přece musí smířit každý inteligentní člověk, že národy jsou velké a malé. Můžete mi říci, pane Horaček, kde se ze vás vzalo to velikářství, že jste se v 18. roce osamostatnili?
0: Já za to nemůžu, pane doktore. Mě bylo tenkrát 9.
2: Bravo. Víte, co jsem tuhle udělal? Jen tak ze zajímavosti jsem se podíval, kolik u vás žije různých Fischerů, Mayerů, Millerů, Baurů, Hofrů, Neumannů, Šmídů, Šulců, Šuprtů.
0: I Schneiderů, pane doktore.
2: Ano, možná, že i náš rod má tu svou odnož. No, tak vidíte. A pak jsem si taky zatrhal v českém slovníku slova, která jste přejali od nás. Dávejte pozor, jen namátkou. Rašple, roubis, rendlík, rejd, rajzovat, rek, rekrut, role, roura, richtář, rytíř, rytmistr, richtovat se, šichta, šíbovat, šiml, škarpa, šmirgl, šminka, šmír, šmolka, špacír, špachtle, špagát, špajs, špek, špice, švagr. A mohl bych pokračovat dál.
0: Jenže my zas nedáváme sloveso na konec věty, jako vy. My si radši napřed řekneme, co budeme dělat a pak mluvíme. Pro vás to musí být strašně únavné mluvit a myslet přitom pořád na to, co vás na konci čeká.
2: Takže přistoupíme k té vaší záležitosti, pane Horeček. Je zde stížnost na vaše výstupy. Pisatel píše, že Vaše výstupy jsou plné narážek a jinotajů, což vyvolává u jisté části českého publika nežádoucí reakce.
0: Ale všechny texty byly řádně předloženy a schváleny na ministerstvu školství a národní osvěty.
2: Tak vy do toho chcete namočit vaše vlastní protektorátní orgány? Mám si zjistit jmenovitě ty, kteří to schvalovali.
0: Ne, to ne, ale je v té stížnosti něco konkrétního?
2: Jistě, že. O tom sice víte, že se hudba Jaroslava Ježka už 3 roky veřejně provozovat nesmí. A vy tam zpíváte jeho písničku?
0: Samozřejmě. Já na to taky dělám parodii. Tak to chápali právě i naše schvalovací orgány.
2: Aha, spatřil jsem zázraky, který jen svoboda umí? Uteče to jak voda a bude zas pohoda? To je parodie? No co, pane Horáček?
0: No, lidi se tu zřejmě smějou tomu, že zpívám, jak mě opustila dívka a používám k tomu přehnaně patetických gest a slov v tom rozporu.
2: Ano? Jak... No, já myslím, že bude lépe, když tu písničku stáhnete ze svého repertoáru, že?
0: Ale je to jen parodie, vůbec o nic v tom nejde.
2: Tak proč lidi vždycky na konci té písničky tleskají?
0: Tleskají? Oni se spíš smějou.
2: No. My máme spolehlivě zjištěno, že, prosím, na každém ze sledovaných představení byl na tomto místě potlesk. A to lidi přece nedělají, když o nic nejde, ne? A stejně nežádoucí reakci vyvolává i ta vaše řeč, no, s těmi čísly.
0: Ale vždyť právě jsou to jen čísla, co na nich může být závadného.
2: Nenapodobujete tím náhodou někoho?
0: No, vy máte někoho na mysli?
2: Tak podívejte se, pane Horáček, kabaret si tady hrát nebudete. Mohlo by to s vámi taky velmi špatně skončit.
0: Ale já vám nechci dělat potíže, pane doktore.
2: Skutečně? Takže vám nebude vadit, když to už říkat nebudete.
0: Jenže přece jen už dost lidí ví, že jsem to dělal a dělám. Když to teď vyndám, rozkřikne se, že jste mi to zakázali. Brali to tak, jako že jste velkorysí. A místo toho by se začalo říkat, že jste porušili statut protektorátu o naší kulturní autonomii.
2: Netušil jsem, že vám tolik leží na srdci, co se o nás bude říkat, pane Horáček. Možná, že vás brzy pověříme úkoly, kde nám budete moci posloužit daleko konkrétněji. Ale ještě jedna věc. Nedoporučoval bych vám ani to vaše mluvení o těch s prominutím. Blbech. Takové slovo přece na jeviště nepatří. Ani v kabaretu.
1: Na tom není nic divného, že jim vadí blb.
0: No přesně, jako v 38. v Agrárních listech vzpomínáš.
1: Jo, počkej, myslíš redaktora Balabána?
0: No.
1: Jak jsme mu navrhovali, ať si svou značku Balb zkrátí na blb. Co psal, že podobný destruktivní humor naší národní věci Čechů a Slováku nepomůže, neb snižuje naši bojeschopnost a zdatnost.
0: Počkej.
1: Že takovým humorem si právo na naši národní existenci nedobudem, neboť umění, naše umění musí a především a jedině vychovávat a povznášet k národní radosti. Je to on, jo.
0: No, tak, no? Tenhle ten samej Balabán psal i tu stížnost Schneiderovi. Viděl jsem to na vlastní oči, když Schneider ten papír odložil.
1: Je tak. No takže se konečně povznesu k nové, já už nevím, kolikáté, národní hrdosti.
0: Nebo si spíš po té agrárnické bojovnosti z 38. potřeboval trochu vylepšit svůj obraz u nových pánů.
2: Bip, bip. Který se u nás v poslední době začal vyskytovat? No co tím myslíte, pane Horáček?
0: Vám to opravdu není jasné, pane doktore?
2: Při nejlepší vůli ne.
0: Když v tom nic neshledáváte, tak to bude zcela nezávadné.
2: No to sotva, když to vyvolává nežádoucí reakci.
0: Pro toho pána, co vám to psal, bude každý smích vždycky jen nežádoucí reakce.
2: No a víte, že já si naopak myslím, že my dnes musíme lidem smích dávat, a to víc než kdy jindy. Doba je nelehká a my potřebujeme, aby se lidé v říši cítili dobře, aby se bavili. Nepřátelská propaganda o nás roztrušuje, že rozséváme všude jen zlo a neštěstí. No, co by se tomu řekl?
0: Já bych řekl, že vojáci většinou obyčejným lidem moc štěstí nepřinesou. No, takhle, kdybyste posílali komiky.
2: Výborně. Víte, že právě to chceme udělat? A to je taky hlavní důvod, proč jste tady.
1: No, nazdar. Plot dnešní germánský komiky?
0: Nejvíc mě na tom štvalo, že jsem na to já sám nahrál. Já, stará šmíra, jsem mu skočil v dialogu na špek.
1: No, oni náckově smysl pro humor mají, to se jim nedá upřít. Třeba jak v 39. se celý říšský sněm smá, když se čet Rooseveltův dopis, ve kterým je prosil, aby zachovali mír.
0: No a zrovna tak se asi v duchu smál i ten Schneider.
2: Co byste tomu říkal, pane Horáček, dělat jednoho z vedoucích nového česko-německého říšského kabaretu v Praze? Představovali jsme si to tak, že by ve vašem kabaretu pravidelně hostovali vaši kolegové z berlínského kabaretu Liana a naopak někdo od vás pravidelně v Berlíně. Vy byste psali pro ně, oni pro vás. Hudba je mezinárodní, než tvá. A takový projekt tu už máme. Prosím, podívejte se na text. V Praze by se to jmenovalo Praha tančí a jása, v Berlíně Berlín tančí a jása. A každoročně by se 20. dubna na Führerovi narozeniny konalo manifestační představení. No já myslím, že po profesionální stránce můžete spoluprací s říšskými kolegy jen získat. No, čekám na vaši odpověď, pane Horeček.
0: I když já, abych pravdu řekl, já, my jsme jen malej kabaret a já osobně řekl bych, že jsem ještě nedorost, abych takto mezinárodně a pak nejsem na tom zdravotně nejlépe. Doktor mi říkal, že nesmím namáhat příliš hlasitky.
1: Dobrý.
0: Kroutil jsem se mu tam jako hád. A on byl jak Milius. Nabízel hory, doly, peníze, propagaci, rádio, film, desky. My prej si talentovaných lidí vážíme. Všude na světě se jim snažíme pomáhat, získávat je, aby patřili k naší duchovní elitě. Pečujeme o ně, dáváme je dohromady, pomáháme jim pracovat na textech.
1: Jo, jo. Nastalo kupování duší. Likvidace nepohodlného cestou nejmenšího odporu, jak zní odborný termín.
0: Jenže pak přestal být Milius.
4: Tak dost! Přestaňte si mi tu hrát na schovávanou, pane Horáček. A vezměte laskavě na vědomí, že my nenabízíme nikomu možnost dvakrát. Uvědomte si, že žijete v době, kdy nejlepší synové německého národa pokládají životy za ideály nového pořádku, za konečné vítězství. A vy? Co si myslíte, že jste? Vy se mi tu vymlouváte, když my vám dáváme ideál. Vás prosím zachraňujeme pro nadosobní cíl, aby váš život dostal konečně smysl. Kdyby bylo náplní každého života jen zachovat sebe, to by se vývoj a dějiny museli zastavit. Takhle dovedou žít jen zvířata a méně cenné pacifistické pronárody. Chtěl jste snad něco říct si, pane Horáček?
0: Ne, já. Že jen... Že jsem jenom komik v kabaretu.
2: Právě. Mluvil jsem zde o jistém privilegovaném postavení vás, Čechů, vůči ostatním Slovanům. Ne všichni naši lidé si však tohleto myslí. Například vůdce o tom není zdaleka přesvědčen. No a my teď potřebujeme znát pravdu. Zda vůbec jste schopni převýchovy. Zda jste dozráli pro ideál, který jsme vám ochotni dát. No a zde nám může hodně napovědět i vaše adaptabilita na naší kulturu nového pořádku. A takový masově navštěvovaný kabaret může v tom ohledu sehrát roli nikoli zanedbatelnou. No, nemusím vám snad připomínat, co by se stalo, kdyby se ukázalo, že celá tahle teorie je postavena na falešném základu. Ostatně Reichsführer SS Heinrich Himmler to řekl zcela jasně. Cílem našeho východního tažení je snížit počet Slovanů o 30 milionů, abychom získali životní prostor. Není snad tak nepochopitelné, že když vůdce dovede poslat do války výkvět svého národa, nebude váhat s odstraněním nižší rasy, která se odmítá podřídit. Takže jste se rozhodl jak, pane Horaček?
0: Můžu si to ještě rozmyslet?
2: V pondělí zde budete mít připravenou smlouvu k podpisu. Těšilo mě, pane Horáček. Heil Hitler.
0: Naschledanou.
2: Prosím?
0: Heil.
2: Měl byste pracovat na své artikulaci? Herr Horaček.
5: Tak promluv, člověče.
0: Já nemůžu.
5: Co nemůžeš?
0: Neboj se, nějak z toho vybruslíme. Nic není tak horký, jak to vypadá. Z toho, co jsem teď slyšel, se vybruslit nedá. Ale co? Třeba se s těmi Němci dohodneme. Ty s jakými Němci?
5: No, s těmi zlijány.
0: Vy už o tom víte? Co víme? No ne, tady ti čtu na těch deskách, co držíš pod paží.
5: Když jsi tak dlouho nešel, tak tam řídě volal, víš.
0: No, právě. A sekretářka toho Schneidera mi naznačila, o co jde. No ale na to přece nemůžeme přistoupit. Co pak by na nás chodili naši lidi, kdyby jsme byli česko-německý kabaret?
5: Já bych řekla, že právě kvůli našim lidem bychom to měli zvážit. Myslíš, Přemku, že by nám naši lidi nevyčítali, kdyby jsme vlastně vinou nebyli? No to ti gauneři přece chtějí, ne? Já myslím, že už z toho důvodu bychom to neměli vzdát.
0: Hele, Přemku, dokud budeme my spolu držet pohromadě, tak se nám nemůže nic stát.
5: Hlavně, že to s náma neudělá nic uvnitř. Chápeš?
0: No navíc jako česko-německý kabaret budeme samozřejmě důrazně trvat na tom, aby jsme vedle toho uváděli i čistě naše věci. No ale má se dělat i představení na Frajtrovi narozeniny. Uvědomujete si, do čeho lezete? A co bychom to byli za komedianty, kdyby jsme nevydrželi jednou za rok ostudu, ne?
5: Já bych řekla, že stojí za to se jednou za rok obětovat. Je to cena za to, že udržíme kontinuitu.
0: Kontinuitu, jo? Kontinuitu! Jen tak namátkou. Praha se baví a jasa, strana 19, citují pán, tak vy se jmenujete Julie, služka, ano, prosím, pán, doufám, že nemáte žádného Romea, služka, kde pak milost, pane, já jsem zdravá. Tak tomuhle říkáte udržet kontinuitu, jo? Kontinuitu! Kontinuitu čeho? A co máme podle tebe dělat? To máme kvůli... nějakým... pitomým náckům, který se nám sem nakvartírovali, dělat celý život něco, co neumíme a nedělat to, co umíme. Celý život. No tak do té doby, než to praskne. A kdo to udělá, aby to prasklo? My, když budeme říkat vtipy o pánovi a služce. Hele, jsme jenom komedianti. My přece nemůžeme za to, že jsme se narodili do tak pitomý doby. Tak než tohle, to radši půjdu k lopatě. Budete si pořád říkat, že musíte, abyste vůbec mohli. A pak už vůbec nebudete umět.

0: komiku.
1: Ale vždyť já bych v tom říšském kabaretu nemohl hrát, ani kdybych chtěl. Já prostě nemůžu rozesmát někoho jenom tím, že ve mně vidí tajtrlíka. To bych se mohl jít rovnou pitvořit na dětičky. Smích to je pro mě vzájemný vyznání sympatií, souznění mezi mnou a hledištěm.
0: Mě to nevykládej.
1: No, promiň. Jediný řešení, který jsem viděl, bylo se ztratit. Zmizet. Říkal jsem si, že v téhle době může být člověk nějak užitečný ostatním, jenom když se o něm neví. Mít dneska slávu a jméno, to, aby s výčitkama svědomí nebo strachem vůbec neusnul. No, tak jsem si vzpomněl na Karla.
0: Na Karla? Co nás vždycky vodil přes zadní dvorky, když se na komunistických besídkách drla do dveří policie.
1: Nevím, co ti je na tom k smíchu.
0: Promiň, Přemysl, promiň, ale já si jen představil, jak český komik z podělanosti se ocitl až v ilegálním odboji.
1: Ale já měl pocit, že někam patřím, že za mnou někdo stojí, víš. Nemusel jsem se už rozhodovat sám. A hlavně všechno najednou mělo jasný smysl. Vzali mě. Pod podmínkou, že budu muset zatím dál zkoušet v tom říšském kabaretu. Potřebovali mě ze začátku jako člověka, který by vypadal pro Němce naprosto spolehlivě.
0: S takovým škraloupem?
1: Právě, se škraloupem. Pro Němce jsem byl člověk, který chce hrát. Ale má škraloup, bojí se a chce se polepšit. To jsou všechny předpoklady pro kolaboranta, ne? Teprve později jsem měl zmizet na falešní papíry. Věděli už tenkrát, že místo Neuráta má přijít do Prahy někdo ostřejší od SS. Poněvadž potom, co vtrhli na Stalina, potřebovali mít tady skonzolidovaný zázemí. Mělo dojít taky na kulturu a vůbec na všechny, kteří se k ním veřejně nepřihlásí. Já měl ale taky jednu podmínku. Že ty falešní papíry dostanu dřív, než budu muset vystoupit v tom jejich kabaretu. To bych teda asi nezvládl.
0: No to už bys pak svoje pravý úmysly těžko někomu vysvětloval.
1: Právě. A tak jsem si pár dní před premiérou pro ty papíry, co pro mě znamenaly konečně zmizení, šel

0: zjistíte, jak to tady vypadá. Běžte ho pryč.
1: Ale já tu hledám.
0: V noci se tady střílelo. Řádilo tu gestapo. Sebrali spoustu lidí. Buďte rád, že jste měl kliku a nebyl tady. No běžte, nebo mě tady s váma ještě někdo uvidí.
1: Tak to teda byla Přemysl. Klika. Akorát na oběšení, co?
2: Do poslední chvíle jsem doufal, že se někdo od Karla ozve. Ještě na premiéře. No, pak už mi nezbývalo, než udělat jedinou možnou věc. Aspoň před lidma. Zachránit svý jméno. To jméno, který jsem chtěl ztratit.
1: No to je ovšem, jako kdyby si rovnou vyplnil žádost o přijetí do koncentráku. A to je na dnešní dobu trochu moc luxus, ne?
2: Je? A co jsem měl dělat? Utíct jsem neměl kam. A kdybys viděl ty lidi, co na tu premiéru přišli, vůbec nevěřili, že bychom v tom opravdu mohli vystupovat. Chtěli se přesvědčit na vlastní oči. Takový jsme měli jméno, Jeňo. No a tenkrát jsem si řekl, že takovej výběrový podnik jako koncentrák si musí člověk nejdřív aspoň trochu zasloužit.
3: Doufám, že se budeš držet přesně textu.
0: Tak přeřeku. Tvoj.
3: Prosím tě, drž se přesně textu. Je tady spousta vlivných lidí.

0: večer. Já tady na tomhle místě mám říkat něco, co prostě já si vás natolik vážím, že vám to říkat nebudu. Říká se náš zákazník, náš pán. A mě napadlo, jestli to neznamená, že kdo nám zakazuje, ten nám taky panuje. Jenomže vy mi nic nezakazujete, takže si pro tento okamžik panuju sám.
1: To je vám pocit? Cítíte to? Cítíte to taky, milostivá?
0: Hele, někdo nám tu zatahuje oponu. Někdo chce přiblížit konec. Ale vždyť jsme sotva začali. Takhle já to měl. Já to takhle měl stejně vždycky nejradši. Před oponou. Povím vám takovou pohádku. Bylo, nebylo. Tedy bylo, jak mělo nebejt. A nebylo, jak bejt mělo. Byl král. A tomu se muselo říkat, že je, jak není, a není, jak je. A ten král měl jednoho sloužícího, který chtěl jeho podaným pomoci a zároveň nechtěl být o hlavu kratší. Tak to spojil. Sloužil králi tak, že mu ve skutečnosti škodil. Prostě dělal šaška. Jenže podaný v tom království nevěděli, že ten šašek hraje dvojí hru. A když ten král jednoho dne nechal popravit těch pár, co o tom vědělo, nikdo z podaných už šaškovi nevěří ani slovo. Zaslinám. To nebylo v režii. Někdo se asi bojí. Těch slov, co tu říkám. Někdo se bojí smíchu. A co, abychom se báli taky? Já jsem se tu mezi tím potmě dostal ke klavíru. A zaspívám vám písničku, kterou umím i potmě. Zhaslo světlo. Je tu tma. Ono ale i potmě hrát se má. Je to jenom nehoda. A nehoda je epizoda. Když o můj život zájem je, když oni jdou po mně či po tobě,

0: Takhle nás trápíte, horáček. Jako bychom měli na práci jenom vás. Já vám vážně nerozumím. Napřed souhlasíte, pak nám na jevišti zbojničíte. Co pak to má nějaký smysl? No. Podívejte se. Vy nám tady podepíšete takové malé prohlášení protisk. A my na všechno zapomeneme. To snad je seriózní návrh, ne? Tak co vy na to? Ani si to nepřečtete?
1: Kdybych to podepsal, tak si stejně už nezahraju.
0: Ale to už nechte na nás, herr Horáček. Možná, že nám trochu pomůžete nějakou tou službičkou, nechť vás. Bude z vás zase hvězda kabaretu. Tak co?
1: To nejde.
0: No, jak myslíte? My vás do ničeho nutit nebudeme. Odlišné názory my plně respektujeme.
2: Při druhém výslechu na mě vytáhnul ten papír, co jsme podepsali tenkrát v 39. o tom, že budeme dbát na zachování klidu a pořádku v hledišti. Ha? To stačilo, aby dali do všech novin prohlášení o mé loajalitě.
3: No, to číslo jsem taky prodával.
2: Přidali tam ještě, že jsem prokázal říši v protektorátu neocenitelné služby. Mm-hmm. A pustili mě. Což bylo na tom to nejhorší. Lidi si dokonce mysleli, že jsem já udal Karla a celou skupinu.
3: Ale počkej, Přemku, to je přeci nesmysl. Vždyť tě lidi nějaký ten rok snad znali, ne?
2: No, ale rychle mě přestávali znát. No, jak jsem jí mohl vysvětlit, že jsem živej a zdravej a na svobodě jedinej? Velice elegantně mě vyřídili.
3: Ale lidi znali i nácky, ne? Že jsou schopni každého svinstva. A vůbec, jak mi vysvětlíš, že já ti to věřím?
2: To je právě to. Ono se s lidma něco stalo za ty dva roky. Vždyť si to viděl na vlastní oči s tím vrátným. A v kabaretu se jim to dokonce hodilo. Mohli dál hrát v klidu a pořádku. A ještě vypadat jako vlastenci, kteří se dyštancujou od zrádce. Já rozumíš, jsem byl pro ně nepřijatelný, poněvadž věděli, že kdybych hrál, snažil bych se nějak přesvědčit lidi v hledišti, že to není pravda. Na to by určitě nebyl klid a pořádek. A oni by mohli brzy nehrát. Jako zrádce jsem byl pro ně ovšem terno. Mohli dál vlastenecky bojovat s pěvem a tancem v říšském kabaretu, říkat nerušeně fóry o paní a služce. Já jsem definitivně pochopil, že v žádným fašistickým režimu nemůže existovat nic, co by bylo jen trochu šmrncnutý kumštem.
3: No, on i v obyčejný život může být tak trochu šmrncnutý kumštem, ne? Hele, Přemo, já si myslím, že ty bys měl teďka začít někde pracovat. Věděl bych o jednom fleku.
2: Prosím tě, no, ty, že bys...
3: Co bys tomu říkal dělat u tramvaje, teda napřed v remíze?
2: Co bych, prosím tě, já dělal u tramvaje?
3: No, mám tam pár dobrých známých.

0: 51-0, končíme.
1: Hned posílám z Dendu.
2: Ahoj, Emile.
0: Ahoj.
2: Kde buch, Franto?
1: Nazdar.
3: Panové, co se tváříte jak propíchnutá meruna? Nechtějte mě namluvit, že se máte špatně.
1: Ale jeňo, nepravoko.
4: Kluci, mám nejnovější zprávy z východní fronty. Nebojte se, to je kamarád, Přemek. Víte, na co vůdce zapomněl? Že Rusové jsou tak pohostinej národ, že jim nejdřív celou zemi ukážou a pak je doprovodí až domů. Jo, a to víte, co teď znamená SA?
3: Ne.
4: Sibirien aspirantů. A SS? Sibesuchot.
5: Ty nový tanky, co tam budou nasazovat, se budou jmenovat Der Panther. A víte proč? Protože tam všechny zařvou.
4: A nemusí se bát ani ruskýho sněhu. Projedou totiž všechno.
6: A mají mít poloviční spotřebu paliva jen na cestu tam.
1: Emile, zatáhni 51-20 na trojku.
2: Jo, jo, jo. Počkej ještě, Jeňo. Něco ti pak musím říct.
1: Jsme zpátky.
3: Vidíš to? Dneska můžeš dělat komika skoro všude. I bez reflektorů. No to je taky odboj, ne?
7: To jo. To je to jediné, co my umíme. Zalíst a šuškat si někde stranou vtipy.
3: No a on takovej správný fór, umístěný ve správnou chvíli a na správném místě, no co taky můžeme jinýho dělat? My přeci nemůžeme těm Němcům říct, heleďte se, vypadněte! I s těma vašima novejma pořádkama. To nejde. Dali jsme se na humor, tak musíme pracovat. No jistě. Někdo ty fóry musí šířit a někdo je musí taky vymýšlet, víš? Třeba ten s tou poloviční spotřebou na cestu tam, ten si mi docela povede.
7: Neříkej mi, že je to tvůj...
3: Je? Víš, co je to za radost, když se ti to takhle vrátí? To je ti skoro lepší pocit, než říct to na jevišti. A to bys nevěřil, jak to jde rychle. Ráno tě to napadne, v poledne to uzná půlka Prahy, večer je to na venkově a druhý den v Brně. Kamaráde, on se teď skoro celý protektorát stal takovým jedním velkým a spřízněným hledištěm. To je radost dělat.
7: Je, nazdar, Jeňo, pozdě. To už víš, že se Ada bude ženit.
3: A dík?
7: Jo, bere si Japonku a ta se jmenuje Sík Foč. A jaký rozdíl je mezi nemluvnětem a říši, to přece víš.
3: Ne.
7: Nemluvně se napřed podělá a pak se rozvine. A říše se napřed rozvine a pak se teprve podělá.
3: Počkej s tím, dáme do klucí. Ahoj.
7: Ahoj.
3: Klucí. No. Víte, k čemu došlo, když Ada v trh konečně nastali, ne? Evropa je v jiném stavu. Bude mít malý Německo.
6: Rozdíl mezi generálem Rommelem a hodinkami znáte,
3: ne?
6: No, hodinky jdou dopředu a dělají tik-tak. A Rommel jde dozadu a dělá, že je tak-tik.
7: A to víte o tom nařízení, že v Praze se bude od nového roku zvonit poledne 24krát? Napřed 12krát německy a pak teprve česky.
4: A Baťa bude šít dvojjazyčný boty.
7: A budou se s konečnou platností přejmenovávat ulice a čtvrti.
3: Jak?
7: Například Myslíkova ulice bude Špekulírstráse.
6: A Strašnice Bububuštat.
4: Jo a Podbaba Untergrozmutrstat.
6: A Křižovnická Krucifix Štráse.
8: Já totiž umím naštěstí německy jako česky. Já měl ve škole z němčiny 4 a z češtiny také 4.
4: No ono, německy náhodou to nic není. Třeba teta se řekne Dietante a Strejda?
8: Dertant? Der tento.
4: Jo, on byl Teuton, tento. No on pocházel až z 3. kolena Brunhildy.
8: Ona, jo? Ta Brunhilda měla 3 kolena.
6: A jak potom nosila ty svoje stehna? Na čem? Kolik měla holení?
4: Na co by ona měla holení? Ona si nechala růst bíbra.
8: Tak ona nosila stehna na fouse.
7: To byla pěkná zrůdička. Z toho muselo pojít teda pěkný plemen.

V italské loterii zřídili památník rybě Gambuzii, která se svou užitečností stala dobrodiním kraje. V Belgii odhalili pomník poštovním holubům za služby, jež prokázali belgické armádě v letech 1914 až 18. Francie nechala postavit na věčnou památku pařížských taxikářů taxík do invalidovny, aby ocenila jejich zásluhy v první světové válce, když maršál Gallieni musel provést naléhavé přesuny armády na záchranu Paříže. V Čechách asi nikdy nebude stát pomník dívky s cukajícími koutky, přimouřenýma očima a prstem na ústech. Pomník válečné anekdotě. Ale možná, že ještě zaslechnete tuto anekdotu. Na Bucův rozkaz propátrala tajná policie v největší akci svých dějin celý protektorát, aby dopadla původce pobuřujících anekdot, když byl konečně stařík z lesní samoty předveden do hlavního stanu. Vůdce se na něj osopil, co si to dovoluješ. My jdeme od úspěchu k úspěchu. Vítězíme na všech frontách, stvořili jsme nového člověka. Ty tvoje anekdoty nám kazí bojovou morálku. Morálku, usmál se stařík, to je vtip. Ale ten není ode mne.

0: Vítejte u pravidelného pátečního vysílání pořadu Jsme ve válce. V následující hodině se společně s bezpečnostním analytikem Janem Schneiderem podíváme pod povrch klíčových událostí, které v posledních týdnech rezonují českou i mezinárodní scénou. V první polovině pořadu se zaměříme na domácí politiku a fungování řízení státu. Probereme prohlubování podpory Ukrajině a položíme si otázku, zda jsou tyto kroky v souladu s mandátem, který vládní strany získaly od voličů. Zanalyzujeme situaci kolem Evropské protiraketové koalice, o které premiér podle svých slov do poslední chvíle nevěděl, a zeptáme se, jak funguje bezpečnostní aparát. Dotkneme se také sporu mezi prezidentem a vládou u ústavního soudu ohledně zastupování na summitech NATO. Přepisuje se tím dosavadní výklad české ústavy? Ve druhé části se vydáme na mezinárodní pole. Zhodnotíme diplomatická jednání mezi Spojenými státy a Ruskem i postoj české diplomacie k řešení konfliktu. Podíváme se na Blízký východ, kde po incidentu s vrtulníkem Apache opět vzrostlo napětí mezi Spojenými státy a Íránem, a rozebereme styl krizové komunikace Donalda Trumpa. A na závěr se podíváme na ústavní změny v Maďarsku. Posilují demokratickou odpovědnost nebo směřují k nebezpečné koncentraci moci? Čeká nás hodina věcných odpovědí na otázky, které hýbou dnešním světem. A já už se těším, stejně jako řada z vás určitě, na Jana Schneidera, se kterým se právě teď spojím do Havlíčkova Brodu. Já tě zdravím, Honzo, hezký večer.
1: Hezký večer, spojení funguje.
0: Spojení funguje, tak můžeme jít hned na první otázku. Porušení slibů, prohlubování partnerství, spojenectví a podpoře Ukrajiny. To je první téma, které jsme si zvolili jako otvírák dnešního pořadu, protože řada z nás, řada voličů si volila tuto vládu s naprosto opačným záměrem, a to s tím, že nejenom, že skončí muniční iniciativa, neskončila, ale už do ní aspoň nedáváme peníze, tak teď jsme se dozvěděli, že po setkání ukrajinského ministra zahraničních věcí Andreje Sibihy s naším ministrem zahraničních věcí Petrem Macinkou nám Andrej Sibiha poděkoval za prohlubování obranné spolupráce, poděkoval nám za, to mě až zarazilo, musím říct, neochvějnou podporu při vstupu Ukrajiny do Evropské unie, a pokud bych měla pokračovat dalším výčtem, tak to je finanční podpora, podpora v energetických energoprojektech nebo také příprava firem na rekonstrukci Ukrajiny a tak dále. Takže já se tě ptám, plní tato vláda sliby, které dala svým voličům, nebo jsou to pouze proklamace? Jak se na to máme dívat?
1: Já bych tu otázku rozdělil na dvě oblasti, na tu civilní a vojenskou. Co se té vojenské týče, tam mně přijde, že spousta těch věcí je jenom prostě nominálně, že, jak se říká, slibem neurazíš, že pro tu vládu není snadné vyvléct republiku z těch závazků, do kterých ji zatáhla vláda předchozí. Takže dělají, co můžou. Možná ten směr je takovej, že to je takový trošku oslabování, nicméně s tím předvolebním slibem to je v rozporu, že se to vlastně neděje, nenastala ta situace. Možná to k ní směřuje. Každopádně je asi dobře tu vládu kriticky tlačit a připomínat ty předvolební sliby. To je, co se té vojenské oblasti týče. Co se té civilní oblasti týče, tam naopak si myslím, že možná to takové falírování vlády znamená držet si na té Ukrajině jako dobrý přístup, protože ta obnova Ukrajiny, bohužel, prostě je to hloupý to říkat, ale prostě je to bohovský kšeft. A proč by naše firmy měly zůstat stranou, protože budování prostě, nebo oprava té civilní infrastruktury je činnost bohulibá. Takže tam si myslím, že je dobře držet si ty dveře přiotevřené, nezavírat je. Takže možná proto je prostě takový ten, ta disonance mezi tím slibem a tou realitou ohledně té vojenské části, vojenské spolupráce, potřeba do jisté míry k tomu, abychom mohli potom se podílet na té rekonstrukci té civilní infrastruktury.
0: Teď se tě zeptám na, já jsem to zmínila, zdůraznila jsem to, protože to tady mám napsané v uvozovkách, neochvějná podpora vstupu Ukrajiny do Evropské unie. Já si myslím, že je to otázka, kterou by vláda vůbec neměla ani ústy ministra zahraničních věcí vyslovovat, protože o tom neproběhla debata. Já si myslím, že to je věc, která by měla proběhnout na půdě sněmovny, na půdě parlamentu. A pokud já vím, tak nic takového jsme před volbami od naší nové vlády neslyšeli. Od těch koaličních stran.
1: Já to beru zase takovou upatlanou diplomacii, podle představ Macinky, on přece jenom je to mladý diplomat, učí se a někdy to asi, někdy mu to prostě moc nejde. Tohle mě připomíná takový ty, my si to pamatujeme, že o ten nerozborné přátelství a neochvějné spolupráce a to všechno známe, takže nám to přijde opravdu trapný až hloupý. Na druhou stranu zase to jsou jenom slova, až dojde k nějakému lámání chleba, co se týče té Ukrajiny, tak možná zjistíme, že se dáme na stranu Polska, protože to Polsko jako se s těmi výhradami netají a že stát prostě začne zaujímat takový rozumnější stanoviska. Já si myslím právě, že o tom asi to jsou takové otázky, jako jestli se o tom prostě má příliš mluvit, nebo se to nechat během běhu času, protože to jsou takový jemný diplomatický manévry. Já si myslím, že se pak k těm Polákům přidáme a že z tohohle nerozborného, neochvějného slibu prostě asi nic nebude.
0: No, dneska jsem četla úplnou novinku zprávu, že se štěpil PiS, že se rozešla to křídlo Kačinského od Moravického. Tam to bude ještě zajímavý, ale jinak ještě chci podotknout, že si mě teda odhalil naprosto přesně s tou neochvějnou podporou, protože já si to opravdu pamatuju stejně jako ty se Sovětským svazem na věčné časy, neochvějná podpora, tady tyto proklamace. Ale ještě poslední otázku k tomu poslednímu tématu mám. Chtěla bych se tě zeptat, jestli si myslíš, že nám hrozí nějaká rizika, když si čteme, že se bude prohlubovat obranné partnerství, což samozřejmě se vracím zase zpátky ke zbraním a k tomu, co si můžeme číst už dneska veřejně v médiích, jako o tom koloběhu těch zbraní z Ukrajiny a tak dále.
1: Tam si myslím, že by ten proces měl být opravdu striktně opačný, protože vlastně ty vojenské aktivity Ukrajiny, myslím si, že by na místě toho Macinky, který se jeví prostě proamerický, takže by měl i co se týče těch obranných aktivit Ukrajiny zastávat trošku proamerické stanovisko. Je to asi divná věta, ale já ji hnedka vysvětlím. Totiž Ukrajinci bombardují Kaspické ropovodné konzorcium, které je z části vlastněno Američany, a dopravuje ropu evropským odběratelům. A v podstatě tak jako chtějí poškodit Rusy, ale oni Rusové jednak na tom spíš vydělávají, protože ty ceny ropy stoupají a více poškozují prostě ty americké vlastníky, čili ta Ukrajina se chová, řekl bych, trošku zběsile. To znamená, my bychom jí v té o bezpečnostní nebo té vojenské oblasti příliš podporovat neměli, protože tady je vidět, že prostě ty křeče, řekl bych, že to jsou asi závěreční křeče podle toho, jak ten Zelenský už spěchá na to uzavření prostě před tou zimou, prostě, kterou oni nemají v podstatě šanci přežít jako ve zdraví, tak v těch křečích prostě kopou na všechny strany a tady si myslím, že není dobře je v tom podporovat, protože, jak říkám, trpí na tom nejenom evropští odběratelé, ale i američtí vlastníci nebo spolumajitelé toho Kaspického ropného konzorcia.
0: Já jsem ráda, že si nám teďka nechal nahlídnout po tu pokličku, protože my žijeme opravdu v takových těch politických jakýchsi proklamacích a ty si nám teďka nechal nakoupnout do toho našeho partnerství se Spojenými státy. Pojďme dál, jestli už tomuto nic nemáš, protože já si myslím, že to, co teďka otevřeme, tak to mě opravdu zaujalo. Protože já si myslím, že muselo být pro Andreje Babiše, který se účastnil jednání koalice ochotných v Paříži na rozdíl například od Slovenska, o kterém jsme se dneska dozvěděli, že bylo neoprávněně zařazeno do té koalice ochotných a dneska se vůči tomu Robert Fico vymezil, tak my jsme se toho účastnili, ale Andrej Babiš tam byl zřejmě velmi překvapen, když to řeknu kulantně, z toho, že se mělo jednat o koalici právě těch protiraketových systémů, jak už jsem já tady jednou zmínila, že dělat koalici na protibalistické střely a protiraketové systémy je celkem zvláštní, ale že byl překvapen, že o tom nejednal s ministerstvem obrany, dokonce to nebylo ani zařazeno na jednání Bezpečnostní rady státu a my jsme se dozvěděli, že ministerstvo obrany tuto informaci o tom, že takováto koalice má vzniknout, vědělo už od května. Tak tady mě bude opravdu zajímat, co nám k tomu řekneš, jak se na to díváš ty.
1: No, já bych tady připomněl slova, když tak řeknu, mého prvního ministra, Pavla Bratinky, který vždycky říkal, když čtu noviny, musím si uvědomit, že pouze čtu noviny. Otázka je, jestli to má, nebo co to má společného s realitou a jestli to vůbec má něco společného s realitou. Čili my se můžeme bavit o tom, co proběhlo v těch médiích. Tam Babiš řekl, že o tom nevěděl. No, možná o tom věděl, možná spolu na té vládě taky hrajou nějaké hry, možná jenom dělal prostě, že o tom nevěděl. Na druhou stranu těch různých iniciativ je tolik, a to má Zuna pravdu, že je těžký se v tom někdy vyznat, protože tady jsme měli jakousi protidronovou iniciativu, teď je protibalistický akt, který se teda podle Babiše to považuje za jakousi prázdnou deklaraci. Reálně v podstatě jde jenom o to někde udělat zdroj, najít zdroj peněz a ten si rozdělit. Ono reálně z toho nic moc nebude, co se týče nějakých zvýšení obrany schopnosti Ukrajiny. Prostě tady jde o veliký kšeft. Čili to může být i v pozadí toho, jestli ten Zuna je zase napojený na, nepochybně bude mít blíž na určitý části vojensko-průmyslového komplexu, než jsou jiný, tam prostě ta rvačka mezi těmi zbrojaři je naprosto nelítostná, čili on si klidně dovolí i třeba pozdržet určitou informaci nebo ji nedat. Ale jak říkám, je v tom asi veliký chaos, dá se to zabalit do mnoha dalších řečí. Navíc Babiš vlastně vystupuje s tím Europatriotem, to je zase další iniciativa, čili ono v tom se vyznat prostě, aby se v tom čert vyznal, takhle se to řekne. Je to zajímavý prostě ten protibalistický akt koalice ochotných, že jo, ve který teda ty Slováci nejsou, protože oni se tam, jak jsem zjistil, v intencích toho protibalistického aktu bylo, že by měly být montovny raket v Čechách a na Slovensku. To znamená, že někdo by z toho měl peníze, ale z nás by se staly válečné cíle. Jo? Čili to asi se nedivím, že se ten Fico velice ohradil. Pak tam bylo něco o stěhování toho velitelství NATO z Ramsteinu do Polska. Tam vzniknul samozřejmě velký odpor, protože my budeme zváčit s těma Rusama hubou, ale prostě blíž nepůjdem. Možná to odnesou Rumuni, protože ty tam mají teďka nadirigovanou vládu, která se vlastně asi nemůže příliš bránit, ale budou jako saframensky blízko tomu Rusku, či najednou ten pach té krve je cítit, prostě oni nechtějí k tomu, oni chtějí válčit z dálky a hodně z toho mít peněz. Proto si myslím, že je celkem předčasný si myslet, že mluvíme o realitě, my mluvíme o těch nějakých mediálních, o těch hrátkách, jak se projevují v médiích. Jo. Ale jestli to má něco společného s realitou, nebo co, do jaké míry, To já si dávám jako veliký otazník.
0: Jistě, že jsme teďka v rovině spekulací, protože na Bezpečnostní radu státu chodí prezident Pavel, který veškeré naše zbrojařské aktivity a všechno, co se týče kolem toho, té války, tak samozřejmě mohutně podporuje. Tak ti říkám, že jsme v rovině spekulací, jestli to nebylo řečeno, že to Andrej Babiš zveřejnil, že o tom prakticky nevěděl. Je to zajímavé, budeme to sledovat, bude to mít nějaký vývoj, ale já se teda bojím toho, aby jsme, tak jak nám říkají, že jsme ten východ, tou periferii, mluvil o tom Jaroslav Štefec, kterého ty samozřejmě dobře znáš i s tebou na debatě ve Slovenském domě. Takže jestli už k tomuhle tomu nic nemáme, tak můžeme jít dál.
1: Já bych ještě k tomu trošku zase udělal takový dvě poznámečky. Jo. Přemýšlel jsem nad tím, jestli ten ministr opravdu třeba toho premiéra podrazil, tak mě napadlo, může toho z únu vyhodit. Co by na to řeklo SPD? A další věc, odvolal by ho prezident, protože prezident s tím z únou jsou spíš nějak
0: Partneři.
1: partneři. Jo. Takže, a co by na to zbrojaři? Takže ten manévrovací prostor premiéra je asi opravdu malý, takže možná proto z toho nedělá žádný velký vlny. A potom další věc, tohle to jsou podle mýho soudu prostě jenom takový řeči, který mají za účel udělat takový ty finanční vlny někam dostat a od jiných jinam. Co se týče skutečných bezpečnostních informací, to si myslím, že by premiérovi nikdo nezatajil, jo, ani na té brzce nikde. Takže proto si myslím, že tady tyhle ty informace jsou v podstatě takový, že tady jde spíš o ten biznis než o bezpečnost.
0: Rozumím. Aby se vyhodila nějaká informace a oni se mezi sebou začali nějakým způsobem dohadovat. Já tomu rozumím. Něco takového, už když se začínala muniční iniciativa, probíhalo na půdě Cevra, kdy jsme se to dozvěděli z deníku N. A ano, máš pravdu. Takže pojďme tedy k tomu ústavnímu soudu, ke kompetenční žalobě, protože vlastně vláda nás seznámila na internetu, visí 81 stránkový dokument jako výhrad vůči ústavnímu soudu, vůči tomu, jak přijalo to předběžné opatření. A prezident se ve své kompetenční žalobě k ústavnímu soudu, jak se na ní obrátil, obrací jak na jakousi zvykovost. A vláda tady oponuje tím, že ta zvykovost, že to bylo dáno tím, že v podstatě vždy rozhodovala vláda. Každý tento akt, jak to, že následovala jich řada za sebou, stále stejný, vždy byla na základě rozhodnutí a hlasování vlády jako celku. Co ty si myslíš o tom, jaký to bude mít vývoj, protože vím, že jsme se bavili o tom, že se na to připravil, takže jsem zvědavá, co mi řekneš.
1: No, myslím si, že ta vládní argumentace je naprosto přesná, že tady je zaměněna příčina a následek, čili to, co následovalo, nebylo příčinou. Prostě ano, velmi přesný. Jsem velice rád, že vláda tomu věnovala takovou péči, protože si myslím, že tady se trošku je taková hranice, že se bude docela významně to bude předznamenávat jako další vývoj, jestli půjdeme v nějakých ústavních, předvídatelných ústavních kolejích, anebo jestli se tady prostě z toho stane taková, jak se říká, cochcárna. Myslím si, že ústavní soud prostě šel nejen za hranice, ale taky vybočil mimo ně, jo? Protože on dal vlastně, jak se to říká, prezident dal, ústavní soud vydal rozhodnutí, které ústavní soud u kompetenční žaloby nemůže učinit, to předběžné opatření, ale ústavní soud přesto prezidentovi vyhověl, když rozhodl, jakoby prezident podal ústavní stížnost. Ale na tu zase prezident právo nemá. Čili to je skutečně zmatek a já si myslím, úplně drze jako občan si myslím, že pokud ústavní soud nerozhodne v intencích toho, co píše vláda, tak je v podstatě povinností vlády to nerespektovat. Jo, tady si myslím, že prostě je celkem ta argumentace tak jasná, že tady se nemůžeme řídit prostě nějakými takovými hladkými řečičkami o ústavních, závazných ústavních zvicích a tak dál. To je totiž, mě tady napad takový Chestertonův bon mot krásnej, jestli se může politická praxe stát závazným ústavním pravidlem. A Gilbert K. Chesterton na to říká, univerzitní hodnostář má pokračovat ve svých všech svých špatných zvicích tak dlouho, až z nich udělá část britské ústavy. Jo, to si myslím, že je opravdu dotažený dokonce, protože tady opravdu se musí oddělit zrno od plev, prostě ústavní argumentace od nějakých těch pavlačových řečí. On ostatně ten Baxa to opravdu, jako si myslím, jak se říká česky, pohnojil, protože když omlouval tu Šámalovo procesní pochybení, naprosto nepochybný procesní pochybení, když ústavní soud opomene vyzvat k vyjádření jednu procesní stranu, to je tragédie prostě. To, já nevím, co chtějí pak tady, aby se v tom státě dělo. A on říká, že vlastně to bylo, postoje vlády byly dostatečně zjevné ve veřejném prostoru, takže nebylo nutné schánět, jo? To znamená ve veřejném prostoru, to znamená po pavlačích, nebo kde to bylo po veřejném prostoru známý. Oni pavlačoví řeči jsou brány jako vyjádření vlády procesní. To je neuvěřitelný prostě, co oni z toho, jak to zahnojili, takže já se domnívám, že tady je potřeba udělat jasno. Dokonce jsem četl už i takovej výrok, tady nějaký novinář napíše, že prý prezident má podle ústavy právo na schůzky s těmi ministry.
0: Ano.
1: A on si plete slovo schůze a schůzka, protože podle ústavy on má právo chodit na schůze vlády, schůze parlamentu, ale o schůzkách tam není vůbec řeč. Tak je vidět, jak tam prostě oni se snaží tu výklad ústavy posouvat podle svého a tomu je potřeba prostě vystavit jako naprosto tvrdou stopku a já jsem proto, aby prostě ta vláda se velice výrazně postavila proti tomu, kdyby ústavní soud se chtěl prostě vysmívat ústavě.
0: Já jsem četla Jindřicha Reichla, který říkal, že oni vlastně té vládě upřeli to právo na ten spravedlivý jakýsi proces tady v tomhletom, ale ještě mně se moc líbilo, že jsi zmínil toho Chestertona, protože já v této věci taky poslouchám Michala Šantovského, známého překladatele a člověka, který často používá i v této věci a vůbec, co se týče naší ústavy, tak anglický parlament, což je něco úplně jiného. Já si myslím, že se dozvíme ještě spoustu bizarních věcí do toho podzimu, tady v této věci, ale já se tě chci zeptat ještě na takovou věc, která by možná mohla zajímat diváky, protože zajímá taky mě. Já se tě chci zeptat, my tu máme zákon o soudech a soudcích. A v tom zákoně se přesně píše, abych musela parafrázovat ten paragraf, že v podstatě soudce nemůže být aktivistický, nemůže podporovat nějaký politický aktivismus. A když se podíváme na to, že oni pořád opozice mluví o tom, že jsou zpochybňovány instituce. A jak se má veřejnost dívat na to, že máme v čele ústavního soudu člověka, který od roku 2019 chodí na demonstrace milionů chvílek, do dneška je jeho žena finančně podporuje. A přitom máme na to zákon, který to zakazuje. Jak je možné, že se ještě nikdo neozval, že to necháme být, že v podstatě se díváme na něco a říkáme si, jak je to možné, jak to, že se nikdo neohradí.
1: Tady by asi bylo potřeba vlastně ty soudní aktivisty pohnat před soud právě na základě toho ustanovení zákona, jak říkáš, protože tady není ani možný, ani potřeba ten ústavní soud zpochybňovat z aktivismu, protože on se zpochybňuje sám. Jo. Čili tam, jak si ta vina není na straně těch, kteří to reflektují, prostě to, co se odehrává. Takhle.
0: Tak jo, tak já ti děkuji, jestli můžeme teda jít dál?
1: No.
0: V Manile se sešel Marco Rubio, ministr zahraničních věcí Spojených států, se Sergejem Lavrovem. Byla to jejich schůzka po delší době, tuším, že naposledy se sešli někdy minulý rok, tuším, že na podzim. A jednali o samozřejmě o situaci na té, v té v rámci té rusko-ukrajinské válce toho konfliktu. To jejich jednání trvalo 35 minut a prakticky z nich z té schůzky nevzešlo žádné nějaký konkrétní výstup. Pouze jsme měli se Sergeje Lavrova, který byl v tom výstupu, v tom svém hodnocení té schůzky rozvláčnější, dojem z toho, že se Rusové opírají o jednání v Anchorage, které proběhlo na Aljašce minulý rok v srpnu. Jenomže v Anchorage nebylo písemně uzavřené prakticky vůbec nic. Jak si máme tady tuto schůzku vyložit, protože ještě chci doplnit jednu věc, že o tu schůzku vlastně požádali Spojené státy.
1: Já mám za to, že Spojené státy pouze jaksi mediálně prodávají své aktivity a vydávají je za snahu se dohodnout. Ono scházet se a jevit snahu se dohodnout jsou dvě rozdílné věci. A já tady zmíním ještě jednu věc, udělám zároveň dopředu reklamu. Ivo Lukáš a syn vydají knížku Scotta Rittera. Já jsem teďka měl tu čest k tomu psát doslov a Scott Ritter tam právě popisuje ten americký přístup k těm odzbrojovacím jednáním a tam to je v podstatě takový nedospělý, jo, takový ty pubertální hádky, co je tvoje, to je moje a co je moje, do toho ti nic není, jo, čili prostě vy uděláte tohle a tohle a přitom on tam vypisuje prostě, co ten vyjednávač přitom opomněl, co zamlčel, co překroutil a tak dál. Čili tohle to vidím v těchto těch intencích, prostě ta americká diplomacie je opravdu tak jako na velmi nízké úrovni, když si to porovnáme prostě s tou velkou postavou toho Lavrova, tak se celkem ani nedivím, že tam s ním nechtěl trávit moc času, protože zjistil, že tam jde jenom asi o zářez na pažbě, že se zase prostě s ním potkal už po páté, prostě, ale vůbec k ničemu to nebylo. To znamená, že oni hrají zřejmě před těmi volbami v Americe podzimními, že se snaží prostě před těma lidma se ukázat, jako že jsou prostě mírotvorci a kde si, co si. A ty Rusové tam prostě sloužejí jenom jako takový záminka, jako že se s nima potkají a oni to tam budou prodávat a že se prostě na ničem nedohodli, to oni zase hodí na Rusy, že Rusové tadyhle. Ano, Rusové samozřejmě hájí své bezpečnostní zájmy podobně, jako by je hájili Spojené státy, kdyby se jim něco dělo v Mexiku nebo v Kanadě. Nebo na Kubě, to si pamatuju, když se dělo na Kubě, tak to bylo zlé.
0: Jasně, já jsem dneska poslouchala krátký dokument, byl to slovenský dokument, kdy oni říkají, že Rusové už prakticky nechtějí ustupovat ze svých územních požadavků a teďka probíhá taková jakási ta zdržovací fáze a ty si mi to teďka velice skvěle doplnil, ano, Amerika má před volbami, ale já se tě v té souvislosti chci zeptat, protože jsme všichni zaznamenali, že náš ministr zahraničních věcí Petr Macinka přijal novou velvyslankyni z Ruské federace a vyslovil se před ní, že vlastně očekává od Moskvy krok, že ta válka probíhá na území Ukrajiny, válka Ruska probíhá na území Ukrajiny. On žádá to, že by se ta válka měla ukončit, že si uvědomuje, že potom budou trvat dlouhá samozřejmě jednání, ale já nevím, jestli z toho má mít pocit, že žádá o příměří, protože to není žádné řešení. Co si o tom máme myslet? Jak se na to díváš ty?
1: Já bych to napadl, protože to, jestli to je ukrajinské území, je sporné. Prostě ty republiky vyhlásily svoji samostatnost v souladu jaksi s mezinárodními pravidly, akorát, že je skoro nikdo neuznal, ale to je celkem jedno. U toho Kosova ten problém je velice podobný. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, která to podporuje, současná protiruskojazyčné aktivita ukrajinských zákonodárců, to je prostě něco děsivého, tam jsou pokutováni prostě pokud promluví na veřejnosti rusky, čili oni skutečně to ruskojazyčné území prostě nemůžou počítat do Ukrajiny, prostě sami se ho zbavují tím způsobem, jo. A další věc je Macinka, ano, připadá mně to takový prostě zase takový nevyzrálý, to, co on říká, protože pakliže se nebudeme zabývat příčinami konfliktu, nemůžeme se dostat k nějakému rozumnému ukončení. A ty příčiny konfliktu na tom se prostě shodují od Břežinského přes Kissingera prostě a Jacka Matlocka a mnoho Kennan a další říkají, ano, příčinou bylo rozšiřování NATO, čili je potřeba, dokud nevemou vážně bezpečnostní zájmy Ruska, tak se nemůžeme nikam dostat. Proto z toho vychází, že oni, ty Rusové, obtížně, ale furt dobíjejí prostě ten bezpečnostní, ten opevněný pás, který byl vlastně obsahoval ty vojenské instalace, které by jim byly nebezpečné. Čili jim je to v podstatě nejedno. Samozřejmě, že to tlačí ten čas taky, ale zdaleka nespěchají tak jako Ukrajina, kterou tlačí prostě ta přicházející zima, tak oni prostě musí tento bezpečnostní pás dobít, oni ten Donbas prostě musí dobít, jinak nebudou ty jejich bezpečnostní záruky zajištěny.
0: Ještě se zeptám jenom na takovou zajímavost, a to je to, že nová paní velvyslankyně Ruské federace, já teďka nemůžu najít její jméno, tak tato nová paní velvyslankyně studovala u nás, je to Anna Ponomarjovová a má velmi dobrou znalost našich českých reálí, žila tady dlouho, umí mluvit dobře česky, myslí si, že to trošku obrousí hrany a trošku to, jestli ten záměr vyslat tuto paní velvyslankyni byl jakýsi možný pokus o to přiblížit se navzájem trošku víc.
1: Každopádně to je nesmírně inteligentní způsob diplomacie, poslat tam člověka, který prostě o té zemi něco ví, který na to nekouká jako z jara. Já, když jsem dělal tenkrát na vládě, tak jsem měl možnost mluvit s některými diplomaty, kteří prostě uměli česky. A to bylo úplně jiná písnička, protože on s tou češtinou přece jenom se o té zemi, o těch reáliích, o té psychologii prostě něco dozví. A tady bych řekl, že z ruské strany jsou všechny předpoklady, že se k nám skutečně nechovají jako k nepřátelské zemi, chovají se pouze k nám jako k zemi, která není přátelská. Jo? Takže tady bych řekl, že to je velmi dokonalá ilustrace a teď jde o to, jestli my budeme schopni, já to vidím jako velikou příležitost, jestli toho budeme schopni využít, anebo jestli budeme jako blbečci zase jenom poštěkávat proti Rusku.
0: Tak zatím to vypadá neutrálně, takže já budu doufat. A pojďme na další téma, pokud nemáš tady k tomu to už nic, tak pojďme na téma, které se týká Blízkého východu a to je eskalace tohoto konfliktu, této války, protože došlo k sestřelení amerického vrtulníku Apache a my jsme teďka svědky toho, jakéhosi, já snad ani nemůžu říct slova nedorozumění, jako asi silného střetu mezi Amerikou a Iránem ve smyslu, jak se tady tato věc odehrála a Donald Trump vystupuje na svých sociálních sítích a vůbec médiích velmi, velmi útočně směrem k Iránu, že by to mohlo celou tu situaci už tak vypjatou zhoršit. Co ty si o tom myslíš, že to strategie, tady tahle ta retorika Donalda Trumpa, co o tom můžeme očekávat? Zhorší se ta situace, protože všichni se samozřejmě, hlavně biznis, dívá do Hormuzského průlivu a jak to tam vypadá?
1: Já bych v souvislosti s Donaldem Trumpem při vší úctě nemluvil o strategii, protože si myslím, že ten člověk nemá strategii. Ten má akorát prostě takový ty taktický, operativní, různý úhyby a finty, ale strategii má jedinou. A to je materiální profit. O jeho zisky a zisky jeho klanu se zajímá skutečně už i Securities and Exchange Commission, což je opravdu vážné varování, protože tady to vypadá, že to je pointa veškerého jeho snažení. Co se týče té eskalace v tom Iránu, tam skutečně to byla zase jenom záminka, protože sami Američani říkali, že se neví, proč ten vrtulník spadnul. Mohlo to být tak, jak se říká, ta přátelská palba neboli vlastní sestřelení a tak dál. Čili nemuseli na to reagovat, ale oni na to zareagovali jako vždycky. Zareagují dřív, než se cokoliv prošetří, než se cokoliv dokáže, ale to je už třeba od toho sestřelení toho malajzijského letadla nad Ukrajinou, že to je vždycky, prostě se to nejdřív vychrlí a pak, když se zjistí, že je to jinak, tak to už se objeví na 22. stránce novin a nikoho to nezajímá, protože ta jedovatá slina prostě splnila svůj účel. Tady asi potřeba vidět to, že oni na jednu stranu takhle do sebe mydlej, na druhou stranu probíhají zase utajená jednání. Fotbalisti iránský jedou do Spojených států, prostě je to takový zvláštní. My tady, oni se perou, že jo, Amerika s Ruskem, náš kosmonaut se chystá, prostě při té naší protiruské rétorice se chystá na Bajkonur, o tam tať lítají americký kosmonauti. Prostě je to takový, řekl bych, teatr, kdyby přitom neteklo tolik krve, tak by to bylo teatr, ale tohle to je prostě taková tragikomedie. Člověk si říká, o co vlastně jde, tady přestávají platit pravidla, přestávají platit prostě tradice a jenom se tak jako dost divoce rve o nějaký ten materiální profit. Není mi z toho moc dobře, radši bych viděl prostě nějakou ideu, byť s ním třeba nebudu souhlasit, ale prostě dá se něco uchopit do ruky, ale tady se do ruky vlastně, tady se nedá vzít nikdo za to slovo, protože to slovo jde jednou stranou a druhou stranou jde biznis a je to takový celý vachrlatý, no.
0: Je to, žijeme v obrovském pokrytectví, v obrovském pokryteckém světě a já jsem teďka přemýšlela, že se tě zeptám, jestli můžeme, když vidíme ty agresivní výroky, nebo to, co Donalda Trumpa, nebo to, co píše na své sociální sítě, jestli můžeme mít oporu v tom, aby jsme si mohli udělat nějaký relevantní názor třeba ve zpravodajských službách, ale v tu chvíli si zase okamžitě vzpomenu na válku v Iráku a to, jaké jsme měli zaručené zprávy o zbraní hromadného ničení a tak dále od zpravodajských služeb, takže i tady se asi nemůžeme ničeho chytit.
1: Oni zpravodajské služby můžou poskytovat velice zásadní informace, nebo to, jestli je někdo poslouchá, jestli to někdo chce poslouchat. Jestli tam zase nebude někdo jako Dick Cheney, který tam nad tím analytikem stál a řval na něj, dokud to prostě nenapsal, tak jak se mu to líbilo. Jo, čili ty zpravodajci se můžou rozkrájet, ale prostě k ničemu to není a je to jeden velký zmar. Tam bych chtěl ještě říct k tomu pokrytectví, jo, že oni chtějí Saudskou Arábii přimět k tomu, aby šla do těch abrahamovských dohod, ty abrahamovské dohody. Upřímně řečeno, já beru prostě jako přímo vzor pokrytectví, to je prostě echelon pokrytectví, jo. To je naprosto nesmyslný a od začátku prostě nedůvěryhodný. Ještě je tam jeden prvek zajímavý, oni jim nabízejí civilní jadernou technologii Saudům. V podstatě, jestli

0: vymýšlej, a druhá strana sotva stíhá prostě na to základně reagovat. V podstatě to bude mít výsledek ten, že celý svět je bude slyšet, ale nebude je poslouchat, nebudou si vůbec brát vážně to, co ten Trump řekne, co ty Američani řeknou, protože budou vědět, že to je jednou tak po druhý, tak, čili je to v podstatě, řekl bych, urážlivý, jo, mluvit s těma druhejma tak, že ten druhej prostě neví, co si o tom má myslet, není to kultivovaný stav té diplomacie nebo té mezinárodní politiky. A já se obávám, že nevidíme nějakou cestu ke zlepšení, dokud, bohužel, prostě dokud se nestane něco jako docela vážného.
1: Já ti děkuju a teď já jsem ten dráb, který hlídá ten čas, tak bych se chtěla dostat k Maďarsku, protože jsme to minule našim divákům slíbili a tam prakticky už došlo k tomu, že Péter Maďar, nový předseda vlády, premiér Maďarska, donutil podepsat abdikaci prezidenta Tomáše Sulioka a omezili také mandát poslanců na 12 let, což mě vyvstává v hlavě, jestli je to rozumné, protože se můžeme bavit také o nějakých zkušenostech, že politika je řemeslo a tak dále, ale přikročili ještě k dalšímu kroku, na který já nemám názor, a to je omezení věku u soudců ústavního soudu, který je hraniční na 70 let. A co říkáš tady těmto neuvěřitelným změnám, ale v souvislosti a v kontextu s tím, že v Maďarsku je prezident volený parlamentem?
0: No, já co jsem zaznamenal, tak i Orbánovi kritici si začínají zoufat, že Maďar začíná být opojen mocí. Všechny tyhle kroky, které udělal, jsou naprosto účelový. Tam až těm jejich soudcům zase bude k 70, tak určitě ten zákon jako zrušej a až budou kandidovat do dalších voleb, tak až se zbavějí prostě těch lidí z Fidesu, tak to samozřejmě dají pryč a budou se tvářit prostě jako, že to je v pořádku všechno, že může kandidovat nekonečně krát a že může být soudcem až do smrti a tak dále. A u toho přímo voleného prezidenta, že vlastně nemůže být, co se to klidně udělají, když dokud mají tu ústavní většinu. Co se týče toho prezidenta, já jsem tady přečetl komentář hungaristy Jana Blaška, který vlastně on napsal, že tou kontrasignací svého politického ortelu paradoxně prokázal, že skutečně nebyl k výkonu prezidentské funkce způsobilý. To je tvrdý, ale řekl bych, že na tom asi něco bude, protože já jsem očekával, že ten člověk prostě se tam
1: vydrží
0: a prostě, že ho budou muset vynést silou, jo, odtamtať, protože tohle to prostě není možný. Tím by dokázal samozřejmě, že ten Maďar nemá pravdu, kdyby tam on se trval v odporu. Takže takhle on dokázal, že ten Maďar v podstatě měl pravdu. Co se týče omezení toho věku soudců, no, mně to přijde, kromě toho, že to je účelový, je to taky neúcta ke stáří a neúcta ke stáří je vždycky znamení jako úpadku civilizace. Skutečné civilizace, to je vidět na tom, jak si vážejí starých lidí a to vůbec neznamená to, že nejsme úplně tak jako nejmladší, ale prostě ještě starším, než jsme my, takhle bych to řekl. No a co se týče těch mandátů, no já bych něco na tom viděl, ale úplně jinak. Já bych zakázal konsekventní mandáty. To znamená, že ten člověk, který je poslancem, tak nemůže kandidovat po druhé za sebou, ale s přestávkou může kandidovat nekonečněkrát. Jo? Takovému Marečkovi Bendovi by to určitě moc prospělo. Jo? Že by si ty lidi šli konzumovat ten život podle zákonů, kteří oni jako zákonodárci schválili. Jo, takže by si šli čuchnout k té realitě. To si myslím, že by nebylo tak úplně špatný. Já vím, že by našli tisíc cest, jak to obejít, ale prostě když už, tak bych to viděl v tomhletom, ale tohle to všecko jsou prostě naprostý

0: účelovky. A není to jeden hlas, který se vlastně děsí, že ten Maďar dělá přesně to, co kritizoval na Orbánovi.
1: No, víš, mě si teďka připomněla, že po sítích běhá ten virál vlastně toho rozhovoru Petra Koláře s Václavem Láskou, který já jsem dala asi před půl rokem do streamu z roku 21, kdy on vykládá ty pozice a postavení prezidenta ve chvíli, kdy byl prezidentem Miloš Zeman, úplně jinak. Prakticky to úplně otočil, když je tam dneska Petr Pavel. A ta účelovost je naprosto neuvěřitelná, takže budeme sledovat to Maďarsko, já jsem na to teda sama zvědavá. A jinak, co se týče toho přerušeného výkonu, toho poslaneckého mandátu, to asi možná by to stálo za to, a otázka je, jestli se těm poslancům bude znovu chtít postupovat po těch 4 letech to martyrium. Za mě musím říct, že mě stačilo 2x a dost teda. Já už jsem znovu odmítla kandidovat. Tak, já vidím, že jsme, pokud nemáš ještě něco tady k tomuto tématu, pokud jde o to Maďarsko, budeme to sledovat, protože si myslím, že to bude zajímavé, tak se dívám se na hodinky a chtěla bych poprosit naše diváky, pokud na tebe mají dotazy, témat je určitě spousta, tak jestli by nám mohli poslat své dotazy do režie, a tebe poprosím o knížku, o představení knížky.
0: Posledně jsme mluvili o tom McCarthyismu, že tam došlo k tomu, že v tom Hollywoodu někteří lidé psali pod vypůjčenými identitami, prostě pod cizími jmény. Mm. Já jsem si při té příležitosti vzpomněl na knížku Alexe Koenigsmarka Mezi židlemi aneb hra na Černocha. Ano, to je ona. A napsal jsem k tomu takovou poznámku, protože to bylo o době, kterou já jsem prožil, ale trošku z jiné strany, tak mně to přišlo jako hůl do vody zanořena, zdá se býti zalomena. Čili sledujeme jednu věc, ale ten úhel je maličko jiný. Je to velice oživující četba, protože ten autor je nesmírně inteligentní, nesmírně kreativní a je to poučný, protože on tam píše s takovou lehkostí až anekdoticky o tom. Jo? A nejvíc jsem vlastně se vybublal na tom, když jsem četl ty pasáž o kdysi rozhlasovém seriálu Jak se máte Vondrovi. Tam totiž došlo k tomu, že někteří autoři, třeba Pavel Landovský a další, už se nemohli nikde chytnout a tak pod vypůjčenými jmény psali vlastně scénáře takových těch normalizačních, doslova bych řekl, no, nevím, jestli se to může říct, výkalů, jo, exkrementů. A z druhé strany v samizdatu vycházel kritický sborník a tam literární kritik Honza Lopatka nesmírně kreativním způsobem to strhal, tohle ten seriál, jo. A mně to přišlo zábavný prostě, že vlastně disent dodal ty normalizační scénáře a pak jiný disident to strhal. Takže ten režim byl vlastně prohrál, protože vlastně byl obelstěn, když mu podstrčili texty, které pak sami strhali. Ale o to nejde, to je jenom anekdota. Myslím si, že popis té doby je velice zajímavý a velice dodává plastičnosti tomu, že nic nebylo černého ani bílého. Jo. Velice doporučuji tu knížku.
1: Tak já ti děkuju a teď poprosím do režie, jestli nám můžou poslat otázky.
0: Tak, pane Schneider, už se ví, kdo nahradí Koudelku v BIS. Obávám se, že to Babiš zase prokaučuje. Jeho personální politika je dost slabá. Jourová, Plaga, Metnar, Vojtěch. No, já mám taky strach. Já bych samozřejmě typ velice dobrý měl. Netajím se s tím před panem premiérem. Ale Bůh suď, jaké silokřivky tam budou odehrávat, prostě nevím. Přál bych to nejen jemu, aby se konečně jednou trefil, ale bych to přál prostě všem nám. Tak, nemůžu rozdýchat zatápění dolů. Turek se k tomu nevyjadřuje. Co si zatápění dolů teďka pomůžeš?
1: Mám na mysli, možná na Ostravsku se měli zatopit ty doly.
0: Aha.
1: No.
0: Jo, No, to bych řekl, že dvojnásobně tady kritizuju to Turkovo rozhodnutí prostě odejít z tý, nebo pozastavit výkon té funkce, protože si myslím, že to prostě s dopravní nehodou absolutně nemá co dělat. Mm. A bylo ho tam prostě strašně potřeba. A tohle to, ano, souhlasím, tohle to by měla být jeho starost. Měla by to být starost ale i pana Havlíčka a všech těch, kteří prostě mají rezorty, který potřebují energii, potřebují záložní zdroje energie. Jo. Tohle to prostě není v pořádku. Souhlasím, není to v pořádku. Kdy bude zákon FARA? No, to je velmi pěkná otázka. Já bych byl rád, protože zatím to drží tuhle tu vlajku Jindřich Reichl. Já mu v tom strašně přeju, protože ten vzor skutečně není ruský, jak se mu snaží namítat. Prostě on přepisuje ten starý americký zákon, který je velice dobrý, funkční a účinný. Takže já doufám, že to nezapadne a kdykoliv bude možnost, tak to podpořím a je dobře, že to připomínáte. Dobrý večer. Nic se nezměnilo, protože jak ano, tak motoristi jsou silně proukrajinští. Všechny sliby před volbama byly jen keci v kleci. No, já doufám, že ne úplně všechny. Já si zase myslím, že ta manévrovací schopnost je jedna věc, nebo ten prostor. Druhá věc je zase taková ta předčasná ustrašenost, jo? Takže trošičku by to chtělo asi té energie do toho dát, toho aktivismu v tomto směru, ale ano, zvonku to tak vyzerá, jak se říká, doufám, že pod povrchem prostě ty snahy, jak ta voda pod povrchem bubla a bubla a bubla, až to něco udělá, až to vykotlá prostě, tak já doufám, že není všechno, že není vidět všechno, co se ve skutečnosti děje. Kdy bude referendum? No, musí být, referendum může být, ale velice omezené, to všenárodní, to na to prostě, to drží tu vlajku pouze SPD a to zatím prostě na to nemá, aby to prosadilo, takže je dobře to vzpomínat. Já, co se týče referenda, viděl bych i jedno takové referendum na odvolání, protože když se tam mluví o odvolání prezidenta v Maďarsku, tak tam to není možný, ale u prezidenta, který je přímo volen, by mohl být také plebiscit o jeho odvolání. Jo? A to by mě docela zajímalo, jak by teďka, jestli by jim na hradě nebylo teďka ousko, kdyby ta možnost byla. Tak, od Havlíčka není možné čekat vůbec nic, to víme z minulé vlády, když s ním byli pánové Štěpán a Noveským, že se blíží energetická krize, že se s tím musí něco dělat, tak je poslal do ANO. Poslal je někam pryč. Ano, myslím si, že mám ohledně pana Havlíčka velmi podobně jaksi sevřený žaludek. Havlíček je takový inteligentní Pepa. Oba nemají rádi, nevím, jestli nemají rádi ČR, mají rádi ČR svým způsobem, dej jim o jejich prospěch, to se ne, takhle, to není trestný čin, ale nesmí to převážit určitou míru. Dotaz, k čemu je nám dobře držet si dobré vztahy s kyjevskou nacistickou chuntou? Náckům se nedá věřit, civilní vztahy by měli přerušit, dokud bude Kyjev adorovat nácky. No, ono, to jsou dvě možnosti, buď to udělat nějakou tu sanitární zeď, anebo se snažit tam prosadit určitý vliv. My můžeme tam prosadit spoustu pozitivních věcí, právě když budeme podporovat na Ukrajině ty aktivity, ty strany, které oponují těm nacistickým tendencím. Jo? A nesporně tam jsou. Ta Ukrajina jako není jednotně jako pronacistická nebo banderovská. Jo? Takže podpořit prostě ty snahy, které jdou v tom směru, který je s námi kompatibilní. Krásný večer. Napadla mě taková věc, kdyby sepsal seznam doporučené četby. Věřím, že taková kapacita skvělíček to mám na papíře za pár minut. Ne, to není možné, není to za pár minut, protože doporučené četby by bylo asi několik set a stejně bych to doplňoval prostě a stejně by to nebylo vyčerpané, čili spíš, když budete mít zájem, řekněte, k jakému tématu a já velice rád šáhnu do své bibliotéky. Co u nás dělá albanská mafie? Proč BIS nezasáhne? BIS nemůže zasahovat, BIS pouze poskytuje informace, jak si v předpolí získané zasahuje policie, vede to všecko pánem trestního řízení je státní zastupitelství, na to není nikdy potřeba dobře zapomínat, ale o albánské mafii, o nějakých jejich excesech zvláštních nevím. Albánská mafie tu nesporně bude v několika exemplářích, nevím, jestli jich je moc, nemám tenhle ten přehled, tam by bylo potřeba spíš asi nějaký konkrétní případ říct. Připadá mi, pořád mi připadá, že Ukrajinci Macionku vydírají a vyhrožují mu snad, tak tupý není sám od sebe. Mám pocit, že on prostě najel na tento způsob diplomacie s tím, že si myslí, že to je vhodný způsob k tomu, aby dosáhl to, co zamýšlí. Na to existuje samozřejmě spousta jiných názorů. Já si myslím po tom vystoupení, tenkrát, jak přijeli na Ukrajinu, Macinka byl takovej hladionkej k ním, ale Filip Turek tam okamžitě řekl o tom, že si, co si myslí o vzniku toho konfliktu, takže z tohoto pohledu mě napadlo, že ten Filip Turek by býval byl možná na tom ministerstvu zahraničí z našeho pohledu platnější, ale to je možná právě ten důvod, proč ho tam nechtěli jmenovat. Myslím si, že na Filipa to vše bylo ušité. Co vy na to? Nemyslím si to. Nemyslím, prostě ty nehody se stanou, to je prostě jako taková přírodní zákonitost. Na druhou stranu, ano, jsem rád, když se tady objevují ty hlasy mírnící to všechno. A je potřeba taky říct, že vlastně kdyby ten Turek jel podle pravidel, tak by se s tím autem střet o několik metrů dřív a možná by ty následky byly horší. To neznamená, že je potřeba omlouvat, jestli tam spáchal přestupek, ale tím to končí prostě. Jo. A myslím si, že s výkonem jeho funkce to prostě nemá co dělat a neměl to opouštět. Slovo do pranice. Babiš je jistě velmi pracovitý, ale má špatný odhad na lidi a čím dál častěji je chaotický a nesrozumitelný. Ale rozhodně je lepší než Fialová pětikolka. Ano, souhlas, pracovitý určitě je, s jeho personálními kroky. Taky mám někdy problém. Na druhou stranu skutečně zase upozorňuji, my nevíme o tom, jaký ti lidé, kteří rozhodují, jaký mají skutečný manévrovací prostor. Jedna věc je, jaký si myslí, že mají, mohli by ho třeba rozšířit, ale druhá věc je, že někdy ty limity jsou skutečně dost tvrdé. Vadí mi Macinkovo řitolezectví do USA, záda a podpora nácků, tím je pro mě nevolitelný, nechápu, jak mohl být mluvčím u Klause. No, myslím si, že pan prezident Klaus má také trošku, jako, jak říkal on, obočí zamračené, co se to bylo zvednuté, ale nemyslím si, že by Macinka podporoval jako nacisty. Jo? On podporuje prostě ten oficiální představitele státu a neslyšel jsem, že by tam dělal nějaké rozlišení. Ano, můžeme to pod tím vidět, ale explicitně myslím si, že nacisty nikdy neobhajoval. Co říkáte na to, že občani mají zaplatit za projekty 64 milionů za nějakou poradkyni Juchelky? Proč to nezaplatí Juchelka nebo ta poradkyně? No, tohle to je věc jednak orgánů činných v trestním řízení, jestli tam je nějak podezření na trestný čin a jináč je to odpovědnost politická, ale někdy jsou takové podivné věci oprávněné, byť zvenku to nevypadá, nevím, ale co jsem dneska zahlídl ve zprávách, tak ta paní tam přišla za Jurečky, nebo jak se jmenoval ten jeho předchůdce, který teďka Juchelkovi nadává, že si ho tam nechal, takže ano, já bych ten kýbl pomíjí vylil ne na hlavu Juchelky, ale na hlavu jeho předchůdce. A ten by si to zasloužil už i za tu střelbu tenkrát na té filozofické
1: fakultě. Marian Jurečka.
0: Jurečka, jo, to je prostě velmi, řekl bych, velmi odporný typ. Proč Macinka žádá Rusko o příměří, proč toto neřekne tomu skřetovi zelenému? No a já si myslím, že mu to snad mohl říct, nevím. Nevím tu, neznám všechny jeho aktivity, čili nemůžu posoudit. Určitě je dobře, že nemluví o válce, Babiš postrádal slova o míru, takže toto je furt příznivější než nějaký opak. Proč jezdí Macinka do Izraele? No, protože je ministr zahraničí a protože jezdí do všech různých států, teďka byl v Chorvatsku, jeho náměstek teďka naštěstí doprovázel pana Okamuru do Číny. Takže
1: pan Jiří Brodský.
0: Ano, od toho jsou ministři zahraničí, prostě ty diplomatické styky jsou od toho, aby se udržovali. To nemá nic s preferencí, s přátelstvím, to je prostě profese. Dobré otázky, dnes je vidět, že lidi už toho mají dost, no kéž by nejenom toho měli dost, ale kéž by byli taky schopní se vzájemně dohodnout, protože oni toho mají dost, ale každý jinak a pak si to vzájemně vyčítají a pak volejí prostě tak různě, že se pak ty výsledky voleb neodpovídají tomu, že ty lidi jsou tak nespokojení, pak mají zase další důvody k nespokojenosti. Pane Kmoníček byl poslán jako náš zastupce do OSN. Proč mám pocit, že tam byl uklizen třeba, že za mě by byl ideální kandidát na prezidenta? No, Hynek Kmoníček je jedna z nejvýraznějších postav v tomhletom rezortu, to máte pravdu. Mám za to, že asi, jak to říct, byl příliš hubatej. To znamená, že říkal to, co si myslí, říkal to, co je pravda a možná mnoha lidem v tomhletom vadil, takže ho odstranili. Takhle, je to vynikající post, já si myslím, že v OSN Hynek Kmoníček v žádném případě ostudu neudělá. Budeme velice rádi, když se k nám otočí příznivě, pohledne na nás příznivě, dá rozhovory našim zpřízněným médiím, budeme ho velice rádi poslouchat. Řekl bych ano, souhlasím, je to škoda, já bych ho radši viděl na nějaké spíš exekutivní funkci. Myslel jsem, že by z něj byl vynikající ministr zahraničí. Škoda, no ano, budu ho postrádat.
1: Tak já vidím, že vypršel náš čas, dokonce jsme o kousíček přetáhli. Já ti moc děkuju. Já si myslím, že dneska diváci, že jsi zodpověděl spoustu dotazů, takže ti popřeju hezký večer, praktiku, krásný víkend.
0: Hm? Ještě upozorňuji na žurnalistické praktikum.
1: Tak jo, promiň, to se tě ještě mohla nechat. Hezký večer a krásný víkend všem. A loučím se, papa.
0: Dobrou.

0: strach z šířícího se komunismu zatáhl Ameriku do konfliktu ve vietnamské válce. Strach děsí úplně každého. A kdo za to platí? Lidi byli tak nadšení z útoku na severní Vietnam, že udělali vážné chyby.
1: Nejdřív bylo do Vietnamu posláno jen 400 speciálních jednotek jako poradci, ale jejich počet rychle narůstal.
0: Slovo poradci je potřeba brát s rezervou. Piloti létali mise, vrtulníky, spousta vojenské techniky byla dodávána Spojenými státy. Dělali jsme jediné zpravodajství o letecké válce, která tehdy v Americe probíhala. Nemohli jste být proti válce. Děti byly mláceny policajty v každém městě v Americe, když vystoupili proti válce.
1: Veřejné mínění, které válku nejdřív podporovalo, se změnilo, když se na televizi každý večer ukazovaly nekonečné boje bez známky úspěchu.
0: Díky tomu, že to bylo vidět, si američtí občané najednou uvědomili, jak sebedestruktivní ta válka je. Byl jsem v šoku, kolik lidí vůbec netušilo, o čem ta válka z bojového hlediska je.
1: Rick Vodnáře přináší občanskou nespokojenost, pochody za mír, smrt prezidenta a severovietnamského vůdce, který hraje trpělivou hru.
0: Když pošlete mladé kluky do nebezpečí, dělají špatné věci. Byl vůbec někdo v Americe, kdo si myslel, že Američani tu válku vyhrajou? Tak co tam v té džungli děláte?

0: Z Dallasu v Texasu blesková zpráva, zřejmě oficiální. Prezident Kennedy zemřel ve 13:00 středního času. Viceprezident Lyndon Johnson opustil nemocnici v Dallasu, ale nevíme, kam se vydal. Předpokládáme, že brzy složí prezidentskou přísahu a stane se 36. prezidentem Spojených států.
1: Lyndon Johnson se přesunul k prezidentskému letadlu. Tam skládá přísahu, aby zajistil nepřerušenou kontinuitu prezidentské moci. Prvním milníkem jeho prezidentství bylo podepsání nového zákona o občanských právech z roku 1964. Incident v Tonkinském zálivu Johnson využívá jako záminku k zahájení války. Doteď držel vše při zemi, aby byl znovu zvolen. Jako bývalý námořník je odhodlaný přijmout výzvu, ukončit válku a odpovídá leteckými útoky.
0: Odvaha všech Američanů splnit náš plný závazek vůči lidem a vládě Jižního Vietnamu bude tímto činem ještě posílena.
1: Amerika špatně pochopila úmysly Ho Chi Minha a místo, aby ho dřív podpořila proti Francouzům, postavila se proti němu. Ho Chi Minh byl nacionalista, ale protože neměl jinou podporu, musel se obrátit na Rusy a do náruče komunistů.
0: Nebyl to žádný fanatický nacionalista. Vůbec nepůsobil jako fanatik, nebyl komunista, byl nacionalista. Byl to pro svůj národ velký hrdina, víš. Říkali mu, strýček Ho vypadal jako tvůj strejda, pořád se usmíval, vypadal jako fajn chlap. Obrovská řeka Mekong může zajistit jídlo, vodu a energii v měřítku, které zastíní i naši vlastní TBA. Johnson si myslel, že když půjde silou, Ho Chi Minh se podvolí.
1: Johnson nabízí Ho Chi Minhovi obrovský rozvojový program pro Vietnam, pokud ustoupí.
0: A jsme připraveni s tímto cílem na bezpodmínečné rozhovory.
1: Ho Chi Minh počítá s tím, že on a generál Giap nakonec Vietnam zbaví amerického vlivu na jihu.
0: Prezident Johnson přes všechny své přednosti nebyl moc silný v zahraniční politice. Věřil, že převaha sil funguje. Byl to velký texaský obchodník. Myslel si, že když zamává velkou holí, může s Ho Chi Minhem vyjednávat. Ho Chi Minh nechtěl vyjednávat s nikým. Podle mě, když se na to teď dívám, jsme si možná vybrali špatnou stranu, pokud jde o Ho Chi Minha a generála Giapa. Byli jsme v tom uvěznění a pak začaly všechny ty vražedné bombardovací nálety.
1: Johnson odpovídá operací Rolling Thunder.
0: Američané, protože politicky nemohli napadnout severní Vietnam, snažili se ho vybombardovat na parkoviště.
1: Prezidentu Johnsonovi bylo doporučeno, že americké letiště v Danangu je zranitelné útokem ze strany severního Vietnamu a armáda Jižního Vietnamu nemá sílu ho ubránit.
0: Požádal jsem velícího generála, generála Westmorelanda, co ještě potřebuje, aby čelil této rostoucí agresi.
1: Generál Westmoreland žádá několik praporů na ochranu letiště. To je první z mnoha žádostí o další vojáky. A do konce roku počet amerických vojáků vzroste na 200 tisíc.
0: Stále se to stupňovalo. LBJ to stupňoval a najednou všichni začali stupňovat. Najednou to zasáhlo každého v Americe.
1: Bombardování a zvyšování počtu vojáků moc nezabránilo severovietnamské armádě přesouvat lidi a zásoby přes Laos do Jižního Vietnamu. Americké bombardéry B-52 jsou poprvé nasazeny k bombardování severního Vietnamu. Tyto ničivé nálety trvaly 3 roky a zahrnovaly i masivní použití Agent Orange.
0: Agent Orange se vlastně používal i na amerických dálnicích proti plevelu, ale ve Vietnamu ho použili obrovské množství a obsahuje dioxin, který způsobuje rakovinotvorné vady při narození.
1: Jak je do Vietnamu posíláno víc a víc amerických vojáků, tvrdá realita války dopadá i na Ameriku.
0: Protiváleční demonstranti protestují proti účasti USA ve vietnamské válce.
1: Veřejná podpora války začíná klesat, jak v USA přibývá protiválečných demonstrací.
0: Odhadovaných 125 tisíc účastníků pochodu na Manhattanu tvořili studenti, hospodyňky, beatničtí básníci, doktoři, podnikatelé, učitelé, kněží i jeptišky. Líčení a kostýmy byly bizarní.
1: Ve velkém válečném úsilí začíná pozemní ofenziva operace Cedar Falls. 30 tisíc amerických a jihovětnamských vojáků je vysláno zničit vietkongské základny a zásobovací místa u Saigonu. Protestní shromáždění a pochody proti válce ve Vietnamu dál narůstají. Veteráni z první, druhé světové války a Koreje pořádají protest v New Yorku. Muhammad Ali byl světovým šampionem od roku 1964 do roku 1967, kdy mu byly tituly odebrány. Způsobil senzaci, když odmítl nastoupit do armády.
0: Vy jste moji nepřátelé jsou bílí lidé. Ne Vietkong, ani Číňani, ani Japonci. Nechtěl komentovat box, náboženství, odvod, zbraně, nic. Odmítl udělat krok vpřed. Dostal 5 let vězení. Sejmuli mu titul. Zatímco čekal na rozhodnutí nejvyššího soudu, jezdil po univerzitách a mluvil po celé zemi. Dodal mladým odvahu vystoupit proti válce.
1: Další umělci, aktivisté jako Joan Baez, Pete Seeger a Bob Dylan se přidali k tomu, co se stalo mezinárodním hnutím proti vietnamské válce. V dubnu 1967 Martin Luther King Jr. pronesl silný projev. Dřív se k Vietnamu nevyjadřoval, aby nenaštval prezidenta Johnsona, protože za jeho vlády procházela legislativa o občanských právech. Vystoupil proti americké politice ve Vietnamu a označil Ameriku za největšího šiřitele násilí na světě. Veřejně odsoudil jejich vojenskou přítomnost ve Vietnamu a navrhl spojení protiválečného a hnutí za občanská práva.
0: Sliby velké společnosti padly na bojišti ve Vietnamu. Honba za touto rozšířenou válkou zúžila slibované možnosti domácích sociálních programů, takže největší břemeno nesou chudí, bílí i černoši, jak na frontě, tak doma.
2: Negro bear the heaviest burdens both at the front and at home.

0: červnu 1967 se koná první Monterey Pop Festival, kde vystupuje řada umělců, kteří vyjadřovali své protivietnamské postoje. Když na pódium nastoupil Jimi Hendrix, spousta mladých v publiku už měla povolávací rozkazy.
1: Na jedné straně Ravi Shankar, na druhé The Who rozbíjející kytary a Jimi Hendrix někde mezi nimi. To určitě bylo jakési burcující volání k sílícím protivietnamským náladám.
0: Bylo několik incidentů s pálením povolávacích rozkazů, ale do centra pozornosti se to dostalo, když to v říjnu 1967 předvedli v muzikálu Hair v New Yorku.
1: Lidi na univerzitách už byli v té době dobře zorganizovaní, protože bojovali za občanská práva. Takže věděli, jak protestovat. A to v podstatě rozděluje zemi. Mladší generace ví, jak dělat problémy, jak se případně vyhnout odvodu a utéct do Kanady. Zatímco starší si pamatují druhou světovou válku a pamatují si, že byli v právu.
0: Léto lásky 1967 mělo krvavou stránku. Mladí Američané jsou posíláni bojovat proti svým vrstevníkům ve Vietnamu. To vyvrcholí děsivým požárem při šoku z ofenzivy Tet.

0: ministr obrany Robert McNamara navštěvuje generála Westmorelanda, aby zhodnotil situaci na místě. Jejich doporučení prezidentu Johnsonovi byla přijata a počet vojáků nakonec vzrostl na víc než 500 tisíc. Jak do Vietnamu přichází víc a víc amerických vojáků, začíná obléhání Khe Sanu a mariňáci jsou odříznuti.
1: Spojené státy začaly tušit, že strategie severního Vietnamu je vylákat Američany do odlehlé základny. Američani si mysleli, že když tam shromáždí dost sil, vyhrají klasickou bitvu proti severnímu Vietnamu. A tak vybudovali velkou základnu v Khe Sanu. Očekávali, že útok přijde tam, a opravdu se to stupňovalo celý prosinec a leden.
0: To ale byla jen zástěrka před hlavní akcí. V noci 30. ledna na vietnamský Nový rok zaútočilo asi 80 tisíc Vietkongů na 36 hlavních měst, 64 měst a 4 americké základny. Asi 4 tisíce Vietkongů zaútočilo na Saigon, obsadili areál amerického velvyslanectví a zasáhli Westmorelandovo velitelství. To se nazývalo ofenziva Tet. Američané musí nasadit veškerou sílu, aby se vzpamatovali z náhlého útoku.
1: Američani si myslí, že mají zemi pod kontrolou. Pak přijde ofenziva Tet. Tet je vietnamský lunární nový rok. Američani tvrdí, že není šance, že by na ně Vietkong zaútočil během Tetu. Bylo by to jako začít ofenzivu na Štědrý den. To by se nestalo. Ale zase, nikdo si nepřečetl vietnamské dějiny. Vietnamci dosáhli jednoho ze svých největších vítězství proti Číňanům právě při útoku během Tetu. Tetová ofenziva byla v podstatě vedena jižními vietnamskými komunisty, Vietkongem, podporovanými severním Vietnamem. Ale bylo to povstání inspirované Vietkongem. Desítky a desítky měst byly téměř současně napadeny převážně partizány NLF z jihu, kteří byli přesunuti na pozice, o kterých americké síly většinou nevěděli. Najednou v každém městě a vesnici v jižním Vietnamu vybuchovaly exploze. Ozývala se střelba. Vietkong dokonce poslal sebevražednou jednotku do amerického velvyslanectví a drželi ho celé hodiny. To bylo v americké televizi. Američané vidí, jak jejich vlastní ambasádu obsadil nepřítel. Skutečnost, že Vietkong pronikl do amerického velvyslanectví v Saigonu a způsobil tam velké škody, otřásla veřejným míněním a vírou Američanů ve vítězství, pokud vůbec bylo možné vyhrát. Nemůžou uvěřit tomu, co vidí. Říkali jim, že tu válku vyhrávají, ale nevypadá to tak.
0: Bitva o Hue byla odpovědí na Tet, snahou získat zpět území, které Vietkong obsadil. Je považována za jednu z nejkrvavějších a nejdelších bitev vietnamské války, skončila v březnu 1968.
1: Boje jsou kruté. A jestli někdy musel mariňák spoléhat na svou rychlost a tvrdost, tak to bylo teď. Dům od domu, ulici po ulici, celé 3 dlouhé týdny. Následovala masivní odveta a Vietkong byl z měst vytlačen a z velké části zničen. A i tohle byla součást strategie Ho Chi Mina, protože si uvědomoval, že nakonec

0: Vojensky to pro ně byla porážka, ale z politického a mediálního hlediska to byl obrovský úspěch a silně to poškodilo americkou morálku, hlavně doma. A průběh války se změnil. Na severní straně řeky se pozice nepřítele začíná hroutit. Mariňáci spolu s jednotkami jihovětnamské armády, mariňáky a rangery, postupují do císařského paláce. Skvělým strategem byl Ho Chi Minh, protože pochopil, že boj s Američany není o tom, co se děje ve Vietnamu, ale o tom, co se děje na televizních obrazovkách v USA. Takže když dostal válku každý večer do zpráv, věděl, že Amerika toho dřív nebo později bude mít dost a prosadí si svou.
1: Nakonec je práce hotová.
0: 25 dní těžkých bojů. Ztráty nepřítele v tisících. A každý mariňák ví, že byl součástí historické bitvy. Ví, že si vysloužil tradiční dobrá práce.
1: Ačkoliv Amerika získala své území zpět, byl to obrovský zlom ve válce, protože Amerika ztratila svou auru neporazitelnosti.
0: Vietnam byla první televizní válka. Byla každý večer ve zprávách v Americe a byla i ve zprávách tady v Británii. A tak měla ohromný dopad. Byla v amerických obývácích každý večer. Teď do ambasády vtrhli muži z CIA a vojenské policie a snaží se dostat odstřelovače ven. Tohle je hlavní vietnamská rozhlasová stanice v Saigonu. A pokračovalo to pořád dokola. A samozřejmě lidé v Americe věděli, že jejich synové tam odcházejí. A byly záběry pytlů z těly, jak se vracejí domů. A je to strašně demoralizující. Amerika má tuhle velkou kulturu vítězství a věří, že díky svému bohatství, technickým znalostem a lidské síle dokáže cokoliv. Kouř se zase obrátil proti nám. A z něj, v krátké pauze mezi přestřelkami, vybíhali vojáci s dětmi v náručí. Pokaždé, když zatočíš za rok a uvidíš pohnout se palmový list, myslíš si, Kriste, je to léčka. Pokaždé, když vidíš džunku, myslíš si, aha, je plná výbušnin. Takhle mě americká televize vlastně přivedla do Vietnamu. Takže jsem tam měl přesvědčený, že buď budu zabit, nebo selžu v tom příběhu. Můj úplně první příběh ve Vietnamu, apokalypsa teď, ta scéna, kde jsou na té malé lodi, nahoře velký kulomet. No to byl můj první příběh. Říkalo se tomu říční hlídka mariňáků a byl jsem naprosto vyděšený. Opravdu jsem měl hrozný strach. Hlídky jako tyhle v Mekongské deltě jsou přesvědčené, že vyhrávají svou válku proti VC. Za důkaz svého úspěchu považují počet mrtvých VC a počet přeběhlíků z VC. Ale přesto mají značnou podporu tisíců dobře vyzbrojených a vycvičených vojáků, plus kasárenské lodě, vrtulníky, bitevní vrtulníky a říční mariňácké jednotky. Problém s televizí byl v tom, že když se ve Vietnamu dělo něco velkého, šéfové chtěli denní zprávy. Televizní novináři šli na bojiště, ale museli ho opustit v určitou dobu, aby se stihli vrátit na letiště v Saigonu a poslat svůj film do Hongkongu. Samozřejmě tehdy nebyly žádné satelity. Natáčeli jsme na film. Když si dělal reportáž, stačilo ji dostat do New Yorku. Tam ji vyvolali a sestříhali s tím komentářem. Dnes je pro novináře, televizní novináře, asi těžké si představit, že jsme psali komentáře, aniž bychom vůbec viděli film, ke kterému jsme je nahrávali. Prostě si sledoval, co si natáčel, sledoval si, co natáčí tvůj kameraman. Psali jste podle toho, co jste si mysleli, že natočil. Pak si nahrál komentář a film šel pryč. Oheň se šíří, lidé odcházejí a během chvilky je ta oblast spálená, zničená a rozbořená. Nemohl si jít moc daleko. Takže moje oblast působnosti byla většinou v Mekongu, což se nakonec ukázalo jako dost nebezpečné místo. Na chvíli propadly panice a upřímně, když tam dopadl minomet, bylo to přímo mezi nimi. Po 6. večer už nebylo co dělat. Tehdy jsme se všichni dostali do průšvihu. A tehdy ještě neexistovaly žádné 24-hodinové

0: zprávy. A pamatuju si, když se poprvé objevil satelit, Charles Collingwood mi řekl, tak sláva skončila. Teď budeme muset opravdu pracovat.
1: Novináři pracující ze Saigonu měli k tomu městu velkou náklonost. Byl to jejich únik před válkou, jen krátký let vrtulníkem. Nic nemohlo být větším kontrastem k válce, než jejich koktejlová hodinka zpátky v hotelu.
0: Bydleli jsme v hotelu na náměstí Lamsong, hned vedle budovy kongresu. Nejbezpečnější část města, to malé centrum, se zdálo být chráněné. Saigon byl fantastické místo, velmi vzrušující atmosféra. V té době se nezdálo, že by byl ve velkém nebezpečí. Byly tam francouzské restaurace, žila tam stará francouzská komunita, která byla k Vietnamu velmi připoutaná. Mnozí z nich měli vietnamské manželky. Bylo to francouzské. Široké ulice, náměstí, parky, stromy, květiny a restaurace. Mohl si jít do války v těch nejhorších podmínkách a vidět opravdu hrozné věci. A pak se zvrátil, vyšel do Saigonu, přešel ulici a dal si skvělé francouzské jídlo s výborným francouzským vínem.
1: Americká veřejnost nemá před válkou žádný únik. Žádost generála Westmorelanda o více vojáků znamenala, že museli být povoláni i studenti. To vedlo ke zvýšení počtu demonstrací, protože veřejnost se cítila bezmocná proti tomuto vzdálenému konfliktu. Ho Chi Minhova stezka vznikla z dřívějších stezek používaných pro obchod. Začínala jižně od Hanoje a kvůli pohoří Trongson stezka klesala do Laosu a Kambodže a pak do jižního Vietnamu západně od Dalatu. Zpočátku trvalo několik měsíců, než se dostali na jih. Postupně se však objem dopravy zvyšoval, od nošení nákladu na zádech nebo v kárách až po úpravy stezky pro těžké nákladní vozy. Podél trasy byly rozmístěny zásobníky paliva a polní nemocnice. Stezka byla krytá hustým džunglovým porostem, takže byla skrytá před americkými nálety, dokud bombardování nebylo tak intenzivní, že zničilo džungly a použil se Agent Orange na odlistění. Přesto odhodlání severovětnamců znamenalo, že si prostě udělali další cestu okolo a zase se napojili na stezku. Tahle stezka zásobovala několik set tisíc vojáků na jihu proti USA.
0: Moje jednotka se snažila účinně přerušit Ho Chi Minhovu stezku tam, kde vstupovala do jižního Vietnamu severně od Saigonu. Bombardovali Ho Chi Minhovu stezku, která byla zásobovací trasou vedoucí přes Laos a později i přes Kambodžu. Ho Chi Minhova stezka byla vlastně soustava stezek. Některé byly dost široké, aby po nich mohla jezdit vozidla, protože převážely zásoby. Byly to zbraně, jídlo, léky, takové věci pro bojovníky na jihu, kteří byli buď severovětnamci nebo Vietkong. Takže většina těch, proti kterým jsme bojovali v přestřelkách, byli buď severovětnamci, co šli po stezce, nebo Vietkong. Největší příběh války, ten nejlepší, nikdy nebyl vyprávěn, protože tím nejlepším příběhem byla Ho Chi Minhova stezka. Jak se kluci dostali ze severního Vietnamu, z Hanoje ve velké míře do jižního Vietnamu a když tam dorazili, dokázali bojovat. To je nadlidské. Rok mého života jsem strávil buď v léčkám na ně, nebo jsem se snažil, aby mě oni nechytili do léčky. To bylo ono. Byla to válka přepadů, přesně tak vypadaly ty přestřelky. Novinářská fantazie byla projít stezku s vojáky ze severního Vietnamu. Ale to se nikdy nestalo. Vietkong byl už roky silný v deltě. Právě tam vždycky vybírali daně, jídlo a rekruty. A v poslední době verbovali i kluky ve věku 14 a 15 let. Ale Američané tvrdí, že od ofenzivy jsou taktiky Vietkongu mnohem agresivnější. Zhora přišel tlak na zvyšování počtu mrtvých a někdy se toho dosahovalo falešnými hlášeními o počtu zabitých komunistů při konkrétních akcích, ale také započítáváním civilních obětí. Američané si mysleli, že se jim podařilo udržet aspoň hlavní vodní cesty v deltě bez Vietkongu, ale teď zjistili, že ani tam nejsou v bezpečí. První, kdo pochopil strategii Ho Chi Minha, byl Robert McNamara. Že komunisté ovládají dění na bojišti. Mohli útočit a utíkat, kdykoliv chtěli. Takže mohli kontrolovat, kolik lidí ztrácejí, jaké mají ztráty. A všechno, co dělali, bylo, že drželi své ztráty pod úrovní porodnosti, což v podstatě znamenalo, že můžou bojovat věčně. A samozřejmě Američané nechtěli bojovat navždy. Nakonec by se vrátili domů. NLF také dokázala dál verbovat mezi lidmi, kteří byli znechucení nebo rozčarovaní ničením a oběťmi mezi venkovským obyvatelstvem. Bylo to místo, kde jste měli třeba bratry, jeden bojoval za ARVN, jihovětnamskou armádu řízenou americkými loutkami. A jeho bratr byl ve Vietkongu. A Američané nikdy nepochopili, co se tam děje. Nerozuměli jazyku, nerozuměli kultuře, nechápali, jak je to možné. Myslím, že tam nebyli žádní. Dokážeš si představit, že by ve druhé světové válce byl jeden, J.E. a jeho brácha u nacistů? Nepředstavitelné. Ale přesně tohle se dělo po celou válku.
1: Prezident Johnson pokračuje v obrovské americké bombardovací kampani Rolling Thunder, zaměřené hlavně na Ho Chi Minhovu stezku. Množství schozené munice překonalo vše, co bylo svrženo za druhé světové války.
0: O tom není pochyb. Nechci, aby si někdo z vás myslel něco jiného, až se vrátí domů. Vyhrajeme. Válka ve Vietnamu má ještě jeden rozměr – rasu. Poprvé byly nasazeny smíšené jednotky ve velkém měřítku. Hodně mladých černých Američanů chtělo dokázat svůj status ve společnosti, svou mužnost, když to tak řeknu. Chtěl dostat mladé černochy do armády, aby jim mohl zajistit lékařskou péči, vzdělání a dostat je z get, zlepšit jim život. Když se válka začala vyvíjet špatně, černoši říkali, počkej, proč tu umíráme, když nepřítel je doma v Americe.
1: V prvních letech války byli černoští a latinoameričtí vojáci profesionálové hlavně ve smíšených jednotkách. Na konci roku 1968 už tvořili odvedenci přes 30% amerických vojáků. Mezi nimi bylo mnoho černochů, kteří byli čím dál víc znechucení z toho, co nazývali válkou bílého muže, když doma bylo tolik rasových problémů. Jak rostl počet obětí, povinná vojenská služba se rozšířila i na vysokoškoláky, kteří byli dřív osvobozeni. To znamenalo, že i když většina amerických vojáků byli stále dobrovolníci, jejich řady teď doplnili běloši ze střední třídy, kteří museli odložit studium na univerzitě.
0: Když jsem tam poprvé přijel v roce 1968, většina pěšáků byli Američané z dělnické třídy. Ale když Američané přestali vyhýbat se odvodům, najednou jsme ve Vietnamu viděli, že do řad přicházejí ne důstojníci, ale běloši ze střední třídy. To jsou mladí kluci, kteří musí jít bojovat, protože přišel odvod, takže možná budou muset bojovat proti své vůli. A pak přišla celá ta myšlenka draft Dodgera. Nebylo to ani tak tím, že to byli studenti, ale že to byla střední třída. Střední třída byla odvedena. Ani náhodou na to zapomeň, proto už od té doby nebyl odvod. Za druhé světové války věřili ve válku všichni. Najednou byli odvedeni i kluci ze střední třídy, aby dělali stejnou práci. A psali domů dopisy. Jejich rodiče se obraceli na kongresmany. A tehdy se to všechno začalo měnit. Obrovské protesty nebyly ani tak od vojáků, jako spíš od jejich matek. Protože co tam sakra dělá můj kluk ve Vietnamu? Teď by měl dělat postgraduál. No, chvíli šlo získat studentskou odkladku, ale střední třída byla odvedena. Dá se z toho udělat ucelená teorie, že právě proto jsme tu válku prohráli. Oni tam jdou jen na roční turnus. Zatímco vietnamští bojovníci tam jsou pořád. Takže pokaždé, když pošlete nového mladého kluka, co právě vyšel z univerzity, musí začít znovu a nic neví. Všechny výzvy byly splněny. Nepřítel nebyl poražen, ale ví, že na bojišti narazil na svého pána.
1: Prezident Johnson byl pod obrovským tlakem kvůli absenci vítězství ve Vietnamu. Bitva o Hue byla odpovědí na ofenzivu Tet, když se americkým silám podařilo znovu získat ztracená území. Ale všechna jejich vítězná prohlášení byla jako prach v ruce, protože to znamenalo jen patovou situaci. Navíc doma, i přes veškerou snahu prosadit zákon o občanských právech, nedostatek zlepšení situace černochů vedl k tomu, že proti němu vystoupilo hnutí Black Power. Demokratická strana se rozpadá na mnoho frakcí. Johnson dopadl špatně v primárkách v New Hampshire a ukončil svou kandidaturu. Národ je v šoku.
0: Když jsou američtí synové daleko v poli, když je budoucnost Ameriky ohrožena i doma, když naše naděje a naděje světa na mír jsou každý den v ohrožení, nemyslím si, že bych měl věnovat ani hodinu nebo den svého času. Jakýmkoliv osobním nebo stranickým zájmům nebo jakýmkoliv povinnostem, kromě těch obrovských povinností této funkce prezidenta vaší země. Proto nebudu usilovat a nepřijmu nominaci své strany na další období jako váš prezident. Slavný moderátor CBS Walter Cronkite nebyl ve Vietnamu od roku 1965. Vrátil se, viděl, co musel, a v americké televizi řekl: nevyhráváme, nemůžeme vyhrát. A v tu chvíli prezident Johnson řekl: když jsem ztratil Waltera, ztratil jsem americkou veřejnost. A rezignoval.
1: Stávka v Memphisu přiměla Martina Luthera Kinga Jr. vrátit se do svého rodného města. Poté, co byl jeho pochod přerušen nepokoji, pronesl svůj projev: byl jsem nahoře.
0: Viděl jsem zaslíbenou zemi. Možná se tam s vámi nedostanu, ale chci, abyste dnes večer věděli, že my jako lid se do zaslíbené země dostaneme. Takže jsem šťastný, že každý člověk, mé oči, spatřili slávu příchodu Páně.
1: Druhý den ve svém motelu, když se chystal odjet na další schůzku, byl Martin Luther King Jr. zastřelen do hlavy a zemřel. Toho dubna začaly nepokoje v mnoha amerických městech.

0: daleko.
1: Pro Ho Chi Minha a generála Giappa byla sjednocení Vietnamu nepřijatelná k diskusi. Mírová jednání byla jen další taktikou, jak válku zpomalit. V roce 1966 Ho Chi Minh prohlásil, že severní Vietnam je ochoten válčit dalších 20 let. Ale pokud budou Američané chtít mír, uděláme mír a pozveme je na odpolední čaj. V květnu 1968 začala první mírová jednání v Paříži, ale skončila patem. Tento proces mírových jednání pokračoval ještě více než 4 roky. Poté, co Johnson nekandidoval na prezidenta, byl největším favoritem na demokratickou nominaci Robert Kennedy. 5. června Robert Kennedy vyhrál primárky v Kalifornii v hotelu Ambassador v Los Angeles.
2: Díky všem a teď hurá do Chicaga, tam to vyhrajeme.
1: Když odcházel hotelem přes kuchyň, byl 3x postřelen a později v nemocnici zemřel.
2: Robert Kennedy byl velkou nadějí bílých liberálů a postavil se proti válce ve Vietnamu, a když jeho bratr je tam původně zatáhl, dávalo to smysl.
3: Byl hrozbou pro Lyndona Johnsona. Ale Lyndon Johnson se tehdy rozhodl, že v listopadu kandidovat nebude. A Hubert Humphrey pak musel kandidovat za demokraty a samozřejmě proti němu byl Nixon. Řeknu vám, co ty 4 roky udělali s Amerikou. Nejdelší válka, jakou kdy Amerika ve své historii vedla. Největší vlna zločinnosti v naší historii. Nejvyšší daně v naší historii. Nejvyšší inflace a životní náklady za celou generaci. A nejnižší respekt k USA v naší historii.
1: Jak pokračoval boj o prezidentské volby, vypuklo násilí hlavně v Newarku a Detroitu. V Chicagu vedl obrovský protiválečný protest před sjezdem demokratické strany k ostrým střetům s policií. Hubert Humphrey získal demokratickou nominaci, ale prohrál s Nixonem o méně než 1% hlasů.
2: Přichází prezident Nixon a slibuje čestný mír. Kluky dostaneme domů, všechno bude v pořádku. Rozhodl jsem se, byl jsem tehdy ve Vietnamu, že budu volit Nixona, protože on, na rozdíl od Humphreyho, tu válku ukončí a najde způsob, jak USA z toho chaosu dostat. Bohužel to Amerika nedostala. Některé lidi stáhl, ale válku rozšířil do Kambodže a Laosu.
1: Méně než 2 měsíce po nástupu do úřadu nařídil prezident Nixon tajné bombardování Kambodže, údajně kvůli zničení Ho Chi Minhovy stezky a zásobovacích základen za hranicí. Toto tajné bombardování, při kterém bylo svrženo přes 500 000 tun munice, zasáhlo celou Kambodžu a probíhalo bez vědomí kongresu i americké veřejnosti.
2: Kambodži pomůžeme. Kambodža je Nixonova doktrína v nejčistší podobě. V Kambodži pomáháme Kambodžanům, aby si pomohli sami. V rámci Nixonovy strategie snižování počtu vojáků v terénu a útoků na vietnamské komunisty při snaze vyjednat mír v Paříži zahájil nelegální bombardování táborů Vietkongu v Kambodži. A dokonce to následně podpořil nelegální invazí. Richard Nixon nařídil strategické bombardování Kambodže pomocí amerických bombardérů B-52 z velké výšky. A eskalace bombardování Kambodže začala v březnu 1969. Válka se přelila z jižního Vietnamu. Později jsme zjistili, že probíhalo tajné americké bombardování. Jižní Vietnamci a Američané vtrhli do Kambodže, aby zničili oblasti útočišť vietnamských komunistů na východě Kambodže u hranic s jižním Vietnamem.
1: Ho Chi Minh umírá. Generál Jiap pokračuje ve válečné strategii. Éra vodnáře končí tím, že jsou studenti postříleni národní gardou v Ohiu. Jižní Vietnam přišel o americkou podporu a zoufale bojuje sám proti severu. Nixonovi tajné válečné zločiny odhalili Pentagon Papers ve Washington Post a New York Times. Generál Jiap stále pevně stojí za sever a válka ve Vietnamu dál zuří.

0: přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: Jména Rusové z těch transparentních účtů okopírovali všechna jména dárců. Byla reportáž na ruské televizi. Ruský vyšetřovací výbor má k dispozici jména všech dárců z transparentních účtů českých sbírkových iniciativ vyzbrojujících ukrajinské teroristy. To jsou tisíce a tisíce lidí. Teď si představte, že jestli, já si nemyslím, že ruské orgány by šly po nějakých obyčejných lidech, že tam poslali 500 korun, ale pokud tam někdo poslal milion, jakože tam posílali takovéhle částky, 2 miliony, tak po těch půjdou. To vám garantuju. Z těch transparentních účtů. Já jsem se nad tím pozastavoval už tenkrát, jsem si říkal, ty lidi neví vůbec, co činí. Protože ty transparenty samozřejmě ruská rozvědka samozřejmě archivuje a sleduje. To je naprosto jisté. To dělají Američané, že jo, všude to dělají a každá rozvědka prostě má skripty, že jo, teď sleduju prostě, které osoby třeba v arabských zemích se dělají sbírky na Palestinu. A dělá to i Mossad. Mossad má celou divizi, celou skupinu operátorů, kteří v arabských zemích sledují darovací stránky ve prospěch Palestiny, ve prospěch Hamásu, v Libanonu, ve prospěch Hezbollahu. A teď tam sledujou ty transparentní převody jména jednotlivých lidí, co tam prostě jako přispívali, tak jaké jsou částky a tak dále a tak dále. Některé banky to začaly omezovat, že tam přestali uvádět celá jména, tak dávají tam jenom jedno jméno, nedávají tam příjmení, dají tam, jo, třeba Franta N, jo, jako Franta Novák, tak Franta N, tečka, jo, a podobně. Ale pokud tam dají úplně celé jméno, a některé ty banky třeba tam dávají i město, jo, ze kterého ta osoba přispěla, třeba, jo, Franta Novák Praha, jo, takhle, tak jsou to určité identifikátory, jo, nějakým způsobem a

0: Vítejte u, aby bylo jasno. Jak se na zpravodajském kurzu prezidentského kandidáta Petra Pavla projevoval fakt, že československé vojenské zpravodajství tehdy podléhalo sovětskému velení? Jak se v kurzu Petra Pavla přiděloval konspirační byt a jak se nakládalo s falešními i pravými osobními doklady? A byli účastníci československého vojenského zpravodajského kurzu v kontaktu s příslušníky sovětské vojenské zpravodajské služby GRU? I o tom bude řeč. Dnes je se mnou ve studiu někdejší spolužák prezidentského kandidáta Petra Pavla ze speciální školy zpravodajské zprávy generálního štábu Československé lidové armády, pan doktor Pavel Beneš. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A jeho právní zástupce, bývalý vojenský a porevoluční hlavní vojenský prokurátor, doktor Miroslav Kříženecký. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Pojďme nejprve k materiálům, které sám o sobě zveřejnil Petr Pavel na svých prezidentských webových stránkách. Ten tam zveřejnil prohlášení o mlčenlivosti, které podepsal v roce 1987. A sice, že pomlčí ovšem, co s ním bylo projednáváno na Ministerstvu národní obrany. Pane doktore, musel jste také podepisovat takové prohlášení?
1: Ano, museli jsme podepisovat všichni, protože bez tohoto prohlášení bychom vlastně nemohli ani absolvovat kurz, ani se na něj připravovat.
0: A museli takové prohlášení podepisovat také dnes vysocí vojenští představitelé v České republice i na Slovensku, například pánové Gofiar a Zuna, kteří se nyní vyjadřují ve prospěch generála Pavla?
1: Ano, musel také podepsat, protože tam se vlastně postavila ta základna toho rozhodování o tom, jestli ten člověk bude seznámen s těmi zkušenostmi, tedy s těmi informacemi o tom, jak bude s ním dál nakládán.
0: Následoval dokument, který se jmenuje Návrh na kádrové opatření s vojákem povolání. Je to také dokument, který zveřejnil Petr Pavel na svých stránkách. A v tomto dokumentu si žádali ti, kteří chtěli studovat tento kurz, o vyjádření základní organizace komunistické strany, o vyjádření svých nadřízených i o vyjádření dalších všech armádních nadřízených složek. Já jenom pro přesnost uvedu, že pokud jde o Petra Pavla, tak tady bylo napsáno jeho velitelem, podplukovníkem Hudským, že neodpovídá výsledkům, které jmenovaný prokázal ve funkci velitele roty, neboli nebyl doporučen. Pokud jde o výbor ZOKSČ, tak tam pan major Kopecký také napsal, že neodpovídá délce zastávané funkce a také ho nedoporučil. A konečně pan Jan Útlý, pan major Útlý, také jako náčelník politického oddělení generála Petra Pavla nedoporučil vlastně k tomu zařazení do zpravodajského kurzu. Jak to bylo s vámi? Vy jste ta doporučení získal?
1: Ano, já jsem musel mít, protože jinak bych v podstatě se nedostal nikam dál. Nebylo by možné odejít od útvaru.
0: Rozumím tomu správně, že kdo nezískal tato tři první doporučení, tak nemohl už postoupit dál?
1: Ne, obvykle ne.
0: Ale
1: musel tady existovat něco jiného.
0: Na to jsem se právě chtěla zeptat, protože po oněch třech nedoporučeních následuje řada doporučení, která jsou ovšem od lidí, kteří už nebyli, řekněme, generálu Pavlovi v té době tak blízko. Jsou to od dalších a dalších nadřízených. Takže například generál major Červášek doporučil. Dále velitel západního vojenského okruhu generál poručík Zachariáš také inženýra Pavla doporučil pro speciální kurz. Následovala doporučení dalších vysokých armádních představitelů, omlouvám se, neznám úplně armádní slang, takže generál major Mašek doporučil, generál poručík Brož doporučil, generál plukovník Miroslav Vacek, což byl následně tedy i ministr národní obrany, doporučil. Jaké máte vysvětlení pro to, že čím byli ti lidé generálu Pavlovi, tehdy Petru Pavlovi blíže, tak ti doporučení nedávali a čím byli výš a dál, tak ti doporučení dávali naprosto rychle a jednoznačně, alespoň jak vyplývá tady z toho dokumentu?
1: No, všechno to nasvědčuje tomu, že pan kapitán tehdy musel mít nějaký zvláštní způsob, jak získat ty doporučení v rámci toho uspořádání, protože výsadkový pluk byl podřízený přímo vojenskému západnímu okruhu. No a samozřejmě, že velitel, jestliže dal nesouhlasné stanovisko, tak měl povinnost to poslat dál. A na tom západním vojenském okruhu, už v podstatě v souvislosti zájemně zajímavé, byl jeho otec, který v podstatě pracoval na zpravodajské zprávě jako zpravodajský důstojník. A ten pravděpodobně našel cestu, jak tito lidé, kteří v podstatě měli tu pravomoc, to doporučení dali. Je to dle mého názoru trochu nesprávné, nebo bylo to nesprávné, protože, jak jsem řekl, ten útvar měl to rozhodující slovo. Ten útvar byl pro ten západní vojenský okruh a pro to řešení té obrany části té politiky toho státu to důležité. Ty vyšší stupně samozřejmě měli takovýchto útvarů víc. No a jestli se stalo to, že on skutečně dostal doporučení od vyšších stupňů, tak je to nestandardní. Já jsem nikdy takovou cestou nešel, takže nabývám přesvědčení, že pan generál se tam dostal díky tomu, že tatínek, který byl nějakým způsobem exponován na západním vojenském okruhu, na zpravodajské zprávě tohoto okruhu.
0: Pane doktore, vy jste tehdy pracoval jako vojenský prokurátor a máte, řekněme, z té armádní struktury zkušenost. Řekněte k tomu váš názor, váš pohled.
2: Tak především na tomto dokumentu bych chtěl ukázat, byl na vyžádání, to je první věc. A když se podíváte na datum, kdy rozhodoval velitel útvaru, to je tuším 19. května, tak do poloviny června rozhodl až náčelník generálního štábu. To je přímo raketová rychlost. To nikdy v podmínkách armády neexistovalo, aby 6 generálů se věcí zabývalo tak rychle. 19. to poslal, 20. to rozhodovalo politické oddělení a mimochodem výbor komunistické strany, jehož byl členem a ty ho nedoporučili, jo, v té době. A pak 6 generálů najednou do poloviny června rozhodlo. To je neskutečné.
0: Já jen potvrzuji pro diváky, zároveň listuji tím dokumentem, že ta data máte skutečně maličku. Bylo to 19. května 1988, ale mě by ještě zajímal váš pohled na ten nesoulad, o kterém tady hovořil pan doktor Beneš. To znamená, nižší složky nedoporučili a najednou vyšší složky nedoporučili. A najednou vyšší složky doporučili. Bylo to obvyklé, neobvyklé. Já chápu, že nikdo z nás dnes neprokáže nějakou osobní v uvozovkách, omlouvám se za to slovo, tlačenku, ale jenom zda to bylo obvyklé nebo neobvyklé v té době.
2: Bylo to téměř vyloučené. Jakmile vás nedoporučil útvar a stranická organizace, tak jste končili. To znamená, že musela tam být naprosto jiná nenormální cesta a mohlo tam být, víte, pan generál přeci ve svém rukou psaném životopise napsal, že Ausgerechnet 21. srpna u nich byli přátelé ze Sovětského svazu. Takže jak se vysvětluje, tehdy mu bylo asi 7 let, že jo, nebo necelých 7 let, pak byl najednou v 17 letech 30 dnů v Sovětském svazu. To považujete za obvyklé?
0: Pane doktore, přiznám se, já nevím, ale to, co říkáte, mě přivedlo, pánové, ještě na jeden dotaz. Vy jste říkal, že ve svém životopise uvádí pan generál, že u nich byli v roce 68 přátelé ze Sovětského svazu. My jsme také pečlivě studovali rozhovory, které poskytuje Petr Pavel médiím a on v jednom z médií, tuším v Deníku N, řekl, že v roce 68 u nich byl také na návštěvě strýček Jack z Ameriky a že strýček Jack byl bankéř z Kalifornie, který si vzal sestřenici jeho maminky za manželku. Řekněte mi, jak je možné, že nikde v těch materiálech, v tom kádrovém opatření, není uvedeno, že měl příbuzné, tady se přímo píše, v kapitalistické cizině. Jak to tedy bylo s těmi jeho příbuznými?
2: No, on sice ten rozkaz 09 ministra národní obrany vyšel později, ale z hlediska prověrek, jakmile byl někdo si v zahraničí a zejména tehdy se říkalo v kapitalistické cizině.
0: To se tady píše přímo právě, ano, v tom materiálu pana Petra Pavla.
2: Tak nemohl být prověřen na PTZD, to prostě
0: co
2: ani
0: to je
2: na
0: PTZD? To
2: my... Přísně tajné zvláštní důležitosti. A nepochybně, prosím vás pěkně, rozvědčický kurz Varšavské smlouvy byl přísně tajný zvláštní důležitosti.
0: Já bych se jenom ještě chtěla zeptat, jestli stýž návrh na kádrové opatření musel být zpracován také s pány Gofiarem a Zunou, kteří nyní hovoří velmi, velmi kladně o panu generálu Pavlovi. Jestli také museli mít všechna ta razítka od ZOKSČ, od útvarů, od generálu a tak. Jak to
1: ano,
0: tehdy bylo?
1: Ano, museli mít, protože jinak by v podstatě nebylo provedeno žádné kádrové opatření a to rozhodování, které běželo na západním vojenském okruhu, tak pro třeba pana Gofera běželo na východním vojenském okruhu. Takže tyto materiály jsou základní pro to, aby to kádrové opatření mohlo nastat. Že po něm následuje celá řada dalších činností.
0: A pane doktore, když vy zaspomínáte, my jsme čerpali z otevřených zdrojů, tedy z deníku N, ve kterém Petr Pavel vzpomíná na svého strýčka Jacka z Kalifornie. Ve svém životopise zase píše, že u nich byli přátelé ze Sovětského svazu. Když oživíte své osobní vzpomínky, vzpomíná někdy na přátele ze Sovětského svazu nebo třeba na strýčka Jacka z Kalifornie?
1: Rozhodně nespomínal, ale mě zaráží jedna věc, že vlastně jestli i to psaní toho životopisu nebyla účelová lež. Protože jestli napíšu v svém životopisu rukou psaném, že nemám žádné příbuzné ani žádné vztahy s tím kapitalistickým světem a najednou se objeví tato skutečnost, tak už tam dle mého názoru začíná to období takzvaných účelových lží. Protože já jsem chtěl něco získat, tak něco zamlčím, nemluvím o tom, a napíšu to tak, jak to chtějí slyšet, abych měl vlastně ten postup co nejrychlejší, bezproblémový, abych se rozdal, kam chci.
0: Já jim potvrdím vaše slova, cituji z návrhu na kádrové opatření Petra Pavla, článek 15. Kdo z nejbližších příbuzných žije v kapitalistické cizině? Příbuzenský poměr, kdy a jak odešel. A uvedeno je tady, nikdo nežije.
1: Tak. Takže to už samo o sobě říká, že vlastně přizpůsobovat si tu pravdu o svém životě potřebám té své kariéry není úplně správné. Já si myslím, že takto se morální člověk nemůže chovat.
0: Další dokument, který tady mám z webu prezidentského kandidáta Petra Pavla, je žádost o vyslání ke studiu ze srpna 1988. Z této žádosti mimo jiné vyplývá, alespoň se to zde píše, že si je vědom toho, že bude ve služebním poměru vojáka z povolání do dosažení věkové hranice podle zákona. To bylo tuším tehdy 55 let, jestli se nemýlím. To museli všichni podepisovat, kteří šli do toho kurzu takovou žádost.
1: Ano.
0: Pane doktore, obrátím se na vás. V té době bylo Československo členem Varšavské smlouvy. My jsme, aby bylo jasno, zalistovali vzpomínkami pana generála Zachariáše, pana generála Slimáka a v podstatě všichni se shodují na tom, že až do rozpadu Varšavské smlouvy, ke kterému došlo až 1. července 1991, de facto podléhala celá naše armáda, včetně generálního štábu, sovětskému velení, velení z Moskvy, a že ty věci v podstatě byly formální. Dokonce tuším, pan generál Zachariáš napsal, že myslet si, že se něco rozhoduje v České republice nebo v Československu, bylo jako myslet si, že ovlivňujeme počasí na Kubě. Tak pánové, jak to tedy bylo tehdy v těch letech 89 až 91, kdy my jsme tady byli v euforii, že padla železná opona, ale ve vojenských složkách to zřejmě bylo trochu jinak. Takže nejdřív vy, pane doktore.
2: No, je třeba si uvědomit, že existovala teda vlastně rozhodující pro Evropu dvě vojenská uskupení. Severoatlantický pakt a Varšavská smlouva. A jestliže jsme byli jaksi příslušníky Varšavské smlouvy, tak bez ohledu na politické převraty a já nevím čeho všeho, vojensky to bylo dáno tak, že jak říká pan generál, že vlastně už byl demokratický, nebyl. Byl to rozvědčík Varšavské smlouvy, který by bez svolení GRU nedokončil nic. Já jsem původně si myslel, že to způsobil generál Procházka, reaktivovaný generál, že je převzal, ale neuvědomil jsem si tehda, že Varšavská smlouva prostě existovala. Je to vojenské uskupení, byli jsme jeho příslušníky, čili bez spojeného velení se nehnulo v této republice nic. Takže je to, co tvrdí pan generál, tak je lež.
0: Pojďme nyní k samotnému kurzu. Vy jste byl jeho účastníkem. Jak takový kurz vypadal? Já jsem se dočetla, že měl začít v září 1988.
3: Ano.
0: Tak jak to vypadalo? To se sešlo 20 vojáků někde v Brně, nebo jestli můžete to popsat, přiblížit tu situaci?
1: Sejít se samozřejmě takový zvláštní, ale nicméně na základě kádrového rozkazu jsme byli přiděleni vlastně k tomu provoznímu praporu Ministerstva národní obrany.
0: A ten byl kde?
1: Ten byl v Praze. Uh-huh. To byl provozní prapor, který sloužil k tomu, že když byl někdo v kádrové dispozici a byl určen pro neidentifikovatelnou činnost pro veřejnost, tak se u toho praporu zaměstnal jako provozní důstojník. Byli jsme převeleni do Brna na Vojenskou akademii, kde jsme zahájili ten kurz. Ten kurz nebyl jenom francouzština, to není pravda.
0: No, na to chci si zeptat, jestli jste měli nějaká politická školení, tak. Ruštinu, jiné jazyky. Tak,
1: tak samozřejmě, že jsme měli kromě francouzštiny i ruštinu, měli jsme samozřejmě ty politické předměty, aby jsme byli kovaní a dobří. A měli jsme i předměty, které se týkaly cizích armád. To znamená rozpoznávat techniku, která jaká je, komu patří a kde se nachází, aby jsme měli představu, jaké úkoly se asi můžou plnit na těch územích. My jsme zakončili vlastně ten rok, to byla dvousemestrální záležitost, měli jsme normální vyučování, takže jsme chodili do školy od 8 hodin ráno a byli jsme tam do těch 2-4 hodin, jak bylo potřeba, s tím, že jsme pobírali normální plat. My jsme byli vojáci z povolání, takže jsme nebyli studenti, my jsme byli lidé, kteří toto vykonávali za peníze jako svoji práci. Vlastně ten rok 88-89, ten školní, jsme ukončili zkouškama. To znamená, že z té francouzštiny jsme museli skládat zkoušku i z těch ostatních předmětů.
0: Víte, mě by zajímalo, jak třeba probíhala ta jazyková výuka. Měli jste k dispozici a říkám tehdy, to bylo naprosto neobvyklé. Já chápu, že dnešní studenti si to neumí vůbec představit, ale měli jste třeba k dispozici francouzské noviny, měli jste k dispozici rodilé mluvčí, měli jste k dispozici francouzské knihy, studovali jste francouzské dobové, myslím, v té době reálie. Jak to probíhalo?
1: Tak, doktorko, ono to je asi tak, že v podstatě, pokud studujete tu francouzštinu, zaměřím na armádu, tak jsme měli dostatek těch textů a toho všeho, co se týká armády. Takže na studium literatury tam moc času nebylo. To byly víceméně zaměřené věci a já dneska říkám, že to nebyla žádná příprava na diplomatické povolání, protože diplomata má daleko širší ty zájmy ohledně toho, co musí umět. My jsme byli vysloveně připravováni pro použití armády, to znamená tu vojenskou francouzštinu. Já mám dceru a ty, když se s ní začnu bavit francouzsky v těch vojenských termínech, tak mi řekne, že mu taky nerozumí. Takže není to nic neobvyklého. Nicméně dá se říct, že v podstatě ta jazyková příprava byla vysloveně účelově zaměřená a končila zase vysloveně zaměřenou účelovou zkouškou s tím, že jsme měli v průměru 4 až 6 hodin francouzštiny denně.
0: A měli jste, pokud jde o ty jazyky, a teď myslím i ruštinu, třeba lektory ze zahraničí, nebo vás všechno učili čeští učitelé?
1: Učili nás čeští učitelé. Uh-huh. Měli jsme speciální učebny na to, kde se vlastně to učilo, ale ty rodilí mluvčí tam nebyli.
0: Vy jste chtěl něco dodat, pane doktore?
2: Ne, tady to řekl Pavel.
0: Takže to byl první rok. No a pak přišel rok 1989. V září tam se dělo co? Tam už to nebyla jenom jazyková a odborná výuka. Tam se dělo co?
1: Ano, tam my jsme v podstatě byli převeleni do Prahy s tím, že museli jsme změnit uniformu za civil. Začali jsme využívat teda ty, řeknu, falešné občanské průkazy a účastnili se výuky v Praze, která to byla civilní budova, kde nebylo evidentně známo, co tam vlastně všecko je. Bylo to na, myslím, ulici Karolíny Světlé, pod Národním divadlem. A tam byl režimový vstup. A ten režimový vstup znamenal, že jsme se museli prokazovat. A první zásadou těch lidí, kteří pracují ve zpravodajských službách, je, že se nesmí moc znát. Není důvodem, aby jsme se znali všichni těmi jmény, které jsme vlastně měli, protože my se můžeme rozpustit do různých částí světa a ve si v podstatě čím méně o sobě víme, tím lépe. Druhá věc je samozřejmě vazby mezi námi měly být neutrální, protože samozřejmě nemůžete pracovat s lidmi, kteří máte nějakou náklonost, protože tam se potom daleko hůř rozhoduje. Takže byli jsme připravováni v těch předmětech, které už se týkaly vysloveně zpravodajské.
0: Například?
1: Například to bylo sledování. Například to bylo získávání lidí pro spolupráci. To se všechno dělo na území Prahy. S tím, že tam zatím nebyla ta podmínka té jazykové vybavenosti, bylo to v té češtině. No a samozřejmě výsledky toho těchto předmětů nebo toho se samozřejmě hodnotily. Takže když jsme získali člověka, museli jsme dokázat za ním dojít domů, museli s ním navázat kontakt a v podstatě s ním najít nějaký společný zájem.
0: Víte, já jsem naprosto laik a zní mi to jako z Jamesa Bonda. Falešné osobní doklady. Co to znamenalo? To znamenalo, že řekli tak, pane doktore, dejte nám občanku, nyní někam dáváme do trezoru a tady máte falešný řidičák, falešnou občanku, falešnou kartu na tramvaj a s tím se budete teď prokazovat, tak, nebo jak to probíhalo?
1: Vojáci z povolání v podstatě neměli občanské průkazy, měli služební průkazy. Mm. Občanské průkazy jsme dostali jako další část, kterou jsme se byli povinni prokazovat na veřejnosti.
0: Jako falešné nebo
1: ano, falešné. No, já jsem měl občanský průkaz na jméno Pavel Benda. Mm-hmm. Pan generál měl občanský průkaz na jméno Pavel Pávek.
0: Ale on tvrdí, že ty doklady nepoužíval, tak ale jak se mohl pohybovat?
1: Já se vám zeptám, kolikrát ročně vy ukazujete svoje doklady třeba příslušníkům policie? No jenom až vás zastaví.
0: Ano.
1: A není pravdou, že by se s nima neprokazoval, protože do režimového stupně se jinak nedostal. Samozřejmě, že ani ty lidé, kteří s kterými se tam my setkávali v rámci té přípravy, tak neměli důvod ani povinnost znát naši pravou identitu. Takže jsme se prokazovali těmito občanskými průkazy.
0: A to měli také ti pánové spolužáci Gofiar a Zuna?
1: To jsme měli všichni.
0: Víte, také se často píše, že jste měli bydlet v konspiračním bytě. Tak je to pravda, není to pravda? Jak to vypadalo, jak to probíhalo, s kým jste tam bydlel? Vyprávějte.
1: Tak, samozřejmě, že jsme bydleli v konspiračních bytech, protože jak by nás ubytovali v Praze.
0: Ale jak to vypadalo? To jste přijeli do Prahy a řekli, pane kapitáne, zde to je konspirační byt, nikomu nesmíte říkat, kde bydlíte, tak. Nebo jak tohle to vypadalo?
1: Jste říkala, přijeli jsme do Prahy a dostali jsme za úkol, že v podstatě se musíme ubytovat, tak nás vzal pan podplukovník, který Kandra a Sověk a šli jsme do Vršovic.
0: Sověk?
1: No. A tito pánové nám vysvětlili základ.
0: Já jen připomenu, že pan plukovník Sověk je podepsán pod dokumentem, kdy on dělal pohovor s manželkou pana Petra Pavla, jenom tak. Pro upřesnění.
1: Takže ty nás přivedli do Vršovic a vysvětlili nám, že v podstatě tyto byty jsou byty, které jsou určeny pro zpravodajskou zprávu, že jsou to byty konspirační, že je využívala státní bezpečnost, ale hlavně nám vysvětlili princip vstupu. Protože kdyby se tam nahrnuli všichni najednou, tak to může budit nějakou pozornost. A vzhledem k tomu, že tedy v podstatě tyto byty měly být utajeny, tak jsme tam chodili v malých skupinkách, jeden, dva vždycky k tomu bytu. Nebylo
0: a kolik vás bydlelo třeba v jednom bytě?
1: V jednom bytě jsme bydleli dva.
0: A s kým jste bydlel vy?
1: Já jsem bydlel s Kofiarem. Uh-huh. A vlastně celá ta skupina těch 27 lidí byla rozdělená do těch bytů tak, že byly v různě po patrech. Nebyly všechny v jednom.
0: Dobře, a já jsem vás přerušila, takže neměli jste chodit najednou. Takže jaký byl ten režim toho, co vám řekli?
1: Neměli jsme chodit najednou, měli jsme se v podstatě vyhnout takovému tomu kontaktu s těmi lidmi, kteří v tom paneláku bydleli. A pokud by se nás ptali, tak jsme se museli zásadně představovat těmi krycími jmény. Jo, takže takovým způsobem.
0: No a pan Gofiar měl také, jenom, jestli si vzpomenete?
1: Já si nevzpomínám, už si nespomínám, jaké měl krycí jméno, protože to se mě opravdu už vykouřilo z té hlavy, ale nicméně pana generála si pamatuju velmi dobře, protože to byla taková zvláštní osobnost.
0: V jakém smyslu?
1: No, on trpěl takovým tím komplexem, že když byl někdo z jeho pohledu hloupější, tak jim tak trochu jako by opovrhoval a dával najevo, že on je ten, kdo tedy nějakým způsobem něco umí a kdo něco neumí, takže je na tom v jeho pohledu v jeho pohledu na něj jiný anebo dehonestující.
0: Pane doktore, měl ten kurz svou základní organizaci KSČ a měl nějakého velitele?
1: No samozřejmě, už se viděla někdy, že by tento kurz takto exponoval.
0: Já jsem něm nebyla.
1: No. Takže musel mít základní organizaci a takové to, jak jsem slyšel od pana Stehlíka, že jsme si pana generála zvolili, není pravdou, protože tyhle věci se rozdaly na začátku. A samozřejmě, že pan generál měl asi praxi z té základní organizace u toho svého 22. výsadkového
0: okruhu. Kde ho nedoporučili,
1: tak samozřejmě se stal předsedou základní organizace a to bylo tím stylem, budete to dělat. On to přijal a dělal to. Měli jsme samozřejmě i toho velitele celé té skupiny, on byl velitelem té francouzské části, s tím, že tito lidé v podstatě rozhodovali takovým tím jednoduchým způsobem o tom, jestli ta řeknu, základní část ubytování, jestli to, ta docházka do toho zaměstnání a tak dále bude naplněna.
0: Co bylo další součástí toho vašeho studia od září 1989? Byla tam třeba i nějaká fyzická příprava, byla tam třeba psychologie, byly tam další jazyky. Tak, co jste se učili kromě třeba?
1: Učili jsme se psát na psacím stroji, tehdy byly psací stroje. Mm-hmm. Učili jsme se tu přípravu zpravodajskou, byla tam tělesná příprava, která byla součástí, byl tam francouzský jazyk, byla tam ruština. Těch předmětů, samozřejmě ty politické věci, ohledně teda marxlinské přípravy, politické ekonomie, vědeckého komunismu, dělnického hnutí, všechny tyhle ty předměty v rámci nám jich známých, protože na vysoké škole se to v podstatě učilo také, ano. Nám jich známých předmětů jsme se dál jakoby měli vzdělávat. Samozřejmě, že situace se začala nějakým způsobem obracet. Nám bylo řečeno už v roce 80. v září, že se pravděpodobně připravuje nějaká akce. Takže jsme byli doškolováni k tomu, aby jsme se dokázali.
0: V jakém smyslu?
1: Tak já si myslím, že jsme museli sledovat třeba projevy Václava Havla na tom náměstí, které to bylo někde v tom září nebo v říjnu byl ten projev. Takže jsme ho měli sledovat a vyhodnotit si tu situaci a bylo nám vysvětleno, jakým způsobem se tu máme dostat.
0: A kdo vám to tehdy vysvětloval? Byli to všechno příslušníci nebo byli to lidé z Čech nebo z Československa nebo vás třeba i školili, řekněme, já nechci říkat agenti, ale příslušníci spolupracujících armád v rámci Varšavské smlouvy, nebo jak to bylo?
1: Já se domnívám, že to byli jenom naši lidé, protože zaprvé tu identitu neznáme. Oni se nám nikdy nepředstavili. To v tom zpravodajství nefunguje tak, že přijde někdo a řekne, já jsem učil to.

0: že to je člověk, který moc neumí mluvit a má zmatený představy. Mm-hmm. A tím to jako nechci dehonestovat, rozhodně ne, jo. Já jenom prostě říkám, že takto nám byly představovány ty projevy, zejména to co bylo vlastně v tom článku několik jet, který mm-hmm. vyšel někde na konci srpna toho roku 89, kde nám bylo řečeno, že v podstatě ten článek je zmatečný a že ten článek nemůžeme přijmout.
1: Pak přišel listopad 1989, velká společenská změna. Jak se projevovala v tom speciálním pracovišti, v tom útvaru, kde vy jste byl?
0: No tak tady je potřeba říct, že každý stát má ty svoje zpravodajské orgány a nemá zájem je někde zveřejňovat. To znamená, že my jsme zůstávali bez zveřejnění a bylo nám doporučeno, aby jsme se ani nikde nějak neetablovali, aby jsme se neúčastnili žádných akcí, že není vhodné, protože nikdo nevěděl, jak se ta situace vyvine. Mm-hmm. Takže my jsme měli zůstat stále v tom utajení, že prostě jsme lidé, kteří o tom se ani tím nezabývají, neúčastní se ničeho. Takže bylo nám doporučeno, aby jsme se neúčastnili těchto záležitostí.
1: Dobře, to bylo doporučeno, ale jak se pak jednotliví lidé chovali? Vy jste tuším odešel v prosinci.
0: Ano.
1: 1989 a máte nějaké informace o tom, byť už jste nebyl sám přímým účastníkem toho kurzu, jak se ten kurz vyvíjel dál. Já neustále předesílám, že v té době jsme vojensky patřili do sféry vlivu Varšavské smlouvy.
0: Tak já jsem vlastně skončil k tomu 31. prosinci. Do ledna jsem ještě navštěvoval tu instituci z toho důvodu, že jsem byl v kádrové dispozici a na konci ledna jsem odešel do kádrové dispozice ministerstva obrany s tím, že jsem byl převelen na pracoviště do Loun. Já se domnívám, že vlastně k žádným zásadním změnám nedošlo minimálně po dobu toho zimního semestru, jestli potom něco následovalo. Myslím si, že ne, protože stále existovala jakási představa, že to není konečné řešení.
1: Pane doktore, já jsem se chtěla zeptat vás, protože my často čteme, jak Petr Pavel říká, že tehdy byly upraveny osnovy v tom na přelomu toho roku 89-90 a on už vlastně studoval potom na demokratického rozvědčíka. Z hlediska vašich tehdejších zkušeností, co říkáte takovému tvrzení?
2: No, ono je nesmyslné ve své podstatě, protože podstata jaksi zpravodajské práce se jaksi politickými změnami řídit nemůže. To má svoje přesná pravidla, takže nedokážu pochopit, v čem měly ty takzvané změny, o kterých hovoří pan generál, v čem měly spočívat. Přeci zpravodajská činnost, jaksi rozvědčíka, se nemění. Teď vemte si, že zhusta jsou zpravodajské zprávy i po změně režimu přebírány. Já jsem původně jsem si skutečně domníval, že jaksi když přišel jaksi nový šéf zpravodajské zprávy, že to jako převzal, ale neuvědomil jsem si, že furt byla Varšavská smlouva a že teda vojensky se vlastně nezměnilo tohle. Takže nevím, jaké osnovy se mohly změnit.
1: Prosím, pane doktore, vy jste chtěl doplnit.
0: Já doplním to, že samozřejmě to, co říká pan doktor, je pravda, protože jestliže jsme měli základy průzkumu, základy navazování kontaktu, základy budování těch mrtvých schránek, toho všeho ostatního, tak neviděl jsem nikde, no, pan generál nedoložil, že by se došlo ke změně nějakých předmětů, ze kterých byl hodnocen, ale i kdyby, jak víme, jaká byla obsahována. A to je přesně ono.
1: Já bych tady citovala ze vzpomínek šéfa zpravodajské zprávy generála Antonína Slimáka, který v rozhovoru v roce 1991 řekl, cituji, existují však i složky, o nich se příliš nemluví, které získávají informace nelegální cestou. Mě by zajímalo, o jaké složky, a to je otázka na vás oba, o jaké složky šlo, co měli společného s tímto kurzem? Byli jste školeni k tomu, abyste používali nelegální metody? Byli jste školeni k tomu, abyste používali metody osobní sebeobrany třeba, nebo útoku na jiné osoby?
0: Tak první věc je, že tito lidé, kteří byli takto vyškoleni, tak rozhodně měli dva způsoby užití. První byl, že vycestovali v podstatě pod krytím nějaké firmy, nějakého podniku a účastnili se těch činností, které bylo nařízeno sledovat. Druhá forma bylo, že to byli lidé, kteří byli snadní jako pomocníci vojenského přidělence. A samozřejmě, že ty nelegální způsoby jsou vytěžování informací od lidí, získávání dokumentů a jejich posílání do naší Československé republiky s cílem vyzrazení těch tajemství, které my tam jsme měli za úkol sledovat.

0: Druhá věc je ta, že samozřejmě i v rámci toho vytěžování existovala nějaká forma spolupráce, když ten člověk, který byl vyslán do zahraničí, měl prověřit, a to se také dělalo, našeho člověka, který tam byl, a měl získat informace o tom, jestli tento člověk je opravdu loajální k režimu, nebo jestli tam dělá tu práci, kterou má dělat. Pak to samozřejmě byla nelegální činnost, která se dá srovnat se s tím, jakým způsobem ti lidé tady byli vlastně sledováni tou státní bezpečností. To jsou takové ty základní věci, které ten člověk v tom zahraničí prostě dělat musel. Mm-hmm. A proto jsem říkal, že vlastně nebylo v zájmu, aby jsme se příliš mnoho znali, aby jsme měli příliš nějaká vážná přátelství, aby většinou jsme byli anonymní proti sobě. Mm-hmm.
1: Pokud šlo o vnitřní bezpečnost, tak tu v komunistickém nebo socialistickém Československu zajišťovala STB a v Sovětském svazu KGB. A pokud šlo o armádu, tak tehdy partnerem zpravodajské zprávy generálního štábu Československé armády byla sovětská vojenská zpravodajská služba GRU. Podle generála Slimáka byly tyto služby provázané a do té provázanosti patřila také oblast přípravy specialistů. Řekněte, připravovali vás specialisté i z jiných zpravodajských služeb než z té české vojenské?
0: Tak já jsem tam byl krátkou dobu, já jsem přesvědčený samozřejmě, že tam bylo v těch následních semestrech určitě ta provázanost těch zpravodajských služeb v podobě toho, že se někdo účastnil nějakého seznámení nebo školení. Nicméně tady zůstává pořád otázkou, proč jsme se učili intenzivně i ruštinu.
1: Vaše odpověď nebo váš názor na tuto situaci, vy jste byl tehdy vojenským prokurátorem, takže jste také měl svým způsobem vhled do této problematiky.
2: To je jedna záležitost a druhá záležitost, já už s Pavlem absolvuji rozhovorů velice mnoho a on v podstatě řekl, že s nima udělali už asi 10 pohovorů a minimálně tam byli vždycky dva lidé a ten jeden většinou nemluvil. Čili podle mého názoru, a oni to podepisovali. On neví, jestli to
1: co
2: byli.
1: Podepisovali? Co
2: podepisovali? Závěr toho
0: protokolu o jednání a mlčenlivost.
1: Neboli vždycky proběhlo jednání s několika nadřízenými a vy jste pak podepsali mlčenlivost.
2: Minimálně dva lidé. Ten jeden většinou nemluvil. A další věc, která je, oni podepisovali nějak, on říká, že podepisovali nějaké akty. A tady je obrovský nebezpečí, že ty akty jsou vázacími akty, který má samozřejmě GRU k dispozici. Takže já si myslím, že Rusko, pokud má tyto materiály, bude muset mlčky tedy bohužel podporovat pana generála, pač něco na něj mají.
1: To jsou vaše slova, můžete no, potvrdit tady ty domněnky pana doktora Kříženeckého?
0: Tak představte si to, že vlastně pan generál by se stal v podstatě v tom socialistickém pojetí nejúspěšnějším rozvědčíkem v rámci Varšavské smlouvy. Tak vysoko se nikdo nedostal. Takže 100% existuje v Rusku záznam o panu generálovi Pavlovi o tom, že byl rozvědčíkem, o tom, že možná do budoucna může být nějakým způsobem spojen s touto činností, ale rozhodně jsem přesvědčený o tom, že to, že nemluví pravdu, že se jí bojí říct, už něco signalizuje. Zřejmě to bude o tom, že bude se snažit prosazovat možná z donucení, možná sám, možná z donucení, některé ty požadavky jedné nebo druhé strany. Nevím, které, ale rozhodně může být to tak, že informace o něm jak v Moskvě, tak ve Washingtonu nebo v Bruselu mají.
1: Neboli vy nemůžete vyloučit, že frekventanti takového kurzu nevstoupili do kontaktu i s jinými zpravodajskými službami, než byla ta československá?
0: Děje se to běžně. Myslím si, že je to možné.
1: A to se týká i o něch dvou vysoce postavených vojenských představitelů Gofiara a Zuny. Já neříkám, že to tak bylo, ale že ta možnost tam existuje.
0: Ta možnost byla u všech. Jo, protože jestliže o vás ví ta protistrana, protože zřejmě došlo k průsaku informací, obrovská chyba od pana Pavla byla ta, že samozřejmě požádal tyto své kamarády o jakési svědectví. To se v té praxi zpravodajců vůbec nedělá. To by za normální okolnosti znamenalo jistou smrt, nebo pro obrovský problém toho člověka. Tak už to samo o sobě říká, že tito lidé někde proflákli jsou, nějakým způsobem ty záležitosti z pohledu té spolupráce, možné spolupráce, můžou existovat.
1: Podle toho, co říkáte, ale teď mě kontrolujte, abych nerada manipulovala vašimi tvrzeními, tak nelze vyloučit, že provázanost absolventů toho kurzu s vojenskou rozvědkou jiných států může trvat do dneška. Je to možné?
0: Samozřejmě. Tak tyhle ty věci, tady ty protokoly, které jsou, tak jako je máme my, tak samozřejmě mají ta protistrana, ať je to Rusko, nebo ať je to Brusel, nebo kdo. Tady je podivná jedna věc. To je celá ta věc, že pan generál se svou minulostí, s minulostí svého otce, vlastně prošel BISKou. Nerozumím tomu, protože Bezpečnost informačních služba mu dala prověrku na nejvyšší státní tajemství. Já jsem přesvědčený, že kdybych já požádal o prověrku na státní tajemství, byť úplně to nejjednodušší, tak mě velmi rychle vyřadí, protože jsem byl členem komunistické strany, já se k tomu přiznávám, neomlouvám. Já nevím, k čemu by se omlouval, protože já se nebudu oblouvat za ateismus nebo za víru. A druhá věc je, že jestliže ten člověk dostal takto vysokou prověrku, jak vlastně se k tomu postavilo to NATO? Ono nevědělo, že může být takto zavázán třeba i na té druhé straně. To musí vědět. A jsem přesvědčený, že to, co tu máme my, mají ti Rusové, mají i ten Brusel. Prostě tak to na tom světě chodí. Pan generál Pavel není neznámý Moskvě.
1: Chtěl jsi něco dát, pane doktore?
2: No, k tomu je třeba říci, že pro zpravodajské služby obou pólů, dejme tomu, je zlatý, když na toho člověka něco mají. Protože bude prostě skákat tak, jak oni budou pískat.
0: Tak, to je zlatá poučka vlastně zpravodajců, je sehnat si lidi takové, kteří nebudou pracovat za peníze, ale ze strachu. Ty se nejlépe ovládají, těm se nejlépe dávají úkoly a nemusíte mít s nima žádný soucit.
1: Já vám děkuji za informace, za návštěvu ve studiu. Naschledanou.
0: Děkujeme, naschledanou.

Krásné nedělní odpoledne, vážení přátelé, vážení chcimíři, mý drazí Slované i vlastenci. Já vás všechny moc vítám u vašeho oblíbeného nedělního pořadu pohodového Kiddies Bunkru. Přátelé, pevně věřím, že máte pohodový den, že se vám všem moc daří, že odpočíváte, nabíráte sil na příští týden, nebo že jste na dovolené, protože koukám do těch statistik a o těch také dneska začneme, že na mě spousta lidí kouká teďkon z Chorvatska, z Řecka, ale i z Egypta a tak dále, takže vás všechny moc zdravím. My se na dovolenou teprve chystáme, na poslední chvíli jsme nevěděli, jestli vůbec na dovolenou půjdeme, protože řešíme kolem bunkru spoustu záležitostí a hlavně teď jsme měli potíže s vodou, protože jsme tady měli špatně udělané čerpadlo, takže škoda několik desítek tisíc do toho čistírna, vod a tak dále, takže 3 týdny teď jsme měli práce. Jsem rád, že jste to poznali na vysílání, že pořád vysílám 3 videa denně a o víkendu aspoň 2 videa, ale plus to, co je na archivu doktora Vajíčka, protože dneska si pustíte v 16 hodin. Uzavírám trilogii kolem Ukrajiny, bude tam symbolika a to, co se děje teď na Ukrajině, jaké jsou tam jednotky, jaké mají symboly, jak to souvisí s nacistickou tématikou a tak dále. No a přátelé, když jsme byli u té statistiky, tak se stalo něco neuvěřitelného. Já jsem to v pátek sdílel na Facebooku doktora Vajíčka. My se na tomto kanále, a je to ověřitelné, takže není to žádný kec, blížíme 90 milionům zhlédnutí. 90 milionů zhlédnutí, slyšíte správně. Oficiálně kanál doktor Vajíčko byl založen v roce 2016 jako Desperát 84 a byl prakticky neaktivní. Bylo na něm 6-7 videí, víceméně politických a jestli to vidělo 50 lidí, tak to bylo moc. Ten kanál začal být aktivní 20. ledna roku 2022 a to už dneska legendárním videem, kdy jsem připomínal 80 let od toho nechvalně proslulého výročí konference ve Vanze a bylo to to krátké 2minutové video, za které jsem dostal ban na TikToku. A vlastně přes noc mi potom zrušili bez jakéhokoliv odvolání TikTok. A já jsem se vlastně přesunul na YouTube, protože mi řekla žena, ať to zkusím. No a velká podpora byla hlavně po 24. únoru roku 2022, kdy jsem se zastal 27. února konkrétně rusky hovořících studentů a vyletěl jsem ze všech 3 fakult, kde jsem přednášel, přátelé. Byly to tyto 3 obory. Bylo to na pedagogické fakultě, to bylo zdravotnictví, náhlé stavy u dětí a připravoval jsem učitele do jejich náročné profese právě v rámci zdravovědy. Takže tam jsem byl x let, tak tam vůbec se mnou nehodlali ani bavit o ničem. Další bylo na ekonomické fakultě, tak tam to bylo trošku snažší, tam mě zkrátka přestali zvát. No a výpověď přímo natvrdo jsem dostal u bezpečnostního managementu, kde jsem učil bezpečnostní management, ekonomiku u jedné univerzity, dnes už tedy soukromé, takové vyhlasné, nebudu ji tady jmenovat, každému to asi dojde. A tam jsem byl na katedře bezpečnosti pod jedním vysloužilým velmi šikovným panem generálem. A ten zatím samozřejmě nestál, zatím stálo úplně něco jiného a já jsem se posléze dozvěděl, odkud Vítrvané a odkud na mě přišlo udání a jakého bylo charakteru a tak dále, protože jsem se zastal nejenom rusky hovořících studentů, protože říkám, že na akademickou půdu tohle vůbec nepatří, abychom to rozdělovali, jestli někdo mluví nebo nemluví rusky, to, co tenkrát předvedl rektor VŠE, by v každé jiné slušné společnosti bylo na odplivnutí a okamžité vyhození. U nás to udělali jinak, radši vyhodili pana docenta Ševčíka, děkana Národohospodářské fakulty, což už je dneska také legendární. No a v neposlední řadě ten 27. únor jsem se také zastal Jaromíra Nohavici a zveřejnil jsem tady video, kde jsem se ho zastával a říkal jsem, proč nemá vracet žádný řád Puškinův a tak dále. A jak je to nesmyslné, jak je to pokrytecké, zrovna o takových lidí, jako je Hudka, to znamená lemplů, kteří v životě nic nedělali a v cizině žili na dávkách. No a bylo vymalováno, ale toto video mi přineslo na YouTube prvních 1600 sledujících, to bylo úplně neuvěřitelné, bylo to prakticky přes noc
A bylo to tedy na popud mé manželky Barunky, která mi řekla: Vojtěchu, já si myslím, že to bude zajímat ty lidi, to, co ty říkáš, přednášíš. Moje žena byla přítomna i na jedné z mých přednášek, takže věděla, jak mě lidé mají rádi a nemají a jakým způsobem s nimi komunikuji a co se jim snažím předávat a jak se snažím edukovat. Brainstorming, nikoliv brainwashing, a to, aby lidé měli kritické myšlení, aby přemýšleli, protože to není zdaleka jenom otázka politiky, to je otázka mnoha jiných oborů, kde pokud nebudeme přemýšlet, tak dopadneme blbě. Takže přátelé, já tady jak koukám, protože nás tady trápí jeden srnec, nám tady chodí žrát úrodu. A našel si tady 3 cesty, my jsme mu 2 z nich zadělali a dneska nás tady právě opět překvapil na té jedné cestě, takže to tady musíme trošku hlídat, protože nám konečně snad začnou dozrávat rajčata. Taky jste mi psali, přátelé, že vám nedozrávají rajčata. A papriky, okurek, která je nejvíc za posledních 8 let. 8 let jsme neměli takovouhle úrodu okurek jako teď, tak jsem za to moc rád. Jinak já natáčím v pátek podvečer, takže věřím, že v neděli bude teplo, protože tohle skutečně to globální oteplování s neděle na pondělí a z pondělí na úterý bylo v Šumavské Slatině naměřeno -3,4 a -4 stupně Celsia. Slyšíte správně, přátelé. To je globální oteplování. To, že tam mrzne na chladnou Anu, je úplně normální, jo, ale ta ještě není, za prvé. A za druhé, co je na tom bizár, je to, že to bylo 2 dny po sobě. Bylo to 2 dny po sobě, pak byl jeden den pauza a pak další den bylo -2,1, pokud se nemýlím. Takže vlastně v jeden týden od pondělí do čtvrtka 3x naměřeny teploty mínusové mrznoucí vody. Takže to opravdu není normální. To, že mi tam tenkrát, ale teď v týdnu po ty jedné zprávy, tam někdo psal, že tady mrzne naprosto běžně, tak to opravdu ne. Nemrzne tady naprosto běžně, ale samozřejmě to není nic jako výjimečného, ale výjimečné na tom je, že takto krátkém úseku jsou ty teploty takto hluboce v mínusu, protože to, co bylo naměřeno, byly přízemní mrazíky. Tady byl normálně naměřen mráz 4 stupně pod nulou. No, tak to opravdu v pořádku není, jestli jste viděli ty záběry. Já jsem to, myslím, také dával na sociální síť Facebook, protože tam se to lépe komunikuje, než zde na YouTube. Pokud máte fotografie, tak to asi znáte. Tak tam ti lidé úplně koukali a mysleli si, že to je upravená fotka. Ne, nebyla to upravená fotka. Opravdu tak to tam bylo zmrzlé v těch slatinách. Byla to fotografie přímo ze zprávy Národního parku Šumava. Takže žádný výmysl. No tak to máme to globální oteplování, jak nám tady bylo sděleno, že jsou ty kopule, ne? Tak ty kopule se drží na jihu, teď zase má přijít sem, už zase strašíme lidi, musíme strašit, protože přátelé, když budeme vystrašení, tak se budeme lépe ovládat. To je celé, proč tady to dělají. A hlavně, když potom přijdou s tím, že třeba v rodině budete moct mít jenom jedno auto, a to ještě elektrické, tak vy si vlastně řeknete, jo, to je v pohodě, to vám to nevadí, to je kvůli přírodě. Jo? No a ono potom stačí se podívat do Egypta, podívat se jenom pár set metrů mimo resort a člověk žasne. Jo? To znamená, pokud jste někdy na vlastní pěst si třeba vzali taxíka a měli jste se podívat v Egyptě do nějakého středně velkého města, tak jste asi žasli. Já jsem takhle jeden čas kejsl na 6 hodin v Káhiře a to je jedno z největších měst na světě, z největší aglomerací na světě. Oficiálně tam žije 25 milionů lidí, ale podle mě tam žije tak 40 milionů, skoro polovina Egypťanů a různých jiných lidí. A byl jsem naprosto šokován a úplně šťastný, když jsem našel někoho, komu jsem dal $5 a on nás tam ochránil a provedl nás tam, protože to bylo neuvěřitelné. Takže člověk najednou zjistí, že je to úplně jinak, než to vypadá na těch fotografiích propagačních letáků různých cestovních kanceláří. A to samé platí i pro menší města, městečka v Egyptě. Tam si z odpadků nic nedělají. Tam se ty odpadky rovnou zahrnují na poušti. Nebo jdou do spaloven, kde se nějaký filtrace a tak dále. Tam se s tím absolutně nemažou v Egyptě. Jo, takže o nějaké ekologii nemůže být řeč, proto mně přijde úplně absurdní to, co tady děláme v rámci Green Dealu a zachraňování planety, že
máme ta víčka, která nemůžeme oddělit, což se teď v týdnu zkusil i Volodymyr Zelenský. A kroutil hlavou, nechápal. No tak to si zvykejte, Volodymyre. Chcete jít do Evropské unie, tak to budete muset na Ukrajině zavést. A potom tady máme ta papírová brčka. To jsem opravdu rád, protože to zachrání tu planetu a hlavně ty želvičky. Jo? Já si vždycky představím ty želvičky. A to je přesně ta salámová metoda, o které já tady hovořím 4,5 roku, skoro 5 let. Prostě přidávání těch koleček. Všimněte si, co před 5 lety bylo a co je dnes. A jestli byste si schválně řekli a vsadili na to, že to takto bude. A že si řeknete, to není možný, to se nestane. To ty lidi nikdy nevolí. Já jsem tohle dával na kávě s Vojtěchem v pátek, myslím, nebo ve čtvrtek, kdy jsem vám představoval mladé pirátstvo. A jako nasmáli jsme se u toho, že jo. U té vlády. No ale nesměj se ve chvíli, kdy si uvědomím, že na Slovensku máme partaj, která se jmenuje Progresivné Slovensko a má 20%. 20% má v průzkumech. To je šílený. To je naprostá šílenost. Jestli dovolíme, aby se tito lidé, ne na Slovensku, v České republice, v Rakousku, kdekoliv dostali k lizu, tak jsme skončili definitivně. To vám jako garantuju, přátelé. A cítím, že něco takového čeká velmi brzy Maďarsko, protože nám je tady vykreslován Péter Maďar jako spasitel, jako člověk, který může chodit po ulici mezi lidmi a objímat se s nimi, tak to nevím, ten pán, co na něj plival, to si na Viktora Orbána nikdo nedovolil za 16 let jeho vlády. To si nikdo nedovolil. Pokud se nemýlím, tak on vládl dohromady se 20 let, ne? Přestávkou. Vládl 98-2002 a pak se vrátil 2010, ne? Takže 8 let nevládl dvě funkční období, jedno vládl a teď vládl tři funkční období. Budou na něj vzpomínat s láskou ještě. Protože ten Maďar, o kterém se nám tady říká, jaký to je spasitel, tak to není nic jiného, než to je područí Bruselu, přátelé. To je bruselský kašpar, který nemůže jít ven bez ochranky. Kdežto Viktor Orbán teď zveřejnil video, jak letěl na dovolenou. Letěl normálním čátrovým letem. Žádný, že by tam měl nějaký VIP salonek a tak dále. A ty lidi ho tam úplně zbožňovali. Toto se nedalo nahrát, jo? Protože oni nemohli vidět, že tam poletí s ním Viktor Orbán. Ani jeden jediný člověk tam proti němu nevystartoval. A já si říkám, protože bych to očekával, že to je docela divný, ne? S tím, co se děje vlastně kolem nás. Že podléháme takzvanému veřejnému mínění, ale že potom ta realita je úplně jiná, úplně diametrálně jiná, než nám je tady vyprávěno. A stačí jenom chodit mezi ty lidi, bavit se s nimi, žít s nima ten život. Bohužel spoustu těch lidí má tunelovité vidění. No a pak se nám tady může stát, že tady budou ty piráti. Demetrašvili, že bude mít na starosti nějaký vojenství a mezinárodní styk. Tak styk si u ní umím představit, ale i ten mezinárodní možná, ale úplně v jiné míře tedy, jo. Chudák Foltín. Ovšem, to se může stát realitou. Tito lidé chtějí zřídit ministerstvo desinformací. Ne, že by oni pouštěli desinformace, ale chtějí proti ním bojovat, proti těm desinformacím, proti desinformátorům. Takže oni označí, kdo je ten desinformátor. Hoaxer. Fake newser. To bude user spíš, přátelé. To vám jako říkám, to vám garantuju. A to se klidně může stát a za 10 let to, co vám dneska přijde fantaskní, tak za 10 let to bude úplně normální, protože před 5 lety jsme nebyli ochotni akceptovat to, co jsme ochotni akceptovat nyní. A je to opět dáno, jak znovu opakuji, salámovou metodou. A ještě kolečko, a ještě uneseme, a ještě ukrojíme tady. A teď trošku větší kolečko jim naložíme a oni to ještě vydrží, protože jsou to pitomci. A my to ještě vydržíme, protože těmi pitomci opravdu jsme. Tím odpovídám na velice častou otázku, co s tím?
Co s tím, Vojtěchu? Mně nevadí, že mě někdo říká Vojtěch, prosím vás, jo, přátelé, teď jsem taky narazil v týdnu na to, že prý dehonestuji Jindru Reichla tím, že ho neoznačuji ve videu pane doktore. Jo. Nezlobte se na mě, ale my se na to s Jindrou nepotrpíme a takovýhle starosti já bych tady chtěl mít, jako někteří sledující. Chtěl bych mít takovýhle starosti. Mě tohle to absolutně neuráží. Jo? Já se na to nepotrpím. Nebýt tady pitomců, kteří mě dehonestovali v tom roce 2022, tak tady dál byl Desperát 84 a nebyl tady doktor Vajíčko. Jo? Takže stačí se podívat trošku do minulosti a člověk to hned to. Já se na to opravdu jako nehraju a nepotrpím se na to. To je úplně jednoduché. A tak, jak znám Jindru těch x let, tak je to to samé v bedě modrém. Takže mě neuráží, když mi někdo říká Vojtěchu. A stejně tak myslím si, že Jindru neuráží, když mi někdo říká Jindru a ne pane doktore Reichle. Tak to jsem jenom tady chtěl, jsem se na to vzpomněl teď, že jsem tam odepisoval na takovýhle zajímavý komentář. Vůbec je zajímavé, jak někteří lidé přemýšlí, jako na čím se jako, na čem jako záleží, jo. Takových pseudověcech, pseudo pozlátku, něco, co má vás jako vyzdvihovat nad ty ostatní. A já říkám, že nás vyzdvihují nad ostatní ty činy, to, co děláme. To, čím se zabýváme, to, jací jsme, to, komu pomůžeme a do koho nekopneme. To nás tvoří. Ale to, jestli mám titul před jménem a tři za jménem, nebo čtyři už, to celkem nikoho jako nějak jako moc nezajímá. Jo? Proto už jsem také přestal i říkat, co studuji dál a nestuduji a jak studuji a proč to studuji a tak, protože je to čistě moje věc a je to pro mě. Já to nestuduji pro vás, pro nikoho, já to studuji pro sebe. Takže to pro mě není důležité, ten další titul, který mám. Jo? Přátelé, důležité je, jestli jsme lidé. Ani to neznačí nic o inteligenci člověka. Bohužel tedy. Dříve tomu tak aspoň trošku bylo. Když taky se občas našel nějaký blbec, ale dneska jich teda tolik s těma titulama, že úplně žasno. Nebudeme chytřejší tím, že budeme mít více lidí s tituly. Naopak bychom měli víc pracovat na tom, aby měli bychom, přátelé, více pracovat na tom, abychom měli lidi, kteří budou umět opravovat věci, kteří budou umět stavět, tvořit. A určitě to nevyřešíme tím, že ubereme na matematice. To nevím, jestli jsem vám říkal, ale myslím, že to je dokonce ČVUT nebo VUT. VUT v Brně asi. Bojuje proti vyhazování studentů v prvním a v druhém semestru, jinými slovy v prvním ročníku, tím, že ubírá na matematice, protože ta matematika tam vyřadí třeba až 2/3 těch potenciálních držitelů magisterského studiu inženýr. Diplomu magisterského studia. A prý je potřebujeme, tak budeme snižovat ty nároky. To je špatně. Máme motivovat na děcka. Já teď úplně odbočím. Já jsem teďkon Vojtěškovi vytvořil takový malý gym na takový sportoviště, krytý a zároveň jako odpočinkovou zónu. Trvalo to rok a půl, než se to podařilo, tak zaplať pánu za to a děkuji vám, pane Benda, protože bez vás by to nebylo možné. Opravdu se vyplatilo si na vás počkat ten rok. A s hrůzou jsem zjistil, že poté, co rok chodí na atletiku, každý týden, tak neumí lehset, neumí kliky, neumí přítah, neumí dřep pořádný. To je dost šokující věc. To je první, co by se ty děti měly učit, protože to je otázka motoriky také a koordinace a síly a stavby toho těla. Jo? A tady by to mělo začínat právě. To znamená, jak se říkalo vždycky ve zdravém těle, zdravý duch, tak hlavně, když po někom, po těch dětech pak něco chceme a oni jsou schopní si šlápnout na nohu, jenom když si jdou vyzvednout něco z myčky,
tak ta chyba je v nás. Protože se furt snažíme jako dělat pohodlnější ten život a pro ta děcka, aby to měli čím dál tím víc snažší. Jeden moudrý muž v minulosti řekl: Vojtěchu, já svým dětem občas podrazím nohy. Já jsem si říkal, pane doktore, tak to je teda hustý. Jako. A on říká, ne, to pochopíte, až budete mít děti a budete vychovávat, tak to pochopíte. Tak to začínám chápat právě. Takže za to děkuji. Ve svém životě potkáte spousty profesionálních učitelů, ale těch učitelů ve smyslu z latiny doctoris, těch životních učitelů, tak těch potkáte jenom pár. A stejně tak těch profesionálních učitelů, kteří jsou těmi doktory v tom pravém slova smyslu, to znamená učiteli, nositeli nějakých hodnot a moudrostí, tak važte si každého z nich, kterého jste by potkali. Já jsem to štěstí měl. U mě takhle formovala na střední škole naše třídní učitelka, paní magistra Frčková. A dodnes čerpám z toho, co jsem se od ní naučil. Vynikající češtinářka, frančtinářka. Tak snad se nesrazíte, kluci. Když tam bude nějaký inženýr, který chyběl na té matematice, tak se toho můžeme dočkat taky brzo. Protože se tady spousta lidí myslí, že nás nahradí umělá inteligence. A jedeme na Šumavu. Šumavská strela. Do Neuštalu. Strašně rád jsem, no to co ani nehodí říkat, vlastně strašně rád je špatně, že? Protože je strašný, nemůžete mít rád, to si odporuje. Velmi rád jsem tudy jezdil s tím vlakem s Barunkou na Šumavu. Jsme jezdili hodně, jeden čas opravdu hodně často, několikrát týdně. Na procházky právě z Neuštalu a na Stožec jsme chodili a na Třístoličník. Boubín, k jezerům. Tam se dneska někteří pitomci běžně koupou v ledovcových jezerech. Vůbec nechápu, jestli tam nemůžou koupat. Není jim to pořád jasné. To nikomu přece neuškodí, když se tady svaží. No. Když to udělá za den 1000 lidí, tak ta biodiverzita asi bude trošku trpět, ne? Tím, když máme krémy na sobě a parfémy a tak dále. Opět, když se tam vykoupe. Na Plechy. Doufám, že tam také jezdíte, přátelé, že to tam máte rádi. Jsem tam dlouho nebyl, tak se tam musíme podívat i s Vojtíškem. Vojtíška chci vzít na přežití taky. Hledáme nějaký vhodný termín. Koupil jsem takový speciální vojenský stan a spacáky vojenský. Takže se taky chystám. Já teď tam je zase cvičení, takže tam teď nemůžem. Protože je potřeba učit ty děti nejenom zavázat kaníčku, ale rozdělat oheň. Najít ten podpal, nějaké ty stopy taky, jak to funguje v lese a tak dále. Je to velice důležité a myslím si, že to bude také brzy potřebné.

Kokotinský a Vyšenský Potlíček, přátelé. No a vy mě pište do komentářů, nakousli jsme mnoho témat a mě zajímá váš názor. Takže se budu těšit, přátelé, mějte se krásně, nezapomeňte dneska archiv doktora Vajíčka v 16.00, uzavřeme trilogii jménem Ukrajina. Mějte se, na viděnou. Krásný den, vážení přátelé, a teďko jenom v rychlosti se pověnujeme tomu, co to je Český dům. Vy tady vidíte velmi často transparentní účet regionálního rozvojového fondu 333-88-99-002-550, což je transparentní účet regionálního rozvojového fondu, kde pomáháme znevýhodněným osobám, samoživitelkám, lidem, co se ocitnou v akutní sociální nouzi a tak dále. A protože budeme slavit s Vaškem pětileté výročí, my jsme to zakládali za tvrdého covidismu, tak jsme se rozhodli, že potřebujeme mít nějakou budovu, tak abychom se mohli setkávat, abychom mohli více pomáhat. A na rozdíl od některých neziskovek, které tady nebudu jmenovat, tak když se podíváte do našich výročních zpráv, tak my darujeme 85% a 15% jde na provoz. My to s Vaškem děláme zdarma, nemáme žádné výplaty, nic. Nepotřebujeme, aby nám někdo posílal peníze pro nás na provoz, ale rozhodli jsme se, že také by fond měl něco vlastnit, abychom nemuseli platit nájem, protože ty nájmy jdou pořád nahoru, a abychom se mohli setkávat. Tak proto je tady nahoře vždycky to číslo. Pokud nechcete být vidět, tak to číslo je 333-88-99-010-550, což je ze zákona povinný provozní účet a mnozí lidé nechtějí být vidět, takže my to samozřejmě respektujeme a chceme vám za to s Vaškem moc poděkovat, protože když se podíváte na transparentní účet, tak se opravdu daří pomáhat lidem. Takže děkuji vám, přátelé, kdo budete chtít, můžete přispět. My potom chceme udělat takovou desku, kde budou ti největší přispěvovatelé vytesáni do kamene. Děkujeme, nashledanou.

0: Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři, nepodvolení. Jak jsem inzeroval, máme tady dnes pro vás někoho, koho opravdu máte rádi, myslím si naprosto většinově. A já také, ačkoliv už jsem téměř zapomněl, jak náš host vypadá. Je s námi Soňa Peková, vítám tě u nás, Soňo.
1: Petře, mockrát děkuji a zdravím všichni posluchače a jsem moc ráda, že jsem opět s váma a děkuji za pozvání, velmi si toho vážím.
0: No, já si spíš vážím toho, že jsi přišla, protože ty máš navíc pro nás jedno překvapení, já už jsem taky říkal, že budeš mít, ale dopředu říkám, že to není oznámení o novém covidovém trápení zatím. Pojďme na to.

0: Soňo, ty vždycky překvapuješ. Ty jsi vstoupila do povědomí veřejnosti tím, že jsi docela drsně a dramaticky překvapila všechny kolem toho té analýzy covidové, ale mě si překvapila tentokrát také, musím říci, protože tě mám za člověka racionálního, za člověka přitom plného entuziasmu, v pravém smyslu slova emocionálního, krásně emocionálního. A ty přicházíš s něčím, co mě jde spíš k trošku jiným postavám, ale zvykám si na to, že to půjde i k tobě. Ty vstoupíš do politiky. Řekni nám, jak jsi se rozhodla a proč a kam.
1: No, Petře, vlastně ono to může znít trošičku iracionálně, ale vlastně, když se vrátím do roku 2020, kdy mě okolnosti vynořily z laboratorního prostředí, tak tam byla rovněž spousta faktorů, kdy mě mnozí radili, neříkej to, neříkej ono, protože to bude mít nějaké konsekvence a nedopadne to dobře. A já jsem přesto všechno cítila, že některé věci mám lidem sdělit a mám je sdělit včas a že ten čas tenkrát dozrál a já to mám udělat, protože mám k tomu odborný mandát nebo osobnostní sílu, nebo jak bych to i nazvala, možná kombinaci obého. No a teď já se vlastně nechystám do politiky, protože pod politikou se rozumí cosi. Já bych ráda v tuto chvíli se posunula do těch oblastí, kde se ta politika dělá. Já se tam prostě potřebuju podívat tak, že to bude ve službě lidem. A domnívám se, že jak tenkrát mě vlastně lidé pomohli a já jsem pomohla řadě z nich a myslím si, že to tak objektivně je, tak znovu jsem jaksi ucítila takové nutkání, já to tak nazvu, protože to se opravdu racionálně vysvětlit nedá, že dozrál čas, abych se posunula v nějakých métách, kde člověk může ovlivňovat společenské dění, protože já vlastně od roku 2020 s lidma pracuji. Nejdřív to bylo na poli covidu, potom jsem se posunula trošičku jinam a možná tak, jak bych si myslela, že by naše společnost měla vypadat, jak by se měla strukturalizovat, jak by lidé měli navzájem interagovat, jak by se zase měly vrátit dobré mravy a nějaká kultura do společnosti. A takto já s lidma pracuji a mám pocit, že to rezonuje. A teď přišel takový intenzivní pocit a já teda řeknu upřímně, že to mě celý život vede, nebudu tady zakrývat, že by mě to někdo poradil. Nikdo mi to z mého okolí neporadil, abych to udělala. To byl vlastně můj impuls, který přišel ze mě, že je čas se podívat na to, a velmi by mě to zajímalo, kde si lidské vědomí, charakter, intelekt lidí dnešní doby stojí, že když 6 let mě dávají palec nahoru, jak se jim líbí, co jim říkám a jak případně občas koriguju některé myšlenky, které si myslím, že by zaznít měly, tak jestli ta společnost dozrála do doby, že přímá volba kandidáta do služby lidu, protože já považuji všechno, co se pro lidi dělá za službu lidu, nikoli za nějaké ekonomické benefity, jak se to bohužel stalo časem, v průběhu času, že ta politika spíš vypadá jako ekonomický benefit někoho. Já to považuji za službu lidem, myslím si, že by to tak mělo být. Tak zdali, když já chci lidem posloužit v trošičku jiných strukturách, zdali ti lidé mě tam umí nadelegovat. Jestli ta přímá volba skutečně funguje, jestli to je jenom nějaká, nebo jestli jsou to jenom řeči, které se říkají, ale skutečně to nefunguje. Takže já tady vlastně v tuto chvíli, což i tebe takového matadora vlastně v těchto věcech překvapilo. Já chci tady otestovat, chci strčit palec do vody, jak je horká. A chci vědět, zdali ta úroveň společnosti je tam, že pokud usoudí, že mezi nima je člověk, kterým hodně třeba pomohl nebo pro ně pracoval a chce pracovat dál, ale potřebuje pro tu další práci jejich pomoc, tak jestli se dokáží skoordinovat a toho člověka do nějakých těch pozic, odkud může vlastně pro ně pracovat, dokáží posunout. Protože já se tam posunout sama nedokážu, musí to udělat lidé, takže já vlastně teďkom dělám takový zvláštní experiment, který ty bys nazval iracionálním, protože pokud prohraju, tak asi si můžu na nějaký pomyslný pomník napsat RIP, ale mně je to vlastně jedno, protože já pracuji pro lidi, nadále budu pracovat pro lidi a jak tento experiment dopadne, mě to vlastně upřímně zajímá. Takže já jsem dost pozdě se rozhodla tak nějak na divokou kartu, že bych kandidovala do Senátu, do senátních voleb na podzim, takže teď je v procesu sběr podpisů, protože to chci udělat sama za sebe. Já chci vědět, zda to, co jsem pro lidi udělala za 6 let, protože mě to stálo hromadu času, mě to stálo kariéru, mě to stálo společenské postavení, mě to odseklo vlastně úplně od všech žil, které mě přiváděly hmotné živiny, řekněme, tak chci vědět, jestli se ta moje námaha zúročí v tom, že pokud lidé souhlasí s tím, jak já s nima pracuju, jestli mě posunou dál. Takže já tady vlastně riskuju, politicky riskuju, ale mě politika v té formě, která v současné době tady vládne, vůbec nezajímá, považuji za hrubě zkorumpovanou a považuji ten systém, který tady je, za v podstatě neživotný, a pokud buď ho necháme dojet, ať nějak involvuje a zhyne sám, anebo se ještě může v nějakou chvíli možná udělat výhybka z takových jelimanů, jako jsem třeba já. No a čím víc takových jelimanů tam bude, tak tím ta atmosféra bude vypadat jinak. Tak proto to vlastně dělám, jsem zvědavá. Takže můj stimul není, že tam chci jít, aby mě tam zaměstnali, abych dostávala plat, vůbec ne. Já mám svoji práci, ale mám intenzivní pocit, že dozrál čas, abych zkusila, kam jsem to dotáhla za těch 6 let. A když mě oslovili před několika lety, zdali by to udělala, tak jsem to tenkrát odmítla jako úplně absurdní myšlenku pro mě. Vůbec to nerezonovalo. A teď to zarezonovalo. Takže já jsem zvědavá a děkuji, že teda můžeme si o tom dnes povídat.
0: No, to je. Musíme, protože to je obrat, jak řekl bych, kardinální obrat na moři. Jako jedeš, řídíš ten svůj parník, občas se z něj stával ledoborec. A najednou, když ta posádka už je spokojená, že se vplouvá na poněkud klidnější, oceán, tak ty zavelíš k obratu o nevím kolik stupňů, ale je to určitě hodnotné.
1: Ale vlastně je to obrat o 360 stupňů, protože já neustupuju z těch svých pozic, takže já jsem pořád tam.
0: Počkej, o 360 ty zase popluješ stejným směrem, ale vemeš to jako z druhé strany.
1: Ano, jenom to téma, ten motiv je jiný, ale vlastně ty stimuly a vlastně to, ten mindset na to nastavení je pořád stejné, takže já si jenom otočím o 360 stupňů, akorát... Někdo při té otočce prostě z té paluby spadne, no.
0: No, tak pojďme se na to podívat blíž. K tomu, aby někdo takový jako ty mohl zasednout v Senátu, a bylo by to báječné, pochopitelně. Vzpomínám si, jak jsme tady dělali rozhovory s paní Zvěrtek-Hamplovou a s paní Kovářovou a tak dále. Obě se tam dostali nakonec a činí něco docela, i když jsou kapkami vody v tom jedovatém prostředí, tak něco činí podstatného občas, takže to by bylo jistě báječné, ale ty si řekla, že kandiduješ sama za sebe. To znamená, že vlastně ty nejdeš s žádným uskupením, s žádnou politickou stranou, s žádným, nejseš reprezentantem nějakého většího politického proudu, ty tam jdeš jako Soňa Peková. A to, co potřebuje Soňa Peková pro to, aby tam mohla vůbec se o to pokusit, Soňa Peková, která dostala impuls sice trošku později, ale ještě dost včas na to, aby se to dalo udělat, je prvních 1000 podpisů, které musíš sebrat, aby si vůbec mohla kandidovat. Začala jsi už s tím sběrem?
1: Začali jsme s tím.
0: Říkáš začali, to znamená, s kým jsi začala?
1: S mým partnerem, který mě s tím pomáhá. A bez něj asi bych to nedokázala, protože má dost zkušeností, hodně zkušeností z politiky, té standardní, typické, což já vůbec neznám, takže taková jistá regulace některých kroků pro mě je důležitá, protože já to vlastně, to prostředí neznám. A takže ten proces se odstartoval. No a to, co si říkal, že nejdu s žádným subjektem, to je moje skutečné rozhodnutí, protože tím, jak chci vědět, zdali intelekt, vědomí, schopnosti tohoto národa jsou dost vysoko na to, aby si dokázali v přímé volbě zvolit toho, koho chtějí, což možná má jakousi relevanci i k další přímé volbě, protože lidé by opravdu tu přímou volbu měli využít tak, aby si tam dali ty kandidáty, kterým věří. Tak já jsem se rozhodla schválně pro tento přístup, že nepotřebuji žádná pomocná kolečka na tom svém kole, ale buď to dám, nebo to nedám. A já nemám ten svůj cíl, že se tam za každou cenu musím dostat. To není můj cíl. Můj cíl je vidět ten proces, zdali je možné, aby skutečně přímá volba v tomto státě fungovala. Zdali, když člověk má nějakou morální integritu, nějaký jasný postoj k věcem, jak věci tvoří, že není žádným mediálním produktem prázdninového léta, ale má nějakou jasně dokladatelnou historii pro lidi a ti lidé ho rozeznávají. Zdali to je dostatečné na to, aby skutečně ta demokratická přímá volba proběhla. Mě vlastně toto zajímá. Takže já jsem se nechtěla nechat vynést nějakým politickým subjektem, což by se asi podařilo, protože i kontroverzní, kdyby mě prohlásili za kontroverzního kandidáta, i to je dobře, každá reklama je dobrá. Takže to by se asi podařilo a já to ale takto nechci. Já chci vědět, zdali to, co jsem pro lidi udělala a mě to teda, jak říkám, stálo v podstatě celý můj předchozí život, tak jestli to je dostatečné k tomu, abych mohla s těma samejma lidma počítat, že by mě posunuli dál, abych mohla pro ně opět pracovat.
0: Ono je to ovšem tak, že v té senátní kandidatuře, při těch senátních volbách, nevolí celý národ ten jeden obvod, v tomto případě obvod číslo 30, Kladno, ale volí to prostě ti obyvatelé v tom obvodu. Já pak možná se ještě mrknu na to, co tam vlastně všechno patří za obce, ale k tomu, jak říkám, aby to vůbec bylo regulérně možné, se musí vyplnit takový, jmenuje se to petice na podporu kandidatury. Já jsem si to nechal tady vytisknout. Možná, že to bych poprosil, jestli bychom to mohli vidět i na obrazovce. Já si pak, no, to je ono. Je to takovýhle arch papíru, který tam, jak píšeme, lze stahnout vlastně pod tím videem, kde se má vyplnit to základní jméno a příjmení toho voliče, datum narození, adresa a místo trvalého pobytu a podpis. Potřebuješ jich 1000, já ti tady začnu vyplňovat sám první.
1: Ale to bude pouze na ukázku, protože jak jsi správně říkal, tak ten volební obvod se týká vybraných obcí, jako každý další obvod se týká vybraných
0: obcí.
1: Čili
0: vůbec ti nemůže nikdo ani jako podpořit tu kandidaturu z jiných míst, nemůže podpořit. Musí to být opět jenom obyvatele těch obcí. Teda.
1: Ten hlas by se nepočítal. Počítá se pouze hlas oprávněných voličů z obvodu číslo 30, což je Kladno a okolní obce, ale ten seznam je znám a já vlastně můj jediný komunikační kanál se světem je pomocí Facebook, já jsem taková ta ještě stará škola, tak to takhle používám, ale lidé to čtou, je to hodně populované místo a tam je přesně, pokud by si to člověk nechtěl stáhnout ze stránek ministerstva vnitra, kde to je vypsáno, tak se může podívat na ten můj Facebook, tam je to přesně vypsáno, které to obce jsou, takže je to Kladno a okolí, kousíček Prahy, takže vlastně to jako kdyby, je to taková jako pěkný průřez, takový dynamický průřez s tím, jaká populace to může být, protože Kladensko je trošičku jiné, je industriální, je postindustriální, pražská populace je zase trošičku jiná, nebo ti, co se z Prahy vystěhovávají na ty okraje, tak jsou zase trošičku jiný. Takže je to jako pěkný, zajímavý, heterogenní průřez. Tak jsem zvědavá, ale ty obce jsou jasně definovány a pokud by mě někdo podpořil mimo ten okrsek, tak ten hlas by bohužel nebyl platný, byť je teda rovněž velice vzácný.
0: No, tak to ještě, že jsi mě to řekla, já jsem si myslel, že já jsem se to nezjišťoval, ale teď už vím, že protože to, že můžou volit tě lidé pouze z toho obvodu je zjevné, ale že tě nemůžou ani jako podpořit k té kandidatuře lidé z jiných částí republiky, abych tak řekl.
1: Tak třeba do příští přímé volby.
0: No, to si nezahrávej, to jsem teda zvědav, jestli. Ale to uvidíme také podle toho, jak
1: Jasně,
0: dopadneš.
1: jasně.
0: Ne, chtěl jsem jenom říci, ty seš, já jsem tady si nechal vytáhnout těch pár, jako je to spousta teda obcí, ale ne, to já to číst nemůžu, to je jich opravdu hrozně, ale ty seš prostě, ty žiješ ve Pcherách, jak se to vyslovuje, jak se skloňuje Pchery, Pcherích.
1: Navigace, pardon, to vyslovuje Cherai.
0: Aha.
1: Pchery, jmenuje se to Pchery 27308. Je to hned vlastně vesnice mezi, hned vedle Kladna, mezi Kladnem a Slaným
0: To vím, já jsem si
1: celkem.
0: jenom nebyl jistý, jak se to skloňuje, že bydlíš ve Pcherech.
1: Já myslím, že tam už je takové pole, takové
0: Jo, nevadí.
1: tvořivosti, už
0: Pro mě
1: kdo
0: bydlíš teda
1: chce.
0: ve Pcherech
1: Tak, dobře.
0: a kromě jiného v tom takovém vstupním, úvodním textu, který si napsala, pozoruhodným, říkáš
1: Děkuji.
0: také, že by ses chtěla zasadit o ten obchvat kolem Pcher. Je to tak?
1: Je to tak, já jsem vlastně napsala svůj program, který rovněž teď, já jsem ho distribuovala pomocí toho mého sociálního média, jmenuje se Sonja Peková, ten můj Facebook. A rovněž těch obcí, kterých se to týká, tak teď o víkendu to dostanou vlastně všichni do schránek, protože je to šíření informace, nikoli nějaký, takže to je legálně správně. No a já mám, jako kdyby ten program je dvojího druhu. Jeden je, říká, že v podstatě těch projektů, které by ten daný region měl řešit, je celá řada, ale vlastně rytmicky se opakují, jako málo kdy tam přijde nějaká úplně novátorská myšlenka. Spíš je to, že se něco naslibuje, jak se říká, a nesplní. A tam jsou, jako tam vstupují do hry parametry, proč vlastně se to nepodaří. Najednou se zjistí, že se něco nemůže, nebo že někdo to podepíše prostě nějaký jiný dokument, než původně plánoval. Všechny ty krásné myšlenky a ty ideje, se kterým ten člověk tam přichází, najednou jsou nějak smazány, protože přijde jakýsi ovlivňující faktor a to, co on si představoval, že by dělal, najednou nedělá a ty programy se nenaplní. Takže těch programů je celá řada a každý region moc dobře ví, čím trpí. Nedostatečnou infrastrukturou, silnice, školy, zdravotnictví, to je taková jako rytmická píseň. Ale já se domnívám, že vlastně k té realizaci těch projektů nedochází, protože ti lidé, kteří by je realizovat mohli, ty myšlenky, najednou se dostanou do bodu nějakého bloku, kdy jim možná někdo vysvětlí, že takto a ne jinak. A tam to souvisí intimně s tím, jakou historickou zátěž ten člověk nese, zdali má někde nějaké ekonomické nesrovnalosti, jiné nesrovnalosti, které ve správnou chvíli, jak víme, média někdo vytáhnou a ten přesvědčovací moment je častokrát velmi silný. A domnívám se, a i takto lidem říkám, těm, když s nima mluvím, protože se stýkám s lidma poměrně hodně, osobně, tak jim říkám, že pokud cítí, že by chtěli ovlivňovat veřejné dění, tak první, co mají udělat, je vyčistit si své kostlivce ve skříni. A on to není vůbec příjemný proces. Já jsem tím prošla jsem tím mediálně, v prime time, na české i slovenské televizi. Nemůžu říct, že bych to někomu přála, ale jinak to asi nešlo. A já v tuto chvíli si neuvědomuju, že bych někde měla nějakého kostlivce, který by byl pro mě tak významný, že by mě díky tomu někdo dokázal ovlivnit moje rozhodovací procesy, zdali něco bude tak či onak. Takže já se domnívám, že těch projektů je celá řada, ale nejsou realizovány, protože jsou tam tlaky nějakých třetích stran, které
0: Jasně.
1: se vlastně neprojíkují veřejně a toto považuji za problém. Takže toto jako kdyby můj první příspěvek k tomu, proč bych chtěla do té společenské pozice jít, protože necítím, že bych někde měla nějakého, a říkám to otevřeně a skutečně s plnou vážností, že necítím, že bych někde měla nějakého kostlivce ve skříni, který by způsobil, že to, co lidem říkám, bych nemohla naplnit, protože by mi to někdo takzvaně vysvětlil.
0: Ono samozřejmě musíš počítat s tím, do jisté míry jsi s tím prošla, ale musíš počítat s tím, že samozřejmě tady najednou budeš vystavena nějakým protikandidátům a silným třeba subjektům, které budou na tebe také útočit. Ale to teď chci nechat ještě stranou. My se k těm věcem, o kterých jsi se zmínila, tvým profesním, řekl bych, a i těm aktivitám třeba na Slovensku, chci dostat v zápětí, jenom chci upozornit, že samozřejmě ten Senát

0: rozdělila Československá republika na Českou a Slovenskou, ale prostě jakmile to je, tak už funguje a má velmi silné okamžiky, kdy může zasáhnout, a vidíme to dnes, když je tam vlastně ta opozice, Fialová mafie zůstala v Senátu, přestože tady prohrála všeobecné volby, tak v tom Senátu má většinu a tyto senátní volby budou významné právě i proto, aby se oslabila ta role té Fialové mafie v Senátu, čili v tomto smyslu lidé jako ty, kdo jiný by měl jít do těchto voleb než lidé jako ty, i když určitě máš pravdu v tom, že je to docela riskantní krok, ale ty jsi se rizika nikdy nebála, jak my všichni víme, a riskovala jsi možná nesčetně víc, než budeš riskovat nyní. Já bych to ale nicméně nebral, jako že chceš jenom otestovat tu věc. Prostě rozumím-li tomu správně, ty do toho chceš vstoupit. Takže,
1: samozřejmě.
0: Takže ten krok, který je teď nutno udělat, já to tím jen uzavřu, je, že prostě budou muset ti, kdo nás sledují a ti, kdo to dostanou do těch schránek, pokud s tvou kandidaturou se stotožní, ti aspoň teď napsat tu svoji podporu, aby si vůbec mohla kandidovat. Co s tím mají pak ti lidé udělat? Mají to někam poslat, nebo co s tím mají udělat?
1: No, potřebovala bych to doručit na adresu. Tak nevím, jestli můžu tady říct svoji adresu. Můžu?
0: Klidně.
1: Tak moje jméno je Soňa Peková a adresa, kam bych poprosila to doručit, buď osobně, anebo Českou poštou, do schránky je 5. května 44 Pchery 27308. To je vlastně moje korespondenční adresa. No a
0: 5. Května 44?
1: Ano.
0: Tak se to jmenuje?
1: Ulice se jmenuje 5. května a číslo popisné je 44.
0: Takhle to je, aha. Ano, protože já vím, že jsem k tobě jel, tu ulici si pamatuju,
1: ale... Ty si myslíš, že to bylo ulice 45, jo? Ne. Ne, číslo popisné je 44.
0: 45 by se pamatovalo možná ještě lépe, ale 5. května 44 není špatný model. Dobře, čili napíšu to, podepíšu, dám do obálky 5.
1: května. Ale potřebovala bych to tak do 1. srpna letošního
0: roku, protože
1: termín je takzvaně šibeniční.
0: Protože 4. srpna se to...
1: To je deadline, ano.
0: Se to uzavírá, no tak to musí ti, kdo tě mají rádi, udělat, abych teď řekl fakt okamžitě, protože aby to náhodou potom se neprošvihlo o pár hodin.
1: Jo, ale já myslím, že to je v pozici chci nebo nechci. Hmm. Jo, takže asi to nemusí být tak složité. Známe se,
0: jasně.
1: Nepřicházím asi jako úplně neznámá osoba, takže buď někdo s tím mým profilem souhlasí, anebo nesouhlasí. Takže myslím si, že by to nemuselo být složité. Důležité jenom ještě v tomto časovém okně informovat lidi, aby udělali to myšlenkové rozhodnutí chci, nechci a podle toho se zachovali.
0: Já musím říct, že teda dlouho jsem tady neměl někoho, komu bych tak opravdu přál a nám přál, aby se do nějaké této pozice dostal, protože ty seš uvěřitelný člověk. Ty to máš skutečně za sebou, tu vzpouru proti neuvěřitelnému tlaku covidovému, neuvěřitelné situaci, kterou jsme prošli, a ty jsi byla ten, kdo vlastně první řekl ne. Na to nikdy nezapomenu a jen mě mrzí, že teda se nebydlím v Praze trochu jinde, abych ti mohl už dnes poslat ten podpis. Ale já myslím, že se musíme trošičku dostat taky někam dál. Protože ty, jak říkáš, naprosto jasně, a to je na tomto pozoruhodné, že ty dál normálně pracuješ, ty máš dál svou laboratoř, ty máš dál všechny možné svoje aktivity, včetně některých pro mě, řekněme, trošku pozoruhodných i duchovních, ale respektuji je, ale řekni mi, co teda vlastně dneska ty v těch

0: cherech děláš?
1: No, nadále pracuji v diagnostické laboratoři, která se věnuje molekulární mikrobiologii, hlavně teď ve veterinárním světě, protože ta covidová doba i nějaké předchorobí, které tomu předcházelo, tam se spojilo příjemné s užitečným takzvaně, tak mě vyhnalo ze světa humánní lidské medicíny, který já jsem studovala, takže takovým ohromným procesem likvidace mého nabubřelého ega, které jsem, uznávám, měla předtím, tak jsem se vlastně octla v malé diagnostické laboratoři, která ale patří, nebo pracuji v té diagnostické laboratoři, mám přímý vliv na to, co ta laboratoř bude dělat. A věnuji se teda majoritně veterinárnímu světu, veterinární molekulární diagnostice infekčních chorob. Takže to je to, co dělám, co mě živí. Takže určitě není mým nějakým cílem změnit práci a někam se užitečně zašít. A navíc je mi 52 a to ještě, cítím v sobě ještě spoustu síly a tvůrčí síly, takže bych to chtěla udělat. A kromě toho, že pracuji, tak já mám hromadu různých zájmů a ten můj snad nejoblíbenější je hory. Chodím po horách a vlastně vždy jsem, anebo cestuju, hodně cestuju v Česku, Slovensku, v zahraničí. Ve státech jsem teďkom nedávno byla se zase podívat a když chodím po těch výletech takzvaně různě, tak vždycky píšu z toho takové reportáže, ukazuju lidem, kde je krásné se jít podívat, protože se domnívám, že je potřeba se zvednout a jít osobně se na nějaké věci podívat a nestudovat jenom nějaké metabolity, že někdo někde byl a říká, jaké to tam bylo. Zažít na vlastní kůži není nad to, protože člověk vidí to prostředí, potká se s lidma, žije, zažije tu atmosféru, tu energii toho místa a nad to vůbec není. No a ještě mě nech říct, že v zimě jsem se dokonce šla podívat do nějakých oblastí na Slovensku, kde byly medvědi. No a taky jsme spolu sdíleli turistickou značku. Medvědi rádi po modré nebo po zelené. A já jsem nafotila ty medvědí tlapy, jak jsou krásně ty drápy, ten patní hrbol a tak. A rovněž je to na tom Facebooku, můžou se lidi podívat. A chci jenom říct, že i takovéto věci, když se člověk chová klidně, nedivočí, chová se racionálně, je v harmonii nebo v klidu, tak se vůbec nemusí bát, domnívám se, chodit ani tam tudy, kudy ten maco si prostě štráduje.
0: Ty, která se věnuješ teď teda těm zvířatům, i když nevím, jestli se zabýváš molekulární biologií medvědů, ale máš přeci jenom k tomu blíž, tak ty víš asi jak na to. Já bych to možná vynechal, ostatně svědčí o tom vlastně to je úžasná mladistvost, jo, protože já už nechci jezdit nikam, jo, ale to je něco jiného, ne, že bych všechno viděl, ne kvůli tomu, ale protože jsem zjistil, že opravdu tady v té zemi je toho nejvíc, no, ale rozumím tomu, že vy mladí, vy ještě musíte vidět trošku toho světa, a vidět ten rub a líc těch věcí, které já už mám, už je vidím většinou jenom z toho rubu.
1: Hele, tak pro tebe píšu ty reportáže. Jsou opravdu inspirativní.
0: Tak pojďme dál. Kromě všeho ostatního si také prodělala tu pozoruhodnou, řekněme, anabázi na Slovensku. Můžeš už o tom vůbec mluvit, o co tam šlo a co se stalo a co jsi tam způsobila?
1: No, já vlastně ani nevím, co bych k tomu řekla, protože domnívám se, že správně by to mělo být, že když někdo má s někým problém, tak ten problém diskutuje přímo s ním a ne s někým třetím, čtvrtým, pátým, přes média a podobně. Takže to, co se stalo, že jsem vlastně pro pana doktora Kotlára analyzovala a pro slovenskou vládu a byl to ode mě dar slovenské vládě, protože ta laboratoř je moje, takže jsme to vlastně financovali sami, žádná konektivita finanční nikde nevznikla, takže bylo to úplně nezávislé. Analyzovali jsme vakcíny, které jsem dostala od pana doktora Petra Kotlára a jsme tam naměřili příliš vysokou koncentraci dvouřetězcové DNA, což je problém, protože ta nanostruktura té vakcíny, pokud uvnitř ten měchýřek má uložené velké množství dvouřetězcové DNA, bohužel i nelze vyloučit, že by to mohlo fungovat jako transfekční reagens.
0: Což znamená?
1: Že pokud tato věc se potká s jakoukoliv buňkou, tak ten nanoměchýřek volně fúzuje s membránou té buňky, té cílové buňky, a dostává se to dovnitř do buňky. A dostává se to do cytoplazmy a zůstává to tam, pokud se buňka nedělí. To znamená, že jsou to buňky neuronální tkáně nebo buňky třeba srdečního svalu. A nakonec to ty buňky destruuje, což dnes vidíme na případě mnoha těch různých neurodegenerativních onemocnění nebo kardiologických onemocnění. Nebo se to dostává do buňky, které se sice dělí, ale tam je ten problém, že pokud se buňka dělí, tak v některou chvíli chromatin, DNA, se rozvolní, protože se replikuje, a do takového rozpracovaného terénu se může tato věc zaintegrovávat, protože má volné konce. No a to hrozí rizikem toho, že se to zaintegruje do genomu, ta buňka může zahynout na to, na ten zásah genomický, no anebo to může se zaintegrovat do nějakého místa, které třeba spustí karcinogenezi, a bohužel onkologové to asi budou muset v jednu chvíli už velice brzy přiznat, že mají čekárny zaplněné lidma, ke kterým tato diagnoza nepatří. Jsou to mladé ženy, mladí muži, vlastně mladá generace, kterým tato diagnoza určitě nepatří. Jsou to dramaticky rostoucí nádory, takže i ten svět onkologie se změnil, protože najednou vídá podivné tumory a velice agresivní tumory, a toto by mohlo být v přímé souvislosti s tím, co ty takzvané vakcíny nebo ty přípravky obsahovaly. Takže já jsem toto udělala pro slovenskou vládu. Opatřila jsem to soudně znaleckým razítkem, protože jsem soudním znalcem přímo v předmětném oboru. No a s tím jsem opět šla jako velice z kůží na trh, protože jsem věděla, že to asi rozpoutá nějaké veletoče. Rozpoutalo. Naprostá většina z těch veletočů je úplně podpásových. A můžu říct, že nějaká aktivita, která by se nazývala, že tady někdo chce odhalovat nějaké nepravosti za doby COVID-19, tak je pouze hraná. A vůbec o žádnou skutečnou aktivitu se nejedná. Stejné na Slovensku, stejné v Česku, stejné v Německu, protože já jsem si byla podívat i za doktorem Rainerem Filmichem. Byla jsem za ním
0: byla
1: osobně.
0: Byla jsi za ním, jo?
1: Ano, ve vězení, jela jsem za ním do Bremerförde a viděla jsem, co se tam stalo. Potom jsem iniciovala takovou petici mezinárodní na různá prezidentská místa, rovněž tuzemskou, tady domácí petici k rukám pana prezidenta Petra Pavla, protože máme tady podobné případy u nás, o kterých se málo mluví. No a na dvakrát mi bylo odpovězeno, že ať, no jak bych to řekla slušně, prostě zamítá se, ale nikdy se mnou vlastně nemluvil pan prezident Petr Pavel, byť jsem ho žádala osobní schůzku, protože jsem chtěla vidět, proč je takový dvojí metr tady v této zemi, proč se domnívá, že se tady nenasouvá zase normalizace, protože on dle věku si určitě musel pamatovat na nějaké normalizační praktiky, aniž bych to komentovala více, ale vůbec se neobtěžoval se mnou kontaktovat a vždycky tu komunikaci se mnou přesunul na nějaké, nebo ji zachytila etáž níže, takže z toho i plyne, že tady máme prezidenta, který by měl být pro občany, ale on se odmítá s občany bavit. A přitom, když jsem to řekla poprvé a poslala jsem to za sebe, za svoji vlastní osobu, s identifikací, že jsem to já, že chci prostě odpověď od pana prezidenta, tak se mi nedostalo, teda dostalo se mi zamítavé odpovědi. Potom se k tomu se ke mně přidalo 1000 lidí, což považuji za známku osobní odvahy, protože každý se bál, že přijde za ním a někdo a řekne, co to tady podepisuješ. A i takováhle grupa lidí nebyla dostatečná na to, aby se pan prezident...
0: Já myslím, že to je úplně jasné, protože on přijme jenom takové, kde to hraje PR roli, nebo kterou mu předepíše Petr Kolář, nebo Česká televize. Případně Seznam, s nímž má 3milionový kontrakt, tak to je... A víš co, a mě teprve teď vlastně dochází, po tom, co tohle říkáš, proč jsi asi musela rozhodnout do toho boje o Senát jít, protože to už tě o něco hůř odmítnou, pokud by si byla v Senátu. No, rozumím tomu asi o chlup lépe.
1: Že jaké si zrnko racionality by tam bylo, že?
0: Neracionální je to v tom, že tě zase budou vláčet všude možně. A...
1: Ale to je jedno.
0: No, tak já vím, že to je jedno, ale že jsi silná žena, ale přeci jenom ty cenné lidi bychom si měli trochu uchovávat. No, ne, já to nechci přehnat, ale rozumím tomu trošku lépe. proč to tedy děláš? A zeptám se na to teď ještě vlastně z něčeho jiného. Když se ještě na vteřinku vrátíme k té teda covidové epizodě šílené zdejší, a když to shrnu i s tím, že co si nakonec podnikla na tom Slovensku, taky neskutečný boj, jaký celkově ty cítíš z těch covidových dob vlastně závěr? A myslím ve smyslu, jednak tom zásahu medicínsko-tělesném, psychicko, prostě na tom, co se s člověkem děje tělesně a co to se s a kam to mířilo v tom úderu, abych tak řekl, společenském. Jo? Myslíš, že se dají dneska už ty důsledky toho trošku, abych tak řekl, strukturovat?
1: No, kdybych vzala to medicínské hledisko, tak asi i lidé, obyčejní lidé, natož lékaři, pozorují zvýšené množství jako různě zvláštních, neobvyklých diagnózy mezi svými známými a podobně a jakási spojitost možná mezi tou vakcínou. Nelze to vyloučit.
0: Je to vůbec vakcína?
1: Ten přípravek, nazýváme ho přípravkem. Ten přípravek. V medicíně to chodí tak, že vlastně je ta medicína nesmírně opatrná tím, jak je sešněrovaná různými nařízeními, standardními operačními postupy. Nesmí se, tak všichni říkají, je to evidence-based medicine, takže máme tady nějaké postupy, podle kterých jdeme. Ale myslím si, že jsme v tuto chvíli v okamžiku, kdy staré postupy přestávají platit, protože nic takového jako tady vlastně tento post-covidový čas jsme předtím nezažili. No a takže tam je potřeba, aby ta medicína se k tomu postavila čelem a zatím se to neděje, ale data jsou neúprosná a budou neúprosná. A takže na těch konferencích se začnou objevovat nové sekce, jako třeba post-covidové cosi. Začne se o tom mluvit, ale ono to je v medicíně vždycky tak za 2, za 3, za 5 let. Dřív to není, je to kvůli tomu, že každý je velice opatrný, než něco řekne. Ještě teď je navíc malý tlak na to, aby se skutečně ty věci probádávaly, tak je to na úrovni takové zvláštní dojmologie, že mám pocit, že, jo, ale není ještě jako kdyby tím, jak ani z té vládní vrstvy nejde žádný skutečný efektivní postup nebo postoj, aby se to odhalovalo, tak to nejde ani z těch jako kdyby nižších vrstev nahoru, což ta medicínská komunita je. Takže, ale tady to se bude muset stát, protože data budou neúprosná. A co se týče jako kdyby společnosti, tak toto byl evidentně, já už to neumím nijak vyhodnotit jinak, než že to byl experiment, co lidská společnost dokáže ještě absorbovat, jaký tlak, jaké omezující prostředky se dají použít, jaká iracionalita se dá použít, jak se dají hlavní média zneužít, jak se dá zmanipulovat politická garnitura, jak se dá zkompromitovat, na co se přijde, vlastně v jakém rozkladu ta společnost je a jak se dá s ní zamávat tím, že se zaútočí na ten asi základní princip, ten pud sebezáchovy, to je prostě nejsilnější pud v přírodě. Takže strach o život, to je číslo jedna, na který se dá hrát. Takže byla to manipulace strachem a bylo to, co ta společnost ještě dokáže absorbovat za omezení, aby se před nějakou hrozbou, ať je fiktivní či nefiktivní, ono je to jedno, ta hrozba může být i skutečná, ale domnívám se, že člověk by se měl postavit nikoli v nějaké amorfní, beztvaré formě tomu, ale měl by mít nějakou svoji integritu a reagovat z pozice své integrity, ať je to, co chce. Ať to byl tady covid, nebo je tady nějaký konflikt, který se tady rozehrává do nějakého širokého kontextu. Člověk musí mít integritu, aby zaujal nějaké stanovisko v tom problému. A tady se ukázalo, že vlastně společnost žádnou takovou nějakou integritu nemá. Že těch jedinců s integritou je málo a ještě i ti mají být pošlapáni, zničeni, zapomenuti a nějak vysublimováni, dostracena. A toto je ale vlastně nádherná sociologická studie, kdy ti, co to chápou, no tak by měli říct, No pozor, pozor, tady jsme na obrovské výhybce. Buď to necháme, ta společnost vlastně umře, protože to je ten způsob, jak by umřela, protože by se vlastně nedokázala by se zastat sama sebe, a nebo pojďme, a pokud tady může někdo se ještě objevit v tom společenském prostoru, kdo by mohl, ten svět funguje ne jako v rychlých výhybkách, pomalu, ale musí se ten proces začít. Takže ať do nějakých struktur, kde se dá něco ovlivnit, jdou, ať tam jdou noví lidé, ale ať tam jdou noví lidé, a to je vlastně to, co říkám lidem, není tady žádná vůle odhalovat ty nepravosti. Není, objektivně není. Já jsem zajela do Německa, dělala jsem něco pro Slovensko. Udělali jsme v parlamentu České republiky seminář, který měl nulový efekt. Takže není tady, hodně moc řečí se na řeční, ale žádný efekt není. Tak ať lidé tu období, než to stejně přijde, to řešení přijde, ať to využijí k tomu, aby si vyčistili svoji historii, která může být, to může být mnoho faktorů, co je potřeba vyčistit, aby se mohli do těch funkcí, kde můžou tu společnost ovlivňovat, dostávali ve stavu, že se nemusí obávat, že za nima někdo přijde a přesvědčí je, aby pluli s tím proudem, který tam je. Takže, ale musí tam přicházet prostě tak, že sami dobře vědí, kde mají kde mají slabá místa, a vyřešit to. A to můžou být věci rodinné, společenské, historické, ekonomické, teď se jako hlavně hraje na ty ekonomické věci, a každý ví, kde to má. Hmm. Takže pokud někdo cítí, že by to chtěl změnit, no tak ať si hlavně šáhne do sebe, a to si myslím, že tato introspekce je extrémně důležitá, a vyčistí si, tomu říkám, své kostlivce ve skříni, každý máme někde jinde. A potom může uvažovat o tom, že by se zapojil do toho procesu obnovy té společnosti, a ne, že by to jenom kritizoval, zpovzdal nebo radil, nebo odrazoval někoho, ať tam nejde, nebo mě tady a priori někdo obvinil, že si tam jdu jako udělat nějaký vejvar. Nemůže nic být dále od pravdy. Já nepotřebuji, já jsem vlastně zajištěný člověk, takže to určitě je hloupost. Ale chci jenom říct, že ten, kdo by chtěl nějakou změnu udělat, tak musí nejdřív udělat v sobě. A to je teda pracné. A na tomu třeba 2-3 roky může být málo nebo dost, ale není potřeba teďkom chystat mstu pro ty covidiány, ale hlavně si to jako vyčistit, aby člověk mohl skutečně zaujmout nějaké jasně definované stanovisko, aby za ním nepřišel nikdo, aby mu řekl ty. Jasně. Já ti tady něco vysvětlím a ty to potom tady všechno zdementuješ a řekneš, že si to tak nemyslel.
0: Právě, to u tebe určitě nehrozí. Já jenom bych snad poznamenal, že když hovoříš o tom, že ty vlády se neúčastní pokusu o nějaké objasnění toho, oč šlo, pochopitelně, že ne, jak by se mohla toho účastnit česká vláda, kde je v jejím čele je člověk, který vlastně tu hrůzu covidovou, ať už z jakýchkoliv důvodů, z neznalosti nebo přinucení se jí účastnil, to ano, vlastně tam proti tobě bude taky stát.
1: A ještě se obklopil stejným týmem,
0: ano.
1: To je důležitý faktor. Jo? A ještě se obklopil stejným týmem, se kterým realizoval ty věci v roce 2020 či 2021. To je ten zdvížený prst.
0: Ano, no a vidíš, že to lidé zvolili, přesto to je to, o čem vlastně hovoříš, že ne všichni jsou tady nepodvolení, že mnozí prostě, a dokonce i mnozí podvolení ze strachu se tomu podrobili, ale já jsem jenom chtěl poznamenat, že vlastně tam, jak jsem si tady vytáhl, tak v tom vašem obvodu Kladno 30 za ANO bude kandidovat Aleš Gerloch, známý právník. To je jako asi silná protikandidatura proti tobě, ale já myslím, že by všichni, kdo půjdou k těm volbám, a kéž by jich šlo hodně, by si měli vzpomenout na to, že ho kandiduje Andrej Babiš a že já nejsem antibabišovec, ale to zklamání z té doby zjištění, že prostě on se tomuhle nebrání a že to dokonce spolu diriguje, je pro mě natolik varovné, že bych jako váhal. I když jsem třeba voličem ANO, váhal bych tam jeho kandidátu dát nějaký hlas, ale to už by bylo jako, když ti dělám jenom kampaň, já ti teda tímhle vlastně dělám. A rád. Ale já dělám kampaň, abych tak řekl, tomu hlasu protestnímu, který tady se zvedl a někdy jsme s úžasem všichni hleděli na Soňu Pekovou, která se tomu postavila. Takže to je, abych tak řekl, rub mé podpory lícové tvé kandidatuře, protože myslím, že to tak budeme cítit asi mezi nepodvolenými. Všichni pojďme ještě o něco dál. Já bych vlastně se na závěr jenom chtěl dotknout už jenom toho jediného. Existuje oblasti tvé profese nějaká prognóza, něco, co by nám řeklo, jestli se opět přibližujeme nějakému dalšímu covidu, zkouší se nějaké takovéhle věci, přicházejí ty různé zprávy, že opět se dělají ty hrátky kolem eboli, kolem těch ptačích chřipek a tohleto. Co ty jako člověk, který tím úplně prošel a znáš to opravdu do mrtě, do těch atomů spíš než molekul, jak ty se na to koukáš? Hrozí nám něco takového?
1: No, já se domnívám, že pokud bychom potřebovali další lekci na stejné téma, tak bychom ji dostali. Ale chci tady říct, že se domnívám, že žádnou takovouhle lekci my už nepotřebujeme a vezmu si příklad z veterinárního světa, kdy na Slovensku vznikla takzvaná epidemie slintavky a kulhavky, nebylo to úplně dávno, a byl kolem toho ohromný ohňostroj, to všichni chovatelé se báli, že jim vyhubí prostě ta jejich stáda a podobně. Volala mě hromada lidí, že má tady 3 nějaké bíčky, že miluje a že přijde nějaká paní z úřadu a řekne, že tady karanténa, že všechno zlikvidovat. Postavili jsme se k tomu racionálně, připravili jsme diagnostický test, připravili jsme přesně noty, jak to mají dělat, jak svá zvířata testovat s tím, že utraceno může být pouze pozitivní zvíře, žádné negativní podezření že nějaká teta z nějakého úřadu vysloví podezření a přijde s nějakým papírem, to je málo. Musí tady být jasně laboratorní průkaz toho, že to tak je. A jakmile představ si, byly hotové tyto noty a byly etablovány, což nám trvalo, jsme celkem svížný, tak nám to trvalo asi týden, než to všechno bylo v místě, protože vím přesně, jak se tyto věci dělají, to je můj obor. Ani jedno jediné zvíře jsme nevyšetřovali a celá epidemie slintavky a kulhavky skončila si nějakou pěnou na hranicích, kudy projížděly kamiony a bylo to pryč.
0: Ano.
1: Čímž chci říct, a toto je teda opakovaný důkaz, že když se něčemu postavíš racionálně, s chladnou hlavou, vzdělaně, víš, co říkáš, víš, jak to ošetříš, tu situaci, tak ta situace vůbec nenabíde žádných rozměrů, které by stály za řeč. Takže na Slovensku, nevím, možná nějaká stáda zlikvidovaná byla, protože tam asi možná byl nějaký ekonomický záměr, ale ten, kdo tak miloval ty svoje 3 bíčky, tak o ně nikdy nepřišel. A žádná z téta z úřadu nikdy nepřišla, protože rovněž se nějak asi mezi chovatelema roznesla zpráva, že je pouze to zvíře, které prokazatelně je pozitivní na tu nemoc, tak by patřilo na ten seznam, že teda palec dolů a ne nějaké podezření nebo že tady nějaké politické rozhodnutí. Takže chci jenom říct, že se nedomnívám, že by tady, ale zase já jsem neodhadla ani druhou, třetí vlnu covidu, kterou odhadl pan Primula, nevím na základě jakých dat, protože data byla nulová. Já jsem to neodhadla, protože ani v září nikdy koronavirové nudle nám z nosu nevisí. On to přesně odhadl, takže já zase si jako troufnu odhadnout, že nic takového nebude. Třeba někdo zase řekne, že lžu a že nevím, co říkám, ale chci jenom říct, že pokud jsme se postavili k tomu racionálně, bez zmatku, tak to okamžitě vlastně vyšumělo. A žádná mega akce se nekonala. Takže já si myslím, že pokud už tu lekci nepotřebujeme, tak ji nedostaneme. Což neznamená, že ji nedostaneme v nějaké bledě modré barvě, ale je to vždy stejné v bledě modrém, manipulace strachem. Takže já se domnívám, že by každý z nás se k tomu vracím, měl odhalit v sobě tu svoji integritu.
2: Přepojujeme na jiné studio svobodné.

0: Otóż, dámy a pánové, naše hymna v kytarovém provedení, pardon, nám dozněla a my se v neděli 26. července leta páně 2026, tedy jejich to kalendáře, vrhneme s inženýrem Jaroslavem Tichým hned, jak se spolu spojíme elektronicky, tak se vrhneme samozřejmě na komentované zpravodajství, které vám zprostředkuje Studio Karaj na svobodném vysílači CS a společně s panem Tichým to, jak si tak si přednesu já, tedy mé jméno je Martin Marcikán, ale mě byste měli už notoricky znáti. Koukneme se na to, na co všechno se s panem inženýrem koukneme, takže já to tady musím ještě vypiplat. A my se koukneme hned, jak to tady vypíchnu, události na Ukrajině, zprávy z Ruské federace, íránský konflikt bude jako třetí téma, novinky od jinu, čtvrté téma, páté budou informace z USA, šesté aktuality z Evropské unie a covid, kočkování a následky bude jako sedmé téma. Pak se koukneme zhruba 4 hodiny před koncem na tematické okénko, to jsem zvědavý, jestli ho tenhle týden stihneme, a ne v rozhodovací bod. Inženýr Jaroslav Tichý nám to připravil, tak se na to budeme moci kouknout, pokud to všechno stihneme a nebude tady zase kvantum zpráviček, kde kterou vesničku v Doněcké či Luhanské lidové republice osvobodila ruská armáda. No, koukneme se, jak to vypadá. Vypadá to blbě, nemůžu to tady nějak vykopírovat a vysumírovat, aby jsme to hezky viděli. Tak to zkusíme takhle a budou tam hold nějaké to černé okraje, než to prolne. Tak, takhle to máme, tak se na to můžete kouknout, nevím, proč to tady nepřehodilo, když to ukazuje, že to jede živě a už je to přehozeno výborně. Tak se na to koukneme, znepokojivé obrazy déšť balistických raket Iskander M v Kyjevě zasáhly stejné místo prý 13krát, to se dělo v neděli 19. července. S tím, že se objevily tedy způsobivé záběry z nedávných raketových útoků ruských sil na Kyjev. Na videu, které koluje po internetu, lze vidět okamžik, blablabla, to nás nezajímá, kdy tedy rakety Iskander M zasáhly konkrétní bod ukrajinské Meutropoly, že ano, a to ne jen jednou, ne dvakrát, ale teda 13krát mám tady uvedeno v této zprávičce. Tak, už vám s tím obrazem nebudu hejbat, já jsem si neuvědomil, že hejbu s tím, které jde. S tím obrazem, s tím prohlížečem, který jde samozřejmě do vysílání. Takže ještě nějaký věci k tomu, blablabla. V 19.7. Rusové tvrdě reagovali na Ukrajince po jejich náletech drony na rafinérie v Moskvě. Tento incident, stejně jako mnoho dalších, navazoval na sérii podobných útoků ruských raketových sil, které měly za cíl úplně ochromit tedy infrastrukturu ozbrojené sebranky Ukrajiny s co nejmenším počtem civilních obětí. Zapomněl jsem vzpomenout, že tu máme vlastně ten týdenní souhrn, abyste to viděli, je to týdenní souhrn, souhrn zpráv, komentářů, informací, které se nám za ten týden událi, takže jedeme vždy tak od neděle až do neděle. Pane inženýre, slyšíme se, hezký večer.
1: Hezký večer, slyšíme se velmi dobře.
0: Výborně.
1: Takže hezký večer vám i posluchačům a půjdeme na to. Jsou tam zajímavé zprávy dneska zase, možná, že trošku méně, ale jsou zajímavé.
0: Tak můžeme na dvojku, já jsem první stihnul teď načíst.
1: No tak dobrá. Takže jsme tedy v prvním tedy koši, to znamená, jsme u Benderovců na Ukrajině a tady se hovoří o tom, že jsou v infarktu, že kompas za $2, že porazil NATO, Rusko totiž použilo, říkají, geniální trik a obchází všechny ukrajinské rušičky. Jde o to, že tentokrát zase použil své vynalezavost a na útočné drony Molnia, čili Blesk, pokud se pamatuju dobře, tak začal instalovat běžný magnetický kompas. A ten stojí na nevíc $2. A podle toho amerického časopisu 1945, či 1945, Jen cituje poradce ukrajinského ministerstva obrany, tak kamera dronu snímá kompas. A díky tomu může bezpilotní prostředek pokračovat v plnění úkolů i tehdy, když je satelitní navigace zcela rušena ukrajinskými systémy elektronického boje. Na první pohled to vypadá jako absurdní řešení, ale právě tím vlastně zaskočili Rusové experti na to, a to nejde jen o ten samotný kompas, ale jde o tu skutečnost, že už jde o čtvrté vylepšení navážecího systému dronu Molnia za posledních 6 měsíců. Jakoby ruští inženýři hráli se svými protivníky šachy a dlužno říci, že zatím v nich vítězí. A zatímco ta Ukrajina vynakládá miliardy na boj proti ruským dronům, tak Rusko odpovídá $2 v podobě kusu kovu, plastu a levného kompasu. Takže končí úsměv ve chvíli, kdy člověk uvědomí, že právě rychlost adaptace a schopnost nacházet inovativní řešení, tak dnes fungují jako skutečně přesná zbraň. Takže pojďme dále, je to zajímavá zpráva.
0: No. Tak, dále se koukneme tedy na což. Celý arzenál byl nasazený prý proti Oděse, nepřetržité bombardování, Moskva ustupuje od dohody a dostane 380 tisíc Rusů povolávací rozkazy. O co jde? Ruské raketové síly se zaměřily asi v noci na 23. na úplné zničení černomorských přístavů Ukrajiny. Nepřítel připravuje něco nového, na obloze byly spatřeny prý aerostaty. Staty nesoucí kamikadze, drony, konečným výsledkem má být tedy ruský útok na Kyjev. Takže po tu minulou noc, tedy asi tedy právě na 23. byla Oděsa tedy a okolní oblast vystaveny tedy masivním raketovým a dronovým útokům. Terčem se opět stala tedy přístavní infrastruktura regionu. Cituji, cílem není ani tak samotná Oděsa, ale celý ukrajinský systém námořního zásobování. Zasažená oblast zahrnuje přístavy Oděsa, Černomorsk, Južný, terminály, ropné sklady, další sklady, vykládací prostory, závody na montáž dronů a plavidla zapojená do zásobování OSU. To k tomu poznamenal Sergej Lebeděv, tedy to je myslím z toho mikolášského podzemí. Tak a kde tady máme teda 380 tisíc lidí? Je tedy zřejmé, že neexistuje žádné oficiální potvrzení mobilizace zatím v Ruské federaci. Odkud se vůbec vzalo tedy to číslo 380 tisíc lidí? Zůstává tedy velmi velkou tedy otázkou, takže to se zase jenom někde prohodilo na internetu a někdo se toho chytá. Tak to asi ne. Když, tak by se povolilo asi víc. A vzpomeňte si, kdo to říkal, že v Běloruské republice by mohlo být nasazeno 300 tisíc Korejců nebo Číňanů, teď ani nevím. Tak si to uvědomme. Tak asi můžeme tak též dál.
1: No ono se svého času hovořilo o tom, že když bude mobilizace, takže bude mobilizováno 500 000 vojáků. Takže to číslo 300 tisíc, to nevíme. Pokud by bylo reálné, bylo to pravdivé, tak nevíme, jestli to je v rámci těch 500 000, nebo jestli to je navíc. Nicméně, další zpráva hovoří o tom, že ruský generál Mordvičev, já mám pocit, že to je velitel těch pozemských sil, vůbec jako obecně, tak se vyjádřil, že Ukrajina v blízké budoucnosti nebude mít žádné spojení s mořem, a že ten ukrajinský přístup v Černém moři zůstává strategicky důležitý, no, to se samo sebou rozumí, že ano. A on tedy říká, že nebude mít teda žádné spojení s mořem. Tady to přichází v době, kdy boje pokračují na mnoha frontách. Zatímco přístup Ukrajiny k Černému moři zůstává strategicky důležitý jak pro ekonomiku země, tak pro vojenské operace. A tady je poznamenáno, že podle západních médií byl Mordvičev zabit 27krát. Čili opakované nepotvrzené zprávy o jeho smrti v předchozích letech byl vyvrácený, protože ruský generál nadále vystupoval na veřejnosti a plnil své úkoly. Takže tady vidíte, co také umí propaganda. Jinak generál Mordvičev na tom snímku vypadá jaksi velmi, velmi statně a řekl bych velmi, velmi zachovaný, velmi jako ve formě. Takže to je ke generálu Mordvičevovi. Pojďme asi dále.
0: Tak, dále se tady koukneme. Ukrajina v blízké budoucnosti, to jsme měli Drapatého. Tak, Drapatý utíká z fronty, Zelenský však v žoldu USA útočí na Írán. Tak. A jak to tak půjde dále, nebo pokud to tak půjde dále, budeme mít tu čest být svědky zániku současné lidské civilizace. Poděkujeme za to prý Bruselu, Londýnu, Washingtonu a Tel Avivu. A proč? Protože se nám včera začala předválka nebo předehra nové války. To je z dnešního dne. Války mezi Ukrajinou a Íránem. Války, v které budou banderovci hrát úlohu najaté armády, bojující na straně Izraele a USA proti neposlušnému Íránu. Ukrajinské drony totiž včera zaútočily na 4 obchodní lodě Íránu v Kaspickém moři a nezaútočily na ně v minulosti, když vozili šáhydy tedy pro Rusy. Ale teď, když se tok zbraní otočil a když Rusové dodávají geraně Íránu. To jde samozřejmě o ty útočné drony, kterými potom Írán bolestivě bodá do základen USA na Blízkém východě. Zelenský tedy své útočné drony a antidronové drony, to jsou ty stíhače, nejprve nabízel státům v Perském zálivu, později se s nimi před USA předváděl v zemích afrického Sahelu a dnes toto dronové šibrinkovaně, to nevím, čo je po slovensky, zaměřené tedy na vyžebrání si americké vojenské a finanční podpory, předvádí tam, kde jsou na to Trump a spolu nejvíce citliví, tedy v Íránu. Banderovský slouha nabízí své služby podivnému pánovi z Bílého domu. Je pravděpodobné, že ten je nakonec tedy přijme, asi tady je příjem, a udělá tak rázný krok směrem k celosvětové válce. Nuž a my víme, že Íránská islámská republika, nebo Islámská republika Írán varovala Ukrajinu, nevím, jestli to pan Tichý má nachystáno v nějakých zprávách, ale varovala, že v dosahu balistických raket je prakticky celé území Ukrajiny. To je, myslím, z předvčerejška zpráva.
1: Ona se tak vyjadřovala, nebo upozorňovala, není to tak dávno, i vlastně západní Evropu. Takže ono jako to upozornění bylo jako samozřejmě širší. My se vrátíme k tomu drapatému, jednak k tomu, co bylo přeskočeno, a já k tomu ještě něco dodám. Tady druhý den ve velení, tak drapatý vzdal celé město Oktábrské. Tam zase pevnostní město 10 km podzemní chodeb, to mělo s ním počítat, že jim to tam vydrží na neskonale dlouho, ta obrana, a on to vzdal. Čili vlastně odevzdal megapevnost, to je první věc. Druhá věc ovšem vynahradil si to tím, že ostřelovali nějaký turistický tábor, kde byly tedy děti s dospělými a v Rusku a je 11 mrtvých, 104 děti. Tak tím si to jako zase vynahradil tedy. Jo, takže tady vidíte asi, jak to s ním vypadá a co asi lze čekat. A my se k tomu drapatem ještě v dalším bloku se k němu ještě vrátíme. A bude to zajímavé. Bude to opravdu zajímavé. Takže tady prostě je jaksi velmi zajímavé to, že tedy z vojenského hlediska tady představuje jednak tedy to město, které vzdal, tak to představuje v podstatě jaksi silné obranné pozice a, jak říkám, jako nepočítalo se s tím. Takže tam navíc jako to nebrání nějací mobilizovaní dobrovolníci, ale elitní jednotky 82. ukrajinské výsadkové útočné brigády a Zelenského útočné gardy, které byly vytvořené tedy z motivovaných dobrovolníků ochotných zemřít. Takže tam ty FABy vykonaly tedy svoji práci, takže pak začalo čištění těch trosek pod tím dronovým deštníkem a ta situace se hodně změnila. Takže tolik tedy, to je i na téma další osady Bělické, která leží na strategické silnici, pouze 12 km od Krasnoarmějsku, takže oni vidíte, že postupují tedy opravdu poměrně velmi rychle teďka ty Rusové. A dokonce i ten ukrajinský mediální činitel Mučnoj byl nucený uznat ztrátu Bělického, i když s propagandistickými výhradami, takže uvidíme, jak to bude celé dál se vyvíjet. Pojďme dále, další zprávu.
0: Tak, dále se koukneme, protože ještě zkusím omylem dál, tak se koukneme tady Kyjev. Kyjev se utopí ve vlastních fekálích. Rusové chystají zrzující úder, který ochromí celé město prý najednou. Geranium Seeker teď jasně vtedy vidí prý všechny ukrajinské systémy protivzdušné obrany v hlavním městě a okamžitě ničí. Podle vítězné, tedy v úvozovkách operační zprávy Povitriany, zaútočili ruští raketoví vojáci a operátoři dronů na objekty vojenské infrastruktury nepřítele pěti řízenými střelami H-59-69 a 180 bezpilotními prostředky, z níž titáni nebe údajně sestřelili čtyři, respektive prý tedy 60. Tak, řada ukrajinských expertů upozorňuje, že úspěšnost sestřelů ukrajinského letectva po jmenování Drapatého do funkce vrchního velitele nečekaně prý vzrostla. Je tedy zřejmé, že kontrola spolehlivosti informací zeslábla. Přestože představitelé letectva stále častěji používají formulaci na základě předběžných údajů, tak toto říkají, a později už neposkytují přesnější souhrn. K závěru, že se titáni nebe vrátili tedy ke svým starým praktikám, tedy k otevřeným lžím, mimochodem v jazyce se tomu říká lež, je tady napsáno, docházejí také nezávislé monitorovací kanály. Sergej Lebeděv k tomu zase říká, že údaje, které jsme obdrželi od našich soudruhů na druhé straně, zaznamenaly 640 hlášení o výbuších v 10 regionech. Tak, teď je to samozřejmě, ta zpráva je zase dlouhá, tak nevím, co bychom k tomu ještě vybrali.
1: No asi pojďme dále, protože ono, někdy je tam opravdu, je to tam hodně, je to detailní a já bych ještě spíš navázal na ty fekálie. Podívejte, ono to není jako úplně nové, ono ve středověku velmi často se dělalo to, že ty obléhající těmi velkými praky, tak jim to v těch sudech, ty fekálie od vlastních vojáků, tak jim to metali do toho města, aby tam rozšířili nákazu tyfus a další věci. A naopak ty z toho města zase častovali ty obléhající, takže ona to úplně jako novinka není, tohle. Tady to nemusí metat, tady stačí, když jim rozbijou nějakou tu čističku a ono to stačí, jo? Takže asi takhle tady k této zprávě. Já bych přišel k další zprávě a to, ta hovoří o tom, že došlo k nočním úderům na ukrajinské přístavy. Tady nejprve teda takovéto ranní shrnutí nočních úderů na přístavy od ruského ministerstva obrany, kde se říká, že dnes večer, tedy toto je z 25., takže to je ze 24., ruské ozbrojené síly pokračovaly v provádění skupinových úderů s použitím letecky odpalovaných přesných zbraní a útočních dronů. A v důsledku úderů, se říká v té zprávě, v přístavu Nikolajev, tam je státní podnik Nikolajevský obchodní námořní přístav, tak byla během vykládky zasažena nákladní loď s nákladem určeným pro ukrajinské ozbrojené síly. V přístavu Oděsa, státní podnik Oděský obchodní námořní přístav, byla poškozena zařízení přístavní infrastruktury určená pro vykládku a skladování vojenského nákladu. Dále přístavu Izmail, státní podnik Izmaelský obchodní námořní přístav, byla poškozena zařízení přístavní infrastruktury určená pro vykládku a skladování paliva a maziv, jakož i sklad vojenskou technikou ukrajinských ozbrojených sil. Komentář k tomu, jsme tedy svědky systematického ničení kyjevské přístavní infrastruktury v ústí Dněpru, Dunaje a černomořských přístavů. A po pozastavení provozu námořních přístavů je nyní nejdůležitější zabránit jejich obnovení a dorazit dunajské přístavy. Soudě dle toho, že naše drony aktivně monitorují Izmail už 2 dny, tak bylo rozhodnuto začít s ním. Je v podstatě nejdůležitější. Pak přichází další přístav v úvahu té Reny. Ten je druhý nejdůležitější. Pak ještě Kylia, ale ta už je méně důležitá a ta bude pravděpodobně schována tedy na konec. Takže tolik tedy k této zprávě.
0: Tak a koukneme se ještě na ukrajinské vědce a odporníky, kteří byli zabiti při útoku na zbrojní výstavu v Kyjevě. Mezi oběťmi byli vysoce postavení manažeři a tady je vědci, spíše agenti SBU, ukrajinské tajné služby. Stalo se to 24. července, včera jsem na to upozorňoval tady ve vysílání po panu Pěkinovi, kdy ruská obrana zasáhla tedy ukrajinskou zprávu o dronu v Kyjevě, což způsobilo značné ztráty na vojenském a technologickém personálu, zase divný překlad z řečtiny. Podle zpráv zasáhly dvě tedy rakety Iskander, výstavní a konferenční místo pro ukrajinské drony a autonomní tedy AI systémy v kyjevské oblasti. Akce se měla účastnit přes 300 lidí, včetně zástupců armády, zahraničních poradců, odborníků na špičkové technologie. No a ruská strana prezentovala útok jako úspěšný útok na vysoce hodnotný cíl, zatímco Kyjev oficiálně ohlásil asi 10 mrtvých a 100 zraněných. Nicméně ukrajinští novináři a zdroje hovoří o mnohem vyšším počtu obětí, přičemž zprávy o roztrhaných tělech stěžují přesné počítání. Mezi zveřejněnými jmény na základě rodinných příspěvků a online zdrojů patří tedy Eduard Sirenko, což je bývalý vedoucí speciální jednotky SBU s názvem Alfa a je to poradce armádní rozvědky GUR. Ukrajinské Aleksandr Gordienko, což je lektor a expert na vývoj dronů a umělou inteligenci pro zbrojní síly. Valentina Savická, což byla vedoucí tedy Centra pro mezinárodní spolupráci a strategickou komunikaci SBU. Jekaterina Šalupnaja, vedoucí právního oddělení Svazu regionálních a městských rad Ukrajiny. A taktéž Bogdan Dmitrovič Melinišin, významný to aktivista, který zásoboval ukrajinské síly zbraněmi a západní asi pomocí, tady je pomocí, tak nevím kterou. Kromě toho byli na místě zmíněni dva polští úředníci, jeden tedy s vojenskou funkcí a poradce polského ministerstva obrany. Je nutno poznamenat, že už se tam rozjela prokuratura a trestní stíhání proti organizátorům, protože oni to dávali veřejně najevo, zvali tam lidi a odborníky a všechno se to šířilo přes internet, takže zacílit to pak nebylo vůbec těžké. Sami si takhle přes internet dali pozvánku, takže už teď prokuratura prý s nima bude tvrdě zatáčet, tak zatočí s nima hezky. Tak, to máme 9. to je asi všechno z tohoto košíku. To bude všechno.
1: A půjdeme se podívat na Ruskou federaci. Tam není mnoho zpráv dneska, ale jsou zajímavé. Hned začnu. Ta první zpráva hovoří o tom, že Gerasimov jako náčelník generálního štábu bude nahrazen Surovikinem. To je velmi překvapivé. A je tedy, říká se, že je pravděpodobné, že během příštích 6 týdnů se Ruská federace dočká nového náčelníka generálního štábu ruských ozbrojených sil a z největší pravděpodobností bude nahrazen i hlavní vojenský velitel našich bojových operací ve speciální vojenské operaci. Nebo v té operační zóně na Ukrajině. No, v současné době jsou všechny tyto povinnosti svěřeny armádnímu generálovi Valerii Gerasimovovi a jeho vojenská služba, jak je definováno současnou legislativou, se však blíží ke konci. Já mám pocit, že jak si tam nebyly hlavně uspokojivé výsledky, že ten Gerasimov to hrál poněkud na obě dvě strany. No, tohle ta zpráva určitě trochu sklidní. Valerie Viktoroviče Pjakina, který vždycky, když tam mluvil o Gerasimovovi, tak se mu odvíral kudla v kapse. Takže ten by to měl vědět. Takže dále teda ta zpráva hovoří o tom, že podle současné legislativy je maximální délka služby pro vyšší vojenské velitele tak vysoké hodnosti 65 let. A v případě stavu nouze však může prezident tuto dobu prodloužit o dalších 5 let, co se už stalo. Takže maximálně 70 let, což již končí o to září. A něco, je to něco málo přes měsíc 8. září letošního roku, tak se zdá, že nastal čas, aby konečně pověsil na hák svou luxusní generálskou uniformu s maršálskými hvězdami na rameních popruzích. Takže tady ještě v tu chvíli ještě byla otázka, jako kdo ho nahradí. Z dalších zpráv už vyplývá, že víme koho, že teda si vybral Surovikina, který tedy se osvědčil teda na těch zahraničních misích, jednak v Sýrii, potom v Africe. Tam ten Surovikin, tam mu to komplikovalo jednu dobu ta jeho pozice, víceméně tedy s ta spolupráce s tím Prigožinem, tam to do dneška, jako myslím, není úplně jako vyjasněné, tato záležitost, nicméně on je sudovým výcvikem motostřelec, takže, takže jak si asi na tu frontu asi patří, protože tam se vyzná, když tedy v generálním štábu není, není jaksi fronťák, ale je to člověk s frontovými zkušenostmi. Takže pojďme dále, ještě další zprávy na toto téma.
0: Tak, máme tady další, toto samé téma, návrat Sergeje Vladimíroviče Surovikina do popředí tedy ruské vojenské scény je jedním z nejdiskutovanějších kroků Kremlu, jelikož ruský generál stál od Wagnerovy vzpoury v létě 2023 stranou. Ruští analytici se domnívají, že tedy rozhodnutí prezidenta souvisí s potřebou využít zkušený vojenský personál v prodlužujícím se konfliktu s Ukrajinou a Surovikinovo působení bylo hlavně spojeno s posilováním obrané ruské linie a budováním rozsáhlých opevnění, přičemž již dříve získal své zkušenosti tedy během ruských operací v Sýrii. Tak, rozhodnutí o jeho návratu někteří analytici interpretují jako pokus Kremlu přivést zpět důstojníka s operačními schopnostmi, zkušenostmi a zejména v době, kdy Rusko potřebuje efektivní velení na frontě se zaměřením na Oděsu a Dněpropetrovsk. Tak, Surovikinův návrat však nemusí nutně znamenat plné obnovení jeho politického vlivu. Putin opakovaně prý ukázal, že osobní lojalita a kontrola nad vojenskou hierarchií jsou klíčovými prvky jeho rozhodování. Tam je hlavní, že vlastně, myslím, Surovikin stál v čele těch jednotek, které odrazily do Sumské oblasti v ten pátou kontraofenzivu, myslím, že, ale možná se pletu.
1: Myslím si, že ano, ale tady je důležitá jedna věc a zajímavá. On ten Surovikin možná, že je tak trochu v poloze maršála Žukova. Žukov se o něm hovoří taky, že byl jako velmi schopný, ale že snad Stalin svého času k němu dával komisaře nějakého, že kdyby trochu zaváhal, tak by ten komisař střelil hned na místě do hlavy. Jo, takže tady tohle to asi Surovikinovi v dnešní době nehrozí. Jako přece jenom časem se změnily některé, některé zvyklosti, ale může tam být taková, může to být pro toho Surovikina teďka šance, aby se ukázal, aby se předvedl a víceméně možná, že se trochu i vykoupil tedy z toho, co bylo. Nevíme přesně, jak do toho byl zamotán, protože to pořád ještě v Rusku šetří tedy orgány činné v trestním řízení, tak jako uvidíme. A v každém případě tu šanci teď tady má, takže, takže lze čekat, že tedy něco, něco tedy nastane a že teda si bude dělat před celým jako divy. Faktem je to, že ten Gerasimov sice hovoří o tom, jaký to byl teoretik a co všechno a ve škole jak, a tak dál, ve vojenské a jak to všechno ovládal a to, ale zdá se mi být, a myslím si, že i panu Pjakinovi jako poněkud ve svém výkonu poněkud vlažný, když to řeknu jako velmi, velmi decentně. Měl k němu i Bělousov, měl k němu ministr obrany, měl k němu velké výhrady. Dokonce tak mu vyčítali někde nějaké taky miliony, které mu někde zůstaly za prstem, za nechty a tak dál. Mimochodem o Bělousově teď jako najednou není vůbec, vůbec jako řeč, to je zajímavá situace. Jenže Bělousov by to, Bělousov tam chtěl dělat pořádek a chtěl to brát hodně od podlahy. To Putin jako nechce, teďka se obaví, že na to není teďka zrovna hodná doba, jenže kdy je, no už jako, tak je to hodně dlouho a pak jako ty neřešené problémy pak jaksi se kupí a mohou potom jaksi vyskočit, vynořit se najednou nejméně provalit se, nejméně vhodném okamžiku, to teďka může být, protože zase se hovoří o nějakém pokusu, tedy o jakýsi převrat a tak dál, navíc ruskoma filmobami. Takže to je jedno s druhým. Další zpráva hovoří o tom,

0: a chtějí válčit, jako prostě to se těžko chápe tohle. Jinak tedy ruský prezident prohlásil, že Orešník je jednou z nejmodernějších zbraní Moskvy a vyzval západní experty, kteří pochybují o jeho schopnostech, míněno to Orešníku, tak aby se zapojili do technologického souboje 21. století. Nemají šanci sestřelit raketu Orešník. Řekl Putin a zdůraznil, že Rusko je připraveno předvést schopnosti tohoto systému v praxi. A podle něj by si Západ mohl vybrat cíl třeba i pod v Kyjevě a nasadit v oblasti všechny své dostupné systémy protivzdušné obrany. Rusko by poté zahájil úderem Orešníkem, aby se zjistil, zda západní systémy se s touto hrozbou dokáží poradit. Jsme na takový experiment připraveni, otázkou je, zda jsou připraveni i oni. A Moskva prezentovala Orešník jako zbraňové generace s pokročilou rychlostí a s průbojnými schopnostmi, která mění dynamiku moderního válčení a extrémně stěžuje její zachycení stávajícími západními systémy. Já nejsem žádný válečník, ale domnívám se, že kdyby takovou zkoušku udělali a teď ten Západ zjistil, že to nejsou opravdu schopni zachytit, tak zda by jako to jaksi nevedlo k tomu míru, zda by ten Západ jaksi neubral na plynu, nevím. Myslím si, že by to za úvahu stálo toto. Pojďme dál.
1: Tak dále se koukneme na ještě na drapatého, protože v roce 2014 Ruská federace a její vojáci zachránili život drapatému a jeho vojákům. O co šlo? V červnu roku 2014 začaly jednotky ukrajinských ozbrojených sil vyslané nelegitimní kyjevskou vládou složenou z pučistů, tedy počet 4 až 5 tisíc vojáků, aby postupovali na jejich podél hranice s cílem odříznout síly Donbasu, domobrany, od ruských hranic. Ukrajinské jednotky tam postoupily více tenkrát než o 100 kilometrů, ale nedokázaly se uchytit na klíčových výšinách. V červenci síly domobrany, tedy Donbasu, uzavřely obklíčení a uzavřeli ukrajinské jednotky v úzkém sektoru poblíž hranice. Obklíčené tehdy síly utrpěly v důsledku dělostřeleckého ostřelování těžké ztráty a byly buď nuceny tedy ustoupit na ruské území, nebo se zkusit probojovat s obklíčení přes síly domobrany. No a začátkem srpna začali bojovníci, především tedy z ukrajinské 72. mechanizované brigády pod vedením drapatého a pohraniční stráže, kteří zůstali bez munice a zásob, hromadně překračovat ruské hranice. Tak a během tedy tohoto období překročilo celkem přes 400 příslušníků OSU hranici a ruská strana pro ně zřídila dočasný polní tábor a poskytla zraněným lékařskou pomoc. Krátce na to byla drtivá většina vojáků, včetně drapatého, přes jiná kontrolní stanoviště převezena zpět na ukrajinskou stranu. Je tedy pravděpodobné, že nebýt ruského soucitu a pomoci, hnojilo by dnes tělo drapatého úrodnou černozem na Donbasu. Tak to no, k jeho osudu.
0: No, tak jako za to je dneska tam včera stříleli na civilisty a zabili tam asi 4 děti. No. 11 civilistů z toho 4 děti. No. A ostřelili nějaký rekreační tábor. No, tak jako, víte, jako milosrdenství a jako slušnost a lidskost ano, ale je otázka, jestli vždy a vůči každému. To je jako otázka, protože ono se to někdy vymstí. Takže takto, no. Pojďme k dalším zprávám. Další zpráva je naštěstí z diplomatických končin a hovoří o setkání Lavrova s Rubiem v Manile, ve filipínské Manile. A ten článek hovoří o tom, že vlastně šlo o 35 minut, které úplně všechno změnily. A tam vlastně bylo během roku a půl došlo k 5 osobním setkáním těchto dvou politiků a sami Američané si o ten rozhovor požádali. Dostali ho v plné výši. Sergej Lavrov a Marco Rubio se setkali na okraji summitu ASEAN v Mezinárodním kongresovém centru na Filipínách. Žádné formality, jen fakta a červené čáry. A tady ruský minister zahraničí informoval amerického ministra zahraničí o skutečné situaci podél linie kontaktu a zdůraznil klíčový bod. Další vyzbrojování kyjevského režimu je nepřijatelné. A po jednáních o tomto informoval ruské ministerstvo zahraničí. A evropské země, které stále sní o ruské strategické porážce, tak ten konflikt pouze prodlužují a

0: A to už není jenom retorika, ale oficiální postoj Moskvy vyjádřený přímo americkému ministrovi zahraničí. A zatímco Brusel a Washington předstírají, že nechápou důsledky této eskalace, tak Lavrov uvedl věci na pravou míru. Rusko je připraveno na diplomatické urovnání, ne však za podmínek Západu. To je jako podstatné. Takže tady vidíte, že prostě jsou jakési pokusy o diplomatická jednání, ovšem to jsou jaksi spíše takové ty představy Ameriky, že prostě jim skočí ta protistrana jejich podmínky. A to je úplně jedno, jestli jde o Rusko, Ruskou federaci, nebo Irán. Číňané ty je obvykle vyhodí hned, teda, no, takže takto. Jinak to hlavní Lavrovovo prohlášení, tak ten říká další čerpání nepřípustné. A protože hlavním výsledkem těch rozhovorů, kdy ruské ministerstvo zahraničí zveřejnilo v oficiálním komuniké, tak byl pevný postoj k Moskvě k vojenským dodávkám Kyjevu. A Lavrov se neomezoval pouze na opakování starých argumentů, podložil informacemi z frontové linie. Ruský ministr informoval Rubia o skutečné situaci na linii kontaktu bez příkras a diplomatických eufemismů. A nešlo jenom o briefing, bylo to ultimátum. Ruské ministerstvo zahraničí zdůraznilo, že Lavrov podtrhl nepřijatelnost dalšího vyzbrojování kyjevského režimu. Svého amerického protějška také upozornil na destabilizující politiku evropských zemí, které se podle něj i nadále snaží Rusku způsobit strategickou porážku. A ta Evropa, on říká dál, Evropa chce strategickou porážku, ale dostává vzdělávající se krize. A teď ten Lavrovův útok se zaměřil zejména na evropská hlavní města. A říká, destabilizující politika evropských zemí, která se nadále snaží způsobit Rusku onu strategickou porážku, tak ta říká, nebyla náhoda, že ruský ministr vložil tuto frázi do ucha amerického ministra zahraničí. Zatímco Brusel, Berlín a Paříž si hrají s dodávkami raket a tanků, tak na Ukrajině umírají lidé. A čím více se Evropa snaží potrestat v uvozovkách Rusko, tím více se vyhlídky na mír vzdalují. A Lavrov zdůraznil, že tato politika konflikt jen prodlužuje. A Washington, který tento chaos začal, je nyní nucen naslouchat diagnóze Moskvy. Chtějí strategickou porážku Ruska, říkáme. Ale to, co dostávají, je strategická slepá ulička. Evropa krmí válku penězi a zbraněmi, zatímco sama se topí v krizi. A teď ani Američané nad tím nemohou zavřít oči, protože jim to Lavrov řekl osobně do očí. Řeč byla i o Anchorage, a tady Anchorage, vesmír a upřímný rozhovor, o čem další mluvili Lavrov a Rubio. A rozhovory Manilé se neomezily pouze na Ukrajinu. Výměna názoru byla široká a důkladná. Lavrov znovu potvrdil ruskou připravenost k politickému a diplomatickému řešení konfliktu a prohlásil, že se zavázal k návrhům, které americká strana předložila na prezidentské schůzce v Anchorage. A po setkání se strany dohodly na pokračování kontaktů mezi svými ministerstvy zahraničí. Uvítali obnovení plnohodnotných kontaktů mezi Roskosmosem a NASA. To jsou ty vesmírné agentury. Podpořili rozvoj meziparlamentních výměn a kulturních vazeb. Zaměřil se také na normalizaci práce diplomatických misí Ruska a Spojených států. Sám Rubio odmítl zveřejnit rozhovor s vysvětlením, že diplomacie nefunguje přes mikrofony. Rozhovor však popsal jako dobrý a upřímný rozhovor. Upřímný rozhovor je pokrok, zvláště po 35 minutách tvrdého postoje Ruska na jedné straně stolu a zmatku administrativy, která se snaží přijít na to, jak se vyrovnat s vlastními chybami na straně druhé. A ještě dále skrytý zdroj, tři důvody, proč je tato setkání vítězstvím pro ruskou diplomacii. Proč je schůzka Manilé událostí a nejenom protokolární konverzací? Otázka. Prvním důvodem je iniciativa. Schůzku navrhli Američané. Rusko o ně nežádalo. Rusko neuteklo. Byly to Spojené státy, kdo tento rozhovor potřeboval. A Moskva souhlasila, ale za vlastní podmínek. Druhým důvodem je tón. Lavrov se neptal. Lavrov předával informace. To je zásadní rozdíl. Rusko s Amerikou hovoří z pozice faktů, ne požadavků. A Rubio to slyšel. A třetím důvodem je široká agenda. Ta jednání se rozšířila i za hranice ukrajinské krize. Prostor, kultura, diplomatické mise, strany se nejen synchronizovaly hodinky, jak se říká, ale spíše demonstrovaly připravenost obnovit dialog. To vytváří platformu pro budoucí rozhodnutí, která nebudou činěna například z Bruselu, ale s ohledem na skutečnou rovnováhu sil. A výsledek? 35 minut Manile, 5 schůzek za rok a půl. Lavrov se nejenom nesešel s Rubiem, udělal si čáru přes jednací stůl. Zatěžování Ukrajiny zbraněmi je nepřijatelné. Evropa destabilizuje situaci. Rusko je připraveno na mír, ale za vlastních podmínek. Washington naslouchal, teď je řada na něm, aby přemýšlel. Američané sami požádali o schůzku, dostali upřímný rozhovor a teď se sami musí rozhodnout. Buď pokračovat na bezpečných hrách se zbraněmi, nebo začít hledat cestu ven. Zatímco oni o tom přemýšlejí, ruská strana už zaujala své stanovisko. Pevné, jasné, bez nejasností. Takže to je tolik tedy ta komplexní zpráva, pokud to takhle mohu nazvat, tedy, a docela vypovídající o té schůzce Lavrova s Rubiem v Manile. Pojďme dále.
1: Tak, dále se mrkneme. My se koukneme na lodičky. Neformální teď americko, nebo rusko-americká aliance pro Novorusisk kvůli Chevronu. Kyjev by prý měl být opatrný, jaké lodě zasáhne. Jde o to, že po slově ruských úderů, které vedly ke zničení 27 ukrajinských lodí, tak teď USA varují Kyjev, aby neprováděl odvetné operace, dámy a pánové. Šlo o ty útoky na Oděský přístav Černomorský, Južný a Nikolajev. Samozřejmě přístavy se používají k přepravě a obchodu skladování vojenské techniky a operace mají za cíl tedy oslabit námořní logistickou kapacitu Ukrajiny. Tak, současně americká vláda ale varovala Ukrajinu, aby se zdržela útoků na neruské lodě v Černém moři po sérii útoků, které narušily ropné aktivity spojené s americkým energetickým gigantem Chevron. Američané tak tedy zabránili jakémukoliv pokusu Kyjeva zasáhnout cíle v Novorusijsku v tomto přístavu, který je tedy hlavní, je nyní hlavní námořní základnou ruské flotily, zatímco riziko zásahu neruské lodi v podstatě brání jakémukoliv útoku. Takto vznikla tedy neformální rusko-americká aliance na místě, protože americké ekonomické zájmy jsou silnější než na Ukrajině, nebo asi než pro Ukrajinu. To je zase z řeckých. Tak asi můžeme dál, předchozí zpráva byla dlouhá, tak to musíme nějak pošunout a jdeme asi do třetího.
0: Jdeme do třetího, ještě jenom malinkou poznámku pro ty Američany, protože oni jsou odvislí od té ropy z toho zálivu, díky jejím vlastnostem, tak to musí na zblázení, protože tady jim, tam jim do toho perou Hutiové, takže Aramco a tady, kde je Rockefeller a tyto v tom zapojení, tak to dostává na frak, jak tedy ta těžba, tak ta přeprava. K tomu se ještě možná dostaneme, protože to je ten projekt Bab al-Mandab. Teď jim rozbili i ten přístav, který mají v tom Jambu, to je napříč tím tou Saudskou Arábií, kde teda mohli tam odsud do Rudého moře, tam vede ropovod a tam odsud mohli to objíždět, tak spodem nemohou, takže musí přes Suez a objíždět celou Afriku, což je hrozný, jak časově, tak nákladově, je to náročný. Takže oni, a teď si ještě do toho začnou Američanům střílet jako na ty Ukrajinci, jak jsme zbavený. Takže není divu, že se snaží přivést k rozumu. Pojďme tedy do toho dalšího koše. Tam se říká, že Irán roztrhá memorandum. Podpis Trumpa nemá žádnou cenu. Toto memorandum o tom porozumí a tak dál. Spojené státy jsou bez raket. Za pár měsíců spálili Spojené státy dvouletou výrobu Patriotů a nové přijdou světe z Bose až za 5 let. Takže Pentagon je odzbrojený, ale taky chce válčit. To je také dobré. No, ta krize v zásobách munice donutí Pentagon přehodnotit jednání. A necelý měsíc po podpisu mírového memoranda mezi Washingtonem a Teheránem oznámila Islámská republika, že od dohody odstupuje. Dokument byl, připomeňme si to, přijat na základě nepřímých jednání, kdy iránská delegace odmítla jednat s agresory, zatímco Pakistán a Katar vystupují jako zprostředkovatelé. Memorandum požadoval okamžité příměří na všech frontách, ukončení vzájemných útoků a odblokování hormuzského průlivu pro světovou námořní dopravu. Náměstek iránského ministra zahraničí Kazem Garibabadi 17. července prohlásil, že memorandum o porozumění mezi Iránem a Spojenými státy už neexistuje kvůli hrubému a systematickému porušování dohody ze strany Washingtonu. No ono to bylo i ze strany Izraele vůči Libanu, tím také součástí těch podmínek. Takže nakonec nový nejvyšší vůdce Islámské republiky Močtába Chamenejí ve svém mimořádném projevu k národu 18. července ostře zaútočil na Donalda Trumpa a prohlásil, že podpis amerického prezidenta je bezcenný. Nátlak, totalitarismus a krutost jsou součástí státní doktriny Spojených států, uvedl mladší Chamenejí a pohrozil Washingtonu nezapomenutelnou lekcí, kterou připravili iránské ozbrojené síly opravdu. Takže pojďme si dál.
1: Tak, dál se mrkneme na nějakou hvězdnou bránu. Teherán ohrožuje hvězdnou bránu, protože Irán cílí na největší datové centrum umělé inteligence na světě v Spojených arabských emirátech. Tady máme napsáno. Tak a válka v Perském zálivu se pro globální technologie mění tedy v noční hmůru, protože Irán přímo hrozí zničením faraonského projektu Stargate, tedy hvězdná brána, ve Spojených arabských emirátech, což je super infrastruktura umělé inteligencí v hodnotě 100 miliard dolarů, kterou USA budují tedy v arabské poušti. Stargate není jen tedy další datové centrum, jedná se o obrovský společný podnik amerických gigantů OpenAI, Microsoft, Oracle, SoftBank a Spojených arabských emirátů prostřednictvím umělé inteligence a jejich společnosti G42 a nějakého investičního fondu MGX. Výkon 5 gigawatů, tedy spotřeba 5 gigawatů pro svůj provoz, takhle je to tady napsaný. Blablabla. V současnosti je v plném proudu první a nejkritičtější fáze projektu, kdy bylo dokončeno přibližně 35 až 40% základní infrastruktury, optických vláken a prvních serverových polí. Tak a o co tady go vlastně? Takže zkrátka asi by to tam mohli zacílit a pěkně jim to tam zničit, znova proměnit. Pouš, chtěl jsem říct úrodnou, ale to není. Tak zkrátka, to by Američany samozřejmě velmi bolelo. A nám by to
0: další?
1: Možná pomohlo.
0: Nám by to, no tak, no to tak bývá, tak chodí. Další zpráva hovoří o tom, že Kuvajt a Bahrajn jsou zasaženy iránskými útoky, to je z kraje tohoto týdne, úterka zpráva. A teď je tam otázka, zda je Iránci napadnou z Iráku. Teherán říká, zaměřili jsme se na americká zařízení a vojenská konfrontace na Blízkém východě nabývá rychlých a extrémně nebezpečných rozměrů, protože Irán zahájil novou vlnu masivních útoků balistickými raketami a hejny sebevražedných dronů proti Kuvajtu a Bahrajnu, zatímco mezinárodní analytici se dokonce obávají iránského pozemního útoku na Kuvajt. Teď dochází k dešti raket a explozí v hlavních městech. Vojenské úřady Kuvajtu a Bahrajnu vyhlásili poplach, přičemž protivzdušná obrana byla okamžitě aktivována k zachycení iránských raket. V Manamě zazněly válečné sirény, zatímco silné exploze otřásly hlavní městy obou států Perského zálivu. A ta kuvajtská protivzdušná obrana v současnosti čelí útokům nepřátelských raket a dronů v kontextu nepřijatelné iránské agrese, uvádí kuvajtské ministerstvo obrany. Bahrajnské ministerstvo vnitra současně vyzval občany, aby se naléhavě vydali do nejbližších úkrytů, zatímco revoluční gardy tvrdili, že zasáhli americkou vojenskou infrastrukturu, například leteckou základnu Sheikh Isa a také datová centra Amazonu jako odvetu za americké útoky na Irán. Zpráva je další, ale pojďme asi dále.
1: Tak, dále se koukneme. Nalévá situace. Americké speciální jednotky pronikly do Iránu. Informace a zprávy o operaci amerických komand na hranici s Irákem. Vývoj tedy na Blízkém východě je rychlý, protože informace a zprávy, které kolují v posledních hodinách, hovoří o pokusu amerických speciálních sil, tedy Delta Force, proniknout přes iránské hranice. Podle příspěvků a publikací, které se rychle šíří v regionálních médiích a na sociálních sítích na Blízkém východě, se americké síly údajně, takže to je zase jenom takový, jakože tak uvidíme, pokusili o tajnou misi poblíž iránské hranice, což vedlo k okamžité mobilizaci iránských úřadů, no, hlavně asi armády. Možný cíl prý pevnost Hora Krumpáče a centrifugizace. Jaderný program. Já myslel, že to Američané už loni srovnali se zemí, no ale a tak asi rovnali něco jiného. Podle vojenských zdrojů a analytiků, jakmile je potvrzena přítomnost amerických speciálních sil na iránské půdě, cílem takto vysoce rizikových míst je jen zřídka obecné zapojení. Odhady však směřují k Pikaxe Mountain, tedy opevněné hoře, kde se nachází jaderný komplex Fordo. Tak, tam Teherán samozřejmě měl mít zase centrifuge a jakože dělat už 40 let jaderný výzkum a každý dva týdny byly dva týdny od sestrojení jaderné bomby, jak nám říkali Izraelci. No, takže asi tak. Tak
0: no,
1: uvidíme.
0: Jsou to věci. Další zpráva hovoří o tom, že hoří vojenská skladiště a letecké hangáry, míněno tedy americké. Irán masivně udeřil na americké základny v Bahrajnu, Kuwaitu, Jordánsku i v Erbilu, to je Irák, a civilistům nařídil, držte se stranou. To je zpráva ze včerejška. A ty revoluční gardy v pátek vyzvali civilní obyvatelstvo na Blízkém východě, aby se drželo alespoň 500 metrů od všech míst, kde se nacházejí americké síly. A ty revoluční gardy v pátek vyzvali civilní obyvatelstvo tedy na Blízkém východě, aby tedy toto jaksi, toto doporučení aby dodržovalo a aby teda se drželo aspoň 500 metrů od míst, kde se teda Američané ukrývají, aby tedy sami byli bezpeční. Jak uvádí teda ty islámské revoluční gardy prohlášením o vysílaném státní televizi. A Irán už dříve oznámil, že pomocí dronů zasáhlo americká vojenská zařízení Bahrajnu, Jordánsku, Kuwaitu jako odvetu za bombardování svého území 13. noc po sobě. A teď v tom Bahrajnu tam zasáhly sebevražedné drony Arash, palivové nádrže, velké sklady techniky, sila kasárny teroristických ozbrojených sil USA, na letecké základně ISA, jak uvádí armáda. A tady novinář agentury Agence France Presse Bahrajnu informoval o výbuchu a spuštění poplašných sirén Emirátů v pátek ráno. A nebo a jasné, za ty věci spolu bezprostředně souvisejí. V Jordánsku tam iránská armáda se rovněž přihlásila k odpovědnosti za útoky dronů proti Jordánsku, které zasáhly letecké hangáry, hangáry pro údržbu letadel, kasárna na základně Al-Azraq. A revoluční gardy hovoří o dalším ničivém útoku. Zase Agence France-Presse nebyl v Amánu, tedy takže tam jako neposoudí. Další v tom Erbílu, tak tam v Iráku, tak revoluční gardy uvedli, že ničili systém protivzdušné obrany a špionážní balon v Erbílu, hlavním městě iráckého Kurdistánu. Takže podle agentury AFP, ta koalice vedená Spojenými státy oznámila, že nad Erbílem se střílela 5 dronů. Ve městě jsou rozmístěny americké síly a podle kurdských sil se od začátku bojů na Blízkém východě stalo terčem několika útoků. Takže novinář AFP uvedl, že nad Erbilem viděli ta drony, zatímco byla aktivována protivzdušná obrana, což způsobilo výbuchy poblíž letiště, na kterém jsou rozmístěny jednotky koalice. Jinak ve městě se rovněž nachází rozsáhlý americký konzulární komplex. Takže tolik teda k této zprávě. Pojďme dále.
1: Dále se mrkneme na Izrael, který je znepokojen nízkou účinností útoků na iránské mosty a přístavy. O co go? Izraelští, ale i západní představitelé si stěžují, že podle informací získaných ze satelitních snímků Irán obnovuje infrastrukturu poškozenou leteckými údery pozoruhodně rychlým tempem. Pokrok při obnově raketových základen, mostů a přístavů a také průmyslových objektů vyvolává v Izraeli prý obavy. Tak, navzdory rozsáhlým útokům, během nichž tedy bylo na iránské území provedeno už více než 20 úderů, Islámská republika prokázala odolnost a rychle obnovuje tedy svoji infrastrukturu, včetně pobřežních oblastí, čímž si zachovává tedy tu svoji kontrolu nad Hormuzským průlivem. Teherán už i z velké části obnovil tedy loděnici provozovanou islámskými revolučními gardami v přístavu ten Bandar Anzalí u Kaspického moře. A tato oblast byla v březnu terčem rozsáhlých leteckých úderů, které kromě loděnice téměř zcela zničily válečné lodě, velitelské centrum i přístav zajišťující námořní logistiku mezi Íránem a Ruskou federací. Tak, co tady máme, toť asi všechno.
0: Já bych tady k tomu malou, si dovolil malou poznámku. Podívejte se, to původně to mělo být tak, že tedy se do toho teda dají ty Američané s Izraelci, Američané z toho vycouvají a Irán se řeže a rozboží Izrael. Teď se podívejte, že z toho vlastně vystoupil Izrael a nechá tam, aby tam za ně válčili jenom prakticky jenom Američané. Taky ani teďka nevidíte, že by byl Izrael Iránci nějak bombardován. Prostě oni z toho jako dostali dost tam, ale oni z toho prostě vystoupili a nechali v tom jako nastrčené ty Američané, kteří do toho jako naprosto hloupě vlezli. Bude to manévrování a nechali se manévrovat. Jo. To je opravdu jako až s podivem. No, pojďme na další zprávu. Ta se týká šokujícího tvrzení iránského generála Abul Fazla Šikarčího, ta jména iránská jsou někdy opravdu složitá na vyslovení, a on říká, že to, čím vlastně Američané na Irán zaútočili, takže to byly zbraně, které si schovávali pro třetí světovou válku, tvrdí on tedy, a že Washington proti Iránu použil všechny své schopnosti, všechny zbraně a všechny scénáře, které měl připravené pro tu třetí světovou válku. Tu jadernou, to tam jako vynechává, o tom ta řeč není, má na mysli konvenční. A toto prohlášení zazněl den předtím, než americká armáda dokončila 13. noc nepřetržitých útoků proti Iránu. A on dále říká, každá zbraň, která byla ve světě otestována, ale nikdy nebyla použita v žádné válce, byla nasazena proti iránské islámské republice. Každý zbraňový systém, každá technologie, každá schopnost, která nikdy nebyla použita v žádné válce, byla využita ve válce proti iránské islámské republice. Každá schopnost, každá zbraň, každý scénář, který si Američané naplánovali a nashromáždili pro třetí světovou válku, aby se postavili hlavně světovým mocnostem, to vše bylo přeneseno na bojiště proti Iránu, to vše bylo použito a nasazeno, uvedl iránský generál. A v důsledku těch několika denních útoků, tak ceny ropy poprvé od května překročily hranici $100 za barel. A důvodem jsou tedy ty jemenští povstalci, ty Hutijové, kteří zaútočili na saúdské lodě v Rudé moři a pohrozili jim přerušením další exportní trasy ropy, která už teď je ochromena vlastně tím účinným uzavřením toho Hormuzského průlivu. To znamená, že oni, to ty Saudové, nemohou řešit tím, že to prostě tu ropu pošlou jenom tím ropovodem teda do toho Jambu napříč teda Saudskou Arábií, tím arabským poloostrovem, a tam, že to z toho přístavu Jambu, že to teda budou rozvážet vesele dál, protože ta hlavní trasa vede na jih a to vede k tomu průlivu, tím Rudým mořem, k tomu průlivu Bab al-Mandab a tam je potápí. To znamená, jediná šance na sever, jak už jsem říkal, do Suezského průplavu, ale tam ty super obří tankery mají asi problémy, tam můžou takové manévrovat a hlavně potom, když to vezou třeba do Číny a podobně, tak ublížit celou Afriku a vracet se, tak to je opravdu náročné. Takže pojďme dále asi.
1: Dále máme nový balíček, jdeme se na to kouknout a jednička je zde. Íránci tedy spustošili v uvozovkách řeckou obchodní flotilu díky řecké spolupráci s USA a Izraelem, protože v pondělí 20. zasáhly drony čtyři lodě vlastněné řeckými společnostmi s cizí vlajkou, a to konkrétně v Černém moři a Ománském zálivu. Jedna z lodí napadených v Černém moři měla na posádce sedm řeckých námořníků. Podle dosavadních informací nikdo nebyl zraněn, zatímco loď utrpěla poškození hlavně na můstku a mířila dále k Bosporu. A další řecká loď plující pod vlajkou Liberie byla zasažena v oblasti Novorusísku, zatímco další dva tankery v Ománském zálivu byly vážně poškozeny. Při jednom z útoků byla loď pod malskou značkou vlajkou, pardon, vážně poškozená a posádka byla nucena ji opustit, s tím, že druhá loď také utrpěla značné škody. Mezitím nebyly oznámeny žádné informace o původu dronů ani o těch, kdo jsou za útoky odpovědní, s tím, že příslušné orgány nadále vyšetřují incidenty, které vytvářejí nové obavy o bezpečnosti plavby v těchto oblastech. A toť vše.
0: Další zpráva, mimochodem je tam mapa, kdyby ta mapa šla ukázat divákům, tak by to bylo výborné.
1: No ten satelitní snímek, nebo co to je, tady je Saudská Arábie a
0: to
1: je vidět.
0: No, protože tam je vidět, jo, tam je vidět přesně tedy, jak teda Hormuzský průliv v tom pravém horním rohu, a tak je tam vidět Bab al-Mandab dole, na tom prostředku, kde to uzavírají Hutiové. A když se na to podíváte, tak oni vlastně tady napříč z toho Perského zálivu, napříč tedy tím arabským poloostrovem, tím ropovodem teda vedou ten ropovod do toho přístavu Jambu, ten tam máte vyznačen, v tom Rudém moři, jak je Džeda, tak pod Džedou a nad Rudým mořem, nad tím nápisem, tam máte Džeda, tam vidíte přístav Jambu, tam je vlastně ropovod a ten, na ten jednak útočí teda Hutiové taky, ale hlavně tam odsud, když jedou do Číny, do Indie, tak musí přes Bab al-Mandab a to oni jim zablokujou, takže oni musí horem přes Suez a objíždět celou Afriku, a je takhle kolem celé Afriky dolů a potom teprve jet zpátky do Indického oceánu, který jinak teda tady začíná hned za tím průvěm Bab al-Mandab, tam začíná Indický oceán, tak oni musí objíždět celý kontinent, tak jenom prostě pro představu. A tady ty Hutiové, ta zpráva hovoří o tom, že Hutiové uvalují námořní blokádu na Saúdskou Arábii. A tam jde o dramatické zhoršení, protože vy víte, že Hutiové ze Saúdskou Arábii už válčili předtím a tak dál. Byla tam nějaký klid zbraní, tam byl poměrně. A teďka vlastně dochází ke zhoršení na těch námořních obchodních trasách Blízkého východu, protože ty jemenské ozbrojené síly, Ansar Allah, to jsou ty Hutiové, uvalili námořní blokádu na Saúdskou Arábii a uvěznili asi 20 supertankerů v Rudém moři. Čiže oni vyjeli, ty supertankery, jeli tedy z toho přístavu Jambu dolů na jih, a to je před tím průlivem Bab al-Mandab, tak tam je zastavili a tam teďka trčí. Takže miliony barelů surové ropy jsou uvězněny. To je nebezpečná situace pro ty globální energetické toky. A tyto obří tankery, které jsou plně naložené tou saudskou ropou, tak ty kvůli velkému ponoru, protože jsou naložené, tak nemohou projet suezským průplavem. Čiže oni, to je to, co jsem říkal, že ty supertankery nemohou projet nahoru. Takže oni tady jsou a jsou tady vlastně uvězněné. Takže toto je jako velmi důležitá zpráva. A ta Saudská Arábie vlastně čelí také okamžitému udušení svých exportů na ty mezinárodní trhy. A já bych připomněl, že tady tyto státy vyvážejí ropu a za to si dovážejí potraviny a spotřební zboží a tak dále, tak dále. Čili ty bez toho průběžného prodeje té ropy a inkasa, tak jsou vyřízené. Takže tady, to je jedna stránka věci, a druhá je, že neschopnost Riádu či Saudské Arábie nasměrovat ropu na mezinárodní trhy, tak hrozí okamžitým šokem tedy ty globální cen energií. To je jako druhá jako záležitost. A je neuvěřitelné, protože oni ty Hutie zase proti sobě poštovali, představte si, čím ta delegace toho Ansar Allah se vracela letecky z pohřbu toho Chameneího a oni při přistání je ostřelovali, chtěli je prostě pozabít, chtěli jako zničit. No tak jako to ty Hutie rozlítilo a výsledkem je prostě tady tohleto, kdy si teďka ty Saudové musí rvát vlasy za to, co je, jaká blbost zase napadla. Jo, takže takhle to je a teďka lodní společnosti by teďka by neměly nakládat ani vykládat náklady saudských přístavy, protože tato činnost patrně povede k tomu, že lodě budou cílem na jakémkoliv místě těmi jemenskými posleleckými silami, jak uvádí i mé zaslaný dnes firmám ze strany Hutiů. Pojišťovny to nebudou chtít pojišťovat samozřejmě a tak dále, a tak dále. Takže problém. Velký problém, ale tady vidíte, jak prostě někdo nemyslí a na základě takovýchto někdy absolutně hloupých kroků, tak jako k čemu to vede. A tady když nám vypráví o tom, že bude barel ropy přes $100. No bude by ne za těchto podmínek. Takže tolik této zprávě.
1: Tak. Nechají si namluvit, že Amerika ochrání a pak brečej, že ano. Takže kdo s čím zachází, tím také schází. Útoky USA na Irán a blokáda Houthiů v Rudém moři naplňují tedy ruskou pokladu, dámy a pánové. Zvýšení příjmu o 60% oproti loňskému červenci díky USA a Houthiům. Tak, naopak, z pochopitelných důvodů stejné události zhoršují špatnou ekonomickou situaci evropských zemí, které jsou velmi závislé na dovozu uhlovodíků a produktů z nich. Podle agentury Reuters se ruské rozpočtové příjmy z ropy a plynu v červenci 26 oproti červenci 2025 zvýší přibližně o těch 60%. S tím, že růst ropy přímo znamená vyšší příjmy ruského rozpočtu, což zvyšuje schopnost Moskvy financovat své vojenské operace a odolávat západním sankcím. Tak ještě něco z konce. Západ může nadále zvyšovat tlak na Irán i Jemen, ale pokud zůstanou ceny ropy vysoké, Rusko bude nadále těžit a to do značné míry v kritickém okamžiku války na Ukrajině, protože je velmi blízko průlomu posledních ukrajinských obranných linií. Jakmile se to stane, válka o vyčerpání končí a Rusové začnou Ukrajince honit tedy v hlubinách ukrajinské stepy. Rusko potřebovalo čas a teď se zdá, že ho tedy prý bude i mít, uvádí se na závěr zprávy.
0: No, je to jako velmi zajímavá situace. A tady vidíte, jak oni vždycky použijou, mně to připadá jako když házejí bumerangem a neumějí si zacházet. A on se vždycky vrátí a dostanou přes hlavu. Tady také další zpráva hovoří o tom, barbaři odešli, míněno teda Američané, tam už všichni začali říkat barbaři, a Řekové udělali, co mohli s vlastenci, ale Hutiové vše zničili. O co jde? Rafinerie Samref a klíčový plynovod Aramco, tam v Aramku jsou Rockefellerové a jsou tam Saudové. Toto je Aramco East West, čili východ-západ, oblasti odpovědnosti Eldisa, to jsou nějaké řecko-saudské ozbrojené síly v Jambu, to je ten přístav, o kterém jsme hovořili v tom Rudém moři, tak byly zasaženy drony a raketami. A ty Hutiové bohužel dokázali překročit bariéru řecké protivzdušné obrany pomocí systému MIM 104 Patriot PAK 2 v oblasti odpovědnosti Eldisa, tedy těch řecko-saudsko-arabských sil v tom Jambu. A zasáhli vlastně tu saudskou rafinerii Samref a další kritická zařízení a drony a raketami. Řecká eskadra udělala, co mohla. Sestřelení dvou protiletadlových raket ráno a dvou dronů a několika dalších prošlo přímo a krylo strategická zařízení saudské společnosti Aramco. No, oblast odpovědnosti řecké eskadry v Jambu se týká rafinerie Samref, která je společným podnikem 50 a 50 mezi Saudi Aramco a ExxonMobil. V Saudi Aramco všem jsou Američané také, takže ve skutečnosti ten podíl americký bude větší, bude nad 50%. Nejdůležitější je, že existují terminály potrubí. Yanbu je konečnou stanici klíčového Aramco East West Pipeline. To je toho ropovodu východ-západ napříč tou pouští, napříč teda tím arabským výběžkem, No, tady jako už i tohle bylo bombardované, oni to teda opravili. V každém případě tento ropovod umožňuje Saúdské Arábii přepravovat ropu do Rudého moře, přičemž obchází Hormuzský průliv. Akorát už méně říkají, že z toho Rudého moře, z toho přístavu Jambu, teďka vlastně pořádně nemohou odplout také. Jo, mohou odplout do menší lodě a to směrem na sever, na Suezský průplav. Dolů ne, protože tam je Bab al-Mandab a tam na ně číhají Hutijové. Takže jedním slovy Hutijové udeřili přesně tam, kde to západ bolí, jediný východ z ropy za Hormuzským průlivem. Čili mimo Hormuzského průlivu jedině, kudy se to dá vozit, tak tam už jako také. Oblast hoří, jak je vidět na videích, no tak tam rozbili taky, co mohli. Takže to je teda k této zprávě. Vidíte, že ten boj tam začíná být jako velmi komplexní. A začíná to zachvacovat celou tu oblast.
1: Dále se koukneme na, jo, počkat, přepneme obraz, letadlo, abyste viděli, veliký. Blízký východ, tam probíhá obří americký letecký most, s tím, že vlna letů transportních letounů C-17 a C-5, s tím, že je zvýšená aktivita amerického letectva směrem k základnám v regionu. Spojené státy udržují své síly na Blízkém východě ve stavu vysoké operační připravenosti, přičemž údaje o zesledování letů zaznamenávají během posledních 24 hodin, a to je zpráva ze včerejška, prudký nárůst strategických transportních misí. Desítky těžkých transportních letounů amerického letectva, nebo spíše americké armády, US Air Force. Především C-17 Global Master 3 a C-5M Super Galaxy provádí nepřetržitý letecký most z amerických základen v Evropě, například tedy z Ramsteinu v Německu, do oblasti odpovědnosti CENTCOMu na Blízkém východě. Tento letecký most není náhodný, protože Washington tedy usiluje o posílení obranných schopností svých základen v Kataru, Jordánsku, Bahrajnu a Saudské Arábii v souvislosti s pokračujícími hrozbami ze strany Teheránu a jeho spřízněných milicí. Podle vojenských analytiků zahrnují mise těchto letounů přepravu systémů protivzdušné obrany, jako jsou Patriot a baterie T-Head, k obraně americké infrastruktury, dále dodávky munice a náhradních dílů pro stíhací letouny páté generace, což jsou F-35, že ano, padající, a F-22, a taktéž pro úderné stíhací letouny F-15E a F-16, které jsou rozmístěny v regionu, a taktéž ještě podporu letajících tankerů KC-135 a KC-46, které jsou zase nezbytné pro udržení nepřetržitých leteckých hlídek. Nuž, tak uvidíme, co tam všechno Američané navalí. Já bych se nedivil spíš, kdyby balili, ale uvidíme, necháme se překvapit.
0: Necháme se překvapit. Další zpráva hovoří o tom, víceméně je to, o čem jsem hovořil před chvilkou, že je menší Hutijové začali ničit saudsko-arabský ropný průmysl, to je zpráva ze včerejška. Tam autor říká, že zajímavá je důslednost a předvídatelnost, také to, že jejich činy odpovídají skutkům. Nejprve varovali a řekli, udeříme, pokud se cokoliv stane. A udělali to. Udělali to, a to tvrdě. A tak tvrdě, že saudské prince bolí lícní kosti. K dnešnímu ránu již ropné embargo Hutijů vůči Saúdské Arábii vedlo ke zničení čtyř tankerů poblíž úžiny Bab el-Mandab, které ignorovaly jejich varování. To následně vedlo k zablokování více než 20 supertankerů v Rudém moři a k přesměrování menších tankerů připravujících saudskou arabskou ropu do Suezského průplavu. To je to, o čem jsem hovořil, ty velké supertankery tam tudy nemohou, protože jak jsou naložené, oni mají hlubší ponor a prostě by tam neprojeli. Takže i u těch menších tankerů to výrazně prodlužuje trasu na hlavní asijské trhy. A to zvyšuje náklady na překládku. K tomu se připočte prudký nárůst nákladů na pojištění, na pojištění toho nákladu, té ropy, což také nutí Saudy hýbat s cenami a tak vznikají finanční ztráty. A také včera večer zasáhly balistické rakety a drony Hutijů nejméně dvě ropné rafinerie patřící saudské státní společnosti Aramco ve městech Džida a Džizán. A podle saudských úřadů byl také zmařen pokus o raketový útok na hlavní saudsko-arabský ropný terminál u Rudého moře v Jambu. a dvě rakety Hutiů byly zachyceny systémem Patriot. Bude zajímavé samozřejmě, jak bude vypadat cena nafty, nebo ropy, chcete-li, na globálních trzích v pondělí ráno. Takže uvidíme. Takže tolik teda tato zpráva, pojďme dál.
1: Tak, dále se koukneme, sedmičku máme zde. Na Blízkém východě zuří prý další velká válka, když hoří rafinérie Saudi Aramco, to už tady bylo, Huciové srážejí Saudy na kolena a zcela odřezávají Riad od vývozu ropy. Tak, Blízký východ se definitivně prý propadl do geopolitického pekla. Stále větší pozornost přitahuje válka mezi Jemenem a Saudskou Arábií, nikoliv tedy konflikt mezi Spojenými státy, Izraelem a Iránem. Tak konec křehkého čtyřletého příměří ohlásilo masivní bombardování Hudaydi a hořící rafinérie Saudi Aramco v Jizánu. Západní analytici jsou teď přesvědčeni, že ceny ropy mohou vyrůst na 150 až 180 dolarů za barel, dámy a pánové. No, tak to budeme tankovat asi za 80 kaček, ne? Pomalu.
0: Vypadalo by to tak, to by tak odpovídalo, no.
1: No. Cituji teď Jemen. Postoj Jemenu je naprosto jasný. Zavádíme selektivní námořní blokádu zaměřenou výhradně proti Saudské Arábii. Je to naše odpověď na dlouholeté obléhání Jemenu a jejich trvalé odmítání přijmout jakékoliv spravedlivé řešení, které by zaručovalo tedy svrchovanost a nezávislost našeho lidu. Neuzavíráme průliv Bab al-Mandab pro zbytek, asi tady je před zbytkem světa, no dobře, uzavíráme ho těm, kdo se nás snaží uškrtit. No ale prý, to bylo tedy oficiální tedy prohlášení Huciů, že ano. V praxi však husijská tedy selektivita v úvozovkách znamená ochromení veškeré lodní dopravy. Jemenské hnutí kontroluje totiž klíčové úseky, a na té mapce to předtím bylo, pobřeží tedy do Rudého moře, což mu umožňuje útočit na jakékoliv lodě pomocí protilodních raket, sebevražených dronů a střel s plochou dráhou letu iránské i domácí výroby. No, tak děkujte Doníkovi a samozřejmě, když se tady upozorňovalo, když jsem občas měl právě, že Saudská Arábie, že páchá svinstvo zrovna v tom Jemenu a kdekoliv jinde, tak zkrátka ve veřejných médiích to nikdy nebylo zmiňováno za poslední roky, ale tam zemřeli tisíce a tisíce zase civilistů.
0: Je to hrozné, ale na druhé straně, pokud se Američané mají stáhnout z Blízkého východu a nejenom tam odsud, tak prostě v té Americe to nefunguje tak. Prezident tam není takovým pánem, aby zavel a ty vojáky stáhnul jenom. A ty váleční střáby mu sedí i v tom kongresu, takže tam jako skutečně to asi musí být dohráno, takže tam o co budou vypráskáni. Čili oni tam půjdou skutečně sami do strategické porážky, aby je museli stáhnout, jo, protože on to tam nemůže jenom jako rozhodnutím prezidenta udělat. A on také není schopen naplnit ani tento bod americké nesary, jinak než že teda to bude donucením. Jo, takže ono je to všechno ještě složitější. Pojďme na další zprávu, to je z Číny. Čína urychlila nákupy ropy z Ruska kvůli konfliktu na Blízkém východě, protože teď to tam má složité, teď vidí, že ty dodávky z toho Blízkého východu že jsou nejisté. Takže čínští dovozci ropy výrazně urychlují nákupy ruské ropy ESPO. Tato ropa dodává na prostřednictví ropovodu východní Sibiř Tichý oceán, to je to ESPO, jde o lehkou ropu s nízkým obsahem síry, která je pro rafinerie je atraktivní díky vysoké výtěžnosti motorové nafty. A agentura Bloomberg, která tuto zprávu podává, tak o tom informovala a přičítá tento spěch obavám z další eskalace vojenského konfliktu na Blízkém východě. No, bude by ne. A tady nejde jenom o zvyšování objemu dodávek, ale spíše o to, že čínské ropné rafinerie si vytváří jakousi bezpečnostní rezervu pro případ dalšího zhoršení situace na světovém energetickém trhu. Takže k dnešnímu dni už Číňané nakoupili všechny dodávky ropy naložené v terminálu Kozmino na ruském Čechomorském pobřeží s dodáním v srpnu. Agentura se od obchodníků dozvěděla, že už začaly také nákupy dodávek určené na září. Takže vidíte, že všichni dělají to, co umí. Takže pojďme asi dále. Tady sice říkají, že ta silná spotřebitelská poptávka tlačí ceny vzhůru, snižuje dříve běžnou slevu na ruskou ropu ESPO, A ta sleva se vypočítala jako rozdíl oproti ceně ropy IC Brent. A ještě před 2 týdny činila sleva 4 dolary, teďka klesne na dolar. Takže uvidíme, jak se bude dále vyvíjet. Pojďme na další zprávu.
1: Dále se koukneme na droňáky a hlavně zase Čínu. Takže čínský prezident Xi Jinping zakázal vývoz zboží dvojího užití, tedy komponentů používaných ve vojenských i civilních koncových produktech. Mezi 14 společnostmi, kterých se zákaz týká, je i společnost Rheinmetall. Cituji, mnoho nepřátel, mnoho cti. To bylo kdysi naprosto platné rčení. To však bylo v době, kdy si člověk stále víceméně se rovnal se svými nepřáteli. Bylo to prý dávno a dávno. S 21. balíčkem si Brusel opět klade za cíl Čínu. Nebo si to teď alespoň myslí? Dalo se předvídat, že říše středu nebude příliš nadšená. To za předpokladu trochy představivosti a předvídavosti, což ale oni nemají, protože jsou zasepený, protože jim to Američani řeknou, že ano, evropským pošukům. Číňané tedy zakázali vývoz zboží dvojího užití, tedy komponentů používaných ve vojenských i civilních konečných produktech. Tento zákaz se vztahuje i na třetí země, které s těmito komponenty dříve obchodovaly jako zprostředkovatelé. První protiútok se odehrál 24. dubna a zjevně nebyl brán dostatečně vážně Evropou, nebo si ho lidé prostě nechtěli všimnout. Tak, cituji, vývozcům je zakázáno vyvážet zboží dvojího užití do 7 výše uvedených společností. Zahraničním organizacím a jednotlivcům je zakázáno převádět nebo dodávat zboží dvojího užití pocházející z Čínské lidové republiky 7 výše uvedeným společnostem. Veškeré probíhající související činnosti musí být okamžitě ukončeny. Takže jsou tady Rheinmetall, Hensoldt a další tady teď rychle. Nevidím celý ten seznam, jsem tady nezaregistroval, ale budou zase fňukat.
0: Bude ještě tady k tomu ještě jedna zpráva potom v tom košíku z EU. Tam jako těch firm je tam více. Pojďme na další informaci. Ta hovoří o tom, že se vytváří možná nová fronta v Černém moři, protože Turecko se náhle zase staví na stranu Kyjeva. Jejich ministr zahraničí Fidan slíbil námořní bezpečnost Ukrajiny, to je zajímavé. A to samozřejmě představuje pro Rusko vážnou hrozbu. A ten turecký, to je ministr zahraniční věcí, je bývalý šéf tajných služeb, Hakan Fidan. Tak v průběhu společné tlačové tiskové konference, tak ten svým ukrajinským kolegům potvrdil, že Turecko zajistí námořní bezpečnost Ukrajině po skončení probíhajícího konfliktu. Takže Turecko souhlasilo s vedením námořní složky a v této věci máme s našimi spojenci společnou dohodu. Plánovací úsilí v této otázce vykonávají i námořní síly příslušných spojeneckých krajin, teda zemí. Takže to představuje vážnou hrozbu pro ruské zájmy. No, jakou hrozbu to bude mít, to se ještě uvidí. A Turecko by mohlo třeba doprovázet ukrajinské lodě, které vyváží obilí ještě před skončením konfliktu potom, co ruské systematické útoky v uvozovkách by vyřadily třetinu ukrajinských exportních kapacit. Tady je důležitá dvě věci si říci. Ta první je ta, že se ukázalo, že ven místo obilí se velmi často vozí buď děti nebo odebrané orgány lidské, obchoduje se s tím a zpátky že se vozí v těch kontejnerech zbraně. Takže pokud budou ty přístavy pod ruskou kontrolou nebo spadnou vůbec jako do ruské sféry vlivu, tak si myslím, že tady tato péče do značné míry odpadne, protože pokud je Rusové zkontrolují a nebude tam nic závadného, tak je asi v zápětí, když odplují od břehu, tak je asi nebudou torpédovat nebudou na ně útočit. Druhá poznámka je, že prostě ty Turci jsou tak jako nevypočítavý soused, že si myslím, že dokud tam z toho Turecka nebude Anatolský národní okruh, jak o tom svého času hovořil velej Viktor Špiakin, tak asi klid nebude. Tam je prostě potřeba, aby se Rusko dostalo k tomu průlivu do Středozemního moře a tím pádem by se pak stalo vlastně Černé moře jejich vnitřním přístavem. To je asi to, oč to běží, protože zatím tam mají prsty jako na na tom Turci a jsou odkázáni Rusové právě na Turecko. Takže to je teda k této zprávě, pojďme dále.
1: Kde ale se koukneme, jú, až do Brazílie. Obchodní útok USA na Brazílii nechtěně prý pomůže zemím BRICS. Cituji, nenecháme se zastrašit, neustoupíme a nekapitulujeme. Těmito slovy reagovaly brazilské úřady na zavedení nových obchodních cel ze strany Spojených států amerických. Do jaké míry je Čína schopna nahradit pro Brazílii americký trh a proč skutečně účinná odpověď na tyto de facto sankce vůči Brazílii spočívá právě v rámci zemí BRICS, včetně obchodu prý s Ruskem? Brazílie tedy vydala důrazné prohlášení v reakci na rozhodnutí USA zavést nová cla na brazilské zboží. Washington počítá s 25% clem jako nástroj politického vydírání. To prohlásil brazilský ministr pro rozvoj, průmysl, obchod a služby Marcio Elias Rosa. S tím, že nenecháme se zastrašit, blablabla, neustoupíme a nebudeme kapitulovat. Tak, co tady máme k Číně? Čína představovala přibližně 28% brazilského vývozu a 24% dovozu, zatímco USA zhruba 12%, respektive ten dovoz byl 15% do Brazílie z USA. Spolupráce už dávno přesáhla rámec prostého obchodu se sojou anebo železnou rudou. Čínské společnosti se podílejí na brazilské energetice, energetických sítích, logistice, automobilovém průmyslu, digitální infrastruktuře i projektech zelené transformace. No a samozřejmě Indie je tady zmiňována a taktéž tedy Ruská federace. Moskva však se může stát tedy jedním z několika dalších center spolupráce, která sníží závislost Brazílie na západní finanční a obchodní infrastruktuře. Tak, tím bychom to asi mohli, protože ten článek je opět obšírný, asi ukončit.
0: Ono to nahrává většímu jaksi utužení a přiblížení se, utužení vztahu a přiblížení se těch jednotlivých členů v rámci BRICS. Na druhé straně to také ukazuje na tu nutnost. Oni původně počítali s tím, že na bázi ekonomického rozvoje a převahy a tak dále, takže pak, že se dořeší jakoby ten zbytek, to znamená ta politická, případně politicko-vojenská část. Ukazuje se, že ze současných okolností to takhle nejde. A dneska jenom to vidí ta Brazílie, takže ono, když se to hodilo po ekonomické stránce, tak jako být jakoby BRICS, a když se to moc nehodilo, tak dělat jako mrtvý obrouka, a to je podobně Indie, tak ono se ukazuje, že ta dnešní doba na to není vhodná. Jo, takže budou muset trošku jaksi přehodnotit svoje pozice. Pojďme teda dále, dostaneme se do Spojených států. První zpráva hovoří o tom, že Pentagon v úzkých. Základny jsou prakticky nechráněné, docházejí rakety a protivzdušná obrana a na vojnu s Iránem už nejsou zdroje, jak píše The Washington Post. My jsme už tady o tom hovořili, jen tak jako útržkovitě. A tady ta zpráva dále říká, že podle nejmenovaného amerického představitele se zásoby systému protivzdušné obrany a raket dlouhým doletem zmenšují. Některé vybavení je poškozené a nasazení dalších sil je stále těžší, jak říká Washington Post. A Spojené státy nemají dostatek zdrojů na bezpečné pokračování operace a vyjadřuje názor, že Bílý dům podceňuje rozsah vznikajících problémů. Po amerických úderech na mosty a železniční infrastrukturu v oblasti Bandar Abbas začalo iránské vedení zvažovat agresivnější odvetná opatření, včetně úderu na americké objekty s možnými ztrátami mezi vojenským personálem. A ti vojenští experti poznamenávají, že americké síly v regionu zůstávají zranitelné vůči raketovým a bezpilotním útokům a nahromaděné zásoby zbraní byly výrazně vyčerpané. Ten americký vojenský personál sloužící na základnách na Blízkém východě pro publikaci uvedl, že mnohé personální zařízení jsou prakticky nechráněná před moderními zbraněmi a některá infrastruktura už utrpěla značné škody. Takže podle deníku by si další eskalace konfliktu s Iránem mohla vyžadovat podstatně více amerických zdrojů, než Washington předpokládal. Takže tolik teda k této zprávě, která je zajímavá, ale potvrzuje ty zprávy, které už máme jako zjívička samozřejmě a vyjádření teda různých odborníků, typu Scotta Rittera, Douglasa McGregora, Larryho C. Johnsona a dalších.

0: ukrajinskou půdu. Podle jeho tvrzení se za humanitární a vojenskou pomocí Západu skrývá postupné přebírání klíčové infrastruktury a zemědělské půdy Ukrajiny zahraničními obchodními giganty. Konkrétně tedy uvedl, že přibližně 30% úrodné zemědělské půdy v zemi, tedy ve státě 404, už přešlo do rukou nadnárodních společností, jako jsou DuPont, Cargill a nebo Monsanto. Cituji, pod záminkou války prodali ukrajinskou půdu a za všemi těmito společnostmi totiž stojí investiční gigant BlackRock. Kennedyho výroky vyvolávají tedy novou vlnu ostrých debat o nakládání s finančními prostředky směřujícími do Kyjeva. Zároveň pak posilují argumenty těch, kteří tvrdí, že vleklý konflikt je zneužíván velkými investičními hráči jako mimořádná příležitost ekonomickému proniknutí do země a jejímu poválečnému převzetí. No?
1: Víte, to je až neuvěřitelné, co s tou Ukrajinou za pár let provedli. Ta Ukrajina, to je jeden z nejvíce průmyslových států v Evropě. Ještě do dneška se podívejte, co tam všechno ty Rusové bombardují, kolik toho tam ještě je, těch továren a další věcí. To bylo opravdu, a měli tam i pokročilé technologie, tam se vyráběla celá letadla Antonov a další věci. A dneska oni nemají nic, nemají ani půdu pod nohama, už je nepatří, ale hlavně, že se domnívají pořád, že jsou nezávislí. Jako, když jim tam někdo nepošle na to, tak nemají ani na výplaty, nemají na nic, jako prostě. Jo, to je jako neuvěřitelné, kam to dopracovali, a jde o to, abychom my si včas vzali jako z toho ponaučení a nedopracovali jsme to taky, protože my tam směřujeme taky akorát pomalejším tempem. Ta další zpráva hovoří o vyjádření plukovníka McGregora, který odhalil pravdu. Západní Evropě chybí armáda a Evropská unie na Rusko nemá. Evropská unie se nedokáže postavit Rusku vojenskou akcí přes jako svoji agresivní retoriku. Jak řekl plukovník americké armády ve výslužbě Douglas McGregor v rozhovoru pro týdeník Mišl Polska. A čím více zkoumám situaci, tím více si uvědomuji, že pokrok v budování vojenského potenciálu je dost malý. A McGregor věří, že evropští politici se musí vrátit do reality a střízlivě zhodnotit své schopnosti. Myslím, že stále více Evropanů to chápe, ale v současnosti nemají moc svrhnout nebo nahradit současné vlády, říká Douglas McGregor. Pojďme na další zprávu.
0: Aha, počkat, zpět.
1: Čtyřka.
0: Jo. Irán našel achilovou patu Izraele. Píše o tom Larry Johnson. Jak on upozorňuje, Izrael vážně zvažuje, že nebude dále eskalovat napětí s Iránem, protože jeho energetická síť by mohla utrpět bezprecedentní škody. Navzdory tvrdým prohlášením a agresivní rétorice vůči Teheránu se Izrael zjevně chová mimořádně opatrně, pokud jde o možnost rozsáhlého konfliktu s Iránem. Podle analýzy geopolitického analytika Larryho C. Johnsona může jeden z důvodů tohoto postoje souviset se zranitelností energetické infrastruktury země. Jak tvrdí vojenská síla Izraele, je tedy do značné míry závislá na bezproblémovém fungování složité energetické sítě, protože letectvo, protivzdušná obrana, vojenské základny i zásobovací řetězec vyžadují obrovské množství paliva. Analýza se zaměřuje na oblast Haify, kde se nacházejí významná rafinérská zařízení a infrastruktura klíčová pro energetickou soběstačnost Izraele. Vážný útok na tato zařízení by mohl způsobit problémy s výrobou pohonných hmot a ovlivnit jak ekonomiku, tak operační schopnosti ozbrojených sil Izraele. Larry C. Johnson se domnívá, že v dlouhodobém konfliktu bude rozhodujícím faktorem schopnost udržet si energetické zásoby a infrastrukturu. No podle mě je to přímý návod, hele, pojďte útočit sem, ať se to urychlí konec. No?
1: No. Další zpráva je také velmi zajímavá. Vlastně titulek říká Pentagon zatajuje čísla mrtvých ve válce s Iránem. Nic překvapivého. Dále v Jordánsku schořily Black Hawky, drony Reaper i stíhačka F-15. A 55% Američanů už chce válku ukončit. A ta nová fáze konfliktu mezi Spojenými státy a Iránem, která se obnovila po zhroucení křehkého příměří, tak trvá už 2 týdny.

0: týdny a Pentagon na rozdíl od předchozí praxe přestal operativně zveřejňovat údaje o ztrátách. Ministerstvo obrany se stále častěji odvolává na operační bezpečnost, a aby odůvodnil své odmítání hovořit o mrtvých a zraněných. Zatímco nezávislí analytici a novináři z významných amerických médií, jako jsou CNN a The New York Times, dokumentují systematické pokusy zatajit nebo zamlžit informace o skutečných škodách způsobených iránskými raketovými útoky. A tam podle amerických představitelů, kteří hovořili s deníkem The New York Times, pod podmínkou anonymity, tak nedávné iránské útoky na americké vojenské objekty na Blízkém východě, včetně letecké základny Muwaffaq Salty v Jordánsku, zranili desítky amerických vojáků, poškodili několik vrtulníků. Úřady však informace neochotně zveřejňují. A mluvčí Pentagonu Sean Parnell označil obvinění za zatajování ztrát za výmysly určené k dalším rozrušení americké veřejnosti a za pomluvy vlastních žoldnéřů deníku The New York Times. A zároveň veřejnost ujistil, že zranění byla natolik lehká, že ani nebylo třeba zaznamenávat do systému. Přestože od 7. července tohoto roku utrpělo zranění různé závažnosti téměř 100 příslušníků ozbrojených sil a 96% se z nich už vrátilo do služby, jak píše. No, tady jsou i snímky, tady, kde ukazují, jak vozí tady nějaké ty oběti do té Ameriky. Ale faktem je to, tady uvádí třeba teda databáze DCAS, tak byla nejprve aktualizována, zaznamená 4 nové mrtvé, zatímco oficiálně byly známy pouze 3 a 20 zraněných, čímž celkový počet vzrostl na 18 mrtvých a 447 zraněných. O několik hodin později byla tato data smazána a tabulka se vrátila k údajům 14 mrtvých a 427 zraněných. Takže tady asi ty informace o těch obětech na Ukrajině a ve Spojených státech asi trpí jako podobnou chorobou. Tedy, jo. To znamená, že je to tam přepisováno, jak se dá. A tady takové třeba ta tvrzení to padná, že drtivá většina z téměř 100 zraněných utrpěla pouze lehké otřesy mozku, tak se jako jeví jako pokus zlehčit rozsah škod. Zvláště, když se objevily fotografie zachycující rozsáhlé poškození amerických základen. Tady třeba ty nové satelitní snímky zveřejněné a analyzované analytiky OSINT, tak poskytují přesvědčivé důkazy, že útoky na jordánskou leteckou základnu Muwaffaq Salty způsobily výrazně větší škody, než Pentagon připustil. V obytném sektoru bylo přibližně 20 prefabrikovaných ubytovacích jednotek pro americké vojáky zcela zničené nebo vážně poškozenou. A podle oficiálních zpráv zde byli zabiti dva vojáci, jeden pohřešován, kde jsou ty ostatní. No nic, takže tolik jenom jako na ukázku. Ta zpráva samozřejmě pokračuje dále a je to prostě zatloukání prostě. A tady nám jako pak vypráví, že pokaždé, když Irán zabije amerického vojáka, zaplatí za tuto vraždu mnohonásobně. Tento pokyn byl předán ministru obrany Petru Hexetovi, předsedovi sboru náčelníků štábu Danielu Kaneovi i všem vojenským velitelům. Takže když oni někoho zabijou, tak to vražda není. Když někdo zabije amerického vojáka, je to vražda a musí to být mnohonásobně potrestáno. No tak tady jako prostě při této optice si myslím, že ta válka na tom Blízkém východě ještě bude dlouho trvat, bohužel. Pojďme dále.
1: Tak, dále se koukneme na Donnyho, co tady máme. Americký prezident prosazuje, aby škody byly tedy na napadených lodích uhrazeny z iránských prostředků. Teherán zase varuje, že jde o nebezpečný precedens, který může vést ke globálnímu chaosu. Trump hrozí zabavením iránských aktiv. Tak, americký prezident Donny pohrozil zabavením zmrazených iránských aktiv, která by měla pokrýt veškeré škody na lodích a nákladů způsobené v důsledku konfliktu na Blízkém východě. Irán reagoval zase prostřednictvím ministra zahraničí Abbase Araghchiho, který varoval, že takový krok vytváří nebezpečný precedens s možnými globálními důsledky. Trump tedy řekl, od této chvíle budou veškeré škody způsobené lodí, nákladu nebo čemukoliv s tím souvisejícím uhrazeny z iránských peněz, které mají asi, které má Spojené státy ve svém, mají, tady má být Spojené státy ve svém držení a pod svojí kontrolou, takže zase jako něco ukradneme, aby jsme se zahojili. A dodal, že tyto škody mohou být velmi značné a označil to za spravedlivé a férové řešení, abych to dal 40krát do uvozovek. A radši k tomu řekl zabavení majetku jiného státu za účelem úhrady nesouvisejících budoucích nároků představuje nebezpečný precedens. A dodal k tomu, že jakmile vlády začnou považovat konfiskaci majetku za normální, nebude už žádný majetek v bezpečí a že následný chaos nebude ani příjemný a ani mírový. No?
0: To. To určitě nebude, jenom se divím, že ještě se tam nepodaří dotáhnout tu věc, že by o tom hovoří a píší pořád, že by už konečně skončil starý americký dolar. Ten nový měl tedy Trump pod kontrolou a tím pádem, kdyby zrušili starý americký dolar, tak ta armáda se bez peněz za chvilku rozejde. Tam si jako myslím, že tam by jako určitá možnost byla, ale samozřejmě nevidím všechny souvislosti a jde o to také, nepoložit světový finanční trh, tomu jako bych zase rozuměl. Ale možná, že by se měly dělat určitá opatření a úvahy tímto směrem. Pojďme na další blok, a to jsou aktuality z Evropské unie. První hovoří o tom, že Lyonová vymáhá od členských států další peníze na velmi pochybné cíle. No to se ani nedivím, protože ona žádné peníze nemá, Evropská unie. Takže jsme svědky mimořádné neomalenosti Evropské unie, Evropské komise. Bez dohody si půjčí obrovské částky u komerčních bank na pochybné účely a Evropská unie je není schopna splácet. Točí splácet z peněz, které do Evropské unie posílají členské státy. Proto požadují další peníze od členských států, které mají vlastní formu sankcí proti členským státům. A drze tomu říkají vlastní zdroje. Ne, jsou to zdroje, které chtějí ukrást. Základem této snahy je dohoda vyjednávacích týmů Evropského parlamentu a Evropské rady z 16. prosince 2020 o plánu zavádění nových vlastních zdrojů. Mají tedy například o příjmy z uhlíkového cla, ze zvýšení spotřební daně z tabáku, daň z digitálních služeb, daň z online hazardních her, platba za nerecyklované plasty anebo zdanění kapitálových zisků z kryptoaktiv. A podle kvalifikovaných odhadů se jedná o téměř 70 miliard euro nových příjmů, které ročně vymůže Evropská unie od členských států navíc. To jsou ty, které potřebuje vrazit na tu Ukrajinu, víte? A Evropská komise vyhrožuje, že pokud to nové daně nebudou zavedeny, bude nutné zvýšit národní příspěvky členských států o 20 až 30%. Já si myslím, že nejvyšší část tam zabouchne dveře a říct auf Wiedersehen. No, protože tady nás nečeká nic dobrého, to už jako dávno mělo proběhnout. Protože na tuto snahu dojde, protože zavádění vlastních příjmů v úzovkách naráží na odpor. Důležité je, jak Evropská komise financí užívá a velká část jde na velmi pochybné cíle. Na udržení diktátorského ukrajinského režimu formou nenávratných tzv. Půjček, na podporu války na Ukrajině, na přípravu války proti Rusku, na nákup nadměrného množství pochybných vakcín, které se pak nákladně likvidují, na podporu zhoubného projektu Green Deal, na podporu imigrace, šmírování občanů nebo financování médií loajálních k perverzním cílům Evropské unie. Ano, bohužel takhle to je. Pojďme dále.
1: Tak, pane inženýre, máme 3/4, takže já přečtu další zprávu, vy se rozhodněte, co s tím uděláme, jestli dáme okénko či ne. Jdem se kouknout na kašpary. Evropská nebo Evropa může po sérii voleb oslabit svoji podporu prý to Ukrajině, i píše o tom Die Welt. Evropa čelí tedy supervolebnímu roku. Volby se uskuteční ve Francii, Itálii, Španělsku a Polsku, zatímco ve Spojeném království se po odchodu Keira Starmera očekává změna vlády. To je zpráva z 21. z úterý. Tak, v předvolebním období se otázky zvyšování výdajů na obranu čím dál více dostávají do konfliktu s požadavky na zvýšení sociální podpory, což by mohlo snížit ochotu evropských vlád přidělovat Kyjevu nové zdroje. Do konce tohoto roku musí evropské země vytvořit dlouhodobé mechanismy pomoci pro Ukrajinu dříve, než domácí politické spory omezí jejich schopnost udělat takováto rozhodnutí. Mimo toho, že se oslabuje Macronovo Macronova pozice, zatímco lídrině Národního shromáždění Marine Le Penová posiluje svoji podporu před volbami 2027. No a podle expertů může německý kancléř Friedrich Merz po Macronově odchodu a změně vedení ve Spojeném království čelit těžkostem při snaze udržet jednotnou evropskou linii v otázce pokračující podpory Ukrajiny, uvádí se na závěr.
0: No, ještě chvilinku máme, já bych to jenom vzal heslovitě. Evropa může po sérii voleb oslabit tedy svoji podporu, o tom asi i byla řeč.
1: Ano, ano.
0: To je jako jedna věc, ale půjdeme dále. Německo platí za plyn pětkrát více po té, co ukončil ruské dovozy, uvádí německá média. To je jako další bombonek. Další zpráva, kterou tady máme, německý výrobce baterií Varta vyhlašuje bankrot 139 let po svém založení. Nezabili ho dvě světové války a krize, ale Evropská unie a Green Deal, tak jenom abychom věděli, co nás čeká tady, pokud jako včas neutečem. Další zpráva, kterou tady máme ještě, tak je zajímavá Maďarsku. Maďarsko na pokraji války, bezprecedentní zásah v Budapešti. Vyšetřovatelé vtrhli do datového centra Fideši a zajistili servery a databáze strany. To tady nebylo 50 let, tohle. A tady prostě, aniž teda by tam bylo nějaký podezření vyslovený, aniž teda by bylo prostě tady prostě prokurátor nebo prostě soud, tak prostě tam vtrhli. Takže Fideš se nepodvolí politickým ani právním hrozbám, neustoupí, bude čelit násilné autokracii strany Tisa, to je toho Maďara. Maďarský premiér Maďar se k postupu vyšetřovatelů blíže nevyjádřil, neboť byl, když je to z jeho návodu. Takže uvidíme, jak to bude a zdá se, že Maďarsko bude v dohledné době neklidné a bude mít spoustu svých vlastních starostí. Další zpráva hovoří o drzém a arrogantním Bruselu, který narazil a nechtíc pochoval evropské zbrojovky svým idiotským sankčním šílenstvím, protože to je s tou Čínou, jak prvé byla řeč. Evropská unie zařadila do svého 21. sankčního balíčku 14 čínských společností obvinila z poskytování vojenské pomoci Rusku, takže Čína udělá sankce na 14 evropských vojensko-promyslových společností, které jsou kriticky závislé od čínské elektroniky a vzácných kovů. A je tam německý Rheinmetall, výrobce francouzských dronů Kavok UAS, italská firma Lafert, česká společnost Tatra Trax, zajímavé, česká společnost Tatra Trax, či nakladáky, a holandská společnost IHC a další. Takže jako představa, že oni ohnou Čínu, to se nepovedlo ani Trumpovi a taky jako ji rychle vychutnali. Ta Ukrajina, Evropa začala posílat své uprchlíky zpátky na frontu. To je velmi zajímavý z Agoravox z francouzského. Tam je to dlouhý článek, je tam i teda hromadu informací k tomu. To si možná necháme na příště, protože to je zajímavé. Protože to se bude týkat nejenom, to se bude týkat jenom Francie, to se bude týkat i tady, jako prostě posílání tedy vojáků na těch Ukrajinců tedy na frontu. A jinak útoky Kyjeva na tankery CPC vyvolaly v Rumunsku ropnou krizi. Takže oni čekali na ropu a Ukrajinci to cestou z ruských přístavů tak jim to potápěli. Takže žádná velká sláva. Kolik máme času? 51. Jenom velmi v rychlosti, ještě pokud se chcete podívat, pane kolego, ještě na ty, tak ještě tak 3-4 minutky na ten covid, tak ještě zkuste tohle, jenom tak, velmi v rychlosti.
1: Jo, covidáka jednička máme zde. Vakcíny covidáků způsobily masovou hypnozu a poškození mozku. 2/3 populace už nedokáží jasně myslet a o tom už mluvíme dávno. Autorka Naomi Wolf ve svých prohlášeních hovořila o vakcínách covidáka 19 a zdůraznila, že způsobují hromadnou hypnozu a poškození mozku. Tak, 2/3 populace už nemají schopnost správně myslet a soudit. Vakcíny způsobují poškození mozku. Naomi Wolfová v posledních letech opakovaně vystupovala k otázkám souvisejícím tedy s řízením pandémie, veřejnými zdravotnickými politikami a sociálním dopadem zavedených opatření. Tak, dvě třetiny lidstva už nemohou jasně myslet, nereagují, neprotestují, prostě jenom poslouchají. No a pak se divme, že je tolik ovcí, že jo? Což byl taky jeden z cílů.
0: Je, jeden z cílů, ano. No, je to nerostné. Dobře. Já se teda si chopím, tam ještě jedna zpráva je tam, ta tam dává jako hrozné, možná jenom ta čísla, která tam jsou, ta úmrtí na tu rakovinu různého typu, tak to je jako, to je možná jako smutné na závěr, to si možná necháme na příště. Já teda bych přešel k tomu tematickému okénku pod názvem Rozhodovací bod, je to článek Scotta Rittera z tohoto týdne a on říká toto. Ministerstvo obrany Spojených států definuje pojem rozhodující bod jako geografické místo, konkrétní klíčovou událost, kritický faktor nebo funkci, která v případě jejího využití umožňuje velitelům získat výraznou výhodu nad protivníkem nebo podstatně přispět k dosažení úspěchu. Dnes Rusko dosáhlo rozhodujícího bodu ve svém konfliktu s kolektivním Západem, včetně Spojených států a jejich ukrajinským zástupcem. Ruské vedení se podle mého názoru, říká Ritter, již delší dobu připravovalo na spojení fyzických a psychologických projevů kampaně, jejímž cílem je vytvořit nepřekonatelnou propast mezi vnímáním a realitou, která, jakmile bude odhalena prostřednictvím konkrétních akcí, způsobí zhroucení uměle vybudované konstrukce ukrajinské obrany schopnosti a s ní falešných pilířů západní demokracie, průmyslu a vojenské moci, které ji podpírali. Tato kampaně byla Rusy navržena zcela od nuly, ale spíše vzešla ze lží podvodu těch na západě, kteří se vydávali za mírotvorce a ve skutečnosti sloužili jako šiřitelé války. Evropané se již dávno ukázali jako šarlatáni. Jejich zrada v souvislosti s Minskem navždy odhalila jako naprosto nespolehlivé partnery při řešení ukrajinské krize, kterou sami si inscenovali. Ještě zajímavější je postoj Ruska vůči Spojeným státům. Právě Spojené státy byly architektem politiky, která již desítky let směřuje k oslabení Ruska a k podkopání ruské vlády až do bodu jejího kolapsu. A přesto Rusko nadále chovalo naději, že Spojené státy, zejména za druhé funkční období Trumpovy administrativy, by mohly nějakým způsobem působit jako síla racionální stability a pokud jde o řízení jak Evropy, tak i Ukrajiny. A summit v Anchorage v srpnu 2025 byl vyvrcholením této koncepce, která se projevila v takzvaném duchu Anchorage, myšlence, že prostřednictvím kompromisu lze vypracovat řešení, které by vážně zohledňovalo ruské obavy a bylo přijatelné pro všechny. Ale během několika měsíců se ukázalo, že duch Anchorage byl stejně iluzorní jako duch Minsku, který mu předcházel. Šlo o další zrádný diplomatický manévr, jehož cílem bylo získat čas na posílení ukrajinských vojenských kapacit tím, že Rusko bylo ukolebáno falešnou vírou, že je možný mír vyjednaný na základě dohody. Spojené státy však, stejně jako Evropa, nikdy neměly v úmyslu, aby ukrajinský konflikt skončil jinak než strategickou porážkou Ruska. Ruské vedení nyní, byť se zpožděním, přijalo tuto nepříjemnou realitu. A zásadní otázkou, kterou nyní před, nebo která nyní před Moskvou stojí, tak je, jak tedy na základě tohoto poznání jednat. Rusko se nachází v situaci, která má oproti Ukrajině a jejím západním partnerům značné strategické výhody v širokém spektru oblastí, diplomatické, ekonomické, vojenské a sociální. Rusko navzdory společnému úsilí Západu není izolováno. Ve skutečnosti je tomu právě naopak. V mnoha ohledech má Rusko dnes silnější geopolitickou pozici než před zahájením speciální vojenské operace, a to už proto, že konflikt odhalil zlovolnou povahu tzv. Mezinárodního řádu založeného na pravidlech a těch, kteří jej vymysleli a prosadili, a tím vdechl život konceptu multilateralismu, které Rusko a další národy, zejména Čína, prosazovali s proměnlivými výsledky. Ruská ekonomika odolala výzvám, které představují ekonomické sankce a přímé vojenské akce, A dnes je většina světa uznávána jako života schopné místo pro podnikání, o čem svědčí 84 miliard dolarů přímých investic získaných během Mezinárodního ekonomického fóra v Petrohradu v červnu tohoto roku. Rusko dnes disponuje početnou, dobře vycvičenou, dobře vybavenou a bojově ostřílenou armádou, za kterou stojí silný a schopný obranný průmysl, který nejenže obstojí v dlouhodobé válce na vyčerpání proti Ukrajině a kolektivním západu, ale také se dokázal postavit do pozice, v níž může bránit ruské zájmy po Baltí, Arktidě, Tichomoří a na celém svém okraji, stejně jako hájit a prosazovat ruské zájmy na Blízkém východě a v Africe. Pokroky v ruské technologii, zejména v oblasti balistických raket, poskytli kvalitativní převahu, která v kombinaci s kvantitativní silou Ruska činí z této země velmi impozantní sílu. Ruská společnost pokračuje ve svém dlouhodobém a bolestivém rozchodu se Západem. Neúplná povaha tohoto rozkolu, v jehož rámci si malé enklávy západního liberalismu udržují svůj význam tváří v tvář širšímu společenskému směřování k novému ruskému národnímu povědomí, poskytla kolektivním západu jedinou příležitost k rozbití výhod, které Rusko nashromáždilo na diplomatické, ekonomické a vojenské úrovni. Západní zpravodajské služby spolupracovaly s Ukrajinou na vytvoření narrativu o ukrajinském odporu, odolnosti a významu, který je kladen do kontrastu s vnímáním ruské slabosti, jež vystává v důsledku falešné naděje na mírová řešení, kterou Rusko přijalo v Minsku, Istanbulu a v Anchorage. Tato naděje byla od počátku navržena tak, aby povzbudila zbytky západních liberálních elit uvnitř Ruska k přesvědčení, že vše by bylo lepší, kdyby Rusko prostě přijalo ducha kompromisu. Do kompromisu však nebyl ničím jiným než velkým vrouše beránčím přestrojením, které mělo Rusům zastřít realitu, že kolektivní západ místo toho usiloval o ruskou kapitulaci. Tím, že západní zpravodajské služby zasely do mysli zbytku ruských západních liberálních elit falešnou naději na mír a prosperitu vyvolenou kompromisem, zasely semena rozsáhlejšího rozvratu ruské společnosti, který byl zamýšlen pro případ, že by se požadovaný mírový výsledek nenaplnil. Skutečnost, že neschopnost najít cestu k míru pramenila z perfidnosti kolektivního západu, v tomto ohledu nehrála žádnou roli. Ruské liberální elity byly podmíněny k tomu, aby za tento neúspěch vinili své vedení bez ohledu na pravdu. Poté, co zase semena společenských nepokojů, tak se západní zpravodajské služby sami pustili do jedné z největších informačních operací, jaké kdy byly provedeny, a zaplavili mainstreamový západní český sociální média nekonvenčním proudem zpráv. Jejich cílem bylo prosazovat narrativ o ukrajinském vítězství a ruské porážce. Tento narrativ byl poté vnášen do ruského společenského diskurzu buď prostřednictvím rezonance vyvolané neustálou západní ozvěnou, nebo prostřednictvím agentů vlivu, vědomých či nevědomých, jejich přístup na ruský informační trh pomáhal zesilovat poselství o ruské slabosti, korupci a nerozhodnosti, jehož cílem bylo podkopat důvěru ruské veřejnosti ve své vedení. A nyní se nacházíme v bodě rozhodnutí. Informační operace proti Rusku byla podpořena třemi doprovodnými kampaněmi. První z nich byl přechod Ukrajiny a jejich západních podporovatelů od tradičního bojiště, kde Rusko převládalo, k válce založené na bezpilotních letounech, jejímž cílem bylo vytvořit dojem ukrajinské síly a tím i vyhlídku na ukrajinské vítězství. Tato kampaň nebyla určena pouze k ovlivnění ruských liberálních elit, ale také k vybudování základní politické podpory v Evropě a Spojených státech pro zvýšenou ekonomickou a vojenskou podporu Ukrajiny. Kampaň z drony posloužila jako palivo, které dodalo energii červnovému zasedání G7, kde byly učiněny sliby ekonomické podpory, stejně jako červencovému summitu NATO, kde byly učiněny podobné sliby týkající se vojenské podpory. Místo vybudování strukturálně pevných základů, na nich by bylo možné postavit životoschopnou ukrajinskou protiváhu Rusku, však celé západní úsilí přineslo jen stín toho, o co se usilovalo. Skutečný domeček z karet, který se může zhroutit při sebe menším závanu větru. Skutečnost, že schopnost proměnit sliby skupiny G7 a NATO ve skutečnost je stejně iluzorní jako kampaň z drony, na jejím základě byly tyto sliby vyhlášeny. Evropskou velkou trojku, Německo, Francii a Spojené království, vedou lidé, Jejich politická životoschopnost se měří v měsících. Spojené státy jsou rozptilovány neúspěšnou vojenskou operací na Blízkém východě a skutečným nedostatkem dobré vůle mezi americkým prezidentem Trumpem a jeho evropskými partnery a partnery z NATO. Jedinou věcí, která by mohla sjednotit tuto nefunkční americkou evropskou alianci, by byla přehnaná reakce Ruska na tlaky vyvolané ukrajinskou dronovou kampaní. To je samozřejmě jedním z hlavních cílů západních zpravodajských služeb v rámci jejich informační kampaně. Téma Rusko musí zaútočit na Evropu, se v Rusku ujalo a je propagováno západními pozorovateli a analytiky. Sám jsem se toho dopustil, říká Ritter, stejně jako ruskými komentátory a influencery. A ruské vedení se však tomuto tématu brání, jednoduše proto, že útok na Evropu by zmařil všechny výhody, které Rusko získalo na diplomatické, ekonomické a vojenské úrovni, a tím by potenciálně vyvolalo právě ten kolaps ruské společnosti, o který Západ už tak dlouho usiluje. A ruský útok na Evropu by také vytvořil prostor pro přežití jak upadajícího evropského vedení, tak i slábnoucí alianci USA a NATO. A ruský útok na Evropu je přesně to, o co západní zpravodajské služby usilují. A Rusko dnes čelí souběhu událostí, který mu otevřel strategickou příležitost. Ukrajinská dronová kampaň selhala. Tento závěr se projevil v politických nepokojích na Ukrajině, když prezident Zelenský propustil osobu zodpovědnou za tuto kampaň, Michaila Fedorova, a místo toho se zdálo, že upřednostňuje přesun zdrojů k ukrajinským pozemním silám. Ukrajinská veřejnost, která přijala narativ o ukrajinské dominanci v oblasti dronů jako kouzelný recept na ukončení války, vyšla na ulice na protest, čímž vyvolala bezprecedentní politickou krizi pro ukrajinského prezidenta Zelenského. Evropa a USA se mezi tím snaží plnit sliby dané na samitě G7 a NATO. Rozdíl mezi teorií ukrajinského vítězství a schopností Ukrajiny a jejich západních partnerů tohoto vítězství dosáhnout nikdy nebyl větší. Jedinou věcí, která by mohla zachránit ukrajinský projekt, je buď ruská nerozhodnost nebo ruská přehnaná reakce. Je naopak čas na ruskou akci. Rusko zahájilo masivní bombardování Ukrajiny pomocí raket a dronů. Ukrajina nemá obranu, žádnou obranu. Ani Evropa, ani Spojené státy nejsou v pozici, aby tuto situaci v blízké době změnili. Každý ruský raketový útok podtrhuje falešný příběh západní zpravodajské informační operace. Každý ruský raketový útok odhaluje bezmocnost Evropy. Každý ruský raketový útok podtrhuje nefunkčnost NATO a USA. A každý ruský raketový útok ničí důvěryhodnost zbytků ruské liberální elity. Toto je rozhodující okamžik. Nechte na Ukrajinu dál pršet rakety. Konfrontujte ukrajinský lid s nevyhnutelností jejich kolektivního zániku, pokud budou dále pokračovat boji. Konfrontujte Evropu s prázdnotou její slíbené podpory. Konfrontujte Spojené státy a NATO s jejich kolektivní vojenskou bezmocností. A konfrontujte ruský lid s nevyhnutelností a nutností rozhodujícího ruského vítězství. Západ jako celek si sám přivodil katastrofu tím, že se zapletl do zrady, jejímž cílem bylo zničit Rusko. Politika založená na lžích a podvodech nemůže uspět, pokud jsou tyto lži a podvody odhaleny včas, aby bylo možné provést účinnou protiakci. Rusko odhalilo lži a podvody Západu. Nyní už je potřebuje jen odvahu jednat. Toto je rozhodující okamžik, který určí budoucnost Ruska. Ukázala se zranitelnost Ukrajiny vůči ruským raketovým a dronovým útokům. Rusko nyní musí tuto zranitelnost využít všemi prostředky, které má k dispozici. Ukrajina bude poražena, Evropa se zhroutí a Spojené státy zůstanou prázdnou. Není třeba útočit na Evropu. Stačí zatemnit oblohu nad Ukrajinou ruskými raketami a drony. Takže toto je článek Scotta Rittera, velmi zajímavý, je sice dlouhý, ale považoval jsem za potřebné vás s ním seznámit. To z nás také s pohledem, také sice ze západu, ale asi s pohledem dosti odlišným od teda tady běžné propagandy, kterou slýcháme. Takže tolik ode mne. Jinak vás zvu, vážení posluchači, zítra na Kompas, na pořad Kompas, a v úterý budeme mít mimo program, budeme mít od 20 hodin speciál pořad. Takže tolik ode mne. Děkuji za spolupráci panu kolegovi, vám za pozornost a
1: děkuji.
0: Těším se.
1: Děkuji, pane inženýre. Dámy a pánové, vám tady děkujeme za pozornost. za pokarání, za pochvaly, za podporu, za šíření hlavně v této informační válce. Pane inženýre, hezký večer, já to tady musím přepicnout, ať se na to koukneme a můžeme pokračovat svýště v dalším pořadu.
0: Tak hezký večer.
1: Jdeme na to, hezký večer.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

Český svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jít. Nic mu v tom nebrání. Sic jen ten svobodný se stát může, kdo přijme zodpovědnost bez tajemství.

0: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: Tým, že treba nejakým spôsobom brať od nich peniaze, to sa ani nemôže. Hej. Myslím si, že stačilo, že Marek Hrubec, ktorý tu dneska nie je, vydal knižku v Číne a okamžite bol prenasledovaný, perzekuovaný. Vie, to sú absurdity. Hej. Ale poďme spolupracovať. Lebo oni naozaj mnohé veci, ten globálny juh vidia lepšie. Vidia zdravý rozum tam, kde sa už tento západný okruh absolútne zbláznil. A preto poďme s nimi spolupracovať. Poďme chodiť na prednášky do Číny, do Ruska, do týchto krajín. Naozaj si myslím, že budúcnosť nie je západná bublinka. Západ je v obrovskej dekadencii. Západ končí. To je tá éra ľudských dejín, kedy jedna civilizácia je nahradzená inou. A ja som presvedčený, že západ končí. Aj kvôli vlastným chybám Ameriky a západnej Európy. A v Európskom parlamente hovorím to isté. A z jakého dôvodu ma tam nemajú radi. Ďakujem pekne.
3: Ja len poznámku. Ja len poznámku, že ten rozdiel medzi súkromnými médiami, teda tých správach, je naozaj minimálny, ako hovorí Peter Dvořák alebo Luboš Blaha, že medzi, je to rozdiel medzi Pepsi-Colou a Coca-Colou, ale ten rozdiel je, teda ten rozdiel podobný je aj medzi verejnoprávnym médium a súkromným. Ja neviem, či Česká televízia je nejako odlišná, alebo Slovenská televízia v podávaní správ od nejakých súkromných privátnych médií. Se spomínam na výrok Oskara Krečího, ktorý raz povedal na adresu Českej televízie, a platí to aj samozrejme pre Slovenskú televíziu, že pravda začína tam, kde končí signál Českej televízie.
4: Čas běží a skúsi byť taký lakonický. V Americe vymysleli pekný pojem prostitúce, to je... Jako si myslím, že je výstižný, oni vůbec umí taky zkrátky vytvářet. Banksters třeba, že jo? Což je kříženec bankéře a gangstra a podobně. No, ti novináři dnešní, já už pamatuju trošku víc, jsem starší než kolegové, Petr je taky mladší. Může někdo říkat, že i novinář za socialismu byl pochopitelně držen v určitých mantinelech, to je pravda. Ale jak to tady už v podstatě zaznělo, on nebyl vystaven existenčnímu teroru. To dneska to je existenční teror, jo? To pardon. Jako. Tehdy, když vypad někde od někud, no tak dobře, mohl se živit něčím jiným, dneska to zdaleka není tak jednoduché. Padl tady pojem hypotéka. Přátelé, buď bydlet za 300 měsíčně bez jakékoliv koruny dopředu, v 3+1, paneláku, místo toho, že předtím žili v Plesnivém někde, 1+0, záchod pro 5 partají a tak dále. To byl obrovský pokrok. A dneska prostě, když si vezme tu hypotéku, já říkám, že hypotéka je lepší disciplinizační nástroj než všechny pendreky a vodní děla prostě, jo, protože to, kdo vstoupí do tohoto vězení, no, tak tam musí vydržet ty dlouhé roky a klepat se strachy, aby někde nevybočil trošku dál. Za další, z části to tady zaznělo, přátelé, ano, za socialismu připustme též, zejména společenské sociální vědy, byly určitým způsobem regulovány a nepřekračovaly se určité hranice. Ale já si nepamatuji, že by za socialismu byly takto v podstatě drženy pod krkem exaktní vědy jako dneska. Vemte si, celé to téma, které naplňuje to, nebo ty obory a tak dále, které vydávají jakési falešné argumenty ve prospěch toho šílenství zvaného Green Deal. Tam, kdo se ozve prostě jinak, tak končí. Jo? Končí, odchází z akademie věd a podobně. Já si nepamatuju cokoliv srovnatelného dřív. A poslední možná poznámka. Víte, já pamatuju ve Spojených státech třeba žurnalistiku, i televizní, která byla nepoměrně rozkročenější, kritičtější k moci, investigativnější, když to tak řeknu. I známé kauzy, kdy prostě musel Richard Nixon odstoupit a tak dále. Jo, to jsou věci dneska, nevídané. Já jsem hluboce přesvědčen o tom, že ten Západ byl tehdy nucen k mnohem postupu, přístupu, metodám přijatelnějším v tomto směru, protože proti němu stála alternativa, která ho neustále jako konfrontovala. A poslední poznámka, my všichni jsme dlužníky v jedné věci a pojďte nám pomoct tím. A sice, aby ten oligopol dezinformace nebyl tak mocný, musí mu vzniknout mnohem silnější protiváha. A ona může jednou vzniknout i na bázi toho, čemu se v Americe říká crowdfunding, že lidé sbírají peníze a ti lidé budou sbírat peníze víc, podle mého soudu, až vytvoříme něco, co nebude tak roztříštěné, co bude víc promlouvat prostě z duše velké většiny. Je to náš obrovský dluh, pořád o něm hovoříme, a zatím jsme ho nevytvořili. Pojďme si slíbit, že proto vykonáme maximum.
5: Tak dobrý večer, mé jméno je Michal Vítěz. Když už tady máme kolegy ze Slovenska, já bych rozhodně rád, můj osobní názor je, že vy jste pro mír v Evropě na Slovensku udělali v posledních letech strašně moc a díky za to. Díky. A samozřejmě svoboda slova sebou nese i to, že lidi spolu budou, nebo ne nese, ale předpokládá se potom, že vlastně lidi budou diskutovat. Tak jako občan České republiky se vám omlouvám za naši vládu uplynulou, že nebyla schopná s vámi vůbec diskutovat. No, ještě dosluhující. A potom možná takový dotaz. Mně přijde, že většina Slováků, kteří žijí a pracují v Čechách, je takovým nějakým stylem indoktrinována, protože asi většina z nich stejně pracuje v Praze takovou tou pražskou kavárnou. A mám z toho mnoho osobních zkušeností. A chtěl bych se zeptat, jak vlastně vnímáte tuhle ten takovej ten vliv toho většího bratra, alias, který vám něco podsouvá a zároveň, jak vnímáte ty lidi, kteří od nás přijíždějí k vám, jak jako obyčejní Slováci, kteří tam žijí, se koukají na tenhle ten fenomén. Děkuju.
6: Ďakujem veľmi pekne za otázky. Ja môžem potvrdiť, že Slováci a Češi sú bratské národy a my vždy budeme mať radi Čechov a Česi budú mať radi Slovákov. To tak jednoducho bude, bez ohľadu na Zdechovského, Fialu a podobné príšery. Jednoducho, to, čo tu bolo tých niekoľko rokov... Áno, a Šimečku a príšery na Slovensku. To, čo tu bolo tých niekoľkých rokov, bolo absurdné a nechcem sa k tomu ani vrácať. Myslím si, že to na konci dňa ani nepomohlo Fialovi, takže myslím si, že sa popálil, pretože ani ten... Naozaj najindoktrinovanejší bežný Čech z pražskej kaviarne nechce tu nenávisť voči Slovákom, netuší, prečo to ten Fiala robí, nevie, na čo to je dobré. Myslím si, že na konci dňa to ešte prepalili. Ale tá slovenská a česká kultúra je tak spriaznená a tak blízka, že však ja som vyrastal na českých knižkách, českých filmoch, vy ste čítali slovenské knižky, slovenské filmy. Čiže to tu jednoducho bude a verím tomu, že to zachováme aj pre tú mladú generáciu, lebo pre nás je to prirodzené, ale už niekedy dojdem do Prahy, do hotelu a je tam 19-ročná dievčinka a začnem po slovensky netuší. A už musím po anglicky. Hej. Čiže už aj tam niekde sme sa dopracovali, žiaľ. Ale chcel by som povedať, že pre nás tá intelektuálna síla českého národa, teraz hovorím ako ľavičiar, hej, lebo v tej politike to možno trošku pokulháva posledné roky v českej politike z hľadiska ľavice, ale tá intelektuálna sila Petra Druláka, Pepu Skálu, Honzu Kellera, Ilony Švihlíkovej, Oskara Krejčího, Marka Hrubca, mohol by som takto teraz hovoriť a hovoriť. To sú naozaj fenomény. A my ich čítame, my s nimi pracujeme, chodia na Slovensku, my chodíme do Česka, čiže to stále tu je, tá sila intelektuálna. My máme veľké šťastie, že máme fenomén Roberta Fica. To si povedzme, to akože tá slovenská ľavica nie je politicky o toľko ďalej. No my máme Fica. A Fico je ten fenomén, ktorý dokázal pozdvihnúť tú vlasteneckú ľavicu. Že sa nezbláznil ako tí západní ľavičiari, ktorí dneska riešia akurát LGBTI a transexuálov, tieto nezmysly. On rieši pracujúceho človeka, sociálny štát, mier, tie témy, o ktorých ste hovorili. Takže toto isté počúvam od Oskara Krečího, od Honzu Kellera, Petra Druláka a tak ďalej. Čiže my sme zajedno. A ja som presvedčený, že tá stredná Európa má šancu trošku prebediť aj tú západnú Európu. Ja to vidím. V Nemecku teraz rastie hnutie BSV, Sári, Wagenknechtovej, ktorá hovorí podobné veci ako my. Cítim to v ďalších európskych krajinách, aj keď musím potvrdiť, že žiaľ, tá ľavica vo Francúzsku, v Španielsku a ďalších sa naozaj reálne zbláznila. A ak dneska otvára niekto robotické témy, je to krajina pravica, čo je naozaj smutné. Ale myslím si, že Slováci a Česi po tejto skúsenosti s Fialom a skúsenosti so Šimečkom a s týmito bláznami, ktorí tu naozaj ničili naše vzťahy a nepodarilo sa im to, na čo som veľmi vďačný, po tejto skúsenosti si budeme ešte viac vážiť naše bratstvo, našu vzájomnosť. A ja som veľmi rád, čo robí pán riaditeľ, že robí preto maximum. Že tu takto sa spolu stretávame a otvárame témy, ktoré sú pre nás spoločné. Vy máte také isté skúsenosti s denníkom N, ako my máme s denníkom N. Také isté skúsenosti s tými šialencami, ako my máme. Čiže buďme spolu. Ja keď som na Facebooku alebo sociálnych sieťach, ja tam mám možno polovicu českých priateľov a polovicu slovenských priateľov. Jednoducho sme stále spojení duchom. Som strašne hrdý slovenský vlastenec, som rád, že máme vlastný štát, ale zároveň som veľmi rád, že Slovensko-Česká a Česká-Slovenská vzájomnosť je tu medzi nami a nikdy to nebude inak. Bratia, ďakujem.
7: Ďakujem veľmi pekne a opýtam sa, či ešte... Aha, tuto ešte, áno, pardon.
3: Myslím, že tento režim je založený na rozoštvávaní a na rozdeľovaní. A kto rozdeľuje? Rozdeľuje vláda, rozdeľuje politika. Takže to rozdeľovanie je na úrovni politiky, ale medzi ľuďmi, obyčajnými Čechmi a Slovákmi, to rozdeľovanie vnímané, tak to je záležitosť politiky, nejakej vlády alebo nejakých ministrov, nejakého predsedu vlády. A k tomu sme vždycky nedôverčiví. Áno, takže myslím si, že to je vnímané tak, že to je ich záležitosť, ale nás proste nechajte tak a my si žijeme tak, ako by sme mali žiť podľa najlepších našich bratských vzťahov. Takže to je otázka politiky.
7: Áno, ja si prihrajem polievočku teraz v najnovších slovenských dotykoch, čo je časopis, ktorý vydávame v náklade 8300 kusov, tak mám presne na túto tému úvodník, o ktorej ste hovorili a sme úplne v súlade. Ja sa opýtam, či je ešte nejaká výrazná potreba položiť otázku. Dobre, to bude posledná otázka a potom samozrejme neodchádzajte, naši hostia, verím, tiež ešte chvíľu vydržia a bude možnosť diskutovať aj v kuloároch.
8: Dobrý večer, jmenuji se Čestmír Kubák a já jsem asi před dvěma měsíci zjistil, že na Slovensku se řeší úplně jinak, začíná se řešit úplně jinak v otázce právě svobody slova, vyjádření, které směřují ke spochybňování zločinnosti, ruské agrese a těchto věcí. Totiž se tam objevila kauza doktora Štefana Harabína, který už před soudem prvního stupně

0: Jo, to znamená, já jsem okamžitě zakročil. Za mě, za Okamury, nebude Poslanecká sněmovna luxusní cestovní kanceláří. Protože představte si, teď ušetřím dalších 10 milionů korun. Slyšíte dobře?
1: 10 milionů.
0: 10 milionů korun. Pan Skopeček je totiž největším cestovatelem a je rekordmanem v počtu cest do exotických zemí za minulé volební období.
1: Ale
0: použití těch ruských peněz, které jsou, nebo aktiv, že to nemusí být jenom peníze, že jo, tak které jsou uloženy v zemích EU, já to považuji za problematický. Já vám řeknu proč.
1: Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu našeho politického pořadu podcastu Chuť moci. Dnes je s námi velmi vzácný host, jejím muž, který bude teď hýbat nejvyššími patry české politiky, jejím předseda Poslanecké sněmovny, pan Tomio Okamura, jeden z nejvyšších ústavních činitelů. Dobrý den.
0: Dobrý den, máme diváku.
1: Jsme rádi, vážíme si toho, že ve vašem nabitém programu jste přišel, pane předsedo, dvojitý předsedo už. A protože jste zároveň stále ještě předsedou strany, vezmeme to asi rovnou od podlahy. My natáčíme v úterý, doslova několik hodin poté, co byl jmenován váš koaliční partner Andrej Babiš předsedou vlády. Tak jaké jsou vaše pocity?
0: Tak zaprvé já k vám přijdu přeci vždycky rád.
1: A my děkujeme.
0: Je úplně jedno, kdo je v jaké pozici, protože u vás je to vždycky úplně perfektní a vy jste výborný komentátor. Se týče toho dnešního jmenování, tak já jsem u toho byl fyzicky na Pražském hradě. Já jsem rád, že se nám podařilo udělat další krok. Další krok ke jmenování nové vlády. Ta by měla být jmenována už příští týden v pondělí kompletně. Doufám, že k tomu dojde úplně bez jakýkoliv, řekl bych, prodlev. No a tím pádem dojde definitivně k výměně ministrů Fialovy vlády a v podstatě začneme i my pracovat. Takže já s toho mám pocit velmi dobrý. Naopak už začala být část veřejnosti trošku nervózní. Část občanů začalo mít svým způsobem, musím říct si, oprávněný pocit, že se něco protahuje, protože volby už máme více než 2 měsíce po volbách a stále tady vládne Fialova vláda v demisi. Takže já myslím, že byl i nejvyšší čas už na to, aby byl jmenován nový premiér.
1: Jak se cítíte vlastně ve vaší nové roli, když srovnáte tu předchozí úlohu vaši, to znamená jednoho z vůdců opozice, v podstatě vy a Andrej Babiš jste byli nejviditelnější vůdci opozice, a nyní tedy jste předsedou Poslanecké sněmovny. Jak byste to popsal?
0: Tak já si myslím, že není nějaká pocitová změna, protože já vím, já tu práci znám, a věděl jsem, jaké budou přesně moje úvodní kroky. Proto, jak víte, tak hned po nástupu do pozice, po té, co jsem byl zvolen, tak jsem nechal sundat z oficiální žerdi Poslanecké sněmovny ukrajinskou vlajku. Ta už se tam nevrátí. Splnil jsem slib našim voličům. Říkal jsem přeci před volbami, že když bude SPD ve vládě, tak hned půjdou ukrajinské vlajky dolů. To jsem udělal.
1: To jste sliboval.
0: Další věc jsem sliboval, že budu šetřit veřejné peníze a že zastavím i neúčelné nakládání s veřejnými penězi. Proto jsem začal kontrolovat zahraniční cesty. To jsou moje pravomoci v rámci Poslanecké sněmovny, kterou jsem tedy dostal na starosti, abych řídil, tak jsem okamžitě odhalil už na první cestě, teda respektive u první žádosti o cestu, to se netýkalo mě ta cesta, že bych já snad měl někam jet do Ameriky, do Washingtonu, tak mi byly předloženy letenky o 200 tisíc dražší, tak jsem to zarazil. A potom mi byly předloženy letenky hnedka v zápětí o 170 tisíc korun dražší, tak jsem to znova zarazil. No a světe div se, po 4 hodinách mě byly předloženy letenky o 200 tisíc levnější. Jo, to znamená, já jsem okamžitě zakročil, proto mě média mimochodem kritizovala, proč jsem tu cestu do Washingtonu na to, proč jsem mi pořád nepovolil. Jo, oni mě tlačili do toho, abych prostě nechal neúčelně vynakládat veřejné peníze, řekl bych i rozkrádat v uvozovkách. A já jsem začal prostě už ty zahraniční cesty hlídat. Za mě, za Okamury, nebude Poslanecká sněmovna luxusní cestovní kanceláří. Poslanci dosluhující, končící Fialovy vládní koalice na to byli zvyklí, mysleli si, že Okamura taky bude jen tak zvedat ruku pro jejich zahraniční cesty. Potom jsem zjistil u další cesty do Dánska, že tam stačí, když pojedou dva lidi a byli nahlášeni čtyři, z toho tři skončící Fialovy vládní koalice. Takže to jsem taky zarazil a škrtnul. Ušetřil jsem okamžitě 60 tisíc korun. To znamená na dvou cestách dohromady 260 tisíc korun. A to berte jako čísla, která jsou validní, protože já mám před sebou i ty návrhy ceny letenek a vím, kolik to stojí, že ke všem informacím mám teď přístup jako předseda sněmovny. To znamená 260 tisíc jsem ušetřil během jednoho dne z veřejných peněz. Teď jsem začal a na základě toho, protože představte si, že ty letenky jsou tam objednávány u firem na základě výběrového řízení, které proběhlo za paní Pekarové Adamové, za mojí předchůdkyně, koncem roku 2022. A ty firmy se začaly používat to 4. ledna 2023. A já jenom u první cesty jsem přišel předražený na letenkách o 200 tisíc korun. Takže samozřejmě podle mého názoru tam může dojít i k tomu, že někdo z toho má provizi a nemůže dochází tam k dalším nějakým nekalým praktikám. Proto jsem nechal zadat audit. Jo, to bych měl mít vyhodnocení přibližně za měsíc, abychom se na to podívali trošku ještě zblízka tomu na zoubek. Podporovatelé Fialovy vlády říkají, jakkoliv bude stát audit. No, nebude stát nic, protože jsem zjistil, že auditorka je zaměstnaná v aparátu sněmovny. Takže to je taky v pořádku, to jsem také pohlídal, aby ty náklady byly z tohoto pohledu malé. A co týče, teďka jsem ještě jsem dal dohromady podvýbory. Protože představte si, teď ušetřím další 10 milionů korun, slyšíte dobře?
1: 10 milionů.
0: 10 milionů korun z veřejných peněz teď ušetřím, protože snížíme počet podvýborů z 63 na přibližně o 10 méně. A tím pádem, protože tam byly spoustu politických trafik, protože předseda podvýboru, ten má příplatek 1 000 000 korun za 4 roky. A Fialova vláda tam rozdala strašně moc trafik, aby prostě dala příplatky. Přestože ty podvýbory jsem zjistil, nechal jsem si opět vyjet tabulku. Tady chci poděkovat předsedkyni poslaneckého klubu ANO Taťáně Malé za spolupráci. A my jsme to analyzovali a zjistili jsme, že některé podvýbory se sešly za 4 roky třeba jenom 3krát nebo 4krát. No, takže jsme ty výbory trošku proškrtali, některé jsme sloučili. Poslanci Fialovy vládní koalice zase budou kvičet. Zase budou brečet, kvičet, křičet, pro vládní média zase mě budou špinit, jo, co to tam Okamura dělá, jo. Ale já prostě nenechám rozkrát veřejný peníze. Já chci efektivní nakládání s veřejnými prostředky. Já prostě nějaké politické trafiky a nějaké cestování do celého světa, který nemá smysl, tak to prostě jsem už redukoval. Představte si, že to Dánsko, jak jsem snížil ze 4 na 2, tak si tam asi chtěli dva vládní poslanci z Fialovy vládní koalice, tak si chtěli udělat zřejmě zdarma za veřejné peníze výlet na vánoční trhy v Kodani, tak to teda ne. Jako, to znamená, jednu cestu jsem škrtl úplně, protože to jsem nepochopil. Tam se poslanci STANu a Pirátů hlásili na konferenci v Bruselu s názvem Právní stát v EU, jako a mělo tam být řešena kritika Slovenska, Maďarska a Polska. To jsem škrtnul a ještě tam byl argument, že se na tu cestu nikdo z vládní koalice, z té naší budoucí vládní koalice, nastupující vládní koalice nepřihlásil. Já jsem říkal, no to se ani nedivím, protože my máme v programu obnovení spolupráce se zemí V4. Mimochodem Slovákům vedení slovenského státu jsem slíbili, jsem mluvil teďka, minulý týden jsem byl na návštěvě Slovenska a když jsem mluvil s předsedou slovenského parlamentu Rašim, tak jsem mu normálně řekl o této cestě a řekl jsem mu, na nás se můžete spolehnout, jo, vy jste náš bratrský národ, my vás máme rádi, vás Slováky, a za mýho, dokud já budu předsedou, nebudeme odsouhlasovat nic ve sněmovně, žádnou cestu proti Slovákům, proti vám. Aby vás někdo v Bruselu peskoval za to, že demokraticky zvolená reprezentace Slovenska, že něco dělá v rozporu s Bruselem. Jo, jako to znamená, tohle jsem hnedka zarazil. Navíc mě poslanci Fialovy vládní koalice uvedli v omyl přímo na organizačním výboru, kdy řekli do té Ameriky. Tam byl přihlášený jenom pan Žáček a paní Langšádlová z Fialovy, ODS a TOP 09. A uvedli mě v omyl veřejně před všemi, že prý nikdo další není schopný získat takto rychlo vízum do Ameriky. Takže oni normálně ještě mi tam lžou normálně jako ještě veřejně. A já jsem zjistil, Jako což, a hned si postěžovali do médií, že jim Okamura zarazil cestu do NATO. No jo, jenže já jsem zaprvé nechtěl předražený letenky a za druhý jsem chtěl, aby ta cesta byla vyvážená účastníky. A teď se ukázalo, že pan poslanec Beran z motoristů za vládní koalici, že bez problémů vízum je schopen získat, také ho získal. Jo, takže ještě mě jako předsud sněmovny uvádí poslanci vládní koalice, tý doslující Fialovi vládní koalici, mě tam uvádí Fomil veřejně na organizačním výboru. Tak se podívejte se, jak to tam fungovalo. Žádný zdůvodnění cest nebylo. To znamená, já už jsem všechno změnil, už ustoupili všichni, už se přizpůsobili, tady ty tý doslující Fialovi vládní koalice. Tam nebylo zdůvodnění cest vůbec předložený. A já jsem říkal, u každé cesty chci náštěrku zdůvodnění cesty, kde musí být zmíněn přínos pro Českou republiku a přínos pro české občany. Takže najednou druhý dne už ty zdůvodnění mám. Jo? Najednou jsou už ceny letenek, už začínají být normální. Prostě takhle to dávám do pořádku.
1: No tak já si myslím, že my občané ty daně platíme především proto, abychom dostávali služby státu. Aby jsme měli zdravotnictví, školství, silnice, než kvůli dálnice, že jo. Jenom víte, co jsem si všiml, pan místopředseda sněmovny, váš podřízený tím pádem, Skopeček říkal, že vy v otázce těch cest, teď budu citovat, lžete.
0: No, není to tak úplně podřízený, protože je to volená funkce, dobře, ale je to místopředseda sněmovny. Tak já jsem, když jsem to v té 360 v tom CNN slyšel, že mi opakovaně říká, že lžu, přitom tam ukazuju oficiální tabulky poslanecké sněmovny, které mi vyjel úřad poslanecké sněmovny, tak jsem si říkal, potrefená usa asi kejha, zatím něco musí být, že pan Skopeček, když je v úzkých, tak vždycky začne skákat do řeči v televizi a říkat o všech, že lžou a nenechá domluvit, aby právě neřekli tu pravdu, aby ho vlastně nechytli při těch lžích a nesmyslech. Tak jsem si to nechal vyjet. A já to teďka budu zveřejňovat tento týden. Pan Skopeček je totiž největším cestovatelem a je rekordmanem v počtu cest do exotických zemí za minulé volební období.
1: Ale.
0: A já, on cestoval, prosím vás, Uruguay, Chile, Japonsko, Filipíny, Argentina, jo, Amerika dvakrát asi, jo, ne třikrát, ale dvakrát určitě. A prostě procestoval za veřejné peníze v podstatě celý svět. A on je rekordmanem v počtu zahraničních cest, těch exotických destinací. Korea taky byl ještě, jo. To znamená...
1: Severní nebo jižní?
0: Jižní, jo. To znamená, už vím, proč mi skákal do řeči a proč nechtěl, abych mohl mluvit dál a začal tam vykřikovat lžu. Protože on je rekordmanem na exotické cesty v minulém volebním období. Upřímně vůbec nevím, co tam dělal na takové množství exotických cest do exotiky.
1: Třeba vyjednal nějaký dobrý obchod pro naši zemi s Uruguayí, Koreou nebo tak, ne?
0: Je to otázka. Jinak opravdu minulý volební období se cestovalo do neuvěřitelných destinací. typu Paraguay, populární bylo Mexiko mezi poslanci, co si
1: to
0: tam odsouhlasoval.
1: Tam byli na té památce tam byli, ne?
0: No to byli v Peru.
1: To byli v Peru, na Machu Picchu.
0: No to byli v Peru.
1: Tak tam byly ty obrázky těch senátorů.
0: Tam byli poslanci. Neuvěřitelný, co se tady dělo. To znamená, já teďka všechno kontroluju. A Argentina za 800 tisíc, jo, Indonésie, jo, a takovýhle destinace, Mexiko několikrát. Já jako opravdu, pak tam dokonce africké destinace typu Rwanda a takovýhle věci, jo. To znamená, já opravdu jsem mu zasáhnul, proto teďka mě kritizují jak pro vládní média, tak ti poslanci z této Fialovy vládní koalice, z Fialovy koalice, protože oni byli zvyklí cestovat, teďka Okamura na to šáhnu. To znamená, já to budu dělat dál a pan Skopeček, to je opravdu neuvěřitelný pokrytec tomhletom. A druhá věc, ale rekordmanem v poslanecké sněmovně je, to už mám taky připravený a taky to zveřejním, tak je poslanec koalice Spolu, jo, to je ODS, KDU, ČSL, TOP 09, pan Benešík.
1: Za lidovce, ne?
0: Za minulé volební období 47 zahraničních cest. Mimochodem do té exotiky se účastnil s panem Skopečkem. Jo, 47 zahraničních cest za 4 roky. To znamená, to máte každý měsíc jedna zahraniční cesta. Tam se to míhá cestama do Spojených států. Úplně to je, ani nevím, kolik tam bylo. Já to vím, já to mám na stole v kanceláři. To všechno podrobně zveřejním. Ale i tyhle ty prostě super exotické cesty a opakovaný. To je prostě neuvěřitelné, jakou si s tou udělali cestovní kancelář. Takže já tohle to už kontroluju a pracuji na tom, aby k takovému nehospodárnému vynakládání veřejných prostředků už nedocházelo. Samozřejmě teď mě nebudou mít rádi ty poslanci, to jsou ty Piráti, TOP 09, KDU, ČSL, STAN a ODS, protože jsem jim to zarazil, tak ale já to vydržím a budeme dál šetřit.
1: No, aby to nebylo tak, že vás nebudou mít ani vlastní, že se nepodívají do exotiky za no, peníze rojového poplatníka na čupikču.
0: No, to je úplně neuvěřitelný. Já jsem jenom chtěl říct, že takhle Machu Picchu je určitě krásné místo, ale za veřejné peníze si nelze dělat výlety. Jo. Takže já zase chci říct, já zahraniční cesty budou, ale vždycky musí mít účel a ten přínos. Jo. Teď třeba se jedná jako tradičně s Hospodářskou komorou a se Svazem průmyslu, že by chtěli, aby třeba, abychom zastřešili nějakou cestu. Ty bývají tradičně hodně daleko, ty cesty, protože tam mají nasmlouvaný biznis, mají tam nasmlouvaný kontrakty, jenom potřebují, aby před těma zahraničníma politickýma reprezentacema, aby viděli, že ty podnikatelé, ten svaz má podporu vrcholných českých politiků. Tak tyto cesty smysl mají, i kdyby byly daleko. Jo, protože v okamžiku, že tam je konkrétní přínos pro Českou republiku, který se projeví v zaměstnanosti, v daňovém přínosu, že se nasmlouvají prostě kontrakty pro náš průmysl, který se tady potom budou ty věci vyrábět, pak se budou vyvážet. Tak to ano, to je naopak povinnost podle mě politika, že by takové cesty měl podpořit, pakliže o to požádán právě tou Hospodářskou komorou, Svazem průmyslu, případně dalšími prostě.
1: Pardon, a tak když teda chtějí ti průmyslníci a obchodníci, abyste je zaštítili, tak ať přispějou, ne?
0: Ano, ano. Co já vím, tak oni si tu cestu platí, jako v tom případě, ale to jsou třeba cesty, kde určitě chceme být přísný, protože my máme v programovém prohlášení vlády, že chceme podporovat export, chceme podporovat vlastně z mého pohledu diverzifikaci exportu, teď jsme hodně závislí jenom na Německu, na Evropské unii, to znamená Německo, když je teďka v recesi, tak to samozřejmě stahuje i náš průmysl. To znamená, aby jsme se přeorientovali, jako to bylo dřív, i na ty trhy v rozvojovějších zemích, i v těch mimoevropských zemích a politicky to podpořili, protože třeba i Američani, Číňani, Japonci, ale i Němci to podporují v těch rozvojových zemích, aby tam ty firmy se nějak uchytly, aby nějaký kontrakt měli, tak to musíme dát určitě. Ale ne tyhle ty výlety, jako jste říkal, Machu Picchu a další nesmyslné výlety, které vlastně vůbec nejsou podložené nějakým ekonomickým výsledkem. Takže já neříkám, že budu škrtat všechny cesty, to určitě ne. Jako ty, co mají smysl, nebo ty, co vyplývají z našich závazků mezinárodních, tak je potřeba, aby tam hlas České republiky byl samozřejmě slyšet. To je jednoznačně, aby zase to nebylo o nás bez nás. Ale tam je řada cest, ty zahraniční cesty jsou rozděleny na 4 kategorie. Nejvíc problematický je takzvaná kategorie 4, co jsou individuální cesty poslanců. A tady to je, ty v podstatě je potřeba posoudit na prvním místě a samozřejmě tyhle ty exotiky taky. Jo, ale tam je i řada cest po Evropě, které prostě jsou s velkým otazníkem.
1: Tak my jako voliči to budeme určitě sledovat, uh-huh. Protože je pravdou, že dneškem byl otevřen účet na 4 roky, který my poté sečteme za 4 roky no, uvolen ano. Opět. Možná bych se jenom trošku vládě, víte, teď by měl jet předseda vlády formující se, kde vy budete tedy účastní, do Bruselu. Jedna z těch věcí, která tam je, tak se bude jednat o takzvaných ruských aktivech, neboli o penězích, které má Ruská federace v Evropské unii. Většina z nich, 90% je v Euroclearu, ve společnosti v Belgii. Že by se použili pro Ukrajinu a členské státy, jak se Belgie, by za to ručili. Na nás vychází 80 až 90 miliard. V případě, že by se to schválilo. Co máme očekávat, že se stane? Jak vy byste se k tomu stavíte?
0: Tak použití těch ruských peněz, které jsou, nebo aktiv, že to nemusí být jenom peníze, že jo, tak které jsou uloženy v zemích EU, já to považuji za problematický. Já vám řeknu proč. A už se k tomu vyjadřovali i jiné země, vyjadřovalo se k tomu Německo, vyjadřovali se k tomu i další státy. Protože názor odborníků je ten, že v okamžiku, kdyby se na ty aktiva šáhlo, jedna, druhý věci jsou úroky z toho. Jo, to je jiná věc, jo. Ale ty aktiva jako takový, tak by to mohlo velice znejistit investory z celého světa, kteří investují do států Evropské unie a jsou třeba samozřejmě do značné míry i ze zemí, kde třeba nejsou, řekl bych, demokratické řízení. A můžou to být i třeba země, samozřejmě, řekl bych, arabského světa i další země, a že to může velice znejistit ty investory. Protože v okamžiku, že se šáhne za jakýkoliv, ještě jakákoliv situace, při změně nějaké geopolitické situace na aktiva, které jsou uložené prostě v rámci Evropské unie, tak potom samozřejmě může dojít i k tomu odlivu, že jo, velkému, což může při těch částkách, které jsou tady investovány nebo uloženy, tak to může způsobit samozřejmě i hospodářský problém i do budoucna. Takže to je ten argument, který ale zaznívá ne od Okamury, já jsem si ho přečetl a musím říct, že jsou to zajímavé argumenty a určitě jsou argumenty, které je nutné brát v potaz, nejenom aktivisticky říct, veme to všechno ty peníze a použijeme na Ukrajinu. Ale to je aktivismus, který předváděla přesně paní Pekarová, Rakušan, Fiala, takhle. A pak nedohlídli už na ten krok B a možná na něj ani nechtěli vidět, anebo jim to nikdo neřekl. Jo? A tady je potřeba se právě chovat uvážlivě, aby těch škod nebylo více, než vlastně užitku. Jo? To znamená, jiná věc jsou ty úroky. Úroky z těch aktiv, jo? Jako tam u toho ta debata taková není.
1: Ty už se používají stejně.
0: Tam přesně, jo? To není předmětem těch debat, ale ty aktiva jako samotný. To znamená, je to potřeba vyhodnotit a já bych jako opravdu se zasazuju o to, aby se to hodnotilo s chladnou hlavou, jo? Protože ty škody můžou být opravdu obrovský. Evropská unie už dneska má obrovské ekonomické problémy, propouštění, nedaří se nastavit hospodářský růst ve srovnání třeba s Čínou, s Indií, s Amerikou, kdy tam ty hospodářské růsty jsou mnohem vyšší než v Evropské unii. To znamená, my v podstatě zaostáváme. A jakýkoliv další, řekl bych, masivní velký kroky, což určitě je znejištění investorů na celosvětové úrovni a odliv aktiv, to tak to si myslím, že není věc, která by byla úplně nějakým prostě zrnkem v písku, jo? Nebo nějakou kapkou moři. Takže to je můj náhled na tohleto, že tady bych byl velmi obezřetný a radši bych teda k těmhletěm krokům ani nepřistupoval. Pro mě lepší udělat urychlený mír a podpořit Donalda Trumpa v těch mírových jednáních a prostě ukončit to. Jako tam bych věnoval veškerou energii.
1: No, dokážu si představit teda, protože vláda hlasuje ve sboru, vaši zástupci, bude se jednat o mandátu, budou pro nebo proti, aby se Česká republika zaručila 80 až 90 miliardami takto?
0: Já bych byl proti. My máme v koaliční smlouvě napsáno, že o zásadních a strategických rozhodnutí na úrovni vlády nejprve se musí dohodnout předsedové koaličních stran. Jo, takže my i před jednáním, už před prvním jednáním vlády, té nové vlády, tak máme domluvenou samozřejmě schůzku na tom formátu. Hovořili jsme o tom i včera, takže jsem rád, že to všechno funguje tak, jak má, že o těch zásadních věcech se pobavíme na té takzvané koaliční radě, kde jsou špičky koaličních stran a pak teprve se to samozřejmě přenese na tu vládu u těch, řekl bych, strategických věcích. Je to přesně v rámci koaliční smlouvy, protože my máme ve vládě samozřejmě odborníky, kteří jsou renomovaní, což jsem rád, že nikdo nespochybnil po zveřejnění těch jmen. A tu politickou linii samozřejmě diskutujeme v rámci SPD a na tom politickém formátu.
1: Když jsme u těch odborníků, tak se tady objevila, nevím, jestli vám říká jako novinka, já jsem na to dnes říkal v televizi svůj názor, který je zřejmý, zajímá mě ale váš názor, co si o to myslíte, že váš jeden z odborníků, Ivan Bednárik, začal být popotahován za to, že nemá české občanství, že je to Slovák.
0: Tak jednou věcí je, že Ivan Bednárik by na to občanství už měl nárok, protože tady pracoval léta, mimochodem je narozený v Československu a pracoval tady léta jako generální ředitel Českých dráh a generální ředitel ČD Cargo, který mimochodem v velmi problematické situaci uvedl do vynikajícího stavu. A po jeho odchodu ovšem ta situace se opět změnila. No takže pan Ivan Bednárik si bude žádat o české občanství, takže já předpokládám, že objem krátké doby dostane, protože pan Ivan splňuje ty podmínky pro získání českého občanství.
1: No a co si myslíte o tom argumentu? Jako obecném.
0: Tak
1: Tak já vás ještě možná to doplním
0: já vám
1: trošku.
0: na to odpovím hnedka. Ivan si o to český občanství už mohl zažádat v minulosti. Už by to český občanství měl. Jako takže teďka ta situace, kdy bude ministrem, tak tu situaci v podstatě obnovila, takže si o české občanství zažádá si o něj. Já jsem se bavil včera úplně v kanceláři, příští týden si o něj zažádá a podle mě by ho během velmi krátké doby by už měl české občanství podle mého názoru obdržet, nebo podle těch informací, co mám, na základě své žádosti, protože on splňuje podmínky pro to, aby to občanství získal. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, že my jsme chtěli špičkový odbor. A protože doprava po ministru Kupkovi je ve špatném stavu, jak víte, ani tam nejsou peníze na rozestavenou infrastrukturu.
1: Teď
0: Oni
1: já jsem četl, že
0: prošustrovali.
1: D35 a D11 normálně se nepodepsali smlouvy. Jako.
0: No ne, to je úplně v troskách. V troskách úplně ne, ale je to prostě ve špatném stavu, protože pan ministr Kupka z ODS nebyl odborník. On byl pouze politik. Jo, to byl taky, je to politický trafikant. On nebyl odborník v oboru. Jako, a proto já jsem to říkal už i před volbami, protože jsem viděl, jaká je situace po Fialově vládě, tak jsem říkal, že my nominujeme renomované špičkové experty za SPD na ministerstvo. To znamená, souhlasí s programem SPD, mají 20 až 30 letou praxi, všichni tři mají zkušenosti s vedením týmu 100 až 1000 lidí. Jo? A ani jeden z nich, což byla další čtvrtá podmínka, nemá ani jedno podezření, ani řádka se nepsala o tom, že by měli cokoliv s korupcí, s předraženými zakázkami a podobně. Takže čtyři podmínky, špičkoví lidi, těch už se při těch podmínkách už jich moc není na české úrovni, proto jsme se mrkli samozřejmě, protože když byl někdo generálním ředitelem Českých drah a ČD Cargo, tak samozřejmě je to samozřejmě manažerská špička, navíc měl vynikající výsledky, proto si ho slovenská vláda dokonce Ivana Bednárika vybrala a jmenovali ho letos za generálního ředitele Slovenských drah na základě špičkových výsledků v České republice, takže se dostal do špičkových manažerských pozic i v mezinárodním formátu. Takže jsme šáhli po Ivanovi, protože prostě je nejlepší. Prostě nejlepší. A my tam potřebujeme mít nejlepšího člověka na dopravu. Jako absolutně špičkový manažera z privátní sféry. Je navíc ještě i v privátní sféře špičkový manažer.
1: To vám asi Slováci moc nepoděkovali, že jim berete špičkového manažera, ne?
0: Tak Ivan Bednárik trošku tušil, takže měl opci. Jo, při letošním nástupu na post generálního ředitele Slovenských drah, takže to proběhlo všechno v pořádku a už to tam měl diskutováno trošku přes stíl, podle mých informací.
1: Takže vám neříkal pan předseda slovenské vlády, při jednání Tomiovi nám vysáváte mozky a manažery.
0: Ne, neříkal. Jednání bylo úplně velmi srdečné, jak s prezidentem Pellegrinim, tak s předsedou vlády Ficem, tak s předsedou parlamentu Rašim. Prostě cílem naší návštěvy bylo znovu obnovit špičkové, nadstandardní a hluboké vztahy s bratrským Slovenskem. To se povedlo během té dvoudenní návštěvy. Bylo to úplně skvělý, skvělý, srdečný. Slováci od toho taky očekávali, že se znovu vrátíme k sobě po té, co to rozbila Fialova vláda. A já jsem tam šel i z druhého důvodu na to Slovensko. Za prvé, první cíl bylo toto a oba dva cíle se už podařily během prvního dne. Já jsem z toho byl úplně nadšený z té návštěvy. A hlavně Slováci to taky takhle vzali a to přijetí bylo prostě mimořádně vřelé, což hodnotili diplomati s obou stran a povedlo se to. Já jsem tam šel také pro podpůrné stanovisko. Podpůrné stanovisko v souladu s naším programem prohlášení nové vlády, abychom získali další zemi pro naše odmítavé stanovisko, že nechceme implementovat emisní povolenky ETS2, nechceme migrační pakt EU, chceme zrušit zákaz spalovacích motorů od roku 2035. Takže já jsem šel si na Slovensko projednat i podpůrné stanovisko, aby už jsme byli dva státy, aby jsme nebyli sami. To podpůrné stanovisko jsem získal, takže na základě mojí návštěvy Slovenska už jsme dvě země vůči Bruselu, což je skvělá zpráva. Takže vidíte, jak to s těma Slovákama je důležitý, protože si rozumíme, takže my si můžeme říct během jednoho dne, protože se velmi dobře známe, hele, s tímhle tím souhlasíte, s tímhle podpoříme se, tohle to dokonce padlo i to, což já s tím souhlasím. To všechno Fialová vláda zničila. Vzpomeňte, že ještě dříve, když třeba, že jsme se zastupovali vzájemně i v Bruselu,
1: To si pamatuju,
0: Jo,
1: no.
0: zastupovali jsme se
1: Je to už
0: vzájemně.
1: pár let.
0: My jsme byli tak na blízko, že vlastně jsme i takhle ušetřili čas, že třeba Slovák dostal mandát slovenský ministr nebo premiér, aby v hlasování zastupovali nás, protože stanovisko bylo úplně společné a rozumíme si perfektně ty dva národy. A nebo náš ministr dostal. I o tomhle jsme mluvili, už u té zástupnosti, že by to zase zefektivnilo práci, že bychom mohli se věnovat spoustě dalším věcem. Znovu obnovení zasedání společných vlád. To slovenská strana považuje za velmi důležitý a já taky, protože tam se právě taky poladí ty stanoviska vlastně dvou samostatných států, který ale vůči Bruselu jsme dva samostatní, přitom my jsme hodně nablízko. Fiala s paní Pekarovou to schválně s panem Rakušanem to schválně rozbili, protože oni jak jim to prostě vadilo, protože oni jsou globalisti a prostě pískají podle toho, co jim prostě v Bruselu nebo skáčou podle toho, co jim v Bruselu nebo Berlíně říkají.
1: Oni říkají, že patří na západ, že tím
0: No,
1: nás zrazují na západ.
0: No tak vidíte, a oni nás dostali z toho západu pryč, protože západ, lídr západu Spojené státy se s Českou republikou ani nebaví, protože skritizovali před volbami Trumpa. Jako to znamená, oni nás dostali do izolace, to znamená, Spojený státy už jsme přestali zajímat, s Čínou to rozbili, že jo, přitom s ní se baví Spojený státy, západ se normálně baví, Macron v Číně, v Pekingu, prostě červený koberec, všichni tam jezdí prostě z celého západního světa jednat a dělat biznis, jo. Jo, takže oni nás odstřihli od východu, odstřihli od západu, střední Evropu nás prostě znepřátelila Fialova vláda, to znamená, oni nás dostali do izolace, jediný kam jezdí do Bruselu, kde absolutně neprosazujeme nic a jenom tam děláme stafáž. To je výsledek zahraniční politiky Lipavského a Fialovy vlády. No, takže ani ten západ se s náma už přeci nebaví. Teď lídr západu Spojených státy, oni prostě pozuráželi Trumpa a teďka nic. Jo. Je to znamená, všechno chceme normalizovat, všechno chceme zase vrátit zpátky, proto už jsem začal i tou cestou na Slovensku. Teď mám v plánu další cestu, protože my v programovém prohlášení vlády máme znovu obnovení vztahu z V4. To mi doufám nikdo vyčítat nebude, tyhle ty cesty Slovensko-Maďarsko. Už jsem jednal i s rakouským předsedou parlamentu, jak víte. Tam jsme zase jednali mimochodem o přijetí Ukrajiny do EU nebo ne. Mě teda Rakušani překvapili. Rakušani nechtějí přijetí Ukrajiny do EU.
1: Ale to proč?
0: Ano, ano, už jsme to řekli, už jsem to říkal i po té návštěvě Slovenska. No, oni
1: dobře, ale řekli jste proč?
0: No, oni prostě si říkají, že to... Oni prostě říkají, že to není prostě z jejich pohledu teď aktuální téma. Jo, oni to nepovažují za přínos. Takhle to bylo komentováno. A zase podívejte se, jaké zajímavé společné stanovisko jsem našel z Rakušany. Jako samozřejmě ty emisní povolenky, takhle to je otázkou další diskuze. Tam oni to vidí jinak, že to Rakousko je hodně zelený, že jo, v tomhletom. Ale podívejte se, co z té dat vyplynulo. Takže já vím, že když budu mluvit o tom, že nechceme Ukrajinu do EU, což já nechci Ukrajinu do EU, ani do NATO, tak představte si, jakýho spojence zase ve střední Evropě jsme získali. To znamená, mimochodem předseda rakouského parlamentu je za FPE, což je strana, s kterou jsme byli 10 let ve stejné frakci, to je vlastně taky vlastenecká strana, která tam vyhrála volby, že jo? To znamená, to jsou vlastně partnerská strana. Oni jsou velice nablízko, že oni mají partnerskou stranu AfD, že jo, mimochodem, jako německou. Takže asi není divu, že ty názory jsou potom jako poměrně podobný i na migraci a podobně. Mimochodem řekl rakouský předseda parlamentu, řekl hrozně, já jsem s ním měl dvoustranný jednání úplně mezi čtyřma očima v podstatě v uvozovkách a tématem byla migrace. A já jsem se Valtra ptal, jak oni chtějí řešit vlastně tu migraci v Rakousku. No a musím vám říct teda, že z toho vyšly teda velmi smutný závěry, mám to v zápise všechno. Walter normálně řekl, že předseda rakouského parlamentu, že oni to nejsou schopni řešit. Že Evropská unie, že ta jim brání v tom, aby udělali kroky, aby tý migraci zabránili. A když zase tu migraci chtějí řešit na národní úrovni, tak jim zase ty mezinárodní závazky v rámci Evropské unie tak jim brání, aby to řešili. Říkal, oni
1: protože výsledek?
0: Výsledek je, že vlastně jsme zjistili, a já jsem to tam taky řekl na tom bratrání, takže řešení není. Vy to už to nemůžete řešit. Prostě je to problém. Není řešení. Tam je hotovo.
1: Takže výsledek?
0: No není, oni to nejsou schopni vyřešit, tu migraci, protože oni nejsou schopni zabránit té migraci, protože jim to brání to členství v Evropské unii. Jo? Zároveň ty migranti, co tam mají, nejsou schopni vyhošťovat, a nejsou schopni se s nima popořádat, hotovo. Prostě tam není. Tam prostě není. Prostě to je opravdu teda neuvěřitelné, co se tady děje v té Evropské unii. Protože není schopný, ta Evropská unie vám nedovolí mít solitární migrační politiku. A ty soudy, když se soudíte, tak vždycky dají zapravdu vlastně ty soudy v podstatě těm migrantům ve finále. Jako jo, jako to znamená vlastně tomu azylovému právu, to máte ten Dublin, že jo, pak je tam ještě Schengen a podobně. A prostě tím myslím tu Dublinskou úmluvu.
1: Dublin 2, no.
0: No což teda je úplně neuvěřitelná tristní situace, co jsme slyšeli. Jako na tom bilaterálním jednání. A je to další memento a zvěžený prst, že my v České republice musíme zpřísnit tu migrační politiku na maximum, dokud je tady ještě nemáme, jako tyhle ty nelegální africký islámský migranty. Proto včera jsme mimochodem na koaliční radě probírali i už konkrétní text usnesení, kdy odmítneme migrační pakt. Znovu tam padlo, měli jsme jednání samozřejmě už i se zástupci ministerstva vnitra, protože taky už ho budeme přebírat, že jo, pod naší koalici. A skutečně ten migrační pakt nelze vypovědět, jo, protože Fialová vláda už ho podepsala. To je šílený úplně, co oni udělali, ten Rakušan s tím. Takže my v podstatě se můžeme skutečně jenom postavit na odpor a prostě nebrat nikoho v rozporu vlastně s tím migračním paktem. Že oni nám je sem skutečně budou chtít alokovat. Včera na tom interním jednání už padali od zástupu ministra vnitra i konkrétně, kolik by to mělo být lidí a podobně. No já vás nechci děsit, jo, ale jako my se tomu, to, co tady podepsal
1: Vy děsíte, když mi neřeknete.
0: Jako Rakušan, Fiala a podobně, co tady podepsali. Jo. No ne, no tak my tomu zabráníme. Jo, jako, no takže, ale...
1: A kolik bychom museli teda?
0: No tak je to...
1: Víte co, pane předsedo, když nám řeknete pravdu.
0: Je to samozřejmě tak je to v tuto chvíli, to začíná čtyřmístným číslem. Jako jo, v řádu tisíců samozřejmě, řád. Ale samozřejmě potom samozřejmě je předpoklad, že se to bude stupňovat a navyšovat, že jo. Ale my tady přeci nechceme žádný přemysťování nelegálních afrických a muslimských migrantů.
1: No, teďka nám byla udělena výjimka z toho na rok, ne?
0: Ta výjimka je, za prvé je na rok, jo, jako za druhé, v rámci té výjimky, co mám informaci, tak samozřejmě posuzuje to, že máme zase Ukrajince tady. To znamená, uvedli nás do pozice, hele, máte tady ukrajinský imigranty, ukrajinský azylanty, tak vám teďka dáme výjimku na rok, abyste neměli ty muslimský africký. V okamžiku, že ukončíme tady, máme tady 400 tisíc těletěj z druhé vlny, těch Ukrajinců z první vlny 200, tak ty problémy všeobecně nebyly. Tak vlastně, když ponížíme Ukrajince, tak zase hrozí, že nám ukrajinská Evropská unie sem nasáčkuje tyhle ty Afričany a muslimy. My prostě musíme udělat to, že musí skončit válka na Ukrajině a prostě čím dřív, tím líp. Jo, musíme podpořit co nejvíce mírový proces. Potom je potřeba samozřejmě ukončit ty dočasné ochrany jako jo, a ponížit počty Ukrajinců, což já bych udělal i teď. Samozřejmě teďka probíhá na to samozřejmě debata, zase tady to unijní právo a ty zákony, které prohlasovala na základě diktátu z Bruselu Fialova vláda na sílu v poslanecký sněmovně. My jsme hlasovali proti tomu prodlužování těch Lex Ukrajina, nevím už kolik jich bylo, snad 6 nebo 7. Takže ale teďka jsme to takhle převzali v tomto stavu a samozřejmě my musíme, mým cílem je ponížit počty Ukrajinců z této druhé vlny, respektive aby se vrátili na Ukrajinu. A zároveň jsem nepustil žádného toho afrického islámského migranta. A ty tlaky budou ze všech stran, jako ty tlaky jsou od politických neziskovek, který byly přisátý tady za Fialy vlády, od poslanců končící Fialy vlády, z Evropské unie a tak dále a tak dále. A to, že musíme to vydržet a udělat to, že vás vládnou to. No. Ale já vám říkám, to, že jsme ztratili jako samostatnost a suverenitu, a jsme pod diktátem prostě všech možných zemí zahraničí, kdo tady má s náma žít a co máme dělat. To se týká i těch emisních polenek, energetiky prostě. Jako to je neuvěřitelný, kam jsme se dostali během prostě členství v Evropské unii. Jako z původně prostě slibovaného zlatého, jako růžového ráje, nebo jak bych to řekl ráje, tak se dostáváme do úplný defenzivy, kdy vlastně bráníme už vůbec i v mnoha ohledech podstatu našího státu a vůbec podstatu naší suverenity i toho, kdo s náma tady vlastně bude žít.
1: Já bych se toho zdržel, jenom kdybyste nám to jako dovysvětlil trošku. Člověk by mohl říct, že prostě budete u vlády, budete mít policii, že jo, pod sebou a všechno. Takže jako řeknete, ne, ne, ne, my tady toho člověka nechceme. Jakože jeden stát může být něčemu přinucen jiným státem pouze na borácích jiného státu, tak kvůli přijímání jako běženců nám asi nikdo nebude vylašovat válku, ne?
0: No tak pozor.
1: To nemůžete vzít ty lidi a říct, my je prostě neberem a tečka?
0: No jasně, že jo, ne, já bych to chtěl udělat, to je přeci jasné úplně, to je přeci jasný směr, který bychom chtěli jít jako. A druhá věc je, že přeci víte, že už jsme tady prohráli na evropské úrovni dokonce soud, že my jsme nechtěli přijímat, Česká republika nechtěla přijímat ty Ukrajince, kteří dostali dočasnou ochranu v nějaké jiné unijní zemi. Že jo. No a my jsme ten soud prohráli, že stejně přímo musíme. Jo. To znamená, to unijní právo je prostě nejenom, že nadřazený našemu, což je pro mě úplně nepřijatelný samozřejmě pocitově a my to dlouhodobě kritizujeme, ale hlavně oni nám tady diktujou, že třeba i když my si tady rozhodneme něco v České republice, tak oni to přebijou nějakým unijním rozhodnutím. Samozřejmě chybou bylo to, že Fialova vládní koalice, ale tak oni měli většinu. My jsme hlasovali proti, že když nám tady diktovali z Evropské unie, že ty dočasné ochrany se mají znova prodlužovat a všem Ukrajincům a všechno možný bez nějakého prověřování, že jo, a podobně, tak Fialová vláda to neprověřovala, všechny sem brala, že jo, samozřejmě ty, co tady páchají trestnou činnost, tak je prostě tak jim to neukončuje ty pobyty, jo? A to jsou všechno tyhle ty problémy, takže my tohle to chceme prostě znovu začít dělat. Ti co tady budou páchat trestnou činnost, tak jim pokud možno ukončit ty polní pobytu. Hlavně je potřeba ukončit tu válku, protože tím pádem by končily i tyhle ta evropská legislativa na ty dočasné ochrany, teda bychom to mohli všem okamžitě ukončit, což zase bude tlak na to, že jsou to chudáci, že tady chtějí zůstat, že už tady chodí do škol a podobně, ale co naše lidi, co naši občani? Jako když se podívejte, jak to vypadá v některých školách, třeba na Černém mostě tady v Praze, jako tam je první, druhá třída, už bývá až polovina žáků bývá Ukrajinců, jako a český rodiče už nechtějí český děti dávat na Černém mostě ani na základní školu a vozí radši do Horních Počer. Tady už do jiný čtvrti, kde těch Ukrajinců je míň, že Černý most tam pro diváky, kdo není z Prahy, tak je sídliště velký, že jo, to znamená, proto tam dochází k této kumulaci. To znamená, je to problém prostě už dostupností zdravotní péče, že jo, protože samo doktorů je stejně a najednou přišlo 400 tisíc lidí víc. Ty problémy jsou úplně všude, kde se podíváte a samozřejmě zaměstnavatele, na jednu stranu říkají, chceme Ukrajince, protože je to levná pracovní síla, ale takhle to nejde přeci dělat. Musí být nějaká rovnováha mezi tím, aby jsme se neocitli prostě jakoby cizinci ve vlastní zemi potom. To prostě nejde.
1: No a vy budete teď u vlády, takže vy jste říkal, že byste nejradši jim to ukončil hned, že to ale nejde, ale že vaším cílem je ukončit, snížit počet těch Ukrajinců tady, takže kdy a nakolik nebo okolik nebo podle jakého klíče?
0: No, já bych přistoupil opravdu k hodně radikálnímu řešení. Jo. My jsme naznačovali novému ministru vnitra, panu Metnarovi, to on to bude mít v gesci, že jo, za hnutí ano. A my už jsme v rámci koaliční dohod už o tom mluvili, o tom tématu. Já jsem samozřejmě pro to maximální radikální řešení jim ty pobyty prostě ukončit, protože oni na Ukrajinu cestujou, jezdí tam na dovolenou Ukrajinci úplně masově, tak já vůbec nechápu, proč tady mají dočasnou ochranu, když tam jezdí na dovolenou. Jo? To znamená, být mně, kdyby SPD vyhrálo volby a byla to jednobarevná vláda, tak já ty dočasné ochrany ukončím už jednostranně. Jako jo, a budu se radši soudit s Evropskou unií, jako jo, a oni ty soudy pak trvají 4-5 let, on to pak vyšumí. A znáte spoustu případů, že pak ani z těch soudů nic nebylo ve finále.
1: To byly ty migrační kvóty zrovna, no?
0: Ano, ano, ano. Jo, to znamená, že já bych do toho šel úplně natvrdo. Jako my jsme trojkoalice, takže potřeba se dohodnout prostě s dvouma dalšíma koaličníma partnerama. My jsme dohodnutí na tom, že tu debatu po ustavení vlády otevřeme i s panem ministrem vnitra Metnarem. Já už jsem na to poukázal i s panem premiérem dneska už Babišem. Jsem na tento problém poukázal naposledy včera i na jednání koaliční rady. Takže já k tomu samozřejmě nemlčím. Já to téma otvírám, neustále ho otvírám, protože naši voliči chtějí, aby těch Ukrajinců tady bylo prostě méně. A aby taky všichni cizinci, co tady páchají trestnou činnost, aby byli okamžitě jim ukončeno povolení k pobytu. Takže já to tlačím samozřejmě dál, sice máme jenom 15 poslanců z celkových 108, co je koalice, ano, má 80. přátelé, já to téma nenechávám usnout a tlačím ho samozřejmě dál, protože chci prostě udělat to, co jsem slíbil voličům. Takže budu o tom jednat, budu to tlačit samozřejmě a být na mě, tak ukončím ty pobyty okamžitě úplně. Jo, ty Ukrajinci z první vlny, znova říkám, to je nějaký necelý 200 tisíc, s těmi problémy určitě nebyly, to už nějakým způsobem se tady zapracovali na těch stavbách a na další povolání, kde nebyl dispozici český občan. A ten argument, že ty Ukrajince tady nutně v takovém množství potřebujeme, je lživý prostě. Protože 4 roky zpátky tady těch 400 tisíc Ukrajinců nebylo a česká ekonomika fungovala lépe, jestli si pamatuju dobře, než za Fialovy vlády. Jo, jako a životní úroveň českých občanů byla vyšší hlavně, než teď po Fialově vládě. To znamená, vůbec není pravda, že tady potřebujeme vůbec se v takové množství, jako jsou tady teď, protože to bychom říkali, že před 4 rokama to snad fungovalo hůř. Ale opak je pravdou. Před 4 rokama se českým občanům dařilo lépe. Bylo i levnější bydlení, levnější ceny energií byly, 3 miliony lidí nebylo na nebo pod hranicí chudoby, jako je to teď podle Evropské sítě proti chudobě. Ta vychází z čísel Eurostatu, že jo? Takže to jsou prostě tvrdý data. Takže takhle to prostě není. To je jenom samozřejmě ten, kdo chce lacinou pracovní sílu. Výsledkem je, že českým občanům manuálních profesích nestoupají mzdy, protože ti Ukrajinci, ty manuální profese, že tam větší konkurence, tak to sráží dolů, že jo, ty mzdy. Takže takhle se na západ fakt nepřiblížíme. Takže potřeba zásadní redukce prostě těch zahraničních pracovníků, to je můj názor na to, na pracovním trhu, aby tady byli skutečně jenom ti na pracovní místa, kde nelze prokazatelně najmout českého občana. Dneska to tak není. Dneska soutěží český občan manuální profesi, často s tím Ukrajincem.
1: A kdyby vám v tom koaliční partneři nechtěli vyhovět v tom, co jste slíbili voličům, tak by to pro vás byl důvod jako zvažovat, zdali podporovat vládu dál?
0: Tak těch věcí by se samozřejmě muselo nakumulovat více, protože teďka v tuto chvíli je ta poptávka občanů jasná. Vyměnit Fialovu vládu.
1: To je zřejmé, to nám řekli volby.
0: Jo, to je zcela zřejmé.
1: Tak.
0: A nic nemůže teď v tento moment přehlušit toto zásadní téma jako výměna Fialovy vlády. Jo, a vrátit Českou republiku do normálu. V tuto danou vteřinu určitě to vnímám i od voličů SPD. To je to hlavní přání, vyměnit Fialovu vládu, vrátit zase řízení státu do normálu a zvýšit životní úroveň všech českých občanů. To je jednoznačně teďka úkol číslo 1. To znamená, rozhodně bych to nehodnotil tak teď, když ještě vláda ani nebyla jmenována. Já jsem říkal, že o tom budeme hovořit i s panem ministrem Metnarem za hnutí ANO, i s panem premiérem Babišem a doufám, že najdeme nějaký konsenzus tak, aby se naplňovali ten program v tomto ohledu.
1: Rozumím, počkáme si na to. Pojďme ještě, protože nám dochází pomalu čas, protože ten rozhovor je tak poutavý a je toho tolik, že bychom mohli být dlouho, ale abychom nepřetekli hodinu příliš, tak pojďme ještě v rychlosti zmínit další vaše programové priority a to je sociální oblast. Tam bylo SPD velmi hlasité, takže sociální jistoty. Čím si můžeme být jisti, že nám obnovíte nebo dáte jaké sociální jistoty? Takhle to položím široce, abychom věděli, na co se máme těšit jako voliči, anebo čeho se máme případně bát. A já jsem to právě ještě, když jsme předtím mluvili, já věřím tomu, že my voliči, jak už to dospělí lidé, se opravdu nevyděsíme, když slyšíme tu pravdu natvrdo, jak to je, ale když nám to někdo jako moc zaobaluje, nebo nedej Bůh nám to neříká celé, tak to by nás vyděsilo. Takže samozřejmě na první dobrou mě napadá i samozřejmě penze, ale nejenom penze, mi je člověk živ. Co bude vaše 3 priority SPD i v poslanecké sněmovně? Vy jste předseda, můžete také agendu stanovovat výborům a ve vládě v sociální oblasti.
0: Tak, když mi řeknete jenom 3, tak vám je vyjmenuji 3, jenom 3.
1: No, můžete, kolik chcete, já jenom kvůli časovým důvodům.
0: Dobře, tak jenom krátce.
1: Já jsem vás nechtěl limitovat, pane předsedo.
0: V pohodě, řeknu vám teda ty 3 hlavní. To znamená důchody, co se týče důchodů, tak zvýšení valorizací důchodu, snížení věku odchodu do důchodu zpátky na 65 let. Tak to jsou důchody. Zvýšit valorizace důchodu, všech typů důchodů, to jsme invalidní důchody, starobní důchody, vdovský, sirotčí důchody. A snížit maximální věk odchodu do důchodu na 65. Druhá oblast, zdravotně postižení spoluobčané. Už jsem mluvil o důchodech, ale chceme zvýšit také příspěvek na péči. Co se týče a třetí oblast, podpora pracujících rodin s dětmi. jednoznačně důležitá záležitost, to znamená odečitatelné položky manžel, manželka, co týče přídavky na dítě, rodičovský příspěvek, porodné pro pracující rodiny. To jsou prostě věci, které jsou klíčové, protože Česká republika má kvůli Fialově vládě, kvůli té drahotě má nejnižší porodnost za 30 let dokonce. Jo,
1: já
0: takže
1: myslím,
0: my v podstatě vymíráme.
1: Marie Terezie jsem
0: dokonce,
1: se
0: ano,
1: díval.
0: To jsem taky četl, tak já jsem šel jenom za tu dobu samostatné České republiky. A to je obrovský problém, protože to by znamenalo, že neudržíme průběžné financování důchodového systému a další záležitosti. To znamená, my musíme nastartovat porodnost. Fialová vládní koalice, jak jsme od nich slyšeli, od těch lidí, jako to mi připadalo úplně mimo, omlouvám se za to, gesto to chtěli řešit migrací. A ministr Jurečka práce a sociální věcí jménem Fialové vlády dokonce před rokem v zimě navrhoval a potvrdili to i organizace Člověk v tísni, který s nimi o tom jednal, tak navrhoval zavedení rodičovské pro Ukrajinky. Jo, to znamená to opravdu ne. Jako to my zavádět nebudeme, my chceme naopak podpořit české rodiny s dětmi. Jo, to znamená, oni chtěli sem, aby ti ukrajinští migranti, aby tady zvyšovali porodnost. Já si myslím, že prvním krokem musí být podpora našich rodin s dětmi, aby prostě se nebáli mít děti. My potřebujeme dostat porodnost přes 2 děti na matku. A tím prvním překážkou, co k tomu je právě bydlení. Jo, protože dneska je drahý bydlení a je prostě nedostupný bydlení pro mladý lidi. Proto na prvním zasedání vlády už budeme jednat o našem novém návrhu stavebního zákona. Je napsaný, hotový, projednáme ho, pošleme do sněmovny, aby v zimě už byl projednán, kde zásadně zrychlujeme stavební řízení u bytové výstavby. Dnes to trvá 8-9 let, to stavební řízení. My to chceme zkrátit na 3-4 roky. Jo, takže se to projeví, dejme tomu, až ke konci volebního období nebo možná až v dalším volebním období. Ale musíme nastartovat masovou výstavbu, zvýšit nabídku a tím pádem se sníží ceny. To znamená, jako naší prioritou je samozřejmě i si jak sociální oblasti, ono to do toho padá, tak prostě jednou z priority dostupné bydlení. Jo. To znamená, to jsou, když jste se zeptal na 3 oblasti, tak se vám pojmenoval. To znamená, co se týče starobních důchodů, co se týče zdravotně pojištěných spoluobčanů a co se týče pracujících rodin s dětmi.
1: A teď zbývá poslední věc. Chci si to uvědomit v gesci paní Schillerová, která už byla předtím ministryní financí, dokonce měla rozpočet v plusu, ale vy jste také účastí vlády, významnou, protože 108 je většina, ale bez 15 je to menšina hned. Takže kde pak se na to vezme? Budou muset být asi nějaké přesuny. Takže vy za SPD a co by předseda sněmovny a odborníci vaši jste říkal, že budou prosazovat váš program politický, takže kde byste viděl ty přesuny v rámci kapitol ve prospěch čeho a v neprospěch čeho, aby bylo na to vše, co jste slíbil pro české občany?
0: Pořád jsem čekal, kdy ta otázka přijde, samozřejmě jsem připraven, tak já myslím, že v první fázi jsme zjistili.
1: Já se k ní musel dostat, jsme viděli, o čem se přesně.
0: No, už my jsme

0: úvodních věcí a úkolů každého ministra by mělo jít 5 až 10% najít na ministerstvech a v podřízených organizacích a ve výdajích snížit tu obsluhu toho státu, obsluhu toho rezortu. Jo, což je mimochodem model, který v západní zemí funguje dobře. Asi nejznámějším příkladem je Nový Zéland tomhletom, což je vyspělá země, vyspělá ekonomika. Je to poměrně menší země, co se týče počtu obyvatel, ne až tak rozlohou.
1: No to ty vzdálenosti. Teda
0: no. Jako, a ten ekonomický model je i z dalších zemí, že na každém ministerstvu právě nejenom dokáže nabopnat o 5 až 10%, ale také snížit. Aniž by to mělo nějaký vliv. Samozřejmě týká se to ministerstev typu práce sociální věcí, kde jsou to v podstatě mandatorní výdaje, že co jsou důchody a podobně. Takže těch 50 miliard korun, to je tady už první věc, která jenom za Fialovy vlády přibylo 50 miliard na té agendě. To znamená, to je potřeba samozřejmě snížit. Takže a takhle bych mohl pokračovat. Samozřejmě potřeba, chceme udělat zásadní revizi inkluze. Tam máte 5-6 miliard korun, které tam jsou. Politické neziskovky, tam je to přes 10 miliard. Prostě je potřeba jít rezort po rezortu, teď jsem dal konkrétní příklady už, rezort po rezortu jít a prostě tam, kde ty peníze bopnají a nejsou nutné pro tu obsluhu stát. Samozřejmě, my jsme říkali, že nebudeme zvyšovat výdaje na zbrojení k 5%. To taky prostě je potřeba ty peníze Ukrajině, Ukrajincům. Prostě já bych to taky, můj názor je seškrtat. Taky jsme se na tom, víceméně jsme o tom mluvili i v rámci koalice, že by to tak mělo jít. To znamená, je potřeba tyhle ty věci seškrtávat všechny, které jdou. No a samozřejmě ty výdaje, tyhle ty provozní výdaje státu o 50 miliard, provozní výdaje státu, a to nemluvím o důchodech, pozor, to nejsou důchody.
1: Já to prosím.
0: Jo, to jsou provozní výdaje. Tak já si myslím, že tady to musí být krok číslo jedna.
1: A co třeba přesuny, třeba to, co je na 2% na zbrojení či obranu, záleží, kdo to říká, tak to nebude chtít přesouvat rozpočtu na třeba sociální oblast nebo dopravní stavby.
0: Ale my hlavně v rozpočtu, v tom novém rozpočtu, my vlastně ten rozpočet, který bude plně náš, tak to bude rok, tak to rozpočet na rok 2027, že jo? Jo, protože teďka budeme muset vycházet ještě z nějakých parametrů, aby jsme to rychle připravili, takže to bude částečně náš rozpočet na těch 2026, teď ho urychleně musíme připravit, to je práce na několik měsíců, my to musíme zkrátit tak, aby nebylo to rozpočtový provizorium tak dlouhý, takže to není 100% náš rozpočet. To musí vycházet už z těch parametrů, z těch výdajů, který tady nastavila Fialova vláda, aby jsme to vůbec dokázali rychle předložit a projednat. Takže ten rozpočet, který bude plně v naší gesci, bude až ten rozpočet, na kterým se začne pracovat od jara, který musí být do září předložen do sněmovny a rozpočet na až ten rok 2027. To znamená, co se týče těch přesunů, tak znova říkám, no, tak my jako neplánujeme zvyšovat ty výdaje na tu obranu, takže já nevím, co k tomu ještě dodat teda přesně.
1: No tak zajímalo by mě, když si vezmeme 2% versus 2,2535, tak to máme nějaký, jestli tak z hlavy počítám, 30-35
0: Jasně,
1: miliard.
0: Co se týče obrany, tak to máme v gesci my, ministerstvo, takže já už jsem o tom mluvil samozřejmě s panem generálem Zunou, s naším ministrem obrany, který doufám bude jmenován příští týden. On je samozřejmě špičkový odborník, protože měl na starosti jako zástupce náčelníka generálního štábu akvizice. Jako jo, nikdy ne, ty akvizice vedl dobře, dokonce.
1: Nebyly nákupy tedy?
0: Ano, nákupy. Nikdy nebyl obviněn ani podezírán z korupce nic, takže to je...
1: Pardon, to se vždycky říká, že kdo má na starosti akvizice neboli nákupy, tak jednou nohou v kriminále.
0: No vidíte, že máme fakt špičkový odborníka. To znamená, s panem generálem už jsem domluvený samozřejmě už měsíce, že se podíváme na ty nákupy. Jo, to je potřeba otevřít, podívat se na to, protože máme podezření z různých předražených nákupů. Tam se dělaly nákupy za paní Černochové a do poslední chvíle dělají bez výběrového řízení a mimo zákon o veřejných zakázkách. Je to neuvěřitelné, co se tam děje. Takže i tam si o to slibuji, že lze, řekl bych, ty nákupy restrukturalizovat nebo nějakým způsobem je dát do pořádku tak, aby se neúčelně vyhazovaly peníze. Já si myslím, že tam můžou být značné rezervy. Takže i tam se na to samozřejmě budeme dívat.
1: Budou audity. Byla tady paní Schillerová, tam mluvila o auditech, samozřejmě především svůj rezort, vy máte za SPD 3 rezorty. Mluvil jste o auditech ve sněmovně, ty letenky a podobně. Myslíte, že to může dojít tak daleko,

0: asi teďka u sněmovny radši, plus vaše rezorty, že by padaly i nějaké důsledky?
1: Ano, já si myslím, že to tak daleko může dojít. Musíme počkat na výsledky těch auditů, protože je to potřeba zauditovat. Jo, je potřeba se podrobně odborně podívat na to, kde přesně tekly peníze, jako odcházely peníze neúčelně a co k tomu vedlo, jaké byly důvody. A samozřejmě v okamžiku, že uvidíte, že došlo skutečně k podezření z trestné činnosti, anebo prostě, že tam je nějaká účelovost nebo nějaké podezření, tak je potřeba samozřejmě podat trestní oznámení a nechat ty věci prošetřit. Ostatně to je taky důvod, proč já mám na starosti tedy konkrétně Poslaneckou sněmovnu. Tak jsem k tomu přistoupil v podstatě modelově okamžitě, protože jsem byl jako první v podstatě vyslancem té nové naší vládní koalice v nějaké pozici. Teď už je to i pan předseda Babiš, takže doufám, že se přidají další kolegové, už rychle si sednou na ministerstva, ať můžeme začít pracovat úplně všichni.
0: Abyste nebyl sám voják v poli, jak
1: Tak
0: se říká, že
1: no,
0: jo.
1: tak já jsem takový bojovník, takže jako sám nesám, jako já jdu.
0: Člověk má dvě ruce, že jo,
1: No,
0: dvě
1: já jdu pořád
0: nohy a
1: stejnou linii, ale
0: 24
1: samozřejmě
0: hodin.
1: už jsem se těšil na to, že nás bude víc, že už budeme všichni, celá trojkoalice, takže doufám, že k tomu dojde co nejrychleji, že už budeme v plné polní, už půjdeme do boje. Takže já taky samozřejmě už jsem to říkal, protože v okamžiku, že na jedné cestě přijdu na 200 tisíc předražené
0: To je dost,
1: letenky
0: ale.
1: a těch cest bylo to masy. Za uplynulé 4 roky za paní Pekaré Adamové Poslanecká sněmovna absolvovala, poslanci absolvovali neuvěřitelných 430 zahraničních cest poslanců. To znamená, každé 3 dny v průměru vycestovali poslanci do zahraničí. To je neuvěřitelný. To je neuvěřitelný
0: Nevěřím to.
1: číslo. A jen ten pan Benešík z té koalice Spolu vycestoval 47krát. Protože ty delegace, to máte 430 cest, pozor, ale ještě každé té cesty se účastní jedna až x poslanců. Jenom abyste rozuměl. Jo, jako to znamená, to číslo, když bych to přepočetl na počet poslanců, který vyjeli, a mnozí samozřejmě mnohonásobně, tak to je ještě úplně jiné monstrózní číslo. Jo, to znamená, já, když jenom u jedné cesty jsem přišel na 200 tisíc předražení, tak skutečně to zavání, proč jsem zadal audit a pakliže by se ukázalo, že tam je nějaké podezření, že někdo třeba by z toho mohl mít provize, nebo ty zakázky byly předražovány, nebo a podobně, tak samozřejmě má potom člověk přímo povinnost podat trestní oznámení.
0: Co já jsem tady rychle jako spočítal, doufám, že jsem tady ty nuly napsal správně, ale mi to tady vyšlo na nějakých 86, ne, počkejte, 8, 6, 86 milionů minimálně? Nebo to jsem se
1: No tak
0: sekl
1: rozpočet na
0: v
1: zahraniční
0: nulách.
1: cesty, rozpočet na
0: 430,
1: zahraniční
0: 80,
1: cesty.
0: 60.
1: Tomas, je to tak, že rozpočet na zahraniční cesty roční, jsem zjistil, že je v Poslanecké sněmovně 18 milionů korun. Ročně.
0: Ročně.
1: No a já už jsem slíbil veřejně, že nikdy nepřekročím rozpočet paní Pekarové Adamové, protože za paní Pekarové Adamové z toho byla cestovní kancelář, luxusní cestovní kancelář pro poslance a já to zredukuju na to, aby ty cesty byly vždycky důležité a měly nějaký přínos pro Českou
0: Jo,
1: republiku.
0: takže mi to vyšlo správně, protože já jsem počítal 430 krát 200 tisíc tou jednu modelovou, kterou jste nám řekl.
1: No to
0: Tak,
1: byla zrovna Spojený státy, ty
0: no, tak
1: evropský jsou
0: jasně,
1: trošku
0: no.
1: levnější,
0: Tak
1: no,
0: jsem
1: nebo
0: tak
1: jsou
0: jako
1: levnější.
0: zprůměroval. No
1: No,
0: tak jako halíře dělají talíře
1: to je ono.
0: a tohle nejsou žádný halíře.
1: Nejsou.
0: To nejsou žádný halíře. No
1: Nejsou.
0: a lidi jako se nadávají logicky, že mají drahý chleba a energie, no.
1: No, takže já jsem taky k tomu přistoupil hned. Já jsem vlastně poprvé po letech jsem konečně SPD součástí vládní koalice, konečně mám možnost ukázat v praxi svůj přístup a svoji politiku v praxi. Takže jsem udělal hned na úvod tyhle ty kroky a hned jsem udělal prostě, hned jsem si posvítil na fungování sněmovny za dosavadní předsedkyně paní Pekaré Adamové a okamžitě jsem přikročil ke změnám tak, aby se hospodárně nakládalo s penězi, aby ta sněmovna fungovala efektivně.
0: Všiml jsem si hlasu lidu, jedni říkají, sekáte to Tomio výborně a druzí teda stoupenci těch, kteří prohráli, teda pro vás nemají dobré slovo, ale tak to je asi politika. Každopádně správa peněz občanů, myslím si, že volby to řekly jasně. Tak budeme čekat na výsledky a děkujeme, že jste přišel, těšíme se na další účast. Naschledanou.
1: Tomasi, děkuji za pozvání, zdravím vaše diváky a také se těším zase na příště.
0: Tak vše dobré přeji.
1: Děkuju, děkuju
0: Díky,
1: moc,
0: naslanou.
1: děkuju, děkuju.
2: Politika, zprávy i lifestyle. Objevte podcasty Data Run.

Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění.

vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly.

Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme.

se pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet.

Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět.

Krásné odpoledne. Jak jde? Někde zasněžené, někde zamlžené, někde jasné. Takže je tma už docela dlouho. Vzpomínám vždycky, jak to bylo krásné v létě, když jsem běžel od koupaliště, od bazénu do karavanu vysílat od pěti. Jak mi to přišlo, že mi to jako je v půli odpoledne, jo? Teď je to vlastně večer už. Ale to vůbec, přátelé, nevadí, protože mám pro vás, dneska mám pro vás velmi, velmi pěkné zprávy, myslím si, a rád se nad nimi s vámi zamyslím. Takže vítejte, opravdu řeklo se, stalo se, a budeme některé věci rozebírat tak, aby jsme jim ještě lépe porozuměli, než tak, jak jsme si je dokázali do té chvíle vysvětlit aspoň tím způsobem, jak to v našich pořadech děláme. Někdy je potřeba se na ty věci ještě podívat z jiného úhlu pohledu a možná to potom pro některé posluchače bude příjemnější. Tak, to byl takový malý jenom úvod na začátek. Dneska máme sobotu 29. listopadu. Zítra je poslední listopadový den a pak už je prosinec. A zítra je první den adventní. Já to nějak nežeru, to je pravda, ale zase je to takové pěkné. Řekl bych, že ten advent přeci jenom nám začne ukrajovat ten čas vánoční. A mě ty Vánoce prostě nějak tak ožily díky Elišce, protože malovala dopis Ježíškovi a teď má ta přání a ta očekávání. Těším se na to moc, jaký budou zářit oči. Byť na Štědrý den budou maminky, ne u mě, ale po Štědrém dnu potom bude tady předtím moc. Ozdobíme stromeček a pak si to užijeme, takže z tohle úhlu pohledu se na ty Vánoce těším. A je to taková nostalgie, musím říct, protože stále mám já v živé paměti ty Vánoce, ty dětské Vánoce, tak jak jsme jako děti prožívali, jak jsme byli smutní z toho, že ten pan Lada tam má ty obrázky s těma sáňkama, ty děti a ten kocourek tam všichni lyžujou a sáňkujou. A my máme jenom bláto a déšť. Když se zadařilo a byly Vánoce na sněhu, tak to bylo moc pěkné, moc krásné. Když se nezadařilo a aspoň mrzlo, tak to bylo zase zajímavé, protože tam bylo několik volných dnů v té škole, nebylo to jako dneska, ale byly tam nějaké volné dny a vlastně to umožňovalo nám jako dětem, že jsme mohli trávit spoustu času na rybníku s bruslema, hráli jsme hokej, bruslili jsme, škrabali jsme sníh z toho ledu. Prostě bylo to úplně jiné, protože když jsme přijeli ze školy, když se podařilo v některé dny třeba dorazit o půl třetí ze školy, tak ale stejně za hodinu už byla hustá tma, takže jsme toho moc nenabruslili. No a tak jenom ty víkendy, ty byly klíčový pochopitelně a to jsou takové ty vzpomínky na ty prázdniny, na ty Vánoce, na takové ty okamžiky, jak to člověk prožíval, přestože je to seniorský věk v podstatě u mě, tak právě ty myšlenky z toho dětství a ty vzpomínky jsou velmi silné. Čili nikdy jsem ty Vánoce nebral okultně, tedy církevně. Vždycky to pro mě bylo takové to, že bude ten Ježíšek, byly ty pohádky, byly ty volné dny, byla to taková zvláštní vůně v té domácnosti z toho všeho, byla to silná nervozita naší matky a tak dále, to mu patřilo, už jsme tady o tom s Išou xkrát mluvili. No ale zkrátka dobře, touto dobou jsme už vyhlíželi ty Vánoce a dneska mi Eliška povídá v autě, tatínku, že už se blíží Vánoce. Já říkám, Eliško, plíží se po každém zasněženém poli, se plíží ty Vánoce a pomalu, ale jistě vyčuhujou spoza každého keře a stromu, aby k nám dorazili. Tak byla taková z toho nadšená. Vidím to na ní a vlastně ty její prožitky mě oživují to, co jsem prožíval já
a nevím, jestli to je jenom v té roli otce, nebo jestli bych to měl i jako dědeček, ale zkrátka dobře, je to moc hezké. Tak, ještě přemýšlím, jak budeme péct cukroví, musím to nějak vymyslet. Jedna věc je ale jistá. Dnešní pořad bude ne o Vánocích, dnešní pořad bude o záležitostech, které se vyvíjejí a neměly by ty záležitosti zůstat bez naší pozornosti, protože to všechno bude mít veliký vliv na vývoj v budoucích týdnech. V budoucích týdnech. Tak pojďme se na to podívat. Ale ještě předtím si pojďme říct, že slaví Ziny. Dnes slaví svůj svátek každá žena, dívka či moudrá paní, která nese toto jméno Zina. Je to oblíbené jméno především v Rusku. I v češtině má však své kouzlo a nevšední půvab. Zvláštní znění propůjčuje nositelce jména Zina. Špetku neobyčejné krásy, význam jména jí pak dává dokonce vlastnosti bohyně. Měl jsem, myslím, dvě Ziny ve svém životě a tedy jako bohyně to nebyly, musím říct. Mezi českými nositelkami jména najdeme modelku Zinu Šťovíčkovou. Jméno nosí také Zina Plchová, redaktorka a moderátorka. Jméno náleží i k ruské herečce Zinaidě Michajlovně Kilienkové. Tak. Ženské křestní jméno Zina má řecký původ, vyvinulo se z řeckého jména Zenais s významem božská. Zeus byl nejvyšším řeckým bohem. Zenais je přídavným jménem od slova Zeus. Jméno se k nám dostalo přes ruštinu. Vzniklo pravděpodobně jako domácká podoba ruského jména Zinaida. Další výklad jméno vysvětluje jako zkráseninu jmén Eufrozina, Rozina nebo Tereza, také Terezie. No a pojďme si říct, že tedy nositelek tohoto jména je 503 jistě krásných žen, dívek, slečen a paní. A je to 296. nejčastěji používaná varianta jména. Takže půl tisícovky. To není zas tak málo. Takže milé Ziny, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování. Hlavně promořujte. No a užijte si tu dnešní oslavu. Předpokládám, že se jí budete náležitě věnovat. A vy, kteří budete slavit s tou Zinou, tak si jim taky náležitě věnujte. Nezapomeňte tedy Zinu obdarovat nějakým dárkem anebo aspoň tím přáníčkem. Takže pokud znáte nějakou Zinu, tak ji nezapomeňte popřát, protože ji nadělíte kus zdraví k tomu, co ještě má. No a krom toho, mě trošku přijdou, je vidět, že ten přepis různých věcí nezasáhl celý ten internet, jo? Protože kdyby to dneska někdo psal, tak se nebude odvolávat na Rusy, jo, a tak. Ale co je úplně nejzajímavější, že dneska je Mezinárodní den solidarity s lidem Palestiny. Takže byl-li mi vůbec, pokud by mohl být něčím sympatický ten Lipánek, o kterém jsem už strašně dlouho neslyšel, pravděpodobně utek, někde se zašil, aby ho nenašlo nějaké ruské komando, tak on byl příznivcem právě palestinského lidu. Což je mu vyčítáno, já bych mu to nevyčítal, protože Palestinci si to zaslouží. Takže Mezinárodní den solidarity s lidem Palestiny vznikl v roku 1977. Vyhlásilo jej OSN. Záměrem tohoto mezinárodního dne je zvýšit podvědomí o krizové situaci v těchto zemích, v této zemi asi by tam mělo být, a pokusit se dospět k míru mezi Izraelci a Palestinci. No, tak je vidno, že tady to ještě nikdo nerevidoval, tento text. A ještě ten mezinárodní den nevymázli. Ale to je krásný. Jako. Co nestihli, nevadí, protože stejně by to museli zase obnovovat do původních verzí. Takže všechno bude za rok jinak. A naopak tady přibyde, že to pochází z toho slavného Ruska a takové ty věci se tam budou doplňovat, původně bych řekl.
To je všechno. Zavírám to takhle, popřáli jsme zinám, uvědomili jsme si, že palestinské území okupují Izraelci a chovají se tam jako dobytek, takže i my neseme, jako Československo bývalé, neseme část viny na tom, že vůbec stát Izrael vznikl, protože jak víme a jak víte, tak první zákon, který se přijmul, jeden z prvních zákonů, který byl přijat v novém Československu, byl zákon, který z lidí, kteří vyznávali židovské náboženství, udělal židovskou menšinu. No a když někdo je židovská menšina, tak potřebuje také ten většinový stát. Takže tím vznikl nárok vlastně na to mít stát. To, jak to území tam od začátku si Izrael přivlastnil, to je něco hroznýho. Tak, a jinak děkuji Božence, že mi tady poslala lekci dějepisu, neboť 29. listopadu 1941 na památku Zoe Kosmoděmjanské. Tento den v obci Petričevo v Moskevské oblasti nacisti okupanti popravili Zoju Anatolievnu Kosmoděmjanskou, statečnou zpravodajku vojenské jednotky číslo 9903. Za svou odvahu a vytrvalost byla posmrtně oceněna titulem Hrdina Sovětského svazu, a to 16. února 1942. Zoja, členka VLKSM, od prvních dnů války požádala o vyslání na frontu. Dvakrát plnila úkoly v týlu nepřítele, ale koncem listopadu 1941 byla zajata a podrobena krutému mučení. Navzdory strašlivým bolestem neprozradila ani slovo o svých spolubojovnicích a dokonce skryla své pravé jméno. 29. listopadu 1941 byla Zoja popravena. Její tělo bylo pověšeno na náměstí obce. Bylo znesvěcováno německými vojáky, dokud jí místní obyvatelé na konci roku 1941 nepochovali. Už viselo tělo. Oni vyšli, napili se svého šnapsu a začali se jí posmívat. Sundali jí všechno. Odřízli jí prsa. Fotku jste asi viděli. A házeli po ní nože, už do mrtvoly. Vyprávil svědek té doby Jurij Sedov. Jméno Zoje Kosmoděmjanské se stalo symbolem odvahy a obětavosti. V květnu 1942 byly její ostatky přeneseny na Novoděvičí hřbitov, kde našla věčný klid. Zoja Kosmoděmjanská, první žena oceněná titulem Hrdina Sovětského svazu během Velké vlastenecké války. Pamatujme a ctíme její hrdinství. To je vizitka satanismu, pomlčka nacismu, to je jedna verbiša pakáž. Podobné věci se neděly jenom v Sovětském svazu díky okupantům. Děly se ještě hrůznější věci, se děly právě při dobývání palestinského území pro vytvoření izraelského státu, pro vytvoření státu Izrael. Dost podobné věci se dějí všude tam, kam satanisti přijdou, aby plenili a vraždili. I na Ukrajině se takové věci děly. Čili nedivme se, protože všechno je toto nacistické hnusné hnízdo. Tak to bylo na věčnou památku Zoji Kosmoděmjanské a asi si umíme představit, jak se ty hrdinové nacističtí, jo, jak se asi dokázali vyřádit, protože přeci měli tu moc nad mrtvou. No hrůza. Tak, mám tady hodně zajímavou věc. Začíná se obracet karta a mám tady několik k tomu zpráv. Názor na Zelenského v Americe
se velice proměňuje z hrdiného prezidenta, hrdině bojujícího za zájmy amerických korporací, se stává víceméně vyvrhel, stává se z něho ten, kdo pokud uteče, tak bude věčně hledaným. Takže Zelenský by ukradl i horký sporák, říká Trumpův poradce Roger Stone. Dnes jedu do Miami podívat se na Zelenského vilu na nábřeží za 3,8 milionu dolarů, napsal na sociálních sítích. Tak to je jedna taková zprávička, jak to vidí prostě v tom americkém pojetí. Jinak bývalý generál americké armády Mike Flynn vyzývá k zatčení ukrajinského prezidenta Zelenského. Hlavní poražený Zelenský a jeho zkorumpovaný vnitřní kruh musí být všichni zatčeni. Je třeba provést legitimní vyšetřování, let plýtvání, podvodů a zneužívání a desítky miliard dolarů, které byly ukradeny, musí být vráceny a použity na pomoc mnoha rodinám, které ztratily své blízké v této zcela zbytečné válce, kterou zahájili zcela zkorumpovaní globalisté. Amerika nyní musí najít způsoby, jak dosáhnout míru. Ano, prostřednictvím síly, ale míru. Už žádné tam a pro ty zahraniční vůdce nebo jednotlivce, kteří se chtějí pokusit o útok na Ameriku, zatímco my si dáváme do pořádku vlastní záležitosti. Jen to zkuste. Zatímco máme prezidenta, který se snaží ze všech sil, aby Amerika byla opět velká a napravil zcela rozbitou a skorumpovanou vládu, americký lid je stále naplněn duchem, který pochází z našeho původního založení. I když v naší zemi dnes přetrvává apatie, připomeňme si, že když jsme tehdy porazili britské impérium, ne všichni v tom konfliktu bojovali, ale přesto jsme zvítězili. Pokud náš prezident požaduje, aby Američané znovu povstali pro slávu Boha a země, uděláme to, věřte mi. Prezidente Trumpe, bojujte, bojujte, bojujte, napsal generál Flynn. Takže v Americe se jaksi víc a víc neustále teďko přemílá vůbec vztah k Zelenskému. Víme, že Zelenský byl v Bílém domě, ani ho Trump nevyprovodil. Byl vyprovozen nějakou tam asi diplomatkou. Žebrá jezdí žebrá, aby bylo co rozkrádat. No pochopitelně včera jsme s Jiřím rozkryli, doporučuju, abyste si poslechli včerejší pořad s Jiřím. My jsme včera rozkryli ty hlavní důvody, proč Česká republika byla tak iniciativní díky svému vedení, proč jsme byli tak iniciativní v tom rozhazování peněz pro munici a zbraně, které byly určeny pro Ukrajinu. Proč? No, protože ve vedení Globseku, což je také firma, která se jaksi tím obchodem se zbraněmi zabývá, máme prezidenta. Náš prezident, který tak rád hovoří o střetu zájmů, ten je v tom střetu zájmu namočený až po uši, a dokonce ze své pozice prezidenta a zelenáče gumovýho, tak neustále jaksi hledá pojistky pro to, aby peníze na zbraně, aby stále tekly. Proč? Protože je u Lizu, protože je to jeho biznis. Je to také jeho biznis. Že poslechněte si ten pořád, ať víte, jak to funguje a proč má náš prezident takový velký zájem na tom, aby na té Ukrajině pořád se bojovalo. Jinak ty průtahy ohledně ustanovení vlády a tak dál, takový to žvatlání ohledně toho rozpočtu a dneska už
by měl být ve vazbě a měl by být vyšetřován minimálně Stanjura, protože překročil zákon a nenaplnil, co by ministr financí, nenaplnil regule zákona tak, jak mu zákon přikazuje. Porušoval zákon a z toho jsou nějaké důsledky. Co řekl Sergej Lavrov? Babiš, Fico a Orbán nejsou proruští. Jsou to pragmatici, kteří myslí na své občany. Nemáme žádné iluze ohledně lidí, kteří nyní vládnou na Západě. Zmínil jsem výjimku Viktora Orbána a Roberta Fica. Teď přichází Babiš do čela vlády v Česku. To jsou pragmatikové. Nejsou proruští. Jsou prostě promaďarští, proslovenští, pročeští. Myslí na své občany. A nechtějí vyzývat své občany, aby obětovali své děti kvůli podpoře nacistického kyjevského režimu. Prohlásil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Chápete? On to říká úplně naplno. Nacistický kyjevský režim. To, že Fiala a hradní agent jsou na seznamech pro Norimberg 2, to podepíšu. To podepíšu. Pochopitelně těch jmen tam je celá řada. Ale tyto dva tam rozhodně nesmí chybět. A oni moc dobře vědí, co jim hrozí, pokud se ta situace vymkne kontrole těch globalčiků, kteří celou tu situaci tady vyvolali a kteří jsou za ní zodpovědní. Takže to je asi tak z těch aktuálních věcí něco, co byste neměli minout. Já dám teďko písničku, udělám předěl, protože máme půl hodiny. A potom se budeme věnovat velice, ale velice zajímavému materiálu, který vám pustím, protože dostávám hodně otázek na některé věci, tak si to budeme muset trošku vyjasnit. Ale bude mi k tomu nápomocno právě to video, které vám potom pustím.

0: Hodně z vás mi psalo, kde beru tu jistotu k tomu, co vykládám, jak ty krize se budou vyvíjet, nebo respektive jak se ta krize bude vyvíjet. Je to otázka studia. Doporučoval jsem vám, abyste si nastudovali historii krizí, protože z nich v podstatě můžete některé věci jednoznačně vyselektovat. Dokonce já vám teď tady pustím jeden materiál, jedno video, ve kterém budete seznámeni právě s tím, jak se vyvíjely krize v letech 2029, 84, 2008 a 2025, jaké jsou tam paralely, v čem se to shoduje. Dokonce uslyšíte některá čísla těch, kteří se zachovali způsobem, ke kterému já tady nabádám i s Jiřím, ke kterému tady nabádáme, že je potřeba použít tu krizi ve svůj prospěch a nenechat se ožebračit tou krizí. Pasivní člověk nebo pasivní investor prostě bude mít obrovské ztráty na svých úsporách, majetku, na své budoucnosti. Ožebračí to ty lidi, protože tak to vždycky bylo. Já vám tady pustím tři obchody, které dělají miliardáři před každým krachem, se to jmenuje. Je to z finanční historie, tak se přímo jmenují ten seriál. A jsou tam zajímavým způsobem ty věci popsané, pojmenované, vysvětlené. To znamená, že někdo řekne, já neinvestuju, mně se to netýká. No, týká se vás to, protože každý, kdo má nějaké peníze, ať už je má doma, anebo je má v bance, tak různými způsoby budete okrádáni až ožebračení. Pokud máte nemovitost, ve které bydlíte, tak se vás to týká. Pokud máte nemovitosti, které pronajímáte, tak se vás to týká. Pokud máte nemovitosti, které jenom vlastníte, nepronajímáte, ale vlastníte a držíte je třeba pro svoje děti a podobně, tak se vás to týká. Pokud nežijete v bídě, bez toho, že byste měli nějaké peníze na budoucnost, se vás to také týká. Ne tolik, ale také. Takže pojďme se na to podívat. Myslím si, že je to docela zajímavě udělané, takže si to pustíme a můžeme se potom rozebrat.
1: V roce 1929 udělal Joseph Kennedy tři konkrétní tahy 6 měsíců před krachem. Přeměnil aktiva na hotovost, nakoupil zlato a připravil se na volatilitu. Když trh spadl o 89%, Kennedy vydělal 50 milionů dolarů, zatímco všichni ostatní přišli o všechno. V 1987 provedl Paul Tudor Jones stejné tři tahy – hotovost, zlato, volatilita. 19. října, když se trh propadl o 22,6% za jediný den, Jones vydělal 100 milionů dolarů jen v ten jeden den. V roce 2008 Michael Burry, John Paulson a další udělali stejné tři tahy – hotovost, zlato, volatilita. Vydělali miliardy, zatímco finanční systém kolaboval. A právě teď, v roce 2025, provádí Warren Buffett, Ray Dalio a Bill Ackman přesně stejné tři tahy. Ne dva tahy, ne pět tahů, ale tři. Ty samé tři, které fungovaly před každým velkým propadem v minulém století. Nejsou to náhodné strategie. Není to štěstí. Je to mechanický vzorec, který se opakuje, protože krachy se řídí stejnou posloupností. Extrémní ocenění, nadměrná páka, spouštěcí událost, nucená likvidace, panika. A investoři, kteří to vidí přicházet, dělají pokaždé stejné tři tahy. Ukážu vám přesně, co tyto tři tahy jsou, jak se projevily v letech 1929, 1987, 2008 a proč se dějí právě teď v roce 2025. Protože pochopení tohoto vzorce vám dává na výběr. Můžete ho ignorovat a držet se propadu jako většina lidí, ztrácet 30 až 50% nebo i více. Nebo můžete rozpoznat, kde se v cyklu nacházíme a podle toho se připravit. Tyto tři tahy už byly provedeny. Vzorec se opakuje a krach se blíží. Začněme tím, proč právě tyto tři tahy? Proč ne čtyři tahy? Proč ne 10 různých strategií? Protože krachy se řídí předvídatelnou mechanickou posloupností. A tyto tři tahy reagují na každou fázi této posloupnosti. První fáze je fází rozpoznání. Chytří investoři si uvědomují, že ocenění se stalo neudržitelným. Riziko nyní převyšuje potenciální odměnu. To je okamžik, kdy vystoupíte, převedete pozice na hotovost, uchováte kapitál a utečete před krachem. Druhá fáze je fází uchování bohatství. Zatímco sedíte v hotovosti, jste vystaveni inflaci a devalvaci měny. Proto držíte zlato nebo jiná tvrdá aktiva, která si udrží kupní sílu, když se fiat měny a finanční aktiva zhroutí. Třetí fáze je fází zisku. Nejenže uchováváte bohatství, ale profitujete ze samotného propadu. To vyžaduje volatilní instrumenty, krátké pozice, prodejní opce, swapy úvěrového selhání, sázky, které se vyplatí, když se trhy propadnou. Tyto tři tahy, provedené dohromady, vytvářejí perfektní pozici. Tah číslo 1 vás chrání před ztrátami. Tah číslo 2 vás chrání před inflací a měnovým rizikem. Tah číslo 3 vám vydělává peníze ze samotného propadu. A poté, co se všechny tři tahy vyplatí, existuje implicitní čtvrtý tah, o kterém budu mluvit později. Nákup na dně z hotovostí, kterou jste uchovali, a se zisky, které jste získali. Nejprve vám ale ukážu, jak se tyto tři tahy projevily napříč čtyřmi různými propady trhu v průběhu téměř 100 let. Tah číslo 1 je převod na hotovost. K tomu dochází 12 až 18 měsíců před krachem. Je to nejčastnější signál, rozpoznání, že trhy dosáhly neudržitelného ocenění a chytří investoři odcházejí. Ukážu vám, jak se to projevilo napříč všemi čtyřmi propady. 1929. Joseph Kennedy byl jedním z nejagresivnějších akciových spekulantů zlatých 20. let. Vydělal miliony provozováním tzv. Stock pools, koordinovaných nákupních schémat, která manipulovala ceny nahoru, aby zasvěcenci mohli prodávat. Na začátku roku 1920 vládal významné pozice napříč mnoha akciemi. Trh byl v euforii, akcie se strojnásobily za 5 let, všichni nakupovali. Zadlužení na marži bylo na rekordních úrovních, investoři si půjčovali 90% hodnoty akcií, aby si koupili další akcie. Ale Kennedy rozpoznal nebezpečí. Pochopil, že když jsou všichni zadlužení a plně investovaní, nezbývá nikdo, kdo by kupoval. A bez nových kupců ceny padají. Když ceny klesnou byt jen mírně, zadlužení investoři čelí výzvám k doplnění marže. Jsou nuceni prodávat. Tento prodej tlačí ceny níže. Spouští další výzvy k doplnění marže, čímž vytváří spirálu smrti. Kennedy tento vzorec znal, takže v létě roku 1929 začal Kennedy systematicky převádět své akciové pozice na hotovost. Ne všechno najednou, protože to by pohnulo trhy a získal by špatné ceny, ale plynule po několik měsíců. Do září byl Kennedy značně v hotovosti. Index Dow Jones dosáhl vrcholu 3. září na hodnotě 3,181. Krach začal 24. října na černý čtvrtek, 7 týdnů poté, co Kennedy vystoupil. Zatímco běžní investoři drželi své akcie až do samotného propadu, sledujíce, jak se jejich bohatství vypařuje, Kennedy seděl v hotovosti, chráněn a připraven na další tah. 1987. Paul Tudor Jones vedl hedžový fond, který úspěšně obchodoval s komoditami a akciemi. Ale v polovině roku 1987 se Jones začal hluboce znepokojovat tržním oceněním. Index Dow vzrostl spod 1000 v roce 1982 na přes 2400 do srpna 1987. 140% zisk za 5 let. Poměry cena zisk byly vysoké. Zadlužení na marži strmě stoupalo. A nový fenomén, nazvaný programové obchodování, kde počítače automaticky prováděly masivní obchody, vytvářel nestabilitu. Jones si spočítal. Usoudil, že krach je nevyhnutelný během několika měsíců. V srpnu a na začátku září 1987 Jones systematicky snižoval své dlouhé akciové pozice. Převáděl na hotovost. Psal dopisy svým investorům, ve kterých vysvětloval, že očekává velký propad do října. To nebyla vágní předpověď, byl konkrétní. Říjen. Po celý září shromažďoval hotovost. Do začátku října byl Jonesův fond značně v hotovosti a připraven na další dva tahy. Trh dosáhl vrcholu 2. října na 2722. Krach přišel 19. října. O 17 dní později. Jones už byl venku. 2008. Tento případ je složitější, protože řada investorů rozpoznala realitní bublinu v různých časech. Michael Burry začal přecházet na defenzivní pozici v roce 2005. Vedl fond, který investoval do podhodnocených akcí, ale jeho výzkum rizikových hypoték ho přesvědčil, že se celý finanční systém zhroutí. Burr tedy přestal investovat do akcí. Shromáždil hotovost. A tuto hotovost držel, zatímco se připravoval na obchod číslo 2 a obchod číslo 3. John Paulson dospěl ke stejnému závěru v roce 2006. Viděl hypoteční bublinu. Věděl, že zničí banky. Paulson tedy založil speciální fond, aby vsadil proti trhu s nemovitostmi. To znamenalo získávat hotovost od investorů konkrétně pro tento účel. Warren Buffett, vždy ten nejkonzervativnější, shromažďoval hotovost už od roku 2006. Berkshire Hathaway. Jeho hotovostní pozice narostla ze 40 miliard v roce 2006 na více než 60 miliard do roku 2007. Buffett nemohl najít nic, co by stálo za koupy za aktuální ceny. Jinými slovy, ocenění jsou příliš vysoká. Trh dosáhl vrcholu v říjnu roku 2007. Tou dobou už Burr, Paulson, Buffett a další měli podstatnou část majetku v hotovosti. Propady se zrychlovaly po celý rok 2008. Byli chráněni. Nyní, v roce 2025, Warren Buffett sedí na 300 25 miliardách dolarů v hotovosti. Dovolte mi to zopakovat. 325 miliard. To je největší hotovostní pozice v korporátní historii. Jak v absolutních číslech, tak jako procento aktiv Berkshire. Buffett systematicky prodával akcie, aby tuto hotovost shromáždil. Snížil svou pozici v Apple o 50%. Prodával akcie Bank of America. Nic nenakupuje. Ve svém dopise akcionářům z roku 2024 Buffett výslovně prohlásil, nemůže najít nic za atraktivní cenu. To je signál. Všechno je nadhodnocené. Pryč. Ale není to jen Buffett. Jeff Bezos prodal akcie Amazonu v hodnotě přesahující 13 miliard v letech 2024 a 2025. Mark Zuckerberg prodal akcie Meta za miliardy, a to i přesto, že Meta dosáhla historicky nejvyšších hodnot. Jamie Dimon, generální ředitel JP Morgan Chase, prodal akcie poprvé ve svém funkčním období jako generální ředitel. Prodeje akcí zasvěcenými osobami napříč americkými korporacemi jsou na úrovních, které nebyly k vidění od roku 2007. To jsou lidé, kteří řídí tyto společnosti. Vidí skutečné finanční údaje, skutečná data o zákaznicích, skutečné problémy a převádějí je do hotovosti. Obchod číslo 1 probíhá právě teď. Chytří investoři jsou venku. Je to úplně stejný vzorec jako v letech 1929, 1987 a 2008. Systematický odchod 12 až 18 měsíců před krachem. To 2 je akumulace zlata. Ta probíhá ve stejném 12 až 24 měsíčním okně jako obchod číslo 1. A zatímco sedíte v hotovosti, potřebujete ochranu proti devalvaci měny a inflaci. Zlato je řešením, které obstálo po 5000 let. Dovolte mi ukázat vám, jak se to vyvinulo. V roce 1929 byl Bernard Baruch jedním z nejúspěšnějších investorů počátku 20. století. Vydělal mění v předchozích panikách tím, že včas rozpoznal bubliny. V roce 1929 se Baruch nepřeváděl pouze do hotovosti. Převedl podstatné pozice do zlata, fyzicky. Věděl, že nadcházející krach povede zpočátku k deflaci, ale nakonec k manipulaci s měnou a inflaci. Zlato by zachovalo kupní sílu. Když došlo ke krachu, zlato si udrželo svou hodnotu na 20 dolarech a 67 centech za unci, což byla v té době oficiální pevná cena. Ale co je důležitější, v roce 1934, když Roosevelt devalvoval dolar přeceněním zlata z 20 dolarů na 35 dolarů za unci, každý, kdo držel zlato, zaznamenal 69% zisk v dolarech. Baruch se pozicoval dokonale. Jeho zlaté držby zhodnotily, zatímco akcie dále klesaly. Do poloviny 30. let 20. století byl Baruch bohatší než před krachem. Rok 1987. Role zlata v tomto krachu byla odlišná, protože rok 1987 byl jednodenní krach, který se rychle zotavil. Ale investoři, kteří koupili zlato před krachem v roce 1986 a na počátku roku 1987, stále profitovali. Zlato se na počátku roku 1987 pohybovalo kolem 300 dolarů za unci. Během říjnového krachu zlato vyskočilo na 475 dolarů, když investoři prchali do bezpečí. 58% zisk pak se stáhlo, když se trhy stabilizovaly. Ale obchod fungoval. Zlato chránilo majetek během maximální paniky. Paul Tudor Jones držel zlaté pozice spolu se svou hotovostí jako součást své obranné strategie. Vyplatilo se to. Rok 2008. Zde se obchod číslo 2 stal mimořádně důležitým. Zlato se v roce 2007 pohybovalo kolem 600 dolarů za unci, když chytří investoři začali zaujímat pozice. Jak se finanční krize rozvíjela v letech 2007 a 2008, jak banky krachovaly a Fed začal tisknout peníze, cena zlata prudce vzrostla. Do března 2008 zlato dosáhlo 1000 dolarů. Do roku 2009 to bylo přes 1200. Nakonec dosáhlo vrcholu na 1900 v roce 2011. John Paulson, poté co vydělal miliardy na obchodu číslo 3, spekulaci na pokles hypoték, vložil značný kapitál do zlata. Pochopil, že reakce Fedu na krizi by byla masivní tištění peněz. A tištění peněz znamená devalvaci měny. A devalvace měny znamená zhodnocení zlata. Paulsonův zlatý fond vydělal další miliardy k ziskům z jeho spekulací na pokles hypoték. Investoři, kteří drželi zlato od roku 2007 do roku 2011, strojnásobili své peníze, zatímco akcie se nikam nepohnuly. Rok 2025. Zde se obchod číslo 2 stává.

Nevyhnutelná devalvace měny. Zlato je ochrana. A nejsou to jen centrální banky. Miliardáři investoři akumulují. Ray Dalio se otevřeně vyjadřoval o držení 5 až 10% portfolií ve zlatě. Stanley Druckenmiller zveřejnil významné zlaté pozice. Dokonce i Paul Tudor Jones veřejně prohlásil, že vlastní zlato jako zajištění proti inflaci a znehodnocení měny. Zlato se v současné době obchoduje kolem 4500 dolarů za unci, což jsou rekordní maxima. Proč? Protože chytří investoři právě teď provádějí obchod číslo 2. Převedli do hotovosti v rámci obchodu číslo 1. Nyní převádějí část této hotovosti do zlata za účelem zachování bohatství. Když přijde krach, když Fed zareaguje neomezeným tištěním peněz, když dolar devalvuje o 20 až 30%, zlato prudce vzroste na 5000, 6000, možná i 10000 za unci. Investoři držící zlato si udrží kupní sílu, zatímco všichni ostatní, kteří drží dolary nebo dluhopisy denominované v dolarech, přijdou vniveč. Obchod číslo 2 je v plném proudu. Akumulace zlata probíhá v masivním měřítku právě teď. Obchod číslo 3 je sázka na volatilitu. To je ten ziskový obchod. Obchod 1 vás chrání. Obchod 2 uchovává vaše bohatství. Obchod 3 vás udělá bohatými. To se stalo 6 až 12 měsíců před krachem. A vyžaduje to nástroje, které se vyplatí, když se trhy zhroutí. Dovolte mi ukázat vám, jak to fungovalo. Rok 1929. Poté, co Kennedy přešel do hotovosti a Barrow převedl majetek na zlato, dalším krokem bylo profitovat z nevyhnutelného poklesu. Nástrojem dostupným v roce 1929 byl prodej akcií nakrátko. Kennedy zaujal krátké pozice v mnoha akcích koncem léta a začátkem podzimu roku 1929. Prodej nakrátko znamená vypůjčit si akcie, prodat je za aktuální ceny a doufat, že je později koupíte zpět levněji. Kennedy platil poplatky za výpůjčky, zatímco akcie stoupaly po celý září. Ale rozuměl tomuto obchodu. Když v říjnu došlo ke krachu, akcie během několika dní klesly o 30%, během týdnů o 50%. Kennedy uzavřel své krátké pozice, nakoupil akcie zpět za zhroucené ceny a vrátil je věřiteli. Rozdíl byl jeho zisk. Odhady založené na Kennedyho známé akumulaci bohatství naznačují, že na svých krátkých pozicích vydělal 15 až 50 milionů. To odpovídá několika stům milionům dnes. Takto se vyplácí obchod 3. Riskoval platby prémií, zatímco akcie rostly. Vybral masivní zisky, když došlo ke krachu. Rok 1987. Obchod 3 Paula Tudora Jonese byl legendární a detaily známe, protože ho v tomto období natáčel dokumentární štáb. Poté, co shromáždil hotovost a nakoupil zlato, Jones zaujal masivní pozice v put opcích na futures kontrakty akciových indexů. Put opce vám dávají právo prodat za předem stanovenou cenu. Pokud koupíte put opce s realizační cenou 2500 na S&P, když je trh na 2700 a trh se propadne na 2000, vaše put opce mají hodnotu 500 bodů zisku na kontrakt. Jones nakoupil tisíce kontraktů. Utratil miliony na prémie a čekal. Trh se propadl 19. října roku 1987. Index Dow klesl o 508 bodů, což bylo 22,6%. Největší procentuální pokles během jediného dne v historii. Hodnota Jonesových put opcí vyletěla vzhůru. Ten den vydělal 100 milionů dolarů. Hodnota jeho fondu v samotném říjnu stoupla o 62%. Dokument ho zachytil u telefonu, jak provádí obchody a vydělává miliony v reálném čase. Je to nejperfektnější provedení obchodu 3, jaké kdy bylo natočeno. A vzorec byl shodný s Kennedyho přístupem. Platit prémie během čekání. Vybírat. Masivní zisky, když volatilita prudce 2008. Obchod 3 Michaela Barryho a Johna Paulsona je nyní slavný díky knize a filmu Sázka na nejistotu. Ale dovolte mi vysvětlit mechanismus, protože to je důležité. Burry nemohl přímo prodávat podřadné hypotéky nakrátko. Takové nástroje neexistovaly. Proto spolupracoval s Goldman Sachs a dalšími bankami na vytvoření swapů úvěrového selhání na hypoteční dluhopisy. Jedná se v podstatě o pojistné smlouvy. Burry platil prémie zhruba 2 až 4% ročně z nominální hodnoty pojištěné částky. Pokud koupil pojištění za 100 milionů, platil 2 až 4 miliony ročně. Pokud dluhopisy neselhaly, prémie ztratil. Pokud selhaly, vybral celou pojištěnou částku. Od 2005 do 2007 Burry tyto prémie platil. Jeho investor

Investoři byli vzteky bez sebe. Mysleli si, že se zbláznil. Trh s bydlením stále rostl. Každý měsíc prodělával peníze. Ale Barry rozuměl obchodu 3. V roce 2007 začala stoupat selhání podřadných hypoték. Začátkem 2008 začaly selhávat dluhopisy, které Barry pojistil. Swapy úvěrového selhání se vyplatily. Kontrakty, které Barry koupil za několik milionů na prémiích, vyplatily stovky milionů, když hodnota dluhopisů klesla na nulu. Jeho fond vydělal přes 700 milionů. John Paulson provedl stejný obchod ve větším měřítku. Jeho fondy nakoupily swapy úvěrového selhání za desítky miliard. Když se trh s bydlením zhroutil, Paulson vybral 15 miliard dolarů na výplatách. Celkem 20 miliard napříč všemi svými fondy. Osobně vydělal 4 miliardy. Toto je obchod 3 v maximálním měřítku, roky plateb prémií. Pak následovala největší výplata v historii hedžových fondů. 2025. Obchod 3 probíhá právě teď a nástroji jsou swapy úvěrového selhání na cenné papíry kryté komerčními hypotékami, put opce na akcie a indexy a call opce na VIX. Dovolte mi ukázat vám důkazy. Cena swapů úvěrového selhání na cenné papíry komerčních nemovitostí prudce vzrostla. Náklady na pojištění proti selháním komerčních hypoték se od roku 2021 zvýšily o 300 až 500%. Proč? Protože sofistikovaní investoři věří, že komerční nemovitosti se zhroutí. Kancelářské budovy ze 40 až 50% prázdné kvůli trvalé práci na dálku. Hypoteční úvěry se splatností při 3% úrokové sazby, které musí být refinancovány při 8%. Matematicky to prostě nevychází. Selhání jsou nevyhnutelná. Investoři nakupující tyto swapy úvěrového selhání platí nyní zvýšené prémie. Ale až se selhání začnou šířit v letech 2025 a 2026, tyto swapy se vyplatí masivně. Stejně jako podřadné swapy v roce 2008. Put opce. Na hlavní indexy S&P 500 a Nasdaq zaznamenaly neobvyklou aktivitu. Velké institucionální nákupy put opcí s expirací koncem 2025 a v roce 2026. Jde o sázky, že trhy se v tomto časovém okně zhroutí. Poměr put-call, který měří objem put opcí vzhledem k call opcím, se drží nad jedničku. Nakupuje se více put opcí než call opcí. To naznačuje institucionální zajištění. Instituce kupují pojištění, provádějí obchod 3. Call opce na VIX jsou dalším signálem. VIX měří volatilitu trhu. Při krachu prudce stoupá. Nákup call opcí na VIX je sázka na to, že volatilita exploduje. Došlo k velkým nákupům call opcí na VIX, které expirují po celý rok 2025. Bill Ackman veřejně projednával, že zvažuje zajištění podobná jeho obchodu z března 2020, kdy během týdnů proměnil 27 milionů na 2,6 miliardy. Přesné pozice nezveřejnil, ale signalizuje, že obchod 3 je v plném proudu. Vzorec je nepopiratelný. Napříč lety 1929, 1987, 2008 a nyní 2025 se stejné tři obchody dějí v řadě za sebou. První obchod. Převést na hotovost 12 až 18 měsíců předem. Druhý obchod. Hromadit zlato pro zachování bohatství. Třetí obchod. Nakoupit instrumenty volatility, které vynášejí, když se trhy propadají. Toto nejsou náhodné strategie. Jsou to mechanické reakce na stejné uspořádání. Extrémní ocenění, nadměrný pákový efekt, nevyhnutelná spouštěcí událost, která vynutí likvidaci a vyvolá paniku. A investoři, kteří rozpoznají tento vzorec, pokaždé provedou tytéž tři obchody. Nyní vám ukážu, proč tyto tři obchody fungují a vysvětlím mechaniku krachu. Každý velký propad se řídí stejnou posloupností. Začíná to bublinou. Ceny aktiv stoupají na úrovně odtržené od fundamentů. V roce 1929 se akcie obchodovaly za absurdní násobky. V roce 1987 byla ocenění přepjatá a maržový dluh vysoký. V roce 2008 se ceny bydlení zdvojnásobily během 5 let na základě podvodného úvěrování. V roce 2025 je Buffettův indikátor na 185%. Akcie jsou oceněny na téměř dvojnásobek HDP. Historické extrémy. Druhá fáze je euforie. Všichni věří, že ceny budou dál stoupat. V roce 1929 burzovní tipy od chlapců z čištění bot. V roce 1987 se programové obchodování vnímalo jako tajemství nekonečných zisků.

0: ochotu jednat, když je strach maximální. To je to skutečné tajemství. Dovolte mi, abych vám představil časovou osu na základě tohoto vzorce. Právě teď jsme 12 až 18 měsíců před krachem. To znamená, že okno pro krach je na konci roku 2025 nebo v první polovině roku 2026. Může to být dříve, může to být o něco později, ale v tomto okně jsou ty tři obchody již aktivní. Hotovost se shromažďuje, zlato se kumuluje, sázky na volatilitu se umisťují, chytré peníze jsou připraveny. Až nastane spouštěcí událost, až se zhroutí komerční nemovitosti v kaskádě selhání, nebo zkrachuje velká banka, nebo vypukne geopolitická krize, krach se rychle zrychlí. Trhy klesnou o 20 až 30% během několika týdnů a poté o dalších 20 až 30% během několika měsíců. Dno nastane, až bude panika maximální, pravděpodobně v polovině až koncem roku 2026. Nezaměstnanost dosáhne 9 až 10%. S&P se dostane na dno kolem 3500 bodů. Bitcoin klesne na 20 000 dolarů nebo níže. Zlato vyletí na 5 000 dolarů nebo výše, jakmile Fed natiskne neomezené množství peněz. To dno, ten okamžik maximálního strachu, to je chvíle, kdy proběhne čtvrtý obchod. To je chvíle, kdy nasadíte veškerý kapitál, který jste ochránili, a všechny zisky, které jste udělali, a nakoupíte vše kvalitní za výprodejové ceny. Pak držíte 5 až 10 let, zatímco se trhy zotaví a vaše pozice se strojnásobí nebo zčtyřnásobí. To je celý vzorec. 4 obchody v průběhu 18 až 36 měsíců. Správným provedením se vytvoří generační bohatství. Pointa je následující. Ty tři obchody nejsou tajné. Nejsou to odfrknutí žádné insiderské informace. Jsou to zdokumentované historické vzorce, které se opakují, protože krachy následují stejnou mechanickou sekvenci. Extrémní ocenění, nadměrná páka, spouštěč, nucená likvidace, panika a investoři, kteří to vidí přicházet, dělají tři obchody. Převod na hotovost, nákup zlata, sázky na volatilitu. Tyto obchody fungovaly v roce 1929, fungovaly v roce 1987, fungovaly v roce 2008 a jsou prováděny právě teď v roce 2025 nejchytřejšími investory na světě. Warren Buffett sedí na 325 miliardách dolarů v hotovosti. To je první obchod. Centrální banky nakupují 3000 tun zlata. To je druhý obchod. Hedge fondy nakupují credit default swapy a prodejní opce. To je třetí obchod. Vzorec se odehrává v reálném čase. Jediná otázka je, zda jej rozpoznáte a zaujmete podle toho pozici, nebo zda ho budete ignorovat a podržíte si aktiva přes krach, čímž ztratíte 30 až 50% nebo více svého majetku. Většina lidí to bude ignorovat. Vždycky to tak dělají. Budou věřit, že tentokrát je to jiné. Budou věřit, že umělá inteligence změní všechno. Budou věřit, že Fed zachrání trhy. Budou věřit, že na ocenění nezáleží a přijdou o všechno. Stejně jako většina lidí v letech 1929, 1987 a 2008. Ale malá skupina ten vzorec uvidí. Provedou zjednodušené verze těch tří obchodů. Ochrání kapitál, zachovají bohatství a vydělají na krachu. A pak nakoupí na dně a stanou se bohatšími, než si kdy dokázali představit. Volba je na vás. Ty tři obchody byly provedeny. Vzorec se opakuje. Krach přichází. Zaujměte tomu odpovídající pozici. Pokud vám toto video ukázalo vzorec, který jste nikdy předtím neviděli, pokud nyní chápete, že stejné tři obchody fungují před každým krachem, přihlaste se k odběru tohoto kanálu. Protože během příštích 12 až 18 měsíců budu sledovat každý signál, každý prodej insiderů, každý nákup zlata centrálními bankami, každý prudký nárůst cen credit default swapů, každé varování, že se blíží krach. Uvidíte, jak se vzorec rozvíjí v reálném čase a budete přesně vědět, kdy provést ty tři obchody, pokud jste to ještě neudělali. Toto není finanční poradenství, toto je rozpoznávání vzorců. Vzorec se opakoval čtyřikrát v minulém století, 1929, 1987, 2008 a nyní 2025. Ty tři obchody jsou stejné. Sekvence je stejná. Výsledek bude stejný. Zaujměte pozici, dokud ještě můžete. Protože až přijde krach, až se to už bude dít, bude pozdě, obchody musí být provedeny před krachem. V tom je celá pointa. A před krachem je to správné.
1: To je to správné. Já jsem se vás dovolil tady trošku vtáhnout do některých informačních toků, ze kterých mimo jiné také čerpáme.

jsou to záležitosti nejenom tohoto kanálu, když to takhle řeknu, zdrojů, informací, ale pochopitelně jsou tady i hlubší informace třeba o fungování bank a tak dále. To byste si museli poslechnout, dejme tomu Andrease Klause. Andreas Klaus, když si dáte, tak vám vyjede i v češtině, teda s překladem, vám vyjede, když navštívil, tuším, Lucernu, kde měl, myslím, že v Lucerně měl velkou přednášku pro jednu firmu tady. On říká úplně stejné věci. Jo. Ty stejné věci říká řada dalších lidí, kteří jsou buď investory, a nebo pozorovateli investorů. Je logické, že my jako drobní lidé nemáme, dejme tomu, takové nástroje, aby jsme tam kupovali nějaké pozice ve swapu a opce a podobně. My pochopitelně máme jiné věci. Ono totiž zase, jo. Oni mají, ti velcí, mají problém umístit ty svoje peníze někam. To není vůbec žádná sranda. Nakoupit fyzické zlato v krátkém čase za miliardy dolarů nejde. Nejde. Ono to neexistuje. A proto oni nakupují zejména to nefyzické. Jo. A to je taky trošku mimo. Takže oni to kombinují, fyzický kov a ten, ty poukázky o tom, že někde teda jsou, je ten kov uložený. My máme tu výhodu, že s našimi prostředky, které máme finančními, to množství, které máme, tak se dá vykrýt ten náš požadavek fyzickým kovem. Což nám dává neskutečné možnosti. Mnohem lepší možnosti, než mají oni. Zatímco oni musí ten zisk udělat na volatilitě s ohledem na pokles některých indexů nebo na pokles akcí, my si můžeme dovolit udělat mnohem snažším způsobem, řeknu bez menšího rizika, s rozhodně menším rizikem, kdy oni si nakupují na základě svojí víry v to, že to správně odhadli, tak je to stojí každý měsíc nějaké miliony za to, že mají někde ošetřené miliardy a doufají, že na tom jednou vydělají. Když si nakoupíte stříbro, nebo zlato, tak už v tu chvíli máte ošetřené vlastně svoji hotovost, máte ošetřené svoje peníze, svoje finanční prostředky a můžete využít tu volatilitu směrem nahoru, ne směrem dolů, ale směrem nahoru a svést se v tom. Takže tady se nabízí přímo ta rošáda. A teď já to vemu úplně celé. Představme si člověka, pan Novák má byty, které pronajímá, dělá mu to peníze. On je spokojný a je šťastný. To je přesně ten typ investora, který chvíli uvažoval a v nějakou dobu, protože to bylo moderní a dělali to všichni, tak on šel a nakoupil ty byty. S tím, že on tam vidí, že pokud měl hotovost, prostě měl na to prostředky, tak dobrý. Pokud to kupoval za hypoteční úvěr, který ještě nemá splacený, tak má velký problém do budoucna. To znamená, nebo pokud má už tu hypotéku zaplacenou, tak ten problém není tak velký, přijde tam jenom o spoustu peněz. Co by měl ve smyslu toho, co jsme tady teďko poslouchali, co je ideální řešení pro všechny nováky, kteří mají dneska majetek v nemovitostech nebo v cenných papírech, čili v nějakých bankovních derivátech? Obojí je takzvaně přehřáté. To je to vysoké ocenění, jak on tady říká. My tomu spíš říkáme, že to je přehřáté a že ty ceny jsou příliš nadhodnocené. Jsou nereálné ty ceny. A co na tom, že to pořád roste? Tady se bavíme o riziku. Roste to, protože to roste do toho krachu. Čili už je to tak přehřáté, že smysluplnost a udržitelnost těchto vysokých cen a ještě nějakého růstu samo pohřbí ty investice jako takové. Proč se tyto věci dějí? Proč existují dneska